my mu tu řezničinu zatrhneme. Ale mezi nimi byl i jeden mazaný řezník a ten je krotil. To nejde jen tak zatrhnout mu řezničinu. To nikdo nepřipustí. To si musíme nějak chytře vymyslet. Hodíme mu sekeru a ocílku do rybníka. Ale ten mazaný jenom vrtěl hlavou. Tak mu namlátíme, aby si pamatoval, že nesmí být nejlepším řezníkem na světě, když jsme tu taky my. Ale ten mazaný je varoval. Jen si nemyslete. Pan Švestka je jako hora. Kdyby se po nás ohnal, tak nám všem urazí hlavu a to bolí. Já to mám promyšlené líp. On má přece dvě dcery na vdávání. Nastrčíme jim dva hezké kluky a ať se vdají, ať mají pro pana Švestku vnoučata. On je bude muset hlídat, protože se stane dědečkem a nebude moct řezničit. Všichni viděli, že tohle je opravdu promyšlené a s velikou radostí šli hledat dva hezké kluky. A stalo se přesně to, co předpověděl ten mazaný řezník. Za čas měl pan Švestka vnoučátka a nezbývalo mu nic jiného, než aby jim dělal paci, paci, pacičky a vařila lištička kašičku, aby je vozil v kočárku po návsi a ukazoval jim, co je pejsek a co kočička, a na ostatní mu nezbýval čas. Čuníci ho tehdy dlouho přemlouvali, ať toho nenechává. Ale jemu byla přece jenom bližší vnoučátka než jitrnice. Tak prasátka vyhlásila vepřový smutek, jenž trval 3 neděle, 3 dny, 3 hodiny a 3 minuty, a pak už jen velcí pašíci vyprávěli těm malým, jak je to smutné být čuníkem, když pan Švestka nedělá své řemeslo.

No vida, konečně se nehádáte, ale Hurvinku, na Máničku si ještě budeš muset hezkých pár let počkat.

0: byl ale mlsnej děda.
1: A ještě ke všemu neuměl počítat.
0: Jak to?
1: No kolik je polovina ze 4?
0: Mám říct mezisoučet nebo konečné číslo?
1: Konečné číslo.
0: Tak mi půjč kalkulačku.
1: Kalkulačku nemám, ale za to mám jednu bezva básničku o dalším mlsném dědovi. Poslouchejte. Neboštík dědoušek chodíval na houby. Nebožka babička dala je do trouby. Nebožka bába bejvala ráda, když jí ten dědoušek drbával záda.
0: To já taky rád.
1: Počkej, to není celý. Nebožka babička chodila na švestky. Neboštík dědoušek vybíral z nich pecky. Nebožka bába bejvala ráda, když jí ten dědoušek dával z nich jádra.
2: To tedy byla skromná babička, když jí stačily pecky.
1: To teda byla.
3: To jo.
1: Taky si ten dědeček nemohl vynachválit.

0: No nazdar. To si měl ten dědeček co pochvalovat?
1: Co by ne? Ta babka byla někdy i užitečná.
2: Nebožka bába zabila švába, neboštík dědek byl toho svědek, neboštík dědek byl toho svědek.
3: Tahle byla opravdu užitečná a taťulda povídal, že některá babička má spolky s čertem.
4: Bábinko?
0: Neboj, pan Spejbl určitě nemyslel mne.
1: Kde pak? Já myslím...

0: dědek na dubě, hladí babku po hubě. A ona ho po hřbetě, dobře je nám na světě.
1: No, no, Hurvájs, prosím tebe, kde jsi to vzal?
0: To je lidová básnička od Luhačovic. A tahle je z Hradecka.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Rytíř podvazkového řádu. Před Kilimandžárem už čekal kudla Dederon.
2: Ukáž!
1: Vtáhl Hihlíka dovnitř. Popadl igelitku a obsah vysypal k ostatním licháčům, ukradeným už předtím v Číňanově krámku.
2: Věřil jsem, že to dokážeš,
1: řekl a svolal celý svůj gang.
2: Mládenci, zatleskejte našemu novýmu parťákovi. Ať žije Hihlík!
1: Všichni až na Tulamora juniora zatleskali a chtěli si s ním podat ruku.
2: Kamarád Hihlík splnil přijímací zkoušku a bude pasován,
1: zvolal Dederon. Najednou se celý proměnil. Vypadal slavnostně a mluvil spisovně. Lichožrouti se rozestoupili do půlkruhu kolem barového pultu. Na něm Hihlík stál a nevěděl, co ho čeká.
2: Poklekni,
1: vyzval ho Dederon. Hihlík poslechl. Dederon držel plechový tác, na kterém se tu roznášely půl litry piva. Teď na něm spočívala nějaká starodávná punčocha se stříbrným podvazkem. Tác položil před klečícího Hihlíka.
2: Polipi,
1: přikázal. Hihlík poslechl. Dederon tác s punčochou ukradenou z muzea údajně připatřila slavnému pirátovi séru Francesi Drakeovi, opět pozvedl a pravil.
2: Slavnostně tě pasuji na rytíře podvazkového řádu kudly Dederona.
1: A udeřil tím tácem Hihlíka do hlavy. Hihlík si oddechl. Má to za sebou, ani to moc nebolelo.
2: Teď se postav a ukaž mi levé ucho.
1: Dederon mu dvěma prsty ucho řádně promnul a druhou rukou mu probodl lalůček mocným spínacím špendlíkem. Hihlík jen sykl. Věděl, že bolest nesmí dát najevo.
2: Tento špendlík tě spíná s námi všemi,
1: zvolal Dederon a hned na to se ti vychrtlí ošpendlíkovaní lichožrouti kolem Hihlíka radostně srotili. Teď už se k němu přišoural i Tulamor junior. Každý kromě Hihlíka by poznal, jak žárlí. Ani Dederonovi to neuniklo.
2: Co vy dva? Tváříte se jako spiklenci a přitom jste bratranci,
1: zašklebil se. Nečekal na odpověď a vedl je do komory se železnými dveřmi. Ze zaprášené skřínky vytáhl to, na co Hihlík nejvíc čekal. Váček s amuletem. A sám mu ho pověsil na krk. Hihlík to přijal zdánlivě bez zájmu. Víc ho zaujaly prázdné igelitové pytle v koutě. Z ničeho nic do nich začal strkat všechny ponožky, které tu byly všude rozházené. Dederon na to nevěřícně zíral.
2: Co to děláš?
1: Zeptal se až po chvíli.
3: Bratránek tu uklízí. On je takhle vychovaný.
1: Chechtal se Tulamor junior.
4: Klídek! Dělám tu místo pro další.
1: Utrousil Hihlík na půl pusy a cvrnul do špendlíku, i když to trochu bolelo.
2: Líbíš se mi čím dál víc, pochválil ho kudla. Místo to budeme brzo potřebovat.
1: Na co, šéfe? Zeptal se Hihlík.
2: Čekáme přece výkupný.
1: Odpověděl Dederon a Hihlíka poslal pryč. Tulamora zavřel v komoře a odešel do své tajné místnosti, kam nikdo nesměl vstoupit. Potřeboval si promyslet, jaký další tah udělá v rozehrané partii s velkým šéfem. A hlavně potřeboval si šlehnout. Vytáhl z pouzdra ponoštičku a namočil ji do plechovky piva. Dneska si ten dudlí pěkně vychutná.

0: Proč slunci přeběhl po čele lítostivý mráček? Letní slunce šlo nebem po svém chodníčku. Šlo z lesa na východě k lesu na západě. Jde a jde a najednou vidí nad loukou létat kosa. To by se mně taky líbilo takhle si poletovat, řeklo slunce a zavolalo, kam pak letíš, kose? Rovnou za nosem, odpověděl kos a rozletěl se tam, kam zrovna mířil jeho nos. Zakývalo slunce hlavou a po zlatém čele mu přeběhl lítostivý mráček. Šlape dál po svém chodníčku, rozhlíží, a najednou vidí u studánky skákat žábu. To by se mně taky líbilo takhle si poskakovat, pomyslelo si a křiklo, kam pak skáčeš, žábo?
1: Kam? Jednou sem a jednou tam,
0: řekla žába a skočila tam a skočila sem ke studánce s rákosem. Zakývalo letní slunce hlavou a po zlatém čele mu přeběhl druhý lítostivý mráček. Šlo dál po své pěšince z lesa na východě k lesu na západě. Jde a jde, kouká a najednou vidí v trávě běhat brouka.
1: To by se mně taky líbilo takhle si pobíhat v trávě,
0: napadlo slunci a zeptalo se, kam pak běžíš, brouku?
1: Jenom tak, všelijak. Lezu trávou cik a cak. Rozběhnu se podle chuti, ale kam to neřeknu ti. Ani sám nevím.
0: Zakývalo slunce hlavou a rychle odehnalo třetí lítostivý mráček, co mu přeběhl po zlatém čele. Všichni si lezou, skáčou a letí, jak je napadne a kam se jim zachce. Ale já musím šlapat nebem pořád po stejném chodníčku. Jen a jen tudy, nikudy jinudy. Od lesa k lesu oblohou, jinam mě nohy nést nemohou. Tak už to ale na světě chodí. Jeden lítá, druhý skáče, třetí jezdí lodí. Letní slunce se usmálo a už ho nic netrápilo. Jeho čelo bylo hladké a veselé. Po lítostivém mráčku, co je všude pro neplechu, nebylo víc ani vidu, ani slechu.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Sluníčko svítilo z posledního. Bílá Amálka seděla na pařízku a hrála v dlaních poslední kvítek, co měl ještě rozkvést. V tom se přes pasek uhrnou dva dětkové v kožíškách a nesou pytel. Neudělají kloudný krok, pořád se pošťuchují a převalují pytel jeden druhému na záda. Vešlo by se do toho pytle snad půl nebe, ale zavázaný je halabala tkaničkou. Když děti došli k Amálce, ten první povídá. Můžeme si tu udělat zkoušku? Vždyť ani nevím, kdo jste, řekla Amálka. A to se dovíš, povídá druhý dědek a zamával na sluníčko. Můžeme si udělat zkoušku? Sluníčko se podívalo dolů z nebeské paplače a zavrtilo hlavou. No jo, tak tedy ještě ne, pokrčil rameny druhý dědek. Ale co s pytlem? Amálko, můžeme si tu někde nechat pytel? Povídá první. My si pro něj za časek přijdeme. Postavte ho třeba tamhle ke třem šípkům, ukázala Amálka. Dětci tam pytel odnesli, smekli čepici a strkali se někam dál. Amálka obešla pytel. Studilo od něho. Až kolem lehala jinovatka a jak byl nepořádně zavázaný, odletovala z něho bílá peříčka. Děti jistě vědí, proč je to právě tak. myslí si Amálka. Nechala pytel ležet u tří šípkům a šla zahřívat poslední kvítek, co měl ještě rozkvést. Netrvalo to ani chvílku a k pytli se přihnal hospodský půlsklenka z dola ze vsi. Hledal na pasece pozdní listce. Vidí tu jinovatku kolem a povídá: mít ten pytel, nemusel bych kupovat led, postavil bych pytel do sklepa a bylo by tam pořád jako v lednici. Nikde nikdo, jen stehlík se dívá z bodláků. Půl sklenka si naložil pytel na záda a rovnou s ním pryč. Za chvíli se druhou stranou přihrnuli ti dva strkaví dědci. Sluníčko na ně hrozí z nebeské pavlače. Dědci fujaváci, kde jste byli? Vždyť už je nejvyšší čas. Oni to opravdu byli fujaváci a ten pytel to byl fujavácký pytel. No, vždyť není zmeškáno, brebentí fujaváci. Za chvíli všecko bude, jak má být. Jenže, když se dostrkali ke třem šípkům, pytel nikde. Na nebi šlehá sluníčko zlostí. Moc špatně jste ten pytel opatrovali, dědci fujaváci. Ona totiž v něm byla celá letošní úroda sněhu. Z lesa vyšla bílá Amálka a oba dědci hned na ní. Kam se ztratil ten pytel sněhu? Amálka zbledla od starosti. Hledali pytel od mlází k mlází, až se ozval stehlík z bodláku. Odnesl ho půl sklenka z hospody. Holala, řekli děci fujaváci a vydali se s Amálkou za pytlem do vsi. Hospodu dlouho nehledali. Byla zakovaná do ledu od prahu až po komín. To ten fujavácký pytel. Půl sklenka obchází kolem zamrzlé hospody a žaluje rampouchovým hlasem. To jsem si dal. Tak už sebou hněte, děci fujaváci, řekla Amálka. Vytáhněte pytel ze sklepa a rozvažte ho. Padne sníh a bude dobře. Jenže toho se děci fujaváci pořádně vylekali. No, když on je ten pytel navstekaný. Tak musím sama, řekla bílá Amálka. Zabalila si ruce do závoje jako do rukávníku a poručila pytli, aby vylezl ze sklepa. Pak zatáhla za tkaníčku. Už se to hrne a sype. Sníh a sníh. Amálko, zmrzneš, křikli dědci fujaváci. Bílá Amálka se jen usmála. To já dřív odejdu tam, kam vílí, chodí přespávat sníh. A tančila kroky a krůčky a tančila a už tam nebyla.

0: Oříšek s překvapením. Jednou, jako obvykle, sbírali čmeláci Čmelda a Brunda na louce sladkou šťávu a dávali pozor, aby nevynechali jedinou růžovou jetelovou bambulku. K práci si zpívali oblíbenou písničku, kterou už každý znal, a zdálo se jim, že je všechno, jak má být. Kde pak? Není, mračila se jejich kamarádka Váška. Zpíváte i sbíráte bez přestání to samé. Co kdybyste zkusili jednou sebrat něco jiného?
1: Něco jiného? Zarazili se čmeláčkové. To nás tedy ještě nikdy nenapadlo. A co by to mělo být? Nevíš?
0: Třeba nějaká kuriozita, zasmála se Váška. Potom mávla elegantně křídly, zakroužila nad skoprnělými čmeláky a byla pryč.
1: Co je to kuriozita? Lámali si hlavu Čmelda s Brundou a shodli se, že kuriozita může být cokoliv, jen když to nebude připomínat jetel. Hele, Brundo, tady něco je a určitě to není jetel, vykřikl Čmelda. To je oříšek. Obyčejný oříšek, řekl Brunda.
0: Oříšky přece mohou být i kouzelné, poučil brášku Čmelda. Jsou v nich potom místo jádra samé vzácné věci. Třeba zlaté kočáry nebo stříbrné střevíčky a tak.
1: No jo, nebo také plesové šaty. To by mohla být ta kuriozita pro Vášku, nadšeně volal Brunda.
0: Ale brzy přišli na to, že čmeláci nejsou veverky a že louskat oříšky nedokážou. Obcházeli tedy oříšek kolem dokola a když ho zkusili překulit, objevil v něm Čmelda malinkatou dírku. Hned ho napadlo, když oříšek neumějí rozlousknout, že by se tou dírkou mohli alespoň podívat, jaké překvapení je uvnitř. A vidět nebylo nic. A co slyšet? Chvíli poslouchal u dírky Čmelda a pak chvíli zas Brunda. Najednou z ničeho nic začal oříšek poskakovat a tančit do rytmu divoké písničky, kterou si uvnitř někdo prospěvoval.
2: Každý den mám hody, žeru všechny plody, sladké i kyselé. Nemám jiný program, spravil jsem se o gram, vážení přátelé. Když je něco jedle, tak do toho hnedle vyvrtám pár dírek. Jídlo, to je moje sídlo, to je můj kvartýrek. To je můj kvartýrek.
1: Takovou kuriozitu určitě nikdo nemá. Ještě tak vědět, co to v oříšku je.
0: A tak si zvědaví včelí medvídci řekli, že oříšek darují tomu, kdo ho dokáže rozlousknout.
3: Jako na zavolanou běžel kolem Brouk kvapník.
1: Zastav se, kvapníku, křiknul Čmelda. Něco pro tebe máme.
0: Kvapník trošičku přibrzdil. Co pak, nevíte, že chvátám?
1: Jenže je na tobě vidět, že by si rád odpočinul, pokračoval Čmelda.
0: To máš pravdu, přikývil unaveně kvapník. Ale co pak můžu? Chvátám, já pořád chvátám a s tím už nikdo nic nesvede.
1: Ale my máme tuhle ten oříšek s překvapením, řekl Brunda. Když ho rozlouskneš, je tvůj a s ním i ta vzácnost, co je uvnitř.
0: Říkáte vzácnost? Například kolečkové brusle nebo motorová koloběžka? Zajímal se kvapník. To by mě moc pomohlo.
1: V kouzelném oříšku může být cokoliv, poučovali kvapníka čmeláčkové. No tak, copak nejsi ani trochu zvědavý?
0: Kvapníci jsou na světě od toho, aby spěchali, a ne, aby louskali ořechy, vymlouval se kvapník.
1: No, měl bys to aspoň zkusit, přemlouval Brouka Brunda.
0: Stačí, když do oříšku praštíš, radil Čmelda. Oříšek přestal hopsat a tiše čekal, jak všechno dopadne. Ani se nepohnul. Kvapník se tedy zhluboka nadechl, rozpřáhl se a bum! Oříšek poskočil a uvnitř se něco zachichotalo. Jenže kvapníkovi do smíchu nebylo. Mračil se na čmeláky, zlobil se na celý svět.
4: Tak to vidíte, jsem každému jen pro smích. Ke vší smůle jste mě ještě zdrželi a přitom dobře víte, jak chvátám.
0: Brundo, jestli se nedozvím, co v tom oříšku je, já snad samou zvědavostí prasknu, vzdychal Čmelda. Co kdybychom řekli stonožce, napadlo Brundu. Když na oříšek stokrát dupne, musí přece skořápka povolit. Jenže zase nepochodili. Stonožka si zrovna chladila bolavé nohy v bylinkách a o nějakém louskání oříšku nechtěla ani slyšet. Kdepak, mě oříšky dneska nezajímají, i kdyby byly ze zlata, povídala. Vrátila jsem se z výletu a mám na všech patách puchýře.
1: Ten oříšek by svedl rozlousknout snad jedině pučmelout. Brůčel Brunda potichoučku, ale Čmelda se stejně polekal.
4: Pst, ať ho nepřivoláš. Víš, co je s ním vždycky za patály.
0: Pučmelout, jak jistě víte, je čmeláčí strašidlo, kterého se sice nikdo nebojí, ale stačí na něho pomyslet a už je slyšet jeho funění, dupání a mlaskání. Než se čmeláci vzpamatovali, známý hlas se k ním blížil a breptal.
5: Něco bych si dal pro chuť, něco bych si dal na zub, třeba nějaký mlsek, pamlsek na můj chlupatý jazyk.
0: A už se taky objevila velikánská pučmeloudí noha, která málem čmeláčky zašlápla.
1: Ty jsi ale motovidlo, pučmeloude, vůbec nekoukáš na cestu, zlobili se včelí medvídci.
5: Já že nekoukám, já koukám a já dokonce vidím oříše. Kňám, mandle by možná byla lepší, ale oříšek mám taky rád.
1: Ten oříšek je náš a je kouzelný, upozorňovali čmeláci. Ten se nejí.
5: Hele, brunžibáři, huhlal pučmelout. Když už se mě nebojíte, tak mi aspoň nemluvte do mého jídelníčku, jo?
1: Jak chceš, pučmeloude, řekl Čmelda a Brunda dodal. Ale tenhle oříšek je doopravdy začarovaný.
5: No, to určitě, už klíbil se pučmelout. Na kouzla já nevěřím. Pojď ke mně, pojď, kamaráde. Uděláme si piknik.
2: Každý den mám hody, žeru všechny plody, sladké i kyselé. Nemám jiný program, spravil jsem se o gram, vážení přátelé. Když je něco jedle, tak do toho hnedle vyvrtám pár dírek. Jídlo, jídlo, jídlo, to je moje sídlo, to je můj kvartýrek. To je můj kvartýrek. To je můj
0: kvartýrek. Ale o pikniku nechtěl oříšek ani slyšet. Čiperně poskakoval, kličkoval a tlustý pučmelout za ním běhal sem a tam sotva dech popadal.
5: Co to? No, tohle.
0: Hekal Pučmelout.
5: Stejně tě zbaštím, Gikujone. S kouzlem nebo bez kouzla. To mě je fuk.
0: To byla, panečku, proč meláky podívaná. Nakonec Pučmelout oříšek přece jenom dohonil a připlácl ho svou pučmeloudí prackou k zemi.
5: Tak, já ti dám. Až tě rozlousknu, tak si zpívej třeba árie.
0: Ale v tu chvíli začal árie vyspěvovat sám Pučmelout. Třepal rukou a pištěl.
5: Jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau.
0: V tom oříšku totiž nebylo žádné tajemné kouzlo.

jim zdvořile uklonil a v rytmu své písničky vesele odtančil pryč. Zbyla po něm jen prázdná skořápka.

jak Rumcajs kočíroval Sumce. Příští den seděl Rumcajs před jeskyní a pročesával si hřebenem na borůvky vousy. Lesní včely mu mírně kroužily okolo hlavy. Rumcajs přemýšlel, čím dobrým by Volšovečkovi vynahradil trápení se špuntem. Manka zatím krmila z ošatky hejno lesních holubů. Nejste nám tu v lese na nic dobrý, povídá, ale pomějte se. V tom přiběhl mezi stromy tenonký potůček vody a pořád ho přibývalo. Manka uskočila, poplašení holuby se rozletěly a Rumcajs povídá, aby se tak nahoře u Volšovečka strhla rybniční hráz, to by bylo pěkný nadělení. Včera Volšoveček div neuschnul v prázdném rybníce a dnes, aby ho tak divoká voda kdo ví kam odnesla. A Rumcajs se rozběhl proti proudu k lesnímu rybníku. Hráz byla celá, ale na vrbě seděl vodník Volšoveček a plakal tak vydatně, že to vydalo za potok. Tak už zaráz, nebo mi vytopíš jeskyni, povídá Rumcajs. Volšoveček smutně popotáhl nosem. Tobě se řekne, neplač, ale podívej se, co se mi urodilo v rybníce. Rumcajs se podíval a zbledl pod vousy. V rybníce leží sumec Holdegrón. Takový sumec byl v Čechách jen jeden. Zalehl rybník od česel až k čepu. Hubu měl Holdegrón širokou jako stavidlo a oči jak mlýnské kameny. No, ty jsi mi krasavec, povídá Rumcajs a přidržel se vrby. A hned ale spustil přísně na Volšovečka. Kdybych byl vodník jako ty, tak bych si pořádně dovedl poradit s každou rybniční záležitostí. Sumce vyžeň a vlesi do rybníka místo něho. A neskusil bys to nejdřív sám? Otočil řeč Volšoveček. Rumcajs se opřel nohama pevně do hráze a spustil na Sumce. Holdegróne, nerad tě tu vidím. Mrskni ocasem a odkormidluj, odkud si připlaval. Sumec pootočil po Rumcajsovi oči a líně hnul ocasem. Udělala se taková vlna, že to Rumcajse i s Volšovečkem popadlo a odplavilo až do lesa k jeskyni. Vítám vás, povídá jim Manka. Jak vidím, dobře jste pořídili. S Holdegrónem není kloudná řeč, řekl na to Rumcajs. Boreď by s rybou byla řeč, povídá Manka. Rumcajs se mrzelo, že takhle dopadli. Postavil Volšovečkovi pod šos vědro, aby jim nenakapal po jeskyni, a sám se zhluboka zamyslel. Za chvíli luskl palcem o prostředníček a sáhl do přítruhlíku pro klubko provazu. Můžeme jít. Odvedl Manku s Volšovečkem k rybníku, podal Mance klubko a zeptal se, dovedla bys z toho provazu udělat pořádnou síť? Manka uvázala provaz mezi vrby jako osnovu, a protože

0: Volšoveček byl malý jako kudlička, podala mu druhý konec provazu a on tou osnovou proskakoval jako člunek. Síť byla za chvíli hotová. Sumec Holdegron se na to líně díval hned jedním, hned zase druhým okem. Teprve když síť rozprostřeli na hrázi, ušklíbil se velikou hubou.
1: Já, nejdřív byste mě do té sítě museli dostat.
0: Depak, na toho nic neplatí, povzdechl si Volšoveček. Ale v tom Manka zatleskala a hned tu bylo hejno lesních holubů. Každý popadl do zobáku jeden provázek a rovnou nad rybník. Tam spustili síť na Holdegrona. Holdegron se pocítí trochu ošil a znova.
1: Lámali jste si zbytečně hlavu i prsty. Nejdřív by se musel najít někdo, kdo by se mnou hnul.
0: Jen domluvil, pohladil vodník Volšoveček dlaní vodu a ze všech stran rybníka se seběhly ryby. Přijeli pomalí siláci kapři, divoce se přihnali štiky, hladce připluli líni a pak už se čekalo jen na rybí drobotu. Ryb byla síla a každá z nich vzala do huby jeden provázek od sítě. Ale protože se přitom mleli na všechny strany, nemohli síť utáhnout. Sumci Holdegronovi to až přišlo k smíchu.
1: To by nejdřív to spřežení muselo mít kočího, zehonil se.
0: Kočí je tuhle, křikl Rumcajs, utrhl si ve vrbový prut a skočil z hráze Holdegronovi rovnou na hřbet. Rybí spřežení v tu chvíli pořádně zabralo a už se jelo strouhou proti vodě. Rumcajs kočíroval. Když dojeli do řeky Labe, zarazil Rumcajs rybí spřežení a povídá Sumci. Plav si kam chceš, Holdegrone, tady je už místa dost. Za dvě neděle na to připlavala s truškou Rumcajsovi do studánky poštovní rybička. Vorvani a jiné velryby po ní vzkazují, že Holdegron vjel u města Hamburku do moře. A jestli sahal v rybníce, odčesel až k čepu, není prý ho teď v moři, ani od krajíčku ke krajíčku.

0: Je jednou jeden stíbůrek a ten měl maminku a tatínka. Maminka měla také maminku a tatínka a ti byli stíbůrkovou, babičkou a dědečkem. Maminka měla ještě sestru Růženu a ta byla stíbůrkovou tetou. A tato teta Růžena napsala jednou dědečkovi a babičce, že se na ně už bude opravdu hněvat, jestli k ní letos nepřijedou. Protože to prý slibují už několik let. No oni by k tetě Růženě jeli už dávno, ale co pak mohli? Vždyť nebyli doma sami, vždyť měli doma Pepinu. A kdo se měl o Pepinu starat? Já se vám o ní postarám, řekla maminka dědečkovi a babičce. Pozítří si pro ní se Ctiburkem přijdem. Pepina byla koza. Pepina jí říkal dědeček. Babička ji nazývala Lízinkou, ale Pepina neslyšela ani na Pepinu, ani na Lízinku. Byla nezvedená, neposlušná a nevycválaná. Když dostala náruč trávy, nepustila se do ní způsobně a s chutí, jak to dělávají kozy poslušné a vycválané. Přehrabovala se v ní, slízla sem tam nějaký jetelíček, sem tam nějaký lupínek a ostatní naházela pod sebe. Když ji babička pustila na dvorek, natahovala se přes plot, okusovala dědečkovi větívky jabloní nebo snědla slepicím zrní z kastrůlku. A jednou dokonce ukousla i muškát, který babička pěstovala za oknem. Tuhle Pepinu si tedy odváděl Ctiburek s maminkou, aby mohl dědeček s babičkou odjet za tetou Růženou. Pepina šla přes vesnici jako vyměněná, slušně, způsobně a ukázněně až k trati. Ulicí podle dráhy se chodilo do prodejny, zatímco na druhé straně za tratí byla už louka a les a lesem vedla cesta na samotu, kde Ctibůrek žil. Maminka zavedla Ctibůrka s kozou za trať a řekla: dojdu ještě do prodejny pro mouku a pro cukr, ty zatím napas Pepinu, dej však pozor, a ti neuteče na koleje, nebo jí zajede vlak. A šla pro mouku a pro cukr, zatímco Ctibůrek vodil Pepinu po lučině za tratím. Pásla se chvíli pokojně a klidně, ale brzy přestala dělat dobrotu. Usmyslela si, že se bude pást na železničním náspu. A to se Ctibůrkovi nelíbilo. Teď se na násep a za chvíli bude na kolejích, říkal si. A taky, že byla. Vytrhla se mu, vyšplhala až na trať a ukusovala rostlinky, které vyrůstaly spod pražců a kolejnic. Ctibůrek chtěl Pepinu odehnat, ale kdykoliv se k ní přiblížil, dala se do běhu a po kolejích. A co hůře, v té chvíli zaskřípal semafor a zvil se na znamení, že vlak má volnou trať, že na kolejích není žádná překážka, což nebyla pravda, protože na kolejích byla Pepina a Ctibůrek. No, vlak se blížil a nebyl to vlak ledajaký. Byl to vlak, který měli vojáci na cvičení. Na vozech byly tanky, děla, těžká nákladní auta a také vojenská kuchyně s velikým kotlem a vysokým komínem, z něho se kouřilo a kolem kuchyně se rojili vojáci v bílých čepicích. Mnoho vozů se ještě táhlo za kuchyní a všechny byly ověšeny vojáčky, kteří zpívají: trávička zelená na ní kvítí, pod Prešpurkem kraj Dunaju. No a běží líška k táboru, nese pytel zázvoru. Ctibůrek spatřil vlak včas a utekl pod násep, kde se dal do usedavého pláče. No, uměl si dobře spočítat, jak špatně to s Pepinou skončí. Strojvůdce se díval z okénka. A copak? Na trati je koza, zahoukal na ní parní píšťalhu. Ale Pepina jen zdvihla hlavu a zatřepala ocáskem. Zahoukal po druhé a zahoukal ještě jednou, ale Pepinu ani nenapadlo, aby z kolejí sešla. Strojvedoucí mu tady nezbylo nic jiného, než sáhnout po brzdicích pákách. Vlak začal skřípět, zpomalovat, až zastavil dva kroky Pepině za ocáskem. V prvním voze s lokomotivou jel velitel vlaku major Stehlík. Co se děje? Zbystřil pozornost a poslal ke strojvůdci spojku. Soudruhu, majore, na trati je koza, oznámila mu spojka. Major Stehlík poslal pro poručíka Sýkoru. Soudruhu, poručíku, na trati je koza. Zajistěte její odehnání. Provedu, zasalutoval poručík Sýkora a zavolal si četaře Penkavu. Soudruhu, četaři, zajistěte okamžitě se svou četou uvolnění trati kozou. Četař Penkava si zavolal svobodníka Kosa a dal mu rozkaz, aby se svým družstvem uvolnil trať, a svobodník Kos zavolal: Vojni, Strnad, Skřivan, Brabec, Čížek a Kukačka ke mně. Dal jim rozkaz obklíčit Pepinu. Pepina se však nedala obklíčit jen tak. Jak viděla, že se k ní blíží družstvo svobodníka Kosa, dala se do klusu a samozřejmě, že po kolejích. Vojni se dali do běhu a Pepina se pustila cvalem. Vojáci ve vlaku z toho měli náramné povyražení. Rohota do toho, podduzovali kozu a desátník Bažant byl tak neukázněný, že volal na poručíka Sýkoru. Soudruhu, poručíku, my vytvoříme palebnou přehradu. Máme přece kanóny. Celý vlak se tomu smál, ale poručík Sýkor desátníka pokáral. Nemluvte zbytečně, Bažant, a narovnejte si opasek. V tom se vracela maminka ze vsi. Nezla mouku a cukr, dívá se, co se to děje a o čem nevěří. Pod náspem bulí ctibůrek, na trati stojí vlak, samé dělo, samý voják, před vlakem se žene klubko vojáků za Pepinou a celý vlak křičí rohatá do toho. Kuchaři dokonce na maminku volali: Mladá paní, pojďte s námi, dneska budeme mít k večeři kozu. Naštěstí dostihy netrvaly dlouho. Vojín Kukačka měl o hodně delší nohy než Pepina a navíc byl nejlepším běžcem u praporu. Dohonil kozu a přivedl ji Ctibůrkovi. Nebreč, konejšil ho. My té koze neuděláme nic, ale to víš, když nás napadla, museli jsme se bránit. Pak si začali vojáci prolinávat kapsy a dali Ctibůrkovi prázdnou nábojnici ze samopalu, odznáček dělostřelců, dva cvočky a důstojnickou hvězdičku a vojín Čížek přinesl ze Křoví starý hrnec. To je pohár pro nejzdatnější kozu na okrese, prohlásil. Tu určitě pošleme na kozí olympiádu do Mečivé Lhoty. Ale pak museli honem do vlaku, protože major Stehlík velel končit. Prapore, na můj povel, nasedat. No, za chvilku se vlak rozjel. Vojáci Ctibůrkovi mávali a zase začali zpívat
1: pod prašporkem krajdu na já. Pod prašporkem. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

Česká pohádka Almužna. Jeden nuzný žebrák šel po vsi prosit a přišel k Blažkové. Ale Blažková byla skoupá a lakomá, ani kousku suchého chleba žebrákovi nedala. Ještě se na ně osopila a ze světnice ho vyhnala, ani mu neřekla, naděl pámbu. Žebrák šel a jak vyšel od Blažkové, šel vedle k Janové. Janová byla dobrá a milosrdná žena. Jakmile toho žebráka spatřila, vzala svým dětem od huby dva kousky chleba, které jim nyní právě pomazala máslem, a žebráku je darovala skouc, aby mu pámbů něco lepšího nadělil. Ona, že je chudá a nic jiného v chalupě nemá. Zaplať pámbů, milosrdná ženu, aby ti to pámbů nahradil deseteronásobně, abys mohla své nahé děti ošatit a byla šťastná. A co dnes začneš dělat, abys dělala do západu slunce? Tak mluvil, odcháze je ten žebrák. Zaplať pámbů, děkovala Janová žebrákovi za dobrořečení, ale co mluvil, ani dobře nepovážila. Ani tomu nerozuměla. Janová byla chudá vdova a měla dvě děti, které svýma chudýma rukama živila. A když žebrák od ní odešel, její děti ještě nic neobědvali a k večeři jim taky neměla co dát. Nyní si teprve vzpomněla, že z jara dostala od Blažkové 3 záhony lnu, za které po mnoho dní musela těžce dělat. Ale oddělala to. Ten len sama sobě sebrala, namočila, změdlila, vyčesala i spředla, jak náleží, a potom jí z něho tkadlec udělal asi 20 loket plátna. I začala to plátno měřit a měřila pořád bez konce a měřila až do západu slunce. Ze svých 20 loket 1000 loket plátna naměřila. Radosti plná poděkovala napřed Pánu Bohu a chtíc děti co nejdříve posilnit, vzala několik loket plátna a běžela a prodala je Blažkové. Ovšem, že za psí peníze, ale co měla dělat, když se dětem chtělo jísti. Na druhý den byl v městě výroční trh a Janová tam nesla své plátno. A že bylo tenké a pěkné, dobře jí za ně zaplatili. A tak sobě Janová z trhu domů přinesla mnoho věcí rozličných a krom toho ještě taky plný váček peněz. Brzy potom koupila sobě Janová 2 krávy, kousek pole, loučky, najala si čelátku, chválila Boha i pracovala. To její štěstí nebylo Blažkové vhod. I ačkoliv nyní spolu častokrát jedli a pili, ano, se i skmotřili. Přece ani tentokrát nebyla k Janové upřímnou. Jednou při malé svačině doptávala se Blažková Janové, jakýmto způsobem přišla do své chudoby a jak si zas pomohla. A Janová jí všecko věrně od počátku vypravovala. Jak co bylo? Jak přišel k ní prosit jeden žebrák? Jak dětem od huby vzala 2 kousky chleba a jemu je dala? Jak on jí za to dobrořečil a prosil Boha, jak ona toho ani nepovážila? Jak potom děti chtěli jíst a plakali? Jak to plátno měřila až do západu slunce? Všecko. Všecičko jí pověděla. Blažková, když to vyslechla, řekla. Ach, má zlatá kmotřičko, kdybyste věděla, jaká časem u mě bývá taky bída. Však já mám taky dítky. Ach, milá kmotřičko, jestli vás ten žebrák někdy zas navštíví, řekněte mu, aby taky přišel ke mně. Milá kmotřičko, odpověděla Janová, jestli ho Pán Bůh ke mně pošle, jistotně ho poprosím, aby se stavil u vás. Blažková dala ještě jednou nalejt a pak si dali po hubičce, objali se a rozešli. Asi za týden potom šel ten žebrák po vsi. Týž žebrák, co Janové na Pánu Bohu vyprosil štěstí. A přišel taky k ní.
Milá žena radostí ani nevěděla, kam ho posadit. Děkovala mu, uctila ho i obdarovala. A když jí žebrák dával s Bohem a odcházel, prosila ho, aby se taky zastavil u její kmotry Blaškové. A žebrák slíbil, že až obejde ves, že potom zcela jistě k ní půjde. Když pak žebrák už ves obešel a přicházel, Blašková zdaleka ho vidouc oknem, honem namazala svým dětem po kousku chleba. A jakmile vstoupil do stavení, hned zase jim utrhala chléb od huby a žebrákovi jej dala. Zaplať pámbu, řekl žebrák. A jak co začneš dělat? Aby dělala do západu slunce. Poté odešel. Blašková měla zatím už připravené plátno k měření a už vytahovala z kouta loket i chtěla měřit. Ale v tom děti chtěli pít a sama taky dostala náramnou žízeň. Aby nezmařila mnoho času, doskočila honem ke studni pro vodu. Ale jak jednou kunívku přinesla, běžela pro druhou. A jak přinesla druhou, běžela pro třetí, čtvrtou, desátou a tak bez přestání a bez potřeby vodu nosila až do západu slunce. Proč?

0: Beránek se pásl pod lesem a ovečka se pásla s ním.
1: Koukej, beránku, co nám tu vyrostlo. To je ale krásný kolotoč. Můžu se svést?
0: Beránek pohlédl na ten kolotoč a povídá:
1: Já nevím, nějak se mi ten kolotoč nezdá. Ale já bych se tak ráda svezla,
0: žadonila ovečka.
1: Ale mně se to přece jen nezdá,
0: namítal beránek. Ale v tom už ovečka začala ronit slzy. Kap, kap, kap. A jedna kápla beránkovi na nožičku.
1: Tak nepláč,
0: utěšoval jí beránek.
1: A jdi se svést, já budu dávat pozor.
0: Ovečka otřela slzičky a vyhoupla se do sedla krásného bělouše. Jenže v tom se stalo něco nevídaného. Kolotoč se otáčel stále rychleji a rychleji, až z něj koně najednou vyskočili a už mizeli v dálce.
1: Beránku, pomoc!
0: Volala ovečka, ale kdepak už jí byl konec. Beránek stál a nemohl se samým překvapením ani pohnout. Bělouš s ovečkou zatím běžel lesem, běžel vrchem, běžel dolem a už tam byli. Chalupa na spadnutí, střecha nakřivo, komín se kácel na pravé vlčí doupě. Koně se otřásly, schodily koňské kůže a na ovečku cenili zuby tři vlci hunáči. Ha, ha, ha, ha, ha, smáli se.
2: To jsme tě doběhli, teď nám budeš sloužit.
0: A začali nebohé ovečce rozkazovat.
2: Ovečko, uvař oběd. Ovečko, ustel postel. Ovečko, umí nádobí. Ovečko, podrbej mi záda.
0: A tak chudák ovečka běhala, uklízela, vařila, umývala, drbala jim záda a potají ronila ovčí slzičky. A tak to šlo celý den, když tu najednou buch, buch, buch na dveře. Co pak to?
3: To jsem já, kanonýr. Jdu z války o burské oříšky a kanon mi dali jako výslušku sebou.
0: Schválně měnil hlas beránek, převlečený za kanonýra. Vlci ho nepoznali, mrskali po sobě vlčími pohledy a zvědavost je hnala ke dveřím, div, že se nepoprali, kdo má být dřív venku. A u kanonu obdivně drmolili jeden přes druhého.
2: Je, to je nám nějaký kanon, pane kanonýr. Po světě se proháníme, ale v životě jsme takový kanon neviděli. No, co to je?
3: No, to je na to,
0: ochotně vysvětloval kanonýr.
3: Když se někdo chce dostat na měsíc, tak já ho nabiju jen tak do kanonu a na ten měsíc ho vystřelím.
2: No, to my už dávno chceme,
0: vykřikli nadšeně vlci.
2: To je naše velké přání, hned nás vystřelte, ale hned.
3: No, kdo chce kam, pomozme mu tam,
0: řekl si kanonýr potichu a popadl prvního vlka, popadl i druhého vlka, popadl i třetího, naládoval je do kanonu a ještě je tam pořádně zašťouchal šťouchadlem.
2: Připravit,
0: zavolal kanonýr,
2: pal!
0: Sotva byli vlci ve vzduchu, svlékl beránek kanonýrské šaty.
3: Tak pojď, ať jsme ještě před snídaní doma,
0: řekl překvapené ovečce. A co vlci? ti padli na jednu hromadu a strašně si natloukli. Boule jako koule. Jeden kulhal, druhý brbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrb

0: Sedlák milost pánem. Jeden sedlák byl movitý, měl hezkou ženu, ale všechno mu pán Bůh vzal. Na poli mu potlouklo, dobytek mu pošel, statek mu zhořel, žena mu umřela. Zůstala mu bída a nouze, bílá hlava a černé vousy. Šel tedy k panu správci, aby mu dal vysvědčení a pas, že půjde s prosbou ke králi, aby nějakou náhradu dostal. Správce se na něho podíval a když viděl jeho bílou hlavu a černé vousy, velice se tomu podivil a věřil, že asi měl sedlák velikou starost a bídu, protože mu tak mladému hlava zbělela. Dal mu dobré vysvědčení a sedlák šel s pánem Bohem do Prahy. Když přišel do zámku, nechtěla ho stráž hned pustit. Avšak posléze dala se obměkčit jeho milou, ale podivnou tváří a pustila ho před krále. Král se prý velmi podivil, když viděl bílou hlavu a černé vousy. Laskavě přijal jeho prosbu a poručil sedlákovi, aby přišel do hodovní síně, až bude panstvo u tabule. Sedlák toho nezmeškal. A když vstoupil do síně, vyvalovali na něho oči jako na divné zvíře. Nyní nám pověz, ptal se král, jak se to stalo, že máš bílou hlavu a černé vousy? Uhodněte to, vždyť jste chytráci, odpověděl sedlák. Pánové přemýšleli, ale žádný to uhodnout nemohl. Já ti povím, ozval se zase král. Když nám to povíš a bude-li se nám to líbit, uděláme tě milost pánem. No, za toto to už můžu hubou klápnout, tedy slyšte. Vlasy jsem měl hned, když jsem se narodil, ale vousy mě teprv později narostly. Až budou ty tak staré, jako jsou vlasy, budou také bílé. Králi se odpověď líbila i udělal sedláka milost pánem. Hned ho dali odít do panských šatů a do ruky dali mu zápis na pěkný statek. Na němž sedlák pán až do smrti rošafně hospodařil.
1: Jenže ještě jedna věc byla mrzutá. Starý pavouk už nechtěl dělat žádnou novou záchranou síť, třeba že ho pavoučata prosila: tatínku, udělejte prosím vás Pytlíkovi novou síť, ať máme nějakou legraci. Ale pavouk ne za nic na světě. Ovšem, to zase neznáte Pytlíka. Když starý nechce, udělá si ji Pytlík sám. Jen co se podívá, jak si starý pavouk každý den dělá novou síť. Schoval se za lístek, pěkně si počkal a tu uviděl podivnou věc. Pavouk snědl prostě tu starou síť, ne snad, že by si ji pokrájel na talíři, ale soukal do sebe lana a nitky jako nudle, až měl celou síť v sobě, že z ní ani vlásek nezbyl. Pak si vylezl na jednu vysokou větvičku a hezky dlouho odpočíval. Najednou skočil rovnou po hlavě dolů a za ním z několika puntíčků na zadečku se táhla od nejvyšší větvičky báječná silná nit. Na ní zůstal chvilinku viset, ale pak se otočil jako akrobat a šplhal zase po své vlastní nitě nahoru. A co nit? Tu táhl za sebou? Kde pak? Pavouk ji nechal viset, ale hned k ní, jak lezl nahoru, přisoukával novou, takže když vylezl nahoru, visela pod ním pěkná smyčka. Zase chvilenku čekal, až přijde vítr, až zafoukne smyčku na některou větvičku tak, aby se tam zachytila. No a sotva měl tak hlavní lano zachyceno, začal se spouštět i na jiné větvičky, až si z vláken udělal hezkou hvězdu, pak začal běhat po hvězdě do kolečka, až byla celá pavučina hotová.
2: Božinku, To je to celé, divil se Pytlík. To tedy svedu 1, 2.
1: Rychle přeběhl ke své roztrhané záchranné síti a v minutě ji také snědl.
3: No, nechutnalo mu to příliš, ale snědl ji. Pak se posadil na vršek větvičky a čekal, až se začne dělat pavučina. Něco se v něm skutečně dělo. V břiše mu kručelo, vrtalo to tam, točila se mu hlava, škytal o 106 a v uších měl, jakoby gramofon hrál. Ale pavučina z něho vylézt nechtěla. Jednu chvíli myslel, že přeci cosi mu začalo vycházet z nosu.
4: Ale byla to docela obyčejná kapička. Zkrátka, bylo mu špatně.
3: No, ještě asi nejsou hotové, utěšoval se. Bolí to, ale bude to slávy, až se o mě dovědí, že dovedu dělat pavučinu.
1: Nakonec se to v něm začalo s úžasnou silou všechno trhat, válet. Myslím, že se rozsype. Teď jdou nitě, zasténal, rozpřáhl se do vzduchu a skočil, jak to viděl prvé u pavouka, z větvičky dolů. Bác! Žádná nit, žádné záchranné lano se za ním neobjevilo. Pytlík sebou jen praštil o zem, ne jako pytlík, ale jako pořádný pytel písku.
3: V hlavě se mu pořádně zatmělo, ale hned poté se mu zdálo, jako by se rozsvítilo. Jakoby andělé na všechny strany létali. Každý z nich pletl pro pytlíka síť a nit pro ní tahal z čertího ocasu. Pak z čerta počaly sršet jiskry jako ohňostroj a potom už pytlík ztratil vůbec vědomí. Byl docela bez sebe.
5: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym! Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček!
6: Ruky, ruky, čo jste robili?

Růžové poupě. Byl jednou jeden otec a ten měl 3 dcery pěkné jako růžičky. Ale nejkrásnější a nejhodnější byla ta nejmladší. Otec musel jednou jet do města na trh. I zeptal se dcer, co by jim měl z trhu přivést. 2 starší si přáli krásné šaty a šperky. Ta nejmladší prosila jen o růžové poupě. Ale aby bylo tak krásné, že druhé takové není na světě. Přivezu ti je, řekl otec. Rozloučil se s dcerami a vydal se na cestu. Dojel dobře do města, hodně utržil na trhu a tak nakoupil krásné šaty a šperky pro své starší dcery. Potom scháněl růžové poupě. Chodil po celém městě, hledal v zahradách, ale protože už byla zima, růže nekvetly. Ptal se lidí, ale všichni se mu smáli, že si měl pospíšit. A tak jel otec smutně domů a bylo mu líto, že nemůže splnit přání své nejmladší dcery. Jak tak jel a přemýšlel, nedíval se na cestu a zabloudil. Byl najednou v hlubokém lese, který jakoby neměl konce. Jezdil sem, jezdil tam, až přijel na malou louku, kde byl uprostřed růžový keř a na něm překrásné poupě. Radostí si zavískl a poupě utrhl. V tom okamžiku se ale strhla obrovská vichřice, v lese zahučelo, země se zatřásla a z keře vylezlo ošklivé zvíře. Sisinem smrti řvala obluda. Ubohý otec se strachem třásl a prosil zvíře o milost. A zvíře mu řeklo, dobrá, propustím tě domů, ale pošleš mi do 3 dnů to, co tě doma první přivítá. Co měl nebohý otec dělat? Slíbil, co zvíře žádalo, a byl rád, že vyvázl životem. V duchu si jen přál, aby mu nikdo nepřišel naproti. Ale jak přicházel ku brance, spatřila nejmladší svého otce a běžela mu naproti, aby otce přivítala. Přinesl si mi, tatíčku, růžové poupě, ptala se dcera. Ano, přinesl. Přinesl jsem tak krásné poupě, že není druhé na světě. Ale je velmi drahé, řekl otec a dal se do pláče. Dcera se polekala, objala otce a ptala se, co za poupě dal. I vyprávěl jí otec všechno a také, co slíbil. Nejdříve se nejmladší dcera rozplakala, ale protože byla dobrá a statečná, řekla, co si tatínku slíbil, musíme splnit. Už se netrap, půjdu do lesa a snad všechno dobře dopadne. Objala otce, rozloučila se s domovem, zastrčila si růžové poupě za pas a odešla. Šla dlouho a dlouho cestou, kterou jí otec ukázal, až přišla na zelenou louku, kde byl růžový keř. Louka byla tichá a nikde nikdo. Nebojácné děvče vzalo poupě, dotklo se keře a zvolalo. Tu jsem! V tom okamžiku se strhla vichřice. V lese zahučelo. Země se otevřela a dívka padala dolů. Když se vzpamatovala, stála před černým palácem v překrásné zahradě a vedle ní leželo ošklivé zvíře. Nic se neboj, krásná dívenko, pravilo zvíře. Ten zámek i ta zahrada jsou tvé. Můžeš se všude procházet, jíst, pít, ale s nikým jiným nesmíš promluvit než se mnou. I kdyby tě snad něco trápilo. Až všechno překonáš a přetrpíš,
budeš šťastná. Po těch slovech zvíře zmizelo. Děvče se procházelo po zahradě a pak vstoupilo do zámku. Tam bylo všechno potaženo černou látkou. Na stole bylo prostřeno pro jednu osobu a připraveno tolik dobrých jídel, že je ani nemohla sníst. Vyšla na zahradu, napila se ze studánky a když vyšly hvězdy, šla spát. O půlnoci se náhle rozlétly dveře a do komnaty vběhlo plno různých ohavných zvířat. Rvala se mezi sebou, kousala se, štípala, až se vrhla na nebohou dívku. Ale ta nevydala ani hlásku. Jak zvířata přišla, tak zmizela. A stýraná dívka usnula. Když ráno vstala, velmi se podivila, třetina zámku zbělela. Šla do zahrady, kde už na ní čekalo ohavné zvíře. I ptalo se, jak se vyspala. Děvče už se zvířete nebálo a všechno mu vyprávělo. Zvíře jí milým hlasem připomnělo, jen aby vše trpělivě snášela, že bude šťastná. Potom zase zmizelo. Dívka se procházela po zahradě, když měla hlad, tak se najedla, napila se ze studánky a sotva vyšly hvězdy, šla spát. Ze spánku ji vytrhl ohromný křik a hluk, větší než předešlé noci. Zase se rozlétly dveře a do komnaty vlétlo hejno hrozných nestvůr. Vrhli se na dívku, kousali ji, štípali, po zemi za vlasy ji vláčeli, ale děvče bylo němé, nevydalo ani hlásku. Když zase zmizeli, nemohla se bolestí ani pohnout. Ráno se jen tak dovlékla do zahrady. Tam na ní zase čekalo zvíře. Všemu vyprávěla a zvíře ji vroucně prosilo, aby trpělivě vydržela i třetí noc, i kdyby jí šlo o život, že bude šťastná. Když zvíře zmizelo, bylo dívce smutno. Už jí nepřipadalo tak ošklivé a celý den se jí po něm stýskalo. Když se podívala na zámek, spatřila, že zase o třetinu zbělel. Den jí pomalu ubíhal, procházela se v zahradě, najedla se, ze studánky se napila a sotva vyšly hvězdy, šla spát. Bázlivě ulehla na lůžko a strachy nemohla ani usnout, ale řekla si, že i kdyby šlo o život, tak nepromluví. Jakmile odbyla půlnoc, dveře se rozlétly a celý zámek se zatřásl. Do komnaty vlétly tak ošklivé nestvůry, že se děvče bázní skrčilo do koutka. Sesypali se na ní, škrábali jí, kousali, za vlasy vláčeli, ale děvče bylo němé jako ryba. Tu ji nestvůry začaly trhat maso z těla a děvče v té hrozné bolesti slabě vykřiklo. Palác se zatřásl, nestvůry zmizely a u dívky stál krásný mládenec a líbal jí ruce. Když se dívka z toho všeho vzpamatovala, vyprávěl jí mládenec, že je knížecí syn a pán celé krajiny a zámku. Zlá kouzelnice ho zaklela v ošklivé zvíře a jenom hodná a pracovitá dívka, která by pro něho snášela trpělivě a mlčky všechny bolesti, ta mu mohla vrátit jeho původní podobu. Za to, pravil mladý kníže, že si všechno pro mne snášela a tím mě vysvobodila, budeš mou milovanou ženou a paní v mém zámku. Nádvoří i celý zámek oživili služebnictvem a všichni jásali a radovali se. Zámek byl už zase celý bílý a krásou jen zářil. Kníže nechal zapřáhnout do nádherných vozů a s nevěstou i celým průvodem jeli k otci a sestrám. Tatínek už dávno oplakal svou nejmladší dceru a nevěřil, že by ji ještě někdy spatřil.
To bylo radosti, když viděl svou dceru, jak je šťastná a jaký krásný život ji čeká.

0: a sníčka.
1: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté.
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
0: Tak čti.
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi.
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
0: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Tak to bylo pro tebe.
0: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Zetry, hruši, slonice, nesmyslíky s tygrem kamará. Žirafy, Africe, zetry, hruši, slonice, nesmyslíky s tygrem kamará. Žirafy, Africe, zetry, hruši, slonice, nesmyslíky s tygrem kamará. Žirafy, Africe, zetry, hruši, slonice, nesmyslíky s tygrem kamará. Žirafy, opice, zebry, hruši, slonice, nesmyslíky s tygrem kamará.
1: Tak děti, a můžeme začít zkoušet. Hurvínku, nekopej do toho stolu, ať nám celé to divadelko nespadne.
2: Já do něj nekopu, ale dávám nohu dál, protože mi na ní stojíš.
1: No tak promiň. Mančko, jsi připravená?
3: Ano, pane Spejble. Jakmile Hurvínek cinkne na zvoneček, jo. Já rozsvítím měsíc.
1: Jo, správně. Děti, dělejte všechno pořádně, ať nám ta premiéra ve středu klapne, jo?
2: Však už se děti těší.
1: Boleť by se netěšili, když jim tak osvědčení pimprlo herci zahrají takové drámo, jako jsou loupežníci na gumu.
3: Na chlumu, pane Spejble. Co? Vy na to nějak nevidíte, že?
1: Počkej, ne, to jsem si jen překoukl. Vždy to znám skoro na spaměť. Tak, na scéně máme rybník a velkou paseku.
2: Jo, paseku to tedy máme. Tři stromy ti nedrží a převrátili se.
1: No počkej, to se přibije dodatečně. To nic. Tak pozor, začínáme. Cink. No tak hurvajs, tak udělej cink.
2: Nemůžu dělat cink, když jsi mi nedal zvoneček. Máš ho někde zahrabán.
1: Aha, no tak takhle spoj, Máničko, pust na scénu měsíc, jo?
3: Ano.
1: No tak proč nevychází měsíc?
3: Já nevím, asi má vybitou baterku.
1: No tak dobře, tak teď to nebudeme zdržovat. Pozor, na scénu vchází znavený pocestný, jo? Kde pak je znavený pocestný?
2: Znavený pocestný visí za tebou na klice.
1: Aha, jo, tady. Znavený pocestný tedy vchází.
2: Nevchází, spadl tam z nebe. To není znavený pocestný, to je parašutista.
3: Teď je zase moc znavený, pane Spejble. No. Táhnete ho po břiše.
1: Ale prosím vás, vy toho pořád máte. Hlavně, že je konečně na scéně.
3: Ale není ho vidět, zalez vám do rákosí.
1: Tak ho trošku přisunu, takhle, no, a může mluvit.
2: Nemůže, topíš ho v rybníce.
1: Tak mi pomoz, sáhni tam, vylov ho, ať už konečně mluví. Jo, počkej, ale co, kde je knížka s textem?
3: Na pasece, znavený pocestný po ní šlape.
1: Tak mi podej, no, tak děkuju. A je to.

0: děkuju. Znavený posesný mluví skromouceným
1: hlasem. A je to stejně nečtí, to je v závorce.
0: Já vím porád. Tak klid.
2: Zabloudil jsem v tomto pustém, pustopustém lese a nikde človíčka, nikde přítelíčka, nikde ptáčka či jiného žliváčka.
0: Želváčka?
3: Kde živáčka?
0: No já vím, já jenom na to nevidím. Mančko, pust aspoň slunce.
1: Slunce o půlnoci, prýmá.
0: No jo, to by nešlo. Tak kde jsem to zůstal?
1: U žliváčka.
0: Jo.
2: Nikde živáčka. Živáčka, běda mě nebohému, jsem ti já to pařez.
0: Pařez, kde je pařez?
3: Je v hodovní síni a sedává na něm král, protože jste mu rošlápl trun a ještě jste ho neslepil.
0: No tak se zatím opře v oborovici, když je chudák, tak unavený, že jo?
2: Na cestě nikde hospody.
1: Nikde samoobsluhy, nikde gastronomu.
0: Hurvaj, snech si ty vtipy, člověk se tu namáhá.
1: Já do toho chtěl jenom vnést trochu současná.
0: Nic do toho nevnášej a pokračuj. Tak pozor, vchází Víla Lesana.
3: Víla Lesana? Vždyť je to fousatej chlap s flintou.
0: Ano, dobře, to vím taky. Zatím zastupuje Vílu, protože má Víla natrženou řízu a musí mi teprve slepit. Tady máš, Máníško, příležitost herecky se projevit. Mluvíš soucitně k pocestnému, tak prosím.
3: Ano, ale pocestný tam není.
0: Jak to není?
1: Není, protože sklouzl po borovici a spadl do rybníka. Počkej, já ho zase vylovím, tak už je to dobrý.
0: Tak vchází Lesana a zazní jemná náladová hudba. Hurvajs, zmačkni ten knoflík na magnetofonu.
1: Ano, taťuldo.
0: Hurvajs, co je to za hrůzu?
1: Promiň, taťuldo, to jsem jen zmačkl nesprávný knoflík, hned to napravím.
0: No, to je ono. Tak přichází Víla Lesana, Mančko, a mluví k pocestnému. Ano, jemně a něžně. No, mluv.
3: Ohoho, koho mi to čertová babička přivádí přímo pod nůž? Zlaťáku v měšci jestíš na mále. Oškubu tě zlatoperý ptáku.
0: Dost. Prosím tě, Mančko, co to čteš?
3: Přece svou roli z toho listu, co jste mi dal do ruky. Jemně a něžně, prosím.
0: Prosím tě, dej to sem, to musí být nějaký omyl. No jo, vždyť to máš o stránku dál. Ale kde je ta stránka? Tak podívej. Tuhle scénku zatím přeskočíme a vezmeme až konec jednání v lese, jo? To je tvoje role, Hurvajs. Tady to máš a čti.
1: Ano, ale kde?
0: No přece tam, jak se rytíř Krasohled uklání Víle Lesaně a říká...
1: Já vím, a říká... Ohyzná babice, je konec tvým čárům, zhyneš.
0: Cože, to tam je?
1: Jo, to je tady, a pak ještě... Opusť mé hodovní síň, konstvo loupežníka Mordiana Krobiana je v dohledu, vytáhněme padací most.
3: Ale kde by se vzala na pasece hodovní síň a padací most?
0: Moje nervy, jak je tohle možný?
3: Hele, měsíc rozsvítil, no. Baterka funguje.
1: Funguje, určitě máš taťulo z přeházené stránky, protože hned zatím je štěkot loveckých psů. Háv, háv, háv, háv, háv.
3: Šeriku, fuj, jdi o tu, Šeriku, pane Spejblo, ať netahá za tu oponu. Šeriku!
1: No tak ten tomu dal. A máme podivadle.
0: Máničko, Hurvínku, řekněte dětem v domě, že premiéra se odkládá.
3: Já vím, na neurčito.
1: Kde pak? Na vůbec nikdy.

0: O dvou neposedných žížalách. Na věčně mokré a blátivé loučce u záhybu řeky žily dvě žížaly. Jmenovaly se Žužla a Bužla. A byly to kamarádky. Takové kamarádky, co se musí jedna před druhou pořád vytahovat. Jenomže oni se vytahovali tak, že Bužla, aby byla o kousíček větší, se natáhla ještě a ještě a ještě a praskla. A byly z ní dvě malé bužličky. Chudinka Žužla, celá polekaná, dala ty dvě bužličky zase rychle k sobě, aby ještě srostly opět v jednu dlouhou bužlu. Chtěla mít jednu pořádnou kamarádku a ne dvě trpasličí žížaly. To by tak ještě scházelo, aby jedna bužla měla proti ní druhou na pomoc. Ty by pěkně ukřičeli, upovídali, uchechtali, že by to ještě nakonec prohrála. A tak se Žužla s bužlou pořád vytahovali. A když něco dokázala Žužla, hned bužla šla a chtěla provést ještě odvážnější kousek. Tak jednou přišel na loučku roztržitý rybář a začal hledat pod kameny žížaly jako návnadu na ryby. To bylo něco pro Žužlu. Nenápadně mu vlezla po zádech až do kapsy kabátu a když si tam za chvíli sáhl pro kapesník, vytáhl s ním něco, co vypadalo prach zatroleně jako žížala.
1: To nemůže být žádná žížala, i když tak vypadá, řekl si a promnul si oči. Co by dělala v mé kapse, když jsem si ji tam nedal? Přece nejsem blázen.
0: To se ví, že blázen nebyl, jen trochu roztržitý, jak bývají někteří rybáři. Když bužla viděla, jak skvělý kousek se povedl její kamarádce, hned chtěla provést ještě něco skvělejšího. Všimla si, že rybářovi chybí u jedné šněrovací boty tkanička. Vlezla si tedy do dírek v botě místo ní a lehce se zašněrovala. Nedalo jí to ani tak moc práce, protože ta bota byla prázdná. Rybář se totiž přezul do vysokých gumových bot. A proč se vlastně přezul? Myslíte, aby se nenamočil? Chyba. Přezouval se proto, aby rybkám nenašlapal. Měli tam vždycky vzorně uklizené obláskové dno. Tedy se přezul jako vy, než vejdete do třídy. No, a když si večer zase obouval své staré šněrovací boty, všiml si, že jedna ta tkanička je taková zvláštní, pružná.
1: To teď vyrábějí zajímavé tkaničky, řekl si. Tahle vypadá skoro úplně jako žížala. Ale žížala to být nemůže. Co by dělala žížala v botě? A protažená dírkami? Nejsem přece blázen.
0: Když rybář odcházel, bužla se pomalu a pohodlně vyšněrovala a vrátila se k Žužle. Obě se potom zase jedna před druhou vytahovaly, jak si z toho roztržitého rybáře vystřelili a které z nich se to líp povedlo. Žužla tvrdila, že se jí hrozně divil a říkal, že je blázen. Bužla ale křičela, že se jí taky divil a taky říkal, že je blázen. A tak se Žužla a Bužla ne a ne a nemohli dohodnout, které z nich se to povedlo lépe. Rybář se vrátil domů nejen bez tkaničky, ale i bez ryb. Jak taky mohl nějakou chytit, když místo, aby měl dvě žížaly na háčku, měl jednu v kapse a druhou v botě. To měl z toho, že chodil na loučku, kde bydlely jen dvě žížaly, za to ale nejneposednější vytahovalky z celého okolí. Ještě že je neslyšel, jak se mu potmě chechtají. Vy si myslíte, že se žížaly nemohou smát? Tyhle se smály. A jak?

0: Splazí se po poušti muž a je k smrti vysílený. Když se konečně doplazí k oáze, poprosí o sklenici vody a prodavač mu odpoví.
1: Bohužel, já prodávám jen kravaty.
2: Tak to nashledanou,
0: zasípe chlápek a plazí se dál. Po čase narazí na další oázu. Tam ale na první palmě visí výstražná cedule.
1: Vstup pouze s kravatou.
2: To měl ten pán z Vůlovi. Poušť, pak oáza, to je jediné místo, kde je v poušti voda a nemá kravatu.
3: Mezi tuláky. Tulamor junior ležel jako odhozená hadrová loutka v trávě u nábřežní zdi. Byl v mrákotách, sotva dýchal. Chtěl zavolat o pomoc, ale zvuk, který vydal, připomínal plácnutí mokré utěrky o nálevní pult. Tak toho nechal a upadl do dlouhého spánku. To, co se stalo, jako by byl jen ošklivý, zmatený sen a všechno, i on sám, jako by po vlnách odplouvalo do dálky. I hlasy, které se teď nad ním ozývaly, jako by přicházely zdaleka. Je po něm? Ptal se jeden hlas. Ne, tak docela. Je hodně mladý a dobře živaný, ale měl na mále, řekl jiný hlas. Jak se sem vůbec dostal? Ten určitě nějaký domov má. Dokonce hádám, že má bohatýho papínka Nobl Matinku. No, právě takový, z domova rádi utíkají, mudroval jiný hlas. Tulamor junior ty hlasy slyšel, ale neměl sílu otevřít oči. Pak ucítil, jak ho někdo bere za ruce a někdo za nohy. Dáme ho pod střechu, musí uschnout. Rozhodl dlouhý hubeňour. Z hlavy mu visely plstěné copánky. Jasně, Karlosi. Bylo vidět, že ho ostatní poslouchají. Carlos byl, jako všichni tady, tulák bez domova a když řekl pod střechu, znamenalo to pod most. Teď se vám možná zdá divné, že mezi lichožrouty se najdou tuláci a bezdomovci, ale je to tak. Bydleli kdysi v řádných podmínkách, bohužel u lidí, kterým se život nějak vymkl z ruky. Přišli o práci, o byt, o přátele, o svou rodinu a nakonec i o své lichožrouty. Tihle lichožrouti bez domácích pánů se začali toulat a našli v tom životě bez střechy nad hlavou dokonce potěšení. Červen přinesl horké dny a řeka lákala k vykoupání. Tuláci si pochvalovali, že lidi mají vedle spousty špatných zvyků i jeden dobrý. Koupali se bez ponožek. A až přijde zima, opustí město a potáhnou jako ptáci na jih. Carlos vpravil do toho málem utopeného nešťastníka pár soust. Roztrhal na drobné kousky růžové dupačky. Ukořistil je minulý týden, když je tu jedna maminka nechala ležet na dece. Šla své batole trochu vyráchat a když se vrátila, dupačky byly pryč. Mimínkovské dupačky jsou jemné, ale přitom ohromně výživné. Však také Tulamor junior už po několika soustech otevřel oči, ale hned je zase zavřel. Vylekal se těch zarostlých, chundelatých hlav, které se nad ním skláněly.
4: Už přichází k sobě, zašeptal Carlos.
5: Kde jsou všichni? Proč mě nehledají? To se na mě vykaštal i Ramík,
0: říkal si lítostivě Tulamor junior, ale oči neotevřel. Dělal, že spí. Po chvíli ho však přemohl opravdový spánek. Tak ho tuláci přikryli cárem deky a rozešli se do svých kutlochů.

0: Kiki cvičení a jdeme na to!
1: Miau.
0: Ahoj, děti! Tady je Piggy, já se vám hlásím s Hankou Kynichovou. Ahoj, Hanko.
2: A já vás taky, děti, zdravím, samozřejmě tebe, Piggy, taky.
0: Ahoj.
2: Prosím tě, jak se máš?
0: Já se mám dobře.
2: A myslíš si, že bych tě mohla něco naučit, respektive přes tebe to naučit naše děti? Víš, čeho jsem si totiž všimla? Ty naše děti mají velmi špatné držení těla. Je to asi tím, že třeba málo sportují, anebo je to prostě nikdo nenaučil. Piggy, chodil někdo z tvých kamarádů třeba na balet, nebo na gymnastiku, nebo třeba na různou pohybovou průpravu, protože tam to všechno můžou učitelé ty děti naučit.
0: Honko, já mám kamaráda Vojtu. Vojta je kocour.
2: Ano.
0: S Vojtou se nedá nikdy vyhrát, když se závodí.
2: To bude asi tím, že on má správné držení těla, protože když umí ovládat všechny svaly na svém těle, tak se mu líp běhá, dělá kotoul, leze se mu na stromy, může tě škádlit, může tě nějakým způsobem vždycky prostě předběhnout. A já bych chtěla, Piggy, aby se ti to taky podařilo. Proto já ti teď vybavím pár informacemi.
0: Dobře.
2: A to samé uděláme i u našich dětí. Takže děti, správné držení těla začíná od postoje našich chodidel. Dáme je mírně od sebe.
0: Ano.
2: Mhm. Pokrčíme kolena.
0: Ano.
2: Lehce podsadíme pánev. Náš vystrčený zadeček dáme dopředu. Aha. Takovou houpačku si s ním uděláme.
0: Takže já se chytím za ocásek.
2: Za zadek a podsadíš ho dopředu.
0: A šoupnu si ocásek vlastně
2: dopředu.
0: Skoro pod bříško.
2: Tak, takže teď už máme srovnáno spodní část těla a jdeme od pasu nahoru. Narovnáme se. Musíme u toho samozřejmě zatáhnout bříško dovnitř. A už nám zůstávají jenom ramena. Ramena nejdříve vytáhneme k uším. A teď je prudce pustíme dolů. Tak. Táhneme je za dlaněmi dolů a hlavu naopak za provázek jakoby nahoru. Takže, možná vám to připadá takové kostrbaté, takže lehce ubereme z toho napětí. A pokud máme zpevněné hýždové svalstvo, tak je to to, čemu se dá říct, že stojíme rovně.
0: Zpevněné hýždové znamená, že ty dvě půlky jdou k sobě?
2: Přesně tak. A teď, když budeme trošinku přes hlavu vnímat naše svaly, tak já cítím, jak mám pevný přední sval na noze. Mám taky pevný zadní sval, těsně pod zadečkem. Mám taky pevný úplně svůj hýždový sval, tedy zadek. A také, když si stáhnu na bříško, tak je v napětí. Není tam žádný povolený vak. A když bych si sáhla na svá ramena, tak je měla mít taky v lehkém napětí. A pokud toto se nám děti podaří a budeme na to myslet, třeba když stojíme na zastávce a čekáme na tramvaj nebo na autobus, tak trénujeme tento správný postoj.
0: Hanko, víš, jak si připadám? Mm-hmm. Já si připadám jako stromeček, který má kořeny v zemi, ty jdou z nožiček a hlavičkou, jako kdybych tlačil proti sluníčko.
2: A napadá mě zeptat se tě, je ti v tom dobře?
0: Je to prýma.
2: Tak jo, takže když už to cítí Piggy, tak děti, pojďme ještě jednou, pokud vám nějaký povel vypadnul z hlavy, já ještě jednou vezmu, jak se můžeme správně postavit, když budeme třeba stát někde ve frontě. Nohy máme mírně od sebe. Lehce pokrčená kolena, sáhneme si rukama na náš zadek a postavíme ho lehce dopředu, posuneme ho lehce dopředu.
0: Ocásek pod bříško, šup!
2: Ano, sáhněte si na bříško, jestli je pevné, vyvězte obě své ruce, vytáhněte ramena k uším, nadechněte se a s výdechem ty ramena pustíte dolů. Tak, táhneme hlavu nahoru. A to je krásné se podívat na to, jak je Piggy rovný a přesně tak si teď představuju vás doma, jak stojíte rovně u pokojišcích.
0: Honko, nemám bříško, někam zmizelo.
2: Někam zmizelo, protože ty si ho vytáhnul všemi svaly, které máme od pasu nahoru. Já s toho mám ohromnou radost. Já musím tentokrát Piggy mu zatleskat. A vám, pokud se vám to povedlo doma, tak tleskám taky. Mějte se hezky a už teď se těším na setkání s vámi.
0: Zíra, viď?
2: Ahoj.
0: Ahoj.

0: Česká pohádka Kdo snědl holoubátko? Žena jednoho chalupníka upekla dvě holoubátka. Jedno pro sebe, druhé pro muže. A když už byla pěkně do zlatova upečená, šla do chléva krávy podojit. Chalupník seděl v kuchyni, pěkně si hověl u pece a že měl hlad, nemohl se dočkat oběda. Chvíle mi zvedal nos a lokal do sebe líbeznou vůni, kterou bylo cítit po celé kuchyni. Toho čím dále tím více dráždilo, že neodolal a za chvíli už byl u pekáče. Když se přesvědčil, že žena se ještě nevrací, připlížil se znova k pekáči a v čerstvosti vyňal jedno holoubátko a snědl.
1: Ech co, bylo bez toho mé.
0: Omlouval svou mlsnotu. Že byl hladový, neměl však jednoho holoubátka dost a proto také bez dlouhého rozmýšlení pustil se do druhého a také je snědl. Hned na to vyšel na dvůr, jako by se bylo nic nestalo, a dal se do štípání dříví. Jeho žena se vrátila a že už bylo poledne pryč, uchystala na stole talíře, nalila polévku a zavolala muže. Když polévku snědli, vysypala žena brambory na mísu a sáhla pro pekáč do trouby. Ale div nevykřikla, když viděla, že pekáč je prázdný. Konečně se vzpamatovala, obrátila se k muži volajíc. Někdo snědl holoubátka.
2: Já ne, zalhal chalupník. Vždyť nikdo jiný tu nebyl nežli ty, řekla ostře manželka a div zlostí nehodila pekáč na zem. Snad mne nepodezříváš, to by tak scházelo. Já jsem ani nevěděl, že něco pečeš.
0: Bránil se chalupník a tvářil se uraženě. Avšak jeho žena začala zle hubovat a dala se do nářku, že má tak mlsného muže a že ten dále zapíral, strhla se mezi nimi hádka, v které chalupník stále obviňoval ženu, že ona to byla, která snědla tu pochoutku. No dobře tedy, necháme prozatím hádky. Ale od té chvíle nebudeme jeden na druhého mluvit. Kdo z nás dříve promluví, na tom to zůstane, že holoubátka snědl. Rozhodla chalupnice. Od té chvíle bylo v chalupě jako v hrobě. Takže to oba začalo mrzet. Chalupnice nemohla se hádat, klevety vypravovat. A chalupníkovi se zase stýskalo, že nemůže ženě odpovídat a ani si zaspívat. Ale první slovo nechtěl vyslovit ani jeden, ani druhý. Konečně nadešel už třetí den od té doby, co naposled spolu promluvili. Z nenadání zastavil se u chalupy kočár, sloužící skočil dolů a už byl v chalupě, aby se zeptal na cestu k městu. Chalupnice již otevřela ústa, chtějíc dát odpověď, ale hned se vzpamatovala a jen ukázala rukou v tu stranu, kterou mají jet, a chalupník udělal totéž. Sloužící mu tato odpověď nebyla jasná a proto, když se vrátil ke kočáru, povídal pánovi, že v chalupě jsou dva němí manželé a že celkem nic od nich se nedozvěděl. Když to zaslechla chalupníkova žena, vyběhla ven a vsedla si do kočáru k pánovi, dávajíc mu posunky na srozuměnou, že mu cestu ukáže. Pán hned udělal místo, kočí práskl do koní a jeli. Tu chalupník křičí z okna. Ženo, ženuško, neodjížděj a odpust mi to. Já jsem to byl, který snědl holoubátka. Myslil si totiž, že jeho žena mu chce ve zlosti ujet pryč. I ta se dala do smíchu a když pán se tomu divil, celou příhodu mu vypravovala. To pána velice rozveselilo, takže dal chytré ženě dukát, aby si mohla koupit jiná holoubátka. ale z těch nedostal její muž ani na zub.
3: Tiki kalendář! Dnes je 29. července.
4: A svátek slaví Marta.
3: Marta je staré jméno.
4: Pochází z Bible a znamená paní domu.
3: Martičky, Martičky, domovní paničky.
4: Posíláme vám k svátku sladké hubičky.
3: Mua, mua, mua, mua. 4.

0: Honzík pouští draka. Odpoledne poslala babička Honzíka mezi děti. Bylo jich na návsi několik. Větší chlapec Viktor, menší pihovatý kluk Ferda a jedno nevelké děvčátko. Říkali mu Tereska. Znáš mě? Zeptal se Ferda Honzíka. V naší ulici je kluků, odpověděl bez rozmyšlení Honzík. Zdeněk, Franta a Filipek. A jeden je ještě menší než já, ale nevím, jak se jmenuje. Asi Slávek, řekla vítězně Tereska. Jmenuje se Slávek. Je to Slávek, vykřikl Honzík. Máme pruty a chodíme přes park. A draka taky pouštíte? Zeptal se Viktor. Měl draka doma a rád ho pouštěl. Viktor si už taky zkoušel vyřezat z kůry loďku a o prázdninách se pustil i do letadla. Loďka jezdila na vodě moc pěkně, ale letadlo létat nechtělo. Viktor si umínil, že je bude stavět znova. Ne, draka ne, odpověděl Honzík. Mrzelo ho, že draka doma nepouští. Kam by drak letěl? V městě není ani nebe, řekl pohrdlivě pihovatý kluk Ferda. Jsou tam jen domy a nebe ne. Honzík rychle přemýšlel, jestli je v jejich ulici nebe, ale nemohl si vzpomenout. Na pihovatého kluka se tedy aspoň zamračil. Nebe je všude, řekla určitě Tereska. Víď, přikývil Honzík. Zdál se mu, že Tereska všechno ví. Měla droboučký obličej a veliké modré oči. Svítily na Honzíka jako dvě hvězdy. Já přinesu draka, rozhodl se Viktor. Budeme ho pouštět. Přines ho, půjdeme na pole za ves, radovali se děti. Nejvíc se těšil Honzík. Vždyť on ještě draka nikdy nepouštěl. Na obrázku ho už viděl, ale v ruce ho nikdy nedržel. Viktor draka opravdu přinesl. Byl z papíru a měl oči, nos i ústa. Díval se jako živý. Byl dokonce větší než Honzík. Viktor si ho nesl na pole sám. Ferdovi dal do ruky klubko provázku a Honzík nesl papírový ocas. Šel opatrně a dával pozor, jako by ocas byl ze skla a mohl se každou chvíli rozbít. Tereska cupala za nimi. Nechtěla vidět draků v obličej. Zdálo se jí, že drakovi oči se na ně stále dívají. Děti šly kolem mlátičky. Lidé tam skládali z vozů ovesné snopy a dávali je do stroje. Mlátička hučela a Honzík viděl, jak z jejího červeného krku leze sláma. Už tam stál velký stoch. Vpředu u pytlů pracovali dva muži. Volali něco na děti, ale Honzík jim nerozuměl. Musel dávat pozor na dračí ocas, aby se mu nic nestalo. Na druhém konci pole nadhodil Viktor draka do vzduchu a běžel proti větru. Drak se zakýval a prudce vzlétl. Viktor rychle odmotával provázek a drak stoupal stále výš. Vidíte, jak se směje? Vykřikl vzrušeně Honzík. Nesměje se, odporoval Ferda, vždyť se mračí. Nepovídej, já ho znám, řekla rozhodným hlasem Tereska. Dole se mračí, ale nahoře se směje. Je to přece drak. Tak vidíš, odpověděl Honzík a podíval se vděčně na Teresku. Jak je chytrá. Od mlátičky volali na Viktora. Chtěli, aby přinesl vodu, měli velkou žízeň. Viktor držel v ruce klubko provázku a chvíli se nerozhodně díval na oba chlapce. Kterému z nich má draka svěřit? Nakonec podal klubko Honzíkovi a řekl mu přísně. Dobře, draka, drž. Nedávej klubko z ruky. Ano, odpověděl pevně Honzík a ruce se mu třásly dychtivostí. Už držel klubko a na druhém konci provázku poletoval drak. Vznesl se tak vysoko, že mu ani nos, ani ústa nebylo vidět. Jen pokyvoval hlavou a pustil ocas hned vpravo a hned zase vlevo. Honzík cítil v rukou lehké poškubávání. Bylo to krásné. Honzík by byl pouštěl draka až do večera. Když Viktor odešel, přiblížil se k Honzíkovi pihovatý Ferda a řekl tiše: "Půjč mi toho draka."
1: "Ne, aspoň na chvilku," škemral Ferda.
0: "Ani na chvilku ne," řekl Honzík. Vzpomněl si, co mu nařídil Viktor.
1: "Já ti dám kudličku,"
0: sliboval Ferda a vytáhl z kapsy drobný lesklý nožík. Honzík se koutkem očí podíval na nožík. Líbil se mu. Chvilku si myslel, že by bylo dobře, kdyby ten nožík měl. Ale pak si vzpomněl na Viktorův přísný hlas a znovu Ferdu odmítl: "Já nesmím."
1: "Viktor nevidí až sem," namítl Ferda. Hrozně se mu chtělo držet draka na tom dlouhatánském provázku.
0: "Honzík musí poslouchat Viktora a ne tebe," řekla přísným hlasem Tereska. Její malý obličej se na Ferdu zamračil. Ferda se začal zlobit a křičel:
1: "Jestli mi draka nepůjčíš, tak ti podrazím nohy."
2: "Jen to zkus," načepířil se Honzík. Jedním okem se díval na draka a druhým na Ferdu.
1: "Dám ti hroudou dozad," křičel Ferda a opravdu ji hledal.
0: Teresce se jeho vyhrožování nelíbilo. Běžela k Honzíkovým zádům a postavila se tam. Rozpřáhla ruce a chystala se Honzíka bránit. Když to Ferda uviděl, uhodil hroudou o zem a vykřikl zlostně:
1: "Tak si draka nechte!"
0: Běžel pak přes pole zpátky do vesnice. Viktor se za chvíli vrátil. Vzal klubko do ruky a zeptal se Honzíka: "Co drak dělal? Nechtěl ti uletět?"
2: "Kde pak?" odvětil vážně Honzík. "Já jsem ho držel a vůbec jsem ho nepustil, viď, Teresko?"
0: "Já jsem na Honzíka koukala," potvrzovala Tereska. "Draka měl pořád na konci provázku."
2: "Tak dobře," usmál se Viktor. "Jenom jestli ho ještě udržíš."
0: "Já ho budu držet až do večera," prohlásil Honzík a na tváři mu bylo vidět, jakou má sílu. "To je moc dlouho. Drak ani večer nevidí."
2: "A co dělá přes noc?" ptala se Tereska.
0: "Spí u nás v kůlně," řekl Viktor. Všichni tři ještě dlouhou chvíli pozorovali neklidného draka. Jednou vyletěl výš, pak se zase snesl, někdy zakýval hlavou a potom v povětří úplně stál. Zdálo se, že je spokojen. Ve vzdušných peřinkách se mu asi líbilo.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Kubánek u filmu. Káťa seděla před televizorem a sledovala zprávy. Zprávy Škubánka nikdy moc nebavily a tak se povaloval po koberci a hledal si blechy v kožiše. Najednou se objevil na obrazovce nápis: Velký filmový konkurs na roli psího hrdiny. Příležitost pro všechny. Rasa a velikost nerozhoduje. Škubánku, koukej! Volala Káťa celá rozrušená. Hledá se psí hrdina. Nejspíš se zaběh, mínil Škubánek. Ale ne, vysvětlovala Káťa. Hledají ho do filmu. No a co? Nechápal Škubánek. Že tam půjdeš a budeš tím hrdinou, pronesla Káťa s vykřičníkem. A jak Káťa něco pronesla s vykřičníkem, tak proti tomu nebylo odvolání. Druhý den už seděli ve filmovém klubu. Vypadalo to tam jako na výstavě psů. Všichni páníčkové a paničky horlivě česali a kartáčovali své miláčky. Afgánskému chrtovi tupírovali uši a mrňavého Yorkshire teriéra dokonce natáčeli na papírky. V koutě jedna majitelka stříkala fialkovým sprejem obézního boxera a bulldog, který byl právě na řadě, nervózně přešlapoval u dveří s bílým kapesníčkem v kapsičce psídečky. V tom se v dveřích objevila asistentka režie a hlásila: Připraví se pan Škubánek. Káťa honem dávala poslední napomenutí. Pěkně pozdrav a nezapomeň podat pac. Za chvíli už Škubánek stál před kamerou. Pustili na něj reflektor. Vůbec nic neviděl, jen tak mžoural. V zápětí na něj začala vrčet kamera. Škubánek na ní taky zavrčel, ale hned se vzpamatoval a tvářil se co nejhrdiněji. Pan režisér dával povely. Panáčkovat, zastříhat ušima, zavrtět ocáskem, štěknout. Další, prosím. Škubánek vypadl ven, jak na běžícím páse. Pár dní se nic nedělo a na nějaké filmování už dočista zapomněli. Ale najednou zazvonil zvonek a za dveřmi stála pošťačka s doporučeným dopisem pro pana Škubánka. Káťa nedočkavě roztrhla obálku a přelítla očima řádky. Sláva, vzali tě, ty můj malý filmový hrdino. Za týden se Káťa se Škubánkem octli ve velikánském filmovém ateliéru na Barrandově. Bloudili nezvyklým prostředím jako u vytržení. Přešli kousek Karlova mostu, který vedl ku podivu přímo do kosmického korábu. A když prošli korábem, octli se v mlýnici starého roubeného mlýna, z jehož okýnek bylo vidět rovnou na americkou sochu svobody. Škubánek už zvedal nožku a chtěl si označkovat cestu, aby vůbec trefil zpátky, ale Káťa ho šeptem okřikla. To nesmíš, to je dekorace. Prošli ještě kolem pouťového kolotoče a už byl před nimi bazén naplněný vodou a kolem něj se hemžila spousta lidí. Na jedné straně bazénu stála kamera s kameramanem, s panem režisérem, slečnou Klapkou a všelijakými asistenty a asistenty asistentů. Na protější straně bazénu byla obrovská kašírovaná hlava jakési mořské potvory. Osvětlovači jí právě šroubovali žárovky do očí a dva kulisáci zkoušeli důmyslný mechanismus klapání čelistí. Připravte se, pojedeme scénu, jak hrdina zachraňuje Veroniku před nestvůrou Loch Ness, volal režisér. Škubánek se hned k němu hrnul. A jak ji budu zachraňovat, pane režisére? Režisér se trochu nechápavě podíval na dychtivého bílého psíka, který ho tahal za nohavici, a pak mu to došlo. Ale vy ne. Hlavní roli hrdiny hraje přece tady pan Rex Harrick. A ukázal na mohutného boxéra, který se důležitě rozvaloval v bílém koupacím plášti na židli s nápisem Rex Harrick na opěradle. Vy jenom přinesete dopis. Kátě se podlomila kolena a zdrceně si sedla.
1: Takový štěk, to vědět, tak jsme sem vůbec nechodili.
2: Nebreč, Káťo, utěšoval ji Škubánek. Když už jsem tady, já jim ten dopis přinesu, to mě nic neudělá.
1: Na místa? Pojedeme.
0: Zatleskala asistentka režie a slečna Klapka klapla klapkou a ohlásila.
1: Nestvůra Loch Ness, záběr 32, poprvé.
0: Jeden z kulisáků spustil obrovský větrník, který funěl do bazénu a vytvářel na něm vlny jako na hladině skutečného jezera.
3: Kamera, volal režisér.
1: Jede,
0: hlásil kameraman a začala akce. Po hladině se rozjel malý vor a na něm seděla holčička v šatech z volánky a hlavou plnou pečlivě naondulovaných lokýnek. Nezadržitelně se řítila do ohromné rozevírající se tlamy plné zubů. Nestvůře žhnuly oči a z nozder jí vycházel dým. Holčička Veronika lomila rukama a srdce rivně zvolala.
1: Pomoc! Zachraňte mě!
0: To už Rex Harrick vstal, odhodil plášť, zavlnil trénovanými bicepsy a elegantní šipkou se vrhl do vln. Škubánek byl jako u vytržení, ale uvědomil si, že tu není jenom jako divák.
2: Napřed povinnost, potom zábava,
0: pomyslel si, vlezl do bazénu a doplaval k voru s Veronikou.
2: Paní, přinesl jsem vám psaní,
0: oznámil jasným hláskem.
2: Stop, stop, zařval režisér. Kdo sem pustil toho vořecha?
0: Škubánek se zarazil.
2: Říkal jste, prosím, že mám Veronice přinést dopis.
0: Ano, ale v úplně jiné scéně. Počkejte zatím někde vzadu. Vzpamatovával se z šoku pan režisér. Škubánek poslušně ustoupil stranou, ale to se zase nelíbilo asistence.
1: Tady nám nestůjte, tudy poběží pan Harrick.
0: Škubánek se klidil na druhou stranu.
4: Jdou pryč, mladej, já tu musím dělat vlny.
0: Napomenul ho pan v montérkách. Zahanbený Škubánek se odloudal až dozadu za bazén a tam zalezl mezi dekorace, aby na něj nikdo neviděl. Stála tam nějaká kašírovaná bouda, vystlaná červeným polštářem. Tam se pěkně zašil a stočil se do klubíčka, že si aspoň trochu schrupne.
1: Nestvůra Loch Ness, záběr 32, po druhé,
0: hlásila Klapka. Všechno se opět dalo do pohybu. Veronika efektně lomila ručkama, Rex Harrick se odvážně vrhal do vln a Loch Nesska začala rozevírat svou obrovskou tlamu. Když ji otevřela úplně, objevil se ve světle reflektorů Škubánek, jak si hoví na jejím jazyku jako na polštáři. Netušil, že bouda, do které vlezl, byla zadní strana Loch Nessky. Zmateně vyskočil a ducha přítomně mával dopisem.
2: Paní, nesu vám psaní.
4: To není pes, to je vůl,
0: hroutil se režisér. Rex Harrick, kterému Škubánek už dvakrát zkazil parádní záběr, naježil hřbet, vycenil zuby a vrhl se do kašírované tlamy po Škubánkovi. Kulisák, který pomocí provazu držel tlamu otevřenou, se lekl, pustil provaz, tlama sklapla a přiskřípla hrdiného Harricka v pase. Škubánek, to se ví, nečekal. A že byl maličký, protáhl se nozdrou lochnesky a skočil dolů do bazénu. Jako z udělání dopadl na vor, ten se převážil a Veronika žbluňkla do vody. Škubánek ji hned galantně vytáhl, ale na hvězdu byl žalostný pohled. Šaty měla celé zmáčené a všechny lokinky se jí natáhly jak vařené špagety. V tom se vzpamatoval kurisák, zatáhl za šňůru, otevřel klamu lochnesky a Rex žuchnul do vody jako pytel brambor. Jen se oklepal, hned se hrnul na Škubánka.
2: Taj drlík, kde je, skřípěl zubama. Rozcupuju ho na fašírku.
0: Škubánek vyskočil, chytil se kabelu od reflektoru a zhoupnul se jako Tarzan nad celým bazénem. Rex Harik se zuřivým štěkotem běžel kolem bazénu za ním. Škubánek vtipně kličkoval mezi dekoracemi, praktikábly a stojany reflektorů. Všichni všeho nechali a filmový štáb se řechtal na celé kolo. Takovou honičku v ateliérech neviděli od éry němého filmu. Režisér už dávno nehromoval, smál se, až slzel a volal.
2: Točte, to bude trhák, to bude hit.
0: A psi běželi přes kašírovaný Karlův most, proběhli kosmickým korábem rovnou do mlínice a tam Škubánek nahnal Rexe do násypky s moukou. Celý bílý se vyškrábal ven a zachytil se mlínského kola. Ale Škubánek kolo roztočil a Rex skončil v kádi se zelenou barvou, co tu měli na barvení trávníku. Když se odtud vyškrábal, Škubánek už čekal za rohem s rozvinutým hydrantem a začal na něj stříkat vodu. Rex prchal, skučel a poskakoval před studeným proudem jako vyšisovaný hastrman a nakonec se s vyplazeným jazykem rozplácl přímo před kamerou. Škubánek přiskočil a s rošťáckým mrknutím pronesl.
2: Paní, tady vám nesu to psaní.
0: Celý štáb propukl v jásot, všichni tleskali a dokonce i Veronika přiskočila, dala Škubánkovi pusu na čumáček a znalecky vydechla.
1: Mistře, byl jste úžasný.
0: Producent rychle uzavřel s Káťou jako Škubánkovou manažérkou smlouvu a scénárista mu připsal do scénáře hlavní komickou roli. Když za několik měsíců přišel film do kin, byl to fantastický úspěch. Reportéři si u nich doma podávali dveře a před biografy se táhly nekonečné fronty filmových fanoušků. Na velikých plakátech na nárožích rošťácky mrkal Škubánek v nadživotní velikosti a jeho fotografie plnily přední stránky novin a časopisů. V hračkářství se prodávali Škubánci ze dřeva, z plyše i z gumy, malí, velcí, červení, zelení i fialoví. Škubánek byl na krabičkách krupičné kaše, na obalech psích sucharů i na plenkových kalhotkách. Už se na sebe pomalu nemohl ani podívat. Netrvalo dlouho a popularita se jim oběma začala zajídat.

0: ani vyvenčit, mručel Škubánek podfousky.
1: To víš, povzdychla Káťa odevzdaně. Všechno má svůj rub a líc. I

0: Kytičku. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: O hrochovi, který se bál očkování. Byl jednou jeden hroch a ten měl hrozný strach z očkování. Myslel na to doma, v parku, v biografu a nejčastěji na koupališti, kde se nejlíp přemýšlí. Ležel ve vodě a říkal si, co když to bude už zítra? Musím se zeptat, jestli někdo něco neví. Nevíte náhodou, kdy bude to očkování? Volal na krokodýly, na husy, na rosničky a také na pelikána. Nemá to být už zítra?
1: Až to bude, tak to bude.
0: Hulákali krokodýlové a pinkali si ve vodě velikým žlutým míčem, až voda stříkala.
2: Nač na to myslet?
0: Volali rosničky,
2: vždyť to nic nejde.
0: A pouštěli si na břehu gramofonové desky s veselými písničkami.
1: Není pravda, že o nic nejde. Očkování je důležitá věc, řekl pelikán, ale nikdo ho neslyšel, protože gramofon hrál moc hlasitě.
0: Jak je tohle možné, přemýšlel hroch. Nikdo na očkování nemyslí. Nejspíš nevědí, že se při očkování píchá jehlou. A myslel na to dál a celý se přitom potil. A jak se tak jednou potil strachem, dostal poštou lístek a na tom lístku bylo napsáno: dostavte se k očkování. Hroch se lekl tak strašně, že na ulici přestali jezdit tramvaje.
1: Co se stalo?
0: Volali žirafy a zebry a také klokani a plameňáci, protože všichni jeli zrovna na polikliniku nechat se očkovat.
1: To nic, povídá řidič. Hroch se lekl očkování, hned pojedeme dál.
0: Když přijeli na polikliniku, postavili se do řady a čekali. Rostně

0: Písničky měly sebou náhodou gramofon s veselými písničkami, takže nějaká ta půlhodinka nikomu nevadila. Mělo by se jít pro hrocha, pořád nejde, řekl pelikán, sebral se a šel. Ale musel ho hledat, protože hroch byl schován za záclonou a celý se třásl, až v kredenci cinkaly skleničky. Nebuď hloupý a pojď se nechat očkovat, povídá mu pelikán. Nic se ti nestane, trochu to píchne, to vydrží i docela malí králíci. Když nepřijdeš, budou se ti všichni smát, nestojí to za to. Dobrá, řekl hroch, protože viděl, že se nedá nic dělat, ale budeš mě přitom držet za ruku. Dobře, budu tě držet za ruku, souhlasil pelikán a tak šli. A jak šli, potkávali slepice a slony a docela malé králíky a všichni říkali, to nic není, jenom to zašimrá, dá se to krásně vydržet, jen žádný strach. Těm se to povídá, myslel si hroch, ti už to mají za sebou, ale co já? A byl úplně spocený. Vy jste úplně spocený, divil se pan doktor, když na hrocha přišla řada. To je taková záliba, řekl pelikán, který držel hrocha za ruku. Někdo rád hraje ping-pong, někdo se rád potí. Oho, řekl pan doktor, tak se do toho pustíme. A vzal injekční stříkačku. Když to hroch uviděl, zbledl jako stěna. Co to? Zarazil se pan doktor. Proč je ten hroch bílý? Má být přece šedý. Bílé mohou být myši, ale ne hroch. To je zvláštní hroch, řekl pelikán. To je bílý hroch, a takový je jenom jeden. Ale před chvílí byl ještě šedý. Ano, chvíli je šedý a chvíli bílý, proto je tak vzácný. Dobře, řekl pan doktor. Když je to tak vzácný hroch, dáme si na injekci víc záležet. A díval se, kam má hrochovi injekci píchnout. Teď to bude bolet, myslel si hroch a zavřel oči. To je nepříjemné, řekl pan doktor a ukázal hrochovi na záda. Tady je kůže moc tlustá, zkusíme to jinam. Ale ať hledal, jak hledal, tenkou kůži nenašel. Nedá se nic dělat, povídá nakonec. Máte hroší kůži, zlomil bych si jehlu. Nemohu vám píchnout injekci, nezlobíte se. A hroch vykulil na pana doktora oči, zamrkal a pak začal tančit po ordinaci a volal, proč bych se zlobil, nic se nestalo, nashledanou. A běžel z polikliniky pryč, běžel rovnou na koupaliště a tam se smál a cákal kolem sebe, až rosničky museli okřikovat, že neslyší gramofon. Ale představte si, že se ten hroch jednoho krásného rána probudil, podívá se do zrcadla a vidí, že je celý žlutý. Co to? Řekl si. Kdybych byl celý bílý, mohlo by to znamenat, že mám strach, ale proč jsem žlutý? Musím se na to někoho zeptat. A šel na koupaliště. Bylo z toho veliké pozdvižení. Žlutý hroch, to tu ještě nebylo. Každý si ho prohlížel a ptal se, kde vzal tak krásnou barvu. To bude nejspíš lak, řekli krokodýlové. Náš koupací míč vypadá stejně. To je spíš krém na opalování, volali rosničky. Jenom husy se tvářili důležitě, mávali nad tím křídly, že tohle mají dávno za sebou, že když byly úplně maličké, byly zrovna takové. Vy jste ale husy, volal pelikán, to s tím nemá co dělat. Tohle vypadá spíš jako nějaká nemoc. A když ho tohle napadlo, osušil se ručníkem a šel na polikliniku. Jestli pak víte, řekl panu doktorovi, že ten hroch je najednou celý žlutý. To je docela možné, řekl pan doktor. Je to velice vzácný hroch, chvíli je šedý, chvíli je bílý, proč by nemohl být chvíli žlutý? Není to žádný vzácný hroch, řekl pelikán. To byl všechno nesmysl. Bílý byl proto, že se bál očkování. No takhle to tedy je, řekl pan doktor. Je to tedy obyčejný hrok, který nebyl očkován a protože nebyl očkován, dostal žloutenku. A protože je žloutenka nemoc velice zlá, musí hned do postele. A tak se hroch octl v posteli, ani nevěděl jak. Měl pokoupání, musel polikat prášky, seděla u něho sestřička a měřila mu teplotu. To je ale hrozné, naříkal roh, takhle tady ležet, když jsou všichni nakoupali, ještě hrají si s balónem a poslouchají gramofon s veselými písničkami. Nemohla byste mi, sestřičku, vyprávět aspoň pohádku? A sestřičce bylo hrocha líto a tak mu vyprávěla. A ta pohádka začíná takhle. Byl jednou jeden hroch a ten měl hrozný strach z očkování. Vy to ale už dál znáte, vidíte?
1: Jak rychlík Ráďa dostal rozum?
2: Pohádka na R na začátku slova bez R.
1: Rychlík Ráďa byl rozhodně velice rychlý. Byl rychlejší než osobní vlaky, ale byl i rychlejší než ostatní rychlíky. Rád se chlubil svojí rychlostí a někdy se pomalejším vlakům posmíval. Máte snad rezavá kolečka? Rozumnější rychlíky Ráďovi radili. Ráďo, měj rozum, moc riskuješ. Kdo jezdí moc rychle, může se rozbít. Jezdí radši pomaleji. Rozesmátý Ráďa jejich rad nedbal a jezdil čím dál tím rychleji. Když se rozjel naplno, koleje se rozezněly. Nemá rozum, nemá rozum. A tak se stalo, že rychlík Ráďa byl jednou dokonce rychlejší než jeho cestující. Lidé ráno čekali ve stanici. Chtěli jet do Rakovníka, ale Ráďa byl tak rychlý, že jim ujel. To se ví, že cestující rozčileně reptali. Rozumný pán, co rozkazoval všem vláčkům, se jmenoval Roman Růžička. Na Ráďu se hodně rozzlobil. Rychlíku Ráďo, rozhodl jsem, že od dnešního rána raději nebudeš vozit cestující. Budeš rozvážet jen zboží. Pojedeš do Rudné, do Rokycan a do Rychnova. Rozumíme si? Je z tebe nákladní vlak. Ráďa rozuměl. Rázem pochopil, že udělal chybu. Málem se rozplakal. Chtěl to ještě panu Růžičkovi rozmluvit, ale rozmyslel si to a raději se rozjel naložit náklad. Začal vozit plné vagóny různých věcí. Jednou vezl do obchodů rajčata a rybíz, jindy vonavé růže. Do Rokycan vezl rovné klády, naspátek jel s velkým rypadlem. Rozvážel ryby i rýži, ručníky i rohošky. Takhle Ráďa jezdí už celý rok. A nejlepší na tom je, že Ráďa jezdí rád. Stále je rozesmátý, i když moc rychle jezdit nemůže, vždyť by se mu rozsypalo zboží. Ostatní vlaky z něho mají radost. Kdykoliv Ráďa jede okolo nich, koleje se rozespívají. Dostal rozum.

0: rybk.
1: Prochází se plavčík po Lipenské pláži. Nudí se. Občas koukne na hladinu. Náhle přiloží hlásnou troubu k ústům a volá na jednu z lodí.
2: 99! 99! Jste za červenou bojí! Vraťte se!
1: V zápětí za ním doběhne kolega a povídá.
3: Vždyť máme lodě jen do 80.
1: Plavčík opět přiloží troubu k ústům a volá k jezeru.
2: 66! 66! Máte nějaké problémy?
0: To znamená, že ta lodička tam byla bříškem nahoru a on ta čísla viděl obráceně.
4: Vlk a ovce.

0: Jednou se ovečka odtrhla od stáda a zabloudila v lese. Potkala vlka, slovo dalo slovo a spřátelili se. Léto prožili dobře. Všude teplo, jídla všude plno, tak jaké pak hádky. Na podzim se také jakž takž poměli. Ale sotva se probudila paní zima, začalo být ouvej. Vlkovi mrzly tlapy a ovci zalézal mráz do kožichu. Ovečka se nad tím zamyslela a řekla. Víš co, vlku? Postavíme si na zimu dům. Budeme topit v peci a zima k nám nedojde. Jenže vlk je kůže líná a tak se vymlouval. Nať stavět domek. Mně je v lese dobře. Ovečka si tedy postavila dům sama. Uvnitř byla pícka a u pícky lavice. Sotva uhodili mrazy, ovečka si zatopila a bylo jí teplo. Vlk pobíhal po lese a jak mráz sílil, vlk se začal ohlížet po ovečtině domku. Vydal se před její chaloupku a začal škemrat.
1: No, ovečko, otevři vlkovi maličko, čenichy uši mi omrzly, dovol, abych si u tebe aspoň hlavu ohřál.
0: Ovečka pootevřela, ale vlkovi to nestačilo.
1: Ovečko, otevři vlkovi maličko, přední tlapy mi omrzly, nech mě trochu ohřát.
0: Ovečka otevřela trochu víc, ale ani tohle vlkovi nestačilo. Vítr fičel a vlk skučel.
1: Ovečko, otevři maličko, boky mi omrzly.
0: Ovečka otevřela a vlk se celý vecpal dovnitř a hup na pec. Sotva se vlk ohřál, dostal ukrutánský hlad.
1: Ovečko, není už čas jít spát? Polez na pec, já se kousek posunu, místa budeš mít dost.
0: Hlas měl vlk vlídný, ale oči ukrutánsky hladové.
1: Ne, vlku, nemohu jít spát, mám ještě práci. Neumila jsem lžíce a neprosila mouku, půjdu spát, až to dodělám.
0: Ale sotva vlk usnul, ovečka se schovala do bedničky na dříví. Vlk se v noci probudil hlady, ale ovečka nikde. Vlk proležel na peci celý další den. K večeru hlad zase zle kroutil jeho žaludkem.
1: Polez na pec, ovečko, zahřeješ se maličko.
0: Ovce ale odpověděla.
2: Počkej, vlku, ještě jsem nedala kynout těsto na chleba. Až to dodělám, vylezu na pec.
0: V noci zase hlad vlka probudil, ale ovečka nikde. A přišel třetí večer. Vlk znovu lákal ovečku, ale ta se opět vymluvila.
2: Kde pak, vlku? Na spaní je ještě brzy. Ještě jsem podlahu nezametla, pavučiny nevysmíčila.
0: Brzo ráno, než se vlk probudil, vyběhla ovečka do zimy. Šla do lesa a vyhrabala spod sněhu kuličky brusinek. Začala se v nich převalovat, až si celý kožíšek zamazala červenou šťávou. Potom vzala dlouhý prut a vrátila se k chaloupce. Zaklepala prutem na okénko a zakřičela strašným hlasem.
3: Je v téhle chaloupce vlk šedivec! Už 7 vlků jsem zakousla a tohle taky dostanu!
0: Vlk vyhlédl okénkem a jak viděl strašné huňaté zvíře, celé zamazané od krve, polekal se a upaloval z chaloupky. Ovečka si smyla brusinkovou šťávu z kožichu a začala si spokojeně žít ve své hezké, teplé chaloupce.

0: figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj holky a kluci, dnes zase cvičíme s Hankou.
2: Ahoj děti, minule jsme si řekli, co je to atletika a slíbili jsme si, že budeme dnes doma závodit. A vy jste měli jeden úkol a víte jaký, Piggy? Vzpomeneš si?
0: Měli jsme si sehnat kamaráda, aby s námi soupeřil. To
2: výborně, ano, je to soupeř, měli jste si sehnat soupeře. Já vám dám ještě chvilinku prostoru na to, abyste si šli pro bratra, pro sestru, pro kamarádku.
0: Já bych si nejradši šel pro Vojtu.
2: Výborně, ty si zajdi, no ty nepůjdeš nikam, Piggy,
0: protože... My se s Vojtou vždycky kočkujeme, ale Vojta má něco na práci.
2: To je hezký, ale dnes budu soupeřem pro Piggyho já.
0: Nemůžu vyhrát.
2: Uvidíme, hele, nikdy neříkej nikdy. A já ti pomůžu, jak by si mě mohl porazit, protože my si teď připravíme na trénink společně s dětmi naše plíce.
0: Plíce, to jsou takové ty... pytlíky pod hrudníkem, které se nafukují, když se nadechujeme.
2: Já ti, Piggy, moc děkuju za to, protože mi vůbec nedošlo, jestli naše děti vědí, kde jsou plíce. Jak jim to ukážeme, jakou pomůcku jim dáme, aby objevili, kde mají plíce, které se při tréninku...
0: Hanko, já mám nápad.
2: Já mám nápad.
0: No. Viděla jsi někde v zoologické zahradě, co tam dělá ten největší gorilák?
2: No to si teda nechám, Piggy, o tebe ukázat.
0: Já jsem to viděl v jedné mateřské školce. Tam hráli, kdo je králem opic, a všichni se bouchali pěstičkama do hrudníku a volali jo.
2: Jo! Výborně, to je dobrá pomůcka. Tak děti, my budeme buď volat já, anebo budeme říkat a, položíme se ruce na hrudník a budeme do sebe bubnovat, bouchat a sami uvidíte, jak sám krásně rozbibrují plíce. A každý správný atlet je musí mít veliký, protože každý správný atlet je má natrénovaný. Tak, ještě jednou nádech. Ruce na plíce, na hrudník a bušíme do sebe. A super, povedlo se.
0: Hanko, možná stačí nechat si tam takhle jenom dlaní a dýchat do těch dlaní.
2: Dobře. No, já mám z vlastní zkušenosti informaci o tom, že málo kdo se umí nadechnout právě do toho hrudníku, ale když to děti teď naučíme, tak co? Až budou velké, budou to umět. Tak, my už máme určitě k dispozici nějakého sourozence a můžeme začít závodit. Mhm. Kde uděláme start a kde uděláme cíl?
0: Třeba, hele, taková čára je, když začíná nebo končí koberec.
2: Výborně, děkuju, Piggy. Takže pozor, sedneme si na začátek koberce, na bobek teď.
0: Na bobek, to je jako králíček.
2: Na bobek, přesně tak. A budete čekat, až řeknu kouzelné slůvko teď. Ještě nikam, prosím vás, neběžte. Až řeknu teď, tak vyběhnete. A kdo bude v cíli dřív, tak se stal čím?
0: Prognostikem.
2: Piggy, když budu v cíli jako první, tak budu co?
0: Prvňák.
2: Dobře, budeš vítěz.
0: Vítěz.
2: Sláva vítězům, čest poražený.
0: Já jsem tě tak pokoušel,
2: já vím, že jsi chytrej. Takže pojď sedni si na ten tvůj vytoužený bobek.
0: Aha.
2: Děti, sedíte vedle sebe? Připravím se. Pozor, teď a běžíme a běžíme a běžíme a běžíme.
0: Hurá, já jsem vítěz. Hanko, ale možná by se také dobře běhalo v parku, viď? Nebo na hřišti, mnohem líp než doma, že?
2: Určitě, to máš pravdu, ale my teď nemáme zrovna venku vlídné počasí, proto jsem zvolila, že děti naučíme trénovat doma, s ohledem na to, že si nevyrazí zuby a nezabíjí se nám, a až bude krásné počasí a venku budou kvést krokusy, tak vyběhneme ven.
0: Jupí!
2: Můžeme běhat třeba v parku, můžeme běhat, napadá tě ještě někde, kde se dá trénovat?
0: Můžeme běhat třeba na procházce, na poli,
2: výborně.
0: Na cestičce, všude, kde nejezdí auta, není to tam nebezpečné, viď?
2: Tak si to děti dobře pamatujte a mějte se krásně.
0: Ahoj!
3: Na planetě, kterou malý princ navštívil, bydlel domýšlivec. Domýšlivec je člověk, který má rád jen sám sebe. Chválu a obdiv.
4: A heleďme, přichází mě navštívit nějaký obdivovatel.
5: Dobrý den. Vy máte ale divný klobouk.
4: To abych mohl zdravit, když mě s jásotem vítají. Bohužel se tady nikdo nikdy nezastaví.
5: Opravdu?
4: Tleskni rukama.
3: Malý princ zatleskal a domýšlivec se skromně uklonil a smekl klobouk. to je zábavnější než návštěva u krále, řekl si v duchu malý princ a znovu tleskal rukama o sebe. Domýšlivec se stále ukláněl a smekal klobouk. Ale jednotvárnost té hry malého prince unavila. Dokonce měl pocit, že se nudí.
5: A co je třeba udělat, aby klobouk spadl?
3: Ale domýšlivec ho neslyšel. Domýšlivci slyší vždycky jen chválu.
5: Co to znamená obdivovat?
4: Obdivovat znamená uznat, že jsem nejkrásnější, nejlépe oblečený, nejbohatší a nejchytřejší na celé planetě.
5: Ale vždyť jste na planetě sám.
4: Přesto se mi obdivuj. Udělej mi tu radost.
5: Obdivuju vás, ale jak vás to může těšit?
3: Malý princ pokrčil rameny a bylo mu trochu smutno, že mohou existovat lidé, jako je domýšlivec. A proto ani vteřinu nezaváhal a opustil planetu.

0: Dnes je 29. července.
1: A svátek slaví Marta.
0: Marta je staré jméno.
1: Pochází z Bible a znamená paní domu.
0: Martičky, Martičky, domovní paničky.
1: Posíláme vám k svátku sladké hubičky.
0: Mua, mua, mua, mua. 4.
2: Byl jednou jeden kouzelník a ten měl děti velice podivné jméno. Jmenoval se totiž Pokuston. Když dorazil na náves nebo na náměstí, postavil si někde vedle kolotoče nebo houpaček svůj stan a vyvolával:
3: Vstupte, přátelé, vstupte, prosím vás, vstupte do mého stanu. To, co uvidíte tady, neuvidíte jinde. Mému umění se obdivovali v Sarasány i celý harem Paši Bublejchána. Já budu polikat před vašimi zraky meče, já budu polikat oheň. Já nechám před vašimi zraky zmizet vše živé i neživé na železné tyči. Přátelé, udělám uzel. A na závěr, světe div se, vytáhnu z klobouku dva slavné králíky, Boba a Bobka.
2: No a tak se také stalo. Vzal kouzelnou hůlku, zaklepal na dýnko a stal se zázrak. Z klobouku vyskočili Bob s Bobkem, hezky se uklonili publiku. Panečku, to byla sláva, to byl aplaus, to byl křik. Lidé vstávali a volali: bravo, úžasné, bravo. A nikdo neuhodl, jak to ten kouzelník Pokuston dělá. Jednou, když přijížděl kouzelník Pokuston z Kalhotovic do Sak, což je velice vzácná ves na jihu Čech, nemohl za živého boha najít kouzelnickou hůlku. Kam jsem jí mohl založit? Kouzelník mohl založit? Hledal v šuplíku, hledal pod stolem, hledal pod postelí a ne jí najít. No tak se rozhodl, že udělá v Maringotce pořádek. Prostě tady bude dokonalej ordung. Zastavil se na pasece a zatímco se koník Ferda pásl na zelené trávě a okusoval větvičky bezu, vynesl kouzelník Pokuston všechny věci z Maringotky na trávník. Hledal a jaký by to byl kouzelník bez kouzelnické hůlky? Konečně ji našel. Byla mezi špagetami, no to bylo radosti. Rychle naházel všechno zpátky, zapřáhl Ferdu a ujížděl, aby byl včas na dalším představení. A v samém zhonu si ani nevšiml, že nechal na louce kouzelnický klobouk z Bobem.

0: Když se Bob s Bobkem probudili prvního dne na louce, tak do zpěvu, a to vás ujišťuju, jim moc nebylo. No, co budeme dělat? Kouzelník pokus to nám vždycky dával jíst. To se, milý Bobku, musíme živit sami, řekl Bobkovi zkušenější Bob. No jo, ale čím?
1: No čím? Čím?
0: Prací. Jo, a jak se taková, Bobe, jak se taková práce dělá? Ptal se neskušený Bobek. No prostě musíš udělat pro někoho něco, co on potřebuje. Rozumíš? A dostaneš peníze. A když máš peníze, tak za ty peníze prýmá, řekl Bobek. Podívej, hele, tamhle na stromě bydlí kos. My mu postavíme, víš co, pořádnou budku. No vidíš, zaradoval se Bob. No přesně si to pochopil. A už stáli oba pod stromem. Dobrý den, pane kos. Podívejte, nechcete třeba takhle postavit dům?
2: Jé, no to se dejte do toho, mládenci, řekl kos.
0: A králici vzali prkno, pilku, kladívko, hřebíky, chvilku měřili, chvilku řezali, chvilku tloukli, vrs, vrs, prásk, prásk, bum, bum, a budka byla hotová. Prosím, a teď se můžete v klidu nastěhovat.
2: No jistě, teď se můžete normálně nastěhovat,
0: řekli Bob a Bobek a zavěsili budku na strom a čekali odměnu. Ručičky se jim třásly, kapsičky byly připravený.
3: To vám teda, pánové, děkuju, pravil kos, který budka opravdu za všechny peníze, ještě že nějaké mám.
0: A už se těšil, jak se ve svém novém obydlí uvelebí. Jenže nestačil vytáhnout peněženku, letěl dolů i s budkou a dole začal nadávat. No a tak Bob s Bobkem raději na odměnu nečekali a nenápadně se vzdálili, ovšem rychlým krokem.
2: Jsem ti říkal, zatluč ten hřebík, zatluč ho pořádně, ale ty ne,
0: vyčítal Bob Bobkovi.
2: Chyba mi se králík učí, ne,
0: ocekl Bobek vesele.
2: A komu postavíme, hele, dům teď?
0: Oba se rozhlíželi, ale nikdo nebyl na blízku.
2: Když o naší práci nikdo nestojí, tak si postavíme dům sami pro sebe,
0: navrhl Bobek. A zase se ozvalo. Vrs, vrs, prásk, prásk, bum, bum.
2: Teda, tady se bude krásně bydlet, jásal Bobek nad dostavěnou králíkárnou. No, to je něco úplně jinýho, než nějakým klobouku. Ten nemá ani střechu,
0: doplnil Bobka Bob. Ale když se v králíkárně pěkně uvelebili, tak já nevím, nějak víc práskli dvířky nebo co, zkrátka najednou stáli po kolena v prkínkách. Bobek se zamyslel a pak řekl,
2: tedy my se to musíme patrně nejdřív naučit. My musíme postavit něco jednoduššího.
0: No tak vzali jeden kůl, na ten kůl přibyli prkínko a krmítko bylo hotový. A už jenom zasadili kůl do země a mohli pozvat kosa na hostinu. Byl tu rychlejc, než by si řekl švec.
2: Trochu jsem zvědavej,
0: broukal si pod zobák. A opatrně poskakoval na okraji prkínka, připraven zvlétnout, kdyby se náhodou začalo krmítko poroučet.
2: Aby to zase nespadlo,
0: broukal si pro sebe. No ale když bylo všechno v pořádku, pustil se s chutí do jídla.
2: Pánové, řeknu, to je něco jinýho, pochvaloval si. Tak tomuhle já říkám stolování. Žádné klování do země, žádný zobák do hlíny. To je prosím, dovolím si to klidně říct, jako v tom nejmezinárodnějším hotelu s několika hvězdičkami. A kdybyste dovolil, my bychom vám zkusili postavit dům ještě jednou,
0: osmělil se Bob.
2: Teda když si troufnete, tak tohle krmítko je opravdu fortelná práce,
0: souhlasil kos. A tak králíci dostali svoji první opravdickou práci a postavili kosovi budku takovou, že se všichni ptáci slétali. Seděli na věcivých a závistivě hleděli.

0: Hvězdičková štědrovečerní tma za oknem se přehoupla do zachumlané tmy Božího Dové a byl čas na pohádku poslední.
1: Korálkový Šašek zvedl ruce jako dirigent a přímo zapěl.
0: A tak jako každý rok, a tak jako napřes rok, vypravěč posledního vybere sám stromeček.
1: Vánoční stromek se dlouho nerozmýšlel. Mohl nechat oči na krásném peříčkovém andělovi a v duchu si říkal, ten mi tak sluší, že kdybych měl uši, byl by mou nejvzácnější náušnicí.
0: Kdyby ho anděl slyšel, jistě by mu řekl, a to pozor, andělové nejsou žádné náušnice. Ale anděl ho naštěstí neslyšel, a tak když stromek zašeptal, posledním vypravěčem bude peříčkový anděl, byl anděl nadmíru potěšen a řekl, ale poslyšte, nečekejte pohádku andělsky nadýchanou. V té mé budou vzducholodě a slepice a krejčí.
1: A pak anděl zamával křídly a poslední vánoční pohádka se nesla modrým pokojem a všude bylo svátečně a ta šťastná a veselá tetka s nůší, která má líbezné jméno Vánoce, seděla nahoře řípu a sypala sníh a zvonila k tomu rolničkami a zpívala nám koledy. Tak jako v loni, tak jako tenhle rok a tak jako napřes rok.

Pohádka peříčkového anděla. Je to už dávno, co svatý Petr zavedl na nebi novinku k neuvěření. Vzducholodě pro strážné anděly. Na zemi jezdí tramvaje a na každém rohu mají zastávku. A když má člověk ušlé nohy, nasedne a tramvaj ho odveze domů, vyprávěli si andělé. A když my máme za celý dny ulítaná křídla, žádná tramvaj se sedátky nás nenaloží. S tím se musí něco udělat. Bouřili se a tak začali na nebi létat vzducholodě číslo 1, 3 a 5 a o nedělích létala i 2 a 4. Zastávky měly nad každou návsí a nad hájenkami a taky nad školami, protože strážného anděla mají hajní i školáci. Vzducholodě začaly létat při létě a jednou z nich, vzducholodí číslo 3, létal i anděl A co máš? Strážní anděl hospodyně Andulky z Dobré Lhoty. Přilétal ráno a když vzducholoď zastavila 300 metrů nad návsí před Andulčiným domem, A co máš vystoupil, slétl dolů na střechu a pak celý den dával v kuchyni pozor, aby se Andulce nic zlého nepřihodilo. A večer se zase vznesl, na zastávce nastoupil a za 15 minut byl vzducholodí doma. A teď poslouchejte, co se stalo před Vánocemi. Andulka začala vařit, smažit a péct a co máš dohlížel, aby se neřízla a nespálila a aby nezapomněla, kam co položila a zašantročila. Andulka totiž byla hospodyně nepořádnice a pořád něco hledala. A právě při tom vánočním pečení se Andulce ztratila peroutka z peří, kterou měla potírat perníčky. Hledali ji, hledali, ale nenašli. A tak Andulka povídá, a co máši? Nedá se nic dělat, vytrhnu ti 7 pírek z tvého křídla, jinak ty perníčky vajíčkem nepotřu. A než se stačil anděl leknout, vytrhla je, svázala nití a už se tou andělskou peroutkou oháněla jako mušketýr kordem. To se stalo 23. prosince a toho dne se A co máš těšil domů víc než jindy. Zítra je štědrý den a opoledně máme zkoušku na andělském kůru, chlubil se Andulce. Já totiž, Andulko, budu letos troubit solo ve večerním Aleluja Gloria, které andělé vyhrávají na počest narození Ježíška. Když kukačka odkukala 8, a co máš, popřál Andulce hezké svátky, vyběhl na půdu, vikýřem vylezl na střechu a měl tak akorát čas stihnout večerní vzducholoď, zamával křídly, poskočil a nic. Zkusil to znova, zase nic. Nevzlétl a nevzlétl, že bych se přejedl Andulčiných dobrot. Zkusil to po třetí a to už se vzducholoď číslo 3 blížila a pak vysoko nad ním zastavila. Chvilenku čekala, pak zazvonila a letěla dál. A co máš, nešťastně poskakoval po střeše, že by jako domů doletěl pěšky, ale křídla ho do vzduchu nevynesla. Je, to bude tím, že mi Andulka vytrhla těch 7 pírek. Napadlo A co máše a roztřásl se zimou. Tak, jestli se od střechy neodlepím ani ráno, nebudu v poledne na andělském kůru a nebudu letos troubit Aleluja, Gloria. Ale já tu parádní muziku troubit chci, zamračil se A co máš a vklouzl jako blesk zpátky do kuchyně. Andulko, Anduličko, utíkej pro krejčíka, musí mi znovu přišít těch 7 pírek, která mi chybí. Jinak domů nedoletím a svatý Petr se strašlivě rozlobí. Andulka běžela pro krejčíka a než by řekl švec, seděl u stolu a čekal, až Andulka najde andělskou peroutku. No,
Myslíte, že ji našla? Ale depak. Ta nepořádnice zašantročila peroutku tak pořádně, že by ji museli hledat do soudného dne. A co tak mistře všít mu do křídla pírka z husy? Andulka vyběhla na dvůr a přinesla krejčímu 7 velkých husích pírek. Mistr je do křídla všil a Acomáš se rozkejhal a vykolébal se na dvůr a dal se do klábosení s ostatními husami. Přeli se, jestli je lepší dát se hospodyní vyhnat hejha do pšenice nebo hejha do žita. A Acomáš přikyvoval těm, co byli pro žito, i těm, co raději pšenici. Depak, husí pírka nejsou ta pravá, povídá krejčík. Vypářuje a vy přinesete pírka holubí. Holuby jsou, pane letci. A tak se lezlo do holubníku pro 7 pírek holubích. Ale když se všila do křídla, holub Acomáš vyletěl jen na střechu a čechral si peříčka a vrkal a mrkal po pěkných holubičkách, které vykukovaly z holubníku, zvědavé, kdože to na střeše sedí. Ne, nedá se nic dělat, zkusíme to ještě s pírky slepičími, rozhodla se Andulka. Jenže slepice Acomáš se 7 hnědými pírky v bílém křídle už nezlétla vůbec. Pobíhala po dvoře a dákala, kam pak já snesu vajíčko, kam? Když slepičí pírka vypárali, Acomáš zaplakal. Co budeme dělat? Kdo bude za mě troubit? A na to mistr Krejčík povídá, no, mohl by za vás troubit můj kluk Kuba. Hraje ve městě v kapele a troubí jako nikdo. No, ale to by musel chytit ranní vzducholoď, jinak se na kůr nedostane. A kdo pak ho vynese na zastávku, co? Kuba jezdí do města vlakem a vždycky na něj letí na poslední chvilku. Tak by zítra mohl letět na poslední chvilku na vzducholoď. Aha, a to by mohl, přikývla Andulka. A ty se neboj, Acomáši, Kuba ti na kůru ostudu neudělá. Ráno vylezl Acomáš do vikýře a Kuba stál s trumpetou u vrat jen vypálit. Ta jeho poslední chvilka se musela odhadnout přesně, jinak by se totiž mohlo stát, že Kuba poběží moc pomalu a nevznese se, nebo moc rychle a zakopne a natluče si. Jen Acomáš vzducholoď uviděl, hlásil, bude tu za 10 minut. Pozor, za 9, pozor, za 8, pozor, za 7, pozor, za 6, za 5. A to bylo znamení pro Kubu. Vyrazil a letěl, jako by letěl na vlak. A když letěl kolem hospody, zamával rukama a vznesl se. Plachtil a smál se, bylo mu nevídaně, a když vzducholoď číslo 3 zastavila na zastávce, naskočil do ní. V poledne hrál Kuba na kůru tak líbezně, že svatý Petr vzkázal po andělíčkovi Poslíčkovi, andělu Acomáši, že jestli se mu u Andulky líbí a nemůže se od ní odlepit, může u ní bydlet a na nebe se vracet nemusí. O Vánocích bude už jednou provždycky troubit solo Kuba. A co máše to zamrzelo, ale pak se na něj Andulka usmála a povídá. A co máši, koupím ti trumpetu, budeš mě strážit a budeš mi vyhrávat a já ti budu vařit a budu ti šít. A co máši, flanelové košile. A co máš, přikývl a andělíček Poslíček vyřídil svatému Petrovi, že tedy ano, že a co máš bude strážným andělem s trvalým bydlištěm na zemi.

posetmění zavonil štědrý večer a nebem se neslo Kubovo andělské Aleluja Gloria a Andulka byla ráda, že nevečeří sama. V noci pak šla se svým andělem a Comášem do kostela na půlnoční mši a zvědavé tetky se divily. Jak pak to, že má Andula sebou toho pohledného anděla? Kdyby jim někdo řekl, že za to může zašantročená peroutka, snad by tomu ani nevěřili. Po mši spěchali všichni domů do teplíčka a jako poslední se loudalo nejpěknější děvče z dobré Lhoty, Majdunka. A tu uviděla na nebi svítící vzducholoď a do sněhu vedle ní přistál Kuba s trumpetou, protože bydlel na horním konci a Majdunka na konci nejdolnějším řádně se neznali. A tak Majdunka překvapením vydechla: kdo jsi? Jsem anděl, řekl Kuba. A zamilovali se do sebe a vzali se a Majdunka měla s Kubou andělský život a děti jako andílky. No a Andulka s Acomášem na tom nebyli jinak. A vlastně ještě líp. Z andělských křídel nadělali na tisíc peroutek a ještě zbylo na prachovou peřinu. A od té doby nedají děvčata v dobré Lhotě na anděli dopustit a s půlnoční mše se schválně loudají a čekají, jestli ze vzducholodě neseskočí po Kubovi další hezký anděl a nepřistane jim v náruči.

0: Anička. Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Když Esmeralda osaměla, padl na ní strach. Lesu se nebála ani samoty. Měla za sebou už pár hlídek. Padl na ní strach z odpovědnosti. Jediná samotinka dostala do rukou osud své družiny v této velké hoře. Esmeralda se vyšplhala až na horní cestu a dala se do klusu. Najednou to v ní cuklo. Jsem to ale Káča. Já si běžím pohodlně po cestě, aby mě každý viděl už z dálky. V mžiku zapadla do lesa. Mezi stromy se nedalo běžet. Na takovém strmém svahu se šlo nepohodlně i krokem. Musela jít kulhavě, takže levou našlapovala výš a pravou níž. A když tak ušla 100 metrů, začalo se jí lepit tričko na záda a čelo měla samou krupičku. Najednou k ní zaletěl z dola z údolí jekot. Nejdříve se polekala, ale pak pochopila, co se stalo. Nějaká družina napadla ještěrky a snažila se jim vyrvat domnělý poklad. Snažila se připravit ještěrky o bandasku. Až k ní dolehalo, jak lišák vavík udílí jakoby rozčílené rozkazy. Utíkej, utíkej, my je zdržíme. Až k ní dolehal dupot, výkřiky a zvonění konve o kámen. Pak se zdvihl nový huronský řev. Do boje zasáhla další družina, zřejmě poštolky, protože poznala Lindušku vlas. Honička tam zuřila na plné obrátky. Obě cizí družiny zřejmě naletěly na vavíkovu léčku. Musím běžet. Pootočila se a v ten ráz zůstala jako zdřevinilá. 20-30 kroků od ní stála na cestě celá družina veverek. Hejkal i Kutilka, Tesařík i Karkulka, Mimi i Kociánek. Všechno je v trapu, blesklo jí hlavou, ale pak si všimla, že ji nikdo z veverek nevnímá. Všichni zírali napjatě přes údolí a snažili se rozpoznat, co znamená lomos na protější stráně. Esmeralda se bála pohnout. Jen očima zakroužila kolem dokola, zda by se nedalo uniknout. Nedalo. Pustím míč, plesklo jí hlavou. Pustím míč ze stráně a pak pro něj slezu. Zastaví se v potoce. Ale uvědomila si, že si veverky míče všimnou hned, jak se rozkutálí. Rozhodně pod ním praskne větvička a jakmile půmlič udeří o strom, pustí se veverky za ním. Esmeraldě hůčelo v hlavě od přemýšlení jako ve strojovně. Odláká mě, napadlo jí. Pustím míč a odlákám je. Veverky stále nehnutě luštily, co se na protější stráně děje. Esmeralda položila míč a ten se začal kutálet. Ale dřív, než nabral rychlost, vyřítila se na cestu. Ruce vzhůru a pokladcem, křikla na ně, až se vylekali. 6 párů očí se na ní s údivem otočilo. Co tu vyvádíš, Esmi?
1: Jsem bavíková hlídka. Dejte sem poklad, nebo začnu křičet.
0: Esmeralda halasila, až jí lezly oči z důlku. Překřikovala míč, který letěl po stráně k potoku a občas zaduněl o smrk. Nikdo z veverek to však nepostřehl. Všechnu jejich pozornost upoutal v té chvíli malý, upocený, prskající křeček Esmeralda. Esmeraldy, nezdržuj, řekl jí Hejkal a obrátil se na svou družinu. Na druhé stráně je zřejmě zápas o poklad. Támhle za zákrutou je stezka do údolí. Seběhneme dolů a vložíme se do toho taky. Esmeralda osaměla. Povedlo se mi to, šeptala si a celá se roztřásla rozčílením. Teď jenom najít ten míč a pustila se po stráni dolů. Stráň to byla parádní, spíš pro horolezce než pro hledání míčů. Sestoupila o 1/3 a divý námahou nepopraskala lítka. Sestoupila o 2/3 a na čele jí naskočil šrám od suché smrkové větévky. Paže měla poškrábané do krvava od malinového houští a nohy opuchlé od kopřiv. Míč ležel v potoce. Esmeralda vlezla do studené vody až po kolena, aby si vychladila palčivé puchýře ožahavek. Pak si omila paže a tváře a bylo jí líp. Hluk honičky za bavíkovou bandaskou se ozýval stále silněji. Když Esmeralda vystrčila hlavu nad podoční břeh, viděla houf tak blízko, až se polekala. Esmeralda sklouzla zpět do potočního koryta, vzala míč a pospíchala potokem k táboru. Na louku se z užlabiny neodvážila, to by jí mohl někdo zahlédnout.

0: žádný běžecký souboj by nevyhrála, protože po tom sestupu strání měla nohy jako z olova. Až těsně u tábora vyběhla z rokliny na palouk a běžela k Radimovi. Radim stál k ní zády a napjatě sledoval, jak se k táboru valí válka čtyř družin. Když ho Esmeralda zatáhla za rukáv a se slovy tady to je, mu podávala míč, nevěřil svým očím. No to je ale gól, vzmohl se konečně na slovo a pěti dlouhými hvizdy ukončil boj o poklad. Jeho signál naraz zmrazil válečnou vřabu. Družiny nechápali, co se stalo. Proč ten předčasný konec? Ještěrky to ovšem pochopili první. S Rikem a Jásotem se pustili tryskem k táboru. Viděli Esmeraldu a viděli Radima, jak stojí v bráně s míčem nad hlavou. Všichni najednou se na svou maličkou družku vrhli a s vděčností vyváleli v trávě, až byla zelená jak rosnička. Tak se na bavíku v povel před ní všichni seřadili, třikrát jí zaskandovali hurá a pětkrát jí vyhodili do vzduchu. Hra Zachraňte poklad ukázala, že na všechno nestačí jenom dlouhé nohy a silné paže, řekl Radim, když průběh celé hry s družinami rozbíral. Výtečným dokladem toho je lest ještěrek a práce, kterou odvedla nejmenší z nich, Esmeralda. Pak dal nástup k mimořádnému večernímu koupání. Lest s bandaskou byla jistě výborná. Ale v celém oddílu nebylo kromě Esmeraldy člena, který by nepáchl po chemickém nátěru. Nikdo kromě Esmeraldy nemusel mít obav, že by ho v nejbližších dnech okusovala zvěř. Až do večerky pak po stanech trvaly vzrušené rozpravy o tom, kdo za co může a co se mělo. Stichly teprve, když hlídka odpískala večerku.
1: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidílek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců. Pojďte to sami zjistit. Moucha hněv. Moucha hněv přilétne, cítíme-li uvnitř sebe vztek, naštvanost či zuřivost. Někdy nám přitom vyklouzne z pusy křik a nadávky, které nás pak mrzí. Přilétnout může ale i tehdy, zlobíme-li se na někoho právem. Eliška, aneb i slova mohou zranit. Znáte ten pocit, když jste v něčem nejlepší? Když vám jde něco mnohem lépe než ostatním? Ferda byl přeborníkem ve hře na schovávanou. S plyšáky ji, hlavně v létě, hrávali skoro každý den. Odpoledne se scházeli na prostranství mezi domy a vydrželi až do setmění. Byla tam spousta stromů, stará kůlna, několik betonových sloupků a plno dalších zákoutí, kam se dalo ukrýt. Zkrátka, ideální místo na takovou hru. Ferda se dokázal vždycky dobře schovat. A když pikal, uměl všechny najít. Nikdo mu nikdy neproklouznul. Moc dobře to věděl a těšilo ho to. Jenomže někdy není dobré být pořád nejlepší. Může se nám totiž stát, že se přestaneme snažit, zvykneme si a bereme to jako samozřejmost. A přesně to se jednou přihodilo Ferdovi. Jako vždy se sešel s ostatními na oblíbeném místě. Losovali, kdo bude pikat. Nejkratší klacík si vytáhla opička. V Emušákově byla pár dnů a na schovávanou s nimi ještě nehrála. Byla ráda, že ji ostatní plyšáci vzali do party. Těšila se ze všeho nového. Měla hnědý ocásek a dlouhé ruce i nožky. Jmenovala se Eliška. Hra začala. Eliška si stoupla čelem k jednomu betonovému sloupku, zavřela oči a začala počítat do 20. Ostatní plyšáci se smíchem rozeběhli do všech stran. Jen Ferda čekal. Byla to jeho taktika. Měl jedno místo, o kterém nikdo nevěděl. Vždycky se tam schovával. Za starou kůlnou stál dřevěný sud. Byl prázdný, velký tak akorát. Ferda k sudu kdysi přistavil pár cihel, aby se mu do něj lépe lezlo. Mnohokrát se stalo, že kamarádi chodili kolem, ale protože byl sud vyšší než oni, nenapadlo je se do něj podívat. Malým otvorem, který v sudu byl, viděl Ferda, co se děje i kdo odkud vybíhá. Proto také, když později pikal, věděl, kam se kamarádi chodí schovat. 19, 20, před pikolou, za pikolou, nikdo nesmí stát, nebo nebudu hrát. Zavolala Eliška a vydala se hledat kamarády. Jenomže na rozdíl od ostatních nešla po zemi, byla to přece opička. A ty se, jak víme, pohybují po stromech. S tím Ferda nepočítal. Na sudu nebylo víko a první, koho si Eliška z výšky stromu všimla, byl právě on. Piky, piky, Ferda v sudu! Radostně zavolala Eliška. Sama byla překvapená, protože než začali hrát, plyšáci jí vyprávěli, jaký je Ferda přeborník. Co? Ozvalo se spoza stromu. Ona našla Ferdu? Vykřikl někdo schovaný za sloupem. Všichni přestali hrát. Nevěřili svým uším. Nejvíc překvapený byl Ferda. Vlastně nebyl překvapený. Zlobil se. Přímo zuřil. Naštvaný lezl ven ze sudu. Nevšiml si, že šlápl vedle cihly a svalil se na zem. Ostatní se mezi tím seběhli, vše pozorovali a smáli se. Došel k ním. Ona podváděla, osočil se na Elišku, která nevěřila svým uším. Nepodváděla, ani náhodou. Napočítala jsem do 20 a začala hledat. Jsi podvodnice, máš chodit po zemi, ne skákat po stromech. A taky se stajně koukala, jinak bys nevěděla, kde jsem. Ke všemu jsem si kvůli tobě odřel nohu. Rozčiloval se Ferda. Elišku začali bránit ostatní. Ferdo, nech toho, tak tě našla, to je toho. Ty jsi nás taky vždycky našel. Teď pikáš ty. Ani náhodou, s podvodníkama nehraju. Trhněte si nohou. Ferda se zbalil a šel domů. I když odešel, všem ostatním hru zkazil. Hlavně Elišce. Ale já vážně nepodváděla, vysvětlovala ostatním. Nekoukla ses ani trochu, ptali se plyšáci Elišky. přeci jen trochu znejistili. Opičku ještě moc dobře neznali a věděli, že najít Ferdu není jen tak. Eliška nepodváděla, ale neměla to jak dokázat. Bylo to Ferdovo slovo proti jejímu. Bála se, že se o ní v Emušákově začnou vykládat lži a ostatní jí neuvěří. Čestný slovo, že jsem se nekoukala, kam se schováváte. Pojďme si zahrát ještě jednu hru, zase budu pikat. Ostatní souhlasili. Druhý den potkala Eliška Ferdu. Ten už dávno pustil včerejší událost z hlavy. Čau Eliško, kam jdeš? Ahoj, za klukama, Bobrem a Medvědem. Budeme hrát vybíjenou, odpověděla Eliška. Bezva, zrovna jsem chtěl něco podniknout. Kde máte stráz? Zajímal se Ferda. Eliška se zastavila. Na ocásku jí přistála moucha hněv. Zabzučela směrem k Elišce, potichu, aby to Ferda neslyšel. Bzzz, vůbec se s ním nebav. Je to lhář. Zase ti něco provede. Bzzz. Od kdy se kamarádíš s podvodníkama? Neodpustila si Eliška. Jo, ty myslíš ten včerejšek, jak jsi podváděla. Já už jsem ti to prominul. Ty jsi odpustil mě? Moc dobře víš, že jsem nepodváděla. Byla to tvoje smůla, že jsi vlezl na takové místo. Neumíš prohrávat. Proto jsi zuřil. Já se nebudu kamarádit s někým, kdo se ke mně chová takhle. Víš, jak jsem vypadala před ostatníma? Jsem tu nová, nikdo mě moc nezná a ty si klidně pro nic za nic vymyslíš takovýhle lži. Ahoj, vyhrkla Eliška a odešla. Ferda se loudal domů a přemýšlel o tom, co mu Eliška řekla. Opice jedna opicovitá, ať si trhne ocasem. Jí nepotřebuju, myslel si. Ale někde uvnitř to Ferdu mrzelo. Jak rád by teď hrál vybíjenou. Od té doby, co se přischovávané Ferda choval tak ošklivě, se mu skupinka plyšáků, se kterými hrál, vyhýbala. Opičku nepotkával. Občas ji někde zahlédl, ale když si ho všimla, skočila na strom a byla pryč. Nechtěla se s ním potkat, natož mluvit. Jednou na ní Ferda narazil u obchodu, zrovna si s Selvem kupovala zmrzlinu. Jakmile Eliška Ferdu spozorovala, rychle se rozloučila a odhopsala pryč. Ahoj, pozdravil Ferda. Čau, odpověděl lev. Posadil se a lízal zmrzlinu. To je hrozný, jak se mi Eliška vyhýbá, neodpustil si Ferda. Lev se napřímil. Se jí divíš? To ty jsi byl ten, kdo podváděl. Udělal jsi chybu, kamaráde. Měl by ses omluvit. Já být na jejím místě, vypráším ti kožich. Měj se. Odešel. Ferda ho zaraženě pozoroval. Nelíbilo se mu, co lev řekl. Ani trochu. Asi po 14 dnech už to Ferda nevydržel a počkal na Elišku před domem. Nemohli se minout. Nebyl tam žádný strom, na který by vyskočila. Vyšla ze vchodu. Ahoj Eliško, prosím tě, počkej chvíli, potřebuju s tebou mluvit. Ahoj, ale já nepotřebuju mluvit s tebou. Vážně nestojím o kamaráda jako si ty, odpověděla opička. Právě proto jsem tu. Vím, že jsem na tebe byl zlej a křivdil ti. Lhal jsem, když jsem říkal, že jsi podváděla. Hrozně mě vytočilo, že jsi mě našla. Musím se naučit prohrávat. Promiň. Opička chvíli přemýšlela. Víš to? Pojď se mnou, řekla po chvilce. Přišli do dvora, kde se hrála schovka. Ostatní už čekali. Byli překvapení, koho opička přivedla. Ferda všem zopakoval, co řekl předtím Elišce, že nepodváděla a že je obvinil neprávem. Plyšáci s Ferdou a Eliškou začali hrát znovu na schovku. Eliška pikala. Ferda věděl, že do sudu se schovat nemůže, to bylo jasné. Ale kam? Jiná místa neznal. Nakonec se schoval za Zítku. Před pikolou, za pikolou! Jdu! Zavolala Eliška a vydala se ostatní hledat. Zahlédla hnědý ocásek. Piky, piky, lev za stromem! Pokračovala dál. Uviděla Ferdu. Zarazila se. Vzpomněla si, co jí provedl. Bála se, že když ho najde, vše se bude opakovat. Zároveň mu ale chtěla dát šanci dokázat, že myslel vážně, co jí řekl. Piky, piky, Ferda! Za Zítkou! Zavolala Eliška. Ferda vylezl. Seš dobrá, uznal Ferda. Když to říkal, usmíval se. Nebylo to tak strašné prohrát. Pořád to byla sranda a pořád to bylo lepší, než když se na něj opička hněvala. Další hru pikal lev a Ferdu nenašel. Všichni byli nakonec spokojení a večer se rozběhli domů. Zítra sraz ve 4, volali na Ferdu.

0: rybky.
1: Je to zelené a stojí to v rohu. Co je to?
2: No, nevím.
1: Žába na handlu.

u maminky zelenoočky. Druhý den mě Bělovouz Zrzunda vedl přes naši zahradu do jiné zahrady, až jsme přišli k velikému domu. Tam v pelíšku ze suché trávy ležela zelenoočka a u ní kvikaly malé živé drobečky. Jednoho z nich zrovna velmi důkladně milá. Tak tady máš zelenoočku s její rodinkou, pošeptal mi Bělovouz Zrzunda. Buď zdravá, zelenoočko, jak pak se ti daří? Zelenoočka po mně otočila oči, vůbec nebyly zelené, ale celé tmavé, a řekla, buďte zdraví, blíž ani krok. No, tak jsme se slušně posadili, ocásky otočili kolem předních nožek a koukali na ty kočičí děti. A já povídám Bělovousu Zrzundovi, ty Zrzundo, ta koťátka jsou ale ošklivá, viď? Vždyť ona jsou, myslím, i slepá. Zelenoočka vyskočila a vlepila mi z každé strany jednu. Pak popadla do tlamičky to děťátko, které zrovna domila, a utíkala s ním pryč. Za chvíli se vrátila pro další, potom pro to poslední a už se neukázala. To jsi neměl říkat, modroočko. Každou maminku bolí, když jí někdo pohání děti. Nemyslíš si, že ty jsi byl hezčí, když ses narodil, povídal Zrzunda. Ale slepý jsem nebyl. I byl jsi slepý jako každé kotě. Já nevěřil, protože jsem se na to nemohl upamatovat. Zrzunda mi vyprávěl, že každé kočičí dítě, ať z něho vyroste kočka tak veliká, jako je tygr, nebo lev, nebo puma, nebo jaguár, nebo levhart, nebo rys, nebo tak malá, jako jsem já a Zrzunda. Každé koťátko přichází na svět s očkama zalepeným. Když jsem se ho zeptal, jak dlouho to trvá, řekl, že tolik dní, kolik máme my dva dohromady nožek, a ještě k tomu musíme připočíst jeden ocásek. V zahradě jsme si našli teplé místo, že se budeme slunit. Zrzunda se položil na záda, roztáhl všechny čtyři a spokojeně předl. Mně to ale pořád nešlo do hlavy. Šťouchl jsem do něj. Ty, co to je za kočky? Ten tygr, lev a ty ostatní. Jak jsou velké? No tak to je různé. Ty největší jsou skoro jako kráva, povídá ospale Zrzunda. Ale já nevěděl, co je kráva, a nechtěl jsem se přiznat, že to nevím, jenže Bělovous Zrzunda to poznal a povídá, ty největší kočky jsou tak veliké, že jejich tlapka je větší než si ty. To mě docela vylekalo. Pomyslel jsem si, jak by to se mnou dopadlo, kdybych takové lví nebo tygří mamince poháněl děti a ona by mi dala z každé strany jednu. Ptal jsem se proto, ve které zahradě, u kterých lidí tyhle veliké kočky bydlí. Bělovous Zrzunda mi řekl, abych se nebál, protože ty veliké kočky žijí v domech, které pro ně lidé postavili. Jednou se tam půjdeme podívat, řekl Zrzunda. A kde je to, Zrzundo? Zívl Bělovous Zrzunda, obrátil se ke mně zády a usnul. A já nevěděl, jestli jen tak nahlas zívl, nebo jestli to zoo je něco, kde bydlí veliké kočky, co se jich lidé bojí. Zrzundu už jsem si budit netroufal a myslel jsem na to, jestli tyhle veliké kočky také předou a jaký je to asi rámus. A myslel jsem tolik, že jsem z toho usnul. Zdálo se mi, že přišla velká kočka a měla vousy delší než já ocásek, otevřela velikánskou tlamu, popadla mě za kůži na hřbetě a nesla mě do svého doupěte. Začal jsem křičet, až jsem se probudil. Za kůži na hřbetě mě držel můj člověk a moc se zlobil, že se toulám.

0: ruky cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj kluci a holky, zdravím i tebe, Piggy.
0: Ahoj, Hanko Kinichová. Máme tady dnes ve studiu Hanku Kinichovou, ale možná, že nebudeme cvičit.
1: Máš pravdu, já jsem totiž dnes přinesla kolo.
0: No právě.
1: A přinesla jsem své boty, v kterých chodím po horách, po lese a chtěla jsem se
0: tě zeptat. Poslouchej, Hanko, ale ty už mají hodně nachozeno, viď? To jsou správně rozšlápnuté boty.
1: Já jsem si myslela, že to neprozradíš. Já jsem si zapomněla z posledního turistického výletu vyprat.
0: O to vyprat, ale přijde mi, že jsou také pěkně povolené a máš tkaníčky dobře na utažení a to jsou dobré boty.
1: To jsou velmi dobré boty, ale nejdříve otázka na začátek. Já jsem si kolo a boty přinesla proto, abych se tě zeptala, jestli víš, jaký je rozdíl mezi cyklistikou a turistikou.
0: Cyklistika, turistika, turista, to je ten člověk, jak má na zádech batoh a má tyhle ty boty jako ty a teď šlape a šlape a to je turista.
1: To je turista?
0: Protože turisté, zajisté, rozutíkají se po lese, to si pamatuju.
1: A tedy tím pádem už asi budeš i vědět, co je to cyklistika.
0: A cyklistika.
1: Proto tady mám to kolo, mám tady bicykl.
0: Cyklist, aha, tam je nějaký jazykový oříšek, bicykl, cyklistika.
1: Přesně tak, je to vlastně sport, který se vykonává na kole. A já bych teď, protože cyklistika, turistika jsou velmi rozšířené sporty, ale já mám někdy pocit, že se děti, možná někdy i rodiče, nedostatečně připravují na vykonávání těchto sportů. A protože...
0: No počkej, tak sednu na kolo, kluci na mě čekají, drandíme s Méďou, s kocourem na kole,
1: No to bych ti dala, kdybych ti takhle viděla sednout si na kolo. Piggy, co jsi udělal za velkou chybu? Neměl jsi na hlavě?
0: Květináč, nevím.
1: Přilbu si neměl, neměl jsi dostatečně přitaženou, takže když by si spadnul na kole, tak co?
0: No Honko, já tady přilbu mám, protože slečna učitelka Zovaheda Okátá říkala, že ji musíme mít.
1: Přesně tak.
0: Ale víš co, když jedeme jenom s klukama, tak to
1: ne,
0: asi neberu to.
1: Já jsem totiž tuhle viděla taky, tatínka s holčičkou, jenom přejížděli od baráku k baráku, od sousedky k sousedce, holčičce skočila pod kolo, kočka, holčička spadla. Přilbu neměla a co? Za chvilku jela houkačka a jeli na šití do nemocnice. Takže ani malinký kousek, ani 3 metry, prostě bez přilby se nejezdí.
0: Takže myslíš, že vždycky, když si sedám na kolo, takže musím mít přilbu na hlavě?
1: Kdyby si neměl nic jiného, tak přilbu na hlavě musíš mít vždycky.
0: Takže třeba plavky a přilbu?
1: Třeba plavky a přilbu, ano, možná se to zdá takové zvláštní, ale proč by se třeba z koupaliště nebo na koupaliště nejelo v plavkách?
0: Já vím, protože ta hlava, to je velká vzácnost, viď? O
1: hlava je velká vzácnost, o tu se opravdu musíme starat.
0: Hanko, já ti slavnostně slibuju, že už nikdy nepojedeme nikdo na kole bez přilby, protože budeme chytří.
1: A to samé bych chtěla, aby mi slíbili děti, že už nikdy nenasednou na kolo bez přilby, ale pojďme teď ještě k tomu, co je důležité právě při turistice. Jdu po těžkém terénu, klouže mi to, je tam kluská tráva. Přilbu si myslím, že ne, ale v každém případě jsou velmi důležité boty.
0: Je, proto ty máš ty boty tady.
1: Proto jsem ti vzala ukázat své boty, protože moje rodina a děti se právě věnujeme turistice možná víc než cyklistice, ale každý si prostě najde svůj sport, který mu vyhovuje.
0: Hanko, a kde jste byli naposledy?
1: Já jsem byla na krásném výletu, byla jsem v Borku u Žluti, uprostřed lesů, uprostřed luk, bylo to tam moc krásné.
0: A moc jste toho nachodili, víte?
1: A vylezla jsem na dva velké kopce, jeden se jmenoval Nevděk a druhý se jmenoval Vladař.
0: Vladař.
1: Bylo to ve výšce skoro 700 metrů nad mořem.
0: Nevděk a Vladař jsou kopce a koukají na sebe.
1: A jestli jste ještě v tomto kousku republiky nebyli, tak se tam určitě vydejte na turistický výlet. A pozor, jsou tam hlavně i cyklostezky, takže na Vladaře i na Nevděk můžete klidně dojet i na kole.
0: Prima, tak Hanka vážně je turista i cyklostezka. cyklista, vejce říká
1: cyklista. Moc ne, mě to kolo totiž moc nebaví, ale jak jsem říkala, každý si na světě najde svůj sport, který mu přináší radost a tím mým je právě turistika.
0: Hanko, víš, jak to má třeba Méďa? Méďa Hugo, ten nejradší ze všeho čte knížky. A nechtěl se mnou vůbec běhat, protože říkal, že ho to moc namáhá. Tak jsme s kocourem Vojtou vymysleli kolo. A na kole s námi Méďa jezdí moc rád. Takže to je podobné, viď?
1: A to já vás moc chválím, to já vás moc chválím, že jste přemluvili Méďu, aby něco dělal. V každém případě, děti, já si zase beru své kolo a své boty domů. Dneska už se s vámi loučím, ale určitě se ještě uslyšíme. Ahoj!
0: Ahoj, takže na kolo vždycky přilbu, na turistiku dobré boty, do roboty. Ahoj, mějte se hezky.
2: Výkupné nebo přijímací zkouška? Pan Vavřinec se včera v noci nemýlil. Ten pocit, že ho někdo sleduje, byl oprávněný. Tullamore junior se nemohl smířit s tím, že Hejlík byl pasován na rytíře podvazkového řádu.
3: Jak si vůbec takovou poctu zaslouží? A proč mu Dederon tolik důvěřuje?
2: On té Hejlíkově proměně v lupiče a desperáta ani trochu nevěřil. A teď měl důkaz. Viděl přece jeho přítelíčka, pana Vavřince, jak odnáší pytle. Hned ráno to oznámí. Už se nemohl dočkat. Kudla Dederon sice ještě trochu povlával ve svém dudlíkovém opojení, ale tahle zpráva ho vrátila na zem. Zašel se podívat do komory a když zjistil, že celý lup zmizel, začal se chovat naprosto chladnokrevně. No, vydá, juniore, řekl. Teď si dokázal, že ti můžu věřit. S tím zrádcem Hihlíkem si to vyřídím. A ty, jestli chceš, můžeš jít.
3: Kam jít?
2: Vyhrkl Tulík. Takovou reakci vůbec nečekal. Domů přeci. Dederon ukázal ke dveřím.
3: Ale...
2: Začal Tullamore junior větu, kterou nedokončil. To nebylo jenom zklamání, to byl podraz.
3: Já domů nechci,
2: řekl zarputile jako malý kluk.
3: Už nejsem malej, mně se to líbí.
4: Tak chlapečkovi z bohatý rodiny se u nás líbí. Chtěl by mít propíchnutý uši, žít jako psanec,
2: pitvořil se Dederon, ale přestal, když Tullamore junior řekl hlasem, jakým se skládají přísahy.
3: Udělám všecko, co chceš, šéfe.
4: Tak dobrá, můžeš si vybrat. Výkupný nebo přijímací zkouška?
3: Přijímací zkouška,
2: odpověděl Tullamore junior bez přemýšlení. Dederon mu podal ruku.
4: Ale Hihlík se nesmí nic dozvědět. Vlastně vůbec nikdo. Nic si neviděl a nic si neslyšel.

0: Dnes je 29. července.
1: A svátek slaví Marta.
0: Marta je staré jméno.
1: Pochází z Bible a znamená paní domu.
0: Martičky, Martičky, domovní paničky.
1: Posíláme vám k svátku sladké hubičky.
0: Mua, mua, mua, mua. Čtyři. Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: nás v Syslově Holenkové je jen jednotřídní. A tak, když jednou onemocněl starý pan učitel, nařídil pan starosta, aby zatím vyučoval děti ponocný Davídek. To byl věru rázný člověk. Za mlada sloužil mnoho let na vojně a proto uměl náramně dobře komandovat. Starý pan učitel vždycky řekl dětem jen: tak Vašíku nebo Mariánko, povídej nám násobilku sedmi, a už to šlo jako po másle. Ale tenhle ponocný Davídek, to ne, to bylo něco dočista jiného.
1: A pozor, Vašku, vstát teď, zpřímá hleď, násobilku sedmi říkej teď.
0: A běda Holenkové, když děti na komando neposlechli. To hned cítili na zádech rákosku a křiku byla rázem plná třída. Také Bubáček s Pulcem často cítili rákosku ponocného na svých zádech, když nedávali právě dobrý pozor nebo náhodou něco neuměli. Jenomže je, to opravdu ani trochu nebolelo. Protože Bubáčka i Pulce by byl musel ponocný trestat jen metlou spletenou z lipového líčí. Ale přesto měli zlost, že se na ně rozkřikuje. A tak zrovinka čtvrtý den, co byl pan učitel nemocný, stala se u nich ve třídě taková věc...
1: Přímá hleď, násobilku šestí říkej teď.
2: Poslušně hlásím, jednou šest, šest, dvakrát šest, dvanáct, třikrát šest, osmnáct, čtyřikrát šest.
3: Prosím, poslušně hlásím, pane ponocný, mě prší za krk.
2: Poslušně hlásím, pane ponocný, já hlásím, že mě mordiánsky zevou nohy.
3: Prosím, prosím, pane ponocný,
2: prosím, poslušně hlásím, že mě uletěly právě všechny sešity.
3: Hlásím, poslušně hlásím, že na mě padají kroupy.
4: Holiday je ranec u všech kozů. Co se to tady děje? V létě a takováhle činěnice. Kdo to jak živ viděl? I to skučí jako šakal.
0: Vítr a meluzina učeli ve třídě jako celá tlupa starých kocourů a sešity létali otevřenými dveřmi až na náves. Klukům se ježili vlasy na hlavě jako hřebíky a děvčatům vlály copy vysoko nad hlavami. Davídek se při té činěnici musel pořádně držet katedry, aby ho silný vítr neporazil, když se chtěl dostat k oknu, aby se přesvědčil, jaké že je počasí venku na návsi.
4: Pro krýle pána pánoucího, lidičky, teď venku se jak koukám, nehne ani stýblo, ani lísteček. A tady milion blundibarů, máme hotové dopuštění. Jako by se nám tu všichni čerti ženili.
0: Ve třídě to zahrmělo a hned potom uhodil hrom do starých kamen, která se rozsypala jako domeček z karet. Ponocný Davídek byl z toho tak vystrašený, že stál u tabule jako dřevěný a jen se díval na sloup černých sazí, který se valil z rozbouraných kamen.
4: Milion prudibáru, tisíc kulí granátu, to byla petarda.
3: Prosím, poslušně hlásím, pane ponocný, ten vítr, bouřku, hromobytí a kroupy dělal tady za mnou Mulisákův Bubáček.
4: Cože?
3: Já jsem ho viděla.
4: Kdo? Mulisákův Bubáček?
5: No pardy, ranesno, bodeť, že mě to nenapadlo.
1: To on přece určitě dovedl. No počkej ty, kluku strašidlácká, já ti dám. Pozor! Munisák z lavice ven, teď! Tak povídám. Munisák z lavice ven, teď! Nebo si pro tebe najdu?
3: Poslušně hlásím, pane Ponocný, on Bubáček nemůže.
1: Jak to, že nemůže?
3: On, prosím, poslušně hlásím, někam najednou zmizel. On tady není.
1: Jak to, že tady není? Jak to, že se ztratil? Jak pak to? No kam pak se mohl najednou ztratit?
3: On se, prosím, Bubáček umí taky udělat neviditelným.
1: Pardy, hranec, tohle mi ještě scházelo. Jak ho mám tady teď, ale za tu neplechu potrestat, když je kdo ví kde.
3: Poslušně hlásím, pane Ponocný, on dělal Bubáček vítr, bouřku, kroupy i hromobití tím mlýnkem na kávu, co leží u jeho lavice.
1: Cože? Pardyrákos, to snad ne?
3: Prosím, ano.
1: Ukaž, já se na ten mlýnek podívám. Taková věc se musí, jak se sluší a patří, pořádně prozkoumat. Milion hrnců, kulí a granátu. S tímhle, že by mohl ten kluk strašit lácka a udělat takovou činěnici? No, pravda. Má to sice spoustu všelijakých šuplíčků s nápisy. Co je to tam? Víte, bouřňák a bouřka, kroupy, ty nemám rád. Dešť, silný vítr, melazina a meluzina. A změní je tady taky. No ale jak by jen mohl?
3: Prosím, poslušně hlásím. Já jsem se dívala, jak to Bubáček vždycky udělal. No. To on, prosím, nejdřív vytáhl šuplíček na vítr, potom na meluzínu a...
5: No, a dá?
3: Pak už, prosím, nevím, protože pak mě začaly padat za krk kroupy.
1: Pohrdý rákos, že by to... Nejdřív tedy vytáhl šuplíček, on třeba tenhle nahrom. No, teď zkusíme zatočit drobátko klička.
4: Milion brudibaru, co to?
3: A chumelí, už zase chumelí.
4: U všech rohatých, jak se to zastavuje. No slyšíš, Mariánko, jak se ta čertovská mašinka zastavuje?
3: Nevím, protože já jsem hned zalezla pod lavici.
4: Pardy a ranec. Tenhle instrument mi byli všichni rohatí dlužní. Co s ním?
1: Pozor! Všichni ze třídy ven. Teď a domů marš! Nebo nás tu všechny ty zpropadené kroupy zacipou!
0: Samo sebou, holenkové, že děti byly venku před školou dřív, než bys napočítal pět. Ponocný Davídek zastrčil všechny zásuvky, které mu při té činěnici z mlýnku vypadaly, na svá místa a hromobití rázem ustalo. Sešity i čítanky spadaly zase od stropu na zem a ve třídě bylo ticho, jako v kostele. Ponocný Davídek se s hrůzou díval, jak se mu třesou ruce a měl strach, aby náhodou mlýnek znovu nespustil a nespůsobil nové krupobití a hromobití. Když se po chvíli vzpamatoval, sebral se a upaloval s tou nebezpečnou hračkou přes náves rovnou ke svému obydlí.
4: Pro krýle pána pánoucího, co s tím čertovským mlýnkem budu dělat? Mám na to zavolat Munisáka? A nebo to mám rovnou odnést panu starostovi? A kdybych tu čertovinu hodil do rybníka, určitě by to Hastrman brčál, vytáhl zase ven a... Byla by z toho zase nějaká nová mela.
6: Nejlepší bude, když ten čertovský vynález hodím do kamen.
0: Jenomže zatímco takhle usilovně přemýšlel a mudroval, co by měl s tím mlýnkem udělat, vyskočil Holenkové na stůl kocourek Myška a začal si o tu novou věc, kterou ještě neznal, pěkně, poctivě, jak to jen kocourkové dovedou, třít záda. A než mohl ponocný Davídek zasáhnout a kocourka Myšku odehnat, bylo zle. Mlýnek spadl se stolu na zem, zásuvky prokroupy, hromobití, vítr a meluzínu se nějak povytáhly. Klika se také drobátko pootočila a v okamžiku bylo v domečku hotové boží dopuštění. Hřmělo, hrombil, blízkalo se, chumelilo i kroupy se ze stropu sypaly tak hustě, že ponocný Davídek už ani nepomyslel na to, aby nějak ten zpropadený mlýnek zastavil. Vzal nohy na ramena a raději vyrazil ze světnice. To se samo sebou rozumí, že kocourek Myška, který to všechno vlastně způsobil, byl venku ze dveří dříve než on.
4: Prokryle pána panoucího, milion hrnců, kulí a granátů, já se toho čertovského vynálezu asi vůbec nezbavím. Chalupu mám plnou sněhu a krup. Okna se mi třesou jako při země třesení a hromobití na chvíli nepřestává. Kdyby to bylo na vojně, zavelel bych pozor, hromobití přestát teď. A hned by bylo zase všechno, jak se patří. Což pak takováhle činěnice na komando poslechne?
0: A protože hromobití Holenkové opravdu nepřestávalo, Davídek přestal mudrovat, sebral se a dlouhými skoky uháněl přes náves pro pana starostu.
4: Pane starosto, poslušně hlásím.
1: Co pak?
4: Krup je plná chalupa, ve světnici bije hrom a se třesou okna. A vůbec, pojďte se na tu činěnici radši sám podívat.
1: Davídku, člověče ponocný. Co mi to tady pletete?
4: O čem to mluvíte?
1: Že byste si zase někde přihnul?
4: Ale prokryle, pána. Pane představený, jak bych mohl. Teď já na to ani nemám. Já jsem ani slzíčku ještě dneska neviděl. Ale doma se mi snad všichni čerti žení. Jak říkám, v chalupě mi bije hrom, až se třesou okna a světnici mám plnou krup.
1: Tak, kdyby... dost, Davíčku.
4: Ano.
1: Vzpamatujte se.
4: Dobře.
1: Venku je nebe modré jako šmolka. Nejkrásnější letní počasí je tam. Ne. A vy mi tady pletete dohromady čerty s hromobitím kroupami a já nevím, s čím ještě. Tak co se vlastně děje?
4: Ale, pane starosto, to všechno zavinil ten kluk strašidlácká. Pojďte se podívat.
0: Paní starostová právě vařila oběd a protože ještě nebyl hotov, mrkla nenápadně na svého muže, aby se tedy šel podívat, co se vlastně venku děje, co tak ponocného Davídka vyděsilo. Pán starosta si tedy narazil čepici a rychle spěchal s ponocným k jeho domečku. Cestou sice zlostně bručel, ale když přicházeli k Davídkovu stavení, bručet přestal a s údivem naslouchal. Ve světnici to opravdu hřmělo a šuměly padající kroupy.
1: Jasku, Davidku,

0: Pane, to je Fujaviče. A kroupě tu až do kolena. A vítr mi vzal čepici. Což tam je melatavičku? Asi má milion brundibarů, jako by byl únor. Co to je?
1: Tady máte čepici, pane starosto.
2: A právě v tu chvíli jsem Holenkové šla okolo Davídkova stavení s otýpkou chrastí. A hned jsem taky samo sebou poznala, co se tu nejspíš přihodilo. Vždyť u strýce Mulisáka posluhuju, co se do Syslova na Šmejkalku přistěhoval. A Bubáčka znám líp než jeho táta. Proto jsem hned odhodila nůši, aby se mi líp běželo a nejbližší cestou jsem uháněla na kožený vrch. Stryčku Mulisáku, pane šéf, no tak, probuďte se honem ve světnici. U pomocného Davídka je moc zle.
0: Co je, Vouňačko?
2: Ale
0: proč mě budíte? No, nechte mě spát.
2: Ale povídám.
0: Večer jsem honil kluky na kutě. U pana představeného dozrávají lusky. Někdo chodí strýci Arabáčkovi na hrušky a nevím, kde dřív strašit. A vy mě ještě nenecháte ani pořádně vyspat.
2: A to já všechno vím, pane šéf. Ale u ponocného Davídka se sypou kroupy. Ve světnici je boží dopuštění. A pan starosta při té činěnici přišel o čepici.
0: Pardiera, to je pěkné nadělení. To určitě Bubáček zas něco vyved. Bouďačko, otevřete almaru. Kde je přístroj na počasí?
2: Já nevím, pane šéf. Tady není.
0: Tak honem, Bouďačko. Honem, na věšáku má můj kouzelný kabát. Dejte ho sem. Já musím rychle do vsi. Až já toho kluka dostanu, já mu ukážu.
2: Inu, co ale slíbil Bubáčkovi, až ho dopadne, to už jsem Holenkové opravdu neslyšela, protože Mulisák zmizel ze světnice jako pára nad kaší. Já jsem se samo sebou hned pustila za ním, protože jsem byla zvědavá, jak to všechno dopadne a jak Mulisák to hromobití a krupobití zastaví. Zatím se ale představením ponocného shromáždila celá vesnice, včetně babiček a dědečků, a všichni s údivem poslouchali hučení boučky, jaké nikdo v Syslově nepamatoval. A zrovinka, když jsem dobíhala, přecičko utichlo. Přestalo hřmění i krupobití a jen hustá mlha se vyvalila dveřmi ven.
3: Tak co? Sousedi? Podíváme se dovnitř.
4: Poslušně hlásím, že se do chalupy asi nedostaneme, pane starosto, protože ve světnici bude krup, že z nich kluci na návsi postaví sněhuláka. A od větru tam bude asi také všechno, jak se patří, zpřeházené.
3: Co, já se do chalupy přece jenom podívám.
4: Vy máte odvahu, pane starosto.
3: Prokrýle, pán. Lidičky, ponocný, pojďte sem honem.
4: Jsem
3: podívejte se. Po kroupách není nikde ani památky.
4: No to mi.
3: A vítr vám tady taky žádné škody nespůsobil.
4: No pardy, Janec. Pane představený, a kde je mlínek toho kluka strašidláckého? Tady byl? No to jsem z toho celý Tumpachový. Pane starosto.
3: No, dobré. Všecko, co se tu stalo, musíme, jak se patří, vyšetřit.
4: Samozřejmě.
3: A proto k moci dojděte pro starého Mulisáka a po obědě ke mně oba přijďte.
4: Už tam letím.
3: On už nám o tom jistě řekne víc.
2: Samo sebou, Holenkové, že brzy po obědě se ke starostovi dostavili jak ponocný Davídek, tak staré strašidlo Mulisák. Ten přišel velmi zkroušeně, protože už věděl, co Bubáček ve škole při vyučování vyvedl a sám hned bez dlouhého vyptávání všechno panu starostovi vypověděl.
0: Tak takhle to teda bylo. Ale já vám slibuju, pane představený,

0: že už bude Bubáček hodný, poslušný a ve škole bude dávat, jak se patří, pozor a žádné zařízení, které pro svoji strašidláckou živnost potřebuju, už do školy nosit nebude. To vám to opravdu slibuju.
1: No dobrá, strýčku, mulisáku, já tedy Bubáčkovi tu dnešní neplechu odpouštím, ale vy mi ještě musíte slíbit, že bude vždycky pršet tam, kde budu právě potřebovat a když si to budu právě přát.
0: To vám slibuju, pane představený, stačí jen vzkázat po staré bouďačce.
2: Pan starosta o tom chvíli přemýšlel a pak mávl rukou na znamení, že je tedy spokojen, že je všechno v pořádku a tím taky vyřízeno.

0: Básničku.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: A teď ještě jednou.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
2: Soby jsou lepší než lidi, víš, dřina je mít rád. Co cítíš, to dělej, k cíli pádí se směle. Tvůj cit nelže, tak...

0: o prolhaném pejskovi. Byla jednou jedna psí máma a ta měla 3 štěňátka. Už je to tuze dávno, co žila. Tenkrát ještě lidé ani dveře nezamykali, tak byli poctiví. Falešné byly jenom kočky, ale ty nežily s lidmi a se psy v domech. Bydleli v lese, na stromech nebo v křoví a každý se jim vyhýbal. Tenkrát psy nemuseli hlídat a žili ve vesnicích jen proto, aby dávali znamení, kde stojí jejich chalupa. Takový pes neštěkal na každého člověka, který šel kolem. Jen si čichl do vzduchu.
1: Jde k nám děda Balounovic.
0: A hned spustil.
1: Tady bydlíme. Pořád rovně okolo potoka. Nespadněte do rybníka.
0: Když děda Balounovic došel, zalezl pes do boudy a jen chvílemi očichával vítr, zda k ním zase někdo nejde. V té době bylo velkým vyznamenáním být psem. Psi byli pro každé město a pro každou vesnici tím, čím jsou dnes elektrické lampy nebo světelné signály na železnici. Taková krásná budoucnost čekala i 3 novorozená štěňata, kterým máma často říkávala.
2: Tamhle na jedli žije kočka. Je to falešnice prolhaná. Nikdy si s ní nehrajte, ať se od ní nenakazíte tou prolhaností.
0: Na jaře se však mamince zdálo, že je dvorek plný kočičích stop. Čichala, čichala a byla z toho celá nesvá.
2: To asi fouká vítr od jedle a vzduch se drží při zemi,
0: namlouvala si.
2: Až se vyprší, tak to přejde.
0: Ale nepřešlo. A co hůře, Hariček se ke své škodě tuze změnil. Začal lhát. Byla třeba svačina a Hariček mlaskal, až se slepice přestávaly popelit. Teprve, když opravdu nemohl, pustil na své místo dorku. Ale za chvilku se mu mlíčko v bříšku slehlo, tož hrk mámě.
3: Nif, nif,
2: kousal dorku do ocásku. Pusť mě, mám hlad.
3: Ale Haričku,
0: kňourala dorka,
3: ty jsi přece už měl.
2: Neměl,
0: hádal se Harik.
2: Ještě jsem vůbec neměl, pusť mě, nif, nif.
0: Jednou přiběhl Hariček k housatům a vybafl na ně.
2: Nif, nif.
0: To byla legrace. Housata utíkala a pípala, až v uších zaléhalo. A v tom najednou klof. Odkud si zezadu se přihnala stará husa.
4: Strač se, ty nezdárné psisko,
0: syčela vstekle. Jejej, to byl džobanec. Pálil a bolel a cukal. Harik ani nevěděl, jak se dostal k mámě. Naříkal, ale myslíte, že řekl pravdu, co se mu stalo?
3: Dorka mě kousla.
0: Lhal, protože věděl, že housata po dvoře honit nesmí. Ale máma se nedala ošálit.
2: Tak se mi zdá, Haričku, že nemluvíš pravdu. Dorka spí u špalku a vůbec nebyla u husí ohrádky. Vidím, že nejsi obyčejný pejsek, vidím, že jsi prolhaný pejsek.
0: Musíme tě vyléčit, než začneš lhát ještě víc. Zítra v poledne, až budou psi ve vsi spát, s tebou půjdu k doktorovi. Doktor Bernardín bydlel u řeky. Přistěhoval se odněkud z Alp, kde získal lékařskou praxi. Mluvil špatně česky, ale doktor to byl náramný.
1: Co pak je, mein drahošek?
2: Zavrčel dobrácky. Máma hned spustila. Náš milý Hariček lže, jako když tiskne. Tak s ním prosím něco udělejte.
1: No,
2: zamračil se doktor.
1: Ukaznul mi jazyk a šekl frr. Nejde to, že ne? To bude fášný neduch. Podýfáme se rentgenem.
2: Starostlivě se zamračil. Položil Harička do starých, rozeschlých necek a díval se na něj rezavou rourou od kamen.
1: Rentgen, to je důležitý přístroj. Ukazuje všechno, i to, co je pod kůží a mezi chluby. A ukazuje, že ten mladík si hrál s kočkou. Je samá kočičí blecha. Dokud je nefihubíme, bude samý lež, samý faleš, samý podvod.
2: Měl pravdu. Hareček si několikrát hrál s kočkou a dokonce s ní i obchodoval. Přinesl jí kůži ze tří jitrnic a ona mu dala zobák ze slepice a namluvila mu, že to je dráp z ledního medvěda. Mňau. Doktor dal mamince krabičku s latinským názvem Antiblechin decocourus a nakázal jí:
1: posypejte Harička třikrát denně tímto praškem. To je vzácná lék. Chariček musí být pořád v boudě. Nikam nesmí chodit, aby ty blechy jeho nemoc nepřenesly. To by být i velké neštěstí.
2: Měli jste vidět to utrpení po cestě. Byl už večer a ani jediný pes nespal. Psi nemají odedávna rádi kočky a jak ucítili na Haričkovi kočičí blechy, štěkali do ochraptění.
3: Hav, hav, havanec, kolem nás jde prolhanec!
2: Máma se červenela od čumáku až k ocasu a Harik dostal žduchanců jako máku. Hned, jak přišli domů, poručila úsečně:
3: do boudy a spát.
2: No, a tady by ta pohádka skončila, kdyby Hariček maminku poslechl a zůstal v boudě, aby opravdu nikoho nenakazil. Ale to neudělal. Pořád si vymýšlel, jak to chytře zařídit, aby nebyl v boudě sám. Obyčejně začal kňučet:
3: maminko, mě bolí v krku.
2: Nebo:
3: maminko, já mám žízeň.
2: Ale neměl žízeň, ani ho nebolelo v krku, to jen maminku omrzoval, aby u něho chvíli seděla. Dávno by byl už utekl, kdyby ho Dorka s Mindou nehlídali, protože jim to maminka přikázala.
3: Jak bych se jich jen zbavil?
2: Přemýšlel a jednou na to přece jen přišel.
3: Už jste to, holky, slyšeli?
2: Vyletěl najednou z boudy, až se obě polekali.
3: Na návsi se koná psí posvícení. Teď to hlásili v rádiu. Každý pes dostane 20 deka šunky a kdo tam přiběhne první, dostane celou prasečí hlavu.
2: Vydechli Dorka i Minda a než by zřekl švec, utíkali na náves a ještě jedna druhou strkala, aby tam byli dřív. Hariček vylezl z boudy a pelášil po pěšince k rybníku. U lávky si hráli děti na pikolu.
5: To je krásné štěňátko, volali, když spatřili Harička. Pojď sem, pejsku, pojď si s námi hrát.
2: A Hariček šel. Každý kluk a každá holčička si ho pochovali, každý si odnesl jednu kočičí blechu na košili a neštěstí bylo hotovo. Když se děti rozcházeli domů k večeři, psi z celé dědiny hafali, vily a ňafali.
3: Hav, hav, hafanec, kolem nás jde prolhanec!
2: Harik dostal, až z něj chlupy létali, ale to už bylo pozdě.
5: Kočičí blechy se rozlezly po celé vesnici a odtamtud do celého světa. Lidé se naučili lhát a co je nejhorší, naučili se to i děti. Snadno je poznáte. Ošívají se, škrábají se za uchem a podrbávají se, protože je trápí ta lhavá štípalka. Když jdou po vesnici, psi za plotem cítí, co sebou nosí a štěkají, až uši zaléhají. Až budou jednou štěkat i na vás, pěkně se večer umýte a nikdy už nelžete. Vždycky se to pozná.
6: Jak to vypadá?
7: No, Žižka měla taky jedno oko a učíme se o něm do dnes.
6: Hele, když se na to nebudeš šmatat, když se nebudeš platit a když nebudeš mrkat, tak to vydrží.
7: Hele, Honzo, a hlavně se neboj. Řekni, že zastupuješ 20 dětí z naší obce.
6: Proč děti, ať řekne klidně mládež, ne?
8: Jasně, mládež.
7: No takže zastupuješ 20 mládeží z naší obce a když pořád chtějí nějakou tu činnost, tak ať nám koukají ten hrad navalit.
8: No jasně, správně.
9: K poslednímu bodu promluví ředitel školy Vávra.
10: Jak víte, příští rok odcházím do důchodu. Každý člověk po sobě rád něco zanechá, někdo se pisuje paměti. Já se pisoval žádosti, aby se něco udělalo s naším hradem Brtníkem. A nic. Nic. Památkáři ho mají v plánu za 5 let. Až najednou přišel tenhle ten návrh našich dětí, který jste si jistě všichni přečetli.
11: No to teda přečetli. A řeknu vám, že...
10: Než se dáme do diskuze, snad bychom měli pozvat toho chlapce dál.
9: Jen do pocem.
12: Dobrý den.
9: Sedni si, chlapče.
12: Děkuji.
9: No tak se posaď.
11: Tak já jsem si teda přečet, co ty děti sepsali. A řeknu vám, mě to připadá jako hloupost. Co? No. Dát dětem hrát. Co pak to je normální?
7: Slovo si vzal Jouza. Jenda stojí, voko normální, nikdo si ničeho nevšim. Pilátová alias Černá kronika se šklebí a kejvá hlavou.
13: Pilátová se šklebí a kejvá hlavou.
12: My nechceme celý hrad, chceme jenom věž. Ve věži by byla klubovna a dole muzeum.
11: Tady švagrová Pilátová by vám nejlépe řekla, co děti bez dozoru dovedou. Prosím, švagrová Pilátová by řekla nejlépe, co děti bez dozoru dovedou. Prosím.
14: V obci Kukleny si vyšli 2 nezletilí chlapci ke stohu slámy. Pomocí 2 kamenů zkoušel vykřesat oheň. Pokus se podařil, stoh schořel do posledního písmenka. Jste velká. V obci Vraná ploštice skupinka nezletilých si hrála se stavidlem rybníka o rozloze 2 hektarů, až rybník zcela vypustila. V obci Bouchálka odbrzdili nezletilý bagr.
7: Černá kronika furt něco malé.
15: Měli bychom se podívat na ty její jahody. Vitamíny už stejně nepotřebuje.
16: Ano. Vyplenit Černý kronice zahradu.
14: S náloží dynamitu a vyhodili do povětří skladiště mykané příze.
11: No, a ještě přeští švagrová, co se stalo v obci Hulín.
14: V obci Hulín nezletilí...
9: To by snad stačilo, ne? Tak vy tedy myslíte, že... Posaď se, chlapče. Vy tedy myslíte, že by ty děti mohly na hrádku způsobit škodu?
10: Neplač, Jendo, ještě jsme neprohráli. Ty teda myslíš, že je lepší nechat ten hrad bez užitku chátrat, než svěřit ho dětem?
11: Pozor, bez užitku ne. Vypracoval jsem následující plán.
17: Piggy vtipk.
18: Lékař poučuje pacienta před operací.
19: Zapamatujte si, jak se proberete z narkózy, Hned se posaďte na kraj postele a zahýbejte nohama. Asi za 2 hodiny potom jednou obejděte postel a zítra se vydejte na malou procházku do parku. Jasné?
20: Ano, pane doktore, a po dobu operace mohu ležet?
21: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

Vánoce na hradě Safalátce. Na hradě Safalátce sídlil udatný rytíř Cyprián s chotí Emílií. Seděli právě v horovní síni a večeřeli horké buřty z hořčicí, když se ozvalo naléhavé bouchání na dveře. Vstup, řekl rázně rytíř. Do hodovní síně vřinčel podsaditý voják brnění, srazil paty, jen to břinklo, vypnul prsa, což pod brněním nebylo vidět, a hlásil. Pane, vzbouřili se Šamšulové. Jakže? Zvolal rytíř s podivem nad takovou drzostí. Však ty s nimi zatočíš, můj pane, ujistila ho manželka. To si piš, řekl rytíř, vědom si své moci a síly, a vydal rozkaz hurá na ně a vykročil ke dveřím. Kdy se vrátíš, zadržela ho paní mezi dveřmi, jen co si to s nimi vyřídím. A kdy to bude? Nejpozději na Vánoce jsem doma a přinesu ti bohatého Ježíška. O, jak jsi štědrý, manželi. Měla se na co těšit, protože Šamšulové byli nehorázně bohatí, přímo milionáři, a to ve zlatých tolarech. Jejich ženy se voněly luxusními parfémy z Orientu, briliantovými šperky si zdobily uši, zlaté kroužky nosili i na kotnících a muži v nose. Zaklapli dveře a žmot rytířova brnění se vzdaloval. Hradní paní vyšla na cimbuří a už slyšela dusot koňských kopyt a spatřila svého udatného rytíře, jak tryskem pádil v čele svých tří vojáků vstříc povstalcům. Mávala za nimi šátkem, dokud nezmizeli ve vrbičkách. Plynuli dny, plynuli týdny a rytíř Cyprián se nevracel. Nepřicházela od něj zpráva, nepřišel dopis, nepřišla ani pohlednice, ani korespondenční lístek. Za to přišla zima. Napadl první sníh, napadl druhý sníh, napadl třetí sníh. Paní Emilka den co den vystupovala na vysokou hradní věž, přiclonila si ručkou oči a vyhlížela svého rytíře. Nastaly Vánoce, slíbený čas návratu. O štědrém večeru přikázala hradní paní prostřít pro dva vhodovní síni a podávat rytířovi oblíbené horké buřty z hořčicí. Rytíř nepřišel a buřty mu vystydly. Rok jde za rokem, století za stoletím a rytíř se nevrací. Hrad pustne, věž i hradby se rozpadají a z rytířky se stala bílá paní. Na štědrý večer se však zjevuje v hodovní síni. Podávají se horké buřty z cibulí. Tak to chodí už 467 let. Zpráva o bílé paní na hradě Safalátce pronikla do světa. Velké i malé cestovní kanceláře, domácí i zahraniční, pořádají na Safalátku vánoční zájezdy. Je o ně v tuzemsku i v cizině značný zájem. Přijíždějí kolony aut a autokarů, pro šejky z orientálních emirátů byl zbudován helioport, sportovci přibíhají na běžkách po dobře udržovaných tratích. Ve stáncích v podhradí se prodává sádrový rytíř Cyprián ve třech velikostech a paní Emilka rovněž ve třech velikostech. Program vrcholí s losováním vstupenek. Šťastný výherce zasedá v hodovní síni a večeří s bílou paní. Podávají se horké buřty z hořčicí.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, holky a kluci.
2: Hanko, ahoj, Figy.
0: Hanko, je tady s námi Hanka Kynichová, promiň, já jsem tě zapomněla.
2: Ale to je jasný, že tady jsem, nejde, protože my jsme už na dosmrti spolu spojeni.
0: Hanko, já mám nápad. Co kdybychom si dnes povídali o tom, jak se dřív skákalo přes gumu?
2: A já jsem hrozně ráda, že se na to ptáš, protože když jsme se minule loučili, tak je to vlastně poslední věc, kterou jsme jako dětem dali jako nápad, že můžou skákat přes gumu. My jako malé děti jsme to dělali v podstatě skoro pořád. Takže jak to probíhalo a jestli to naše děti dneska znají, o tom by nám třeba mohli napsat.
0: Ale mě by zajímalo, jestli bychom si o tom mohli říct teď, ještě než nám napíšou.
2: Tak prosím vás, milé děti, my jsme celé přestávky skákali mezi židlemi a jmenovalo se to skákání přes gumu. Ta guma se dávala různě vysoko.
0: Jaká guma to byla? Jaká to byla guma?
2: Tak prosím tě, dlouhá spojená guma na konci sešitá.
0: Taková guma, jako třeba je v
2: kterou kalotách, dáváš do kalhot.
0: V trenýrkách.
2: Ano. Dneska už ty gumy jsou také, jsou různě barevné, protože přece jenom sem tam to ještě děti někde objeví a tuto hru si zahrají. Mělo to jednu výhodu. Ta guma se natáhla buď mezi na tvoje nohy
0: a
2: na moje nohy.
0: Jak velký kus potřebuju?
2: Minimálně 6 metrů, jo. 7 metrů.
0: Dobře.
2: Ale také 3 metry. Je to úplně jedno, podle toho, jak chcete být od sebe vzdálení. Já bych řekla průměr 5 metrů. Dobre. Koupím si 5-metrovou gumu, máma mi sešije.
0: A nebo se dá jenom uzlík třeba na ní udělat.
2: Dá se uzlík. Ty si dáš na kotníky, já si dám na kotníky.
0: A stojíme proti sobě. A ta guma, ta guma udělá takovou vodu mezi náma.
2: Tak vodu a pak se přesto různě skáče. Ať už třeba
0: gumy.
2: Zevnitř, ven. A nebo naberu gumu, skočím dovnitř. Ale to si myslím, že dnes už na internetu se tato sestava dá najít. V každém případě naším cílem bylo, co dětem tuto věc připomenout.
0: No a počkej, a teď to bylo tak, že vždycky myslím, že ta guma se dávala nejdřív ke kočníkům, pak když se odskákala nějaká sestava, tak ta guma se zdvihla, dala
2: třeba
0: se
2: o dva
0: třeba
2: centimetry.
0: Ke kolenu.
2: Ano, a byla to vlastně soutěživost, kdo jak je zdatný, kdo jak
0: pružný,
2: má hbité nohy a
0: jak
2: pružný.
0: Vyskočí.
2: Ano.
0: Aha, a poslední, a může být třeba i u pasu, a to už je veliká výška.
2: Ale samozřejmě, my se tady bavíme o něčem, co naše děti neznají. Takže já si myslím, že oni by si měli takovou gumu koupit, poprosit maminku, aby jim ji sešila, nebo si udělali uzlík a vyzkoušeli kouzlo této hry. Nepotřebujete k tomu nikoho. Ano.
0: Já myslím, že je velmi zajímavé,
2: ano,
0: že se ty hry ztrácejí. Jak je to možné, že třeba maminky nebo babičky děti hrály nějaké hry a děti už je neumějí.
2: Víš, čím to je?
0: To je škoda.
2: Protože mají počítač, mají televizi, mají video, můžou využít čas jakkoliv a ten smysl toho pohybu se v nich vytrácí. Ale my dva jsme tady od toho, abychom je to znova učili.
0: Děti, zeptejte se doma vašich maminek, babiček, tatínků, starších brášků, strejdů, dědečků, jaké hry hráli, když byli
2: přesně
0: malí.
2: Přesně tak. A o tom nám napište.

0: Fotbal to je hra. Taťoldův večerníček.
1: Ber ho. Neber ho. Podrž ho. Ale nedrž ho.
0: Brýle. Taťoldo, ty se díváš na televizi.
1: Asi vidíš, ne?
0: A nedávají náhodou večerníček.
1: A nemáte náhodou psát domácí úkoly?
0: Ne, si my dneska žádné nemáme.
1: To je škoda. Kam to kopeš, ty nádhero?
0: A budeš se ještě koukat dlouho, taťuldo?
1: Pozor na něj.
0: Na Horvínka. Proč na mě?
1: Šmanko, to je moula.
0: Horvínek.
1: Co?
0: Že jestli Horvínek.
1: Co je s ním?
0: Jestli je moula.
2: Já?
1: No jo, no.
0: Taky si to myslím. A co vy?
1: Co já?
0: Koukáte na fotbal, že jo?
1: Rád bych, Máni, rád bych. A pokud možno v klidu.
0: To se vám nedivím.
2: No baví tě to.
1: No jo, porad. Já, to je něco.
0: Jo, no ukažte. Já se na tu televizi taky podívám, když je to tak nový, nový, jo?
1: Máni, kam to lezeš? Prosím tě, stoupni si někam stranou.
0: Proč?
1: Stojíš mi před obrazovkou, nevidím.
0: Hned, já si jenom na chvilku kouknu, jo? To je teda, to jsou věci, to je, jestli teda tomu vašemu fotbalu dobře rozumím. Tak ten pán, co stojí v té síčce, mezi těma dvěma tyčkama, ten míček, co mu do nit jeho kamarádi kopají, nechceš, jo?
1: Prosím tě, jak to myslíš?
0: No, protože ho pořád odkopává ten balonek, že jo?
1: Ale no jo, pořád nechce ho, no.
0: Jsem si to myslela, jenomže proč mu ho tam teda pořád kopají, když ho nechce?
1: Prosím tě, uhni.
2: Máni, to neřeš, fotbal je hra, ve které vítězí to mužstvo, které pošle nejvíc míčů do soupeřovy branky, no.
0: Poštou?
2: No.
1: Máni, uhni.
0: Jo.
2: No.
0: A proč?
1: Děti, nemůžete si povídat někde stranou a ne před televizí. Já nic nevidím.
0: Hned, už to bude. Hele, Horvínku, a kde asi mají ti hráči tolik těch míčů vzít, aby jich co nejvíc poslali do té branky, když na tom hřišti mají jenom jeden míč?
2: Máni, to neřeš.
1: Šmanko, teď nemůžete být chviličku sticha. Co? Co?
0: Co?
1: Máni, uhni. Stoupni si dál.
0: Už jdou, no.
1: No, konečně. A ty hurvaš taky uhni.
2: No jo, už jdou.
1: Jakže máš oči, ty nádhero?
0: Já.
1: A s tebou se nebavím, Máni.
0: Tada.
2: Ten ti to nandal, co?
0: No.
1: Jak to hraješ, ty bambulo?
2: Já nic nehraju.
1: S tebou se nebavím, hurvajs.
2: Tada.
0: Ten ti to nandal, co?
1: Já se na to nemůžu koukat.
0: Máte pravdu, pane Spejble. Kdo by se taky na takovou hloupost měl dívat? Já to vypnu, jo? Tak.
1: Ne! Máni, co to děláš? Zapni tu televizi honem. No tak, rychle.
0: A tak jo, no.
1: To je konec.
0: Konečně, já to zase vypnu. Tak.
1: Dali jsme vítězný gól. A já ho neviděl. Šmanko, ty na to nepřežiju. Já to prostě nepřežiju.
0: Ale ano, nebojte se, pane Spejble. Tohle vám pomůže.
1: Co to má znamenat? Máni, ty jsi mě polila čajem?
0: Ano, prosím, ale studeným.
1: Cože?
0: To znám totiž z domova. Bábinka vždycky říká, že šok se má léčit šokem.
1: Já ti dám šokem.
0: No, ale měl byste se jít utřít, jste celý zmáchaný. Tak až se nenastydnete, pane Spejble.
2: To určitě, taťulde, to určitě.
1: Co, já?
0: Jo.
2: Tati, až se utřeš, tak utři prosím i tu podlahu, jo?
0: Správně, vždyť tady to tak vypadá, sama voda.
1: Já tady nebudu.
2: Ty, Máni, to nám to vyšlo, viď? Hezky jsme si to na taťuldu vymysleli. Televize je naše.
0: teď se konečně můžeme kouknout na ten večerníček.
3: Moje řeč, zapni honem tu televizi.
2: Provedu.
3: Yes, stihli jsme to.
2: Sláva.
4: Tiki kalendář. Dnes je 29. července.
5: A svátek slaví Marta.
4: Marta je staré jméno.
5: Pochází z Bible a znamená paní domu.
4: Martičky, Martičky, domovní paničky.
5: Posíláme vám k svátku sladké hubičky.
4: Mua, mua, mua, mua. Čtyři. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: šel vodník na houby. Bylo to jednou takhle v neděli ráno po dešti. Vysvitlo slunce a z kopců se začala zvedat bílá pára. Z blízkého lesa přinesl Vánek k rybníku vůni hub. Vodník Žblabuňka seděl zrovna na vrbě a podřimoval, když ho ta vůně hub pošimrala v nose. Začichal, zahýbal nosem, otevřel oči a rázem dostal na ty houby chuť. Vzal havraní brko a napsal na stavidlo: přijdu hned, a pod to do závorky: nejsem daleko, vidím všechno. Tím myslel hlavně malé půlce, aby nedělali v rybníku zase nějaké rošťárny. Popadl prádelní koš a už pelášil do lesa. Chodí lesem, sem a tam, hlavu skloněnou, a kouká po zemi. Po houbách to tam sice vonělo, ale houba ani jedna. Až nakonec přeci jenom jednu našel. Opatrně ji položil do prádelního koše, ale pak o kus dál v roští zakopl o kořen a houbu zase ztratil. Chvilku ji hledal, ale pak mávnul rukou. A stejně byla malá, řekl a šel zase dál. A jak tak šel tím lesem a pořád se jenom díval na zem, dostal se do míst, kde už dlouhou dobu nebyl. Ce, abych tak ještě zabloudil, řekl si a rozhlížel se kolem sebe. Nedaleko před ním, mezi staletými smrky, kde bylo lesní houští trochu řídčí, prosvítalo nějak víc slunečního světla. Vodník se tím směrem vydal a za chvíli vyšel na paseku. A ejhle, na pasece stojí chalupa, ale žádná obyčejná chalupa to nebyla. Stála vám na kuří noze. Žblabuňka to podivné stavení obchází a okukuje, něco takového ještě neviděl a nikde ani živáčka, ale z komína se kouří. Chvíli nesměle přešlapoval před dveřmi a nakonec přeci jenom zaklepal. Nic. Zaklepal ještě jednou, trochu hlasitěji, ale když se ani teď nikdo neozval, otevřel dveře. Dveře táhle zavrzaly a vodník nakoukl dovnitř.
1: Brekeke, přeji krásný deštivý den, řekl úctivě do pološera.
0: Ale nikdo mu neodpověděl. V ohništi plápolal oheň, nad ním visel na řetězu měděný kotel a v něm se něco vařilo. Bublalo to a syčelo a z kotle se táhla hustá pára. Na trámu u stropu seděla sova a u ohniště ležel černý kocour a spal.
1: Kdopak to tady asi bydlí, řekl si Žblabuňka.
0: A jak se tak rozkoukával, najednou zaslechl, jak to v povětří zahučelo a nad chalupou něco s hvízdáním přeletělo. Vodník vykoukl z chalupy ven a vykulil oči. Na pasece právě přistávala čarodějnice na létajícím koštěti. Ale nějak si to špatně vyměřila, proběhla i s koštětem kolem chalupy a zmizela v lese. A ozval se praskot lámaných větví a hrozný krach. A do toho bylo slyšet, jak čarodějnice od někud z lesa nadává. Žblabuňka nevěděl, jak se v takové situaci zachovat. Ještě nikdy totiž nezdařené přistání čarodějnice nezažil. Ale to už se čarodějnice hrabala z houštin. Vypadala ještě o něco hůř než před chvilkou. Její roztrhané šaty byly ještě víc roztrhanější a z rozježených havraních vlasů jí trčely zbytky větví, listí a trávy. Na zádech měla ruksak a na nohou gumáky. Žblabuňka, jak tam stál ve dveřích chalupy, si rozpačitě odkašlal a uklonil se.
1: Klaním se, milostivá, řekl. Neračte se zlobit, že jsem vám vlezl do chalupy, ale bylo otevřeno.
0: Čarodějnice nebyla z vodníkovy návštěvy, ale ani trochu překvapená.
1: I to nic, řekla.
0: Pročísla si hřebenem ze sový kosti rozcuchané vlasy a vyklepala z gumáků jehličí. Nakonec ještě rychle přepudrovala dlouhý zahnutý nos.
1: Kdyby to byl někdo cizí, tak bych se zlobila, ale my se přece známe.
0: Vodník se předklonil, aby lépe slyšel. Pardon.
1: Vždyť jsme se viděli teď nedávno u paní Hraběnky, když pořádala na sobí hůrce ples. Je to asi tak, 250 let. To ještě na sobí hůrce stával hrad. Dneska jsou z něj už jenom rozvaliny a pokud mě paměť nemýlí, bydlí tam teď lesní duch.
0: Žblabuňka se rozzářil.
1: Jistě, jistě, už se také vzpomínám, řekl
0: a byl rád, že se potkal se starou známou.
1: Vy jste měla tehdy na sobě krajkový límec z pavučin, krásné černé šaty z netopířích křídel a ve vlasech vraní péro. Moc vám to slušelo.
0: Zasnil se vodník.
1: Mohl jsem na vás oči nechat. I vy jeden lichotníku,
0: zapířila se čarodějnice.
1: To byly ještě časy, že?
0: Vzdychla a sundala si ruksak.
1: Ale co vás ke mně přivádí k motře, smím-li se zeptat?
2: Ale šel jsem jenom tak náhodou kolem, řekl vodník. Tedy vlastně jsem na houbách.
0: A ukázal na svůj prádelní koš. A aby svou neohlášenou návštěvu nějak zamluvil, zeptal se,
1: to je prosím létající koště.
2: Jo, poslední model,
0: řekla čarodějnice pyšně.
1: Nebylo to laciné, ale postaru se strašit nedá. Jenom to přistávání mi ještě nějak moc nejde, jak jste právě teď viděl,
0: dodala s omluvou v hlase.
1: Ani jsem si nevšim,
0: řekl galantně vodník. A jen tak ze slušnosti povídá,
1: taky bych něco takového potřeboval.
0: Čarodějnice ožila.
1: A nechcete si to vyzkoušet? A vy byste mi to půjčila?
0: Řekl vodník a v duchu zakvílel.
1: Ježišmarja, do čeho jste to zase hrnu?
2: Půjčila, co by ne,
0: řekla čarodějnice.
1: Je to pojištěné u velice solidní firmy. Vlkodlak a spol. Nemůže se nic stát. I kdybyste tomu něco udělal, dostanu to zaplacené.
0: Žblabuňka se podíval na to létající koště a mimoděk ustoupil o krok dozadu.
1: Jednou jsem už na takovém přístroji letěl, řekl, se zámeckým strašidlem. Dopadlo to neslavně. Spadli jsme do rybníka, ale já jsem neřídil,
0: dodal ještě rychle.
1: No vidíte, řekla čarodějnice, kdybyste řídil, tak by se to nestalo. No tak, kmotře, vyzkoušejte to.
0: A než se vodník nadál, seděl na koštěti. Ani nevěděl, jak se na ten létající smeták dostal. Ještě zaslechl, jak čarodějnice za ním vzadu povykuje.
1: Musím vás roztlačit, kmotře. Ono to koště špatně startuje, ale jinak je to opravdu poslední model.
0: A už to zahučelo a vodník se vznášel nad pasekou.
1: Jenom, aby mě nikdo neviděl.
0: Strachoval se a držel se pevně koštěte, aby nespadl.
1: No vidíte, jak vám to jde,
0: vykřikovala dole čarodějnice.
1: No jo, no, Ono to lítání na koštěti opravdu nic není,
0: dodával si Žblabuňka Kuráže. Přeletěl opatrně paseku a když letěl zase zpátky, už mu otrnulo a začal jásat.
1: Ono to skutečně funguje.
0: A v tom se to stalo. Zafoukal vítr, vodník se i s koštětem ve vzduchu zakymácel a začal nabírat výšku. A jak se tak lekl, asi tam na něco špatně šáhnul a koště začalo svištět a letělo čím dál rychleji. Žblabuňka zakroužil nad pasekou, pak se vznesl vysoko nad stromy a letěl rovnou k rybníku.
1: Jej, teď mě ale určitě někdo uvidí, bědoval. Kdo to jak živ viděl, aby vodník lítal na koštěti? Vždyť je to ostuda celého hastrmanského řemesla. Je já na ten smeták vůbec sedal.
0: Ale koště nedbalo vodníkova bědování a ať s ním Žblabuňka kroutil, jak chtěl, už se snášelo k rybníku. Žblabuňka zavřel oči, aby ho jako nikdo neviděl a pro všechny případy, že by ho přeci jenom někdo zahlédl, křičel na celé kolo.
1: To prosím nejsem já, ale to vůbec nejsem já. Já tady vůbec nelítám. Já jsem na houbách.
0: A to pometlo, jako by to slyšelo, že se za něj vodník stydí. Zakroužilo ještě jednou nad rybníkem a pak si to zamířilo přímo do vsi. Když vodník poznal, kamže to letí, zbledl a začal vřískat.
1: Tisíc látel potápníků tam ne, všude jinam, jenom tam ne.
0: Ale koště už kroužilo po vsi. Žblabuňka poletoval mezi chalupami, potom kolem staré lípy na návsi a nakonec obzvláště dlouho přímo nad chalupou starosty. Ještě štěstí, že nikde nikdo nebyl. Celá ves byla totiž zrovna v kostele na mši. Ale to čarodějnické koště jakoby to vědělo. Žblabuňka s ním sice cloumal, seč mu síly stačily, aby ze vsi zase odletěl, ale ten čertov smeták nechtěl poslechnout a tradá rovnou ke kostelu. Pan farář právě končil kázání a zrovna, když řekl amen, lidé v kostele zahlédli, jak kolem velkého klenutého okna něco zvenku přeletělo a v zápětí se ozvala nahoře na věži hrozná rána, až zaduněl kostelní zvon. To vodník přistál na střeše. Nastal zmatek a lidé se tlačili z kostela ven. Žblabuňka stál nehybně na římce kostelní věže, v ruce držel koště a dělal, že je socha svatého Hastrmana. Lidé se shromáždili před kostelem, dívali se nahoru a potom někdo v davu vykřikl:
1: ale vždyť je to náš vodník.
3: A co tam děláte, kmotře?
0: Křikl nahoru starosta. Žblabuňku nenapadla v tom okamžiku žádná lepší výmluva, než že křikl:
1: já tady zametám, prosím, kostelní střechu.
3: No vidíte, to by určitě nikoho z vás nenapadlo, vykřikoval starosta, aby šel zamést kostelní střechu. Tady se podívejte, náš vodník, to je panečku Kabrňák, ten se stará o všechno.
0: Žblabuňka tou chválou pookřál a byl rád, že z toho maléru vyšel nakonec opět velice slavně. Jenom venkovský policajt se nechal slyšet, že nikdo neví, jak to vlastně bylo. A kdo ví, jaké hastrmanské kejkle tam na té střeše s tím smetákem vodník prováděl. Jestli prý na tom smetáku třeba nelítá.
3: Ale všichni se mu vysmáli. Ha, ha, kdo to jakživ viděl, aby vodník lítal na koštěti?
0: Žblabuňka se rozloučil, přehodil si smeták přes rameno a šel domů. Ale nešel.

0: zase proletět, tak přijďte,
1: volala za ním ještě čarodějnice. Když to žblabuňka zaslechl, utíkal ještě rychleji. A jak si to tak peláší přes les, byl už skoro u rybníka, zahlédl na zemi v jehličí houbu. A vedle stojí další, a tamhle zase jedna, a tuhle pod smrkem hřib jako deštník. Najednou byl les plný hub. Žblabuňka se plazil v mechu, sbíral houby a přitom hudroval. Kde jste byli schovaní, vy houby houbovatý? Kdybyste tu byli už ráno, nemusel jsem lítat na smetáku. A za chvíli si už doma v rybníku smažil houby na plotně. Po večeři si sedl do křesla z rašeliny a zapálil si fajfku. A jak tak odpočíval, však toho měl za ten celý den tak akorát dost, povídá si sám pro sebe.
0: Jak já to jenom dělám? Šel jsem na houby a skončil jsem na kostelní věži.
1: A najednou vyskočil, popadl své staré obyčejné koště, co tam stálo za kamny, otevřel dveře a vyhodil ho z chalupy ven. A pak spokojeně zabafal z fajfky a povídá:
0: no, jistota je jistota. Jeden nikdy neví, kdy to s ním začne.

0: písnička.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: No a teď ještě jednou.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Naši tisíci branka černé perly kopané, Pelého, visí ve vzduchu.
1: Kdeže visí? Já nic nevidím, Hurvínku.
0: Prosím tebe, neptej se tak hloupě, to je řečeno obrazně. A neříkej mi Hurvínku, jsem Pelé.
1: Snad želé, ne? A proč si želé?
0: Koukej, Máni, už i toho žerika nudíš. Jednou tady jsi jako obecenstvo, tak se prosím chovej sportovně a zdravě.

0: se poznáme. Tak, Pelesičky, stát! Žeriku, kam zas jdeš?
1: Žeričku, nech tu bačkoru na pokoji.
0: Španko, te pochopmáně, to není bačkora, to je levá tyč branky.
1: Je? Brankář Žerik cloumá levou tyčí?
0: Žeriku, nech toho a okamžitě do brány. Slyšíš? Au, se přerazím.
1: Zakop si o kecku.
0: A to není kecka, kecka seš ty. Tohle to je pravá tyč branky. Tak Žeriku, bude to?
2: Jo.
0: Tak pozor.
1: Želé se znovu rozbíhá.
0: A pozor. Gól.
3: A dost povídám. Nemůžete si hrát trochu ohleduplně? Kdo má v tom rámusu zodpovědně pracovat tadyhle?
0: Ach jo.
1: Nezlobte se, prosím, pane Spejble. My jsme si ani nevšimli, že pracujete. A co, prosím, pracujete? Je to totiž jaksi nadšen.
3: Ale nic, Máničko. Já tadyhle jaksi, žána bych tak řekl, luštím inzeráty.
1: To je jistě
0: velmi namáhavá práce.
3: No to bych prosil. Je to samá zkratka a kdo se v tom má vyznat? No prosím, hele, třeba tadyhle. Čtí, Máni, no? No, vidíš, není to úplný hlavolám?
0: A navíc jazykolám, když tak Máničku poslouchám.
3: No jo, abys ty hned neměl připomínky.
1: Ju, to je legrační inzerát, hleďte.
3: No.
1: Cirkus Jumbo hledá k okamžitému nastoupení psího akrobata, cvičeného ve zpěvu, přízemní
0: a počkej,
1: nestrkej se.
3: Máš rozum, chceš převrátit stůl?
0: Kde, jo, tadyhle. Ve zpěvu, přízemní akrobací a provazochodectví. Podmínkou je... No to už mě nezajímá. Ju, to budeme mít život. Hurá!
3: Co tady vřeštíš jako pavián?
0: Tati Máni, je to jasan. Náš Žeriček nastoupí do cirkusu Jumbo jako psí akrobát. Žeri, co ty na to? A my se aspoň nebudeme muset učit, protože budeme s Žerikem cestovat po světě.
3: No tak řekni, Máni, nemám to kluka střeštěnýho.
1: Hurvínku, ty ses dočista zbláznil.
0: To je náhodou bájonápad. To je nejbájovější nápad, který mě kdy napad. Žeričku, začneme i hned s nacvičováním. Žeri, k noze. Taťuldo, tatínek těch novin.
3: Nech mě alespoň v klidu dočíst ten inzerát.
0: Máni, zapojte se.
1: A co máme dělat?
3: Jo, to by mě taky zajímalo.
0: Taťulda mi bude dělat asistenta a...
3: Asistenta k čemu?
0: Vážení, stojí před vámi slavný cvičitel Hurvinos Spejblobulos se svým čtyřnohým přítelem Žerikosem Haťafárem. Ještě nějaké dotazy?
1: A co si, pane cvičiteli, vymyslíte pro mě?
0: Ty se nám budeš, Máni, starat o kostýmy.
1: Jej, Danánky, tak já budu dělat kostýmovnici.
3: Kostýmérku.
1: Tu taky. Tak, v tom případě bych prosila nůžky, lepidlo a krepový papír. A to budete zírat, jaký kostým Žeričkovi vystřihnu.
0: Prima, tak si paní kostýmovnice...
3: Kostýmérko.
0: Paní kostýmérko, dejte do výroby kostýmů a my začneme s nacvičováním.
1: Ano.
0: Tati, kam zas jdeš?
3: Ale chci si konečně dočíst ten inzerát.
0: Nic takového, jednou seš mým asistentem, tak se nevzdaluj z pracoviště bez mého souhlasu, jasné?
3: No tak dobře, jak si přejete, pane cvičiteli?
0: Žery, začneme s nácvikem zpěvu.
3: A já?
0: Vy, pane asistente, udávejte tempo.
3: Prosím, a bude to?
0: Skákal pes.
3: Dobře, tak připravit, Žeriku. S, dva, tři.
0: Skákal pes přes oves, přes zelenou louku. No, Žery, pěkně po mně, no tak. Pozor. Skákal pes přes oves, přes zelenou...
3: Dost. To není zpěv, to je vití šakalů.
0: Tak znovu, pane asistente, předspěvujte vy, ano?
3: No tak prosím, Žeričku. S, dva, tři. Skákal pes přes oves, přes zelenou louku. Šel za ním myslivec, no na klob...
0: Senza! No jde to líp, než jsem předpokládal. Zpěv máme, podmínka číslo jedna je tedy úspěšně splněna. A jaké jsou další požadavky na psího akrobata, pane asistente?
3: Prosím, pane cvičiteli, hned nahlédnu do inzerátu. Ano, tady to máme. V oboru zpěvu, v přízemní akrobacii a v provazochodectví. Podmínkou však je...
0: Stačí, stačí, pane asistente, vraťte se prosím na své pracoviště.
3: Ach jo, já ten inzerát snad nikdy nedočtu.
0: Není také třeba, co vědět chceme, to víme. Tak tedy, nácvik přízemní akrobacie. Kde je zase ten pes?
1: Tady, tady, pane cvičiteli, tady je ve své garderobě, už je připraven.
3: No ne, tobě to sluší.
0: Ježeriku, co ti to ta mánička vystřihla za kostýmek?
1: To koukáte, co?
3: Teď máš mašle ještě větší, než má mánička.
1: To víte, nešetřila jsem materiálem.
0: A v té sukničce vypadáš jako baletka a ne jako psí akrobát.
1: Řekni, Žery, ať si si, jen když nám to sluší, vy?
0: Tak pojď ty, fešáku, a nezakopni si o nohavičky. Dávejte pozor, tohleto to je jako manéž, tady ale odsaď až odsaď a tamhle odtamtať až potamtať. Pan asistent si laskavě klekne tadyhle doprostřed. Žerikovi dáme židli na čumák a bude balancovat.
3: No počkej, a proč tady mám klečet?
0: Protože budeš ve spod.
3: Ve spod čeho?
0: Ve spod toho balancování.
3: On bude žerik s tou židlí na mě?
0: Přesně tak. A na té židli bude sedět mánička. Ať se lidi zblázněj.
3: A ta mánička taky na mě?
0: Ne, na židli. Ať se lidi zblázněj.
1: Nebesíčka, hurvínku, ty nás všechny připozabiješ.
0: Klid, ticho, soustředit se. Žery na taťuldu. No, židle na žerika, mánička na židli. Ale hop.
3: Já to nevydržím.
0: Vydržte.
1: Jej, Dananky, já jsem celá potlučená.
3: No jo, a co mám říkat já, když jste se sesuli všichni na mě?
0: No, na poprvé by to ušlo, ale byly to pro mě nervy.
3: A dej pokoj, vždyť nás všecky zmrzačíš.
1: Hurvínek nikdy neměl připadnout, prosím, na tenhle nápad.
3: On nikdy neměl rozum. Šmankote, co to zase chystáš, Hurvajs?
0: Nebezpečí je mým povoláním. Tak prosím, panstvo, pokračujem, nebudu přestavby dělat za vás. Pane asistente, jednu židli. Jsem, hle? Kde je ta ťulda?
3: Moment, tady v tom inzerátu je napsáno...
0: Nech inzerát inzerátem, ta ťuldo, a podělat záchranu.
3: Počkej přece, Máni...
1: Ano?
3: Máni, hele, čti, podmínkou je...
1: Jú, já jsem z toho šokovaná.
0: Co je zase?
3: No ty jsi ten inzerát nedočet do konce, no Máničko, čti...
1: Ano, podmínkou je, aby ten psí akrobat byl Bernardín.
3: No, a Žerik? Žerik je fox terrier. Víš, Žery?
2: Ernesto. Nemocnice je nemocnice. Když se tam člověk dostane, hned se začne bát. Neví totiž přesně, co mu je a neví, co s ním budou dělat. Taky neví, kdy ho pustí domů a jestli se uzdraví. Leží v pyžamu, v posteli, kouká do stropu a je mu ouvej. Jako třeba Ernestovi. Ernesto byl malý kluk. Uměl už sice chodit, ale mluvit moc ne. Tedy mluvil, ale svou vlastní řečí. Možná to bylo proto, že bydlel s babičkou a ta mluvila rómsky. A táta taky mluvil jenom rómsky, a máma zase mluvila někdy česky a někdy rómsky a ségry a bráchové jak by smet. Do školy ještě Ernesto nechodil, tak kde by se to měl pořádně naučit? Do nemocnice ho přivezli, protože na sebe převrhl hrnek s horkým kafem. Popálil si obličej a břicho a nohy. Bolelo to moc, a Ernesto křičel, jako když ho na nože berou. Babička ho popadla, postavila do vany a pak ho sprchovala ledovou vodou a Ernesto křičel ještě víc. Pak ho babička zabalila do deky, strejda ho šoupnul do auta a ujížděli do nemocnice. Tam si Ernesta hned nechali. Namazali ho a zavázali mu celé tělo. A dali ho do postýlky s brlinkami, aby jim neutíkal. A bylo to. Babička odjela se strejdou domů a Ernesto zůstal v nemocnici sám. Občas nakoukla do pokoje sestřička a když viděla, že se nic neděje, podala mu hračku nebo knížku a usmála se na něj. Mám moc práce, víš? Já tady s tebou nemůžu být. Odpoledne přijde mamka, to vydržíš. Erný se postavil v postýlce, chytil se brlinek a koukal ven. Na strom před oknem přiletěl havran. Na dvoře totiž byly kontejnery, do kterých se z kuchyně vyhazovaly zbytky a havran o tom nejspíš věděl. Pokukoval nenápadně po Ernestovi a občas si něco z kontejneru odnesl. Erný si s havranem začal povídat tou svou řečí, co jí nikdo nerozuměl. Říkal mu, jak ho to bolí a že je tu sám a chce mámu a že má žízeň a tak. Havran přestal žrát. Pak přiletěl blíž, usedl na parapet a začal oklovávat okno, jako by ho chtěl otevřít. Byla zima a pořád sněžilo. Havran se tulil k teplu u okna a čechral si peří. V jednu chvíli schoval zobák pod křídlo a Ernesta to rozesmálo. Vypadalo to totiž, že pták nemá hlavu. Havran po něm kouknul a udělal to znovu. Ernesto se zase zahyhňal. Havran zajel zobákem pod křídlo po třetí a Ernesto zase vyprskl smíchy. Pták chvíli čekal a pozoroval ho. Pak zobákem vyhodil do vzduchu sníh a Ernesto se teď chechtal, až se zalikal. Do pokoje nakoukla sestřička, co se to děje. A Erný jí ukazoval na okno, že je tam havran a že dělá legrační věci. Jenže havran v tu chvíli hbitě seskočil na zem, takže ho sestřička neviděla. Sněží, viď? Usmála se, podívala se z okna a zase šla po svých. Sotva odešla, havran začal znovu vyvádět. Vyhazoval do vzduchu sníh a ten mu padal na záda. Pak ve sněhu tancoval, až byl skoro celý bílý a Ernesto se smál a smál. Z ničeho nic se havran uklidnil, naklonil hlavičku na stranu a začal zobákem na okno ťukat. Ta-ta, ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Asi tomu nikdo neuvěří. Ale kdo umí morzeovku, tak ví, že vyťukal ahoj. Ta-ta, ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Ernesto morzeovku neuměl, ale ťukání se mu líbilo. Položil si hlavičku na polštář a nakonec usnul. Probudil se až večer, zapadalo slunce, a Erný uviděl, že na dvorku je ptáků víc. Seděli na stromě a čechrali si peří. Ernestův havran seděl na špičce stromu a jen po něm házel očko. Co zas vyvede? Těšil se chlapec a Havran se nedal dlouho prosit. Z ničeho nic udělal na větvičce kotoul. Ernesto nadšeně zatleskal. Jak to Havran viděl, protočil se znovu a pak znovu a znovu a Ernesto se smál a tleskal, až zase přišla sestřička a divila se, čemu se ten kluk zase chechtá. A Ernesto ukazoval na okno, na strom a na ptáky. Ptáčci, viď? Pochopila sestřička. Pojď, převážeme to. A převázala mu bříško, ruce a nohy a natřela mu bolavé tváře. Bolelo to. Ale Ernesto tentokrát neplakal. Koukal na Havrana a Havran pokukoval po něm, jako by ho hlídal. Pánečku, ty jsi dneska státečnej kluk? Řekla obdivně sestřička. Ty jsi ani nezakňoural. Sebrala obvazy a mastičky a zase zmizela. Teď začal Havran předvádět další kousek. Nalétával na okno, jako by chtěl dovnitř, a těsně předtím, než do něj narazil, to vybral a obloukem se vrátil zpět na strom. Ernesto pozoroval s napětím ten havraní let. Jenže na potřetí se to Havranovi nepovedlo. Nevybral to, práskl hlavou do okna a zřítil se kamsi dolů. Ernestovi zatrnulo. Je po ptáčkovi. Chvíli se rozmýšlel, jak to udělat, ale nakonec se vší silou vzepřel na rukou a na tom místě, kde ho bříško pod obvazem bolelo míň, se přehoupil přes brlinky, aby se dostal z postele. Upaloval k oknu a když vykoukl ven, uviděl, že Havran leží na parapetu a vypadá jako mrtvý. Ernesto zoufale ťukal na okno. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ale Havran nic. Pak začal chlapec dýchat na sklo, aby se k Havranovi dostalo teplo, ale okno se zamlžilo, takže Ernesto nic neviděl. Najednou se rozplakal, potichu, že to ani nebylo slyšet. Zamlžené okno se vyjasnilo a Ernesto uviděl, že Havran zvedl hlavu, oklepal se a frnk odletěl na strom. Ernestovi se roztáhla pusa od ucha k uchu. Co děláš venku z postele? Ozval se hlas sestřičky ve dveřích. Máš tu mámu? Ernesto se otočil a uviděl maminku. Rozběhl se, aby ji obejmul. Máma ho opatrně vzala do náručí. Ty můj kluku, ty jsi tu byl sám, viď? Takovej státečnej kluk, tulila se k němu. A Ernesto hned ukázal ukazováčkem ven na Havrana, aby věděla, že tu nebyl sám, měl tu kamaráda. Havran seděl na větvi a tvářil se, že o ničem neví. Ale máma si dobře všimla, že na ni tak trochu očkem pomrkává.

0: Pepičku, proč jsi včera nebyl ve škole? Ptá se paní učitelka.
1: Pepíček na to. Vy jste říkala, že kdo nebude mít domácí úkol, tak ať se tady ani neukazuje.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj děti, jak se máte? Já doufám, že se máte dobře. My si teď společně ukážeme, jak se má správně a rovně stát. Je to důležité proto, abyste v životě měli rozhled. Teď se hned postavíme všichni do snožení, to znamená, že dáme paty k sobě a špičky vytočíme do stran. Už stojíte? To jsem moc ráda. A teď hezky podsadíme páne, stáhneme obě půlky zadečku a máme správné držení těla. Narovnejte se mi, hoďte ramena dozadu, vystrčte na mě prsa, ještě hlavu zdvihněte a máme správné držení těla. Teď se mně zdá, že jsem zapomněla na vaše bříško, takže ještě zatáhněte bříško a teď už je to určitě hotový. Tak tomuto se říká správné držení těla. Zkusíme to společně ještě jednou, pokud vám něco vypadlo. Takže začínám, milé děti, nohy dáme k sobě, stáhneme zadeček, ramena hodíme dozadu, prsa naopak dopředu, hlavu narovnáme vzhůru, zatáhneme bříško a ještě jednou, toto je správné držení těla. Trénovat to můžete klidně i s maminkou nebo s tatínkem a to klidně i během dne. Třeba v obchodě, když čekáte na hračky, anebo jinde, když čekáte frontu u pokladny. Milé děti, mějte se moc hezky a správné držení těla dodržujte, i když mě neuslyšíte.
2: Malá čarodějnice hlavně přemýšlela, jak si zahojit nožičky. Umíchala mast z žabích vajíček a myšího trusu, zamíchala do ní hrst netopířích zubů a nechala to povařit na otevřeném ohni. Když tou mastí potřela bolavá místa a zamumlala přitom kouzelnou průpovídku, povídá: tak, to bychom měli. Potom si obula boty a punčochy.
3: Ty někam jdeš?
2: Podivil se Havran.
3: Ano, a můžeš jít se mnou, řekla malá čarodějnice. Jdu do vsi, chci si koupit koště.
2: Do vsi se šlo lesem, přes kořeny a přes balvany, přes výmoly a přes stráně zarostlé ostružiním. Byla to mizerná cesta.
3: Dobrý den. Vedete prosím košťata?
2: Zeptala se malá čarodějnice, když vstoupili do krámku hokynáře Peprníčka.
4: Ale ovšem, ovšem, řekl pan Peprníček. Smetáčky, smetáky a košťata, samozřejmě taky pometla. A jestli snad potřebujete péřák na prach?
3: Ne, děkuji, já chci koště.
4: S násadou, anebo bez?
3: S násadou, žádala malá čarodějnice. Násada je to nejdůležitější, ale nesmí být moc krátká.
4: Jak pak by se prosím hodila tahle? Úslužně nabízel pan Peprníček.
3: No, myslím, že bude stačit, řekla malá čarodějnice.
4: Mohu vám koště trochu svázat? Ptal se pan Peprníček. Lépe se vám ponese.
3: Ne, jste velmi laskav, řekla malá čarodějnice. Ale není potřeba.
4: No prosím, prosím, jak si přejete?
2: Pan Peprníček přepočítal peníze a vyprovodil malou čarodějnici ke dveřím. Byl nám ctí, naschledanou, úctivý. Služebník chtěl ještě dodat, ale v tom mu došel dech. Viděl, jak jeho zákaznice vyskočila na koště, něco zamumlala a koště uletělo s ní i s Havranem.
0: Tiki kalendář! Dnes je 29. července.
5: A svátek slaví Marta.
0: Marta je staré jméno.
5: Pochází z Bible a znamená paní domu.
0: Martičky, Martičky, domovní paničky.
5: Posíláme vám k svátku sladké hubičky.
0: Mua, mua, mua, mua. 4.

0: Jak bába ošálila čerta. Byla v jedné vsi bába. Chaloupku měla za humny, starou a sešlou, sama tam zůstávala. Vedlo se jí špatně, ale ona žebrotou nemohla, však by jí lidé byli vyčetli, že chalupu má a přece jde žebrat. A tak byla z té své bídy zarmoucená, že už jednou sama si povídala, co mám z toho, že jsem celý život dřela a že jsem spravedlivý život vedla. K stáří mám umřít hlady. Jen to pověděla. Zaklepá někdo na okno chaloupky. Bába otevře špehýrku a vidí černého chlapíka. Usmívá se na ní a povídá. Otevři mi. Jsem cestou zmořený a rád bych odpočinul. Ale bába ve zlosti mu na to. No to tak, tuláky a poběhlíky přechovávat. Jdi jen svou cestou. U mě pro tebe místa není. A chtěla zavřít špehýrku. Ten černý však tam honem ruku strčil. Chlupatá byla a drápy měla místo nechtů. A bába zavřít nemohla. Dost se zlobila a láteřila. Černý se jen řechtal a povídá. Buď ticha, bábo, já nejsem zlý. To hleď. A na černé dlani ukázal dukát blízkavý. Jak bába dukát uviděla, hned se jí oči šíře rozevřely, popadla peníz a honem už běžela otevřít. Nehleděla na to, jak host vypadá. Hned ho do sednice vedla a ptá se, má-li on takových žluťáčků víc. Pocestný znovu otevřel dlaň a na ní, hle, zase žluťáček dukátek. Bába dychtivě po něm sáhla a honem s ním do kapsáře. Vidá, napadlo jí. Není on v skutku ten chlapík takový zlý, jak se zdá? Potom hosta za stůl posadila a chtěla honem něco sehnat, čím by ho uctila. Ptá se, co on rád. Kus uzeného masa, bábo, přines. Bába běžela k řezníkovi, koupila maso a pospíchá uvařit. Ale tuze pěkné není, povídá doma, čmoudem páchne. Nevadí, hostí na to, takové já nejradši. Když se najedl, přisedla k němu bába blízko, dukát v dlaní obrací a povídá, že je těch žlutých ptáčků velkou milovnicí. Ten černý se rozesmál a povídá, přinesu ti jich, kolik chceš. Když mi slíbíš svou duši, já jsem čert. Bába se nalekla a hned řekla čertovi, neslíbím, ale prodám. Na okně u půdy visí pytel. Do toho mi na nos peněz, až bude plný, potom dostaneš duši. Čert se sebral a letěl do pekla pro peníze. Ale bába zatím honem běžela na půdu. Pytel na dně prostřihla. Když čert s penězi přiletěl a do pytle je vsypal, oni tou děrou proběhli na půdu. Musel čert znovu letět pro peníze a zás a tolikrát museli nasypat, až byla půda plná. Tu i pytel se naplnil. Čert celý uřícený viděl, jak ho bába vyplatila. Přišel k ní a povídá, peníze máš, jsem z duší. Ale ona mu na to, ještě tvou není. Ještě jednu věc mi vyplníš, potom dám duši. Aby bylo bez hádání, čert svolil a ptá se, co má tedy dělat. Bába mu dala síto a povídá, nanos mi z rybníka vody do sudu, který mám na zahrádce, potřeba zeleninu zalévat a vody není. Čert vzal síto, běžel k rybníku, ale ať nabíral, jak nabíral, ať běhal, jak běhal, vody do sudu nedonesl. Když už byl uběhaný, že ani nohou necítil a pot se z něho jen řinul, praštil sítem na zahrádce a povídá zlostně bábě. Věru, já jsem starý čert a zlý, ale ty s bábou ještě horší. Potom jí dal políček, až se jí v očích zajiskřilo a zmizel. Tak se bába čerta zbavila a měla plnou půdu peněz. Dobře se jí potom dařilo, ale znamení od čertových drápů zůstalo jí ve tváři na dosmrti.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Akorát mezi dvěma kopci proti sobě, městečkem a malou vesničkou, oborou a lesem ze samých borovic, tak právě tam se mezi vysokánským rákosím blízká rybník Pardoubek. Ty kopce se jmenují Homolka a Hůrka, městečko Bělohrad, vesnička se jmenuje Brtev, obora Bažantnice a borovému lesu, tomu říkají všichni jednoduše Borek. Rybník Pardoubek má na starost porybný šťovíček, co ostává v domku na horním konci, a tomu domku říkají rybáři a všichni místní Bašta. Je to už hezká řádka let, co se tatínkovi Valentínovi a mamince Hermíně narodil malý kapřík Pepa. První rok ho rozhodně nebylo do délky zase tak moc, vešel by se klidně do jedné dlaně. Za to druhý rok to už by byly zapotřebí na milého Pepu, tedy aby se vešel, hned dlaně dvě. A zrovinka druhý rok, co byl Pepa na světě v rybníku Pardoubek, se potkali právě s malou Štikou Aneškou.
1: Jejda, ty teda umíš uhánět.
2: Normálně. My to tak děláme vždycky. Stojíme a potom co to dá? To kvůli lovení.
1: Ty máš ale zoubku. S tebou bych se prát nechtěl.
2: My Štíky se nepereme. Na koho zaútočíme, s tím je konec.
1: Jejda, ty na mě chceš zaútočit?
2: Máš rozum. Vždyť jsi skoro tak velký jako já. My chytáme jen na jedno otevření. Už jsem moc veliký.
1: Vždyť jsou mi hnedle dva roky. Zrovinka mám narozeniny.
2: Jo. A jak víš, že máš narozeniny právě dneska?
1: My kapři je máme vždycky v tuhle dobu. Všichni. Protože se každý rok právě v tuhle dobu vykulíme z jikry. Všichni.
2: My Štíky máme narozeniny také ve stejnou dobu. Ale spíš z jara. Když je po zimě hodně vody. Mně je teprve jeden rok.
1: Jejda. Jak to, že mě jsou dva a jsem o kousek menší než ty, když je ti teprve jeden a jsi zase o kousek větší?
2: Rosteme hrozně rychle. Třeba máš zase víc rozumu, když jsi starší. Tak bysme to třeba mohli dát dohromady. Já porostu a ty obstaráš přemýšlení.
1: To bych asi rád. Já tady v rybníku žádné kamarády nemám. Teda zatím. Teprve se rozhlížím. Jenom nevím, jak ti mám říkat.
2: Jmenuji se Aneška.
1: Jejda, ty jsi holka?
2: No, asi budu, když se jmenuju Aneška. Tak zase ho nevím. Ono to s tím tvým rozumem asi zrovna nejlepší nebude, co? I když jsi starší. A taky jsi mi ještě neřekli, jak se jmenuješ ty.
1: Já se jmenuju Kapr Pepa a s holkama nekamarádím.
2: To děláš velikou chybu, maličký, stařičký kapře. No, kapře. Spíš kapříku. Jestli jsi si ale někdy všimnul, tak jsme my Štíky tady v rybníku nejenom nejrychlejší, nejsilnější, ale také nejkrásnější.
3: To jenom, abys potom nalitoval. No, prosit tě nebudu.
1: Když já žádnou Štíku ještě neviděl. Já se držel víc u dna a s maminkou ve hejnu. Ale je pravda, že ti to náramně sluší.
0: A ono skutečně. Malá Štíka měla zelenavé boky a na nich světlé penízky, jakoby ale zase do proužků, a bříško skoro bílé. Ploutvičky tmavé, ale zase napříč pruhované, jenomže nejvíc ze všeho se Pepíkovi na nové kamarádce Anešce líbily její žluté, skoro zlaté oči.
2: Tak tedy ujednáno. Čím začneme? Do čeho se pustíme nejdřív, když jsme teď právě z ničeho nic noví kamarádi?
1: To já ale přece nevím, Aneško.
2: Vždyť to říkám, kapřík, žádný kapr. Má dva roky a nic ho nenapadá.
1: Mohli bychom si asi nějak trochu hrát, Aneško?
2: Zapomeň, na to jsem moc velká, chlapečku. Co tak ale trochu sportu? Budeme závodit, milý malý kapře Pepo.
1: budeme hrát na honěnou. Vůbec ne závodit.
2: Klidně. Máš babu.
0: Pepa se rozjel za Aneškou, ale kde už byla štika, když Pepa dorazil právě tam, co byla Aneška prve. Na břehu porybný šťovíček z rovínka študoval vodu z malé placaté lahvičky, když je uhlídal.
4: Já to jsem ještě nikdy neviděl, aby kapr lovil štiku.
0: Mezitím se Pepa ve vodě zastavil a počkal, až k němu Aneška připluje. A netrvalo to opravdu zase tak moc dlouho a byla tady.
2: Proč mě nehoníš, když máš babu?
1: Nejdřív povíš, že jste vy štiky tady v rybníku Pardoubku nejrychlejší a potom chceš závodit. Nebo hrát na honěnou. To se ti podobá. To není žádná spravedlnost. Nikdo se nehádá, že jsi nejrychlejší.
2: Jo, s tou honěnou si to vymyslel přece ty. Kdo je tady na myšlení?
1: Budeme si hrát na schovávanou, abys věděla, Aneško. Žádné závodění, žádné honění. Kdo se líp schová, aby ho druhý nenašel, ten bude první.
2: Tak to jsi teda zase tak moc nepomohl, kapříku Pepíku.
0: On rybník Pardoubek zase tak moc veliký nebyl. Pepa ho měl obeplutý za malou chvíli, jenomže po Anešce nikde ani stínu. Pepa se ještě zastavil na chvíli u dna, opatrně obeplul hlubokou tůň úplně dole v rybníce, kde ostával kapitální sumec Horymír, proplížil se přes písečný nános vzadu a ono opravdu. Malá štika Aneška dočista nikde.
1: Jejda! Přece neodletěla z rybníka vzhůru docela jako divoké kachny. Někde tady bude. Ale kde?
0: A právě když proplouval pomalounku blíž u rákosí, zalesklo se něco u tenkých rákosových stonků. A ono to bylo zlaté oko štiky Anešky, které jí prozradilo.
1: Jejda, a mám tě.
2: No, jak jsi mě uhlídal, Pepo?
1: To víš, 2 roky jsou 2 roky. Znám to tady dokonale. Lesknou se ti na mělčině oči ve sluníčku, Aneško.
2: Tak to asi bude. Nesmím na mělkou vodu. No, teď jsi se schováváním na řadě ty? Já to tady sice tak dobře neznám, jako ty. To víš, 1 rok je teprve jenom 1 rok, ale uvidíme.
1: Mně nenajdeš, Aneško. Schovám se u stavidla.
0: Pepa se schoval pod stavidlo, když v tom už Aneška plula kolem. Vůbec si ho nevšimla. Jenomže potom všechno pokazil zase sám porybný šťovíček. Umanul si totiž, že popustí trochu vody, protože se mu jí zdálo moc a bál se, že kdyby zapršelo, aby se neprotrhnula hráz. Popustil, tedy stavidlo trošku níž, jenomže on se pohnul jenom spodní díl, protože horní se zadrhnul. A tak se v tabuli stavidla udělala velká mezera, kterou se voda drala ven z rybníka prudce. A ten prudký proud sebou vzal i milého kapříka Pepu a ten neměl ani trochu síly, aby se vodě vzepřel. Už to s ním vypadalo bledě. Už to vypadalo, že půjde přes stavidlo a do potoka Kotyčáku, odkud se ještě nikdo zpátky do Pardoubku nevrátil. Ale v tom ho něco chytilo za ocásek a nepustilo. A ona to štika Aneška. Drží a nepustí, dokud kapříka Pepíka nezatáhla zase zpátky do rybníka.
4: Ježiš, to jsem z toho jelen, teda siven. Tak nejdřív kapr honí štiku a potom štika chce polknout kapra skoro tak velkýho, jako je ona sama. No velkýho, no, jsou oba ještě dost pod míru.
1: Podívej, jak si mi potrhala ploutev na ocásku.
2: Však ona ti zase naroste.
5: Buď rád, že jsi zůstal doma. Nebo jsi chtěl do světa? Do náhonu přes mlýnské kolo, do řeky a potom třeba do moře? Tam je, mladíku, voda slaná, ta by ti nechutnala. A taky, co bys tam jedl?
4: Ozvalo se za nimi a on to starý kapr Bartoloměj. Jenomže to ještě nebylo pro ten den všechno. Právě když se vraceli podél rákosí, najednou se Aneška zastavila.
2: Stůj, Pepíku, teď ti ukážu, jak lovíš tiky. Vidíš tamhle tu malou rybku?
1: Jejda! Ale vždyť je to malý kapřík.
2: Snad nechceš lovit malého kapříka z našeho rodu. Vždyť je letošní. Seš sice starší, ale nevíš nic. A nebo špatně vidíš. Vypadá sice jako malý kapřík, ale není to kapřík. Řekni, kde má 4 fousky, jaké nosí kapři pro parádu a jaké máš i ty? Fousky má jenom 2. Je to malý karas. A také není holenku letošní. Je možná starší než my 2 dohromady.
1: No 4 fousky nemá. Ale že by byl starší než my 2 dohromady?
5: On karas zase tak moc nevyroste. A když? Tak hrozně pomalu. Musí mít už nejméně 7 roků, aby měl tak polovičku Pepovy délky. Budou mu skutečně nejmín 3.
2: Tak vám oběma děkuju. Karásek už o nás ví. Takže se připraví. A taky už to není ono, když mě viděl.
6: Nepřibližovat se, jsem ozbrojen.
4: Volal na ně malý karas a zůstal na chvíli stát. Jenom ploutvičky na ocásku se mu pomalu vlnily. To už ale Pepa i malá štika Aneška připluli blíž a začali si milého karáska prohlížet pořádně a zblízka. Teda pusinku měl malou, ale grační, o moc menší než Pepa a taky víc dolů. Pepík to mohl sám poznat, kdyby si prve všimnul, když ho měl za kapříka. Karásek měl také menší ploutvičku nahoře a trošku víc do obloučku.
1: Jak se jmenuješ, karásku?
6: Říkali mi Lojzík.
2: Proč už ti tak říkat nebudou, když ti tak říkali?
6: Nevidíte? Sama jste prve chtěla útočit. Už bych tady nebyl, kdybych vás nevaroval. A vy taky ne. Jsem tu jako návnada, na štiky. Na hřbetě mám obrovský hák, že ho sotva unesu a od něj vede šňůra na břeh, kde sedí rybář, co mu ten vedle říká Frolík.
1: Jeda, jako návnada?
5: Rybáři to tak dělají. Chytí si malého karáska, dají mu na záda háček, hodí ho do vody, aby plaval sem a tam, a když se nějaká štika chystá lovit karásky a skočí, už má nejenom karáska, ale i háček v tlamně a už jí rybář, v našem případě Frolík, táhne na břeh a je ámen s oběma.
4: Byl dnes zase povídavý starý kapr Bartoloměj, ale to on rád, protože si na své moudrosti hodně zakládal.
1: Jak jsi ozbrojený, karásku?
6: Teď jsi to slyšel. Mám na zádech 3 obrovské háky. Štika zaútočí, skočí, napíchne se na hák a jde z vody. Teda rovnou na pekáč.
1: Tak ten hák zahoď a pojď s námi.
6: Ono to zase není jenom tak. Vlastně to ani nejde. Já tam mám ten hák na pořád.
1: A bolí to?
6: Nebolí, ale je to strašně těžký na plavání. Taky vadí ta šňůra, co má druhý konec rybář Frolík. Plavat můžu, ale jenom tady do kolečka.
1: Tak tě z toho dostaneme.
5: Tak to se zvědaví jak. Rybáři mají právě tohle náramně důkladně promyšlené.
2: Když teda líčí rybář Frolík chudáky malé rybky karásky na štiky, tak ať teda štiku pořádně pozná.
4: Pověděla Aneška, pošeptala něco Pepovi a potom to začalo. Tak nejdřív ze všeho milá Aneška nelenila a vyskočila z vody. Potom o kousek dál, potom ještě dál a potom nejdál. Frolík vyletěl ze své rybářské skládací stoličky, jako by ho od spoda píchlo.
7: Štika! Tluče tady Štika! A je to kusanec! Božinku, na to čekám celý život.
4: On totiž Frolík ještě jak tě živo nic nechytil a teď si představoval, jaká to bude sláva, až donese do restaurace pod hrází opravdovou vlastnoručně ulovenou štiku. A tak hned začal s Karáskem Lojzíkem na prutu pochodovat podél břehu a koukal, kde Štika Aneška tluče a kde ne. A jak tak chodil a chodil, zamotal si rybářskou šňůru do rákosí, že už víc zamotat ani nešla. A právě na to čekala Štika Aneška, kapřík Pepa a vlastně a úplně ze všech nejvíc malinký Karásek Lojzík.
1: Honem, Lojzíku, chyť se hákem za ten stonek rákosu.
4: Potom chytil Karáska za ocásek a tahal. Jenomže na to měl milý Pepík síly málo. A tak Pepíkovi nakonec musela, i když trochu nerada, pomoct ještě malá Štika Aneška, která se zatím vrátila. Ta chytila za ocásek také Pepu a když zatáhli oba společně, vytáhli háček

0: a návno do pulkla. Ať se jí ten háček v požeráku zpříčí.
1: Já tu štiku viděl, Frolíku. Byla jenom o fous větší než ten tvůj karas na udici. Myslím, že ho nesežrala. Jednoduše ti ho vyfoukla. Když chceš velkou štiku, tak musíš líčit větší karase. Jenomže takové dosítky nechytíš, ty Matějko.
2: Když jste mě zachránili, tak to můžete být jako moje maminka a tatínek, když jsem tu cizí a nikoho neznám.
3: To jsem teda ještě neviděl, aby spolu měli kapr a štika malého karase.
4: Tak buď náš kamarád. Já se jmenuji Pepa a tohle je štika Aneška, co tě na ní políčili.
2: Cože? To se mám kamarádit s holkou.
5: Mám pro vás novou Piggy básničku.
6: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak.
7: A teď ještě jednou.
6: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
7: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.
8: A tak kdykoliv uvidíte bratři někoho na větvi, zachovejte se jako náš ducha přítomný Lotrando. Bez prodlení odříznout. A nyní prosím pana Lustiga, aby nám řekl něco o bižutérii.
3: Jistě. Jablonecká bižutérie. Čili jak my od fochu zkráceně říkáme bižu, má ve světě skvělý zvuk. My prosím nezastíráme, že se jedná o imitaci. My to přiznáváme již její přístupnou cenou. Krásná práce, že? Například tady. Jenže to ti lupiči nebyli štont pochopit. Prej je to padělek a chtěl z nás napálit, budeš vyset. Já povídám, hergot sakra chlapi. Já povídám, krucifix chlapi. Krucipísek?
8: Jenom písek, pane Lustigu. Jenom písek.
3: Já povídám písek. Chlapi, co pak jste nikdy neslyšeli o naší slavné české bižutérii a jejich kápo, ten vyvrhel nějakej Lotrando?
9: To je náhodička, co? Můj mladý zachránce se jmenuje úplně stejně jako ten starý raubíř.
8: Schoda jmén, pane Lustigu. Pouhá schoda jmén. Chlapcův otec je majitel Zlatého dolu.
3: Inu, svět je malý. A o náhody tu není nouze. Tak ten mizera...
8: Můžu?
3: Ten mizera povídá. Himmel, Herrgott, pověste ho za nohy.
8: Himmel, Laudon?
3: A povídá. Laudon, pověste ho za nohy na strom.

0: Tady se ale blbě přednáší to.
1: O čtyřech bratřích. Jeden myslivec měl čtyři syny. Když chlapci povyrostli, řekli otci, tato, půjdeme do světa. Otec bratry vypravil a chlapci šli. Přišli do lesa a v tom lese byly čtyři cesty křížem a mezi nimi stál buk. Nejstarší bratr řekl, tady na tom rozcestí se rozejdeme. A tady u toho buku každý z nás zarazí nůž a do roka a do dne sa zase všetci sejdeme. Ty nože nám podají zprávu. Čí nůž bude zrezivělý, ten přišel ve světě o život. Čí nůž bude čistý, toho nic zlého nepotkalo. Zabodli nože do buku a rozešli se. Chodili po světě celý jeden rok a celý jeden den a potom se vrátili domů. První přišel k buku nejstarší bratr. Vytáhl svůj nůž, prohlédl ostatní a když viděl, že jsou čisté a rez se jich ani nedotkla, zaradoval se a pravil chvála Bohu, všetci jsme živi a zdraví. A šel domů. Otec ho přivítal, zeptal se ho, čemu kloudnému se ve světě naučil. Syn řekl, tatínku, co vám mám povídat? Stal jsem se latařem. Otec se divil, o takovém řemesle nikdy neslyšel. Syn řekl, ale já nejsem obyčejný latař, jako ostatní lataři. Já jsem takový latař, že když řeknu, ať je něco zalátané, hned se tak stane. Otec měl viset v komoře kabát, který byl samá díra, řekl synovi, aby mu ho zalátal. Syn tedy rozkázal, ať je ten kabát zalátaný. A kabát byl rázem jako nový. Ani ty záplaty nebylo poznat. Druhého dne přišel na lesní rozcestí druhý syn. Vytáhl z buku nože a prohlédl si je a když viděl, že jsou čisté a nezrazivěly, pravil, chvála Bohu, nikomu z nás se ve světě nepřihodilo zlé a nejstarší bratr už je doma. A šel také domů. Otec ho přivítal, ptal se, jaké má řemeslo. Syn odpověděl, tato, ani se moc neptejte. Já jsem se stal zlodějem. Otec pravil, no to jsi vybral pěkné řemeslo, až mne z tebe hamba obchází. Ale syn řekl, já nejsem obyčejný zloděj jako jiní zloději. Já jsou takový zloděj, že když se mi zachce, aby něco bylo moje, hned to mám. I kdyby to bylo na samém konci světa. Přes paluk zrovna utíkal jelen. Otec ho zahledl oknem a řekl synovi, že by bylo dobré, kdyby toho jelena měli. Syn řekl, ať máme toho jelena. A hned měli toho jelena na dvoře. Třetího dne přišel k rozcestí třetí syn. Vytáhl ze stromu svůj nůž, prohlédl ten, co zbyl poslední a řekl, chvála Bohu, nůž je čistý a starší bratři už jsou doma. A šel také domů. Otec ho přivítal a byl zvědavý, jakému řemeslu se syn vyučil. Syn pověděl, nevím, tatínku, co tomu řeknete, ale já jsem takový hvězdář, že když se podívám na nebe, vidím, kde je co na celé zemi. Čtvrtého dne přišel k buku nejmladší z bratrů, vytáhl svůj nůž, ostatní tam už nebyli, zaradoval se a řekl si, bratři se vrátili. A šel také domů. Otec syna přivítal a vyptával se na jeho řemeslo. Syn řekl, že je myslivcem. Otec měl radost, že je chlapec po něm. Syn pak řekl, a já nejsem, tato, takovým myslivcem, jako jste vy. Já jsem takový myslivec, že když řeknu o něčem, ať je to zastřeleno, tak je to hned zastřeleno. Otec se díval zrovna z okna ven a uviděl na kopci běžet zajíce. Řekl, zastřel ho. a zajíc byl zastřelený. Ale otec povídá, já ho nevidím. Hvězdář se podíval na nebe a povídá, leží tamhle, v tom trní. Otec pravil, no ano, ale jak ho z toho trní dostaneme? Zloděj řekl, ať toho zajíce máme. A hned toho zajíce měli. Jenže ten zajíc byl z toho trní celý potrhaný. Otec řekl, kdo od nás takovou kůži koupí? Syn latař nemeškal, ať je zajíc zalátaný. A hned byla kůže celá. Obrátili kůži na ruby, pověsili do stodoly, aby vyschla, a zajíce dali na pekáč. Pěkně si na něm pochutnali a otec syny pochválil. Vidím, že jste se naučili užitečným remeslům. Když zůstanete pospolu a budete svorní, dobře vás ta řemesla uživí. Bratři poslechli, žili v bratrské lásce a jestli neumřeli, mají se dobře až dodnes.

Jak psík Pudlík zachránil svého pána před jistou záhubou. Už před mnoha a mnoha lety kadanští tvrdili, že mají hrad bez gruntu, rybník bez hráze a radniční věž bez střechy. A právě k ní přišli, podle starého vyprávění, v skutku podivuhodným způsobem a zasloužil se o to docela obyčejný psík. Od počátku 15. věku totiž věž stavěli, ale třeba, že je to stavba v skutku památná, trvala jim přece jen dlouho. Když pak přešlo celé století a věž se hrdě vypínala nad ostatními domy na náměstí, stalo se nejhorší. Nikdo prý už neměl odvahu dodělat v hrozné výši kupoly nebo špici. Kadaňským to zrovna v oněch letech příliš nevadilo. Jednak si říkali, že když čekají celých 100 let, tak na nějakém roce nesejde. A za druhé a především, peníze na dokončení stavby stejně neměli, poněvadž je spotřebovali k vyplacení svého staroslavného města pánu z Lobkovic, jak konečně dokládají i historické záznamy. A místo jiného užitku, tedy měšťané nosívali zlatáčky po kopách do radniční síně, kde se přesně spočítali, uložili do truhly a v té truhle několikrát do roka, chtě nechtě, odvezli jeho lobkovické jasnosti. Byl však mezi konšeli jeden, řemeslem zlatník, jemuž se takové zacházení s penězi pranic nelíbilo a tím víc přemýšlel, kterak si namastit kapsu sám. Jaký div, že kudy chodil, tudy vzdychal, když na nic nemohl přijít. Až jednou vytepával ve své dílně na kovadlince jakýsi náramek a Pudlík mu podával podle potřeby kladívka, paličky či dlátka, jak byl od jakživa naučený. Už to mám, vykřikl zlatník a začal se psem tancovat opravdu zvláštní tanec. Právě ty mi dopomůžeš k bohatství, tebe si přece nikdo nevšimne. Skutečně. Od té doby Pudl, podle pánova příkazu, kde jaký měšec odcizil a vždy tak nenápadně, že nikdo o tom neměl tušení, natož, aby psa podezíral. A když za každý povedený lup dostal vonavou klobásku, činil se ještě víc. Tak si zlatník i pes žili jako dvě kukaččí mláďata v cizím hnízdě. Dokud se ovšem karta neobrátila a Pudla při krádeži nechytili. Vzhledem pak k tomu, že tresty byly tenkrát tuze přísné, odsoudili kadanští bez dlouhého rozmýšlení milého zlatníka k trestu nejvyššímu a hned se také hotovili popravu vykonat. Jen několika konšelům, myslím, že těm, s nimiž odsouzenec nejčastěji chodíval k modré kočce a nejeden más za ně zaplatil, napadlo, že by mu měli od potupné smrti pomoci. Vymysleli tohle. Jestliže zlatník sám dostaví z kamene radniční věž, potom se mu trest promine. Tak tedy místo chmurné popravy čekalo zevlouny na náměstí jiné, neméně však kruté divadlo. S každým kamenem, s každou putínkou vápna musel nešťastník šplhat do té závratné výšky a při každém neopatrném pohybu mu stejně hrozila smrt. Jenže pokaždé také lezl nahoru i učenlivý psík a ukazoval mu, kudy se dát, čeho se chytit, aby se nezřítil. Dlouhé měsíce za slunečního úpalu, deště, sněhu i větru stavěl zlatník s pomocí svého čtyřnohého přítele špici radniční věže. Teď už mu lidé odpustili, že se chtěl obohatit na jejich úkor. Teď už mu drželi palce, stejně jako psíkovi, který tak věrně svého pána pokaždé doprovázel. A když zlatník konečně kamenný hrot dostavěl, uspořádali pro něj konšelé na radnici slavnou hostinu, při které dostal Pudlík klobásku tak velikou a dlouhou, jako byl on sám.

0: pondělí ráno na první vyučovací hodině se ptá Libor Petra, kolik je hodin?
1: 8:45.
0: Libor na to rozmrzele. Ach jo, ten týden ale pomalu utíká.
2: Tu moc trpělivosti ten Libor neměl, viď?
3: Kudla Dederon se zmocní amuletu. Někdy se příběh vleče a pak se najednou rozběhne všemi směry tak rychle, že jeden neví, za který konec ho má chytit. A někdo se může z příběhu i vytratit. Například, kam nám zmizel Hihlík. Hihlík se vrátil do Kilimandžára. Klub už byl zavřený železnou mříží. Hihlík se dostal dovnitř světlíkem. Vypadalo to tady jako po bitvě. Židle rozházené, na podlaze kaluž vody a v ní zapomenutá polobotka a blízko vchodu několik ponožek. Ty tady jistě vytrousili divocí lichožrouti, když je Hihlík svou sprchou vyhnal. Teď začal systematicky prohledávat všechna místa, kde mohl přirvačce přijít o svůj amulet. Konečně. Támhle v rohu za basou prázdných pivních lahví něco vykukovalo. Ano, byl to jeho kožený váček s amuletem. Hihlík si ho chtěl přitáhnout, ale váček ucouvl. Tak znovu chňapl po něm, ale váček uskočil. Hihlík se po něm vrhl, přepadl přes basu piv a nad ním se ozval škodolibý smích.
2: Já jsem věděl, že se pro tu věcičku vrátíš. Zubil se Kudla Dederon a tak jsem si tu na tebe počkal.
3: Výsměšně komíhl amuletem Hihlíkovi před očima.
2: Co to je?
3: Vrať mi to.
2: Co je to? Opakoval Dederon. Ono to má nějakou cenu.
3: Jenom pro mě. Je to dárek od maminky. Sotva to slovo Hihlík vyslovil, už toho litoval. Dederon přímo zařičel. V životě zřejmě neslyšel směšnější slovo než maminka.
2: Od maminky, od maminky.
3: Opakoval a škytal smíchy. Hihlík se na něho skokem vrhl, ale tentokrát se už Kudla Dederon nenechal překvapit. Okrůček ustoupil a nastavil mu nohu. Hihlík přeletěl a narazil hlavou o roh stolu. Na chvíli ho to omráčilo. Dederon ho jednou rukou zvedl ze země, jako by ho sevřeli kleště. Hihlík se marně snažil vytrhnout.
2: Tak už dost hraní,
3: zavrčel ten vychrtlý lichožrout.
2: Teď mě dobře poslouchej, Hihlíku. Líbíš se mi. I když máš tak srandovní jméno a vypadáš jako jedináček. Umíš se porvat a myslí ti to. Jak jsi nás pokropil, toho si, kámo, fakticky cením. A chci tě vzít do party.
3: Do jaký party? Kudla uvolnil sevření. Hihlíka brnilo celé tělo.
2: Slyšel jsi někdy něco o velkým šéfovi, řekl Dederon.
3: Hihlík zavrtěl hlavou.
2: Celý horní město mu patřilo. Jenže už je to dávno, v najlonovým a Dederonovým věku. O té době si snad něco slyšel, ne?
3: To jo, řekl Hihlík. Od dědy.
2: A já si říkám Dederon, protože chci být jako on. Padre, kmotr všech kmotrů, Tulamor senior. Ha, už teď můj gang ovládá celý dolní město, ale to mi nestačí.
3: Hihlík mu vytřeštěně skočil do řeči. Tulamor senior, tak ty ho znáš? Hihlík horečně přemýšlel. Má mu říct, že je to jeho strejda? Otec dvou bratránku Ramsese a Tulamora juniora?
2: Tak co je?
3: Hihlík se zpamatoval. To jméno jsem už někde slyšel, řekl zadrhlým hlasem.
2: Tak vidíš, ale je to dávno otepsaná veličina. Brzy budu velkým šéfem já. A ty to se mnou můžeš dotáhnout daleko.
3: Ale já nechci, řekl Hýlík pevně.
2: Ale tohle, tohle chceš, ne?
3: Kudla Dederon mu před očima zamával amuletem a zároveň dvakrát hvízl. V tu chvíli se odněkud přiřítili dva lichožrouti s rezavými špendlíky v uších. Vzali Hýlíka mezi sebe, sešli s ním do sklepa. Tak tady mě zavřou mezi odpadky a krysy, pomyslel si Hýlík. Voda je lichožroutům protivná, ze psů jde strach, ale ještě horší jsou krysy. To vám říkám až teď. Hýlík nedokázal zakrýt svůj strach a kudla Dederon i jeho parťáci se tím ohromně bavili.
2: Můžu tě tady nechat, ušklíbl se, ale neudělám to. Něco mi říká, že by tě byla škoda. A pak přikázal, zavažte mu oči.
3: Hýlík měl v mžiku šátek na očích. Tak to je konec, pomyslel si. Viděl jen tmu a v ní rudá kola. Uslyšel zaskřípění a tvář mu olízl vlhký průvan. Pak ho popadlo čtvero rukou a letěl. Dopadl na všechny čtyři. Strhl si šátek z hlavy, stál na chodníku.
2: A teď upaluj!
3: Kudla Dederon to řekl docela přátelsky.
2: Když dostaneš rozum a dáš se k nám, tak ti to vrátím, no. Víš, kde mě najdeš?
3: Kde? Zeptal se Hýlík až pokorně. Věděl, že tuhle bitvu prohrál.
2: Tady kolem Kilimandžára se vždycky někdo z mýho chů potlouká. Dovedou tě až za mnou.
3: Víc už se Hýlík nedozvěděl. A i kdyby se chtěl ještě na něco zeptat, nebylo koho. Zůstal v tajemném dolním městě docela sám.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Holky a kluci, je tady s námi Hanka, takže budeme cvičit.
2: A není tady jenom Hanka, je tady taky Piggy. Ahoj, Piggy. Kluci a holky, možná je některý z vašich rodičů lékař, jiný zahradník, další třeba právník, ale mým povoláním je předcvičování aerobiku. Třeba právě předcvičuji pro vaši maminku, babičku anebo tetičku a já vás teď chci společně tady s prasátkem Piggy naučit kousek ze své profese. Souhlasíš?
0: Já jsem rozhodně pro, Hanko.
2: Tak výborně, takže mě dobře poslouchejte, jak vy děti, tak ty, Piggy.
0: Teď se naučíme.
2: Ano, teď se naučíme jeden z kroků, které určitě vaše maminka, která byla se mnou cvičit, umí. A je to cvik, kterému se říká jumping jack.
0: Jumping jack. Počkej, co by to mohlo být jumping jack?
2: Vůbec na to nemyslím. Zapomeň to, co jsem řekla, to je povel pro tvoji maminku. My tomu budeme říkat, že budeme skákat panáka. Souhlasíte, děti?
0: Dobře. Dobře, super. Já už jsem si vzpomněl, proč mi to znělo povědomě, Hanko.
2: Tak povídej, povídej.
0: Protože jump, to vím otcovi, to je skákat.
2: Výborně.
0: Jumping je skákací.
2: Výborně. A jdeme tedy rychle k nácviku. Připravte se, až řeknu teď, poslouchejte, ne dřív, až řeknu teď, tak vy musíte, nebo můžete, udělat to, že skočíte s nohama do roznožení, dáte je mírně od sebe do stran. A ruce přitom vypinknete do úrovně ramen.
0: Padá!
2: Super. Jasně. Takže stojíme ve snožení, nohy jsou u sebe, rukama si držíme stehinka, čekejte na povel, 3, 2, 1, teď. A máme roznožení a zase dáme rychle nožky k sobě. Hop, tak a jdeme 4x po sobě. Od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe. Sobě. Piggy děti, zrychlujeme tempo. Od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe k sobě. Stojíme ve složení. Nadechneme, vydechneme. Bezva. Piggy, to bylo tempíčko, viď?
0: No to bylo tempíčko, říkala si 4x.
2: A pak jsem si říkala, když ti teda krásně šlo, že bych to mohla zrychlit. Piggy, mám další otázku, prosím tě, na tebe. Můžu tě naučit ještě lyžování, respektive takovou kamufláž lyžování, kterou můžeme tady...
0: Jako schovávačkovanou lyžovačku?
2: Ne, schovávačkovanou lyžovačku, ale je to takový pohyb střídavě po skoku pravé a levé nohy dopředu. Já to děti chci naučit tím, že si jako můžou představit, že lyžují. Co říkáš?
0: Jo.
2: Tak jo, takže zase ten základ je v tom, že stojíme ve snožení. Nohy máme u sebe a teď skočíme pravou nohou dopředu. Teď levou máme vzadu a teď to vyměníme. A hop, levá je dopředu. Piggy, a teď k tomu přidáme pohyb rukou, jako opravdu, když vidíš ty běžkaře v horách.
0: A to já si pamatuju.
2: Proto jsem říkala to běžkařské lyžování. Jdeme trénovat, děti. Trénujeme lyžování.
0: Mám ruce v pěstičkách, jako kdybych držel ty hůlky.
2: Výborně, děkuju. Ano, ruce máme v pěstičkách, jako bychom drželi hůlky.
0: Ano.
2: Jdeme na to. Takže pravá skočila dopředu, levá je vzadu. A š, a š. A děti, klidně můžete použít ten výraz, co dělám já. Š, jakože lyžujete. A š, a š. A Piggy, děti, budeme zrychlovat.
0: Já jsem vždycky tu zadní ručičkou odpíchnula do hůlky.
2: Š, a š, a š, a š. 4, 3, 2, 1. Jsme v cíli, dorazili jsme k hospůdce, ale stejně vás ještě nepustím. Teď to spojíme. 4x udělám panáka a 4x zaližuju. Pozor, panák je s nohama do stran, ruce do úrovně ramen a lyžování je nohou dopředu. Připravte se, stojíme ve snožení a jdeme 4 panáky teď. A od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe k sobě, Piggy, lyžujeme. 4, 3, 2, 1. Výborně, já vám tleskám, tleskám i Piggymu.
0: Mě baví to lyžování víc než to skákání.
2: Piggy, ale víš, co mi teď napadá? Po takovýmhle výkonu bychom se mohli s dětmi napít. Děti, utíkejte si někam pro dobrý čaj, limonádu, asi ne, spíš jenom vodu. A já se na vás zase příště těším už teď.
0: Já taky!
3: Koblížek na cestách. Žil byl stařeček se stařenkou. Jednou poprosil stařeček stařenku, usmaž mi prosím koblížek. usmažit koblížek, ale z čeho? Nemáme už žádnou mouku. Ech, stařenko, zameť na sýpce, vyškrab truhly, však se jí trochu najde. Stařenka udělala tak, jak jí stařeček poradil. Nametla a naškrabala dvě hrsti mouky, zadělala těsto smetanou, udělala koblížek, usmažila ho na másle a položila na okno vystydnout. Koblížka ale omrzelo ležet, i skutálel se z okna na násep, z náspu na trávu, z trávy na cestu a dál se kutálel po cestě. Jak se tak kutálel po cestě, jde proti němu zajíc. Koblíšku, koblíšku, já tě sním? Ne, nejes mě zajíčku a raději si poslechni, jakou ti zaspívám písničku. Zajíc nastražil uši a koblížek zapěl. Já koblížek, koblížek, po sýpce metený, po truhlách škrabaný, smetanou mísený, na másle smažený, na okénku chlazený. Já od dědouška utekl, já od babičky utekl, od tebe zajíčku taky uteču. I kutálel se koblížek dál, sotva ho zajíc ještě zahlédl. Kutálel se po pěšince v lese a proti němu jde vlk. Koblíšku, koblíšku, já tě sním. Nejes mě, vlku, já ti zaspívám písničku. A koblížek zapěl. Já koblížek, koblížek, po sypce metený, po truhlách škrabaný, smetanou mísený, na másle smažený, na okénku chlazený. Já od dědouška utekl, já od babičky utekl, já od zajíčka utekl, od tebe, vlku, taky uteču. Kutálel se koblížek dál, sotva ho ještě vlk zahlédl. Kutálel se lesem a proti němu jde medvěd, který láme chrastí, křovík zemi šlape. Koblížku, koblížku, já tě sním. A jak bys mě mohl ty nemotoro sníst? Poslouchej raději mou písničku. A koblížek zapěl. Já koblížek, koblížek, po sýpce metený, po truhlách škrabaný, smetanou mísený, na másle smažený, na okénku chlazený. Já od dědečka utekl, já od babičky utekl, já od zajíčka utekl, já od vlka utekl, od tebe, medvěde, pod hory uteču. I kutálel se koblížek dál, sotva ho ještě medvěd zahlédl. Kutálel se dál a naproti němu jde liška. Vítej, koblížku, jaký ty jsi hezounký a červenoučký. Koblížek byl rád, že ho liška pochválila i zapěl svou písničku. Liška poslouchá, pomalu se přibližuje a koblížek zpívá. Já koblížek, koblížek, po sýpce metený, po truhlách škrabaný, smetanou mísený, na másle smažený, na okénku chlazený. Já od dědečka utekl, já od babičky utekl, já od zajíčka utekl, já od vlka utekl, já od medvěda utekl, od tebe, liško, taky uteču. Překrásná písnička, pravila liška, ale je to bída, holoubku, já už jsem stará a nedoslýchám. Sedni si mi na čenich a zaspívej mi ještě jednou. Koblížek se zaradoval, že mu liška pochválila jeho písničku a sedl si ji na tlamu. Já koblížek, koblížek, a liška udělala ham a snědla ho.

0: Dnes je 29. července.
1: A svátek slaví Marta.
0: Marta je staré jméno.
1: Pochází z Bible a znamená paní domu.
0: Martičky, Martičky, domovní paničky.
1: Posíláme vám k svátku sladké hubičky.
0: Mua, mua, mua, mua. 4. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Jeníček a Mařenka. U jednoho velikého lesa stála malá chaloupka a tam bydlil chudý drvoštěp se ženou a dvěma dětmi, které mu zůstaly po nebožce první ženě. Jmenovali se Jeníček a Mařenka. V chaloupce nikdy nebylo jídla na zbyt, ale když jednou v té zemi nastala veliká drahota, drvoštěp už nestačil vydělat ani na chleba. Krájeli z posledního bochníku. Otec už byl celý ustaraný, večer se na posteli pořád převracel z boku na bok a vzdychal, až řekl své ženě: co jen si počneme? Chudinky děti, jak je uživíme, když v chalupě není co do úst? Víš co, muži? Odpověděla žena. Zítra ráno zavedeme děti do lesa, tam, co je nejúzčí, rozděláme jim oheň, každému dáme kousek chleba a potom půjdeme po své práci a necháme je tam. Sami už cestu domů nenajdou. Nechat děti v lese samotné? Odpověděl muž. Ne, ženo, to já neudělám. Vždyť by na ně přišla divá zvěř a roztrhala by je. Vezmi rozum do hrsti, řekla žena. Když to neuděláme, pomřeme hlady všichni čtyři. A tak dlouho do něho hučela, až si dal říci, i když mu dětí bylo pořád líto. Obě děti šly spát o hladu, proto také nemohly usnout a vyslechly, k čemu macecha otce navádí. Mařenka se rozplakala a šeptala Jeníčkovi: co budeme dělat? Já se v lese bojím. Neplač, Mařenko, konejšl jí Jeníček. Však my domů trefíme, já už vím jak. Když rodiče usnuli, Jeníček vstal, oblékl si kabátek a vykradl se ven. Měsíc jasně svítil a bílé křemínky na cestě před chalupou se blištěly jako samé nové desetníky. Jeníček je začal sbírat a nacpal si jich do kapes u kabátu, co se jen vešlo. Potom se vrátil k sestřičce a pošeptal jí: nic se neboj, Mařenko, a jen klidně spi. Dobře to dopadne. A šel si lehnout. Sotva se rozednívalo, ještě než vyšlo slunce, už byla macecha vzhůru a budila děti. Vstávejte, vstávejte, půjdeme do lesa na dříví. Potom dala každému krajíček chleba a řekla: tady máte na oběd, ale nesnězte to předpolednem, víc už nedostanete, nemáme. Mařenka vzala chleba do zástěrky, protože Jeníček měl v kapsách kamínky a všichni se vydali do lesa. Když už byli kousek od chalupy, zastavil se Jeníček a ohlížel se po ní, za chvilku zase, a tak to dělal pořád. Otec mu řekl: Jeníčku, co pak, že se pořád ohlížíš a zůstáváš pozadu? Já vás dohoním, tatínku, odpověděl Jeníček. Dívám se na svou bílou kočičku. Sedí nahoře na střeše a chce mi dát s Bohem. Macecha řekla: ty hlupáku, to není tvá kočička, to jen raní slunce svítí na komín. Ale Jeníček se nedíval po kočičce. Pokaždé vytáhl z kapsy bílý křemínek a hodil ho na cestu. Když došli hluboko do lesa, řekl otec: tak děti, teď nazbírejte dříví, rozdělám ohníček, aby vám nebyla zima. Jeníček s Mařenkou nanosili velikánskou hromadu roští, otec jí podpálil a když se oheň rozhořel vysokým plamenem, řekla macecha: tak děti, zůstaňte hezky u ohníčku a odpočiňte si. My půjdeme do lesa kácet. Až budeme hotovi, přijdeme pro vás. Jeníček s Mařenkou seděli u ohně a když bylo poledne, snědli každý svůj krajíček chleba. A protože pořád slyšeli rány sekerou, nebáli se. Mysleli si, že je otec na blízku. Jenže ona to nebyla sekera. Otec přivázal na jednu souš silnou větev a jak foukal vítr, větev se klátila a tloukla do stromu. Děti byly uběhané, Oheň pěkně hřál a tak seděli, až jim oči zapadly a oni tvrdě usnuli. Když se konečně probudili, oheň dávno vyhasl a byla tmavá noc. Mařenka se dala do pláče a naříkala, jak my se teď dostaneme z lesa ven? Bála se. Ale Jeníček ji utěšoval, jenom chvilku počkej, až vyjde měsíček. Potom už cestu najdeme. Měsíc byl v úplňku a když vystoupil dost vysoko, vzal Jeníček sestřičku za ruku a šli, jak jim ukazovali cestu jeho křemínky. Třpitili se při měsíčku jako z brusu nové desetníky. Šli tak celou noc a za svítání se šťastně dostali k otcově chalupě. Zaklepali na dveře, macecha otevřela a když viděla, že je to Jeníček s Mařenkou, začala hubovat. I vy nezvedené děti, to jste si v lese pospali. My už jsme mysleli, že se ani nevrátíte. Ale otec byl rád, že jsou děti doma. Bez toho samou starostí o ně ani oka nezamhouřil. Zanedlouho však bylo v chalupě zle a zle. Bída hleděla ze všech koutů. A macecha v noci povídala mužovi. Zase není do čeho kousnout. V almárce máme jenom půl bochníku, až ho sníme, co potom. Děti musí z domu. Zavedeme je do lesa, ještě hloub, aby odtamtud cestu najít nemohli. To je naše jediná záchrana. Muž z toho měl srdce těžké jako kámen. V duchu si vyčítal, nepřivedl jsem svým dětem hodnou matku. Každá jiná by věděla, že se s dětmi máme rozdělit o poslední sousto. Chtěl, aby to žena uznala, ale ta nechtěla nic slyšet, jenom hubovala a ještě sama vyčítala. Když se jí nedovedl vzepřít poprvé, musil muž ustoupit i podruhé. Jenže děti byly ještě vzhůru a zas to všechno vyslechli. Když drvoště se ženou už spali, Jeníček zase vstal a chtěl jít nazbírat křemínků jako posledně, ale macecha dveře zamkla a tak nemohl ven. Přesto sestřičku utěšoval. To nic, Mařenko, jenom klidně spi a neplač, však my si nějak pomůžeme. Časně ráno přišla žena pro děti, aby vstávali. Dostali každé svůj krajíček chleba, ale menší než předešle. Jeníček ho cestou v kapse drobil, každou chvilku se zastavil a hodil drobeček na zem. Pomalonku, polehonku vyházel všecky drobečky z kapsy na zem. Macecha zavedla děti ještě hloub do lesa, kde předtím jak živi nebyli. Otec tam zase rozdělal velký oheň a macecha řekla, tady zůstanete sedět, děti? A jestli jste ušlé, můžete si zdřímnout. My jdeme do lesa kácet a večer, až budeme hotovi, přijdeme si pro vás. V poledne se Mařenka rozdělila o chleba s Jeníčkem, který svůj krajíček vydrobil na cestu. Potom zase usnuli a spali. Večer minul, ale za dětmi nikdo nepřišel. Probudili se teprve zimou a do tmy tmoucí. Jeníček sestřičku těšil. Jenom počkej, Mařenko, až vyjde měsíček. Potom uvidíme drobečky, co jsem roztrousil, a ty už nám ukážou, kudy domů. Když měsíc vysvětl, vydali se na cestu, ale žádné drobečky už nenašli. Lesní ptáčkové je všechny do jednoho sezobali. Jeníček zase říkal, to nic, však my cestu najdeme, ale nemohli ji najít. Tak šli celou noc a celý den od rána do večera a ještě se nedostali z lesa ven. Měli už hrozný hlad. Vždyť snědli jen hrstičku jahod a borůvek, co sem tam nazbírali. Byli už uchození, že sotva na nohou stáli, a tak si lehli pod strom a usnuli. Ráno se zase sebrali a šli. Bylo to už druhé ráno, co nespali doma ve své posteli. A zase šli a šli, ale zacházeli pořád hloub a hloub do lesa. K polednímu uviděli krásného sněhobílého ptáčka. Seděl na větvi a tak pěkně zpíval, že se zastavili a poslouchali. Když dospíval, zamával křídly a poletoval před nimi ze stromu na strom a děti pořád za ním. Tak je dovedl z lesa na palouček k malé chaloupce a tam se jim ztratil. Děti se po něm ani neohlížely, mohli oči nechat na té chaloupce, protože takovou ještě nikdy neviděli. Zdi měla z chleba, střechu z perníku a okýnka cukrová. Panečku, teď se najíme, Mařenko, pochvaloval si Jeníček. Já si vezmu kousek ze střechy a ty si ulom z okna. Lízni si, je to sladké. Natáhl ruku a uštípl si kousek střechy, aby ochutnal, a Mařenka si stoupla k okýnku a chroupala cukrová sklíčka. A v tom se uvnitř ozval hlas.
1: Chrupy, chrupy, kdo pak to je, kdo chalupu oštipuje? Chrupy, chrupy, chrup. Čí to chrupe zub? Chrupy, chrupy, kdo pak to je, kdo chalupu oštipuje? Chrupy, chrupy, chrup. Čí to chrupe zub?
0: A děti odpověděli.
2: To vítr, větříček, obláčku, bratříček.

0: A jedli dál a nedali se rušit. Jeníčkovi střecha moc chutnala a tak už neuštipoval. Strhl z ní celou jednu perníkovou tašku. Mařenka zůstala u okna, které bylo sestaveno z kulatých sklíček, vyloupla si celé jedno kolečko a libovala si, jak je dobré. A v tom se to z chaloupky ozvalo znovu.
1: Chrupy, chrupy, kdo pak to je, kdo chaloupku poštipuje? Chrupy, chrupy, chrup. Čí to chrupe zub? Chrupy, chrupy, kdo pak to je, kdo chaloupku poštipuje? Chrupy, chrupy, chrup. Čí to chrupe zub?
0: A děti odpověděli.
2: To vítr větříček.

Najednou se otevřely dveře a z nich se o berličce vybelhala stará, prastará baba. Jeníček i Mařenka leknutím upustili, co měli v ruce. Ale baba zakroutila hlavou a řekla: Ajajajajajaj, děťátka kuřátka, kdo pak vás sem zavedl, můj bílý ptáček? No jen pojďte dál, já mám dětičky ráda. Vzala obě děti za ruku a odvedla je do chaloupky a hned jim snášela na stůl, co měla dobrého. Mléko a pocukrovanou bábovku, jablka a ořechy. Po jídle odeslala dvě bílé postýlky. Jeníček a Mařenka si lehli a myslili, že snad jsou v ráji. Jenže baba nebyla tak přívětivá, jak se tvářila. Byla to zlá čarodějnice a tu sladkou chaloupku si postavila jen proto, aby přilákala děti a mohla je sníst. Čarodějnice mají červené, krhavé oči a daleko nevidí, ale za to mají jemný čich jako zvířata a poznají, když se blíží lidé. Jakmile se Jeníček a Mařenka dostali do její blízkosti, zlomyslně se zasmála a zaskuhrala jízlivě: A, ty mám jisté, ty už mi neuniknou. Časně ráno baba vstala dřív, než se děti probudili, prohlédla si je, kterému se víc červenají tvářičky, popadla Jeníčka, odnesla ho do chlívku a zavřela za ním laťková dvířka. Potom šla k Mařence, vzburcovala jí a křikla: Vstávej, holka líná, nalosíš vody a uvaříš klukovi něco dobrého, aby pěkně tloustl. Sedí v chlívku, mám ho tam na krmníku. Mařenka se dala do pláče, ale žádná pomoc, musela zlou čarodějnici poslechnout. Chudák Jeníček byl zavřený, ale k jídlu dostával všechno nejlepší, kdežto Mařenka jen prázdné šlupky. Baba se každé ráno belhala k chlívku a volala: Jeníčku, vystrč prstíček, ať vidím, jaký jsi celalíček. Ale Jeníček nebyl tak hloupý, aby vystrkoval prst. Vždycky jí nastrčil nějakou kůstku. Baba měla špatné oči a nic nepoznala. Jenom se divila, že Jeníček vůbec netloustne. Když už ho krmila 4 neděle a Jeníček zůstával pořád stejný, najednou už jí to bylo dlouhé a řekla si, že dál už čekat nebude. Ať je tlustý nebo hubený, zítra si ho udělám. A hned zavolala: Hej, Mařenko, poskoč a nanos vody do kotle, ať máme na zítřek. Bude velké vaření. Ubohá sestřička nosila vodu a pro slzy neviděla na cestu. Věděla, co to velké vaření znamená, ale jak Jeníčkovi pomoci, to nevěděla. Časně ráno musela Mařenka vstát, zavěsit kotel s vodou nad ohniště a rozdělat oheň. Nejdřív upečeme chleba, řekla baba. Pec už mám roztopenou a těsto vyválené. A strkala Mařenku ven k peci, z níž vyšlehovaly plameny. Vlez dovnitř a podívej se, jestli je dost rozpálená, aby se chléb dal sázet. Chtěla Mařenku dostat do pece a zavřít za ní dvířka, aby se tam upekla. Ale Mařenka poznala, co má čarodějnice za lubem a řekla: Já nevím, jak se tam leze a ani se tam nevejdu. Nemluv tak hloupě, zlobila se baba. Otvor pece je veliký až dost, vždyť vidíš, i já

0: a oba skákali jako kůzlata samou radostí, že už se nemusejí bát a hned se chystali na cestu. Ale nejdřív ještě zašli do chaloupky. Chtěli se podívat, co je v těch truhlách, které tam čarodějnice měla. A našli v nich samé perly a drahokamy. Tohle jsou ještě lepší kamínky než moje křemeny, řekl Jeníček a nastrkal si jich do kapes, kolik se mu vešlo. Mařenka se přidala. To já taky domů něco přinesu. A nabrala si plnou zástěrku perel. Jeníček jí pobízel. Ale teď už pojď, ať jsme z toho čarodějnického lesa venku. A tak se rozběhli a šli, až došli k veliké řece. Oba se šťastně dostali na druhý břeh, potom zase šli lesem a za chvíli jim ten les připadal známější a známější, dostali se na cestu a konečně v dálce uviděli chalupu svého otce. Hned se dali do běhu, vrazili do světnice a už viseli tatínkovi na krku. Tatínek tam seděl sám a sám, žena mu zatím umřela. Ale toho tolik netrápilo jako pomyšlení na děti. Od té doby, co je nechal v lese, neměl jedinou pokojnou chvilku. A jak jen mohl, chodil je hledat. Děti začaly tatínkovi vyprávět, kam až v lese zabloudili a jak odtamtud vyvázli. Mařenka vyklopila ze zástěrky perly tak horlivě, že po světnici poskakovaly jako bílé hrášky. Jeníček z kapes vybíral drahokamy, hrst po hrsti, až na stole jiskřily jako hromádka barevných žhavých uhlíků. A tak bylo v chaloupce po starostech a Jeníček s Mařenkou vyrůstali otci k samé radosti.
1: Pohádka končí to, víš, tamhle běží myš. Kdo jí chytí, ať s ní má chlupatou čepici. Skončila pohádka, jděte spát, děťa, skončila pohádka.

0: otrava. Mě tady vůbec nebaví takhle tady sedět a koukat, jak prší. Hugo, pojď něco hrát.
1: Já si teď čtu, Piggy.
0: Hugo, já se hrozně nudím.
1: Tak si něco zahrajte s Justínou. Já tady mám zrovna něco. To je zajímavé.
0: S tebou tady je opravdu zábava. A vůbec, máme louskat jazykové oříšky. Plácám se sem v dešti. A s tebou nic není. S Justínou taky ne. Hugo!
1: Vždyť už jsem jich s tebou dneska rozlousknul aspoň 5.
0: No jo, jenže... Přišla Justína a sedí tady a prší a...
2: No jistě, přišla jsem právě, protože prší. Když prší, nemohu se jít starat o zahrádku. Mohu se samozřejmě věnovat jiným domácnostním pracem. No, tedy, tady by to, jak se koukám, potřebovalo trochu uklidit a zútulnit. No... Tak když se nehraje slovíčkové oříškování, tak tu Hugovi vygruntujeme, Piggy. A hned se krásně zabavíme.
0: Hugo! Hugo! Nečti! Hugo, nebezpečí! Justína v akci! Hugo! Hugo!
2: Podívej se jen na tu knihovnu. Jak tam má všechny ty knihy nastrkané, jen tak, jak mu přišly pod ruku. Věci musí mít stát. Řád. Všechny knihy vyndáme, oprášíme a seřadíme znovu do poliček podle velikosti nebo podle larvy. Totiž toho, barvy.
0: Tomuhle ty říkáš zábava, jo?
2: No samozřejmě. Já mám své staré knihy seřazeny hezky na poličce. Kuchařky v jedné, zahradničení ve druhé, domácnostní příručky ve třetí, knihy po babičce na půdě. Skvělý systém. Jde se na to. Úklid kypí.
0: Já bych tedy mnohem radši něco hrál.
2: Ty by si pořád jen hrál, Piggy. No. Je čas věnovat se vážným Hugo. Klecem. Věcem.
0: Hugo,
2: přesuň se od knihovny sem do rohu, ať se do toho můžeme pustit.
0: Hugo, prosím tě, přestaň si číst, nebo se pak budeš strašlivě divit a bude už pozdě. Hugo!
2: Neslyší, nevadí. Tak čapneme křeslo a šoupneme ho i s tím křeslem. Na tři, jú? Raz,
0: ne,
2: dva
0: ne,
2: a...
1: Co je? Co je? Co se mnou cukáš?
2: Necukám. Úklid kypí. Posuneme tě a pak si s růžovkou báječně zauklízíme ve tvé knihovně.
1: Cože? Co chcete dělat s mojí knihovnou?
0: Justína ti chce seřadit knihovnu.
1: Cože?
2: No jistě. Potřebuješ to jako půl. Sůl.
1: No tak to tedy opravdu v žádném případě. Moje knihovna zůstane tak, jak je. Mám v ní systém.
2: Systém? Jaký, prosím tě?
1: No, systém.
2: Nemůžeš mít systém, když nemáš knížky seřazené podle barvy nebo podle velikosti.
1: Manko, te mám svůj systém. Piggy, neměli jste spolu něco hrát? Jak to, že mi chce uklízet knihovnu? Jeden se tady na chvilku zabere do čtení a málem je z toho katastrofa.
0: Znáš, Justínu, chtěla jen slovíčkové oříškování, jenou hru, ne? Pak si vzpomněla na to uklízení.
2: No, tak Hugo, šup, posuň to křeslo.
1: Nic se posouvat nebude. Knihovna zůstane tak, jak je, Justíno. Je to od tebe tedy velice pozorné, Justíno, ale děkuji, není to třeba.
2: Není to třeba. Podívej se, jak to tam máš všechno zasázené, totiž naházené. V domácnosti musí být řád. To jistě chápeš. A já jsem domácnostní kachna.
1: Mám pro vás jeden oříšek.
0: A vždyť jsi říkal, že už žádné oříšky nemáš.
1: Ale teď jsem si vzpomněl. Poslouchejte. Pamatujete, jak jsme si začali vysvětlovat různá stará slova, která se objevují v pohádkách a my už jim dnes běžně nerozumíme? Tak mám ještě jedno takové pohádkové slovo. Objevuje se tam docela často, takže možná budete vědět hned. Takže, jestli pak víte, co nebo kdo, je to štolba.
0: To vím, Hugo, já to vím.
2: Já to také vím, samozřejmě. To je přece tento nonc. Teď mi to vypadlo. No, co jsem to... To je přece ten, no...
1: Piggy?
0: Je to jednoduché, Hugo. Štolba, to je člověk, který se stará... O koně!
1: Vidíš, Piggy, máš bod.
2: A už teď jsem to říkala, že je to správce konírny.
1: Pozdě, Justino. První to řekl Piggy, takže má bod Piggy.
0: Já mám bod.
1: Ale jinak máš pravdu. Štolbovi se říkalo také pod koní. A když jsme u těch koní, jestli pak víte, jak se dřív říkalo stáji?
2: Maštal! Je to maštal.
1: Správně. Bylo to stavení u statku, kde byly ustájení koně. Na patře nebo někde poblíž, pak většinou býval seník.
2: Tam se dávalo seno.
1: No, to hned tak někoho nenapadne. Seník, seno, že?
2: Samozřejmě. Já jsem přece mimořádná domácnostní kachna Justína a mám bod za maštal a seník.
1: Bod má Piggy za štolbu. Maštal a seník byli mimo soutěž.
2: Mimo? Tak já jsem mimo?
1: Promiň, že to tak musím říct, ale mimo si už poněkud delší dobu.
2: Tak to bychom měli. Já se tady snažím, já se tady chystám štrůdlovat, gruntovat a medvěd takhle. Že jsem mimo soutěž, tak to ne. Za to, co jste řekl, negruntuji. Ať ti tu knihovnu...
1: Knihovnu?
2: Knihovnu uklidí někdo jiný.
1: Sláva, děkuju ti. To přesně jsem chtěl slyšet.
0: To jsme ten oříšek rozlouskli, ale rychle, co?
2: Jo, tak. Takže ty nechceš, abys tu měl pořádek, aha. Tak abys věděl, já se otrávit nenechám. Do té knihovny se pustím. Takhle tě tu nemůžu nechat. Nesrovnaného podle barev a velikosti. To mi má domácnostní nátura nedoloví. Nedovolí.
0: Podívejte! Už přestalo pršet!
1: Hurá!
2: No, to ovšem mění situaci. Piggy poběží za Vojtou a já musím rychle na zahrádku. Oříšek jsme louskli, tak máme pro dnešek splněno a knihovna počká, až napadne sníh.
1: Taky si myslím. Tak ahoj, ahoj, uvidíme se zase příště.
2: Ahoj,
1: příště, ahoj.
2: Ahoj.
1: A já si to konečně můžu dočíst. Kde jsem to skončil? Aha, tady.
2: Kdyby pršelo ještě o chvíli déle, měl by Hugo krásně srovnanou knihovnu. Takhle si v tom nepořádku ani pořádně nepočte.
0: No to se neboj, Justino. Počte.
2: No.
0: A parádně.

Jelen a jeho parohy. Pozdě bycha honiti. Praví se v této bajce. Stepilý jelen se jednou zastavil u lesní studánky, aby uhasil žízeň. V klidné hladině pozoroval se zalíbením svůj obraz jako v zrcadle. Jsem opravdu krásný, ovšem nejhezčí na mě jsou moje parohy. Žádné zvíře se mi nevyrovná, říkal si pyšně. Když ale jeho pohled sklouzl až k nohám, zachmuřil se. Byl bych nejkrásnější, kdyby mne nehyzdily tenké nohy, jak jsou šeredné a znetvořené kopítky, bědoval. Zaujat svým obrazem, přestal dávat pozor a nevšiml si, že se od louky blíží skupina lovců na koních. Když uslyšel zvuk trubky, lekl se, vyskočil a začal bezhlavě prchat. Dokud běžel po cestě, štíhlé a rychlé nohy ho bezpečně nesly a vzdálenost mezi ním a lovci se zvětšovala. Ale cesta končila a jelen vběhl do hustého houští. Tady mu rychlé nohy nebyly nic platné. Mohutné parohy, které před chvílí tak obdivoval, se zaplétaly do větví a šlahounů ostružin. Bránili nohám v pohybu, takže ho lovci snadno dostihli. Já hlupák, styděl jsem se za své nohy a právě ty mne nesli do bezpečí. Parohy, moje chlouba, mne hanebně zradili. Kéž bych mohl svůj omyl napravit. Pozdě jelen litoval. Je pravda, že i lidé si toho, co je pro ně nejcennější, často váží nejméně.

0: Piggy vtip.
1: Nastav ruce, Milošku, nasypu ti ořechy, povídá teta malému synovci.
2: Dej je radši tatínkovi, teto,
3: řekne malý.
1: Ale proč? Ty nemáš oříšky rád?
2: Jo, to mám, ale taťka má větší dlaně.

jak se koníček splašil. Jednou měla maminka velké prádlo. A protože jí Brunda s Čmeldou pořád zlobili a zdržovali, poslala je na louku pást zeleného koníčka. Louka se zelenala, kopretiny kvetly, ptáci švitořili a koníček, místo aby se pásl, koukal, kde co lítá. Koním se má na pastvě hrát, povídal Brunda. Při hudbě líp žerou. Popadl Čmeláčí trumpetku a Čmelda se hned s tou svou přidal taky.

už si zpívá, radovali se čmeláci. Možná, že za chvíli začne tancovat a přidali ještě jednu písničku. To už koníček nevydržel, zadupal, přeskočil mes a byl pryč. Proč nám utekl? Divili se Čmelda s Brumdou. Vždyť jsme mu tak pěkně hráli. A vám šel kolem cvrček a povídá: splašili ho ty vaše bručavé trumpety, brundibáchy. Zelený koníček je lekavý. Na toho se musí s písničkou lehounkou, housličkovou. Poslouchejte.

0: A cvrček hrál, až se čmelákům dechtajil a než se nadáli, byl koníček zpátky.
1: Tak, tady ho máte, trumberové, smál se cvrček. A už žádné troubení.
0: To si Čmelda s Brumdou oddychli. Když cvrček odešel, tak zase chvilku pásli, ale pak je napadlo, že by se mohli na koníčku povozit.
1: Hije! Jíííí!
0: Na to koníček. A jako by do země vrostl, neudělal ani krok.
2: To je divný kůň, nechce běhat, povídal Brumda.
3: Nemůže, řekl Čmelda. Koukej, teď nemá podkovy.
0: A tak se vypravili ke kovaříkovi, aby jim koníčka podkoval rychlými podkůvkami. Byly ty podkůvky celé stříbrné a velice neposedné. Koník začal hned podupávat a jen se Čmelda s Brumdou na něm usadili, vyrazil jako splašený. Proběhl s nimi pampeliškovou loukou a čmeláčci celý zežloutli jako malá zlatá

Co? Kýchnul Čmelda. A mám pampeliškovou rýmu. Koník proběhl černým lesem, kde se černě prášilo z obrovských píchavek a čmeláci zčernali jako kominíci. Kýchnul Brunda. Já mám zase rýbu píchavkovou. A to už koníček doběhl až k čmeláčí chaloupce, ale tam se teprve splašil. Polekal se prádla, které maminka vyprala, pověsila a které zrovna teď sušil vítr. Zařechtal koníček, vzepnul se a schodil oba dareby do škopíku s mydlinkami.

Z kominíků se tak stali zase maminčini včelí medvídci. A splašený koníček? Na toho přece platil vždycky jenom cvrček. Jeho písnička, jemná, housličková, přinesla všem potěšení.

0: Jasnička.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Miau.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Tak to byl jednou jeden kocourek a ten kocourek měl za mámu kočku Jepinku a za bratra koti Žužlíka a za tetu měl bitevní kočku Pitipačku.
2: Ta bydlela v kočičím městě v prostřední ze tří ulic a bydlelo tam s ní ještě 27 koček. Jednou si Damiánova teta, kočka Pitipačka, vylezla na krajíček střechy a dala se do křiku. Mňau, randěno, ran, randěau! Mňau, randěno, ran, randěau! Mňau, randěno, mňau, randěau! V lidské řeči to znamená, tuhle na tom krajíčku střechy stojím já, 18 měsíců neporažená bitevní kočka Pitipačka a zítra slezu dolů. Víc neřekla, ale všichni kocouři a kočky se začali třást. V tom se však ozval Damián.
3: Mňau, škoda, že jsem jen kocourek. Kdybych tak byl už kocour, to by nám Pitipačka mlíko nevypila.
2: Hned se k němu zběhli všichni kocouři i kočky a že prý do zítřka je času dost a že prý přes noc ještě může docela dobře vyrůst. A hned všichni volali.
4: Haló, kočko, Pitipačko.
2: Tenhle odvaha ti zítra spere koží.
3: Já vám ukážu.
2: Už je to jistý. Pitipačka se jen zasmála mecheche a jde pryč. Má tak tvrdé tlapky, že to cvaká o tašky jako ořechy. Slyšíte? Kocouři a kočky se taky někam vytratili a Damián tam zůstal sám, protože na konci ocásku mu seděla Bleška. Přeměřila tajně Damiánův ocásek, pak chvíli cvakalo Bleší počítadílko a Bleška si povídá.
4: Tohle jsou lehký počty, ale kam se hrne Damián na bitevní kočku Pitipačku? Ta se nebojí ani strážného Bernardína Havrdy. Dá Damiánovi jednu, až se mu roztřesou chlupy a... No jo? Ale to potom... Já se vysypu Damiánovi z kožichu a skončím Bůh ví kde?
2: Bleška dlouho přemýšlela, jak by pomohla sobě i Damiánovi. Setmělo se a byla noc. A kocourek Damián celou tu noc proseděl před zrcadlem, do kterého svítila hvězda.
3: Mňau, mňau.
2: Díval se, jestli náhodou nepovyroste.
3: Mňau, mňau, mňau.
2: A to už se po střechách táhli kocouři a kočky a spouštěli se po stromě na dvorek, kde byl uprostřed umetený zápasnický pláce. Pak přicválala bitevní kočka Pitipačka. Každého ucha má jen půl, drápky nabroušené na kamínku, ocasem seká jako šavlí a povídá.
5: Tak nezdržuj, už bych si ráda vypila mléko.
2: Hrne se rovnou na Damiána. Všichni kocouři a kočky se hned začali tvářit, že spí, že vůbec nemůžou za to ani za ono, zkrátka vůbec za nic. Bitevní kočka Pitipačka křísla tlapkami o sebe, až to cvrnklo jako křemeny a míří po Damiánovi. Ale v tom ta Bleška na konci ocásku spustí a začne volat na blechy, které se prohánějí v kožichu kočky Pitipačky.
4: Haló, haló, já jsem tu úplně sama, samotinka. A kolik tak je vás tam?
6: 365.
4: A co tam vlastně děláte vy hromadoble?
6: Hoho, držíme se, aby jsme nevypadli z kožichu, až se Pitipačka rozpřáhne.
4: Jo, jo, to se radši pustíte. Víte, kdo stojí proti Pitipačce? Všech kocourů pán, strašnej Damián. Vidíte ho? Radši se pustíte a odpochodujte.
2: Všech 365 blech se pustilo a 365 blech pochoduje. Kočka Pitipačka se na ně dívá a pořád jí to připomíná kočičí slabikář, kde je napsáno. Když opustí kočku blechy, opustí ji i štěstí. A tak kočka Pitipačka spustila v kočičích notách. Orau, orau, orau, mrňou, mrňou, mrují, mňou, mňou. V notách lidských to znamená odtroubeno, konec bitvy i slávy. Pak kočka Pitipačka někam odešla, kocourek Damián vypil všecko mléko, kočky a kocouři dělali, jako by se vůbec nic nestalo a na konci Damiánova ocásku tiše spala Bleška. A spala, a spala, a spala.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: A nemůžeš-li tedy spát, do uší ti zní šum, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát, do uší ti zní šum, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát, do uší ti zní šum, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát, do uší ti zní šum, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát, do uší ti zní šum, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům.
1: Kdy jsme spolu vlastně chodili?
2: Víš, že si to vážně nepamatuju?
1: Myslím, že by se to dalo spočítat. Byla jsi tehdy na konzervatoři?
2: Na tom přece dneska nezáleží.
1: A nebylo to před mým odjezdem na Annapurnu?
2: Opravdu nevím.
1: No, jak myslíš? Já jenom, že mám takový dojem, jako by se ve mně Vašek viděl. Jako bych byl jeho táta. No, asi se mi to jenom zdá.
2: Asi. Vašek se totiž vidí v každém. Naposledy to byl školník.
1: Jenomže školník není horolezec. Tedy pochovaný pod lavinou. Tak na náš poslední večer.
2: Proč jsi mě vzal zrovna sem?
1: No, řekl bych, že to je dost dávno, co jsi byla naposled tancovat. To je dobrý. Všechno jako tenkrát.
2: Bane, nic se nedá opakovat.
1: Odjíždím za měsíc do Alp. Předtím budu pár dnů v Praze. Tak do té doby si rozmyslí datum.
2: Jaké datum?
1: Když ty jsi mi vystrojila pohřeb. Já ti vystrojím svatbu.
2: No počkej, jak koho si budu brát?
1: No přece mě.
2: A ty se budeš rozvádět?
1: Já se ani neoženil. To jsem ti ještě neřekl. Já mám tak mizernou paměť. Já si ani nepamatuju číslo svojí košile.
2: A to jsi zpamatoval, že jsme tehdy byli spolu tady?
1: Před 9 lety nikde jinde Music Box nebyl.
2: A vzpomínáš si, jak jsme se tehdy při večeři vsadili, že do 10 minut přineseš kytku?
1: A já jsem prohrál.
2: Ne. Horská služba vyhlásila pohotovost. V Obřím dole se ztratil nějaký člověk.
1: Jsem rád, že si začínáš vybavovat podrobnosti.
2: Toho člověka jste zachránili. Vrátil jsi se po půlnoci.
1: A proč ses nevdala?
2: A proč ty ses neoženil?
1: Hory mě vždycky nějak přitahovaly víc.
2: A teď?
1: Teď mi na ty kopce nějak dochází dech.
2: Tím chceš říct, že na mě by si ještě stačil?
1: Ne. Na našeho kluka. Nemusíš mi nic vykládat. Nebudu ti nic vyčítat. Znali jsme se 14 dnů.
2: 9.
1: Ty jsi někoho měla. A já jsem ti stál v cestě.
2: A co jsi dělal ty těch 8 let?
1: Koho jsi vlastně chtěla vzít?
2: Vašek není tvůj syn.
1: Nemluvíš pravdu. Tady jsme se seznámili. V prosinci. V lednu jsem odjel do Himalájí. A kluk se narodil v září. V listopadu jsme se z expedice vrátili. Všichni. Na Annapurně nikdo nezůstal pod lavinou.
2: Doufám, že nebudeš tak hloupý a nebudeš tohle Vaškovi vykládat.
1: Jestli ti jde jenom o to, na mě se můžeš spolehnout. Bylo mi mezi klukama vždycky tak dobře, že jsem si celý léta nevšiml, že žiju sám. Třeba letos o Vánocích. Měl jsem kolem sebe spoustu lidí a ani jednoho svýho člověka. A když jsem o tom začal uvažovat, objeví se tak plýma kluk. A ještě k tomu můj. Ano, řekni mi to. Já tě prosím. Řekni, že je můj.
2: Prosím tě, nedělej ze sebe blázna. Doufala jsem, že už tě do smrti neuvidím.
1: Jestli mi dneska někdo stojí v cestě, tak ho strčím do pytle a hodím do řeky.
2: Můžeš se dohadovat, můžeš počítat, ale důkaz, že je Vašek tvůj, nemáš.
1: Mám. On je totiž tak senzační jako já.
3: Po návratu do Prahy se život zdánlivě vrátil do vyběhaných kolejí. Ale nic nebylo jako dřív. Vašek měl všechno jasné. Našel si náhradního tatínka. Jindřich se taky rozhodl, co dál, ale jeho nabídky, na které jsem dřív marně čekala, mě teď působily jen rozpaky. O tom, že budeme žít spolu, už nemohla být vůbec řeč. Pokud jde o Luboše, nedělala jsem si žádné iluze. A přesto jsem v skrytu duše doufala, že se to nějak vyřeší. Jenže Luboš provedl něco, čím mne dokonale šokoval. Jak jsem si mohla myslet, že se změnil? Zůstal stejně nezodpovědný, sobecký a ješitný jako tehdy, když jsem ho poznala.
4: Kam jsi tak letěl?
5: Na nádraží, dneska přijede Luboš.
4: Jaký Luboš?
5: Můj tatínek, náhradní.
4: Tak si máma přece jen někoho našla?
5: Ne, já si ho našel sám. Napsal mu 9 dopisů.
4: No jaký je?
5: Velký, náčelník, horské služby.

0: Mamina má dneska první generálku. Máme na ní počkat venku.
1: Tak jdem dovnitř.
0: Pšš.

0: To je Annapurna.
1: A nahoře?
0: To taky. To taky.
1: Tamhle?
0: To jsem zmastil. No. To bylo v prosinci. To mi bylo 5.
1: A proč je tu ten vánoční stromeček a ty balíčky?
0: Přece pro tátu. Aby nebyl táta o Ježíšku sám.
2: Vezmu tě sebou.
0: Fakt?
2: Až budeš velký. Máš tu fotku?
0: Mám ji schovanou, tajně.
2: Tak mi ji ukáž.
0: Aby mi mamina nečmajzla.
2: Já budu hádat, jo? Trefil jsem se.
0: Ty jsi tátu znal?
2: Umíš mlčet. I před mámou. Tak to jsem já.
0: To nejsi ty. To je můj táta.
2: No, je to tvůj táta. Ale taky jsem to já. To znamená co?
0: To teda nevím.
2: No, že tvůj táta jsem já.
0: To není pravda. To nejsi ty. To je můj táta.
2: A proč bych to nemohl být já?
0: Můj táta je mrtvej. Hrdina.
3: Co to tu děláte?
0: Luboš lže?
1: Ano, prosím tě, nezlob se. Já jsem to Vaškovi řekl.
3: Jsi ješitnej. Pitomec.
1: Máš kudlu? Tyhle ty autíčka jsem sbíral 5 let. Teď jsou všechny tvoje.
0: Nesmíš ho brát vážně, mami. On je děsnej brepta. A nenadávej mu. Teď bude přece u nás večeřet. Já ti pomůžu.
1: Já taky.
0: Mami, jak to, že Luboš tátu znal?
1: Já ho neznal.
0: Proč lže? Ukázal si na něj prstem. Tak byl si jeho kamarád. Byl nebo ne?
1: Já nevím.
0: Ale já vím. Nechal si ho pod lavinou.
1: No, krucifix. Ano, tak řekni něco.
3: Dejte mi pokoj. Oba dva.
0: Ale já ti něco řeknu. Kdyby byl můj táta živej, tak by byl od malička každý večer se mnou doma. Chodil by se mnou do bijáku. A měli bychom psa.
1: Ale tvůj táta nevěděl, že jsi na světě. Jinak by za tebou přišel.
0: A proč nepřišel za mámou? Že máma na světě to přece věděl. Mami, je to můj táta? Je nebo ne?
3: Dej pokoj.
0: Já to chci vědět.
3: Jo, tohle je tvůj táta. Ty jsi to zvoral. Všechno.

0: Mami, nepláč. On už je pryč. Máš přece mě. Já budu s tebou. Až do smrti. Každý den.
1: Tvoje matka telefonovala. Dala si se mnou schůzku. Zítra. Nevíš, co mě může chtít?
2: Dovedu si to představit, aby si se rozvedl.
1: A ty nechceš?
2: 4 roky jsem si nepřála nic jiného.
1: Třeba by to ještě stálo za to. Promluvit si v klidu o nás dvou.

0: Měl jsi jít za Vaškem. Ne za mnou.
1: Čekal jsem před školou hodin.
0: No a co?
1: Nic.
0: Proč jsi mě neposlech? Věděla jsem, že tohle Vašek nikdy nepochopí.
1: Můžu k vám přijít. Ve 4. 5.
0: Tebe vůbec nezajímá, kdo to byl?
1: Tak já přijdu večír.
0: Já tě vůbec neznám. Ty o mě taky nic nevíš. A zblbneš kluka, že spolu budeme žít.
1: Bojím se, že se mnou nechce mluvit.
0: Mohli si napsat aspoň řádku. O tvým návratu z Himalají jsem se dočetla v novinách.
1: Tak proč jsi nenapsala, že čekáš dítě?
0: Kam? Do Asie? Tábor číslo 4.
1: Ale já jsem se vrátil.
0: Klukovi byly skoro 3 měsíce.
1: Proč jsi chtěla, aby mě Vašek nikdy nepoznalo? Co jsem ti udělal?
0: Já... Byla jsem docela pyšná, že s tebou čekám dítě. Tu noc, kdy jsi se vrátil z Obřího dolu, si mi připadal jako hrdina. Myslela jsem si... Myslela jsem, že z nás budeš mít radost, až se vrátíš. Že dovedu být statečná jako ty. Že jsem si to dítě uhájila proti všem.
1: Ale kdybys mi napsala, že je kluk na světě.
0: Na mě jsi se ani nevzpomněl. Byl by si štěstím bez sebe, že máš dítě. Kdy odjíždíš?
1: Za 4 dny.
0: Vašek potřebuje čas, aby se z toho dostal.

0: Kdyby děti mohly všemu rozumět, tak by to nebyly děti. Protože mezi dospělými a dětmi není jenom ten rozdíl, že jedni jsou velký a druhý malý. Byla to taky moje vina.
1: Nebyla.
0: Vašíku, chtěl jsi tátu?
2: Chtěl.
0: Luboš se ti líbil. Říkal jsi, že je kamarád.
3: Není, mami. Já jsem pro něj plakal a on byl zatím s cizíma klukama na horách.
0: Luboš o tobě nevěděl, musíš mi věřit.
3: On mě podved, už na horách mi lhal. Dělal, že si tě bude namlouvat, a vy dva už jste byli dávno vdaný.
0: Ale nebyli.
3: Když jsem byl malej, tak jsem ti věřil, že jsi mě koupila v račkářství. Ale teď už jsem velký a moc dobře vím, jak se narodí dítě.
0: Opravdu?
3: Po svatbě.
0: No tak, víš, ona ta svatba není to hlavní. Stačí, když se mají lidi rádi.
1: Kdyby tě měl rád, mami, tak by za náma přišel na sobotu nebo na moje narozeniny.
0: Ty seš u minuty jako ten tvůj malej zub. 2 hodiny mu domlouváme a taky si nedá říct. Ale až se vyklube na svět, bude po bolesti, viď? Luboš na tebe bude zítra čekat u školy.
3: Stejně tam nepůjdu.
0: Ano. Řekla. Udělala jsem, co jsem mohla. To už záleží na tobě. Nepochybuju, že na něco přijdeš.
4: Až prýma kolo. Letí to. Dobrý. Senzace. Doplnil jsem výstroj. Lana, mačky. Mám to všechno v hotelu. Nechci se podívat? Něco jsem ti přines. Líbí se ti?
3: Cizí psi já domů vodit nesmím.
4: To není cizí pes, to je Ben. Tak si ho vem, je tvůj.
3: A co máma? Nedostanu vejpras?
4: Buď klidnej, bude mít radost.
3: Žeš! A učíš hlát i mámu. Domlouváte se na mě telefonem.
5: Nechal jsem tě odjet nahoře, abych tě nestratil. A ty tam nám nedokážeš za jediný den zapomenout. Vlastně je to docela legrační. Jakmile člověk dostane strach, je na nejlepší cestě prohrát.
0: Ty chceš jet opravdu do nemocnice?
5: Ne. Tvoje matka mě pozvala k tobě domů.
0: No to bych snad o tom musela něco vědět, ne?
5: Nepozveš mě nahoru?
0: Neměl jsi se mnou vůbec jezdit.
4: Ano. Měla bys něco proti tomu, kdyby měl Vašek pejska?
0: Tak to ať tě ani nenapadne.
4: A, tak to je malér. Neboj se, já to spravím.
0: Dejte mě pokoj. Oba dva.
6: Kde?
0: Kdo? Vašek nebo ten pes?
6: Jindřich přece.
0: Vy jste se zbláznili. Všichni.

0: Máš dneska oříšek, Piggy? Jsi na řadě?
1: Jasně, mám opravdovou lahůdku. Jsem na ní tady dost pyšný. Podívej, jak se nafukuju.
0: Opravdu? Nechceš to probrat, ještě než přijde Justýna?
1: No, počkáme na ní. Ale sám jsem zvědavý, jestli ty to budeš vědět.
0: Ach jo, já mám Justýnu většinou rád. Ale občas mám pochybnosti, jestli to byl dobrý nápad přizvat ji na naše oříškování.
1: Pokud si dobře vzpomínám, tak se přizvala docela výrazně sama.
2: Jsem tady. Piggy, Hugo, ahoj.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj.
2: Brr, jsem úplně zmrzlá. Hugo za top. Hugo, čaj uvařit. Fuč, čup, čup, šup, šup.
0: Už jsem dávno zatopil. A před chvilkou přiložil. Pojď si sednout blíž ke kamnům.
1: A tady máš čaj, máme ho hotový.
2: O, děkuji, velice pozorné. Překvapuje mě, že jste to dokázali bez mých praktických domácnostních protivů. Pokynů.
0: S těmi protivy to bylo přesnější, co? Tak se do toho pustíme, co říkáte?
2: Do čeho?
1: Do slovíčkových oříšků. Oříškujeme, louskáme jazykové oříšky.
2: No, jistě, proto jsme tady. Beze mě byste to nezvládli. Tak začni, Hugo.
0: Dnes je to na Piggym.
2: Tak růžovka se ptá. Ptej se.
1: Pozor, ptám se. Dnešní oříšek zní, co je to prampouch?
2: Piggy, slyším dobře. Ty mi chceš udělat radost, že? Hugo, už mi piš bot.
1: Justýno, ty víš, co to je?
0: To se tady taky divím.
2: A vy ne. Taková samozřejmost.
1: Počkej, nejdřív to vysvětli.
0: Ano.
2: Tak tedy rampouch, neboli střechýl, to je ledové těleso, které vznikne postupným... tím tentonon stékáním vody vytváří se v zimě a to typicky na okraji plech. Totiž střech.
0: Ale ne rampouch.
2: Ne rampouch?
0: No, Piggy říkal prampouch.
2: A vždyť to říkám rampouch.
1: Justýno, já jsem opravdu říkal prampouch. Prampouch.
2: Já myslela, že máš u nosu nudly a říkáš rampouch. Máš nudly?
1: Nemám. A říkám prampouch. Prampouch.
2: Prampouch.
1: Jo.
2: Nic takového neexistuje.
1: Existuje.
2: Určitě máš nudly a říkáš rampouch.
1: Ne.
2: Hugo, piš mi bot.
1: Ne, opravdu prampouch. Prampouch. Takže Justýna neví, co to je. Co ty, Hugo?
0: Já se přiznám, že taky netuším.
2: Rampouch vím přesně. To druhé s nudlí neznám.
1: Konečně se mi podařilo najít něco, co neznáte. Co...

0: tak ale vysvětluj, Piggy.
1: Takže prampouch.
2: Prampouch? To je opravdu komické slovo. Prampouch? Zní to jako snudlí. No jo, docela jako snudlí u nosu.
0: Justino, nepřerušuj.
1: Takže prampouch. Je to takový jakoby mostek, oblouk mezi dvěma stěnami nebo budovami. Nízká zídka, která většinou bývá opatřena i střížkou.
0: Aha, prampouch je tedy stavební prvek?
1: No, prampouchy jsou k vidění ve starých částech měst.
2: To jsem tedy ještě nikdy neslyšela. Prampouch.
0: Zkusím najít obrázek v knize o architektuře. To znamená o tom, jak se kdy kde stavělo. Tam by to mělo být. Víš o tom ještě něco víc, Piggy? Proč se prampouchy ve stavebnictví používaly?
1: Vypátral jsem, že prampouch je vlastně druh oblouku, takže má i nosnou funkci. Když je prampouch mezi dvěma domy a ty jsou od sebe jen kousek, tak je tam kvůli tomu, aby oba dva ty domy tak trochu podepřel. Mm-hmm. Aby ta konstrukce celá byla pevnější. Prampouchy jsou k vidění hodně v úzkých uličkách starých měst. Tam, kde je hustá zástavba a hodně se tam přestavovalo. He?
0: Aha, ono totiž, když se hodně přestavuje, tak se tím mohou narušit zdi těch domů. Už to chápu. A prampouch je takový prvek, který ty zdi vzájemně sváže a podepře. No jasně, aha.
1: Přesně tohle psali v té knížce, co jsem našel já, Hugo. Ty prampouchy právě měly zabránit tomu, aby se přestavované domy nějak porušily nebo dokonce zřítily. Máš to taky?
0: Už jsem to taky našel. Aha. Tady to je. Prampouchy. Existuje to.
1: Ještě?
0: Piggy má pravdu. Tady. Koukejte, tady jsou na obrázku.
1: No to jsou přesně oni, prampouchy. Koukej, Justino, teď už budeš vědět, že je to prampouch, až ho někde uvidíš, he?
2: Ukáž. Vypadá to jako můstek mezi dvěma domy, pod kterým se prochází. To je tento nonc docela šalebné, totiž malebné. Opravdu komické slovo, ano, ano. To si zapamatuju, prampouch.
0: Máš bod, Piggy, to se ti náramně povedlo. Já mám vždycky radost, když se dozvím něco nového.
1: A příště si zase něco nachystá Justína.
2: Prampouch.
1: No, možná něco jiného, víš?
0: Je tím slovem úplně unešená. Ještě si ani nevzala sušenku.
2: Sušenka? Slyšela jsem sušenka. Hugo, no jistě, k čaji patří sušenka. Postavíme si ze sušenek model prampoucho. Co říkáte? Ať je to pozorné, tudíž názorné.
1: Dobře, Justino.
2: Prampouch.
3: Byl jednou jeden hrabě, šlechtic, zaručený a schudlý. Jmenoval se Robert de Žiletka, nebo prostě Robert Žiletka, protože to de vynechávali již ve škole. To de, podle kterého se pozná šlechtický původ, bylo vlastně všechno, co zdědil po předcích, kromě hezké, urostlé blechy, která byla rovněž urozené krve. A teď vám musím ještě říci, že ten hrabě Robert de Žiletka, nebo prostě Žiletka, se stal členem malého zemědělského družstva Žejdlík na Českomoravské Vysočině. Byl tam před lety přijat s otevřenou náručí, všichni v tom družstvu si ho moc vážili a považovali. Říkalo se, že hrabě s blechou přináší štěstí. Hrabě si jen vymohl, že bude nosit cylindr i k polním pracím, a tomu bylo dovoleno. Nosil tedy cylindr, nádherně smekal a v tom byl dáván za vzor mládeži. Robert taky hrál krásně na pilu a též na kosu a na hrábě. Všichni v družstvu říkali, náš hrabě hraje na hrábě. A nebo, pane hrabě, zahrajte nám na hrábě. A Robert de Žiletka odpovídal, ale s rozkoší, drazí vesničané. A pak hrál, že jediné oko nezůstalo suché. Přátel však neměl, jen tu blechu. A té hrával na pilu. Kdo viděl plakat blechu, tomu se může v životě lecos vydařit. Robert svou hrou blechu několikrát rozplakal. Sice beze svědků, ale když šlechtic řekne, že někoho dojal, tak na to můžete vzít jed. A také spolu často hovořili. Hrabě a blecha, to je ovšem bohužel běžné. Potvrdí vám to každý ředitel blešího cirkusu. Některé blechy dokonce ovládají několik jazyků. Ta naše mluvila s Robertem francouzsky, aby ji neporozuměl žádný družstevník, kdyby náhodou stál pod oknem. Tak jim ubíhaly dlouhé zimní i vlahé letní večery. Hrabě hrál s jemnocitem na pilu a blecha poslouchala. Blechy milují vrzání, protože každé vrzání jim připomíná postel a také trochu sladkou krev. Blecha uměla francouzsky říkat a okouzlující, výborné, božínku, to sedlo, to cis mol se vám ale povedlo. A tak podobně. Ach, má milá, říkal zase hrabě, lid se trudí na polích a my tu provozujeme tichou noční hudbu. Není to bezcitné k těm ubohým lidem?
4: Ach, jak bezcitné, říkala blecha. Je to kruté. Mon Dieu, musí se něco stát.
3: Myslím, má drahá, řekl hrabě, že trochu polních prací nám neuškodí. Mám velkou chuť si zaorat v cylindru.
4: Ach, ano,
3: řekla blecha.
4: To má přece šmanc, olala.
3: To olala je velmi případné, povídá na to hrabě. Dem orat. Blecha byla vždycky pro, ačkoliv nikdy vlastně nevěděla, pro co vlastně je. Proto byla vždycky pro. Druhý den z rána začali orat. Orali přískoky. Na to víte, zapřáhnout blechu do pluhu. Ale mělo to své kouzlo. Ten den družstevníci nepracovali. Všichni se sešli na hraběcím záhumenku, který měřil 4 čtvereční stopy. Radostnými výkřiky povzbuzovali šlechtice a jeho blechu, kteří se po každém přískoku vždy uklonili.
5: Hrabě! Zahrajte na hrabě!
3: Zvolalo jedno z dětí. Není na to kdy, chlapče, řekl hrabě, ale zaspívat mohu. To ano, to ano. A hned se ozvala píseň, kterou právě složil.
6: O vilány, o virole, skákej blecho, skákej blecho, skoč do pole, o pole. Já vás ruchám, já vás hořu, juchám, juchám, juch. Juchám, juchám, už nemůžu.
3: Navíc už mu nestačil dech. Protože řídit blechu, dělat přískoky, skládat a ještě zpívat je na jednoho víc než dost. Zvolal tedy už jen ole, ole, aby tu krásnou píseň dokončil a smekl cylindr. Hravěcí píseň převzal místní klub Big Beat Naše role a hrával jako twist na družstevních tancovačkách. Přidal k tomu jen refrén. Pět. Ble, ble, ble, ble, ble, ble. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Na prostý míst, twist, twist, twist, twist. Yeah. Ra, ra, ra, ra, ra, ra. Bě, bě, bě, bě, bě, bě. Franz Chopin list pro nás, twist, twist. Twist, twist. Hrabě se to ale nikdy nedozvědělo. Každý den přískoky vyorával se svou blechou novou a novou brázdu. Práce mu velice zachutnala. A bleše snad taky. Na blechách se to totiž nepozná. Ale krásně skáčou.

O kočce a ptáčkovi. Jednou takhle pomalunku usínám a myslím si, teď by se mi mohlo něco hezkého zdát. A tu vlétl do pokoje ptáček a posadil se mi rovnou na přikrývku. Hledím na něho udiveně a povídám, copak? Ale on jenom dýchal a srdéčko mu poplašeně tlouklo. Podívám se na okno a tam kočka. Usmála se medově, oči dvě čárky zlé a povídá mi. Vyhoď toho ptáčka ven. Má nožičky zamazané od bláta, zašpiní ti přikrývku. Dívám se na ptáčka. Nožičky docela čisté. Bláto nikde nevidím. Jen se chvěje. Srdéčko mu tluče až hrůza. Povídám kočce. Nevadí. Když zamaže, zamaže. Co se dá dělat? A kočka povídá medově. A blechy má. Naskáčou ti do postele. Hnedle bude po spaní. Vyhoď ho ven. Dívala se na ptáčka. Oči dvě čárky zlé. Jen se olizovala. Dívám se na ptáčka. Jen se chvěje a ustrašeně se dívá, jestli ho vyhodím. Povídám kočce. Blechy mi nevadí. Mám tu takový prášek. Hned bude po nich. Ale kočka dál, oči dvě čárky zlé. Vyhoď ho, vyhoď ptáčka, až usneš, oči ti vyklove. Je to zlý ptáček. Jestli chceš, chytím ho, sama to udělám. Oči dvě čárky zlé svítily přeukrutně. Olizovala se a už se také chystala ptáčka chytit. Povídám, šc, potvoro, už ať tě nevidím, kožich ti vypráším, nezdárnice jedna. Hned byla kočka pryč, jako pára zmizela. Dívám se na ptáčka a vidím, jak si oddechl. Povídám, chtěla tě sníst, co? Tamhle si vlez do mé punčochy a prospi se do rána. Ta se už nevrátí. Ptáček radostně zacvrlikal. Vlezl si do punčochy a za chvíli spal. Dal jsem si ruku pod hlavu a spal jsem také. Když jsem se ráno probudil, hned jsem se podíval na punčochu, ale byla prázdná. Vzal jsem ji do ruky a tu cítím, že je ještě trochu teplá. Dívám se s údivem. Tuhle byla včera dírka. Tuhle také. A je zaštupovaná. A jak hezky. Směji se. Zachránil jsem ptáčkovi život a on mi za to zaštupoval punčochy.

0: Tak jsem chlap jako dub.
1: Zdravý?
0: To ani ne, ale mám taky jen jednu korunu.
2: Počkej, jak to myslel?
1: No, dub má korunu s lístečku. A on měl korunu v kapse jako penízek.

0: záhadné zmizení kudly Dederona. Nad místem, které se dříve jmenovalo Kilimandžáro, stál vysoký sloup černého prachu. Byla to nevšední podívaná. Dav nábožně zmlkl a hleděl vzhůru. Ale když se s pomocí větru ten oblak rozptýlil, někdo z diváků zaječil.
1: Lidi, koukejte!
0: A hned se přidali ostatní.
1: Co to je?
0: Potkaní! Mraky potkanů a myší! Ti bázlivější se dali na útěk. Ostatní zůstali stát a zírali. Z trosek opravdu prchali myši a potkani, ale profesorův neomylný zrak mezi nimi rozpoznal i něco jiného. Desítky, ne-li stovky lichožroutů. A teď už to viděli všichni. Ano, Dederonovi hoši se nechali spatřit. Už to bylo jedno. Nebylo proč a kam se skrýt. Nebylo s čím splynout, protože všude okolo leželi jen závěje prachu. Celý gang byl doslova rozprášen. Pár deváťáků a několik neohrožených padesátníků popadlo kameny. Začali prchající lichožrouty bombardovat. Nasaďte na ně hadice, zazněl povel z hasičského vozu.
2: Ne, ne, vodu, ne,
0: to vykřikl profesor Kadeřábek a postavil se tělem proti hubici hadice, kterou sem hasiči okamžitě dovlekli. Teď zůstali v rozpacích stát. Dva policisté se marně snažili toho starého muže odtáhnout. Kdyby chlapi u hydrantu vodu spustili, mocný gejzír by ho odhodil několik metrů daleko.
3: Veliteli, je to nějaký zaseklý,
0: hlásili hasiči u hydrantu. Zápolili srazavým kohoutem. Ta chvíle zdržení stačila, aby se lichožrouti mohli rozprchnout do uliček a skrýší dolního města.
2: Sláva,
0: jásal profesor.
3: Pomoc,
0: ozvalo se z výšky. Něco se tam nahoře dělo. Jeřábník v kabině poskakoval a máchal rukama. Profesor Kadeřábek se policistům vytrhl a sáhl do kapsy pro triédr. Zaměřil a viděl to jako před sebou. Divoký, vychrtý lichožrout s velkým spínacím špendlíkem v každém uchu šarmoval malou kudličkou. Jeřábník před ním uhýbal a bránil se lokty.
2: Tak je to on!
0: Profesor zatajil dech.
2: Kudla Dederon!
0: Že se něco v kabině jeřábu děje, poznali na zemi všichni, ale pouhýma očima nemohli vidět to, co bez dechu sledoval triedrem profesor. Teď mu na chvíli jeřábník zmizel z očí. Sklonil se pod sedačku a když se znovu objevil, držel v ruce nějakou těžkou železnou kliku, hever či co. Rozmáchl se a uhodil. Profesor viděl, jak ten náraz vymrštil kudlu Dederona z kabiny. Vyletěl do vzduchu, ale nepadal k zemi. Začal se vytrácet. Mizel profesorovi před očima, splýval s povětřím. K zemi se snášela jen jakási drobná věc. Třpitivě se zaleskla ve slunci, než dopadla do prachu vedle jeho nohou. Profesor jej bytě zvedl a strčil do kapsy. Vypadalo to jako maličká stříbrná dívčí pudřenka.
4: To by snad stačilo, řekl starší policista. Teď půjdete s námi na stanici a tam to všechno řádně sepíšeme.
2: Tak to ne, pánové, zvolal profesor Kadeřábek. Na stanici s vámi půjdu, ale všechno si to řádně sepíšu až doma.

0: malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky
1: přes pařezy,
2: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: A teď ještě jednou.
0: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

jsem šel přes Pražský most, našel jsem stříbrný groš. Najet jsem se, napil jsem se, měl jsem všeho dost. Najet jsem se, napil jsem se, měl jsem všeho dost.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Česká pohádka Jeník a Hanička. Byl kdysi jeden otec a jedna matka a měli hromadu dětí. Otec šel jednou do města, koupil tam míru hrachu a dal každému dítěti po hrachu. Ale na Jeníčka a na Haničku se nedostalo. Proto také velmi plakali, ale otec jim řekl: mlčte a neplačte. Já půjdu do lesa na dříví a vy půjdete se mnou. Můžete si tam nazbírat jahody. Ale Jeník a Hanička zašli v lese příliš daleko. Otec je sice hledal, ale když je nenašel, pomyslel si: jsou už asi doma a kdo ví, kdy už z lesa vyběhli. Zatím Jeník a Hanička v tom boru bloudili a když nenalezli ani otce, ani cesty k domovu, dali se do pláče, neboť se už stmívalo. V tom Jeník uviděl světélko a řekl Haničce: nepláč, tady blizoučko je nějaká chaloupka. Tak tomu také bylo. Ale kdo v té chaloupce bydlí, to děti nevěděli. Proto zaklepali na dveře a hned vyběhla stará babička, ale Jeník a Hanička nečekali a schovali se. Když se babička vrátila do chaloupky, děti zaklepali podruhé a opět se schovali. Babička znovu vyběhla a ptá se: kdo pak je tu? Ale zase nikoho neviděla. Ale sotva, že zaklepali po třetí, vyběhla babička a chytila je a než se nadáli, už je vtáhla do své chaloupky a řekla: to jsem ráda, vy ptáčkové, že vás mám, neboť až vás vykrmím, tak vás také sním. Teprve teď Jeník a Hanička poznali, že se dostali do pasti staré čarodějnice, která na dětském masíčku ráda si pochutnává. Ta je také zavřela do chlévka a dávala jim placky s medem a mlékem, aby brzy hodně stloustly. Za několik dnů šla se podívat, zdali děti už jsou hodně vykrmeny a řekla: Jeníčku, vystrč prst, abych věděla, zdali si už dost tlustý. Jeník však byl chytrý a místo prstu vystrčil píšťalku, co si z domova donesl. Babička čarodějka do ní řízla a hned povídala: jsi ještě samá kost, vystrč ty, Haničko, prst. A když děvčátko tak učinilo, řízla babička do prstýnku a řekla: ty také ještě nejsi vykrmená. A odešla. Jeník a Hanička už měli radost, že čarodějku ošidili a těšili se, že je snad otec přece najde a vysvobodí. Ale ten, ač prohledal celý les, nenalezl po nich ani stopy. Za nějaký čas přišla čarodějka na ně se podívat a zase řekla: už jsem vás dost vykrmila a proto vás sním. A zavedla je k vytopené peci a poručila jim: sedněte si hezky na lopatu, abych do pece vás dostala. Chytré děti sedli si opravdu na lopatu, jeden sem, druhý tam, ale schválně tak nemotorně, že je tam do pece nemohla strčit. Když se pak Ježibaba zlobila, řekl jí Jeník: babičko, nehněvejte se proto na nás, my nevíme, jak si máme sednout, ukažte nám to napřed. Čarodějka poslechla a když seděla na lopatě, řekla: takhle, takhle, je to tak jednoduché. Ale děti, co by řekl fuk, už jí strčili do pece, kde uhořela. Jeník a Hanička byli šťastní, že se zachránili a vyběhli před chaloupku. A tu teprve viděli, že ta chaloupka je celá z perníku. A taková je dosud, pokud ji ovšem neprodali.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Osmá.
1: Poslední.
2: Schválně, jestli uhádnete, milé děti, kam mlýn odletěl potom. Cože? Nic vás nenapadá. No, tak vám to tedy povíme. Rozletěl se prostě domů. Do kakabusu. Letěl rychle jako střela, každou chvíli vesele zaskřípěl a naši přátelé se dívali oknem ven, rukama si zacláněli oči a hledali důvěrně známá místa.
3: Romantická Kunegunda se koketně prohlížela v zrcadle a ve své komůrce zpívala tu nejveselější písničku, kterou si zapamatovala z let své bujaré holandské mladosti.
2: Holoubci rozradostnění vidinou brzkého návratu do rodného kraje zatím klábosili svými tenkými hlásky a přitom si lakovali drápky červeným lakem. Uprostřed mlýna na hedvábím bohatě propleteném atlasovém provaze visel veselý zvon. Mlýn stále zrychloval svůj nadoblačný let, až konečně po několika hodinách letu se dětem radostně rozbušila srdéčka. Nevíme, jestli znáte ten báječný pocit, to nádherné vzrušení, které děti i dospělí prožívají, když se po dlouhé nepřítomnosti vracejí do vytouženého domova. Hle, dobře známá kostelní věž a park s letitými stromy, pod kterými jste si tolikrát hráli na schovávanou. Cihlová zeď staré školy, kam vás poprvé v životě vaše maminka vedla za ruku a vy jste v druhé ruce drželi brašnu se svačinou. Už, v zatáčce, za rohem, slyšíte známé skřípení tramvaje, vidíte štěrkovanou cestičku mezi domky, plynovou lampu a zeleně pomalovaný plot a se zatajeným dechem jako na závodní dráze vbíháte do vrátek vaší zahrádky. Jak se všechno změnilo od doby, co jste tu nebyli. Konečně se cítíte jako doma a jste hrozně, hrozně šťastní.
4: Filipek a Dorotka také prožívali to šťastné opojení, když větrný mlýn, udýchaný rychlým letem, poprvé zakroužil nad kakabusy a chystal se přistát.
0: Bylo krátce před polednem, slunce bylo vysoko a děti zhora jasně viděli, jak se po ulicích plouží zasmušilí kakabusané se zarputilými, znuděnými a otrávenými tvářemi.
4: Z očí jim proudem kanuly slzy, které jako déšť padaly do ulic a ve stružkách stékaly do kanálů.
2: Dokonce i kůň zapřažený do drožky stojící před lékárnou nešťastně vzlikal, nemluvě oštkajícím kočím na kozlíku. Když to všechno létající mlýn uviděl, ještě jednou v povětří zakroužil
0: a přesně ve 12 hodin Filipek a Dorotka popadli veselý zvon za provaz a vší silou zatáhli.
2: Bim, bam, bom, bim, bam, bom. Zvon radostně zahlaholil do čistého vzduchu. Uplakaní lidé pozvedali hlavy a v úžasu shledávali, že ten čarovný hlas zaznívá z dobře známého starého mlýna vznášejícího se v povětří nad městem. Hleděli tedy vzhůru. Pokyvovali hlavami, divili se a čím déle naslouchali úderům zvonu, tím byly jejich tváře veselější. Nakonec to už někdo nemohl vydržet a srdečně se rozesmál a ukázal prstem na létající mlýn. Neuplynuly ani 2 minuty a celé město mohlo smíchy popukat. Smál se i kůň a řechtal se společně s drožkářem. Veselým smíchem se zalikala i paní lékárníková, až jí přitom cinkaly náušnice.
3: Pan učitel smíchy snědl vlastní plnovous a všichni, úplně všichni se smáli a smáli a smáli.
2: Právě v tom okamžiku mlýn přistál na zemi a kakabusané s jásotem a ovacemi přivítali Filipka a Dorotku.
3: Kráva Kunegunda bučela dojetím a když vycházela ze své komůrky, v roztržitosti se zakousla do bujných vlasů jakéhosi pána. Domnívala se, že to je tráva.
2: Holuby vzlétly vysoko, převysoko a ve slunci třepotaly křídly, až oči přecházely.
4: Potom všichni odešli k předsedovi městské národní rady na báječný oběd a po zmrzlině, která jej uzavírala, děti svým spoluobčanům vyprávěli o svých dobrodružstvích.
2: Když se přítomní dověděli o temných úkladech zlého mlynáře, bez průtahu rozhodli, aby byl ihned vsazen do žaláře a pan soudce ho za trest dal na 100 let zavřít do železného sudu.
0: Filipek a Dorotka věnovali městu svůj kouzelný, veselý zvon a čiperní hasiči jej ihned pověsili na nejvyšší věž ve městě.
2: Bylo též rozhodnuto, že každý den jeden z občanů rozhoupe zvon, aby lidé vždycky měli dobrou náladu.
4: Z vděčnosti za vysvobození města z vleklého smutku byli Filipek a Dorotka jednohlasně zvoleni za poradce městské národní rady pro záležitosti humoru, ovšem s výhradou, že se budou dobře učit ve škole.
2: Náš starý dobrý mlýn byl povýšen na hlavní městský mlýn a od té doby mlel výhradně pšenici prvotřídní jakosti na nejlepší mouku na pečení chleba na světě. Potom už bylo ve městě vždycky veselo. Lidé tančili, zpívali a hráli a Filipek a Dorotka se těšili všeobecné oblibě. Tak končí naše vyprávění o začarovaném mlýně.
4: O Filipkovi.
0: A Dorotce.
3: O romantické krávě Kunegundě.
2: A o veselých zvonech, které lidem rozdávají radost.
5: Naschledanou, děti!
0: A až budete mít někdy čas, přijeďte k nám do kakabusů na čokoládu.
4: Bydlíme ve Směšné ulici číslo 7.
3: Povíme vám ještě hodně, hodně zajímavých věcí.

Dary krále Asmodea. Žil kdysi pastýř, který sloužil bohatému králi. Staral se o jeho početná stáda ovcí a chodíval s nimi každý den na pastvu. Jednou zaslechl štěkot psů a v dálce spatřil, jak psi pronásledují nějakého mladíka. Popadl hůl a pospíchal, aby zachránil mládence z jejich spárů. Zahnal psy a když pomáhal mládenci vstát, všiml si, že jeho postava nevrhá žádný stín. Pochopil, že ačkoliv má chlapec lidskou podobu, musí to být asi nějaký démon. Nemýlil se. Chlapec se na něho přívětivě usmál a řekl: děkuji ti, dobrý muži. Kdybys včas nepřišel, rozsápali by mě. Můj otec je Asmodeus, král všech démonů. A když půjdeš se mnou, jistě se ti bohatě odmění. Pastýr dlouho neváhal, zavedl ovce zpátky do stáje a vydal se s princem za králem démonů. Putovali dlouho, až do setmění. Potom rozdělali oheň, trochu pojedli a odpočívali. Slyšel jsem, že démoni rozumí řeči ptáků, promluvil pastýř. Nikdy jsem tomu moc nevěřil. Ale ano, je to pravda, odpověděl princ. Povím ti, co si štěbetají ptáci nad námi, chceš? Pastýř přikývl. Princ se zaposlouchal a řekl: mluví o tobě. Jeden říká, jaké prý tě potkalo štěstí, že si jdeš pro odměnu k Asmodeovi. Máš si přát klobouk, který tě udělá neviditelným. Druhý pták ti radí, aby si raději přál kouzelný ubrus, který se zaplní jídlem pokaždé, když ho položíš na stůl. Třetí radí bezedný měšec, stále naplněný zlaťáky. Čtvrtý si myslí, že nejlepší by byla kouzelná hůlka, kterou bys otevřel jakékoliv dveře. Poslední říká, že máš požádat o kouzelnou flétnu krále Asmodea. Vždy, když na ní zahraješ, přivoláš démony, kteří splní každý tvůj rozkaz. Pastýř se zaradoval, jak mu ptáci dobře poradili. Teď už ví, co si má přát. Bude chtít všech pět kouzelných darů. Ráno se opět vydali na cestu. Najednou spatřili u nedalekého stromu spící ženu. Pastýř pohlédl tázavě na démona, ale ten klidně pravil: znám tu ženu. Je to příbuzná mého otce, nemáme se čeho bát. Pastýř ženu prohlížel a všiml si překrásného prstenu na její ruce. Princ si všiml jeho pohledu a varoval ho: neber jí ten prsten. Každý, kdo nosí tento prsten, je ochráněn před každým nebezpečím, ale kdo ho ukradne, ten zemře do 3 dnů. Pastýř však neodolal pokušení. Tajně jí stáhl prsten z ruky a pospíchal za princem. Brzy došli do paláce a princ hned vyprávěl otci, jak mu pastýř zachránil život. Asmodeus se obrátil na pastýře a řekl mu: jsem rád, že se mému synovi nic nestalo. Jakou odměnu by si spřál za svůj čin? Pastýř zopakoval všech 5 darů, které mu poradili ptáci. Asmodeus se podivil, jak neskromná přání má zachránce jeho syna. Potom si všiml prstenu na jeho ruce. A protože dobře věděl, komu patří, věděl také, že pastýř si jeho darů příliš neužije. Proto souhlasil a daroval mu všechno, co si přál.
Druhý den se pastýř vypravil zpátky domů. Večer ulehl do postele a radoval se, jak na Asmodea vyzrál. Neměl pravdu. Ráno, dříve než stačil ženě a synovi vypovědět, co se mu přihodilo, vyplnila se princova slova. Pastýř se skácel k zemi a zemřel. Ubohá vdova nevěděla, co si počne. Ani ona, ani její syn Jonatan neznali tajemnou moc kouzelných darů. A tak je uložili do truhly. Syn se stal pastýřem na místo svého otce, aby uživil rodinu. Navlékl si na prst otcův prsten jako jedinou památku na něho. Za nějaký čas požádal matku, aby mu přinesla na pastvu nějaký ubrus. Matka hledala po bytě, až objevila v truhle otcův dar od krále démonu. Popadla ubrus a pospíchala za synem. Jonatan rozprostřel ubrus na pařez, aby pojedl svůj chléb, ale v tom se před ním objevily stříbrné a zlaté podnosy plné skvostných pokrmů. Oba oni měli v údivu nad tou spoustou jídla, ale nakonec neodolali, usedli a po dlouhé době se dosyta najedli. Od té chvíle už nikdy netrpěli hladem. Přišlo léto, pálilo prudké slunce, a tak Jonatan požádal matku, aby mu dala nějaký klobouk, který by ho ochránil před sluncem. Matka našla jen klobouk, který kdysi přinesl otec před svou smrtí. Chlapec si nasadil klobouk a v té chvíli zmizel. Matka nechápala, kam se její syn ztratil, ale v tom se před ní znovu objevil s kloboukem v ruce a zářivým úsměvem na tváři. Ten klobouk je kouzelný, volal na matku. Když ho nosím, jsem neviditelný. To je úžasné. Dej mi prosím i otcovu flétnu. Zahraji si na ní cestou, aby mi nebylo smutno. Matka mu podala flétnu a Jonatan se vydal na louku. Sedl si pod strom, aby si na ní zahrál, když tu se před ním objevili démoni a ptali se ho, co si přeje. Jonatan se polekal, ale potom zjistil, že démoni mu opravdu nepřišli ublížit. Tím, že zahrál na flétnu, je přivolal, aby mu splnili každé jeho přání. Jonatan vyprávěl matce, co se mu přihodilo. Bylo jim jasné, že nyní už nebudou strádat. Vždyť démoni prozradili Jonatanovi i to, jakou moc má jeho kouzelný měšec, jež je stále plný zlaťáků, i kouzelná hůlka, která odemyká všechny dveře. Od té chvíle zanechal Jonatan služby u krále, zařídil si ve městě velký obchod a začal prodávat jídlo a oblečení za velmi nízké ceny. Chtěl, aby u něj mohli nakupovat i ti nejchudší z města. Brzy lidé přestali nakupovat u ostatních obchodníků a chodili jenom k němu. Kupci se rozhněvali a šli si stěžovat ke králi. Jestli to takhle půjde dál,

padal, otočil se mu kouzelný prsten na prstě a tím si přivolal démony. Ti ho v poslední chvíli zachytili a tak mládenec dopadl na zem živý a zdravý. Další den se mládenec vypravil do paláce znovu. Nasadil si kouzelný klobouk, který ho učinil neviditelným, a dostal se tak až do princezněny komnaty. Odložil klobouk a zjevil se před princeznou. Překvapená princezna i hned zavolala stráže. Poručila, ať vetřelce vezmou a vyhodí oknem z pátého patra. Za chvíli pohlédla z okna a ke svému úžasu spatřila dole mladíka v plné síle, jak se na ní mile usmívá. Princezna přikázala, aby Jonatana okamžitě vsadili do vězení. V té chvíli zahrál mládenec na kouzelnou flétnu krále Asmodea, přivolal démony, kteří před ním postavili neprostupnou zeď, nasadili mu na hlavu královskou korunu a posadili ho na trůn. Co se to tu děje? Křičel vyděšeně král, který ze strachu vylezl na střechu. Chceš mě zničit? Dám ti, co budeš chtít, když odeženeš ty podivné bytosti z mého paláce. Jonatan se dlouho nerozmýšlel a pravil. Chtěl bych tvoji dceru za ženu, králi. Král slezl dolů a šel se poradit s princeznou. Klidně mu to slib, pošeptala mu princezna. A pošli ho za mnou do mé komnaty. Postarám se o něho. Jonatan vešel k princezně a tentokrát byl mile přijat. Princezna s ním rozmlouvala a potom mu nabídla sklenku vína. Víno ho tak omámilo, že princezna se ho teď mohla zeptat, na co chtěla. Opilý mladík jí bláhově prozradil tajemství darů krále Asmodea. I to, kde je schovaný měšec, hůlka a kouzelný ubrus. Princezna ihned poslala stráže, aby jí věci přinesli do paláce. Za chvíli již měla všechny poklady ve své moci. Pomocí flétny zahnala démony, mladíka poručila svázat a hodit do moře. Ten se však mezitím vzpamatoval a uvědomil si, že mu hrozí velké nebezpečí. Oddechl si, když zjistil, že svůj kouzelný prsten má stále na ruce. Asi se o něm zapomněl zmínit. Otočil jím, přivolal démony a ti ho vytrhli strážím z rukou a odnesli daleko odtud. Démoni ho položili v blízkosti dvou jabloní a odletěli. Mládenec vstal, aby se porozhlédl, kde to vlastně je. Tak krásné jabloně ještě nikdy neviděl. Už chtěl ochutnat jablko, když v tom spatřil jakéhosi pocestného, který utrhl jedno červené a když ho snědl, vyrazili mu na hlavě dva dlouhé rohy, pnoucí se až k nebi. Potom muž utrhl jedno zelené jablko, zakousl se do něj a rohy zmizely. Jonatan dostal nápad. Natrhal si červená a zelená jablka a vydal se do města. Brzy se dostal ke královskému sloužícímu a prodal mu vzácná červená jablka do královské kuchyně. Sluha hned přinesl jablka králi a jeho ministrům. Hned jak je snědli, narostly jim na hlavách veliké rohy. Dokonce i princezna okusila jedno jablko a tak si dovedete představit, jaké zoufalství zavládlo v paláci. Přivolali doktory z celé země, ale nikdo si s tím nevěděl rady. Teď přišla ta pravá chvíle pro Jonatana. Přestrojil se za doktora a ohlásil se u rohatého krále.

slíbil, že všechny vyléčí pod podmínkou, že se princezna stane jeho ženou. Král souhlasil, co mohl dělat, přece nemůže královat s takovými rohy. Jonatan jim rozdal zelená jablka a když je ochutnali, byly rohy pryč. Princezna přistoupila k Jonatanovi a pravila: ty nejsi žádný doktor, viď? Ty jsi ten, kterého jsem nechala 3x vyhodit z okna. Dobrá, vezmu si tě. Jsi lepší než já. Ale něco mi slibte, princezno, řekl Jonatan. Nikdy už neházejte z okna lidi jen proto, že vám stojí v cestě. Slibuji. Usmála se princezna a zahořela k němu velkou láskou.

0: zase žen.
1: Figy hádanka.
2: Rád jím dříví, celý les mě živí. Nikdy, nikdy nezahálím. Říkají, že tuze pálím.
1: Už víte, co to je? To vím, to je oheň, ten pálí.
2: Pravda.
3: Lidi, haló brouci, haló celé rodiny, potřebujem přes něj jdoucí přesýpací hodiny. Tomu, kdo nám odpoví, dáme poklad medový do týdne.

0: Med je zdravý, med je skvělý, je to pravý luční med. Kdo nám hodiny své střelí, ten bude žít 300 let.
1: Sosáčky ho sosáme, do domu ho dodáme, do týdne,
0: do týdne,
1: do týdne,
0: do týdne.
1: Tomu, kdo nám přes střípačky nabídne.
2: Za dlouhých zimních večerů, kdy lidé drávali peří, zaslechli ku příkladu kvílení větru. A vymysleli co? Meluzínu a ten váš nápis. To bude fosfor. Strouchni bělé dřevo například.
3: Divá bára.
4: A běda vám! Běda! Smrtelníci! Hrate můj, můj, můj! Vyskrát, ať vás tu nevidím! A běda vám! Větku!
3: Tak co? Jsou to výplody nebo strašidla?

0: Podívejte. Ha? Není to ani vyplod fantazie, ani strašidlo děti. Je to chlap.
1: Kucí. Zavřeno za účelem přijímky zboží.
2: Boháček si hraje na obchod.
1: No to jsem našel. Muselo mu to vypadnout z kapsy.
2: Jouza. Fakt. To on vždycky přilepí na dveře samošky.
0: Vidíte, děti, žádné nadpřirozené bytosti, ale docela obyčejný Jouza.
2: A co ten druhej? Ten co ho bacil.
3: Digi básnička.
4: Povídala moucha mouše.
3: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
5: A teď ještě jednou.
4: Povídala moucha mouše.
3: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
5: Jestli se vám ta básnička líbila,
6: jděte na www.pigy.cz a tam

0: Tak abyste, pane Spejble, neplakal, no, dám vám možnost uhádnout lehkou hádanku. Vaří se to, peče se to, smaží se to, nejí se to. Co je to?
1: No, špejle od jitrnic.
0: Výborně. Je vidět, že jste znalec.
1: No je. Já jich kolikrát o masopustu spořádal, že mi nešel dopnout frak.
0: A co se s tím dělal, pane Spejble?
1: Co by? Šel jsem to vytancovat k muzice. Muzikanti, co děláte? Muzikanti, co děláte? Aj máte husle a nehráte, aj...

0: provoďte mě až k mětu. Zahrajte mě všetci spolu, zahrajte mě všetci spolu a vy provoďte mě až domů, a vy provoďte mě až domů. Paní Kateřino, smím prosit?
1: Prosím.

0: já.
1: Paní Kateřino, dejte si pozor, aby to nedopadlo takhle.
2: A jak, Hurvinku?
1: Šláp jsem ti na nožičku, šláp jsem ti na nohu. Jestli tě to tu zebolí, dej si na ňu tvarohu.
3: Šlápla do tvarohu, zlámala si nohu. Šlápla ještě jednou, zlámala si druhou.

0: Češ jako pes.
1: A dost. Konec hádání.
0: To se vám řekne, pane Spejble. Ale kdo to s tím vaším hurvínkem má vydržet? Až budu velká, vezmu si dudáka.

0: Muzikantům žádný rarášek ani čert nic neudělá.
1: Jak to?
0: Jsou s nimi ve spolku.
2: Muzikanti, vy jste svatý, vy přijdete do nebe, mezi svatý chocholatý mají růžky na čele.
1: Tak víte co? Když mají muzikanti spolky s čertem, tak to já si raději vezmu krem.

0: to bych rád věděl, na co ty potřebuješ krejčího.
1: Piggy vtip.
2: V restauraci. Máte prázdnou sklenici? Chcete ještě jednu?
3: Neblázněte, pane vrchní. Co bych dělala se dvěma prázdnými sklenicemi?

0: Brajový kočko.
1: Ahoj mrzotkové a šmakovinky. Jsme tu zase s novým receptem a s naším veveřím vařením.
2: To zní legračně. Veveří vaření. To zní skoro jako kmotře Petře nepřepe při svého přepře.
1: Nějak si ti zamotal jazyček, Piggy. Chceš říct asi kmotře Petře nepřepe při svého vepře.
2: Ale já to teď hned nemusím umět říct. Teď jsem kuchyňák a máme to veřevý řevení.
1: Přesně tak, Piggy. Veveří vaření. Ale nemusíš to teď hned umět říct. Já to řeknu za tebe. Milé děti, máme jaro a všude je plno řetkviček. Už jsme si nějaké řetkvičkové dobroty spolu připravovali a vždycky měli takový úspěch, že jsem ještě rychle zapřemýšlela a vymyslela jsem pro vás ještě jeden jarně řetkvičkový recept.
2: S řetkvičkami mě to baví, protože to skoro vždycky zvládnu celé sám. Navíc to není nic složitého. A pak mám radost, že se mi to povedlo a laskonka je pak na mě pyšná a říká mi, Piggy, ty jsi kabrňák a Piggy, ty jsi šikula a ty můj malý kuchaří.
1: A víš, že jsem na tebe pyšná, i když se ti třeba někdy něco nepovede.
2: Jak to?
1: Protože tě mám prostě ráda takového, jaký jsi.
2: To je hezké, že to vím. Když to vím, nebudu se bát zkoušet nové věci. Nebudu se bát, že se mi třeba něco nepovede. Já jsem vždycky myslel, že když se mi něco nepovede, že se na mě budeš zlobit a budeš mě mít míň ráda. A pak jsem se bál předem, že bych to mohl nějak zvrtat, víš?
1: Víš, co se říká? Kdo nic nedělá, nic neskazí. Občas něco pokazit nebo rozbít a být nešikovný je normální. Tím se učíme. Párkrát se to nepovede, ale když to budeme zkoušet vytrvale,
2: tak se to pak povede, viď? Tak si jdeme vyzkoušet, jak se nám dnes něco hezky povede, jo? Tak co je to dnešní řetkvičkové překvapení?
1: Dneska si připravíme řetkvičkové máslo.
2: Řetkvičkové máslo?
1: Aby si ho mohl namazat na svačinku. Tak se do toho pojďme pustit. Tak, nachystejte tohle. Dva svazky řetkviček.
2: Dva svazky řetkviček, aha.
1: Já je mám krásné. Od kachny Justýny z její zahrádky. Má tam kdejakou dobrotu a bylinku, které se mně na mou malinkou domácí zahrádku nevejdou. A že nejsou hnojené, tak nejsou tak velké jako ty naducané řetkvičky z obchodu. No, pokud budete brát řetkvičky ze zahrádky, tak jich vezměte i víc. Aspoň 10.
2: Řetkvičky mám.
1: Tak, dále. 150 gramů změklého másla. Vyndejte ho z ledničky a nechte povolit, aby nebylo tak stuhlé a dobře se s ním pracovalo.
2: Maso už si tady měla na talířku.
1: No. A 150 gramů lučiny nebo podobného čerstvého sýra. A pak už jen špetku soli a pepře na dochucení. A samozřejmě chlebíček, na který to namažeme.
2: Jo, nějaký zrníčkový, ať si pochutnáme, ať to chroustá, jo? Ano, pí. Všechno jsem to tady připravil. Můžeme začít. Řekni, co mám dělat? No,
1: tak, jako první musíme řetkvičky pořádně omít.
2: Jasně, byly v hlíně, to už bych byl věděl i sám, protože mi Méďa čte pohádky.
1: No vidíš, jaký jsi šikula, že to víš. Tak se do toho pust. Můžeš si vzít na pomoc i tady ten malý kartáček. A pořádně je očisti. Až bude mít Piggy řetkvičky umyté, nastrouháme je spolu na strouhadle do misky.
2: Hotovo! Umyl jsem je jako jeskyňky z Molíčka Pacholíčka.
1: Cože?
2: Jeskyňky, když si chtěli z Molíčka ukuchtit, tak ho taky napřed dobře umyli. No to je vlastně stejné, ne? Když chceš něco sníst, tak to se musí. Ale otesánek vlastně Piggy na to zase až tak nekoukal. Takže
1: Piggy, buď budeme rozebírat, kdo koho ve které pohádce snědl a bude nám kručet bříšku. Nebo budeme vařit a budeme si o pohádkách povídat až při dobré svačině. No, vyber si a strouhej.
2: Svačina, no, jasně, svačina má přednost.
1: Výborně. A pozor na kopítka.
2: Neboj, Laskonko, už bych skoro mohl jít na nějakou soutěž ve strouhání. A myslím, že bych ji vyhrál.
1: To ano, ale i když jsi něco dělal už mockrát, dávej pořád stejně dobrý pozor. Tak, nemudruj a soustřeď se. Krása. Udělal si to moc dobře. Teď už máme nastrouhané řetkvičky v mističce. Jemně je posolíme a necháme asi tak 15 minut stát.
2: A proč? Zkoušíš, jestli neutečou? Nemají nožičky? Že by se z nich udělala taková velká žížala. A ta žížala by se vyplazila.
1: Neutečou, Piggy. Žížala se z nich neudělá a nevyplazí se. Stát se nechávají proto, že řetkvičky v sobě mají hodně vody a takhle nastrouhané ji za tu čtvrt hodinku hezky vypustí. Víš, jde nám o to, abychom to másličko neměli vodnaté, aby bylo hezky pevné a dobře se mazalo a drželo tvar. Zatím můžeš prostřít stůl, přijde kachna Justýna.
2: Yeah!
1: Chce se podívat, jak ty její osobně vypěstované řetkvičky dopadly. A taky medvěd Hugo.
2: Jejda!
1: No to je stejný hladovec jako ty, Piggy. A můžete si spolu probrat ty jezinky a otesánka.
2: A to jsem vynechal vlka a karkulku, nebo širokého ze zlatovlásky. A víš co? V těch pohádkách má vlastně hodně často někdo hlad? Ještě, že nám tak dobře vaříš. Já jsem tak rád, že tě máme.
1: Já pro vás vařím ráda. Tak jdi prostří ty, rozum brado. Já zatím dětem řeknu, co udělat dál. Tak, mezi tím, co Piggy prostírá a my čekáme, až řetkvičky pustí vodu, utřu přichystané máslo s lučinou, špetkou soli a štipíčkem pepře do hladkého krému.
2: Jak utřeš? Mám ti přinést prachovku nebo utěrku?
1: Ale utřít to neznamená utírat utěrkou. To znamená, že mícháme a mícháme, až z těch míchaných surovin máme hladkou, nadýchanou hmotu bez hrudek.
2: Aha, pochopil jsem.
1: Tak, pak slijeme z řetkviček vodu a všechno to smícháme dohromady. A řetkvičkové máslo bude na světě. Uvidíte, jak si pochutnáte. To
0: takové máslíčko, namazané na čerstvém křupavém chlebíčku. To si smrsneme.
2: Já už jsem krásně prostřel.
0: To jsi šikovný, Piggy. A celý postup a recept najdete v mé sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. Já utíkám domíchat to máslo. Už se mi zbíhají sliny.
2: Mě taky.
0: Tak zase příště, mlsotkové a šmakovinky. Ahoj.
2: Ahoj.

Říkala mi, ach ty kluku, jen se člověk otočí, on už zase divočí, takže v cuku letu zlomenina je tu. Jen jsem šel a zlomil jsem si ruku, přece nejsem jedinej ze všech kluků.

jsem sjela jako střela. Doteďka jsem dopadala vždycky celá. Náhle se to povede a bolest rukou projede. Takže v cukuletu zlomenina je tu. Sklouzla jsem a zlomená je ruka. Nemůžu se učesat, ach to

Mars NDR. Co měl modrá očka, kanár jása neví, že je první cena kočka. Pí, pí, pí, pí, mňau, mňau, pí, pí, pí, pí, han, han,

0: kočka, kanariása neví, že je první cena kočka.
1: Mňau!
0: Pí, pí, pí, pí, mňau, mňau, pí, pí, pí, pí, ham, ham. Na kanárských ostrovech sa schovat u kanárů

o nenošených bačkorkách. Plesk, plesk, plesk. Chodbou znělo cupitání bosých nožek. Kdo znal zvuky tohoto domu, věděl, že tudy zrovna proběhla Anička. Moc šikovná holčička, která umí počítat do 10, zná spoustu písmenek a nádherně zpívá. Jedno se ale ještě nenaučila. Nosit bačkorky. Co se kvůli tomu rodiče nazlobili? Jejich dům byl velký, s dlouhými chladnými chodbami a studenými kamennými schody. Rodiče měli strach, že Anička nastydne, a netěšili je ani věčně černé šlapky punčocháčků. Jenže Anička bačkorky prostě buď neměla, nebo je hledala. Ten den jí je maminka připomínala snad 10krát. Nebo 20krát? Ráno je Anička nechala zakopnuté pod postelí. Při snídani buch, buch, spadly pod stůl a zůstaly tam ležet až do oběda. Po obědě si holčička hrála ve svém pokojíčku a opravdu netušila, jakým záhadným způsobem se bačkorky ocitly v krabici se zvířátky. Našla je snad jen proto, aby je v zápětí nechala u skříně s oblečením. Jak se dostali z pokojíčku do spíže, do druhé horní police, nedokázala vysvětlit už vůbec. Maminku by to však zrovna zajímalo. Tentokrát se doopravdy zlobila. Aničko, dnes budeme mít k svačině borůvky se šleháčkou. Hurá! Zavýskla Anička, protože borůvky se šleháčkou prostě milovala. Maminka ovšem přísně pokračovala. Ale jestli tě uvidím ještě jednou bez bačkorek, nedostaneš nic. No jasně, přikývla Anička hlavou. Popravdě řečeno, maminčino varování jí přišlo trochu zbytečné. Takovou dobrotu by si přece nikdy nenechala ujít. Aby jí čekání na oblíbenou lahůdku rychleji uteklo, běžela do pokojíčku učesat panenkám vlasy. Amalce udělala 2 culíky, Klárce zapletla dlouhý cop, Sabince ozdobila lokny spoustou barevných skřipečků a Natálce uvázala čelenku s růžovou mašli. Byla to krása. Tak moc se jí panenky v nových účesech líbily, že sebou překvapeně trhla, když se z jídelny ozvalo vytoužené borůvky! Mňam! Brala schody po 2 a už natahovala nedočkavé ručky pro pohár. Maminčin vážný pohled jí však připomněl bačkorky. Na nohou je opravdu neměla. Čelem vzad a mazat. Anička upalovala zpět do pokojíčku. Bačkorky stály způsobně uprostřed místnosti. Ty snad něco chystají. Blesklo holčičce hlavou, aniž věděla proč. A pak se to stalo. Jakmile po bačkorkách natáhla ruku, uskočili a dokonce Anička by za to dala krk, jako by se tichonce zachichotali. To se mi snad zdá, řekla Anička pobaveně. Tak, konec legrace, jde se na pohár. Jenže když po nich natáhla i druhou ruku, pačkorky hop a byly na stole. To se mi nezdá, zaječela holčička. A pačkorky? Hop na skříň. No tohle, koukejte se skočit, dupla Anička bosou nožkou. Bačkorky se skočily a hop a skok zamířili ke dveřím a potočitém schodišti rovnou na půdu. Anička vyběhla za nimi.
a odhodlaně vstoupila do teplého příšeří. V paprscích slunce dopadajících sem malým okýnkem se vznášel zvířený prach. Odkud si z kouta se ozvalo lehonké zašustění. Tak, a teď vás mám. Anička třemi skoky přistála na zaprášeném gauči. A nemáš, vysmívalo se zrezivělé péro trčící z gauče. Po bačkorkách ani vidu, ani slechu. Aničku objalo zvláštní strnulé ticho. Zkoumavým pohledem prohledávala každičký kout tohoto dávno zapomenutého království. Chvíli ticha ukončilo prudké vrznutí. Dveře staré skříně se rozlétly a bačkorky vyskočily na proutěný kufr. Anička se vrhla za nimi. Z kufru jeden obrskok a bačkorky se vezou v rozvrzaném kočárku. Anička za nimi. Kočárek zastavil ověšák plný těžkých kabátů a bačkorky peláší dolů z půdy. Anička za nimi. Bačkorky se sklouzly po zábradlí, jedno patro, druhé patro a ukryly se za velký květináč. Kde jen můžou být? Rozhlíží se udýchaná Anička. Jenže na odpočinek nebyl čas. Bačkorky už zase vyrazily a zamířily ke dveřím, za kterými holčička ještě nikdy nebyla. Ke dveřím do sklepa. Aničko, pospěš si! Pozdě. Anička sebrala všechnu odvahu a vstoupila do chladné tmy. Ručkama šmátrá po vlhkých zdech. Bosá chodidla hledají okraje studených, kluzkých schodů. Cinkot zavařovacích sklenic Aničku utvrdil, že bačkorky jsou stále ve sklepě. Tak, ještě dva schody, rychle k polici a už vás... A zase nic. Bačkorky hup-dup po schodech nahoru a jsou fuč. Takhle to dál nejde. Chce to plán. Anička vyběhla do pokojíčku. Tady to všechno začalo. Já si tu na vás počkám. Schovala se za závěs u okna. Skoro nedýchala. Čekala. Čekala dlouho. Dlouho. Dlouho. A potom se dveře pokojíčku konečně potichonku otevřely. Bačkorky vstoupily. Z lehunka hubky hubky doskákaly doprostřed pokoje a skoro by se zdálo, že se rozhlíží nejdříve vlevo, pak vpravo a šup! Jediný skok a Anička do nich vklouzla jako po másle. Jupí! Konečně vás mám na nohou! Radovala se. Sedla si na postel a zálibně si prohlížela své obuté nožky. A protože ji ta honička docela zmohla, lehla si a za chviličku už se jí zdál překrásný sen. O čem? O borůvkách se šlehačkou.

0: Pátá kapitola. 5. srpna už ptáci nespívali. Slunce svítilo tak slabé, že je bylo sotva vidět. Nad lesem však stála kometa velká jako kolo odvozu a kolem ní byl ohnivý kruh. Šňupálek neměl chuť hrát. Šel sám a přemýšlel. Ostatní také mlčeli. Jenom Čenich občas zafňukal a říkal, že ho bolí hlava. Bylo úděsné horko. Pak se les rozestoupil a objevila se před nimi pustá krajina s dlouhými písečnými přesypy. Nekonečné množství hebkých písečných kopečků, na nichž tu a tam rostly chomáče trávy, ječmenky. Mumínek se zastavil a větřil ve vzduchu. Moře cítit není, řekl. Spíš něco zapáchá.
1: Asi nějaká poušť, dodal chmurně Čenich. Poušť, kde naše kosti zbělají a navždy budou ztraceny. Bolí mě hlava.
0: V písku se těžko šlo. Putovali dál nahoru a dolů přes kopečky. Podívejte se tamhle, řekl Ferko. Hatifnati se vydali na pochod. V dálce na přesypech táhl dlouhý zástup hatifnatů. Pohledy strnule upírali k obzoru a neklidně mávali tlapkami. Jdou na východ, pokračoval Ferko. Možná by bylo nejlíp pustit se za nimi, vědí, kam jdou, jak víte.
2: My ale bydlíme na západě, namítl Mumínek. Tatínek a maminka bydlí na západě.
0: A pokračoval v cestě rovnou do Mumíního údolí.
1: A já mám taky žízeň, fňukal Čenich.
0: Nikdo mu však neodpověděl. Písečné přesypy se snížily. Země byla pokryta mořskými chaluhami, které ve svitu komety zářily červeně. Tu ležely oblásky a mušle, tam i kusy březové kůry, dřeva a korku, prostě všechno, co se dá nalézt na mořském břehu. Moře však nikde. Zastavili. Stoupli si vedle sebe do řady a nevěřili vlastním očím. Kde mělo být moře se svými vláčnými modrými vlnami a houpajícími se racky, tam zela pouze propast. Stoupala z ní pára, dole bylo slyšet bublání a vycházel odtamtud nezvyklý a pronikavý zápach. Břeh před nimi se prudce svažoval do zelených slizkých strží.
2: Moře se ztratilo, řekla slečna Ferka slabým hlasem. Proč by se moře ztratilo?
1: Nevím, zabrumlal Mumínek. Ještě štěstí, že každý není ryba, poznamenal Čenich a snažil se tvářit kurážně.
0: Šňupálek se však posadil, chytil se za hlavu a zvolal.
3: To krásné moře se nenávratně ztratilo. Je po plachtění, po plavání, po velkých štikách, je po prudkých bouřích a průsvitném ledu. Už nikdy se v něm nebude zrcadlit měsíc. A břeh už není břehem, je s ním na dobro konec.
0: Mumínek se posadil vedle něho a řekl, však se vrátí. Všechno se vrátí, až kometa odletí, nemyslíš?
3: Šňupálek neodpověděl.
0: Jak se ale dostaneme na druhou stranu? Zeptal se najednou Ferko. Vždyť tu díru neobejdeme za 2 dny?
3: Nikdo mu neodpověděl.
0: Musíme uspořádat schůzi, pokračoval Ferko. Ustanovuji se za předsedu a tajemníka. Máte nějaké návrhy?
1: Přeletět ji,
0: řekl Čenich. Přejít, zabručil Mumínek. Nedělejte hlouposti, řekl Ferko. Na ty nemáme čas. Vaše návrhy se jednomyslně odmítají. Navrhněte něco jiného.
1: Navrhni něco sám,
0: vykřikl Mumínek nazlobeně. Strž se nijak překonat nedá. Zapiš si to do toho svého sešitu, že až přiletí kometa, budeme všichni na padrť. Vždyť ani Šňupálek nevěří, že vyvázneme se zdravou kůží.
2: Nastalo hluboké ticho. Pak se zvedl Šňupálek a řekl:
3: provedeme přechod na chůdách, tak to určitě svedeme.
1: No ovšem, zvolal Mumínek, to je výborný nápad. Chůdy, pochopitelně, rychle, musíme si opatřit chůdy. Zachráníme se, vrátíme se domů.
0: Všichni se honem rozběhli chůdy hledat. Nikde se nenajde tolik věcí jako na mořském břehu. Mumínek našel v půli zlomený pobřežní plavební znak. Slečna Ferka našla násadu na koště a veslo. Šňupálek našel rybářský prut a vlajkovou žerť. Čenich našel chmelovou tyč a rozbitý žebřík. Ferko však vážil cestu až naspět do lesa a opatřil si dvě útlé smrkové tyčky na chlup stejně dlouhé. Pak se všichni opět sešli a zahájili výcvik v chůzi na chůdách. Šňupálek kráčel na svých chůdách bez obtíží, tam a zpět, a ukazoval ostatním, jak na to. Dělejte delší kroky. A jenom klidně, volal. Nemyslete na to, jen s citem. Nedívejte se dolů, nebo ztratíte rovnováhu.
4: Mně se točí hlava. Pozvracím se,
0: křičel Čenich.
3: Poslyš, Čenichu, obrátil se na něho Šňupálek. Je docela možné, že mořské dno skrývá potopené poklady.
1: A Čenichovi i hned přestalo být špatně. Podívejte se na mne, zvolala slečna Ferka. Já už to umím. Už to umím. Vůbec nepřemýšlím, jenom chodím s citem.
0: To známe, poznamenal její bratr.
3: Za hodinu Šňupálek řekl. Už to zřejmě umíte. Je na čase vyrazit.
4: Ještě ne. Musím se přece trochu zacvičit,
0: prosil Čenich a vrhl chvatný pohled do hlubiny, kde bývalo moře.
3: Nemáme čas, odpověděl Šňupálek. Nezapomeňte dávat pozor na bahno a na trhliny. Pojďte za mnou.
0: Pak s chůdami pod paží slézali jeden po druhém do červeného šera. Nohy jim klouzali a smekali se po mořské trávě a ve vodní páře na sebe sotva viděli.
4: Nezapomněli jste snad, že to děláte na vlastní riziko?
0: Zeptal se Čenich.
1: Vůbec ne, odpověděl Mumínek. Vím to.
3: Můžeš být úplně klidný.
0: Rozprostřelo se před nimi mrtvé mořské dno. Vypadalo neobyčejně žalostně. Všechny krásné chomáče chaluch, co se dřív kolébali v průsvitné vodě, tu ležely splihlé a černé. A ryby se zoufale zmítaly v několika zbylých jezírcích. Něco pronikavě zapáchalo. Všude ležely medúzy a drobné rybky a lapaly po vzduchu. Slečna Ferka k ním běhala, sbírala je a dávala do jamek s vodou.
1: Tak, tak, říkala, teď ti bude zas dobře.
0: Strašně mě to mrzí, pravil Mumínek. Všechny ale těžko zachráníme.

0: přistávaly výletní lodi. Už se nikdy neodvážím plavat v tak hluboké vodě, řekl čenich a otřásl se hrůzou. Když si představím, že tohle všechno jsem měl pod příškem, podíval se do pukliny, v níž byla ještě voda s tajemným hemžením života. Je to ale krásné, úděsné a krásné, poznamenal Šňupálek. A ještě vědomí, že před námi zde nikdo nebyl. Tamhle je, vykřikl najednou čenich, truhla s pokladem. Říkal si, že jsou tady potopené poklady. Odhodil chůdy a začal divoce vyhrabávat truhlu z písku. Pojďte mi na pomoc, je zamknutá, sedí jako přibitá. Nemůžeme ji brát sebou, je moc velká, řekl Ferko. Pospěš si, milý čenichu. Než dojdeme k cíli, najdeš ještě mnohem hezčí věci. A tak čenich svraštil zoufale čumáček a putoval dál. Skály vypadaly vyšší a divočejší a půda byla plná puklin. Chůdy v nich každou chvíli uvízly a proto postupovali stále pomaleji. Občas někdo z nich upadl. Přestali si povídat a jenom šli a šli a šli. A najednou se před nima objevila potopená loď. Vypadala chuděra strašně trubnomyslně, stěžeň měla zlomený a rozbité boky pokryté mušlemi a mořskou trávou. Její příslušenství a zařízení odnesly mořské proudy. Dřevěná figura na zobci však zůstala. Upírala pohled mimo ně a smutně se pro sebe usmívala. Myslíš, že se zachránili? Zašeptala slečna Ferka. Samozřejmě, odpověděl Mumínek, měli přece záchranné čluny. Pojď, půjdeme. Nevypadá to tu ani trochu povzbudivě. Počkej chvilku, zakřičel čenich a seskočil z chůd. Vidím něco lesklého, něco ze zlata. Vlezl pod vrak a začal hrabat v mořské trávě. Díky, vykřikl, ze zlata a s drahokami na rukojeti. Slečna Ferka se naklonila, aby se podívala, a ztratila rovnováhu. Zakolébala se na chůdách dopředu a dozadu, pronikavě vykřikla a pak spadla obloukem do černého nitra vraku. Mumínek jí ihned pádil zachránit. Vyšplhal se po zrezivělém kotevním řetězu na palubu, sklouzl se tam na kožešině z mořské trávy a nakoukl do temnoty. Kde jsi? Vykřikl.
1: Tady,
0: pípla slečna Ferka. Uhodila ses? Zeptal se Mumínek.
1: Ne, ale mám strach, zněla odpověď.
0: Mumínek se skočil za ní dolů. Loď mu sahala až po bříško a páchlo tam ošklivě plesnivinou. Zase čenich a ty jeho věčné drahokamy, poznamenal Mumínek uštěpačně.
1: Já ho chápu, namítla slečna Ferka. Taky mám ráda drahokamy, zlato, perly a diamanty. Třeba tady nějaké jsou? Co kdybychom?
0: Je zde velká tma, řekl Mumínek. A je tu moc nebezpečně.
1: Ano, odpověděla slečna Ferka poslušně. Buď tak hodný a zvedni mě.
0: A Mumínek jí pomohl do otvoru, na němž býval příkop úložného prostoru.
2: Co je s vámi? Zavolal Šňupálek.
1: Jsem opět zachráněna, odpověděla slečna Ferka vesele a vytáhla zrcátko, aby zjistila, zda se nerozbilo.
0: Sklo však bohu díky bylo neporušené a na jeho zadní straně nechyběl žádný rubín. V zrcátku slečna Ferka uviděla svou mokrou ofinu. Potom spatřila černý otvor, z něhož vylezla dole Mumínkovi uši a za ním v hloubi temnoty něco dalšího. Něco pohyblivého, co pomalu lezlo blíž a blíž k Mumínkovi.
1: Pozor, vykřikla, něco je za tebou.
0: Mumínek se otočil, měl za sebou chobotnici. Z temnoty se k němu šinula nejnebezpečnější obrovská mořská nestvůra. Mumínek se pokusil vylézt po stěně lodi nahoru, ale prkna byla příliš kluská. Vždycky uklouzl, až bluňkl zase zpátky do vody.

0: Nad ním seděla křičící slečna Ferka se zrcátkem v klapce. Chobotnice se k němu přiblížila. Najednou se však zastavila a začala mrkat. Ferčino zrcátko zachytilo žhnoucí kotouč komety, odrazilo jeho svit a vrhlo chobotnici do tváře velké, oslnivé prasátko. Nestvůra se polekala. Celý svůj život trávila ve tmě toho nejhlubšího moře. Teď byla temnota ta tam, moře taky, a co bylo nejhorší, ošklivé červené světlo jí zasvítilo rovnou do očí. Chobotnice vzdychla, omotala si všechna svá chapadla kolem hlavy a stáhla se do nejodlehlejšího tmavého kouta. Slečno Ferko, zachránila si mi život, radoval se Mumínek. A jakým inteligentním způsobem? To byla náhoda, odpověděla slečna Ferka. Chtěla bych tě před chobotnicí zachraňovat každý den. Dobrá, řekl Mumínek, ale moc bych o to nestál. Pojďme, chci odtud pryč. Putovali celý den pustou mořskou krajinou do stále větších hlubin. Byly zde obrovské hlubinné mušle, naprosto jiné než ty, co se sbírají na pobřeží. Zdobily je hroty a závity a měly krásné, syté barvy. Dalo by se v nich bydlet, poznamenala slečna Ferka. Slyšíte, jak v nich šumí?
1: To je hlas moře, pravil Šňupálek. Mušle vzpomíná na moře.
0: Dostal chuť si zahrát a tak vytáhl foukací harmoniku. Nevydala však ani hlásku. Vodní pára ji připravila o všechny tóny.
1: To je zlé, řekl Šňupálek ustaraně.
2: Tatínek ji určitě spraví, až se vrátíme domů, ozval se Mumínek. Tatínek všechno spraví, jen se na to podívá.
1: Teď jsme blízko míst, kde je moře nejhlubší, pravil Šňupálek. Jděte opatrně.
0: Tady už mořská tráva nerostla. Mořské dno se před nimi prudce svažovalo a pokrývalo je šedivé bahno. Panovalo naprosté ticho a ve vzduchu se vznášelo cosi slavnostního. A pak se najednou celé dno ztratilo. Zmizelo v propasti plné stínů a vodní páry. Nikdo nešel na její okraj, aby do ní nahlédl. Mlčky odbočily. Jenom slečna Ferka se obrátila a tiše povzdechla, protože zrovna u srázu ležela největší a nejkrásnější mořská mušle. Měla krásně bílou barvu a svítila v soumraku. Zpívalo v ní moře.
1: Nechej ji tam, řekl Mumínek. Je tady nebezpečno, doleží nestvůry, jaké nikdo neviděl, co svět světem stojí. Bydlí tam v bahně.
0: Nastal večer. Drželi se co nejblíž jeden druhého a poslouchali to neskutečné ticho. Všechno bylo měkké, vlhké a nezvykle zamlklé. Postrádali všechny ony vlídné a skromné zvuky, co jsou s večerem slyšet na zemi. Šum listí při závanu nočního větru, pípání ptáku, kroky spěchající domů. Oheň rozdělat nemohli a báli se usnout. Vždyť tu na ně mohla číhat kdo ví jaká neznámá nebezpečí. Nakonec vylezli na jednu vysokou skálu, kde se cítili trochu bezpečněji a snědli tam zbytek ferkových a ferčinných sucharů. Mumínek držel noční stráž první a rozhodl se, že ji vezme i za slečnu Ferku. Zatímco se ostatní schoulili k sobě a usnuli, seděl a zíral na mrtvé mořské dno. Světlo komety je zbarvilo do červena, všechny stíny však byly sametově černé. Mumínek pozoroval chmurnou krajinu a uvažoval, jak se země musí bát při pohledu na blížící se ohnivou kouli. Uvažoval, jak má všechno nesmírně rád. Moře, les,
1: déšť, vítr, sluneční svit, trávu a mech. A jak by bylo těžké bez toho všeho žít. Pak ho ale napadlo, že maminka určitě ví, jak se dá všechno zachránit.

0: se stalo?
1: Něco mi snědlo nohy.
0: Ukažte, podívám se. Počkejte, ale vždyť je máte.
1: No jistě, našel jsem je pod gaučem. A vy jste kdo?
0: Pes Egon.
1: Prosím.
0: Reportér.
1: A co tady děláte?
0: Já se svým čenichem pro

holky i kluky, prověřím je zleva zprava a natočím zvuky, když se v zoo klubu ptáci hrabaví a zpěvní. Hned to zmíním při relaci s pestřím zprávy všední. Kde je soutěž, kde je akce, tam se musím šusnout. Nejde to žít bez legrace, na ní si chci zgusnout. Pes je zprávař dokonalý, vždy ochotný k akci, ve dne v noci připravený na každou atrakci. Já se svým čenichem pro

0: Byl tu míček a už není. Je tu vlna na pletení.
1: Co pak to je?
0: Tak tohle já vím.
1: Byl tu míček a už není, je to vlna na pletení. Míček!
0: Tím si hrát
1: hraju. Kulatá vlna, kulatá vlna.
0: No, klubíčko.

0: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
1: A teď ještě jednou.
0: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.
2: Rodinná pouta. Ramses se probudil celý rozlámaný, ale padre si připadal čilý jako za mlada. Udělal pár dřepů, spažil, rozpažil, srovnal si dech.
3: Vstávej, ochu, dovedeš mě k ním,
2: řekl rozhodně. Ramses si nedokázal vzpomenout, kdy naposledy jeho otec půdu opustil. A vůbec, proč se tak najednou změnil?
3: Rodinná pouta, zvolal padre, jednou to, chlapče, pochopíš.
2: Vzal batoh a naplnil ho podřadnějšími ponožkami. Ramses si hodil batoh na záda. Ze schodů mu musel ještě pomáhat, ale jakmile vyšli na ulici, Tulamor senior navzdory své tloušťce nabral docela svižné tempo. Byla neděle ráno, většina lidí odjela už včera na chalupy a kdo ve městě zůstal, tak ještě pospával. Ani se nemuseli schovávat. Přesto trvalo nejméně hodinu, než došli k řece. Ta cesta se protáhla i proto, že otec už město pomalu nepoznával. Všechno mu připadalo cizí. Kdyby s ním nešel Ramík, snad by ani na nábřeží netrefil. Když se blížili k mostnímu oblouku, vzal Ramses otce za paži.
4: Vypadají dost divně. Nesmíš se jich leknout.
3: Co? Já? A lekat se? Hochu, ty snad o mě nic nevíš.
4: To je pravda, pomyslel si Ramses.
3: Tak kde jsou?
2: Vztekal se otec už zase jako velký šéf.
4: Pánové, halo, nespíte? Dobrý den,
2: zavolal Ramses. Věděl, že tahle parta, co žije svobodně u vody, má svou hrdost. Musí se na ně zdvořile. Schodil ze zad batoh s ponožkami.
4: Něco jsme vám přinesli. Můžete si udělat piknik.
2: Pomalu se sem začali trousit ze všech škvír pod mostem.
3: To je dost,
2: zavrčel padre. Ta cesta ho pořádně sebrala. Schoval se do stínu a utíral si pot z čela. Slunce začalo pálit.
4: Nazdárek, mládenče,
2: pokynul Ramsesovi ten stařec se žlutým plnovousem.
4: Pořád tu někoho hledáš?
2: Bratra, řekl Ramses, ten, co jste ho vytáhli z vody a pak se ztratil, byl určitě Tulamor junior. Stařec si ho prohlížel.
4: Nejspíš jo, připustil. Podoba by tu byla.
3: Tak to vyklopte, co víte.
2: Padre vystoupil ze stínu a rozkročil se, aby vynikla jeho bachratá majestátnost.
4: To je velký šéf.
2: Proběhl jako tichá pošta hloučkem tuláků.
3: Osobně,
2: zavrčel a ujal se výslechu.
3: Tak po pořádku. Kdo z vás ho vytáhnul z vody?
4: Z nás nikdo. Rybář ho chytil a vyhodil na břeh.
2: Odpověděl stařec popravdě.
3: K Kdo ho viděl první?
4: Carlos!
2: Ozvalo se pár hlasů z hloučku. Ten se o něj postaral.
3: Carlos!
2: Tulamor senior se zarazil. Zase musel popadnout dech.
3: A kde je? Je tady někde. Přiveďte mi ho.
5: Žádný příkazy. Tady ne. Tohle je naše svobodný území.
2: Ozval se odněkud hlas. Postarší hubený dlouhán s hlavou plnou plstěných copánků seskočil z betonové zítky a ledabile přicházel.
3: Carlosi!
5: Tulamore!
2: Ušklíbl se dlouhán.
5: Pořádně si přibral, amigo. To dělá ta tučná strava. Senior si dopřává pouze vlněný podkolenky. Ale ať je to licháček z té nejlepší ovčí srzky, pane vrchní, že jo? Jako bych tě slyšel.
3: Přestaň, řekl Tulamor senior.
2: Řekl to docela mírně.
4: Takhle si nikdo nedovolil s mým otcem mluvit. Jak je to možné?
2: Pomyslel si Ramses. Bylo to moc divné. Určitě se dobře znají.
4: Piggy vtipk.
6: To je neuvěřitelné. Váš chlapeček si už ve třech letech čte noviny.
7: Žasné návštěva.
6: Ale kde pak?
7: Říká maminka.
6: On jenom luští křížovky.
4: To byl chytrý chlapeček.
7: On umí číst i psát.
4: Asi poslouchá Piggy Radio.
8: Když se ráno vzbudíš, pěkně poděkuji. Za slunce a za život, co do smrti je tvůj. Potom přijde skřítek kvítek, co má v očích den, a hned na to půjde s tebou do zahrady. Ven. Má tvářičky růžové a jak červánek nos. Na hlavičce čepičku a běhá jen tak, bos. Voní jako růžička, však chodí do ní spát. Jednou mi řek, maličká, kdo žije, má mít rád. Vyprávěl mi pohádku a na flétničku hrál. Jestli chcete, poslouchejte, jak to bylo dál.

0: Ahoj mrsotkové a šmakovinky, vítám vás opět v mé kuchyni a u našeho oblíbeného pořadu Laskončino veveří vaření.
1: Ten pořad se jmenuje jinak.
0: Jak prosím tě?
1: Pigiho nejlepší prosadkovaté vaření s veverkou Laskonkou.
0: Tak. No to je nějaký moc dlouhý název, ne?
1: Jo, protože je to nejlepší vaření, tak ten nejdelší název je nejlepší.
0: Pigi, říkáme nejlepší a nejdelší.
1: No to je jedno. Hlavně, aby byla nějaká ta mňamulinka do papulinky.
0: Neboj se, Pigi, bude.
1: Jaká?
0: Okurková. Co kdybychom se rovnou pustili do vaření? Co říkáš?
1: Rád. O kukurková. Tak to bude něco pro pro kukačky asi, ne?
0: Proč pro kukačky?
1: No kuká to.
0: Co kuká?
1: No ta o kukurka přece.
0: Aha. No to asi ano, máš pravdu. Já jsem to hned nepochopila. To je docela legrace. O kukurka.
1: Tak to pojmenujeme po kukačce.
0: To se ještě uvidí. Teď poslouchej. Přemýšlela jsem, co nového vymyslet, do které oblasti zaprousit. No a pak mě to trklo. Narození nové oslavy, návštěvy, slavnosti.
1: Uděláme slavnost pro kukačky s kurkou.
0: Ale ne ty popleto. Říkala jsem si, že vymyslím něco přesně pro takovéhle slavnostní krásné příležitosti. Takové, jaké jsem jmenovala. No, kdo by přece nechtěl pohostit kamaráda, když přijde na návštěvu, vy?
1: No.
0: Proto vám dneska prozradím, jak rychle vyrobit skvělé a okouzlující okurkové sendviče.
1: Tak to zní zajímavě. A mohly by se jmenovat sendviče okurkové?
0: To by byl zvláštní název, Pigi, to by asi nešlo. Složitý název by to byl. A přitom je to tak jednoduchý recept. No a samozřejmě zdraví. Tak jdeme na to.
1: Tak dobře, tak bez kukaček. Já jsem připraven.
0: Takže prosím připrav salátovou okurku.
1: Mám.
0: Parmskou nebo jinou šunku a sýr.
1: Máš tu tady všechno nachystané.
0: Tak to zopakuj. Co tu všechno je?
1: Okurka, sýr, šunka.
0: Tak. A budeme potřebovat prkénko, na kterém okurku nakrájíme, možná i škrabku na okurku a párátka a pozor, nůž. A tedy
1: i pomoc někoho dospělého.
0: Správně. Pigi, umí okurku a začni prosím krájet na plátky. Uhum. Pokud vám nechutná slupka, můžete jí z okurky škrabkou okrájet.
1: Mně slupka vůbec nevadí.
0: Mně taky ne. Tak si ji tam necháme. Alespoň to budeme mít hezky barevné. Pigi už má okurku krásně nakrájenou na kolečka. Teď dáme na jedno kolečko okurky složený plátek parmské šunky. Nebo jiné šunky, kterou máte rádi. A kousek sýra.
1: Tak.
0: A přiklopíme druhým kolečkem okurky. Skvěle. Pokud máte pocit, že horní kolečko padá.
1: No padá.
0: No tak celý sendvič propíchněte párátkem a bude vám držet krásně pohromadě.
1: Tak to já si radši udělám.
0: Opatrně s tím párátkem. Přece jen je špičaté. No tak, výborně. Moc pěkně si ten sendvič napíchl. Opatrně. Tak. Tak jsi šikulka. A rovnou můžeš sendviče skládat tady na talíř. Justýna přijde co nevidět, ohlásila se na návštěvu.
1: No tak to podej raději ještě rovnou dvě okurky, Laskonko. Tohle rozhodně stačit nebude, Justýna je jako bagr, pokud jde o svačinu.
0: No klidně jich uděláme víc, vždyť je to jednoduché. A vy, moji milí, se podívejte na recept a postup na osvěžující okurkové...
1: Okurkové!
0: Sendviče, jako vždy na www.pigi.cz. Recept i postup najdete v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Tak příště ahoj! Pigi, rozluč se s dětmi pořádně.
1: Ať vám chutnají o kurkové sendviče. To vám přeje váš kukučák.
0: Co je to za slovo, kukučák? Takové slovo přece není.
1: Tak nemáš dělat takové dobré o kurkové věcičky. Jak je ochutnám, už se měním na kukučáka.
0: A to je kdo?
1: Speciální druh světle zelené kukačky, která má ráda šuntičko.
0: Teda Pigi. Pigi, víš, co jsi?
1: Vím, kukučák.
0: No, to taky.

0: Léčení čurbesajdy. Hubert byl šťastný kluk, protože mu dědeček vždycky k Vánocům posílal krásné hračky. Hubertova maminka říkala, že mu dědeček posílá všechny ty nádherné dárky proto, že je Hubert hodný a milý chlapec. Tatínek ovšem tvrdil, že prý mu chce vynahradit jeho strašné jméno. Kluk se totiž jmenoval po dědečkovi. Hubert Preclík. Hubertovi se dárky, které mu dědeček posílal, líbily. A komu by se taky nelíbily? Dostal třeba elektrický vláček s kolejnicemi, které stačily na 4 okruhy kolem celého pokoje, a pak ještě dál do komory a zase zpátky. Měl celkem 7 nádražíček a spoustu výhybek, 2 mosty a 1 tunel. K tomu dostal i velkou stavebnici, takže si mohl postavit opravdické čekárny a pokladny, kamenné mosty pro vláček i všelijaké budovy a dokonce i kasárna pro 1500 vojáčků. Hubert měl také cirkus a v něm byla všemožná dřevěná zvířátka s hýbacíma nohama, klauni a provazochodci i artisté na visuté hrazdě. Patřil mu malý psací stroj, opravdický psací stůl, malé rádio a 2 šlapací auta. Měl už aspoň 100 letadel, možná i víc, a množství autíček. Vlastnil i hasičskou stříkačku s opravdickými houkačkami, světly, hákem a žebříky. A tolik knížek, že mu museli do pokoje postavit 2 knihovny. Hubert měl všechny svoje hračky rád a vůbec se nezdráhal půjčovat je jiným dětem, aby si s nimi pohráli. Ale nikdy si své věci neuklízel. Když mu maminka stlala postel, musela všechno obcházet a přeskakovat elektrický vláček i trať. Nezbývalo jí nic jiného, než shrnout cirkusové umělce z prádelníku a z postele. Pozbírat rozházené knížky, které tu smutně ležely na podlaze hřbetem vzhůru, a mezitím taky uklidit roztroušené kostky. Většinou jí trvalo nejmíň 3 hodiny, než dala Hubertu v pokoj do pořádku. Na zbytek domácnosti jí stačila pouhá hodina. Prosila synka, aby si své věci uklízel, ale Hubert se zmohl jen na to, že je nacpal pod postel nebo do komory. Když ráno maminka přicházela do Hubertova pokoje, všechny věci tam na ní netrpělivě čekaly, aby je uložila na místo. Paní Preclíkovou to už přestávalo bavit. Jednou v sobotu pršelo a Hubert si pozval kamarády, aby si k ním přišli hrát. Bylo jich dost. Jarda, Karlík, Vilda, Tomáš a Bertík. Vytáhli úplně všechny hračky, které u Huberta našli, a dali se do hraní. Těsně před večeří se rozloučili a odešli domů, jenomže po sobě nechali úděsný čurbes. Hubertova maminka o tom neměla nejmenší tušení, dokud druhý den ráno nepřišla ustlat Hubertovi postel. Otevřela dveře jeho pokoje a zůstala jako opařená. Koleje elektrického vláčku vedly spod postele pod prádelník, obtáčely židle, kolem stolu směřovaly do komory a pak zpátky pod postel. Podél trati stály mosty, budovy a celá města postavená ze stavebnice. Na posteli, pod postelí i na prádelníku byl cirkus. Zvířátka, klauni, artisté na visuté hrazdě a provazochodci. Podlaha byla plná knížek, autíček, letadélek, barviček, skumavek a křivulí, byla tu i hra na lesní požár, tušky, omalovánky a malý psací stroj, tiskárnička, medvídci a míče, paňácové i kostky, figurky na člověče nezlob se, skládanky a vojáčci, vojáčci, vojáčci. Hubertově mamince vyvstal na čele studený pot. Už myslela, že omdlí, a tak radši zavřela dveře a pomalu se vrátila dolů do kuchyně. Spolkla 2 tablety aspirínu a pak vzala telefon a zavolala své známé paní Pitlíkové.
1: Dobrý den, paní Pitlíková. Tady je Hubertova maminka. Náš Hubert mi dělá hrozné starosti. Má tolik hraček. Víte, dědeček mu je vždycky posílá k Vánocům, ale on se o ně vůbec nestará. Nechává je rozházené po celém pokoji a já je musím každý den ráno uklízet.
0: Paní Pytlíková pravila.
2: To vás tedy lituju, paní Preclíková, ale asi vám nedokážu pomoct. Na to je už moc pozdě.
1: Je přece teprve 9:30.
0: Zvolala Hubertova maminka.
2: Tak jsem to nemyslela. Chci říct, že jste asi u Huberta něco zanedbali.
0: Mínila paní Pytlíková.
2: To víte. My jsme učili naši trudičku, aby si uklízela hračky hned, jak jí bylo 6 roku. Všechny věci mají své místo a všechny věci musí být na místě. To jsme jí vždycky říkávali. Teď je tak pořádná, že nemůže vidět na podlaze ani smítko. Hned ho sebere.
1: Tak to tedy doufám, že radši nikdy nepřijde na návštěvu k Hubertovi.
0: Poznamenala paní Preclíková suše.
1: Asi by ji ranila mrtvice.
0: A zavěsila. Pak zavolala paní Bulíčkové.
1: Dobrý den, paní Bulíčková. Uklízí si váš řehoř hračky?
0: Začala bez okolků.
3: To víte, že ne.
0: Prohlásila paní Bulíčková.
3: Náš řehoř je choulostivé dítě. Jemu stačí, když si s hračkami jen pohraje a už je k smrti unavený. Dohlížím na to, aby jeho kamarádi všechny hračky uklidili, než jdou domů.
1: To je sice báječný nápad,
0: řekla Hubertova maminka.
1: Ale já bych chtěla vychovávat Huberta a ne jeho kamarády.
3: To se ví, vždyť Hubert je silný a zdravý kluk. Ale náš řehoř je zas úžasně inteligentní.
0: Prohlásila paní Bulíčková.
1: Vážně?
0: Proceděla paní Preclíková skrz zuby. Nesnášela, když jí někdo naznačoval, že její syn je sice silák, ale v hlavě má slámu.
3: Proboha!
0: Vypískla paní Bulíčková.
3: Myslím, že řehoř zrovna dostává teplotu. Musím rychle k němu.
0: A zavěsila sluchátko. Paní Preclíková tedy zatelefonovala paní Drápalové.
1: Ahoj, Margot. Co dělá Zuzana?
0: Paní Drápalová si povzdechla.
4: Od snídaně jsem mi vlepila už 7 pohlavků a zase slyším nějaké třískání, takže se asi schyluje k dalšímu. Co Hubert?
1: Kvůli němu ti právě volám.
0: Svěřovala se paní Preclíková.
1: Nemohla bys mi poradit, jak to mám zařídit, aby si dobrovolně uklízel hračky. V jeho pokoji to vypadá jako v hračkářství po ničivém zemětřesení.
4: Proč nezavoláš paní Larifari? Slyšela jsem, že je báječná. Všechny děti ve městě ji zbožňují. Ta prý dovede vyléčit úplně všechno. Jen co dám Zuzaně ten pohlavek, tak ji zavolám.
0: Hubertova maminka se zaradovala.
1: Mockrát děkuju, Margot. Já jí určitě zatelefonuju. Úplně jsem na paní Larifari zapomněla. Ta mi jistě pomůže.
0: A tak paní Preclíková zavolala paní Larifari.
1: Nerada vás obtěžuju, ale všichni říkají, že si víte rady s dětmi. Musím se vám svěřit, že nevím, jak mám donutit Huberta, aby si uklízel hračky.
0: Paní Larifari se zamyslela.
5: Hubert, To je ten roztomilý chlapec, co dostává od dědečka tolik nádherných dárků, že?
0: Paní Preclíková se podivila.
1: Ano, jen nechápu, jak ho můžete znát.
5: Jak pak bych ho neznala?
0: Zasmála se paní Larifari.
5: My jsme s Hubertem staří přátelé. Jestli chcete něco vědět, zrovna si vzadu na dvorku staví auto z bedýnek od pomerančů a prázdných plechovek od rajské šťávy. Hubert taky umí báječně štípat dříví.
0: Maminka si vzpomněla, že Hubert má doma 2 šlapací auta s opravdickými pneumatikami a houkačkou, s koženými sedadly, na která se vejdou 2 kluci vedle sebe a se světly, co se dají rozsvěcet. Dostal je od dědečka. Hubertově mamince nešlo do hlavy, proč by si měl zrovna její synek stavět autíčko z bedínek od pomerančů a prázdných plechovek od rajské šťávy. Nechala to však být a nahlas řekla.
1: Teď už tedy vím, kam se s Jardou každou chvíli ztratí. Doufám aspoň, že se tam chová slušně.
5: To se rozumí.
0: Zasmála se paní Láry Fáry.
5: Všichni máme Huberta moc rádi. Jediná potíž je u něho s hračkami. Malou chvilku počkejte.
0: Paní Láry Fáry se na okamžik odmlčela. Pak řekla.
5: Myslím, že bude nejlepší, když zkusíte mou starou osvědčenou léčbu čurbesajdy. Od této chvíle musíte přestat s uklízením Hubertových hraček. Nesmíte mu ani stlát postel. Nejlíp bude, když do jeho pokoje vůbec nevkročíte. Až tam bude takový nepořádek, že se Hubert nebude moci dostat ven, zase mi zavolejte.
0: Paní Láry Fáry se s Hubertovou maminkou rozloučila a zavěsila. Paní Preclíkové spadl kámen ze srdce a s chutí se pustila do domácích prací. Upekla čokoládový dort a Hubertovi neřekla ani slovo, když si přivedl domů 10 malých chlapců a potichu se s nimi vplížil do svého pokoje, aby si tam hráli. Když přišel Hubert druhý den ráno k snídani, maminka si všimla, že má ve vlasech zamotanou misku od vodovek a na košili šmouhu od červené razítkové barvy, protože si hráli s tiskárničkou. Paní Preclíková neříkala vůbec nic. Jen po snídani rychle vyběhla po schodech, podívala se do Hubertova pokoje a radši za zhonem přibouchla dveře. Další den ráno šly dveře Hubertova pokoje otevřít trochu stěžka a maminka si taky všimla, že její synek má kruhy pod očima, jako by se mu zdály ošklivé sny. Následujícího rána trvalo Hubertovi hodnou chvíli, než se mu povedlo dveře otevřít a než přišel dolů. Maminka slyšela nejdřív nějaké rány a šramocení, jako by někdo šoupal s nábytkem. Hubertovi zůstal ve svetru zapíchnutý šroubek ze stavebnice a ve vlasech teď měl už 2 misky od vodovek. Byl tak ospalý, že sotva udržel víčka a na tváři se mu udělala jakási červená skvrna. Maminka ji prozkoumala zblízka a zjistila, že tvarem a velikostí odpovídá jedné z kostek. Hubert nejspíš spal s hlavou položenou na kamenném mostě. 7. dne od chvíle, kdy maminka přestala Hubertovi uklízet hračky, nepřišel chlapec k snídani vůbec. Kolem 11. hodiny to maminka nevydržela, protože o něho měla starost, a zavolala paní Láry Fáry.
1: Dobrý den, paní Láry Fáry. Provádím už 7. den tu vaši osvědčenou léčbu čurbesajdy a nevím, co si počít. Hubert dneska vůbec nevyšel ze svého pokoje.
0: Paní Láry Fáry se zamyslela.
5: Počkejte, říkáte 7. den? Obyčejně to trvá 10 dní, ale Hubert má tolik hraček, že je asi rychlejší.
1: V čem rychlejší?
0: Zeptala se Hubertova maminka úzkostlivě.
5: V tom, že zůstal uvězněný,
0: řekla paní Láry Fáry.
5: Víte, proč nemůže přijít dolů? Protože se nedostane z pokoje. Všimla jste si na něm v poslední době něčeho zvláštního?
1: Snad jen toho, že vypadá, jako by špatně spal.
0: Uvažovala Hubertova maminka.
1: A 4. den ráno měl na tváři obtisknutou kostku ze stavebnice.
0: Zamumlala paní Láry Fáry.
5: Asi měl postel plnou hraček a tak musel spát s hlavou na kostkách místo na polštáři.
1: Ale co mám dělat?
0: Zabědovala Hubertova maminka.
1: Jak ho budu krmit?
5: Počkejte, dokud vás nezavolá, že má hlad, a pak mu poraďte, aby otevřel okno. Můžete mu podat kousek chleba s máslem, napíchněte ho na hrábě ze zahrady. Pít bude z hadice. Uvažte ji na hrábě a zvedněte mu ji nahoru k oknu.
0: Když Hubertova maminka položila telefonní sluchátko, zaslechla z Hubertova pokoje jakési zvuky. Pospíchala nahoru a poslouchala za dveřmi. Byl to opravdu Hubert a volal. Mami, já mám hlad! Maminka řekla.
1: Jdi k oknu, drahoušku, pošlu ti tam něco napíchnutého na hrábích.
0: Paní Preclíková vzala kousek chleba, namazala ho máslem a vyšla do zahrady. Za chvilku se Hubertovo okno pootevřelo a objevila se v něm ruka. Maminka nabudla chleba na zub hrábí a zvedla ho směrem k oknu. Ruka chvilku šmátrala, pak chramsla po chlebu a z hrábí ho sundala. Okno se znovu přibouchlo. Když večer přišel Hubertův tatínek z práce, maminka mu pověděla o léčbě, kterou jí doporučila paní Larifáry. Pan Preclík se nechal slyšet.
6: S tou paní Larifáry to byl báječný nápad, ale k tomu všemu nemuselo dojít, kdyby dědeček nedával Hubertovi tolik hraček. To já, když jsem byl malý kluk, jsem měl na hraní jen kousek provázku a hůlku. To já, když...
1: Nezačínej zas o tom svém provázku a hůlce.
0: Přerušila ho paní Preclíková.
1: Hubert prostě jednou ty hračky má a všechno je jinačí.
0: Pan Preclík se zavrtal do novin a prohodil.
6: Ach, tady něco krásně voní. Není to náhodou dušené maso se zeleninou a brambory?
1: To víš, že je, tatínku.
0: Řekla maminka, ale hned ji napadlo, jak bude podávat tohle jídlo Hubertovi na hrábích. Nakonec to vyřešila. Nabodla bramboru na jeden zub hrábí, mrkev na druhý, cibuli na třetí a tři kousky masa na další. Okno se otevřelo jen trošinku, ale i tou malou škvírkou se protáhla ruka, která hladově sáhla po jídle. Pak uvázal tatínek na hrábě hadici a zvedl ji nahoru. Hubert nastavil ústa ke štěrbině v okně a chtěl se trochu napít. Moc se mu to nepodařilo, ale pár kapek přece jen spolkl. Paní Preclíková byla starostmi celá bez sebe. Druhý den ráno zabušila na Hubertovi dveře a zavolala.
1: Huberte, co tam provádíš?
7: Postavil jsem ze zásuvek od psacího stolu ohradu pro medvíďata a z mé postele je medvědí doupě pro jejich maminku. A taky teď mám pod postelí 13 okruhů kolejnic.
1: Chlapečku, nechtěl bys aspoň zkusit, jestli by ses nedostal ven?
0: Zeptala se maminka. Hubert řekl.
7: Ani nápad, mně se tady líbí. Mám vytažené všechny hračky a můžu si s nimi hrát, jak dlouho chci. Je to legrace.
0: Maminka odešla dolů a zavolala paní Larifáry. Ta ji uklidňovala.
5: Nebojte se, však on vyleze. Počkejte a uvidíte.
0: Toho dne kolem 2 hodiny odpoledne se ozvala na ulici hudba, dětský smích a volání. Za chviličku přímo kolem Preclíkovic domu přecházela paní Larifáry se všemi dětmi a za nimi cirkusový průvod. Hubert si musel jednou nohou stoupnout na zásuvku od psacího stolu, druhou do nákladního auta, aby se dostal k oknu a mohl vyhlédnout ven. Zamával na paní Larifáry a ona na něj zavolala.
5: Pospěš si, Huberte, projdeme s průvodem městem a pak se všichni chystáme do cirkusu.
0: Hubert se rychle otočil ke dveřím, aby mu nic z té podívané neuteklo. Ale nákladní auto se mu pod nohou rozjelo a zamířilo rovnou pod postel, zásuvka z psacího stolu se převrhla a pořádně ho uhodila do kolena. Hubert se rozplakal. Potom si řekl, že se musí dostat ke dveřím za každou cenu a začal kopat do všeho, co mu přišlo do cesty. Jenže ouha. Každá hračka, kterou nakopl, se k němu obloukem vrátila a zcela jistě ho praštila. Hubert kopl do domečku a na nohu mu dopadla velká kostka. Nakopl nádražní budovu postavenou ze stavebnice, až se vymrštila do vzduchu a řinkla ho do hlavy. Kopl do knížky a ta proletěla vzduchem na lampu, lampa se převrhla
7: a srazila z poličky u Hubertovy postele těžkého dřevěného slona, který mu spadl rovnou na záda. Hubert slyšel, že ryčná hudba doprovázející cirkusový průvod slábne a vzdaluje se víc a víc. A tak se dal do hlasitého nářku. Pak zaslechl, že mu někdo ťuká na okno. Doklopítal až k němu a vyhlédl ven. Uviděl hrábě a na nich malé psaníčko. Vzal si ho a otevřel. Četl.
5: Jediná možnost, jak se dostat z pasti, je uložit všechny věci na místo, kam patří. Když si pospíšíš, počkáme na tebe. Tvoje kamarádka, paní Larifáry.
7: Hubert začal tím, že našel krabici od stavebnice. Rozebral domečky s pokladnami a každý kousek dal na své místo. Pak uklidil železniční koleje, cirkus, barvičky, skumavky a křivule, tiskárničku, knížky, hasičskou stříkačku, autíčka a vojáčky. Hrál si na to, že s někým závodí, kdo rychleji sklidí co nejvíc hraček. Musel pořádně vytřepat peřiny v posteli, aby našel všechny vojáčky a cirkus, a tak si řekl, že když už má postel rozházenou, mohl by si i ustlat. Sotva dokončil tuhle práci, zjistil, že postel je hrozně boulovatá, a tak ho napadlo, že v ní možná ještě zůstala nějaká letadélka. Opět odházel všechny peřiny a ještě jednou je vytřepal. Znovu si ustlal postel, a tentokrát byla krásně hladká a urovnaná. Hubertovi se líbila. Pod stolem našel ještě jeden kousek ze stavebnice. A v tom znovu zaslechl říznou hudbu. Uložil poslední kostku do krabice,

o vánoční hvězdičce. Zase tu máme zimu. Celičký kraj se už schoval pod sněhovou peřinu, ale z oblohy se bílá nadílka sype dál a dál. Bělonké vločky krouží vzduchem, aby nakonec tichonce dosedly na střechy chalup, stromy i cesty, po kterých se prohánějí koňská spřežení a do rytmu jejich kopyt vesele cinkají rolničky. Mráz maluje ledové květy do oken a meluzína si za oknem hvízdá starou známou písničku. Pomalu se blíží vánoční čas. Ve všech chalupách i v té naší, o které vám budu vyprávět, je teď spousta chystání. Podlaha musí být vydrhnutá, hrnce vycíděné, ubrusy bílé jako sníh za okny. Maminky v kuchyni kouzlí z těsta to nejlahodnější cukroví. Mandlové rohlíčky, ořechové placičky a linecká kolečka plní hodobožové mísy. Perníčky slučeného hřebíčku a medu voní po celém kraji, dokonce až k nebeským oblakům. Také tam nahoře na nebi vládne slavnostní nálada. Ze sněhových duchen vykukují zvědavě malé hvězdičky. Natahují se, aby stačili zahlédnout co nejvíce z toho lidského hemžení,

než lampy za okny pohasnou. To musí být asi krása tam dole, předhánějí se mezi sebou v představách o lidském světě, hlavičky celé omámené vůní perníků a cukroví. Být tak na chvíli na zemi a moci ochutnat alespoň jednu z nachystaných dobrot. Nebo se alespoň na chviličku usadit na špičce vánočního stromečku pro děti. To by bylo něco. Jen ještě jednou naposledy se podívat, jak se chaloupky pomalu probouzejí, umiňuje si malá hvězdička. Nakloní se přes mráček, ještě o kousek víc, aby jí neuniklo nic a šup, už padá dolů. Překvapeně letí vzduchem, když v tom jí naštěstí zachytí její dobré kamarádky sněhové vločky. Ještě, že to dopadlo takhle. A za malinkou chvíli už společně dosednou do měkonké závěje uprostřed lesa. Malá hvězdička se nejdříve opatrně rozhlíží, ale pak zajásá. Vždyť jsem na zemi. To je nádhera. Na nic nečeká a rozběhne se rovnou za nosem. Ale běda, kudy z lesa ven, není vidět ani jediné rozsvícené okénko. Hvězdičce je zima, bolí jí nohy a také se sama v lese trochu bojí. Sedne si do sněhu a snad by se i rozplakala, kdyby najednou nezaslechla veselé hlásky dětí. Hvězdička, malá hvězdička, povykují jeden přes druhého překvapené děti na tatínka. Není ti zima? Ptá se hned starostlivě Andulka a už balí hvězdičku do svého šátku. Půjčím ti rukavice, nabízí se Vašík, ale to už jí nejstarší Toník opatrně schovává k sobě pod kabát. Rychle uříznou pěkný smrček a honem domů, ať nám ta křehotinka nenastydne, popohání děti tatínek. V chaloupce, kam společně dorazili, než bys řekl švec, je teploučko a ještě příjemněji, než si hvězdička z té výšky vůbec uměla představit. Maminka všem nalije horké mléko s medem a krájí vánočku. Děti se nové kamarádky vyptávají jeden přes druhého. Hvězdička ani nestačí odpovídat, jaké to na nebi je. Pusu má plnou od všemožného ochutnávání. Je jim pohromadě dobře a veselo. Andulka, Vašek a Toník ozdobí s hvězdičkou vánoční stromek a než se nadějí, začne se schylovat k večeru. Ještě naučí hvězdičku zpívat koledy a už je čas na loučení. Předtím si ale naše malá hvězdička splní své nejtajnější přání. Vyskočí na špičku stromečku a rozzáří ho těmi nejjemnějšími zlatými a stříbrnými paprsky. Oči dětí samým nadšením září úplně stejně, možná ještě krásněji. Teď už je ale opravdu čas se rozloučit. Krásné Vánoce, hvězdičko! Krásné Vánoce vám všem a děkuji, odpoví hvězdička. Maminka nachystá mísu s nejvypečenějšími, ještě teplými perníčky, ze kterých se line ta nejsladší vůně. Tatínek pomůže hvězdičce nasednout a ta se zvolna na voňavé stužce jako na houpacím koníku vznáší vzhůru do oblak. Škoda, že s námi nemůže hvězdička zůstat, litují děti. Na Štědrý den má být každý doma u své rodiny, vysvětluje tatínek. Hvězdička patří mezi své sestřičky na nebe. Nebojte se, oknem uvidíme, jak krásně dnes bude svítit. Rodina usedá ke svátečnímu stolu. Tatínek vypráví o narození Ježíška, děti rozkrojí jablíčko pro štěstí a na vodu vypustí svíčky v ořechové skořápce. Na talířích už není ani drobek. Děti nedočkavě pokukují pod stromeček. Tajemství Štědrého večera může být odhaleno. Tatínkovi nadělil Ježíšek novou fajfku, mamince parádní šátek, ale nejvíce radostného údivu je nad dárečky, které našly pod stromečkem děti. Andulka vybalí z hedvábného papíru překrásnou panenku s dlouhými vlasy, oblečenou do šatů až na zem. Toník tolik vytoužené cínové vojáčky v parádních uniformách, vyzbrojené malinkatými šavličkami a nejmenší Vašík malovaného dřevěného koníka s husarem v sedle. Na nebi zatím malá hvězdička svítí ten večer jen a jen pro ně.
Než děti později vklouznou do svých postýlek plny krásných zážitků a sváteční nálady, Vašík postaví koníka na pelest, Toník vyrovná vojáčky do šiku vedle své postýlky a Anička ustele panence v košíku, kde na jaře spávají koťata. Ještě před usnutím si šeptem vypravují o tom, jak by to bylo krásné, kdyby hračky alespoň na malou chviličku ožily. Hvězdička si mezi tím celý večer láme hlavu, jak se dětem odměnit za krásný den, který s nimi strávila. Konečně na to přišla. Jedno tajné přání se splnilo jí a teď dětem na oplátku zase splní jejich tajné přání. Oživí na dnešní noc hračky. Zleonka polaská svým hvězdným paprskem tvářičku panenky, husara a koně, šikcínových vojáčků i celý pokojíček. Pak ještě pohladí jemným svitem čelička dětí a kouzlo je hotovo. Pokojík pozvolna ožívá. Panenka se lehoučkými, jakoby tanečními krůčky prochází mezi ostatními hračkami. Vojáčci ji salutováním vzdávají čest a husar na koni je krásou panenky okouzlen natolik, že zapomene velet. Hračky rozehrávají báječné divadlo. Co se to ale děje v rohu pokoje? Z pootevřeného šuplíku, jak ze strašidelné sluje, pomalu něco vylézá. Představte si! Neožily jenom hračky, ale i andulčiny punčošky, které se proměnily ve dvouhlavou saň. A šup! Než stačí panenka zamrkat dlouhými řasami, už jí saň svými vyzáblými krky omotává a vtahuje do úkrytu. Pomoc! Chtěli by děti zakřičet, ale nemohou vydat ani hlásek. Než se stačí vojáčci sešikovat útoku, zakročí chrabrý husar. Propust krásnou panu sani, vykřikne. Z jeskyně se však ozve jen zlověstné zasyčení. Kdo si troufá připravit mě ochutnou večeři? Husar se skloní k uchu svého grošáka a tiše ho pobídne. Věrný koník se rozběhne a ohromným skokem zanese svého pána až ke vstupu do sluje. Husar tasí šavly a utne sani jednu hlavu. Ale ouha, té hned narostou dvě další. Saň chrlí kolem sebe oheň a síru, ale statečný husar se nemíní vzdát. Šavle se vzduchem jen blízká. Z posledních sil husárek máchne zbraní tak mocně, že odletí všechny hlavy naraz. Rozhostí se ticho jako v kostele. Děti pod duchnami ani nedutají. Panenka vyběhne z jeskyně, oči ještě plné slz a osušuje svému zachránci potem zbrocené čelo. Něžně husárka políbí, až se oba začervenají. Vojáčci jim salutují jako na přehlídce a ostatní hračky hrdinovi a jeho krásné milé provolávají slávu. Všichni jsou šťastní a panenka s husárkem spolu tančí až do úsvitu. S prvním dotekem jitra už ale kouzlo malé hvězdičky končí. Jaký zvláštní sen se jim to zdál? Nebo to nebyl sen? Možná ano, možná ne. Ale jedno je jisté. Dětem se vyplnilo jejich tajné přání, které se může stát skutečností jenom v čase nejkrásnějším, v čase vánočním.

0: bubnuje bubeník na střechy, vyvádí po městě neplechy. Kdo pak ví, odpoví.
1: Já jsem byl jednou na návštěvě v domečku, kde měli střechu z plechu. A začalo pršet a to vyskoukáme to bubenické číslo.
2: To bude asi déšť.
1: Déšť je to. Máš pravdu.

0: No, chlapci, kde jste kdo? Sfukovala jsem jako stupnice. Totiž studovala jsem jako studnice. Budete zívat. Zírat. Halo. Mám svetýrek. Odlitek. Oříšek.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj. Ahoj. Ve skříni? Vy jste ve skříni? Co tam pro pindáčka děláte?
2: No pro pindáčka jsme tam tedy nedělali nic.
3: To pindáčka ne.
0: Pro krindáčka jsem řekla.
2: Neřekla, řekla si pro pindáčka.
0: A ty to schválně zaloudáš. Zamlouváš. No, vy jste si tam tedy přede mnou schovali.
1: Ne.
2: No.
0: Aha. A teď jste celý kyselý a uletili vám včely a koukáte jako sůva z nudlí.
2: Sůva, co sůva? Aha, oříšky, oříšky!
0: Vampiři, ne z oříšků, z nudlí.
1: Ale ta sůva z nudlí je ten oříšek, ne?
0: Co to plácáte? Párkrát jsem vás tu nechala samotné a vy pak hned místo vítání v sutýny, Justýny, šup do skříně. No, do skříně. A takhle tento non zvlčíte. A pak, co to říkáte, nedává si sel.
2: No co?
0: Tedy smysl. Smysl.
2: Je dneska ve formě, Hugo. To bude něco.
1: Tak se hned nerozčiluj, Justýno, jen co si přišla.
2: Prostě jsme mysleli, že jak jsi řekla tu sůvu z nudlí, že to už je ten oříšek, který máme dneska rozlousknout.
0: Aha.
1: No a... No je to tak. Tak máme hádat sůvu z nudlí?
0: Ha, ale prosím vás, na dnešek mám připraveno něco úplně jiného.
2: Jo, a mě by ta sůva zrovna docela zajímala.
1: Mě teda taky.
0: No tak pro mě, za mě, když to takhle tento noc, tak si hádejte klidně tu sůvu. Nechám si svůj mimořádný ohnípek, oříšek na příště. Vy dva neuhodnete stejně pic, totiž nic, tak je to jedno. Tak tu sůvu.
1: Ale Justýno, víš, co to znamená? Abychom pak na konci třeba nezjistili, že to neumíš vysvětlit.
0: Hugo, no dovol, já užívám výhradně jen slova, která bezbečně znám.
2: Co?
0: Co jsem řekla?
1: Že znáš slova bezbečně.
2: Ale
0: bezpečně samozřejmě. Špatně slyšíš. Tak se ukaž. Sůva z nudlí.
1: Sůva z nudlí.
0: No, co je to? Co? Tak víte, co to znamená? No hádejte.
2: Já bych možná věděl.
1: Tak říkej.
2: Tak říká se to, když se někdo tváří udiveně. Jakože nevěří svým vlastním očím. Je to tak?
1: Já myslím, že ano. Máš bod, Piggy.
2: Je!
0: Počkat. Body tady rozdávám já, pokud se nepletu. A tohle ani nebyl ten pravý oříšek, jen taková nástavka.
2: Co?
0: Násoska. Totiž náhražka.
1: Ale Piggy to rozlouskl správně, ne? Tak má bod.
0: No, dobře. Řekl, když se to slovo používá, ale neřekl, jak to celé vzniklo. Proč se to říká?
2: No, tak to nevím.
1: A já taky ne. Tak nám to můžeš říct, Justýno.
0: A dostanu bod?
1: Když my nevíme a ty budeš vědět, tak dostaneš bod. Hlavně už to prosím tě řekni.
0: Tak dobře. Neví se to.
2: Co se neví?
0: Tady je dneska zmatek, to vám povím. Každý se ptá na něco jiného. Kdo se v tom má vyznat?
2: No, říkala jsi, že se něco neví. Tak...
0: No, říkám, že se neví, jak vzniklo. Že se říká sůva z nudlí. Hledala jsem to v nejrůznějších knihách, na půdě a tak.
2: Já tomu tedy teď opravdu ale nerozumím.
1: No, Piggy, myslím, že Justýna chce říct to, že u některých slov nebo úsloví se přesně neví, proč a jak vznikla. Protože mohla vzniknout třeba tak, že se někdo, já nevím, přeřekl.
2: Je! Takže Justýna je výrobna na přeřekové oříšky, co?
0: No, Riky,
1: a nebo si nějaká nová slova vymyslel a už se tomu tak pak začalo říkat. Mm-hmm. A to se pak těžko hledá. Mm-hmm. A to je asi zrovna případ sůvy z nudlí. Je to tak, Justýno?
0: No jistě, jistě. Vždyť to říkám celou houbu.
2: Co?
0: Chloubu. Budu. A dobu.
2: No,
0: dobu.
2: A hned by vzniklo, že by se říkalo, vždyť vám to říkám celou houbu, že jo?
1: No, nevím, jestli by se zrovna tohle ujalo.
2: No, rozhodně by se pak těžko mohl někdo dopátrat toho, jak to vzniklo.
1: Justýno, tak mě napadá... Není možné, že se třeba jen někdo přeřekl?
0: No, jak přidřepl? Ale... Já nedřepím, stojím tu jak podloudnice v louži.
2: Cože? Podloudnice v louži? Co to znamená?
0: To jsem neřekla, Piggy. Řekla jsem komornice v kouři.
1: No, to je ovšem lepší.
0: Totiž borovice v bouři jsem řekla.
2: Máš pravdu, Hugo. Sůvu z nudlí mohla klidně vymyslet nějaká Justýnina příbuzná, no.
1: Koukáš jako sůva z nudlí. Co by to tak mohlo být?
0: Teď jsme si řekli, že se to neví.
2: Už to mám. No. Koukáš jako sůva z nudlí. Mohlo být původně třeba sundáš tako za dva štrůdly.
1: nebo Ondráš volá fůra uhlí.
2: Koumáš jájo za nůž stulí.
0: A vy jste se zbráznili. Zbláznili. Takže pánové, abychom to uzavřeli, mám bod. A hotovo. A příště bych si s olovením... S dolovením. Totiž s dovolením takovéhle vaše tento noc hračičkování vyprosila, ano? Budete se soustředit, protože ten oříšek, který jsem pro vás původně nachystala, to tedy... No, neuklofnete. Neuhodnete. Já vám dám chytat se nějaký smůly z hublí. To sůvy.
1: Smůly z hublí.
0: Tyky, Hugo. No, to by přece věděl úplně každý. Každý. Dělat si z toho takovou tento nonc kafiléry. Amfiteátr. Ne, jak se to? Aféru. Aféru. Tak je to správně. Aféru. No to snad nemáte za potřetí. Za potřetí.
2: Nemáme za potřetí dělat za se smůly z hublí v kafiléry. Co jsi to říkala?
0: Amforu. Ne. Aféru. Aféru jsem řekla. No. Hugo, Piggy, vy jste vlastně neukáznění.
1: A víš, že se mi potom je vlastně stýskalo.
2: Jo, tak proč jsme museli lézt do skříně, když jsi slyšel, že jde Justýna?
0: Takže je to jasné. Schovali jste se přede mnou. Já to věděla. Vy si nevážíte skutečných mazanců. Vzdělanců, že? To je tedy chování.
1: Promiň, Justýno, já jsem vůbec nedomyslel, jaká je s tebou ohromná legrace. My už to nikdy neuděláme.
2: Vážně ne, zase přijdeš, ano.
1: Prosím.
2: Prosím, prosím.
0: No, opravdu jsem tu dlouho nebyla, takže máte pravdu, to se naladí, napraví. Ode dneška tu budu smažená pražená.
2: Co?
0: Vlastně, jak se to pečená vařená, tak, když jinak nedáte.
2: No. Jsme moc rádi.
0: No jo, Piggy, no, ty kuličko jedna, no.

0: Digi básnička. Josefčíci, ti si hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama. A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ti si hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: A proč je to takový popletený konec? Protože to vlastně není tak docela konec. Protože se ještě něco stalo druhého dne. Druhého dne se přišly tři děti, jedna holčička a dva hošíci podívat k plotu, jestli měla maminka pravdu, že tu bude hrobeček. A vida, byl tu hrobeček a docela pěkný. Hrobaříčci udělali hrobeček, řekla holčička, která byla nejstarší. Ale najednou uviděli, že se povrch hrobečku hýbe. Drobky hlíny se rozhrnovaly, teď se tam udělala díra a z díry vylezl Brouk Pytlík, živ a zdráv. Už mu ani špatně nebylo. Rychle se otřepal, roztáhl křídla, uletěl vzhůru, jak nejrychleji mohl. Hleďte, hleďte, Brouk, zvolala holčička a ukazovala za Pytlíkem, který rychle mizel ve vzduchu.
1: Kanárek se proměnil v Brouka, řekl první hošík. A letí až do oblak, řekl druhý hošíček a všichni se dívali, jak letí.
0: Pak běželi za maminkou a vypravovali jí, že se kanárek proměnil v Brouka a odletěl.
2: No, maminka se jim smála. Říkala si, co si ty děti zase vymyslili.
0: Tohle se tedy stalo ještě druhého dne.
2: Ale co se stalo potom, to už nevím.

0: Už bys mohl vědět, že děti smějí do výtahu jen v doprovodu rodičů, zlobí se správcová domu na Honzíka.
1: To vím, ale kdy se ženu tolik rodičů najednou?
2: Ten chlapeček to nepochopil, myslel si, že musí mít rodičů třeba 5.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: O kůzlátkách. Žila, byla jedna koza. Postavila si v lese chaloupku a žila tam s kůzlátkama. Každý den odcházela za potravou a dětem přikazovala, aby se dobře zavřeli a nikomu neotvírali. Když se koza vrátila domů, trkla růžkama do dveří a řekla: Kůzlátka, děťátka, odemkněte dvířka. Matička vám přišla, mlíčka vám přinesla. Já koza v boru jsem byla, trávu hedvábnou jedla, vodu studenou pila. Teče mlíčko po vemínku, z vemínka po kopítkách a z kopítek na černou zem. Když kůzlátka uslyšela matčin hlas, odemkla jí dveře. Koza nakrmila kůzlata a zase odešla na pastvu. Nedaleko chaloupky poslouchal kozu vlk a když odešla, přišel ke dveřím chaloupky a zapěl tlustým, přetlustým hlasem. Vy, děťátka, holoubátka, odemkněte, odemkněte, vaše matka přišla, mléka přinesla, plná jsou kopítka vodičky. Kůzlátka poslouchala a pravila: Slyšíme, slyšíme, nepěješ ty hlasem naší matičky, naše matička pěje tenčím hlasem a takhle to neříká. A vlkovi dveře neotevřela. A tak vlk odešel s nepořízenou. Když se koza vrátila domů, pochválila kůzlata, že ji poslechli. Byli jste rozumné, mé milé dětičky, že jste neotevřeli vlkovi. To byl on a byl by vás všechny snědl.

0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Když jednou král si vyjde bez kočáru, aby si vandrem prohlíd svoji říš, tu vidí věci, o nichž neměl páru. Ech, všechno naruby tu je, všechno naruby tu je, ať už tam, či onam zamíříš. Stříkačku než dal hasič do pořádku, stodola zatím na prach schořela, kde býval rybník, dneska máme skládku. Ech, všechno naruby tu je, všechno naruby tu je, jenže nikdo s tím nic nedělá. Všechno naruby, všechno naruby, kdo nic nedělá, tak stejně bere plat. Všechno naruby, všechno naruby, to se rychle

veselo a stará babka řípu okopává. Eh, všechno narubituje, všechno narubituje, přesně jak by to být nemělo. My dali příkaz zmetky nevyrábět a teď tu máme nouzi o tovar. Nehrabem trávu, nejsou teď hrábě. Ech, všechno narubituje, všechno narubituje, správně pracuje jen pivovar. Všechno naruby, všechno naruby, kdo nic nedělá, tak stejně bere plat. Všechno naruby, všechno naruby, to se rychle musí do pořádku dát. Co když, synku, kolo se ti zláme? Koláš je klidně spravit odmítá. Ach, synku, synku, to musíš mít známé. Ech, všechno narubituje, všechno narubituje. Šelma sedlá, co s tím počítá? Třešně se válí všude po silnici. Zas bude v zimě málo marmelád.

0: Rozpusta a vzorníček.
1: Rozpusta byl uličník.
2: Samá ruka, samá noha, obličej na tři facky, vlasy naježené jako dykobrazí miminko.
1: A oči mu blízkaly, jako by pořád hřmělo.
0: Rozpusta dělal lidem všecko na schvál.
1: Nejvíc zlobil kluka vzorníčka.
2: Co vzorníček vzorně složil, to rozpusta rozházel. Když vzorníček napsal krasopisně úkol, rozpusta mu tam připsal kliky háky a ještě skaněk přidělal dvě prasátka. Zatímco si vzorníček šněroval jednu botu, vytáhl mu rozpusta z druhé boty tkaničku a vodil ji za sebou jako žížalku.
0: Vzorníček uměl vzorně jíst. Nikdy nenadrobil na ubrus.
1: A rozpusta házel drobečky rovnou pod stůl.
0: Vzorníček se učil básničku pěkně od začátku.
1: A rozpusta pospátku.
0: Vzorníček kreslil šneka s chaloupkou.
1: Rozpusta šneka s věžákem, s balkóny a žaluziemi v oknech.
2: Jednou honil rozpusta vzorníčka po dvoře a dalo se do deště.
0: Vzorníček utekl pod střechu.
1: Ale rozpusta ne.
2: Lilo čím dál víc.
1: A rozpusta, protože byl rozpusta, se v tom dešti rozpustil.
0: Že se v té dešťové vodě rozpustil rozpusta, začala být ta voda rozpustilá.
2: Dešťové kapky tancovaly Charleston.
0: Točily se do kolečka.
2: Dělali hada.
0: Kapali lidem jenom na nosy a do bot a schválně ne na deštníky.
1: Rozpusta, který v těch kapkách byl, se nejdřív dobře bavil, ale pak, když voda začala být čím dál špinavější, už se mu to tak nelíbilo.
2: Stékal s ní po střechách a umýval saze.
0: Myl chodníky a tak, že neodtekl kdo ví kam do kanálu.
2: Zachránil ho důlek na kuličky, ve kterém se zachytila louže vody.
1: Konečně začalo svítit slunce.
2: Voda se vypařila a rozpusta se zase objevil.
1: Ale jaký to byl rozpusta? Celý umazaný, posmutnělý, zahanbený.
2: Stýskalo se mu po vzorníčkovi.
0: Ale bál se, že si s ním vzorníček už nebude chtít hrát.
1: Jak se tak v hlavě rozpustovi honily černé myšlenky? Kde se vzal, tu se vzal, stojí před ním vzorníček.
2: To je dobře, rozpusto, že jsi tady. Bál jsem se, že ses v té vodě utopil. Celou tu dobu, co jsi byl pryč, nikdo nepřišel, aby vymyslel nějakou legraci. Všechno bylo, jak má být, až z toho bylo smutno.
0: Tobě bylo taky smutno.
1: Rozzářil se rozpusta.
0: Tak víš co? Budem ode dneška napůl. Ty budeš taky trochu rozpusta a já taky trochu vzorníček. Chceš?
1: A od té doby byli napůl. Jako jsou všichni správní kluci.

0: Na hradě černokněžníka Burana. Kralevic Marko osaměl na hradě svých vznešených rodičů, kteří podnikli cestu do sousední říše. Protože královské manžely provázela četná družina, zůstalo na hradě jen málo lidí a ti nedovedli pobavit kralevice. Aby se zbavil nudy, jel se prohlížet královský archív. Ve velké věžní síni bylo v těžkých dubových truhlách uloženo mnoho starých listin a rukopisných památek. A když kralevic otevřel jednu velikou knihu vázanou v kůži, vypadl z ní starý pergamen. Marko jej zdvihl a s úžasem četl. Kdo hlasitě přečte slova na druhé straně, peklo učiní svým služebníkem. Marko obrátil pergamen a hned četl nesrozumitelná jemu slova. Sotvaže dokončil, rozlétlo se okno síně a před královicem stál podivný tvor. Byl postavy malé, oděn rudým šatem, po boku měl kort, malé růžky na hlavě, špičatá brada a kopítko prozrazovali ďábla. Volal jsi mne, pane, zde jsem! Ohlásil se ďábel, poťouchle se usmívaje. Poruč, co chceš, všechno vykonám. Ty jsi ďábel? S úžasem tázal se Marko. Tak mě nazvali lidé. Můj pán, kníže Pekel, volá mne však jménem Lapač. Kralevice se na chvíli zamyslil. Potom uschoval kouzelnický pergamen a obrátil se k ďáblovi a poručil mu. Lapači, zanes mne k mým rodičům. Ještě dnes chci se s nimi potěšit. Nemožno, pane můj, nemožno, vymlouval se ďábel. Říše krále Dobromila, kam se odebrali na návštěvu, je příliš vzdálena, než abychom ji mohli ještě dnes uvidět. Markovi neušlo, že Lapač tváří se nějak rozpačitě. Proto zavolal přísně. Ty s mým služebníkem, já ti to poroučím. Ďábel se zhrbil, něco zamumlal, potom vzal kralevice za ruku, vytáhl jej na otevřené okno a vyskočil s ním ven. Hned obklopil je temný mrak, jež unášel je závratnou rychlostí. Marko vůbec nic neviděl, a než se nadál, ucítil pod nohama pevnou půdu. Nalézali se v pusté krajině, kde se tyčel k nebesům ponurý hrad. Nad ním kroužily krákorající vrány, za chvíli některá spustila se do hradu. To, že je sídlo krále Dobromila, s nedůvěrou otázal se kralevic. Ďábel se skrčil a odpověděl. Není, pane můj, není. Zde bydlí černokněžník Buran. A proč si mne tedy sem zavedl? Vytýkal mu kralevic. Přece jsem ti poručil, abys mě uvedl k mým rodičům. Nezapomínej, že jsi mi povinen poslušností. Ale vždyť tebe poslouchám, pane, poslouchám. Tvoji rodiče jsou zde, v tomto hradě. Jako hosté Buranovi? Divil se Marko. Nikoli, jako jeho oběti. Kralevic chytil ďábla za rameno a prudce jim zatřásl. Tedy mi pověz, co víš o mých rodičích, poroučím ti. Ďábel začal vyprávět. Kdo vstoupí na území Buranovo, je ztracen. Také tvoji rodiče, můj pane, a jejich družina, vracejíce se od krále Dobromila, zabloudili do této končiny. A Buran se jich zmocnil. A co se s nimi stalo? Ustrašen ptal se kralevic. Pojď za mnou a uvidíš, odvětil ďábel. tobě nehrozí nebezpečí, když já jdu s tebou. Došli k zavřené hradní bráně, ověšené pavoučími sítěmi. V jedné pavučině právě uvízla malá muška, jež úzkostlivě bzučela a třepetala se v pasti. Kralevic zahlédl velkého pavouka, jež se již chystal vrhnout na svou kořist. Dobrému Markovi se zželelo ubohé mušky. Protrhl síť, lapená muška vypadla a za chvíli vznesla se zase do vzduchu. Ďábel se jen ušklíbl. Potom stiskl velikou kliku kovových vrat. Z hradní věže vyletěl ohnivý pták, jež bleskem zmizel v dáli. Buran není doma, řekl lapač. Bude tu však co nevědět. Strážce hradu letěl už pro něho. Sotva to dořekl, zaburácela hrozná vichřice. Vedle kralevice stanul hubený, černě oděný muž. Ty zde, lapači, oslovil ďábla. A kdo je tvůj druh? Nyní je to můj pán, mocný Burane, odvětil ďábel. Buran se ušklíbl. Co hledáte v mém sídle? Kralevic Marko chce vidět své rodiče. Buran se zasmál. Uvidí je, uvidí, ale nepozná je. Dotknul se brány. Otevřela se a všichni tři vkročili do rozlehlého nádvoří. V tom vykřikl Marko. Jeho zrak zděšeně utkvěl na dlouhé, nízké, široké zdi kamenné. Spočívalo na ní množství koster. Na některých pásly se hladoví havrani a vrány. Tu jsou tvoji rodiče, kralevici, a zde jejich družina, ukázal Buran na skupinu spola ohlodaných kostlivců. Markovi vyhrkly z očí slzy. Potom vytasil meč a rozehnal se po Buranovi. Černokněžník mávnul rukou, meč Markův vyletěl do výše a sám zapadl zase do pochvy. Nebylo možné jej vytáhnout. Věděl jsi, kralevici, co jsi chtěl, řekl Buran. Nyní odejdi. A když Marko otálel, nadmul Buran tváře, kralevice i ďábla uchvátil mocný proud vzduchu a přenesl je přes hradby. Lapači, lapači, poroučím ti, abys mi pověděl, možno-li oni nešťastníky zase vrátit životu, zvolal kralevic. Je to možné, pane, je to možné, přikývl ďábel. Tedy donuť Burana. Ale to nelze, pane. On je spojencem pekla, je mocnější mne. Já jsem však nyní tvým pánem. Ano, jste, pane. Buranovo umění však je mocnější mého. Ale přece můžeš se pokusit o vysvobození svých rodičů. Buran dovede oživit i pouhé kosti. Hrozí však nebezpečí, že sám staneš se obětí a těch tam přece nevzkřísíš. Nelekám se žádné oběti pro své drahé rodiče. Mluv tedy, lapači, mluv. Poví ti to sám Buran, pane můj, řekl ďábel a dotknul se kliky. Hned byl u nich černokněžník. S potupným úsměvem vyslechl z úst ďáblových žádost Markovu. Mládenče, tvé rodiče možno oživit jen tehdy, stráví-li oheň jejich kosti, zahovořil nyní Buran. A ostatní? Ptal se kralevic. Také oni výjdou živi z popele spálených kostí. A to je vše? Divil se Marko. Ano, všechno, přisvědčil Buran. Nutno však dodat, je ti dovoleno třikrát pokusit se o změnu kostí v popel. Ke čtvrtému pokusu už nedojde, neboť potom spočineš vedle kostlivců a černí ptáci budou míti opět hody, Dobře si to rozmysli.
1: Netřeba mi rozmýšlení, odhodlaně prohlásil Marko. Buď vysvobodím ony nešťastníky, anebo budu stílet jejich osud.
0: Buran pokrčil rameny.
2: Varoval jsem tě. Vrhni se tedy v záhubu, když chceš.
1: Nemysli však, že ti lapač bude nápomocen. V tom ohledu nesmí tě poslechnout.
0: Zavedl králevice do hradu. Lapač šel s nimi. Marko poručil mu, aby donesl dříví a oheň. Lapač zmizel, za chvíli však zde byl zase a táhl za sebou otýpku větví a hranici polen. Pod paží dřímal hořící pochodeň. Marko nakupil na zeď palivo, na hranici vložil kosti svých rodičů a potom přiblížil pochodeň k dříví. Rázem vzplanula hranice. Hned však zase uhasla. Buran se zachechtal.
2: To bylo poprvé, počítal.
1: Lapači potřebují olej, velel králevic ďáblovi. Lapač se tázavě podíval na Burana. Ten přikývl a ušklíbl se. Za chvíli přivlekl ďábel soudek s olejem, jímž králevic napustil hranici. Pochodeň sice jí zapálila, ale plamen ihned uhasl, sotva vyšlehl.
2: Podruhé,
0: ozval se zase Buran.
2: Ještě jeden marný pokus, králevici, asi ztracen.
0: Marko se zamyslil. V tom vletělo mu něco do ucha a zaslechl pisklavý hlásek.
3: Vysvobodil jsi mě z pavoučí sítě, králevici, pomohu ti z nesnází. Udeř pochodní Burana a on pozbude své moci a potom směle zapal hranici.
0: Z Markova ucha vyletěla drobná muška. Králevic obrátil se k černokněžníkovi a mocně jej udeřil hořící pochodní. Buran vykřikl, klesl k zemi a jako sud odvalil se do tmavého kouta.
3: Ďáble, pomoz!
0: Zvolal na lapače.
2: Ani se nehni, velel králevic ďáblovi. Teď posloucháš jenom mne.
3: Ano, pane, ano,
0: zkroušeně řekl lapač. Marko po třetí přiblížil pochodeň k hranici. Vzplála. Dříví vesele zapraskalo, hustý dým ji zahalil. Čím více oheň se vzmáhal, tím více křičel Buran o pomoc. Ale ďábel jen se krčil. Marko s radostí pozoroval, kterak oheň zachvátil kosti. Obrátil se k ďáblovi a řekl –

drahý. A již se objímali navzájem. Teď začaly se hýbat všechny kostry. Jakmile některá vstala, změnila se v živoucího tvora. Zdráv buď králevici Marko, zdráv buď náš osvoboditeli, zahřmělo nádvořím. Marko poznal družinu svých rodičů, uviděl také i neznámé tváře. Pak obrátil se k Buranovi, jež dosud choulil se v přítmí. Zasluhuješ trestu, zvolal přísně. Ušetři jej, pane, prosil ďábel, je neškodný, navždy pozbyl své kouzelné moci. Tím spokojil se Marko. Poručil ďáblovi, aby jej, rodiče a jejich družinu zanesl do jejich domova. Ostatní pak k jejich rodinám. A tak se také stalo. A když králevic se svými rodiči uviděl známý hrad, propustil ďábla. Přesvědčil se později, že jeho rozkaz byl vykonán, že v hradu Černokněžníkově zbyl už jenom Buran. A pak spálil kouzelnický pergamen. Nechtěl už nikdy mít peklo ve svých službách.

0: どうぞ。
1: ビギハランカ。
2: Některé měsíce mají 31 dnů. Kolik jich má 28 dnů?
1: Co je to? Leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen,
2: některý
1: listopad,
2: měsíce mají 31 dnů. A kolik jich má 28 dnů?
1: Únor má 28 dnů, jenže...
2: No jo, ale leden má taky 28 dnů.
1: A pak 29, 30, 31, no 28 musí mít všechny měsíce.
2: Myslíš?
1: Mhm.
2: Aha, takže všechny.
1: Všechny.

0: už nesu čaj a sušenky. Prosím, Piggy, prosím, Justino.
1: Díky, Hugo. Děkuji.
0: Copak? Něco vám nejde pod nos?
1: Justina je zamračená.
2: Jsem? No a?
0: Copak se ti přihodilo?
2: Byla jsem na půdě. Mm-hmm. Tam mám knihy po babičce. Chtěla jsem najít okřínek. Okřápku. Oříšek.
0: Takže máš na dnešek nějaký pěkný jazykový oříšek?
1: To by se netvářila jako...

0: kabus. To by Popo se dávala a nemohla se dočkat, až nás nachytá a vyhraje bod.
1: Chtěla jsem vás nachytat na brambory. Ty jsou odjakživa nachytávací prostota, nicota, jistota.
2: Co je na bramborách nachytávacího, prosím tě?
1: Jak se jmenují?
0: Brambory se jmenují brambory?
2: Justýna má pravdu, Piggy. Brambory jsou z jazykového hlediska moc zajímavé.
1: No právě. A já o těch názvech vlastně nic nevím. A v těch knížkách se píše jenom o tom, jak se pěstují a sklapují, skladují. O těch názvech tam dohromady nic není.
2: Říkalo se jim totiž všude v Čechách jinak.
0: I když to byly ty samé stejné brambory?
1: Jo. A už jsem ti to říkala. A také jsme si říkali, co?
0: My jsme si to říkali.
1: Že brambory se k nám dostaly z Ameriky. A že díky jim se podařilo častokrát přežít naživu čas, kdy hrozily velké hladomory.
2: Kdy a jak se k nám brambory dostaly, Justýno?
1: V 16. století.
0: A odkud?
1: Z Ameriky.
0: Přivezli sem Indiáni z Ameriky?
1: Ne.
0: Nebo co?
1: Ne, dostali se k nám přes sousední země.
0: Přes které?
1: Co pak já vím?
2: Přes Braniborsko.
1: Hugo, no dovol. Když to nevím já, jak bys to mohl vědět ty?
2: Tady to čtu.
1: Tuhle knihu nemám.
0: Nemusíš ji mít. Hlavně, že ji má Hugo. A teď v ní všechno o názvech brambor přečte. A pak to budeme vědět. A ty nebudeš bulet.
1: Ale to je nefér.
0: Co je na tom nefér?
1: Že tu knihu nemám já.
2: Ty máš zase hromadu jiných věcí. Rýče a motyky a tak.
1: To tedy mám. A víš proč? Protože jsem praktická kachna. Já, domácnostní kachna Justýna, odbornice na slovo vzipjatá. Vzatá.
2: Si teď sedne a dozví se, proč se bramborám říká brambory.
1: Dobře, děkuju.
2: Tak kde jsem to přestal?
0: S tím bramborovském.
2: Braniborském. Brambory nejspíš dostali své jméno proto, že někdy kolem 30leté války byly do Čech přivezeny z Branibor.
1: Předtím si říkal Branistodolsko.
0: Říkal Braniborsko, Justýno.
2: Braniborsko.
1: Tak prosím, vidíš, jednou říkáš to a jednou to. Kdo se v tom má vyznat? Odkud se ty brambory krindy pindy tedy vzdali? Vzali?
2: Branibory a Braniborsko je to samé. Dnes bychom asi spíš řekli, že se k nám brambory dostaly z Německa. Lužané, Slované, kteří na našem území žili, prý těm, kteří přicházeli z Branibor, říkali bramboři. V jiných jazycích vzniklo pojmenování brambor podobně.
1: Tak sem dej ty sušenky. Brambory. No vidíte, jak jsem vás krásně nachytala na brambory.
0: Ale bot má Hugo.
1: Máme ho na půl. Já jsem to vymyslela, on měl knihu.
2: To je jedno, Piggy. Hlavně, že už nepláče. To bych nevydržel.
1: Tak co vy dva lotři? Kmotři. To jste minule čubrt.
0: Myslíš čubrněli?
1: Přesně to myslím. Brambory, co?
2: Přišli k nám z Braniborska, neboli z Branibor, tak se jim říká brambory. Ano, to byl pěkný oříšek, Justýno.
1: Umím, já totiž umím oříšky.
2: Víš, co jsou švábky?
1: Nevěsty od broučků švábu. Vidíš, mě nenachytáš?
2: Ne.
0: Švábky? Já nevím, co, Hugo?
1: Teď se vytahuješ, co? Na můj bramborový oříšek stejně nemáš.
2: Ano, to byl totiž tak pěkný oříšek, Justýno, že z něj můžeme udělat ještě pár dalších pěkných oříšků. A tohle je jeden z nich.
1: Jak to myslíš?
0: Ještě něco o bramborách. Mm-hmm.
1: No tak to chci. Já jsem na brambory odpornice. Odbornice. Mě nachytat nemůžeš.
2: Ani na ty švábky.
1: Švábky nevím. To už jsme si řekli. Brambory vím, švábky nevím.
2: V jednom slovenském nářečí se bramborům říkalo švábky.
0: Yeah! Švábky.
2: Protože přišli zase prý ze Švábska. Takže také z jedné části Německa.
0: To je švanda. Takže ty názvy vznikly podle toho, kdo a odkud brambory přinesl. Minule přišly brambory z Branibor, tak byly brambory. A tyhle připutovaly ze Švábska, tak to byly švábky.
2: Přesně tak. Ještě se tu píše... Aha, tady. Je možné, že brambor je odvozen od... Topinambur. To je staré indiánské jméno pro podobnou plodinu.
1: Znám. Topinambur kvete květy, které se podobají slunečnicovým. Má podobné složení jako brambor. Chuť hlíz je velmi jemná i zasyrova. Mohou se i otékat. Opékat.
2: A mají to zakončení bur. Topinambur. Tak by ten jejich název mohl mít s tím bramborem něco společného. Ale než se začalo říkat bramborům brambory, říkalo se jim místo toho všelijak. Tady to je napsané. Zemáky, zemská jablka, zemčata, zeňáky, zemjáky, žemjoky, zemky, ale i bamboly nebo bobály.
0: Bobál! To je jako bobule, bobulka, že jo? Brambory jsou takové bambule, to jo? Bobál.
1: Odborně se říká hlíza u brambor.
2: Objevily se i další názvy. Různé, moravsky jabluška, slovensky bobály nebo kobzole. V 19. století se začal rozšiřovat název brambor a zase v různých podobách. Bramboro, brambur, brambůr, brambura, brambůra, brandor, branibor, brandbora, bandor, bandur, bandur, bandora, bambol a bamboch.
0: Mně se nejvíc líbí to, jak jsi říkal, to zemské jablíčko.
2: O tom se tu píše, jak vzniklo pojmenování zemské jablko, je jasné. Libovolným kulovitým plodům naši předkové říkali jablka, nebo také hrušky. A to slovíčko zemský nám říká, že jde o jablka, která rostou pod zemí.
1: No to jsou věci, brambory a tolik jmén. Takže mám bod zase já?
2: Neřekl bych.
1: Dobrá, počkejte sviště. Příště. Takže pozor, bude koblížek. Oříšek. Co? No. Tento noc? Brambořík? Co má brambořík společného s bramborami? Hugo? No?
2: No.
1: Koukáš? To nevíš, co? Teď si nafintěnej. Napinděnej. Namydlenej.
0: Brambořík znám. Ten má Justýna na okně. Viď, Justýno?
1: Je to rostlina z čeledi prvosenkovitých. A také se jí odborně latinsky říká... Tento nonc
0: je latinsky? To jsem nevěděl. No,
1: ale ne, jak se jí to jenom... Cyklámen se jí říká. Vezmi si tu svou moudrou bramborovou knihu, nebo co to je? Klidně si ji vezmi a hledej. Nenajdeš. To už tam nevykoukáš, co? Proč, brambořík, co?
2: Je to tady, brambořík. Latinsky cyklámen, u nás dnes pokojová rostlina, se do roku 1819 česky jmenovala svinské ořechy, svinský chléb či zemský sejr.
1: No tohle, to je zajímavé, to jsem nevěděla.
0: Chudák Kytka, to si nezaslouží, takovéhle nadávky místo názvu.
2: To pěknější jméno brambořík jí dali, protože její kořen má tvar hlízy, trochu podobné hlízám bramboru.
1: Květy bramboříků jsou krásné. I brambořík je pro ně málo.
0: Já budu bramboříku říkat latinsky. Cyklámen, to je pernější. Pěknější.
2: No, ono to latinské cyklámen zní sice vznešeně, ale je to jen upozornění, že hlízy bramboříku mají kulovitý tvar. Latinské cyklámen je příbuzné s mnoha podobnými slovy, které pojmenovávají něco kruhového, kulovitého.
0: Jako když je něco do kolečka.
2: No, kolo třeba. Jak se jinak řekne kolu? Aha.
0: Kola není zdravá. A je v lahvi. Kola není kruhovitá.
2: Kolo. Jezdí se na tom, Justino šlape se na pedály a jede to.
0: Aha. Jak se jinak řekne kolu? To nevím.
2: No, je to také z latiny.
0: Já taky nevím.
2: Bicykl. Slyšíš něco podobného cyklámenu?
0: Bicykl. No, jistě. Kolo je bicykl, to ví navždy. Vraždy. Každý.
3: A ten brambořík byl jak?
0: Cyklámen.
2: Ano.
3: Bicykl, cykl, amen, cykla. Jo, máš pravdu. Podobná slova. A je to kulaté, kruhové, hlízovité.
0: Aha. Takže zase nic básnického. Tvar hlízy. Máš tam také latinský název pro brambory? Je tam něco oduševnělého, co?
2: Latinský název rostliny, česky zvané brambor, je... tady je to. Solanum. To je název dosti poetický. Pochází z latinského solamen, což znamená útěcha. Možná je to tím, že některé podobné druhy rostlin jako brambory, také lilek či rajče, jsou léčivé, tak říkajíc útěšné.
3: Jo, já bych zůstal u těch zemních jablíček.
0: Já budu ode dneška říkat bramborám, jak jsi to říkal, to finsky, latinsky.
2: Solanum.
0: Solanum. To je ono. Napadla mě báseň. Oduševnělá báseň. Solánům, o pochoutko rozšířená. Salámům, solánům, o jítě muž i žena. Solánům, o jaký přírody div. Solánům, proč si jen brambor byl dřív. Pěkné, co? Žasnete?
3: Tak hlavně, že už nefňuká, ne? Kvůli těm bramborovým názvům, že jo? Když fňukala, že neví, co znamenají, bylo to horší. Jo.
2: Bravo, krásná báseň. Oduševněla.
0: Děkuji.

0: Básničku. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Tati. Tatuldo. Tatulinku. Tati!
1: Se mi zdálo, jako by mě někdo volal. Neslyšel zvuk, Vajs?
0: Slyšel.
1: Takže se mi to vlastně nezdálo.
0: Nikoliv, jak byl jsem to já, kdo tě dokonce několikrát nesměle oslovil.
1: No jo, chlapče, nesměle oslovil. Přece, když vidí, že jsem tadyhle jaksi začtený, že ano, tak musíš svého rodného táteře oslovit pěkně od plic a ne ševelit jako vánek.
0: Taťuldo, já jsem ani tak moc neševelil. Já jsem na tebe dokonce zadul jako vichřice.
1: Neříkej.
0: Vážně, ale s tebou to ani ono.
1: Jsem holt jako dub.
0: To tak tvrdej?
1: Především pevnej, chlapče, pevnej a neoblomnej, rozumíš?
0: Ani moc ne, abych řekl pravdu.
1: Hele, hlavinko moje koumavá, nenuť mě, abych ti to vysvětloval skrze vá bicí nástroje.
0: To jako naznačuješ, že se mnou protrhneš buben, či co?
1: No tak nějak, snad jenom se záměnou předložky.
0: To jako...
1: Že ne s tebou, ale o tebe protrhnu buben. Přece tě nestrhnu.
0: Aha, ty mi ho prostě naleješ na hlavu.
1: No jo, pokud to myslíš obrazně. Ovšem, prakticky, jelikož buben je skupenství pevného, jak je ti jistě známo z chémie, se buben nalévat nedá.
0: Pak mi ho tedy jednoduše na hlavu naráž. To bude to pravé pušušňáníčko.
1: No počkej, počkej, je na sebe, nebuď takovej tyran.
0: Nedojímej se, Taťuldo, vždyť si to tak jako tak zasluhuju.
1: Nebuď domýšlivej, ano? Podívejme se, on si sám o sobě řekne, že si to zasluhuje. Pamatuj, zásluhy ti můžou připisovat ti druzí, a ne ty sám. Nehledě na to, že i kdybys byl zasloužilej, já ti ten buben na hlavu nemůžu ani nalejt, ani narazit.
0: Proč?
1: No proč, jelikož buben nevlastním.
0: A co kdybys použil uvedené bicí nástroje v původním slova smyslu?
1: To jest?
0: Tati, co si budem vykládat? Chop se rákosky a pořádně mi jich našupej.
1: Nevymýšlej si, ano.
0: Na tati, hele, tadyhle máš jeden bicí nástroj v prouděném stavu. Prořízni jim vzduch tolikrát za sebou, že se ani nebudu moct sednout po tom ozdravovacím procesu.
1: Ty snad nemáš rozum, kluku, trucovitej.
0: Pochop, Taťuldo, že jde o výchovu nezbedné ratolesti, která není hodna žádných ústupků. Vezmi, na a mašluj.
1: Dítě moje, vzpamatuj se. Vždyť žádáš nemožnosti.
0: Jsem připraven podstoupit křest ohněm i mečem. Potlač v sobě veškerou měkotu byřici a zasol nehodnému rebelujícímu nevolníkovi. Ha, ha!
1: Pro Pietran do peřináče říkám pořád, vzdělávej se, to ano, ale nečti s takovou náruživostí, byť by to byl Jirásek.
0: No za to mě přeci musíš strestat, ne?
1: No to ano, ale pochop, že hra je hra. Počkat. Za co tě musím strestat?
0: Oni ti neřekli, že jsem to okno rozbil já?
1: Kdo?
0: Sousedovi odvedle?
1: Ne, neřekli.
0: A až ti to řeknou?
1: Co až mi řeknou?
0: Že jsem jim rozbil okno?
1: Čím?
0: Mičudou.
1: Tak ty jsi jim rozbil okno?
0: Komu?
1: Vočťa hlavovým.
0: Co mají Pepíka?
1: Jo, a Magdu. A Pavlínu.
0: A taky Michala.
1: A starýho dědečka.
0: A taky Kanára.
1: Podej mi.
0: Rákosku?
1: Právě tu.
0: Tady je.
1: Tak, založ ruce v týl.
0: Založil jsem.
1: Tváří se obrať k východu.
0: K východu z bytu?
1: K východu slunce.
0: Stalo se.
1: Nyní se předkloň. Tak správně, nyní tvé čelo směřuje k jihu.
0: Vyšpulnej jsem ale na západ. Au!
1: Tak okno říkáš.
0: Au!
1: Vzalo za své.
0: Au!
1: A my čudou. Kvůli tobě teď budou mít vočťá hlavový v bytě věčnej průvan. Au! Sklenářů je málo.
0: Au!
1: Za trest půjdeš na sklenáři, já tě naučím vážit si práce.
0: Au!
1: No, máš štěstí, že se mi ta rákoska zlomila. Tak, a teď si budeš aspoň pamatovat, že s míčem se nehraje na ulici, ale v parku.
0: S jakým míčem?
1: Co jsem ti koupil pod stromeček?
0: Vždyť si mi žádnej nekoupil.
1: Tak jak si s ním můžeš hrát na ulici?
0: Teď já si s ním nehraju na ulici.
1: Tak jak si mohl vočťá hlavovům rozbít okno?
0: Já vočťá hlavovům okno nerozbil.
1: Šmanko, to je tak... Tak proč tě tady řežu?
0: Z toho si nic nedělej. Já jsem ti chtěl jenom připomenout, že jsi mi tu mičuru slíbil už k předminulým Vánocům. Tak jestli mi chceš koupit, dokud jsem ještě kluk, tak ti svatosvatě slibuju, že to okno bočťá hlavovým určitě rozbiju. A vejprásk mám zálohovaný.

0: Pan Novák odjíždí z dovolené a vidí, jak jeho manželka strká do kufru láhev s mořskou vodou.
1: Co to děláš, ptá se jí.
0: Vidíš, vezu dědečkovi mořskou vodu.
1: No ale nedávej tu láhev tak plnou.
0: Proč, prosím tě?
1: Přijde příliv a vytlačí ti zátku.
2: Já tomu nerozumím.
3: No, jako kdyby mohla být v láhvi veliká vlna, jako příboj mořský.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Luboš, Michal a Prokop. Pan Vavřinec by si po včerejším podivném seznámení s Jejhlíkem rád pospal, ale nemohl. Dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek ráno, chodil do základní umělecké školy. Měl tam tři nadané kluky, kteří se chtěli naučit hrát na trubku. A že byl právě čtvrtek, stačil si jen loknout horkého čaje, popadnout trumpetu a běžet. Luboš, Michal a Prokop už na něho ve třídě čekali. Kluci, sadíme se, jaký bude mít, jo? To navrhl Luboš. O co? Zeptal se Michal. O párek v rohlíku, řekl Prokop. Ty, co prohrajou, se musí složit a koupit ho vítězi. Platí? Platí. Červenou a zelenou, křikl Luboš. Béžovou a hnědou, mínil Michal. Bílou a modrou, přisadil si Prokop. Sotva učitel vešel do dveří, oči jim sjeli k jeho nohavicím a co uviděli, je pořádně zmátlo. Vždyť on měl obě ponožky černé. Zklamání žáku bylo tak očividné, že by trklo i slepého. Pan Vavřinec pochopil a vyhrnul si nohavice. Ponožky, jak vidíte, obě černé. A víte proč? Protože jsem včera v noci chytil lichožrouta do paskičky na myši. Luboš, Michal a Prokop koukali jako mopet na Harleje. To byla noc, odfoukl si pan Vavřinec. Úplněk a měsíc jak poklice na hrnec. No, a co vy, kluci? Cvičili jste stupnice? Tak si vybalte nástroje. Kluci poslechli, ale pořád po sobě zmateně pokukovali. Jejhlíku, máš ponožku v rendlíku. Zanotoval si pan Vavřinec a hned tu kratičkou melodii také vykouzlil z trumpety. Líbí? Zeptal se. Teprve teď si všiml vyděšených obličejů svých žáků, odkašlal si a řekl přísně. Tak, dost. Legrace? Začíná hodina. Ještě dlouho po vyučování si Luboš s Michalem a Prokopem o něčem vzrušeně povídali, divoce gestikulovali a ukazovali si na hlavu. Pan Vavřinec si s ničím hlavu netrápil. Bylo mu tak lehce, ale zároveň tak teskně, jako už dávno ne. Hrozně rád by si s někým popovídal. Jak je to dlouho, co jsem měl doma nějakou milou návštěvu, zavzpomínal. Ale bylo to tak dávno, že se při pomyšlení na ten čas a na slečnu Helenku málem rozplakal. Pane, něco stalo? Moc smutný, usmíval se Karlík, když zasmušlý pan Vavřinec přecházel kolem jeho krámku. Ponožky, dáme? Dneska ne, Karliku. Asi si koupím láhev vína. Vína, rozzářil se Liku. Vína mám a různý, bílý, červený i sladký pro slečna. Pan Vavřinec popadl bez rozmýšlení láhev nějakého moravského. Víno mu vlastně nic neříkalo, za to v konzervách se vyznal. Tentokrát si vybral pravé anglické fazole v tomatové omáčce. Pán má chuť, řekl uznale Liku.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

si kouzlení. Simsala bum, bim, oh, bonjour. Mí milí malí kouzelníčkové, jsem tu opět s vámi, já, váš poletavý přítelíček. Nade mnou temní nebe s milionem hvězdných světýlek. Nad námi se rozprostírá do nekonečna celý vesmír. A já smekám svůj sametově černý cylindr a vítám vás u dalších magických chvil. Začíná netopíří kouzlení. Mezami, přemýšlíte někdy o vesmíru? Já ano, o jeho velikosti, nekonečnosti, vzdálenosti a... Má drahá přítelkyně Myška Bibi se mi svěřila, že se jí na vesmír hodně vyptáváte. Jste zvědaví, to je dobře, bravo, vivat! Já fandím zvědavosti. Kdo je zvědavý, nejvíc ví. Co třeba kosmické lodě a rakety. Víte, jak vypadají? Viděli jste je někdy na obrázku? Kreslíte si je? Ano, no to je skvělé. Vaše obrázky se budou dnes hodit. Mám pro vás totiž takové malé zábavné kouzlíčko. Hned přijdete na to, proč jsem vám kladl ty vesmírné otázky. Hned vám to všechno dojde. Dnes vás totiž naučím, simsalabumbim, jak si snadno vykouzlit, nebo spíše vyrobit, vlastní raketu. Hlavní roli bude hrát obyčejný nafukovací balónek. Z balónku raketu, říkáte si? Ano, ano, hned vám povím, jak na to. Co k tomu budete potřebovat? Nafukovací balónek, provázek, nůžky, brčko dostatečně tlusté na to, abyste jim provázek lehce protáhli, a kousek lepící pásky. A můžeme začít. Tak, je to jednoduché. Ustřihněte kus provázku. Dost dlouhý na to, abyste ho pohodlně napnuli, kde si vymyslíte. Třeba mezi oknem a skříňkou, anebo mezi kuchyňskou linkou a jídelním stolem. Jeden konec provázku upevněte lepící páskou na zvolené místo. Volný konec provázku protáhněte připraveným brčkem. Jinými slovy, navlékněte brčko na provázek. O la la, výborně, je čas napnout provázek. Tedy i druhý konec upevněte na místo, které jste si vybrali. Tak, teď ustřihněte dva malé kousky lepící pásky. Nachystejte je na brčko tak, jako byste jej chtěli k něčemu přilepit. Přilepíte oba kousky pásky z poloviny na brčko. Druhá půlka kousků pásky zůstává zatím volná. A nyní už se to blíží. Nafoukněte balónek. To místo, kudy se balónek nafukuje, nezavazujte, jen držte prsty. A připevněte balónek k brčku těmi kousky lepící pásky, které jste si tam před chvílí připravili. Nyní se i s balónkem, který pořád držíte tak, aby neunikal vzduch, přesuňte na začátek napnutého provázku. A přichází ta slavná chvíle. Pusťte balónek. Co pak se to stane, tušíte už? Ano, jakmile balónek pustíte, proud vzduchu, který vypouští, ho donese na druhý konec provázku. Z balónku se stane opravdu raketka. Letí jako o závod po přímé dráze. Už víte, proč jsem se ptal na rakety? Létání je zábava. A ještě větší zábavou je uspořádat rodinný závod raket. Nakreslete raketu na papír, vystřihněte ji a připevněte taktéž buď na brčko, nebo rovnou na balónek. Čí raketa doputuje na provázku nejdál? Zapište si výsledky do poznámek svých kouzelnických sešitů.
vzlétám plavně a lehce. Za dalším kouzelným překvapením o něm vám povím příště. Zatím se pořádně dívejte kolem sebe, protože svět nám má vždycky co nabídnout a pořád je kolem něco nového a nečekaného. Jen si toho všimnout. Pozorujte a já se těším na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele. V roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

0: Sloní mládě. V dávných a dávno minulých dobách, drahoušku, sloni neměli chobot. Měli jen černavý vyboulený nos, velký jako bota, kterým mohli jen vrtět ze strany na stranu, ale nemohli jim nic sebrat. A tehdy žil jeden slon, mladý slon slůně, který byl nabit nenasytnou zvědavostí, což znamená, že se stále na něco ptal. Žil v Africe a celou Afriku naplňoval svou nenasytnou zvědavostí. Ptal se vytáhlého strýce Pštrosa, proč mu ocasní péra rostou z ocasu. A vytáhlý strýc Pštros mu napráskal tvrdým, přetvrdým pařátem. Ptal se vysoké tety žirafy, kdo jí pocákal kůži skvrnami. A vysoká teta žirafa mu nabila tvrdým, přetvrdým kopytem. Ale stále byl nabit nenasytnou zvědavostí. Ptal se tlustého strýce Hrocha, proč má červené oči, a tlustý strýc Hrocho přetáhl tlustým, přetlustým paznechtem. Ptal se chlupatého strýce Paviána, proč melouny chutnají jako melouny, a chlupatý strýc Paviáno spráskal chlupatou, přechlupatou prackou. Ale pořád byl nabit nenasytnou zvědavostí. Vyptával se na všechno, co viděl, slyšel, hmatal, čichal a chutnal a všichni jeho strýcové i všechny tety ho za to vypláceli, ale stále planul nenasytnou zvědavostí. Jednoho krásného rána v den, kdy slunce přechází rovník, nenasytné slůně si vymyslelo z brusu novou otázku. Ptalo se, co mívá krokodýl k obědu? Všichni mu odpovídali hlasitým a hrozivým, jedeš! Vypláceli je na místě a nevěděli, kdy přestat. Nějaký čas po té velké výplatě slůně spatřilo ptáka Kolokola, sedícího načíhané v trnitém ksoví, a řeklo, tatínek mi nabil, maminka mi natloukla a všichni strýcové a tety mě zmlátili pro mou nenasytnou zvědavost. A přece jen bych chtělo vědět, co krokodýl mívá k obědu. Pták Kolokolo odpověděl hrobovým hlasem.
1: Jdi k břehům široké, šedozelené, rmutné řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy, a tam se přesvědč.
0: Příštího jitra, to již přechod slunce přes rovník byl ukončen jako přechody předcházející, nenasytně zvědavé slůně si nabralo 50 kilo banánů, malého načervenalého druhu, 50 kilo cukrové třtiny, dlouhého narudlého druhu a 17 melounů, křupavého zeleného druhu, a řeklo všem členům své drahé rodinky. Jdu k široké, šedozelené a rmutné řece Limpopo, věnčené zemnicovými stromy, abych se přesvědčilo, co krokodýl mívá k obědu. Všichni mu na rozloučenou hodně natloukli, ač je co nejzdvořileji prosilo, aby už přestali. Šlo tedy trochu rozehřáté, ale docela nic se nedivilo. Cestou jedlo melouny a slupky trousilo kolem sebe, protože je nemohlo sebrat. Přišlo do Grahamstownu a otučlo do Kimberleje, z Kimberleje do země Kama a ze země Kama šlo na severovýchod a po celou tu cestu jedlo melouny. Až přišlo k břehům široké, šedozelené, rmutné řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy. Bylo to právě tak, jak řekl pták Kolokolo. A musíš vědět a uvědomit si, drahoušku, že až do toho týdne, dne, hodiny a minuty nenasytně zvědavé slůně nikdy nespatřilo krokodýla a vůbec nevědělo, co je to za tvora. Vše pramenilo jen z jeho nenasytné zvědavosti. První věc, kterou tu slůně uvidělo, byla dvoubarevná skalní krajita, ovinutá kolem skály.
2: Promiň,
0: zeptalo se slůně, co nejzdvořileji.
2: Ale viděla jsi někdy v tomto malebném kraji něco jako krokodýla?
3: Zda jsem viděla krokodýla,
0: opakovala dvoubarevná skalní krajita hrdým a hrozivým hlasem.
3: Nač se budeš ptát pak?
2: Je odpust,
0: omlouvalo se slůně.
2: Ale pak bys mi mohla říci, co mívá k obědu.
0: Tu dvoubarevná skalní krajita se rychle rozvinula a plácla slůně šupinatým cepovitým ocasem.
2: To je divné,
0: myslelo si slůně.
2: Tatínek, maminka, strýcové i tety, nepočítajíc v to strýce Hrocha a strýce Paviána, všichni mě doma tloukli pro mou nenasytnou zvědavost. A myslím, že tohle bude týž případ.
0: Řeklo tedy dvoubarevné skalní krajitě co nejzdvořileji.
2: Zbohem.
0: A pomohlo jí ovinout se zase kolem skály. Pak odešlo, trochu rozpálené, ale docela nic se nedivilo. Cestou pojídalo melouny a trousilo kolem sebe šlupky, které nemohlo sebrat, až na kraji široké, šedozelené a rmutné řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy, šláplo na něco, co pokládalo za kládu. Ale byl to zatím krokodýl, drahoušku, který mrkl jedním okem. Takhle.
2: Promiň, ptalo se slůně, co nejzdvořileji. Viděl jsi někde v tomto malebném kraji krokodýla?
0: Tu krokodýl mrkl i druhým okem a uvolnil polovinu ocasu z bláta. Slůně, co nejzdvořileji ustoupilo, protože se bálo nového výprasku.
3: Pojď sem, maličký, řekl krokodýl. Proč se ptáš na takové věci?
2: Odpusť, řeklo slůně, co nejzdvořileji. Ale tatínek mi nabil, maminka taky, a to nepočítám ani vytáhlého strýce Pštrosa, vysokou tetu žirafu, která kope vždy tak tvrdě, širokého strýce Hrocha a chlupatého strýce Paviána a dvoubarevnou skalní krajitu zde nedaleko na břehu, která šupinatým a cepovitým ocasem mlátí bolestněji než všichni ostatní. Bojím se, že si také takový a netoužím po novém výprasku.
3: Jen pojď blíž, maličký, opakoval krokodýl, protože já jsem krokodýl.
0: A začal prolévat krokodýlí slzy, aby dokázal, že je to pravda. Tu slůně, těžce odechujíc a jako bez sebe radostí, pokleklo na břeh a řeklo.
2: Právě tebe hledám po celé ty dlouhé dny. Budeš tak laskav a řekneš mi, co míváš k obědu?
3: Pojď blíž, maličký, lákal ho krokodýl. Já ti to pošeptám.
0: Sluně přiblížilo hlavu těsně ke krokodýlově tlamě, zavánějící pyžmem a ježící se tesáky, a krokodýl jej popadl za malý nos, který až do toho dne, týdne, hodiny a minuty nebyl větší než bota, ale mnohem užitečnější.
3: Myslím, řekl krokodýl a řekl to mezi zuby, takhle. Myslím, že dnes budu mít k obědu sluně.
0: Tuhle řečí, drahoušku, se sluně velmi polekalo a zahuhnělo nosem, asi takhle.
2: Vek mne, to bojí.
0: Tu dvoubarevná skalní krajita sjela na břeh a pravila.
1: Mladý příteli, nepotáhneš-li hned a ze všech sil zpět, myslím, že ten tvůj známý v hrubě vzorkovaném koženém kabátě,
0: tím mínila krokodýla,
1: tě stáhne do rmutného proudu dřív, než řekneš švec.
0: Dvoubarevná skalní krajita mluví obyčejně takovým způsobem. Sluně si sedlo na své malé kýty a tahalo a tahalo a tahalo, až se mu začal nos natahovat. A krokodýl se vzpíral ve vodě, pěnil ji mocnými údery ocasu a táhl a táhl a táhl. Nos sluněte se natahoval stále víc a víc. Sluně teď roztáhlo všechny čtyři nožky a táhlo a táhlo a jeho nos se protahoval ještě víc. Krokodýl se opíral o ocas jako o veslo a táhl a táhl a táhl. Při každém zatáhnutí se nos sluněte prodlužoval a prodlužoval a bolelo to jemináčku. Pak sluně cítilo, že mu nohy začínají klouzat a řeklo nosem, který byl již dlouhý přes metr.
1: No je probde moc.
0: Tu dvoubarevná skalní krajita sjela ze břehu, uvázala se dvojitým námořnickým úzlem na zadní nožky slůněte a řekla:
1: Ukvapený a neskušený cestovateli, teď musíme vydržet opravdu vysoké napětí, nebo jinak, podle mého soudu, ta samohybná válečná loď s obrněnou horní palubou,
0: tím mínila drahušku zase krokodýla,
1: natrvalo zničí tvou životní dráhu.
0: Dvoubarevná skalní krajita se tak obyčejně vyjadřuje. Táhla, sluně táhlo a krokodýl táhl, ale dvoubarevná skalní krajita a mladý slon táhli dohromady silněji, až konečně krokodýl pustil nos sluněte se žblunknutím, které bylo slyšet po celém toku Limpopa. Sluně nečekaně a tvrdě dosedlo na břeh, ale nejdřív řeklo děkuji dvoubarevné skalní krajitě a pak začal ošetřovat svůj ubohý, vytahaný nos. Zabalilo jej celičký do chladivých banánových listů a osvěžovalo jej ve vodě široké, šedozelené a rmutné řeky Limpopo.
1: Proč to děláš?
0: Ptala se dvoubarevná skalní krajita.
2: No, promiň, řeklo sluně, ale můj nos se dostal zle z formy a já čekám, až se zase zcvrkne.
1: To se načekáš,
0: řekla dvoubarevná skalní krajita.
1: Někdo nikdy nepochopí, co je pro něj dobré.
0: Sluně tam zůstalo celé 3 dny čekajíc, až se mu nos začne zcvrkávat. Ale nekrátil se. A kromě toho pozorovalo, že začíná přes něj šilhat. Te musíš pochopit, drahušku, že mu její krokodýl vytáhl v opravdický chobot, takový, jaký dnes mají všichni.

0: ještě jej oklepalo o přední nohy a chobotem nacpalo do tlamy. Výhoda číslo dvě, řekla dvoubarevná skalní krajita. Tím šmudli šmidli nosánkem bys to nedokázalo. Nemyslíš, že tady moc praží slunce?
1: Pravda,
0: souhlasilo sluně a než si uvědomilo, co vlastně dělá, nasálo chobotem bláto z břehu široké, šedozelené a rmutné řeky Limpopo a naplácalo si je na hlavu jako chladivou, blátivou čepičku, která se mu roztekla až za uši. Výhoda číslo tři, řekla dvoubarevná skalní krajita. Tohle bys nedokázalo tím dřívějším šmudli šmidli nosánkem. A jak by se ti líbil takhle výprask?
1: Odpusť, odporovalo sluně, ale vůbec by se mi nelíbil.
0: A jak by se ti líbilo naplácat někomu jinému? Ptala se dvoubarevná skalní krajita.
1: No, to by se mi líbilo opravdu moc, řekl sluně.
0: Dobře tedy, pravila dvoubarevná skalní krajita, brzy zjistíš, že tvůj nos se výborně hodí k výplatě druhých.
1: Je, děkuji ti, řekl mladý slon, budu si to pamatovat. A teď myslím, abych šel domů a vyzkoušel to na příslušnících své drahé rodinky.
0: A tak se sluně vydalo na cestu domů přes celou Afriku z kotačíc a šrhajíc chobotem. Mělo-li chuť na ovoce, nemuselo již čekat, až spadne ze stromu, ale utrhlo si je. Jestliže mělo chuť na trávu, natrhalo si ji, aniž muselo klekat na kolena jako dřív. Když je štípali mouchy, ulomilo si větev ze stromu a používalo ji jako plácačky. A urobilo si chladivou čepičku z bláta vždy, když slunce přes příliš pálilo. Když mu na cestě Afrikou bylo smutno, zatroubilo si na chobot a byl to zvuk mocnější než několik dechovek dohromady. Schválně si zašlo a vyhledalo strýce Hrocha. To nebylo vůbec přímé příbuzenstvo. A dalo mu jednu pernou chobotem, aby se přesvědčilo, že dvoubarevná skalní krajita měla pravdu. Jinak chvílemi sbíralo melounové slupky, které roztrousilo cestou k Limpopu, neboť mladý slon byl opravdu pořádku milovný tlustokožec. Konečně jednou za soumraku došlo až ke své drahé rodince. Předem svinulo chobot a řeklo:
2: Haló.
0: Všichni zase rádi uviděli a hned povídali:
3: Pojď sem, napráskáme ti trochu za tvou nenasytnou zvědavost.
1: Bach, řekl sluně, myslím, že nic nevíte o pořádném výprasku, ale já vím a ukážu vám to.
0: Rozvinulo chobot a namlátilo dvěma svým drahým bratříčkům, co se do nich vešlo.
1: U všech banánů, kde ses naučil tomuhle kousku? Zvolali. A co si to udělal se svým nosem?
2: Dostal jsem nový od krokodýla na březích široké, šedozelené a rmutné řeky Limpopo,
0: řekl mladý slon.
2: Ptal jsem se ho, co mívá k obědu, a on mi dal tohle.
4: Vypadá to velmi šeredně, řekl chlupatý strýc pavián.
2: Vypadá, přisvědčil mladý slon, ale je to velmi užitečné.
0: A popadl chobotem chlupatého strýce pavijána za chlupatou nohu a mrskl jim do sršního hnízda. A zlý mladý slon pak ještě dlouho vyplácel členy své drahé rodinky, až všem z toho bylo horko a všichni byli velmi udiveni. Strýci Pštrosovi vytrhal pera z ocasu, vysokou tetu žirafu chytil za zadní nohu a vláčel ji trním a tlustému strýci Hrochovi foukal bubrinky do ucha a troubil mu do něho, když po obědě spal ve vodě. Ale nikdo se nesměl ani dotknout ptáka Kolokola. Nakonec to dopálilo všechny členy jeho drahé rodinky tak, že jeden za druhým spěchali k břehům široké, šedozelené řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy, aby si od krokodýla vyžádali nové nosy. Když se vrátili, nikdo již nikoho nevyplácel. A od toho dne, drahoušku, všichni sloni, které kdy uvidíš nebo také neuvidíš, mají stejný chobot jako nenasytně zvědavé sluně.

0: synátek.
1: Ne, já ty ovesný vločky nechci.
2: Matka, já ti povídám, že je jíst budeš.
1: To je ale výchova, povzdechne si otec. Nevnucuj mu svou vůli. Nech ho, ať se rozhodne sám.
2: Prosím, tak to zkus, na to matka.
1: Podívej se, synáčku, povídá otec. Rozhodni se úplně svobodně. Buď ty vločky sníš, nebo dostaneš.
3: To se moc rozhodnout nemohl.
0: Třeba dostane korunu.
4: Prominutím koňský trus, že ano, smíchán s dobrou zeminou, promění se na humus, úspěchy nás neminou, vyroste nám žampion, vynese nám značný zisk, zbohatneš ty, já i on, o akci se zmíní.

prominutím Starý hrad, že ano, s ideální vlhkostí. Může se však také stát pro ty děti radostí. Ano, děti se nám seřadí, vyfasují košíčky a pak pěkně nerádi budou trhat houbičky.

0: Je to špatný. Řídě je z toho smutnej a Jendovi teče oko. Napiš tvrdá pomsta Jouzovi.
1: Pomsta? Jouzo? Ale jaký Jouzové? Tvrdá pomsta? Tak tvrdý.
2: O kočce, která měla ráda ušák. Kde kdo říká, že jsou kočky falešné, ale není to vůbec pravda. Byla jednou jedna černá kočka. Nosila červenou mašličku, moc jí to slušelo, a všechny židle jí říkali, pojď si sednout ke mně, to bude pohodlí, uvidíš. Židlí bylo v pokoji 6. Byly kožené a měly krásně vyřezávané nohy. Ale kočka měla ráda jenom jedno křeslo s velikánskýma ušima, kterému se říká ušák. Ušák už byl starý. Pořád mu bylo zima. A tak stál u kamen, kočka v něm seděla od rána do večera, povídala si s ním, četla mu noviny a bylo jim spolu hezky. Všechny židle v pokoji měly na ušák velikou zlost a šeptali si, proč si ta kočka všímá jenom toho hloupého ušáku? My jsme přece krásnější. Máme vyřezávané nohy. A ušák je starý, ošklivý a má uši veliké jako slon. A ušák to slyšel, i když si to židle šeptali docela potichu. Ušák má veliké uši a slyší všechno. A tak si říkal, ty židle mají asi pravdu. Jsem starý, nehezký. Mám ohromné uši. Vypadám asi směšně. Jednou si toho kočka všimne, přestanu se jí líbit. A co potom? A protože se o tu černou kočku s červenou mašličkou velice bál, počkal, až bude na procházce na střeše, šel do kuchyně, vzal z kredence ten největší nůž a šmik. Uřezal si obě uši. Pak se podíval do zrcadla. Uši byly pryč. Vypadal teď jako ostatní židle a měl z toho radost. Teď už nebudu muset poslouchat žádné hloupé řeči. A kočka mě bude mít pořád ráda, řekl si. Ale kočka se vrátila z procházky, spráskla tlapičky a řekla, udělal si pěknou hloupost. To ti tedy povím. Ušák bez uší přece k ničemu není. Teď tě vyhodí na půdu. A měla pravdu. Ušák bez uší není žádný ušák a tak ho vyhodili na půdu. Byla tam tma a zima. Ušák byl zvyklý na teplo a tak se třásl a bylo mu smutno, vzpomínal na kočku a říkal si, co jsem to jenom provedl. Chtěl jsem se kočce líbit a takhle to dopadlo. Teď si kočka sedí v nějaké kožené židli s vyřezávanýma nohama a čte jí noviny a na mě dávno zapomněla. Kočky jsou přece falešné, to je známá věc. Ale nebyla to pravda. Kočka na ušák vůbec nezapomněla, jak by mohla zapomenout. Říkala si, jsem sice kočka a každá kočka je falešná, ale proč bych měla být falešná k ušáku, když se v něm tak dobře sedí? A tak šla na půdu a řekla, nic si z toho nedělej, že jsi na půdě. Mně se na půdě líbí víc než v pokoji. jsem přece kočka. Budeme tady spolu. Budeš můj ušák a já se postarám, aby ti nebyla zima. A hop. A už seděla v ušáku a začala příst a upředla velikou teplou deku, pod kterou není ani trochu zima, a pak četla ušáku noviny. Četla je klidně po tmě, protože tma kočce nevadí. A ušák byl šťastný, že je kočka s ním. Vůbec mu nevadilo, že nemá uši. Bylo mu hezky, usmíval se a přemýšlel o tom, jaká je to hloupost říkat o kočkách, že jsou falešné.

skočí z jablíčka pana. Začni už, povídej, už jsem jak pěna. Kdo je ta princezna?

0: básnička. Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: A teď ještě jednou.
0: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

Pelandok a krokodýlové. Jednou přišel Pelandok k široké řece. Na protějším břehu spatřil strom, jehož větve byly plné červených zralých plodů. Pelandok na ně dostal strašnou chuť, ale jak se dostat na druhý břeh? Chvíli přemýšlel, potom vzal skořepinu z kokosového ořechu, vyšplhal se na strom a zvolal. Hej, krokodýlové, kteří žijete v této řece, vynořte se všichni na hladinu a postavte se od jednoho břehu ke druhému, protože mi jeho veličenstvo král Sulajmán rozkázal, abych vás všechny spočítal. Když to krokodýly uslyšeli, objevili se na hladině všichni, malí i velcí, staří i mladí, samci i samice. Celá řeka jich byla plná od jednoho břehu ke druhému. Pelandok potom kráčel po hlavách krokodýlů a počítal. Raz, dva, tři, bum. Přitom klepl každého krokodýla kokosovou skořápkou. Malé i velké krokodýlí hlavy, bum. Pět, šest, sedm, bum. Samci i samice, hotovo, bum. Tak přešel až na druhý břeh, rychle vyskočil na zem a zvolal. Hej, krokodýlové, to jsem vás převezl. Chtěl jsem se jenom dostat na druhou stranu, abych se najedl. Proto jsem vám nabulíkoval tohle sčítání krokodýlu pro jeho veličenstvo krále Sulajmána. Vy jste dostali kokosovou skořápkou po hlavě a já si pochutnám na ovoci. Hlupáci. Pak se s chutí pustil do jídla. Když si to krokodýlové uvědomili, rozzuřili se a křičeli. Těš se, Pelandoku, až se přijdeš napít, sežereme tě. Teprve potom budeme mít klid. Pelandok se najedl, ale dostal žízeň. Šel k močálu, aby se napil. Napřed však zavolal. Hejá, krokodýly, jste tady? Krokodýly, co byli na blízku, mu odpověděli. Bylo jich asi 15 nebo 16. Ve všech močálech, kalužinách a bažinách, ke kterým se přiblížil, drželi krokodýly stráž. Pelandok ztratil hlavu, nevěděl, co má dělat. Když ho žízeň trápila čím dál víc a hrdlo, jako by se mu chtělo roztrhnout, už to déle nevydržel. Vrátil se k řece, ke které se připlížil kolem bambusového křoví, které lemovalo strmý břeh. Začal hltavě pít a strašně přitom mlaskal. Krokodýl, co byl nejblíže, ho zaslechl a okamžitě ho chytil za nohu. Pelandok se strašně lekl, ale zachoval klid a spustil. Ty jsi ale hloupý, krokodýle. Nedržíš moji nohu. Tady ji mám. A zakýval větví bambusu. Krokodýl pustil Pelandokovu nohu a zakousl se do bambusové větvičky. Pelandok byl volný, opatrně vylezl na břeh a zaúpěl. Prosím tě, jen mě netiskni tak silně. Máš zuby ostré jako dýka. A krokodýl na to. Teď bídně zahyneš. Sežeru tě se vším všady za to, že si nás tolikrát ošidil. Ach, jak tě lituji. K čemu ti bude nožička bambusová větvička? Doufal si, že sežereš Pelandoka a zatím si chytil jenom rákosku. Když to krokodýl uslyšel, pustil bambus a už ani nemukl, protože se ukrutně styděl, že ho Pelandok zase přelstil. Pelandoka dobré jídlo a pití zmohlo, a tak se uvelebil do stínu a tam spokojeně usnul.

0: Podívej se na dvoreček. Kde se tam vzal kobereček?
1: Co je to? Kouzelný kobereček, že by na něm lítal třeba...
2: Kouzelník!
1: Kouzelník anebo turecký princ Paša!
2: Je, turecký med, ten já rád!
1: Anebo turecký prasátko Paší!
2: Asi počkej, ne. To nebude
1: počkej,
2: ono.
1: Počkej. Podívám se na dvoreček, kde se tam vzal kobereček. Tak koberečky můžou mít různé barvy. Modrý kobereček,
2: zelený.
1: Zelený kobereček,
2: no, zelený.
1: Může být i na dvorečku.
2: Jo.
1: A můžou v něm růst i pampelišky.
2: A nebo jiný kytičky.
1: A daj se na něm dělat kotrmelce.
2: A skákat.
1: A je to, a je to. Tráááá.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: A na pořadu máme radu 11.
2: Rada, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da.
1: Pozornost je vždycky milá, ta nikdy neurazila.
3: Ale práci. Vymyslet takové moudra, taťulínku.
1: Co se ti na tom nelíbí?
3: No, kdo by nebyl rád, když něco dostane?
2: Například já, hurvínku, když dostanu pohlavek.
3: Řeklo se pozornost. A pozorností se myslí dárek, dívtko.
4: Ale nejenom dárek, hurvínku.
2: Jej, Danánky, a co ještě?
4: No, každý projev pozornosti. Drobná úsluha, slůvko poděkování.
1: Zdvořilý pozdrav, správné oslovení.
3: Jaké je nesprávné oslovení, tati?
1: No, například, když si to popleteš a panu Sládečkovi budeš říkat...
2: Paní, že ano.
1: Máš oči, ne? Ale ze Sládečka uděláš slanečka.
3: A řeknou pane Herinek.
1: No, to by to bylo podobné.
2: Jej, Danánky, ale když dočista zapomenu jeho jméno.
4: No, tak se slušně omluvíš a zeptáš se ho.
2: Aha, řeknu, promiňte, nevíte náhodou, jak se jmenujete?
1: Šmanko, to je Máničko. On své jméno zná, ale ty ne.
2: Jak to? Já své jméno znám taky.
1: Na to se ho nebudeš ptát.
2: No a proč bych se ho taky ptala, jak se jmenuju?
1: Tak dost, dost. Projevem pozornosti je i blahopřát k významným dnům. K narozeninám, k meninám a podobně. A k přání můžeš jako další pozornost připojit dáre.
3: Darebáctví.
2: Je darebáctví.
1: Dáreček, šmankote,
2: no,
1: který udělá radost. A to mi darebáctvím neuděláš.
3: Že ne? Jak jsem tuhle rozbil okno, řekl jsi, že jsem ti udělala radost.
1: No, já to řekl trochu jinak. To jsi mi zase udělal radost, jsem řekl. Jako, že jsi mi neudělal.
2: Celý. Jak by se stvářil, hurvínku, kdybych ti dala k narozeninám rozbité okno, že?
3: To bych se asi moc netvářil.
4: No vidíš, proto si dobře rozmyslíš, jaký dárek vybereš, Máničko. Nenakoupíš halabala.
2: Jasně, kde pak koupit halabalu, bábinko?
1: Ale Máničko, halabala znamená ledabile, jen tak něco, rozumíš? Že nekoupíš, co uvidíš.
2: Ale co neuvidím?
4: Ne, cokoliv. A nepočítáš už předem, že já si to vyměním, když se mi to nebude líbit.
3: Chápe, dívko, prostě nekoupíš cokoliv, ale něco docela jiného.
1: Šmanko, ty vybereš dárek, který udělá paní Kateřině radost.
4: Ano.
1: A nikdy nedáváš místo dárku peníze.
2: Proč?
3: Peníze neudělají radost.
1: Ale... Dal bys tím najevo, že jsi nechtěl lámat hlavu s vybíráním. Vybrat vhodný dárek je umění.
3: No. To mi nepovídej, taťulínku. Budej zírat, co jsem ti vybral k svátku.
2: Jú, já bych chtěla vidět pana z Pejbla zírat. Co mu dáš, hurvínku?
3: Kopací merunu.
2: Jo.
1: Cože?
3: Kopací míč.
1: No, to tedy zírám.
2: Zírá, no.
1: Co budu dělat s kopacím míčem?
3: Hrát kopanou, co
2: no,
3: asi?
2: No.
1: Já? V mém věku? Zatím pumlíčem si lítej sám.
3: Když myslíš, tatí, tak já se obětuju.
1: Jo, takhle, že se nestydíš.
4: No, vidíš, hurvínku, a to je právě chytračení. Věnovat něco, abys to získal sám, to si nedělá.
2: No, zírám taky. Dárkem máš přece udělat radost.
4: Ale ne sobě. Pamatuj si to. Taky nemůžeš darovat to, co jsi sama dostala a chceš se toho zbavit, Máničko.
2: Proč bych se dárku chtěla zbavit?
4: Nech mě domluvit. Protože je to třeba hrozně nemoderní věc.
2: Ten takový dárek bych si prostě nevzala.
4: Jenže dárek odmítnout je nezpůsobné. Když něco dostaneš, poděkuješ. Před dárcem dárek vybalíš a projevíš radost. A nikdy dárci neříkáš, že jsi neměl dělat škodu.
2: Jakou škodu, když mi dá nějakou ohavnost?
1: Na tom nezáleží, Máničko. Darovanému koni na zuby nekoukej.
2: No jasně, mohl by mě kousnout, že ano?
1: Kdo by tě mohl kousnout?
2: No ten kůň, co jsem ho dostala a koukala jsem mu na... na zuby.
1: Ale to je hloupost.
3: To se ví, co bys mu na zuby viděla, dívko.
2: To je pravda.
1: Mámko, te přísloví darovanému koni na zuby nekoukej nabádá.
3: Aby s ním šla k zubaři, vej tati.
1: Ale ne. Aby na daru nehledala vady.
4: Ano. A kdo by taky dával koně, že ano? Za malou pozornost se považuje...
3: Třeba hříbátko.
4: Ale jdi. Bomboniera, kniha nebo drobný umělecký předmět.
1: I ten sebemenší dárek hezky zabalíš a přivážíš ozdobným provázkem nebo stužkou. Za tu zastrčíš kvítek nebo no, zele.
3: Zeleninu.
1: No a půl kila mrkve. Zelenou větvičku.
4: Tak, ale pozor. Dárek vždycky přebalíme, aby u něho nezůstala cenovka.
3: To by vadilo?
2: No jistě. Podle ceny by každý poznal, jak vysoko si ho ceníš.
1: A proto ne, Máničko. Cena není rozhodující.
4: Protože dárek není cený jen svou hodnotou, ale úmyslem udělat co?
2: Radost.
4: Správně.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: Najdu já si učedníka, kluka jako Buka, aby se mu při kování neroztrásla ruka. Udělám z něj tovaryše, no a potom časem bude z něho mistr kovář, mistr jako já jsem. Pořádný chlap, jak se patří, který všechno zmůže. A tak budu nástupce mít a Tereska může. A tak budu nástupce mít a Tereska může.
6: Netopíří kouzlení. Mes amí, oh la la. Moji malí, milí kouzelničtí přátelé. Jsem tu opět já, váš přítel z křídly, netopír Pierre osobně. Jak mě těší, že jsme opět spolu. Vždy, když pro vás vymýšlím nové kouzlíčko, cítím, jako by se mi někde kolem srdéčka třepetalo na tisíc maličkých motýlků, až mi srdce bláznivě buší v mém netopířím hrudníčku. To všechno z toho, jak se těším, až vám o novém triku či kouzlíčku povím. Vítám vás u dalšího netopířího kouzlení. Těší mě, že máte rádi všechna barevná kouzlíčka a pokusy stejně jako já. A proto tu mám pro vás jedno zcela nové duhové překvapení. Duha. S přítelem zajícem Antonínem jsme již několikrát mluvili o její kráse. Ano, ano, on je umělec a tedy rozumí všem krásám, kterými se kochají naše oči. A duha, to je jeden z nejkrásnějších přírodních úkazů. Vždyť na ně koukám zcela ohromen, vypadá jako zázrak, nespa? No. Už při jiných duhových pokusech jsem vám vysvětloval, že duha vznikne, když zároveň prší a svítí slunce. Sluneční paprsky se odráží v mikroskopických kapkách vody a tento odraz pak vytváří barevný jev, kterému říkáme duha. V dnešním pokusu vám ukážu, jak si udělat duhu na papíře. A to jinak, než že byste si ji tam nakreslili. Užasněte, jaká krása vznikne. Nesmírná, vesmírná. K dnešnímu kouzlení budete potřebovat mísu s vodou, kousky černého papíru a bezbarvý lak na nehty. Ten vám zcela jistě zapůjčí maminka anebo sestřička. A papírové utěrky. A to je vše. A jak na to? Povím vám hned. Do mísy s vodou kápněte kapku nebo dvě průhledného laku na nehty. Maminka vám s tím pomůže. To by bylo nejlepší. Sledujte, jak se lak rozprostře po vodní ploše. A nyní namočte do vody rychle černý papír. Rychle proto, že ho tam není třeba máčet minuty. Prostě ho namočte a hned zase vytáhněte a odložte na papírovou utěrku ať uschne. Tento trik je potřeba provádět rychle, protože lak na povrchu vody poměrně rychle vytvoří film, který se na papír pak již nepřilepí. Proto je potřeba udělat vše rychle za sebou. Ale pak je úspěch zaručen. Papír byste měli namočit do 10 vteřin potom, co do vody kápnete lak na nehty. 10 vteřin je asi tak dlouhá doba, než se napočítá pomalu po jedné do 10. Pokud byste nestihli papír namočit a vyndat včas, uvidíte takový, jakoby suchý, film utvořený z laku na hladině. Jednoduše ten film vyndejte, například papírovou utěrkou, a zkuste to znovu a rychleji. Za pár minut je černý namočený papír suchý. Vezměte ho a dobře si ho prohlédněte. Natočte z různých úhlů. Co vidíte? Ano, jaká krása. Vidíte ten magický duhový vzor, který na papíře vznikl? Pokochejte se vzniklou překrásnou duhou přímo pod slunečním světlem. Zkuste pokus opakovat s různými druhy papírů a pak porovnejte výsledky. Ty si dokonce můžete do svých kouzelnických sešitů nalepit a uchovat tak své duhy na věky věků. Très bien, moc dobře. Zkuste na svých duhových papírech najít všechny tyto barvy. Červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou, fialovou. Protože všechny tyto barvy tvoří i duhu. Mezami, není to nádherné? Již teď se těším na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

Takže pozor, tohle to jsou chodidla, po těch se chodí, nad nima jsou lítka, nad nima kolena a tohle to jsou stehna. A to, o čem zrovna zpíváme, tak tím tancujeme. Pozor!

pozor. Lítka, rozjeďte lítka, ať se klepou lítka. Pozor, jeden. A na stará kolena připravy? Výborně, stará kolena tancují o 106. Výborně, výborně, výborně. A teď stehna. Roztancujte stehna. Jo, jste dobrý, jedeme!

nežli bude tepleji. Jo, umeju se, veš, nad kolem, to trošku studí, no tak to je. Buďte otužilí jako bumerďák.

0: Za dávných časů bývaly pohádky o všem, nač se jen člověk podíval. A jestli o něčem pohádka nebyla, hned někdo přišel a vymyslel ji. Tenkrát stačilo potichonku zavolat. Pojď, pohádko, mezi nás, koupíme ti zlatý pás. Pospěš, pospěš, už je čas. Za dávných časů v malé chaloupce v hlubokém lese žil dědeček s babičkou. Dědeček chodil do lesa na dříví. To za dávných časů dědečkové dělávali. A z toho dřeva vyřezával měchačky a misky, dřevěné panáčky a koníčky. Když měl zboží plný koš, odnesla je babička na trh do města. Totiž chodit na trh, to byla babiččina největší radost, protože doma jen předla len a starala se o slepice a kozičku. No a tak žili dědeček s babičkou spolu v lesní chaloupce a měli se rádi. Jednoho dne vám zadupal na pasece před chaloupkou kůň. Na koni seděl jezdec v nádherných šatech.
1: Dědečku, dědečku, podívej, přijel k nám nějaký vznešený pán,
0: povídá babička. A pán už stojí před dveřmi. Dobrý večer, dědečku a babičko. Zabloudil jsem v lese. Ukažte mi prosím cestu. Dobře vám zaplatím.
1: I kam pak bys teď na noc, pane, jezdil? Počkáme do rána. A ráno tě dědeček z lesa vyvede.
0: Dobře, když ráno, tak ráno. Stejně už mě to bloudění po lese unavilo, řekl ten pán. Dědeček tedy obstaral pánova koně, babička uvařila večeři, ale ne panskou, jenom brambory a zapíjeli je mlékem, jak byli zvyklí. No a po večeři vzal dědeček housličky a zahrál veselou písničku. Dědeček hrál, babička zpívala, no a co měl pán dělat? Zaspíval si také.
2: Taková prostá chaloupka, říkal si, a jak je tu pěkně a milé.
0: A potom dědeček a babička vyprávěli o chaloupce, teda spíš babička, protože dědeček toho moc nenamluvil. A pán zase vyprávěl o zámku, na kterém prý ve městě slouží. A najednou se dědeček ozval.
3: Já se jmenuji Matěj, po tatínkovi.
0: A pán se rozesmál.
1: I to se povedlo. Já se také jmenuji Matěj. I to se povedlo. Já Matěj, ty Matěj.
0: A povídali a povídali, že málem zapomněl jít spát. Nakonec babička ustlala pánovi na peci a ten si pochvaloval, jaké je tam teploučko. A tak dlouho si pochvaloval, až z toho pochvalování usnul. Ani nevěděl, jak dlouho spí, když tu ho probudila divná záře. Nadzvedne se na peci, rozhlédne se a vidí. Světlo vychází z klícky mezi okny. Klícka má otevřená dvířka a uvnitř poskakuje ptáček. Ale není to obyčejný ptáček. Je krásně duhový a jen se třpití. Poskakuje na bydýlku a prospěvuje tenoukým ptačím hláskem.
4: Den co den, dávají mi mnoho jmen. Najít jméno, to je snadné, ale kde jsem, kdo uhádne?
1: Pán se dívá a poslouchá a nakonec se zeptá. Milý ptáčku, co pak tu děláš?
4: Já jsem tu, doma.
1: A jak pak ti říkají?
4: Mně říkají štěstí.
1: To je právě to, co hledám. Pomyslel si pán a byl by snad ještě něco pověděl, ale oči se mu zavřely a znovu usnul. A ráno, sotva se pán probudil, hned pospíchal k oknu, ale klícka byla prázdná.
3: Ani jsem nevěděl, babičko, povídá ten pán, jakého krásného duhového ptáčka zpěváčka chováte v chaloupce.
1: Pravda, povídá babička, už si na nás zvykl. Přiletěl, ani nevíme odkud. A tady dědeček mu udělal klícku, ale dvířka nezavíráme. To, aby mu nebylo smutno, víte? A on se vždycky k nám zase vrátí.
3: A víte co? Povídá ten pán. Prodejte mi toho ptáčka zpěváčka. Dám vám za něj, co budete chtít.
5: No, já, Matěj, ty, Matěj.
1: Začal dědeček, ale babička mu hned skočila do řeči.
3: A víš ty co? My ti toho ptáčka zpěváčka dáme na památku. Až půjdu do města na trh, přinesu ti ho v kleci až na zámek.
1: Pán měl velikou radost a zval je oba na zámek, jen když mu toho ptáčka zpěváčka přinesou. A nakonec pán povídá.
3: V zámecké bráně se ptejte na Matěje. Každý mě tam zná.
1: Zasmál se, sebral si věci, osedlal koně a dědeček mu ukázal cestu z lesa ven. A zase bylo v chaloupce všechno při starém. Dědeček vyřezával ze dřeva misky a vařečky a panáčky a koníčky a když jich měl plný koš, dal ho babičce a ta se začala chystat do města. Dědeček ještě počkal, až ptáček zpěváček vletí do klícky, pak zavřel dvířka, klícku vzal a nedal jinak, než že půjde také. Vždyť je pán pozval přece oba. A tak šli. Na trhu prodali všechno, co měli, a pak rovnou na zámek. Když přišli k zámecké bráně, povídá babička prvnímu sloužícímu.
3: My jdeme za Matějem, tak nás k němu doveď.
1: Sloužící vykulil oči, ale když babička řekla, bude to, zavolal jiného sloužícího a ten zase jiného a tak si dědečka a babičku začali sloužící předávat mezi sebou a oni museli po schodech stále výš a výš a pod nohama koberce jako mech a na stěnách zrcadla jako slunce. A v nejvyšším poschodí zámku jim běží naproti Matěj.
5: Pro pána Jána, vždyť to není jen tak nějaký pán. Matěj je sám pan král.
3: Tak vás vítám, babičko a dědečku. A posaďte se u nás.
1: I to se ráda posadím. Ta cesta do schodů mě zmohla. Tolik schodů už pro mě není,
3: řekla babička a hned se posadila do toho nejměkčího křesla.
5: Já Matěj, ty Matěj, ty se Matěji neposadíš,
1: povídá král dědečkovi a hned se dál vyptává.
3: Tak co, ptáčka zpěváčka jste donesli?
5: I jak pak by ne,
3: no tak... Dědečku,
1: a dědeček sundá z klícky šátek a ptáček sedí na bydílku jako vymalovaný. Podívá se na dědečka, podívá se na pana krále, ale nevydá ani hlásek. Chvilku je ticho a pak pan král povídá.
5: I co pak to? Co pak to, že nespívá? Však on bude zpívat, pane královský Matěji, až mu otevřete dvířka klece. Ptáček zaspívá.
1: Pan král uvěřil a hned poručil snášet všechny dobroty, jaké v zámku byly, aby dědečka s babičkou uctil. Oběma se u pana krále líbilo, ale doma je přece jenom doma. A tak koukali, aby brzo byli zpátky v chaloupce. Jen odešli, pan král, že si ptáčka zpěváčka vyzkouší. Otevřel dvířka klece a čekal. Ale ptáček místo zpěvu frrr, vyletěl z klece a byl ten tam.
2: Tak, a štěstí mi uletělo,
1: pomyslel si pan král a zavolal sloužící a poručil jim, aby ptáčka hledali. A tak všichni hledali po zahradě, ve městě, po celé říši. Když se nemohl pan král dočkat, sedl na koně a jel za dědečkem a babičkou.
5: No, pěkného ptáčka si mi dal.
1: Hněvá se král hned ve dveřích chaloupky.
5: Jen jsem otevřel dvířka klece, už byl pryč.
6: Jo, tak jen pojďte dál, pane králi, a hezky se tamhle podívejte.
1: A opravdu, ptáček zpěváček sedí na peci, čechrá si duhové peří a pokukuje tu po dědečkovi, tu po panu králi.
5: To nic, pane králi, ty Matěj, já Matěj.
1: A dědeček slíbil, že ptáčka chytí a v nové kleci ho panu králi zase přinese.
5: Abys nemusel pěšky, pošlu pro tebe, Matěji, kočár.
1: A jak řekl, tak se stalo. Pro dědečka přijel kočár, dědeček si sedl s novou klecí a ptáčkem zpěváčkem na měkké polštáře a už jedou. A v zámku čekala na duhového ptáčka zlatá klec. Ale nebyla to ledajaká klec. Byla to největší klec v celém království. To proto, aby měl ptáček v kleci hodně místa a aby se nemusela otevírat dvířka. Sotva dědeček odjel, šel si pan král poslechnout, co bude ptáček ve zlaté kleci zpívat. A ptáček začal zpívat, ale tak smutně, že se i sám pan král málem rozplakal.
4: Zlatá klec, zlatá klec, není žádná hezká věc, jen se pod ní schovej klíček, je to klíček pod písniček.
1: A ptáček nejedl, nepil, nehýbal se, zavřel očička a tu se král polekal.
6: Ptáček, zpěváček, umřel.
1: A honem otevřel dvířka zlaté klece, když v tom frrr. A ptáček byl zase ten tam. Co mohl pan král dělat? Teď už viděl, že se mu štěstí vyhýbá. Posadil se do kočáru a zase rychle za dědečkem a babičkou.
5: Dědečku! Babičko!
1: Volal pan král už z dálky.
5: Dědečku, babičko, vrátil se vám ptáček zpěváček? Vrátil.
6: Vrátil. Vrátil, královský Matěji. To víš, že vrátil. Dědeček už pro něj dělá novou klec.
5: Ne, ne, ne, ne, ne.
1: Král na to.
5: Tentokrát si ptáčka neodvezu jen tak.
1: tentokrát si na zámek odvezu i vás oba. On ten ptáček asi nemůže bez vás být.
0: Dědeček si začal mnout bradu a babička, protože už věděla, co asi chce dědeček říci, povídá místo něj.
6: Inu, královský Matěji, to je tak. My bychom v zámku bydlet ani neuměli. Kde pak by dědeček vyřezával ze dřeva měchačky a misky, dřevěné panáčky a koníčky?
1: Ale já...
6: Nepřeháněj.

0: rady. Chaloupku postavíš.
1: Postavím.
0: A všechno bude jako tady?
1: Všecko. Všecičko.
0: A dědeček bude moct jít kdykoliv do lesa pro dříví?
1: Kdykoliv se mu zachce.
0: A já na trh.
1: Jistě, když budeš chtít.
0: A proč ty, královský Matěji, chceš naší obyčejnou chaloupku u sebe na zámku? Král se podíval na babičku, na dědečka, na chaloupku i na duhového ptáčka a pravil. Víte, já moc a moc potřebuju štěstí. A štěstí potřebuje i celá naše zem. Zmoudřel jsi, královský Matěji. Zmoudřel, řekla babička a šla chystat věci na cestu. A tak se stalo, že pan král přestěhoval oba stařečky i chaloupku, i slepice a kozičku do královské zahrady. A od těch dob létal ptáček zpěváček nejen po královské zahradě, ale i po celé zemi. Nikdo ho nechtěl zavřít do klece a on se proto vracel noc co noc do své chaloupky.

to je konec pohádky. A víte, děti, proč se ten ptáček zpěváček vždycky vracel do té chaloupky? Ne, to proto, že štěstí ví, kde je doma. Jenom někteří lidé si myslí, že je štěstí doma ve zlaté klece.

0: tak jsem tady kvůli tomu děvčeti. Dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď tu ti šelmo!
1: Tak já nevím. Povídám stůj a on si lehne.
2: Je přihranej.
0: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti. Teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
3: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
0: Tady je, tady je. Snad nám ještě ožije. Vím, co s tím, vím, co s tím. Já jí z vlka vyprostím.
4: Pozor tam uvnitř!
0: Ožila, ožila. Na svět se nám vrátila. I se svou babičkou.
5: Vystrašenou celičkou.
2: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka olub.
0: Ještě zpívá vyře šiti, necháme-li zvíře žíti.
6: Piggy vtipk.
7: Papoušek se ještě nevrátil do klece, říká maminka Haně. Nevíš, kde je?
6: Ne, maminko, ale před chvílí jsem slyšela mluvit kočku.
8: No ale kočičky, co jsou slušný, tak ptáčky nejedí.
6: No ale neskoušel bych to. Přeci jenom znáš to, tebe se to netýká, ale většina kočiček jsou dravci.

0: Čertův úpis. Jiřík byl krajánek. Krajánek chodí světem nazdar Bůh, ale v koutku srdce myslí jen na to, kde by se usadil. Když chodí světem dost dlouho a má oči otevřené, hromadu věcí se naučí, neboť jsou moudrosti, které člověk z knih nevyčte. Jiřík ale na lásku dal víc než na moudrosti z knih. Jednou za plotem zámecké zahrady spatřil princeznu. A byl ztracen. Byl chycený jako vosa ve sklenici medu. Duši bych čertu upsal, kdybych tu ledívku dostal za ženu, vykřikl do větru. V tu chvíli se vítr zatočil, ohnul stromy, rozehnal listí a přivál přímo před Jiříka čerta v mysliveckém klobouku. Mám tady ceduličku i husí brk, ušklíbl se myslivec. Stačí ji podepsat vlastní krví. Jiřík se vylékal, ale slovo zpátky nevzal. A co se stane, když tu ceduličku podepíšu? Dostaneš truhlu zlata, služebnictvo a koně, krásné šaty, všechno, co má královský syn mít. Zkrátka, přítelíčku, stane se z tebe princ. Necháš se ohlásit na zámku, ukloníš se a princezna ti padne kolem krku. Ale co za to budeš chtít ty? Chtěl vědět Jiřík. Jenom maličkost, jenom takové nic, co ani vidět není. Usmál se pekelný myslivec. Pouze tvou duši, ale ne hned. Celých 20 let o mě neuslyšíš. Až potom si pro ní s úpisem přijdu. 20 let je dlouhá doba, pomyslel si Jiřík. A ceduličku podepsal. Nožíkem se řízl do prstu, do kapičky krve omočil husí brk a bylo to. Hned na to se znovu zvedl vítr, ohnul stromy a odvál listí i čerta. A místo krajánka Jiříka stál na louce princ Jiřík, držel uzdu krásného vraníka a za ním bylo služebnictvo a vůbec všechno, co čert slíbil. A tak se ohlásil na zámku a požádal princeznu o ruku. Král souhlasil. Princezna byla natěšená, svatba se vydařila. Všechno šlo jako po másle. Z krajánka se stal král. A protože ve světě poznal dobré i špatné, vládl rozumně a poddaní byli spokojeni. Po zahradě už běhala princeznička i kučeravé princátko, samé hrátky, žádné hádky. Není divu, že roky ubíhaly jako na kolotoči. Najednou to bylo skoro 20 let od onoho dne, kdy Jiřík podepsal čertovi ceduličku. Sladké víno skyslo a ze štěstí byl rmut. I královna poznala, že Jiříka něco trápí, ale ten zapíral. Zavíral se sám v komnatě a nechtěl s nikým mluvit. Pak přišla poslední. Nad zámkem se zatočil vítr. Ohnul stromy v zahradě, rozvál listí a rozrazil okno v královské komnatě. Jiřík se probudil a proti němu stál čert v mysliveckém klobouku. Lhůta uplynula, milí příteli, řekl vážným hlasem. Splnil jsem, co jsem slíbil. Teď je řada na tobě. Musím si tě odvést.
1: Dej mi ještě čas, abych se rozloučil se svou rodinou, prosil Jiřík. Dej mi ještě 3 dny.
0: Čert se podrbal na šešulce mezi rohy. Tak dobrá, není každý u nás jako já, tak velkomyslný a tak hravý. Víš co, dám ti ještě 3 dny a splním i tvoje 3 poslední přání. Zítra přijdu zase a ty si pro mne připrav první úkol. Vrátím ti tvou ceduličku, když ten úkol nesplním.
2: Pak se vítr zatočil, rozvál listí, přibouchl okenice a pekelník byl pryč.
0: Příští den ráno vyšel Jiřík do zahrady. Byl bledý a nevyspalý, protože se celou noc snažil přijít na něco, s čím by si čert neporadil. Ale nic kloudného nevymyslel. A tak hledal pomoc u své chytré ženy. Přej si něco, co nikdo za den provést nesvede, řekl jí. Královna se podivila, ale pak z žertu povídá. No tak já si přeju, aby skála za zámkem do zítřka zmizela. Jiříkovi se ulevilo. A když se rohatý myslivec v noci objevil, hned dostal první úkol. Ráno se podívej z okna. Nic víc neřekl a zmizel. Jiřík usnul. Ale ještě před svítáním ho probudil křik služebnictva. V zámku byl schon. Všichni pobíhali a žasli, kam zmizela ta velká skála za zámkem. Když Jiřík svou královnu večer požádal, aby si přála něco ještě těžšího, řekla: nikdo na světě nedokáže, aby na místě, kde dřív stála skála, vyrostly přes noc 100leté duby. A ty bys mi měl svěřit, co tě trápí. Ale to Jiřík ještě nedokázal. V noci sdělil čertovi 2. úkol. Usnout už nemohl. A ráno poznal, že je zle. Skalní plošina za zámkem se změnila v les plný mohutných 100letých dubů. Jiřík si zoufal. Vždyť zbývá už jen 1 poslední den. A tak se konečně rozhodl a všechno přiznal. Tak už se netrap, ty krajánku, a pošli čerta v noci ke mně, řekla hodná a chytrá Jiříkova žena. Čert kroutil hlavou nad tím, že poslední úkol se dozví od královny, ale vešel do její komnaty a zeptal se, jaké má přání. Chci, abys mi vytrhl z copu vlas, ale tak, aby to nebolelo. Čert se usmál nad tou pošetilostí a hbitě vytrhl 1 vlásek z jejího bohatého copu. Au, to bolelo, vykřikla královna. Nesplnil si mé přání a proto mi teď musíš vrátit Jiříkův úpis. Čert se zamračil, dupl kopytem a jeho zdvořilost byla tatam. To je podvod, vykřikl. A ženská vytáčka.
1: Kdo může dokázat, jestli to bolelo a nebo nebolelo?
0: Buď to teď dostanu pořádný úkol, nebo si hned vezmu do pekla tvého muže. Bez tak jsem byl velkomyslný víc, než se sluší.
2: Hodně přemlouvání to stálo, než královna čerta uprosila, aby se nezlobil, že to byl jen hloupý žert. Ale vím, co nedokáže ani ten nejchytřejší čert.
1: To si rád poslechnu,
0: usmál se pyšně rohatý myslivec. Přeju si, abys ten můj vlas o 3 sáhy prodloužil.
1: Dobrá, přikývl čert. Za chvíli jsem zpátky.
0: Na to vyrazil z královniny komnaty a zamířil přímo do pekla.
1: Všichni čerti se seběhli a koukali, co to dělá, s čím se lopotí a trápí.
0: Když chtěl vlas namočit a natáhnout, musel toho nechat, protože by ho přetrhl. Když chtěl vlas na kovadlině vykovat a prodloužit, musel přestat, protože by ho rozlomil. A když chtěl vlas čertovským chlupem nastavit, zarazil ho sám arcikníže Pekel. Lucifer se strašně rozzuřil a přikázal, aby ten hňup hned na místě ceduličku s úpisem roztrhal a útržky hodil Jiříkovi do okna. Protože není síly na světě ani v pekle, která by dokázala ženský vlas prodloužit. V pekle vládne poslušnost a kázeň, a tak musel náš čert poslechnout. Roztrhal Jiříkův úpis, útržky mu hodil v noci do okna a pak se loudavě vracel zpátky, protože věděl, co ho čeká. 20 let bude za trest do kotle přikládat, než mu Lucifer zase dovolí vykouknout na zelený svět. A Jiřík a jeho chytrá žena? Už nemám v ranci tolik pěkných vět, abych o jejich štěstí mohla vyprávět.

0: básničku. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: O Konrádovi, který psal nosem. Byl jednou jeden chlapeček, jmenoval se Konrád a ten pořád lhal. Dostal od maminky k narozeninám plnicí pero, ale sotva přišel do školy, už vykládal, že si to pero upekl sladké mouky na pánvice a děti si pero prohlíželi a říkali, to přece není možné, Konráde, ty určitě lžeš. Ale Konrád se ani trochu nezačervenal, krčil rameno, říkal, tak mi sáhněte na nos. A děti mu na nos sáhly, ale nic nepoznali, protože Konrádův nos byl dlouhý, špičatý a krásně rovný. A Konrád se v duchu smál a myslel si, s takovým nosem můžu lhát, jak chci, a nikdo nic nepozná. Ale představte si, jednou hrál Konrád na hřišti kopanou a plnicí pero ztratil. Když přišel do školy, řekla paní učitelka dětem, vyndejte si sešity a pera, budeme psát úlohu o tom, jak voní květiny. A rozdala dětem azálky, karafiáty a jeřiny, děti dali sešity na lavici, vzali pera, vonili ke květinám a psali. Ale Konrád marně hledal své nové pero, faktovce nebylo, v kapse také ne, a tak řekl Zuzance, která seděla vedle něho, Zuzanko, půjč mi něco na psaní. Mému peru narostly včera večer nohy, uteklo s kočkami na střechu a ještě se nevrátilo. Ale Zuzanka řekla, Konráde, to není možné, ty určitě lžeš, nic ti nepůjčím. Pojď mi sáhni na nos, řekl Konrád, ale Zuzanka neměla čas sáhat Konrádovi na nos. Psala úlohu o tom, jak voní květiny a tak řekla, já vím, že máš špičatý a rovný nos, ale teď mě nech, mám práci, píš si čím chceš. Dobrá, řekl si Konrád, mám krásný rovný špičatý nos, budu tedy psát nosem. A namočil si nos do inkoustu a psal. Konráde, řekla paní učitelka, když to viděla, nepiš nosem, je to nezdravé. Musím tak psát, řekl Konrád. Můj nos mě o to včera celý den prosil a já jsem mu to na čestné slovo slíbil. Konráde, řekla paní učitelka, tohle ti nevěřím. Odkdy se nosy zajímají o psaní? Tak mi sáhněte na nos, řekl Konrád. Ale paní učitelka viděla, že Konrádův nos je celý od inkoustu, nechtěla si špinit ruce, tak řekla, dobrá, piš si tedy čím chceš, já ti jen říkám, že je to nezdravé. A měla pravdu. Psát nosem je skutečně nezdravé. Nos se za chvíli celý upíše, je menší a menší, nedá se s ním vonět ani psát, a tak Konrád marně čichal ke karafiátu, necítil vůbec nic, řekl si tedy, no píšu, že květiny nevoní, ale když chtěl tohle napsat, nešlo to, protože nos byl pryč. A Konrád se hrozně polekal. Není to jen tak, být najednou bez nosu, nos mají všichni, nos má i kočka, i slon, bez nosu se nejenom nedá vonět, bez nosu se nedá ani kýchat, bez nosu vypadá člověk velice divně a Konrád si řekl, nějaký nos musím mít, něco si tam musím dát a šel ze školy rovnou na půdu, kde je plno starých krámů, lyže a houpací židle a starý gramofon a Konrád přemýšlel, co si dát místo nosu. Lyže jsou trochu veliké, myslel si, houpací židle by nevypadala hezky, dám si tam kliku od gramofonu a opravdu. Dal si místo nosu kliku od gramofonu a šel k obědu. Poslouchej, Konráde, ty máš nějaký divný nos, řekla mu přídle maminka, nestalo se ti něco? Ale, řekl Konrád, stalo se mi taková nepříjemná věc. Můj nos se domluvil s mým novým plnicím perem, že si půjdou do cukrány na trubičky se šlehačkou a když přecházeli ulici, přejel je parní válec. Poslouchej, Konráde, to není možné, řekla maminka. Odkdy chodí penicí pero s nosem do cukrárny? Nemají přece zbytečné peníze na masaň. Ty určitě lžeš. No, tak mi tedy sáhni na nos, řekl Konrád. A maminka mu sáhla na nos a nos byl docela křivý, jako každá klika od gramofonu. A maminka řekla, Konráde, ty lháři, za trest budeš bez oběda. A Konrád seděl u stolu, kručelo mu v břiše a myslel si, tak, a mám polhaní, nedá se nic dělat. Psát nosem se opravdu nevyplácí.
1: Figy hádanka. Plují klády v řece Nilu, mají zuby jako pilu. Co je to?
2: Kdo na to přišel?
3: Já se bojím.
4: V řece Nilu, je tam plno krokodýlu, v řece Nilu, v řece...
3: Ty jsi to řekl.
4: Já jsem si jenom zpíval.
3: No ale krásně.
4: V řece Nilu,
3: v řece Nilu, je tam plno krokodýlu.
4: Mají zuby jako pilu.
5: Raz, dva, raz, dva, tři, a...
6: Mám staré rádio, to mi říká staré zprávy, proč by to vadilo? Hlavní je, že ho to baví. Mám starou babičku, taky říká staré zprávy, taky ji necpeme každý měsíc do opravy.

0: a v ní jenom staré jídlo. Koukám se chviličku a hele,
1: zas už se hýblo.
0: Mám starou ledničku, ze které se jídlo valí. Až jednou ochutnám, tak už pak
1: nebudu starý.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Křemílek a Vochomůrka si dělali klouzačku. Nejdřív ji jen zhruba projeli a pak ji brousili. Povedla se jim klouzačka ostrá a zahnutá jako šavle. Sluníčko stálo na nebeském balkóně a dívalo se, jak se Křemílek s Vochomůrkou klouzají. A dostalo chuť sklouznout se taky a zavolalo.
2: Teď jedu já. Ať tě to ani nenapadne, křikl Vochomůrka. Jsi moc horké a zkazilo bys nám klouzačku. Já bych zavřelo obě oči, povídá mírně sluníčko. A když zavřu obě oči, tak vůbec nejsem horké. Jo, ještě bys upadlo a kdo by tě pak zvedal, křikl Vochomůrka.
1: Potom se s Křemílkem ještě chvíli klouzali, ale začalo jim být zima.
2: Pojď, půjdeme se ohřát do chaloupky, řekl Křemílek.
1: A doma u roztopené pece jim bylo dobře. Ale aby jim bylo ještě líp, přinesl Vochomůrka z půdy pytel kaštanů.
2: Nejlepší jsou pečené, povídá. Rozhrábni Křemílku v peci a já budu sázet.
1: Křemílek rozhrábl oheň a Vochomůrka nasázel kaštany do pece.
2: Aby se rychle upekly, přihodíme ještě otýpku chrastí, jo,
1: povídá netrpělivě Vochomůrka. Oheň začal hučet a kaštany začaly vyvádět. První pukl, až to zazvonilo v oknech. Druhý bouchl, až se hnula pec.
2: Jo, za chvíli už budou, to už budou,
1: povídá spokojeně Vochomůrka. V tom vám rána, až se pec rozvalila na kusy. Dveře u světnice to vydržely, ale okna se vylámala z rámů a do chaloupky vletěl mráz. Nač dýchl, to se zamžilo a nač sáhl, to zmrzlo. Na Vochomůrku se jen podíval a Vochomůrka povídá
2: Je, už jsem zase hrozně nastyk.
1: Křemílek ho uložil do promrzlé postele.
2: Ach je, mně je pořád hůř,
1: stěžoval si Vochomůrka.
2: Zamrzlo ve mně kýchnutí.
1: Od mrazu už pukaly hrnečky na polici a polínka v koutě.
2: Aj, teď je mi nejhůř,
1: povídá Vochomůrka.
2: Dež napočítám do sedmi, je se mnou amen.
1: Jenže v tom se otevřely dveře a do světnice přišlo sluníčko. Nic se nebojte, povídá. Já tu nic nevyvedu. Ale máte tu tedy mráz jako v morně.
2: A pec je nad ranc. A co tamhle Vochomůrka snad nestůně? Stůně,
3: špitl Křemílek.
2: Už zas v něm zamrzlo kýchnutí.
1: Sluníčko otevřelo dlaň, usmálo se a na dlaní mu vykvetla kytka. Přivoň si, povídá Vochomůrkovi.
3: Vochomůrka si čichl a rovnou vyšlo z něj takové kýchnutí, že to zasadilo zpátky vyražená okna, postavilo rozvalenou pec, naštípalo polínka, rozškrtlo sirku a podpálilo na ohništi.
2: Za chvilku začne pec hřát,
1: řeklo sluníčko a odešlo. Venku se opatrně ohlídlo a sklouzlo se na té jejich klouzačce.

Málem jsem to sem dnes nestihla včas. Ještě, že jsem tak rychlá, že by pro mě byla hračka vyřítit se klidně během chvilky až třeba do 50. patra. Víte, proč mě napadlo zrovinka 50. patro? Protože mi včera přišel dotaz. Jejda, mané, já jsem se ještě nepředstavila. No jo, tak kdo pak asi jsem, že jo? Ahoj, myšáčata. Zdraví vás vaše kámoška, internetová myška Bibi, co je děsně hustej internetovej rejdič. Tak k tomu dotazu. Napsal mi Rostia S, že je z Rumburka, že prý v Rumburku nemají mrakodrap a on žije na mrakodrapy úplně divej. Kachna Justýna, jak ji znám, by řekla, že je z těch mrakodrapů úplně hin. A ať prej najdu něco hodně zajímavého o mrakodrapech. Že bude poslouchat. Tak jo, Rostě, tak jsem na to vlítla a něco jsem vyšmejdila. Mrakodrap je název pro vysokananánskou budovu. Říká se jí správně budova výšková. Ale aby bylo jasno. Vyhlídková věž, rozhledna ani vysílač mrakodrapem nejsou. První mrakodrapy vznikly v Americe ve druhé půlce 19. století a pak se začaly stavět ve velkých městech po celém světě. Anglicky se mrakodrap řekne skyscraper. V překladu to je něco jako drápač oblohy. Mrakodrap. No. Nejvyšší současný mrakodrap a zároveň nejvyšší stavba světa je, no počkejte, počkejte, mám to tady napsaný, a jmenuje se Burj Khalifa a je ve Spojených arabských emirátech. Postavili ho v roce 2010 a do vejšky to dělá 828 metrů. Ty jo. Zajímavý ale je, proč se mrakodrapy začaly stavět. Ten důvod je jednoduchý. Kvůli děsně drahým pozemkům nebylo možné sehnat dost velký kus půdy na postavení velikého domu u země, tak se použil malej kus půdy, udělala se do něj hlubokánská jáma, zabetonovaly se ukrutně pevný základy a pak se z betonu a litiny a oceli stavělo vzhůru do mraků. Taky bylo důležitý, že v té době už lidi uměli postavit výtahy. Pěšky zdolávat tolik pater by bylo děsně namáhavý. To by se nikomu nechtělo. Do nejvyššího patra by to byl rovnou celodenní vejlet. Svačinu sebou. S mrakodrapama je ale i pár potíží. Třeba při požáru se z nich moc špatně utíká. Dál je složitý zabezpečit mrakodrapy dobře před zemětřesením, proti větru, rozdílným teplotám a jiným vlivům. No jo, ale zase, jaký je z nich krásný pohled. Je to jako dívat se z letadla, když jste v tom vysokánském patře nahoře a koukáte dolů. Jeden by se skoro bál, že je to taková vejška, že by ten barák vůbec nemusel vydržet a že by se mohl skácet. A říkáte si pak, klid, Miško, je z oceli a betonu a to znamená, že toho vydrží děsně moc. Jo, z oceli a betonu, to beru. Jenže teď se chystají zajímavější mrakodrapy. Ze dřeva, fakt. To koukáš, Rostě, co? Jedna z nejvyšších dřevěných budov už stojí v Londýně. Má skoro 30 metrů do vejšky. A proč se stavějí mrakodrapy ze dřeva? To vám povím hned. Dřevěný budovy vyjdou totiž o hodně levnější než ty z betonu a oceli. A taky jsou rychleji postavený. První dřevěný mrakodrap na světě se má postavit ve Vídni. To je od nás docela blízko, tyjo. Bude prej stát do 3 let a bude se jmenovat legračně. Hoho. No fakt? Bude mít 24 pater. A vysoký má být 84 metrů. Zvenku má být dokonce obložený stromovou kůrou. Nebo něčím, co ji bude připomínat. Fíha! No, to by teda sova Heda koukala. Mrakodrap ze dřeva. Ta by se určitě chtěla hned nastěhovat do toho nejvyššího patra. Tak, Rostě,
Dnes jsem hledala mrakodrapy. Jak jsi spřál? Jo a když si do vyhledávače zadáš seznam mrakodrapů, vyjdou ti ty nejznámější a nejkrásnější. Určitě na ně mrkněte i vy ostatní. A já už zase letím šmědit dál. Mějte se písklata. Pí!

0: Jak ježek uhonil zajíce k smrti. Tento příběh je vlastně vylhaný, děti. Ale pravda to musí být taky, neboť můj dědeček nezapomněl nikdy, když nám to vyprávěl, dodat. Pravda to musí být, synku, jinak by to žádný nevyprávěl. Ten příběh se udál takto. To bylo jednoho nedělního podzimního rána, zrovna v čase, kdy kvete pohanka. Slunce právě vyšlo na oblohu, nad strništi foukal teplý vítr. Vysoko v oblacích zpívali skřivani, v pohance bzučeli včely, svátečně odění lidé kráčeli do kostela a mezi těmi všemi stvořeními byl nejspokojenější ježek. Stál na zápraží, ruce měl založené a zkoumal ranní povětří. Chvílemi si jen tak pro sebe broukal písničku. Čistě a falešně, jak to při nedělním ránu dokáží zaspívat jenom ježkové. Zatímco si tak prospěvoval, tu mu přišla myšlenka, že by se mohl zatím, než jeho žena umije a obleče děti, jít podívat do polí a popatřit tam, jak se to má s jeho tuřínem. Tuřín rostl na poli nedaleko jeho domu a on ho se svojí rodinou sklízel. Proto se na něj díval, jako by mu patřil. Vymyšleno, uděláno. Zabouchl za sebou domovní dveře a vydal se procházkou na pole. Neušel toho mnoho a bral se zrovna kolem trnkového keře, když potkal zajíce, který si vyšel s podobným záměrem, totiž, aby si obhlédl svoji kapustu. Když ježek zajíce uviděl, dal mu křesťanské pozdravení, ale zajíc, který na své louce platil za urozeného pána a byl proto strašlivě hrdopyšný, na ježkův pozdrav neodvětil, nýbrž pravil podezřívavě. Jak pak to přijde, že tu za časného rána pobíháš po poli? Jdu se projít, odvětil ježek. Projít, smál se zajíc. No, k ničemu lepšímu ty tvoje nohy stejně neužiješ. Tato odpověď ježka popudila. Všechno dokázal překousnout, ale na svoje nohy nenechal dopustit, ačkoliv je měl od přírody skřivené. Ty si maluješ, že bys dokázal se svýma nohama pořídit víc než já, řekl. To si tedy myslím, odpověděl zajíc. No, tak to by se mohlo vyzkoušet, myslel ježek. Já říkám, že když poběžíme o závod, budu rychlejší, nežli si ty. Ty křivonožko, smál se zajíc. To je věru k popukání, ale když máš k tomu tolik chuti, o co se tedy vsadíme? O jeden zlaťák a láhev pálenky k tomu. Dobrá, řekl zajíc, řekni teď a poběžíme. No, tolik to zase nespěchá, řekl ježek. Já jsem ještě nic nejedl. Nejprve zajdu domů a trochu se nasnídám. Za hodinku jsem tu. S tím zajíc souhlasil. Cestou domů si ježek brumlal pod vousy. Zajíc se spoléhá na svoje dlouhé nohy, ale já ho přesto porazím. On je sice urozený muž, ale také velký hlupák a za to teď zaplatí. Když přišel ježek domů, řekl své ženě: ženo, rychle se oblékni, musíš se mnou ven. Co pak se děje? Ptala se. No, vsadil jsem se zajícem, o zlaťák a láhev pálenky, že s ním poběžím o závod a musíš být u toho i ty.
1: Je, mináčku, muži, začala žena hořekovat. Ztratil jsi snad rozum, jak bys mohl běžet o závod se zajícem?
0: Zadrž, ženo, řekl ježek, a nepleť se do mužských záležitostí. Hni sebou, oblékni se a pojď se mnou.
1: Co měla paní Ježková dělat? Musela poslechnout, ať chtěla nebo ne. Když byli na cestě, řekl ježek ženě: nyní dávej pozor, co ti řeknu. Tady, na tom širokém poli, poběžíme o závod. Zajíc poběží v jedné brázdě a já ve druhé. Začneme tam, nahoře. Nebudeš dělat nic jiného, než že se postavíš tady dole do brázdy a když přiběhne zajíc, tak mu zavoláš na uvítanou. Já už jsem tu.
0: Přišli k poli. Ježek ukázal ženě její místo a šel polem nahoru. Když tam přišel, zajíc už čekal.
1: Tak co, dáme se do toho? Zeptal se nedočkavě.
0: Samozřejmě, odvětil ježek. Každý se postavil do své brázdy. Zajíc odpočítával. 1, 2, 3. A vyrazil jako vítr dolů polem.
1: Ježek uběhnul sotva 3 kroky, praštil sebou do brázdy a spokojeně odpočíval.
0: A když zajíc v plném trysku dorazil do cíle, volala mu paní Ježková v ústrety. Já už jsem tu.
1: Zajíc byl nemálo překvapený, neboť věřil, že má před sebou téhož Ježka. Paní Ježkové, jak je známo, vypadají totiž úplně stejně jako ježci.
2: To je nějaké divné, řekl zajíc. Ještě jednou a v opačném směru.
0: A opět vyrazil jako vítr, až mu uši létaly kolem hlavy.
1: Paní Ježková zůstala v klidu na svém místě. A když zajíc přiběhl nahoru, zavolal mu ježek naproti.
3: Já už jsem tu.
0: Zajíc byl bez sebe zlostí a řval. Ještě jednou.
1: Za mě, řekl ježek, kolikrát budeš chtít.
0: A tak zajíc běžel ještě 73krát a ježek s ním stále držel krok. Vždy, když přiběhnul do horního nebo dolního konce, řekli mu ježek nebo paní Ježková, já už jsem tu.
1: Při 74. závodu zajíc do cíle už nedoběhnul. Uprostřed pole padnul k zemi. Z nosu mu tekla krev a zůstal tam v brázdě ležet dočista mrtvý. Ježek si vzal svůj vyhraný dukát a láhev pálenky, zavolal svoji ženu z jejího místa na konci brázdy a spokojeně šli oba domů. A pokud nezemřeli, žijí dodnes.
0: Tak se to tenkrát stalo, když ježek na poli uběhal zajíce k smrti. A od toho času se žádný zajíc neodvážil běžet s ježkem o závod. A poučení z tohoto příběhu? Tak zaprvé, žádný, ať se má za jakkoliv urozeného, se nemá nikdy vysmívat ani tomu nejmenšímu, byť by to byl jen ježek. A za druhé, že je dobře, pokud se jeden ožení, vzít si ženu sobě rovnou. Když je někdo ježek, musí koukat, aby jeho žena byla také ježek.

0: Děda nemůže usnout. Často se stává, že toho o nás mnohem víc ví kamarád nebo kamarádka než vlastní rodiče. S některými věcmi se rodičům nesvěřujeme z různých důvodů a někdy i z dobrých důvodů. Třeba proto, aby o nás neměli strach. Tak to chodí u lidí i u lichožroutů. Ani Hihlík se dědovi nesvěřil s tím, do jakých nebezpečných dobrodružství se pustil. Ale jak už to bývá, čím míň toho děda věděl, tím větší měl starosti. Když Hihlíkovi rodiče odjeli tak dobrodružně za africkými lichožrouty, děda jen doufal, že Hihlíkovo jablko padlo trochu dál od stromu. Hrozně si přál, aby z něho vyrostl spokojený lichožrout, který povede spokojený lichožroutí život, vezme si spokojenou lichožroutí ženu, s kterou vychová pár spokojených dětí, a když se naplní jeho lichožroutí čas, spokojeně se vytratí. Krátce řečeno, doufal, že se mu povede to, co se nepovedlo jemu, protože Hihlíkův děda žádný spokojený život nevedl. Už ty jeho děti. První syn, Tulamor, už jako kluk namísto počestných malých krádeží začal loupit ponožky ve velkém a nakonec se z něho stal mafián. To mladší Ramon, Hihlíkův táta, každé ráno cvičil, pomáhal slabším a ke starším lichožroutům se choval zdvořile. Ale ani on se doma moc nezdržel. Všechen čas strávil v klubovně jednoho skautského oddílu, na punčocháčích se učil vázat námořnické uzly, lovil bobříky odvahy a nakonec se stal misionářem někde v Africe. Děda zahnal dávné vzpomínky a začal počítat ovečky. Když Hihlík nebyl v noci doma, nedokázal usnout a přitom vždycky spal, jako když ho do vody hodí. Lidi mají někdy tak hloupá přirovnání, pomyslel si. A pak si ještě pomyslel, že už dlouho nenavštívil pana domácího. Dřív k němu na návštěvu dost často chodíval, tedy když pan Vavřinec nebyl doma. Stejně dneska neusne, tak proč by to měl odkládat? Pootevřel dvířka, poodsunul diplom a docela křepce skočil dovnitř. Z přirozené lichožroutí zvědavosti otevřel jednu zásuvku prádelníku. Pan Vavřinec si na pořádek moc nepotrpěl. Ponožky tu měl halabala v jednom chumlu a většinou samé licháče. Už chtěl zásuvku zavřít, když si všiml něčeho, co do prádelníku nepatří. Nějaké fotografie v rámečku. Usmívala se na ní hezká slečna. Tak si ji prohlédl. Byla mu povědomá. Určitě ji už někde viděl. Živou, ne na fotce, ale kdy a kde to bylo. Pic. Najednou si tu událost vybavil. Ta slečna seděla hned vedle šoféra toho kamionu, který vezl do Afriky nějaké léky a Hihlíkovi rodiče s dvěma pytli ponožek.
1: To je teda zápletka, jako z nějakého špatného románu, napadlo ho.
0: Řekl si, že tohle přirovnání náhodou sedí a že by snad mohl konečně usnout.
2: Huso, huso, divá, kde jsi tak dlouho byla?
3: Byla já jsem na potoce.

0: najdete.
1: Jak Mach a Šebestová hledali v Austrálii Jonatána.

0: odletěla paní Kadrnošková na měsíc za sestrou Boženou do Austrálie, Jonatána vzala sebou a Mach s Šebestovou byli úplně bez nálady. Pořád jenom počítali, kdy se Jonatán vrátí. Bylo to úplně k nepřečkání. To víte, měsíc je hrozně dlouhá doba, zvlášť když čekáte na kamaráda, ale nakonec byl ten měsíc přece jenom pryč a Mach s Šebestovou jeli s panem Machem na letiště paní Kadrnoškové naproti. Ale teď si představte to příšerné překvapení, když paní Kadrnošková vylezla z letadla sama a když se jí Šebestová ale kde má Jonatána, tak se chudák rozplakala, že má popsovi, že už Jonatána nikdy neuvidí, protože ho někdo v té Austrálii ukradl. A Šebestová řekla, tak to je teda úplná katastrofa. Co budeme dělat? Bez Jonatána si to vůbec nedovedu představit. A když byli s Machem sami, dost na paní Kadrnoškovou hubovala, že nedávala na Jonatána větší pozor, ale Mach řekl, Šebestová, hubování nám nepomůže. Musíme Jonatána najít, to se nedá nic dělat. Naštěstí máme sluchátko. A tak doma řekli, že by byli rádi přes víkend s paní Kadrnoškovou na chatě, aby bez Jonatána nebylo tak smutno. Pan Mach je na tu chatu beze všeho odvezl a když odjel, řekla Šebestová paní Kadrnoškové, že toho chudáka Jonatána najdou, i kdyby měli prohledat celou Austrálii, že začnou u té její sestry Boženy, že se možná vrátí až v neděli. Hlavně, ať si to nechá pro sebe, načež se domluvili se sluchátkem a v tu ránu byli pryč. Ta sestra Božena byla moc hodná paní. Mach s Šebestovou vyřídili pozdravy, sestra Božena poděkovala a řekla, že si u ní Marie zapomněla pantofle a potom už se bavili jenom o Jonatánovi. Sestra Božena řekla, že včera byla v novinách zajímavá zpráva, že se jeden australský milionář věnuje na své farmě zvláštnímu koníčku, že sbírá psy jako poštovní známky, že chce mít všechny rasy, které existují a že soutěží s jedním Američanem z Texasu, kdo dřív bude mít tu sbírku kompletní a že ten Američan je na tom líp, protože mu chybí už jen dva nejvzácnější psi na světě, totiž bolivijský chlupáč a mongolský vrnil, který má nejlepší čich na světě, kdežto panu Marvelovi chybí kromě chlupáče a vrnila ještě anglický chrt a německá doga, načež Mach řekl, Šebestová, vsaď se, že ten zloděj, co ukradl Jonatána, krade psi pro toho pana Marvela. A Šebestová řekla, a Machu vsaď se, že je náš Jonatán na té jeho farmě. A tak na sebe mrkli a pustili se do velké pátrací akce. A tak se s tou sestrou Boženou rozloučili, vzali pantofle pro paní Kadrnoškovou, poprosili sluchátko, aby je proměnilo v ty dva nejvzácnější psy. Z Macha byl maličký mongolský vrnil, zatímco Šebestová se stala bolivijským chlupáčem, vysokým hafanem s velkýma ušima a potom běhali po ulici a čekali, kdy se objeví ten zloděj a jak tak běhali, zastavilo u nich auto, dva chlapi je popadli a než se vzpamatovali, byli na zadním sedadle, kde seděl anglický chrt a německá doga, což byli psi ukradení pro pana Marvela, Mach s Šebestovou řekli ahoj, samo sebou v psím jazyce, anglický chrt vůbec neodpověděl, doga akorát zamručila, my jste nám tu chyběli. A pak už jenom jeli a jeli, namačkaní na zadním sedadli jako sardinky. Jeli pořád dál a dál a koukali z okýnka, viděli stáda ovcí a sem tam nějakého klokana a jak ta koukají, slyší toho jednoho zloděje, jak povídá.
1: Člověče, to byla klika, že jsme kromě toho chrta a té dogy chytili ty dva nejvzácnější psy. Musíme si rozbírat.

myslet, komu je prodáme. Jestli panu Marvelovi nebo tomu Američanovi. Ten Američan prý platí víc. A ten druhý zloděj povídá. Když platí víc, tak ji odveseme do Ameriky. Chyba kraky. Nejdřív prodáme chrtádu k Marvelovi, pak s tím hrdilem a chlupáčem zajedeme na letiště a hurá do Texasu. A v Machovi a Šebestové strašlivě hrklo. Řekli si, co teď? Přece nepoletíme do Ameriky a nenecháme Jonatana v Austrálii. A tak čekali. A když ti zloději přijeli k benzinové pumpě, nabrali plnou nádrž, zamkli auto a šli na kafe, Mach řekl, Šebestová, přišla naše chvíle. Načež vzal do zubů kliku od okýnka a točil a točil a když bylo okýnko spuštěné, zeptala se Šebestová těch dvou psů, jestli nechtějí utéct s nimi, ale anglický chrt dělal, že neslyší a německá doga řekla, ať si trhnou nohou, takže Mach s Šebestovou vyskočili z auta sami dva a pelášili pryč. Šebestové šlo to pelášení bezvadně, protože bolivijský chlupáč je velký pes a má dlouhé nohy. Horší to bylo s Machem, který byl malým pejsánkem s kratičkýma nohama. A tak Šebestová třikrát štěkla, což bylo smluvené znamení. Sluchátko udělalo s chlupáče Šebestovou a ta řekla, hele, Machu, takhle by to nešlo, ty zůstáváš pořád pozadu, s takou bychom na tu farmu běželi týden. A poprosila sluchátko, aby z ní udělalo klokana, ten maličký vrnil si vlezl do kapsy, kterou má klokan na břiše a pak Šebestová skákala dlouhými skoky tak rychle kupředu, jako by to žádný pes na světě nedokázal. A zatímco Šebestová skákala a skákala, Mach seděl v kapse a rozhlížel se po okolí. Viděl legrační medvídky koaly ve větvích eukalyptů, viděl spousty divokých králíků, ale najednou zvedl čenich, začichal a začal vesele štěkat. Šebestová, cítím Jonatána, ještě takových 5 kilometrů jsme tam. A Šebestová, kterou už od toho skákání bolely nohy, si řekla, no zaplat pánbu, jenže v tom se stalo něco příšerného, s čím nikdo nepočítal. Šebestová dostala hroznou ránu klackem do hlavy, padla do trávy a už se nehnula a Mach se strašlivě lekl a řekl si, tak, a s Šebestovou je amen. Ten klacek, který praštil Šebestovou, nebyl vlastně žádný klacek, ale bumerang, což je lovecký nástroj australských domorodců a dva takový domorodci právě přibíhali a jásali. Hurá, hurá, ulovili jsme klokana, to bude pochoutka, to bude pochoutka. Jeden vzal Šebestovou za přední nohy, druhý za zadní a už ji nesli do vesnice. Mongolského vrněla si nevšimli, protože Mach zalezl hluboko do klokaní kapsy, zuby mu cvakaly strachem a říkal si, pro pana Jána, jak tohle dopadne? Celá ta vesnice se těšila na prýma večeři. Náčelník řekl, že má chuť na smažený klokaní mozeček. Kouzelník, který bafal s dýmky, měl chuť na uzené klokaní pacičky. Kuchař řekl, jak je líbo. A začal brousit velký nůž na porcování. Jenže v tom vylezl z klokaní kapsy malý pejsek. Třikrát štěkl, proměnil se v Macha a ten řekl, já vám dám smažený mozeček, já vám dám uzené pacičky, jestli si myslíte, že zbaštíte Šebestovou večeři, tak to jste na velkém omylu. A vytáhl z kapsy sluchátko, z klokana byla Šebestová a nastala strašná mela. Náčelník leknutí mondlel, kouzelník spolkl fajfku a ostatní se rozprchli jako vrabci a Šebestová, ačkoliv jí po té ráně brnila hlava, se moc hezky usmala a řekla, díky, díky Machu, máš to u mě. Nače se díky sluchátku proměnila v bolivijského hlupáče, Mach se proměnil v mongolského vrněla a běželi dál.
K Jonatánovi to měli už jenom kousek. A tak běželi po silnici, která byla plná aut. V dálce viděli farmu a Mark začal štěkat, že to je farma pana Marvela, jenže v tom se stalo něco ještě horšího než předtím. Jedno auto zastavilo přímo u nich, dva chlapi je popadli a než se vzpamatovali, byli na zadním sedadle, kde seděl anglický chrt a německá doga, která řekla: "No heleme se, to jste zase vy, moc daleko jste neutekli." Načež Mach řekl: "Člověče, šebestová, takovou příšernou smůlu jsme snad ještě neměli." Těm dvěma zlodějům se už ale naštěstí nechtělo jezdit s chlupáčem a vrnilem buchvíkam na letiště, a tak prodali všechny čtyři psy najednou, ale na peníze museli počkat, protože pan Marvel byl zrovna ve městě. Macha a Šebestovou strčili každého do jedné klece, těch klecí tam byla spousta, a v jedné seděl strašně smutný Jonatán. Mach s Šebestovou na něj štěkali: "Hej, Jonatáne, to jsme my, tvoji kamarádi." Jonatán tomu ale nevěřil. Páni nezačal vrtět ocáskem, a tak Mach s Šebestovou třikrát štěkli. Na jednou z nich byli děti, Jonatán se mohl radostí zbláznit, jenže v tu chvíli se objevil pan Marvel a začal na ty dva zloděje křičet, jestli se náhodou nezbláznili, že už kradou jenom psi, ale i školáky, že jim nedá žádné peníze, ale že je nechá zavřít, aby šel k telefonu, ale když se vrátil, nenašel už v kleci ani Macha, ani Šebestovou a dokonce ani Jonatána. A zatím daleko od farmy pana Marvela, daleko od Austrálie, jede pan Mach s paní Machovou na chatu paní Kadnoškové, aby odvezli děti z víkendu domů. Už z dálky slyší psí štěkání a smích a když přijdou blíž, nevěří svým očím. Mach a Šebestová si hrají s Jonatánem, šťastná paní Kadrnošková si hraje s nimi, na nohu má své milované pantofle a pan Mach se ptá, jak je to možné, kde se to zvíře vzalo, a paní Kadrnošková neví, jak to vysvětlit, nechce Macha s Šebestovou prozradit a tak lže, jako když tiskne, že Jonatán běžel přes půl země koule, aby se k ní mohl vrátit. A paní Machová je neobyčejně dojatá, utírá si oči kapesníkem a říká: "To je něco úžasného. Co takový pes dokáže udělat pro toho, koho má rád?" Načež se obrátí na Macha Šebestovou a řekne: "Vy dva si z toho vemte příklad."

Jak se želva přechlubila. Jednou se želvě zastesklo. Zmocnila se jí dlouhá chvíle. Co tady? Povzdechla si. Jakou tu mám radost. Půjdu do světa. A když se tak rozhodla, šla. Šla den, dva a třetího dne potkala dvě kachny. Vyprávěla jim, že jde do světa a kachny hned, že tam s ní zaletí. Želva se zaradovala a ještě větší radost měla, když jí kachny vyprávěly o dalekých zemích, o kterých ještě nikdy neslyšela. Želvo, řekli kachny, my tě do dalekého světa odneseme. A hned vzali do zobáku větvičku, želva se jí zachytila tlamičkou a kachny se vznesly vysoko k nebi. Letěly a želva s nimi. Hlava se jí chvíli točila a musela přivírat oči. Vznášela se nad vysokými horami, nad hlubokými jezery, nad lesy a lukami. Potkávala ptáky a ti se jí obdivovali, jak statečně letí. A želvě se jejich obdiv líbil, pyšně pokukovala kolem sebe. Zdálo se jí, že má opravdu křídla, že se sama vznáší, že už vlastně kachny ani nepotřebuje. Letím jako pták, zvolala chlubivě, ale to neměla dělat. Jen zaznělo první slovo, želva se řítila z velké výšky k zemi. A když dopadla krunýřem na zem, nemohla se převrátit. Dlouho trvalo, než se jí podařilo dostat se zase na všechny čtyři. Co strachu vystála, co úzkosti zažila. Ani se neptala, kam se mohla dostat, kdyby se tak domýšlivě nechlubila.

0: jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu. Byl jednou jeden dvorek a na dvorku štěňátko a nad štěňátkem sluníčko. Sluníčko se pomalu kutálelo po obloze a tolik svítilo a hřálo, až mu bylo samotnému horko. A co teprve štěňátku? Marně si chladilo jazyček v misce s vodou, marně z ní upíjelo, proti vedru nepomáhalo nic. A tak se mu ani běhat nechtělo, ani skákat, ani štěkat, jenom zalézt do boudy a spát a spát a spát. Ale co mělo dělat sluníčko? Marně se rozhlíželo po obloze, nikde ani mráček, ani obláček, ani jeden jediný beránek. Nemělo kam hlavu složit. A jak tak se závistí pokukovalo po štěňátku, které si hovělo ve stínu své boudičky, uvidělo misku s vodou. Zaradovalo se. Pošle do ní jeden ze svých paprsků a hned tu bude obláček. Štěně spí, a když spí, vodu nepotřebuje. Jak slunce řeklo, tak udělalo. Z vody se stal obláček, který pomalu stoupal k obloze, a když už byl vysoko, sluníčko si ho chytlo, pěkně si ho načechralo, jako ten nejjemnější péřový polštářek, a spokojeně usnulo. Slunce spalo, spalo štěňátko, jen kytičky si tichounce šeptali a smáli se. Najednou se štěně probudilo. Jazyček se mu lepil na patro. Ach, ta žízeň. Vzdychlo a honem se běželo napít. Ale co to? Kde je voda? Kam se poděla? Vždyť jí mělo skoro plnou misku. Že by v misce byla díra a voda utekla? Ba ne, žádná díra. Někdo mu ji vypil zatímco spalo. Už je to tak. Štěňátko se moc a moc rozzlobilo a štěkalo na celý dvůr. Až toho zloděje chytím, tak mu ukážu. Podezíravě se rozhlédlo, kdo to jen mohl být. Kolem si to zrovna vykračoval kačer. Důležitý a nastrojený jak na návštěvu. Ha, řeklo si štěně. Kačer má vodu rád, to ví každý. Dobrý den, pozdravilo nejdřív slušně, protože to bylo moc dobře vychované štěně. Promiňte, prosím, že obtěžuji, ale tady v té misce byla ještě před chvílí voda. A teď je najednou pryč. Nevíte o tom něco náhodou? Ale na pana kačera zdvořilost neplatila. Jak ten se rozčílil, kdo to kdy slyšel, aby on, pan kačer, se staral o misku nějakého hloupého štěněte. Co si to vůbec dovoluje, má přece vody plný rybník a když bude chtít, tak třeba dva rybníky a ještě potok. Rozehnal se po štěňátku, že sotva stačilo utíkat. Jak je vidět, se slušností se toho mnoho nepořídí, říkalo si štěně mrzutě. A když uvidělo na louce kravičku, spustilo na ní hned z hurta, že mu vypila vodu z misky a že by se měla stydět, taková velká a krade malému pejskovi tu trošku vody, co má. A ještě kouká, jako kdyby za to nemohla. Pořádně zaštěkalo na důkaz, že to všecko moc dobře ví. A hned se samo polekalo své odvahy. Kravička sice jen přežvikuje trávu, ale kdo ví?
1: Bú,
0: pronesla kravička rozvážně.
1: Bú.
0: Štěně navíc nečekalo. Když má někdo tak silný hlas, je lepší se ho na nic neptat. Šup přes plot a zpátky na dvorek. Jenže co dál? Miska prázdná, nikde nikdo, jen žízeň veliká. Kdyby se nerozlobilo pana kačera, mohlo by k rybníku, ale teď radši. Podívej!
1: dívá se, jestli nezůstala troška vody v konývce, co se s ní večer zalévají záhony. Ale konývka byla hluboká a štěňátko malé, na dno jen tak nedosáhlo. Ale vidělo, že se tam na dně něco třpití, a tak nedalo pokoj, dokud konývku nepřevrhlo. Hurá, zajásalo, když vidělo, jak z konývky vytéká pramínek vody. Ještě jednou hurá, ale když si chtělo líznout, zůstalo mu na jazyku jen pár zrnek mokrého písku. Aha, už ví, kam se ztratila voda. Schovala se mu do země, však ono ji chytí. Odstrčilo misku a hrabalo, hrabalo a hrabalo, až písek létal na všechny strany. Ale voda pořád nikde. Až najednou něco zašimralo štěňátko na tlapce. Podívá se a co to vidí? Nějakou tkaničku? Tkanička se kroutí. Ale to je přece žížala. Že by mu vodu vypila žížala, přiznej se, křičelo na ní, a než mohla žížala zmizet, už ji táhlo ven. Ta z toho radost neměla, kroutila se a prskala, ale že byla malá, štěňátko se jejímu hubování jen smálo.
2: My víme, kdo ti vzal vodu, my to víme, uslyšelo štěně najednou za sebou.
1: Otočilo se? A nikde nikdo. Jen pár kopretinek ševelilo ve větru.
2: My víme, kdo ti vzal vodu, my to víme, ozvalo se znova.
1: No to už se štěně opravdu rozlobilo. Nikdo si z něj nebude dělat legraci. Kdo tu něco ví, ať to honem poví, ať to řekne, nebo se něco hrozného stane. Vyhrožovalo.
0: Kopretinky se dál chichotaly a obracely hlavičky k slunci.
2: Sluníčko jí má, zaspíval skřivánek zvysoka.
0: Dobře si všiml, jak sluníčko přišlo ke své peřince.
1: Štěně se velice podivilo. Je to možné, že by sluníčko?
0: Rádo by se ho zeptalo, ale jak se k němu má dostat? Když zavolá, sluníčko ho neuslyší. Když vyskočí třeba i z toho nejvyššího kopečku, spadne zase dolů.
2: Kdyby umělo létat jako skřivánci, nebo kdyby bylo lehonké jako semínko z pampelišky, to by byla jiná.
1: Sluníčko, vrať mi mou vodičku, šeptalo nešťastně, nebo tu žízní docela uschnu. Ale sluníčko spalo a o jeho prosbách nevědělo nic.
0: Na plotě byl přivázaný červený balónek. Děti ho tam zapomněli.
1: Škubal sebou jen uletět. Zkusit se má všechno, řeklo si štěňátko.
0: Zatahalo za provázek. Provázek se rozvázal, štěně ho chytlo, vítr zafoukal a už se vznášelo nad dvorkem, nad loukou, nad celou vesnicí vzhůru ke sluníčku.
2: Ale když se podívalo dolů, kravička byla docela malá a z rybníka zůstalo jen zrcátko.
1: Teď tak spadnout.
0: Ale za to slunce bylo veliké, velikánské.
2: Sluníčko, haló, nespí, máš tady návštěvu.
0: Sluníčko si protřelo oči a překvapeně koukalo.
1: Od kdy pak se vznášejí štěňátka po obloze? Skřivánek proč ne, ale štěňátko? Co tady děláš? Zeptalo se.
2: Hledám svou vodu. Nezlob se, ale skřivánek říkal.
1: Já vím, skřivánek se asi mýlil, povzdechlo si. Vždyť tady žádná voda není, kam by ji taky sluníčko schovalo. Ale sluníčko se smálo a přistrčilo ke štěněti obláček. Tady ji máš.
2: Ale to přece není voda,
0: fňukalo štěně, kterému v té výšce bylo trochu úzko.
1: Jdi domů, řeklo slunce laskavě,
0: a já ti vodu hned vrátím.
1: Jenže jak? Jak dolů? Nahoru to šlo těžko, ale dolů ještě hůř. Pustit se a skočit? Nikdy. Štěňátko zatáhlo za provázek. Nic.
0: Slunce zkusilo zafoukat, ale balónek jen povyskočil výš.
1: Pomohl teprve ten nejšpičatější sluneční paprsek.
0: Pane, to byl let, až vzduch hvízdal kolem uší.
1: A když štěňátko přistálo u své boudičky,
0: spadla mu na nos první velká kapka. A za ní druhá a třetí a ve chvilce byla miska plná.
1: Štěně se podívalo vzhůru, mráček zmizel.
0: A na obloze viselo jen rozesmáté sluníčko.
1: Kačere, krávičko, žížalo, jestli pak jste viděli, kde jsem až bylo. Už vím, kam se mi ztratila voda.
0: Volalo štěňátko a honem, honem se běželo napít.
1: Co kdyby se slunci zase chtělo spát?

0: Slyšíte moji rolničku? Cinká jako vánoční zvonky. Protože já jsem vánoční skřítek. Je to jen pár dní, co jsem přišel na svět. Úplně nejdřív jsem žil v lese schovaný ve větvi staré borovice. Hezké místo, voňavé, ale mě to přesto táhlo pryč na svět. A nejvíc, když se blížily Vánoce. Kolem začaly vířit sněhové vločky a vítr mi zpíval tesknou písničku.
1: Nekonečně dlouhý čas.

0: Vítr měl pravdu. Jako bych nežil, jako bych nebyl. Jenže mě se tu zem moc chtělo být. Opustit vězení v Borovici, ale... Ach, joch, joch, ach, joch. Jak?
1: Cink, cink, ach, ach. Kdo vzdychá? Cink, cink, ach, ach. Do bílého ticha.
0: Sněhové vlučky nemohou rozumět stezku, který mi svírá srdce. Říkal jsem vždycky těm bílým tanečnicím. Ale letos?
1: Nenaříkej, my vše víme. Tvoje přání vyplníme.
0: Ty, opravdu?
1: Ano, ano, vše se změní.
0: Kdy?
1: Ještě dneska se změní.
0: Povězte mi víc.
1: Kde pak?
2: Kde pak?
1: Už nic.
2: Už nic.
1: Kde pak?
2: Kde pak?
1: Už nic.
0: A v tom se ozvaly jiné hlasy, lidské. K mé borovici došli dřevorubci se sekerami a pak... Jaj? Ouj, hrozně to zabolelo. Všechno se se mnou zatočilo, kolem byla jen tma a tma. A vítr hvízdal a křičel snad celý les.
3: Dlouhá. Cesta na svět je dlouhá, dlouhá, moc tě změní, poznáš to sám, poseb mění, poznáš to sám, poseb mění.
0: Když se přišel k sobě, skláněl se nade mnou nějaký člověk.
3: Větev z borovice podstrání. A zvláštní, jako by se z ní na mě někdo díval.
0: Ten člověk držel v ruce cosi blízkavého. A ovej, zas to zabolelo. Ošklivá chvilka. Ale najednou zázračný pocit. Já jsem najednou byl?
3: No, vidím. Kdo pak nám to přišel na svět? Mrňavý človíček. Vítám tě.
0: Děkuji. Za rukou toho člověka šlo teplo a oči měl vlídné. I když smutné.
3: Jenom bych rád věděl, proč se mi zdá, že už tě dávno znám. Dokonce vím, že máš mít šaty zelené jako jehličí. A na čepici ti patří rolnička.
0: Správně! No tak vzpomeň si, kdo jsem.
3: Ušiju ti, co máš mít. A víš, človíčku, co s tebou udělám?
0: Udělej, abych byl živý. Volal jsem ze všech sil.
3: Daruju tě slečně Lucii ze sousedství. Zítra má svátek.
0: Ne! Vysvobodil jsi mě ze dřeva, vyřezal jsi mi tvář. Tak přece k sobě patříme, křičel jsem. Co pak se dá křičet bez hlasu?
3: Doufám, že jí uděláš radost.
0: Tak. A byl ze mě dárek zavřený v krabici a kolem mě zas

0: Lucie. Slečno Lucie.
1: Pane Damiane, pojďte dál.
0: Já tedy jenom naskok. Mám pro vás dárek.
1: Děkuju. Smím ho otevřít?
0: Ale snad až zítra je váš svátek.
1: Ach, pane Damiane, co pak to vydržím? Panáček v zeleném? Ale vždyť to je skřítek. A dokonce snad, ano, vánoční skřítek.
2: Páni, ona to uhodla.
1: Je to tak, pane Damiane? Pane Damiane, kde jste?
2: Jsem tedy na správném místě tady, u ní? Ona dokáže, abych byl na světě docela?
1: Utekl blázínek. Dal mi dárek a utekl. Takhle to dělá pořád, skřítku. A víš proč?
2: Kdybych věděl, stejně nemůžu odpovědět, když nejsem živý.
1: Jak se to na mě koukáš?
2: Kdo ví, jestli budu, když tahle slečna myslí jenom na řezbáře.
1: Tedy, pan Damian už vyřezal spoustu pohádkových lidiček. Ale ještě nikdo se mu nepovedl jako ty. Tváříš se, jako bys mi chtěl něco říct.
2: Však bych chtěl a mohl bych, kdyby... Kdyby. Už mi chybí tak maličko. A přitom všechno.
1: Tak dobrou noc, vánoční skřítku.
2: Ne, počkej, Lucie, nezhasínej, nespí. Křičel jsem, ale neslyšela mě. Srdce mi zase svíral stesk. A za oknem vířily sněhové vločky a šeptali:
3: Cesta na svět je dlouhá,
4: na svět je dlouhá.
3: Moc tě změní,
4: moc tě změní.
3: Poznáš to,
4: poznáš to sám.
3: Posetmění.
2: Co to povídáte? Vždyť už se dávno,
0: dávno se směl, se smělo.
2: A v tom zčista jasna jsem se ocitl někde úplně jinde. U chlapce, který seděl u krbu a četl pohádkovou knížku. A koukal se mu přes rameno a... Ne? Vždyť já na obrázku vidím sám sebe. A pod obrázkem... Čti, no tak čti.
5: Budeš-li mít štěstí, můžeš v předvánočním čase potkat skřítka. Najdeš ho nejspíš tam, kde voní dřevo. Jestli chceš, aby skřítek žil, aby s tebou promluvil, dej mu sníst kaši s medem.
2: V tom kluk knížku sklapl a rozběhl se kamsi ven, asi do lesa, kde voní dřevo, a do tmy volal:
5: Skřítku, jdu tě hledat. Skřítku!
2: Ze snu jsem se probudil strhnutím, až rolnička na čepici cinkla a vzbudila i Lucii.
1: Skřítku?
2: Jsem tady, ale bez hlasu.
1: Měla jsem sen. Zdálo se mi, že můžeš promluvit. Prý k tomu stačí kaše s medem.
2: Cože? To přece není možné, aby dva měli úplně stejný sen?
1: Když se to povede, zblázním se radosti. A jestli promluvíš, snad to potěší i pana Damiana. Třeba pak přestane koukat na svět smutnýma očima. Všiml ses, že je smutný?
2: Hned jak mě vyřezal. Ale teď honem vář. No vář honem.
1: Tak, mlíčko. A krupice?
2: Stačí.
1: Zamíchat. A navrch med.
2: Už to je.
1: Tak. Dobrou chuť, skřítku.
2: Kaši jsem slupl jako blesk. Byla sladká, vonavá, zevnitř mě hrála a teplo proudilo až do konečků prstů. A pak jsem poprvé doopravdy vykřikl ze všech sil:
6: Jsem tady! Jsem na světě!

0: říkáte, Lucie, vánoční skřítek. To už je dávno, co jsem ho viděl naposled.
1: Cože? Vy už jste ho viděl?
0: Ano.
1: A byl živý?
0: Ale kde pak? Jen jsem o něm jako kluk četl, prohlížel si jeho obrázek.
1: V pohádkové knížce, co měla červené desky?
0: Ano.
1: A seděl jste u krbu v křesle se vzorem kvítků?
0: Ale Lucie, u toho jste přece nemohla být.
1: A přesto byla. Dnes v noci ve snu. Pane Damiane, máte ještě tu knížku?
0: Snad mám, ale proč?
1: Protože přece to všechno není jen tak. Prosím vás, najděte ji. Třeba v ní objevíme, proč se mi o ní zdálo a proč skřítek přišel právě teď a právě k nám.

0: Pan Damián nás vedl na půdu, kde byla spousta starých věcí. Mám rád temná zákoutí, jako všichni skřítkové. A Lucii se tu taky líbilo. Zvlášť, když řezbář otevřel prastarý kufr.
1: Jsou tu hotové poklady.
2: Ale jen pak poklady, jenom pár věcí z dětství.
1: Oh, vánoční ozdůbky. A betlém. A tady skleněná koule.
2: O Vánocích vždycky stávala doma na okně. A tolik mi připomíná...
1: Vzpítí se jako měsíc na zimním nebi. A uvnitř je zasněžené město.
2: Jako kluk jsem si myslel, že je pohádkové a že ukrývá místo, kde se plní tajná přání. Je to směšné, co?
1: Ani trochu. Snil jste?
2: Nad obyčejnou koulí ze skla, která vůbec neumí kouzlit.
1: Že ne. Když se otočí, začne na město uvnitř padat sníh.
2: No, je to roztomilá hračička. A tady je ta knížka.
1: Úplně jako ve snu. Ale koukněte, obrázek skřítka chybí.
2: Na mou duši.
1: A víte vy vůbec, že jste tu pohádku tenkrát nedočetl do konce? Vy, Snílku, to jste tak moc spěchal do lesa hledat vánočního skřítka?
2: Ano, jenomže jsem ho nenašel. Stejně jako jsem nikdy neobjevil město, kde se plní přání. Nejsem já smolař.
1: Co to říkáte? Vy, který jste vyřezal 1000 pohádkových postaviček a přinesl lidem 1000krát radost?
2: Jenomže mě se přitom nějak vyhnula. Asi to bude tím, že je dřevo plné smůly.
1: Tak už dost, pane smolaři. Radši se usmějte a splaťte dávný dluh. Dočtěte konečně tu pohádku o skřítkovi. Začínám věřit, že nás čeká překvapení. No tak.
2: Každý skřítek vánoční, který zcela žije, jí a pije, má na světě tajné poslání. Když je nesplní do štědrého dne, o půlnoci ze světa zmizí.
1: Tajné poslání. To zní kouzelně a tajuplně. Skřítku, slyšel jsi? Není to nádhera?
0: To třeba není.
1: Neboj, pomůžu ti. Jen řekni, o co jde?
0: Já totiž... Já vůbec netuším.
2: Poslání je tak tajné, že je nezná ani skřítek. Sám musí poznat, proč přišel na svět.
1: Oje. Tak to je mnohem těžší, než jsem myslela.
0: No jo, hotový hlavlo. A když ho nevyřeším, zmizím.
2: Slečno, víte, kdo já jsem?
1: Nejšikovnější řezbář na světě, který mi dal kouzelný dárek.
2: Ne, jak jsem řekl, smolař. A nosím smůlu všem, i těm, které mám rád. Dokonce dokážu přivést do neštěstí vánočního skřítka, kde se má teď chudák pídit po nějakém poslání.
1: Kde? Nejspíš tam, odkud přišel. Bez staré pohádkové knížce.

0: Večer sněhové vločky za oknem zas šeptaly o dlouhé cestě a Lucie otevřela knížku.
1: Lucie?
2: Ano?
1: Myslíš, že v pohádkách opravdu najdeš odpověď?
2: Nevím. No tak, nenatahuj moldánky a přemýšlej.
1: Tu by se to řekli, ale ve mně je malá dušička.
2: Skřítku.
1: Ano.
2: Co když jsi tu proto, abychom já a pan Damián...
1: Co?
2: No, abychom já a pan Damián...
1: No?
2: No, abychom byli spolu.
1: O Vánocích?
2: O Vánocích a třeba pořád dál?
1: Co bys chtěla, Lucie?
2: Chtěla. A snad to máš zařídit právě ty.
1: To se mi nezdá. Raději čti dál. Jo, čti, holka kurážná.

0: Ach, Ouvej, tak hezky mi bylo tu chviličku, kdy jsem jen byl. Proč to tak nemohlo zůstat? K čemu jsou všechny tyhle starosti? Co jsem to vlastně za skřítka?
1: Přece vánoční.
2: A náramně pyšný.
1: Nechtělo se ti žít u nás, ty nafoukaný panáčku.
0: Slyšíte je? Lucie dočetla v pohádce k místu, kde se objevily dvě sudičky. Ale sotva mě spatřili, pustili se do mě. Tohle mi ještě scházelo.
1: Musel si na svět.
2: A ještě se s tebe vyklubal pán s tajným posláním.
1: Možná pan tajný rada.
3: Nechte ho. Co vám udělal?
2: Utekl.
0: Ne, to řezbář Damian si na mě vzpomněl. Já byl jen větev borovice.
1: Tak už víš, že jsi od nás, ty dřevěná vzpomínko. Jenomže teď jsi živá.
2: A určitě si myslíš, že jsi hned něco lepšího.
0: Nic si nemyslím. Já jsem moc nešťastný vánoční skřítek se vzpomínkami na les a s tajným posláním, co neví kudy kam.
1: Ty chudáčku.
3: Tak dost vy dvě. Radši mu poraďte.
2: To bude nějaká moudrá slečinka. Uhodla, že sudičky, co vidí do všech osudů, vždycky můžou posloužit dobrou radou.
0: Děkuju, to se mi ulevilo.
1: Totiž, když se jim chce.
2: Jenomže nám se nechce, panáčku chytráčku.
1: To by to vypadalo, kdyby na světě kdekdo rozuměl vlastním osud.
2: Jenom ti poradí tahle odvážná slečinka, co se pořád po něčem pídí.
1: Co umí uvařit takovou kaši, že roztancuje i skřítka ze dřeva.
3: Proč jste tak zlé? Chtěla bych mu pomoct. A kdybych věděla jak, nedělala bych drahoty jako vy.
2: Tak si teď sama uvař kaši. Vtipnou kaši. Třeba se po ní dovtípíš.
1: Že stačí zajít na náměstí splněných přání a je vystaráno.
0: Kde to je?
2: Je. Chytráček s tajným posláním a nezná náměstí splněných přání.
1: Moc krásné místo.
2: Se spoustou kouzelných krámů.
1: Ve kterých jsou jen samé poklady.
2: V jednom se prodává nebe i s hvězdami.
1: Ve druhém cvrlikají perníkový ptáčci.
2: V dalším zas mají vůně zakleté v lahvička.
1: A ještě voňavé stuhy.
2: Náramky z duhy.
1: A hlídá tam cínový vojáček v uniformě zdobené sněhovými vločkami.
3: Počkejte. Opravdu je někde na světě tohle místo?
1: Ovšemže, přece nelžeme.
2: Najdeš ho ve městě, kde sněží?
1: Když je vzhůru nohama.
3: Ale takové přece neexistuje.
1: Co by ne? Stačí se trošku rozhlídnout. To bude jako nic pro zvídavou kurážnou slečinku.
2: My dvě už jsme řekli dost. Teď musíme spřádat nové osudy. Dál přemýšlejte sami. Odvážná slečinko, i ty. Panáček chytráček.
1: Vánoční skříteček.
2: Možná pan tajný ráda.
0: A rozplynuli se jako pára. Znáte sudičky? 10 dní jsme s Lucí bloumali po městě a rozhlíželi se. Márně. A najednou... Ach jo. Najednou tu byl Štědrý den. K večeru začalo sněžit a my jsme se ocitli na náměstí plném stánků.
3: Vidíš ty skleněné ozdoby skřítku?
4: Svítí jako hvězdy.
3: Všude se vznáší spousta vůní a...
4: A strážník na rohu vypadá... Jako cínový vojáček.
3: Myslíš si to, co já?
4: Nevím. Nic tady není vzhůru nohama. Jedině moje myšlenky.
3: Neboj, my na to přijdeme. Ještě máme čas.
0: Pak se o kousek dál v krámku na nároží zalesklo cosi ve výkladu. Lucie přitiskla nos na sklo. A ve dveřích se objevil tlustý člověk s bílým knírem. Bžoural na nás... A culil se.
5: Brej podvečír, slečno. Pojďte si koupit dáreček, pojďte. No, líbí se vám ta skleněná koule? Jak by ne? Je kouzelná, počkejte. Hned vám ji předvedu. Hezky ji otočíte a na město uvnitř začne padat sníh.
0: Tak tohle pořád hledáme. Město, ve kterém sněží, když je vzhůru nohama.
3: Ale vždyť to je hračka, co byla na půdě pana Damiana. Proč jsme si na ní nevzpomněli hned, skřítku?
0: Ta na půdě mlčela. A v téhle uvnitř cinká písnička. Lucie, pojďme do krámku.
5: Vidím, že se vám ta skleněná věcička s chumelenicí opravdu líbí, no nedivím se. Ten pán, kterému patřila, ji dlouho považoval za poklad, než ji u mě dnes ráno vyměnil za náušnice ve tvaru hvězd. Nádherný, drahý šperk.
3: Tak to je asi drahá.
5: Jak se to vezme pro něj, byla drahá. Ale já ji dám celkem lacino, hezké, slečně vždycky udělám cenu.
3: To mi spadl kámen ze srdce. Víte, hledám to město v ní.
5: No jistě, všichni něco pořád hledáme. A zvlášť o Vánocích, že třeba dárečky pro ty, co máme rádi. I když nám nikdo radost neudělá, možná proto, že jsme sami. A vánoční skřítkové nejsou, že ano, aby nám něco nadělili.
0: Jsou?
5: Říkala jste něco?
3: Ne, ale víte, já to město se sněžením potřebuji právě pro vánočního skřítka.
5: Prosím? Asi jsem vám dobře nerozuměl.
0: Chce ho pro mě.
5: No ne. Kdo jsi? Snad ne.
0: Vánoční skřítek.
5: Jaká čest. Já se kláním. A víš, že takhle nějak jsem si tě představoval.
0: Vy jste si mě představoval?
5: Jo, celý život. Vlastně jen kvůli tobě jsem si otevřel tenhle krám. Věřil jsem, že tak se o tobě něco dozvím. Pořád kupuju staré roztodivné věci. Misky na kaši, truhly na mouku, pohádkové loutky z dílny řezbáře Damiana. A říkám si, snad ho mezi nimi objevím. A když ne, možná ho přivábí mé starodávné poklady.
0: Jenže já...
5: A kdybys věděl, jak mi celé ty roky hodiny počítali čas, jako by se mi smáli. Každé Vánoce jsem obrečel. Sám a sám. Ale přece jsem se tě dočkal. No tak za kolik, slečno?
3: Prosím.
5: No, za kolik mi skřítka prodáte?
3: Já nic neprodávám. Chci koupit...
5: No ovšem ano, tam tu skleněnku. Ne, nesáhat. Na tu vzácnost už nemáte. Ta tretka podražila. Přesto spolu uděláme dobrý obchod. A platit nemusíte.
3: Nerozumím. Podražila. Nemusím platit.
5: Prostě já tu skleněnou věc s vámi vyměním za skřítka.
3: Ale bez něj ji nepotřebuju, pane.
5: Za to já skřítka potřebuju, slečno. Co pak jsem to neřekl dost jasně, jak dlouho ho hledám?
0: Jenže to nejde.
5: A proč by ne? Rád, slečince, za tebe přidám všechno, co mám v pokladně. Je to hezká hromádka peněz.
3: Pane, skřítek není na prodej ani za 100 pokladen. Co pak nechápete?
5: Vy nechápete. Zkrátka, já toho vánočního pidi mužíka chci. A když to nepůjde po dobrém, vy nerozumná ženská, tak si ho vezmu a sám.
3: Pozor! Uteč, skřítku! Utíkej! Co jste to udělal?
5: Já? Vůbec nic.
3: Na rohu náměstí stojí strážník. Řeknu mu...
5: Že jsem vám sebral vánočního skřítka. No, ten se pobaví. Radši mečte. A ven, slečinko, zavírám.
3: Vrátím se s panem Damiánem.
5: No a co? Právě on mi přinesl tu křišťálovou kouli. Vyměnil ji za šperk, víme? Za zlaté hvězdy do oušek prý nejmilejší dívky na světě. No, vy to tedy nebudete, děvenko, vy ne. Vy se moc mračíte. Hvězdičky jistě ozdobí jiná ouška. Tak, má usta a přeju veselé Vánoce.
0: Ten člověk, Lucí, vyhnal a ještě si vymyslel lež jako věž. Že on chce ty dva rozhádat, určitě. A já jsem na světě proto, abych tomu zabránil. Třeba opravdu mám dát dohromady, až mě polilo horko. Jak? Vždyť já vánoční skřítek s tajným posláním zase už sedím ve vězení. Tentokrát v kapse drzého zloděje a čas se krátí.

0: Bože, ten čas letí. Co mám dělat?
1: Utíkají, utíkají, utíkají.
0: Mám opravdu jít za panem Damiánem? Ale jestli koupil dárek pro jinou, budou ho ještě zajímat Lucie ze sousedství a vánoční skřítek?
1: Utíkají, utíkají.
0: Ale přece, musím to zkusit.
1: Utíkají, utíkají, utíkají, utíkají.
2: Ten člověk mě strčil z kapsy do komory. Ale, jak už jsem říkal, skřítkové mají tmavá zákoutí rádi. A kdybych neměl hromadu starostí, docela by se mi tady líbilo. A jak se tak rozhlížím, v nejtmavším koutě něco haraší. Vida, někdo tam přede na kolovratu.
3: Vítáme tě, panáčku chytráčku.
2: Tedy, dámy, jako byste z oka vypadli dvěma sudičkám, co mi naschvál špatně radili.
4: Kdo ví? Možná jsme to my?
3: Taky jsme kdysi poprvé spatřili svět v dílně pana Damiána.
2: Kdyby věděl, jak nepovedené kousky vyřezal, mluvil by ještě o větší smůle.
4: Co tak zhurta? Ono ti vůbec nic nedochází?
3: Pan Damián přece nedělá radost sobě, ale jiným.
2: Já tomu nerozumím. Mluvíte v hádankách.
4: Opravdu nevíš, kde jsi, panáčku hlupáčku?
2: Jsem daleko od všech a blíží se půlnoc, kdy zmizím. Tak je to.
3: Panáčku
4: hlupáčku.
3: Pane Damiane.
5: Lucie, vy pláčete? Co se vám stalo?
3: Mně nic. Skřítkovi.
5: Kde je? Zmizel?
3: Ne, tedy vlastně ano, ale v kapse starožitníka z náměstí. V jeho krámku jsme našli místo, které jsme hledali. Je v křišťálové kouli s chumelenicí.
5: V té, co jsem tam donesl?
3: Ano.
5: Takže se zase všechno zvrtlo jenom proto, že jsem chtěl udělat radost.
3: Však vy radost uděláte. To je vaší slečně. Určitě jí potěší zlaté náušničky. I když na to doplatí skřítek.
5: Ale co vám to nabulíkoval ten z náměstí? Jaké slečně?
3: Však víte. Ale co je mi po nějakých ozdůbkách a pro koho jsou? Hlavně pomozte skřítkovi.
5: To nejde, nemůžu.
3: Prosím.
5: Smolář jako já by zase všechno jenom zasmolil, věřte mi.
3: A nebo nechcete.
5: Nebuďte protivná.
3: Já, že jsem protivná? Ba ne, to vy. Nechcete pomoct skřítkovi a jen se vymlouváte na smůlu. Tak s Bohem, už mě tu neuvidíte.

0: skřítku, no tak nezlob se na mě a jes. Víš, já jenom nechtěl zůstat sám.
1: To se dělá tak, že někoho šoupnete do kapsy, no, co?
0: Asi ne, ale tak nějak se to stalo jako samo. S tou slečinkou nebyla kloudná řeč. A s tebou taky není. Proč nechcete pochopit, jak moc si přeju, abys byl tady?
1: To jste si teda pomohl. Teď já se za chvilku vypařím. Ne. Odbije půlnoc, jsem fuč.
0: Ne, to nesmíš, nedělej to.
1: No jo, milej pane, to se taky udělá samo. Měl jsem na světě jinou práci. Poslání. Kvůli vám jsem ho nemohl splnit. Všechno jste zmařil.
0: Ne, ne, to ne. Počkej. A co, když to napravím? Podívej, dám ti tu křišťálovou kouli, o kterou jste tak stáli. A vůbec dám ti úplně všechno, co budeš chtít. Všechno, rozumíš?
1: Když vy dáváte, je to jako když vyhrožujete. Proč?
0: A proč ty trucuješ, když ti chci udělat radost?
1: Radost? To teda nevím. Když na tu věc teď koukám, zdá se mi, že je to akorát velká skleněnka, ve které sněží papír. Cinkavá muzika z ní je pryč. Je tam ticho jak v hrobě. Možná nefunguje proto, že jsem tak čerstvě kradený.
0: Tak já tě vrátím.
1: To jste si vzpomněl brzy. Půlnoci za chvilku a já prostě zmizím.
0: Ale ty nesmíš zmizet. Já chci, abys byl. I když třeba ne se mnou, ale chci, abys zůstal na světě.
1: No, to já taky. Jenže Lucie je Bůh ví kde.
0: Ale... tak nebreč. Najdeme ji. Pojď.
2: V krámě je tma.
3: Dveře jsou do kořán.
2: Co se tu mohlo stát?
3: Ani nechci domyslet.
2: Nestrašte. Slyšíte? To cinkla skřítková rolnička. Skřítku! Skřítku!
4: Tady jsem! Lucie! Tady! Pane Damiane! Tady uprostřed náměstí!
5: Konečně jsem je oba uviděl. Konečně! Jenže... právě začala odbíjet půlnoc.
2: Skřítku, už jsme tady.
4: Ach jo.
2: Je pozdě.
4: Ach jo, ach jo, ach jo.
0: Promiň mi, skřítku, tohle jsem nechtěl.
3: No jinak to dopadnout nemohlo, když tě vyřezal smolař.
1: Nebuďte smutní. Stejně jsem rád, že jsem tu s vámi byl aspoň na chvíli. A žil bych třeba i v krámku, jenže... Je. Štipněte mě. Jsem pořád tady?
2: Je to tak, skřítku.
1: Starý pane.
0: No na mou duši.
3: Jsi tu. A víš, že mě se vlastně splnilo dávné přání? Lucie.
1: No, mě se taky splnilo přání. Zůstal jsem na světě. Jsem tady a tancuju radostí.
5: A jak tak tancuju, najednou začalo sněžit. Ani nevím, jestli to ožilo město ve skleněné kouli a my vešli dovnitř, anebo to pořád bylo to stejné náměstí, kde na dlažbě tál sníh a v kalužích se zrcadlily domy a věže. Za chvilku tímhle městem vzhůru nohama začaly proudit davy lidí z půlnoční.
2: Tak co, panáčku chytráčku, už tomu všemu rozumíš?
5: Ano, v tom mumraji šli kolem sudičky a už klíbli se na mě.
2: Radili jsme ti špatně, že musíš najít náměstí splněných přání?
1: No jo, ty jo.
2: Tvé místo je v krámku na nároží.
0: Počkat, ale to znamená, že jsem dostal dárek. Zůstaneš se mnou, skřítku, už nebudu sám.

0: Zdá se, že ne. I když... No teda popravdě trochu žasnu, že i vy jste moje poslání.
1: A proč pak by ne, panáčku chytráčku?
0: To je pravda. Jsou přece Vánoce a já jsem vánoční skřítek. Teď bydlím v obchůdku plném starých kouzelných věcí. A víte co? Někdy se u nás stavte. No, přece ten krámek znáte. Je zrovna u vás ve městě. Na rohu náměstí splněných přání. No, stavte se. Jo, a ještě něco. Ptáte se, co Lucie a Damian? No, dneska mají kopu dětí. I proto jsem se dostal na svět. Abych dal ty dva dohromady. Ano, teď už to vím. Tak hodně šťastné a veselé.

0: Dívčí kámen. Lichnice. Lovětínská rokle zeje pod hradem jako hluboká propast. Jako jehly čnějí proti nám vrcholky smrků, jako sloup vystupuje z ní skála nazvaná Dívčí kámen na paměť Milady, dcery rytíře z Lichtenburka. Pán na Lichnici si z duše přál mít syna, který by se stal dědicem jeho hradu a proslavil jeho rod udatností. Marná však byla jeho touha. Měl toliko jedinou dceru, která se jmenovala Milada. I počal jí otec vychovávat jako hocha, takže se z dívky stala mužatka. Uměla vládnout mečem i kopím, střílet kuší a jezdit na koni jako každý rytířský synek. Její rámě zesílilo tak, že dovedla i splašeného koně skrotit. Otci se líbila její srdnatost a statečnost, přitom však zapomínal, že srdce dívčiny tvrdne, že se stává krutou a bezcitnou. Jednou za bouřlivé noci vracel se rytíř z Čáslavě domů. Šťastně vyjel v nečas na návrší, tu úderem hromu splašil se mu kůň a zběsile uháněl směrem k Lovětínské rokli. Skok a rytíř s koněm zřítili se do hlubiny. Osiřelá Milada stala se paní hradu. Tu přicházeli na hrad ženichové, kteří by se byli rádi stali pány na krásné, pevné Lichnici. Milada jakoby se chtěla mstít za otcovu smrt, vymyslela si krutou podmínku, která její nápadníky vedla v záhubu. Dala rozhlásit, že podá svou ruku jen tomu rytíři, který vyjede v plné zbroji na skálu nad Lovětínskou roklí a tam se s koněm třikrát obrátí. Sama dala si zbudovat opodál skály palác, aby mohla odtud přihlížet tomu příšernému divadlu. Přijížděli rytíři zblízka i zdáli a když si obhlédli místo, kde se mělo rozhodnout o jejich osudu, vyjeli odvážně po úzkém krkolomném hřebení na okrouhlý zaoblený vrcholek zrádné skály. Byla ta skála z křemene, takže ani nejostřejší podkovy se do ní nezarily. Jestliže již cestou se kůň nezřítil i s rytířem do závratné hloubky, pak stalo se mu to, sotva, že se ocitl na vrcholu skály. Milada bezcitně je posílala na smrt a často zahrálí kolem úst i posupný úsměv, když se rytíř s výkřikem řítil do hlubiny. O mrtvé se nijak nestarala a nechávala jejich těla na pospas šelmám a dravým ptákům. Jediný z rytířů, kteří dopadli na dno rokliny, zůstal naživu mladý rytíř Jetřich. Kovář Horina, který měl kovárnu v rokli u rybníka, přišel náhodou v místa, kde ležel mladý rytíř v bezvědomí s pochroumanými údy. Došel pro matku a svou dceru, odnesli raněného do kovárny, ujali se ho a ošetřili. Kovářova matka vyznala se dobře v ranhojičství i podařilo se jí zachránit Jetřicha před hrozící mu smrtí. Zpráva o zlé Miladě roznesla se široko daleko po kraji a s ní rozšířila se i pověst, že v kameni vězí cosi tajemného, že Milada čaruje a tak odpravuje všechny nápadníky. Od té doby vyhýbali se rytíři Lichnici, nechtějíce obětovat své životy kruté Miladě pro její potěšení. Teprve po delším čase objevil se před hradní bránou mladý, sličný rytíř s kuší a tolcem ostrých šípů. Milada kázala ho vpustit do hradu a tázavě pohlédla na jeho štít, na němž chyběl erb. Kdo jsi? Jaké je tvé jméno? Zeptala se. Kdo jsem? Dozvíš se až zítra. Obstojím-li v těžké zkoušce, kterou si určila svým nápadníkům. Neobstojím-li, pak na jméně mrtvého nezáleží, řekl rytíř osedlal svého koně a bezstarostně se uhostil v hradu, hrál na loutnu a zpíval si veselé písně. Milada nemohla se dočkat rána. Tentokrát poprvé hnul se v ní cit, když pomyslela, že krásný, veselý mladík bude zakrátko odpočívat mezi kostmi svých předchůdců. Ale bylo již pozdě odvolat krutou podmínku. Jakmile se slunce vzneslo nad obzor, počal se rytíř chystat k dobrodružné jízdě. Očistil si a osedlal koně, podkovy mu prohlédl a co si do nich vložil. Pak zavěsil si kuši přes rámě a k pásu toulec a šípy. Vyšvihl se do sedla, veselé výskl a vyjel ven z brány. Služebnictvo spěchlo na hradby, aby odtud sledovalo smělou jízdu. Milada odebrala se do paláce nad Roklinou, aby ještě naposledy zhlédla rytíře, který její srdce rozechvěl. Jakoby byl se svým koněm jedno tělo, rozjel se rytíř po skalisku a když se ocitl na hladkém temeni skalního sloupu, počal se s koněm otáčet jednou, dvakrát, třikrát, zavýskl, zamával čapkou a vyjel po skále proti oknu paláce, z něhož pohlížela na něho Milada, v tvářích smrtelně zbledlá, oči majíc jako v horečce vytřeštěné. Radostný křik a jásot rozlehl se na hradbách a veselá fanfára trubačova nesla se nádvořím a zněla ozvěnou ve skalách. Rytíř stanul pod oknem a zvolal na Miladu. Vykonal jsem to, co se mým předchůdcům nezdařilo a nemohlo podařit, protože si na ně schystala zlou léčku. Dala si kámen schválně vyhladit a tak bezcílně posílala si na smrt tolik mladých, nadějných životů. Ale démanty, které jsem svému koni do podkov vsadil, překonaly tvé zlé nástrahy. Budiš pro svou krutost navždy zatracena. Rukou mou nechť pomstěny jsou všechny nebohé oběti tvé zloby. Vytrhl stolce šíp, napíjal kuši a nežli se Milada vzpamatovala z uleknutí, projel jí srdcem ostrý šíp. Když se sloužící se běhli k paláci, byla jejich paní mrtva. Rytíř zmizel v lese, jako by se byla pod ním země slehla.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: pěkně nám rozkvětá.
1: Schválně jsem ukápal trochu vedle, aby přišel vodník Ferda. Tak co je s tebou? On nejde, že bych měl v konívce zkaženou vodu? No to ji musím utřít.
2: Ne, neutírat. Neutírat. Juk, jsem vodničí kluk.
1: Už jsem se bál, že kouzlo s kapkou přestalo fungovat.
2: Já jsem, no nic. Nejdřív dospíváme tu písničku. Viď, strejdo, Antoníne.
0: Zalívám, zalívám rozmarín, pěkně nám rozkvětá. Zalívám, zalívám, mám ho rád, od léta do léta.
1: Tak, milé malé slečny a milí malí pánové, už jsme tady zas. Já i vodník Ferda. On je to sice od přírody jen mrňousek, tak víc sam frlínek, hastr, máneček, jak vodní brouček. A proto na něj některé děti ani nevěří. Ale já jsem svědek, že se umí udělat velký, no, skoro jako kluk. Minule, jak mě překvapil, když se z kapky vody boh ví, jakým kouzlem vytáhl, jsem vám ani nestihl říct, jak vypadá.
2: Myslím, že mi to docela sluší.
1: No tak, nebudeme přehánět.
2: Sám sobě se někdy docela líbím.
1: Nejnápadnější je, že má oči jako dva míčky na ping-pong. Na nohou, jen po třech prstech.
2: Mně tři docela stačí, aspoň si je nepletu.
1: Mezi nimi blánu, jako kachna nebo husa.
2: No a to je kvůli plavání.
1: A na kebulce všeho všudy, kolik?
2: Pět.
1: Pět vlásků. Za to tuhých a silných trčí mu z hlavy vzhůru jako větvičky. Umíte snad počítat do pěti, abyste věděli, že je to málo.
2: Proč málo? Taťka má jen dva. Češe si je na pěšinku.
1: A co, že si dnes Ferdo vykoukl z kapky až na podruhé? Neslyšel jsi? Nebo ti voda zalehla ucho?
2: Tady před domem jsem uvázel za kalhoty na tyčce plotu, protože jsem ho musel přelézt.
1: Proč bys musel? Je tam branka.
2: Nešla otevřít.
1: Nahoře je takový háček, tím stačí jen otočit.
2: To se lehko řekne, já na něj nedosáhl.
1: Promiň, to mě nenapadlo. No hlavně, že jsi tady. A co nám povíš?
2: Povím, co se nám v rybníce přihodilo s čápem dlouhým zobákem. To je můj kamarád, protože jsem ho loni na jaře zachránil, i když jsem ho předtím neznal.
1: Zachránil? A před kým?
2: Před pytlákem Fouskem.
1: Počkej, Ferdo, počkej. Děti možná nevědí, kdo je to pytlák.
2: Aha, pytlák je každý, kdo loví v rybníce bez povolení. Kořist pak někteří takoví černí lovci strkají do pytle, aby nebyla vidět, a proto se tomu říká pytlačení. Vy lidé to děláte taky.
1: Mě do toho nezatahuj. A proč říkáš vy lidé? Co pak Fousek není člověk?
2: Fousek je vidra.
1: Vida, vidra. Ale bojím se, Ferdo, že i tohle budeš muset vysvětlit.
2: Vidra je vodní šelma a velký hladovec.
1: Hladovec? Tak to není. Hladovci jsou králíci, myši, morčata nebo bobři.
2: Říkám hladovec, strejdo. Vidra má kožich, fousky od pusy do obou stran a živí se masem, loví ryby, žáby, všechno, co je v rybníce.
1: To přece musí, aby se uživila. Tak proč jí to vyčítáš a proč jí nadáváš do pytláku?
2: Protože vidra Fousek byla hrozně zákeřná. Sbírala v bahně všelijaké dráty a harampádí a mazaně je narafičila. Počítala s tím, že si je nějaká ta rybka nebo žába bude chtít prohlédnout a že se jí drát omotá kolem krku nebo kolem nohy. Ona pak v noci připluje a toho nebožáka zbaští.
1: Fuj ho! To je ošklivé.
0: Vidry, tydry, šmidly, fidly, kde pak starý vidrákli, dry, dry, dry. Vy, to vám nikdo nepoví. Vidry, tydry, šmidly, fidly, s chutí bych mu schoval židly, dru, dru, dru. Vo, škoda, že ho nenajdu.
2: No jo? Pod vodou se dějí stejné věci jako u vás mezi lidmi. A všichni, co tam žijí, musí být opatrní a pořád se musí rozhlížet, aby jim něco neublížilo.
1: A co s tím má společného čáplouhý zobák? Přece nebudeš tvrdit, že by si vidra troufla na čápa.
2: Co asi? Chytrému na pověs. No, co je to tady? Přestaň těmi křídly mlátit, dělá se vítr.
3: Ferdo, kamaráde, mě něco drží za nohu.
2: Co by tě drželo? A jak to, že mě znáš? A říkáš mi kamaráde, když já tebe neznám.
3: Já mám z té své výšky přehled. Jsem čáp, dlouhý zobák.
2: Těší mě.
3: Co mě drží, nevím. Ale když se hnu, hrozně to bolí. Nemůžeš se tam dolů podívat a pomoct mi. Voda se zakalila a já do ní odtud z hůry nevidím.
2: Vydrž chvilku. Hlavně už nedělej vítr, my ho dole pod vodou nemáme rádi, protože probouzí velké vlny a pak není nejen vidět, ale ani slyšet.
3: Hlavně rychle, Ferdo, rychle.
2: Jen klid, já se tam mrknu.

0: Milý dlouhý zobáku, chytil ses do starého hrnce vidráka Fouska. Má ve dně díru a ty si stoupl z rovinka do ní. A protože její okraje jsou ostré jako nože, tak nemůžeš nohy vytáhnout.
1: Co s tím uděláme? Pomoz mi, Ferdo.
0: Už jsem zavolal raka střihavku, on klepetem jako nůžkami tu díru zvětší a bude vyhráno.
1: Nepotrvá to dlouho.
0: To bude hned a Fouskovi dá tatínek z našeho rybníka výpověď.
1: Váš Moldánek byl pro mě vždycky ráj. A teď tohle.
0: Inu, jak říká maminka, neštěstí nechodí po horách, ale po hastrmanech.
1: A po čápech. Ferdo.
0: Co zas máš?
1: Mně se zdá, moje noha je najednou volná.
0: Tak sláva!
1: To ti nikdy nezapomenu. Až budeš něco potřebovat zase ode mne, tak jen zavolej a já přiletím jako vítr.
0: Radši jen jako vánek, prosím tě, kvůli těm vlnám, víš?
2: To jsi byl kabrňák, Ferdo. A co Fousek? Musel pryč?
0: Musel. Už je od něj pokoj.
2: To si váš rybník Moldánek asi odechl.
0: Prosím?
2: Že si váš rybník Moldánek...
0: Jak si vypátral, že bydlím právě v Moldánku? Já ti to přece neřekl, mělo to být tajemství.
2: Dlouhý zobák to prozradil před chviličkou. Tobě to ušlo.
0: Asi v zápalu vyprávění.
2: Nic si z toho nedělej. Záhad kolem tebe je pořád tolik, že se mi ani nechce počítat. A Moldánek je pro rybník moc hezké jméno.
0: Viď, takhle k večeru, když se rozkuňkají žáby a šumí rákosí a na hladině sem tam něco žbluňkne.
2: A dlouhého zobáka si potom ještě někdy viděl?
0: Mnohokrát, jenomže pak byl podzim a zima a on byl zas někde v Africe a vrátil se až letos na jaře.
2: Na svaté hoře, hoře? Šáp letí přes moře, to máš pravdu.
0: A stal se ten malér. A samo sebou, že v tom měla zase prsty naše drahá, neposlušná Hančinka.
2: Povídej.
0: Oni totiž čápy, tobě to, strejdo, nemusím vysvětlovat, ale kvůli dětem, oni se čápy živí žábami nebo malými rybičkami.
2: No, s tím se nedá nic dělat. I čáp musí jíst a krmit malá čápata.
0: Já vím. Proto taky taťka vydá vždycky na jaře příkaz, aby všichni v rybníku dávali dobrý pozor. A někteří čápy jsou velmi slušní pánové. Však zrovna sám dlouhý zobák, ten se vždycky předem ohlásí a všechny sám před sebou varuje zpěvem.
3: Pozor, pozor, žáby, ryby, nedávám vám žádné sliby, naopak vás klapi, klapi, klap, varuju, jsem tady, čáp. Moje děti křičí hlady, prořídnou teď vaše řady, schovejte se, udělám jen chňap, kdo bude mít oběd? Čáp!
0: Tentokrát svou písničku taky zaspíval, ale trochu pozdě. Oběma nohama stál už ve vodě a pak, jen co dozněl poslední tón, zobák dolů klov a už držel běličku. Jenomže to byla bělička Nelinka, oblíbená kamarádka naší Hančinky. Obě zkrátka na jeho písničku nedbali a rýdili spolu u samé hladiny. A Hančinka spustila takový křik, až se na rybníce vzedmuly vlny jako zabouřky.
4: Nelinka! Nelinka! Kruťák čáp mi sebral moji Nelinku. Zadrž ho taky, štípni ho, Ferdo, ať je pustí, ať je nemaští. Pomoc! Pomoc!
2: To přece musel slyšet i dlouhý zobák, nebo ne?
0: Slyšel a lekl se možná ze všech nejvíc. Nohy mu stuhly, nemohl se hnout. Naštěstí, protože jindy by se byl dávno vznesl vzhůru ke svému hnízdu na vysokém starém topolu a už by rybičku cpal hladovým čápatům do krku. Teď nic. Čekal. Taky mu asi chvíli trvalo, než vůbec pochopil, kdo to křičí a co to křičí. A to už jsem se já chytil jeho dlouhé červené nohy a vyšplhal jsem se po ní nahoru až nad hladinu a tam jsem na něj spustil. Slova země přímo pršela jako z vodotrysku. Kamaráde milý, dlouhý zobáčku, ještě jsme se letos ani pořádně nepozdravili. Vítám tě na Moldánku, ale prosím tě, tu běličku, co si ulovil, tu radši honem zase pusť, než přijde můj taťka vodník, protože on naší Hančince udělá, co jí na očích vidí, je to jeho miláček. A kdyby se rozlobil, že si ulovil z rovinka Nelinku, ona s ní Hančinka kamarádí, víš? A tak, jako je Hančinka přítelkyně Nelinky, tak jsem přece já zase přítel tvůj. Hlavně svůj zobák nesklapuj úplně, ať zůstanou Nelince všecky kosti a ať jí nepocucháš ploutvičky, prosím tě, prosím tě, prosím tě.
2: To tedy byla pěkně dlouhá řeč. Došlo mu vůbec, kdo to na něj mluví? Pamatoval se na tebe, nenapínej nás.
0: Dlouhý zobák s běličkou Nelinkou pořád ještě v zobáku. Mrskala se v něm, jak mohla, ale čáp stisk nepovolil. Pohleděl dolů na svou nohu a na mě, pak sehnul krk a strčil zobák s rybičkou pod vodu. Než jsem stačil něco říct nebo udělat, dal si Nelinku k noze, ze zobáku ji pustil, ale místo toho jí blesku rychle přišlápl. A pak povídá...
1: Nazdar, Ferdo.
0: Nazárek, to se mi ulevilo.
1: Ještě jsem Nelinku nepustil.
0: Ale pustíš ji, viď?
1: Zpíval jsem přece varování. Která ryba je chytrá a za něco stojí, mohla se včas ukrýt a nemusel se tady strhnout takový poprask.
0: To víš, hloupé holky hrály si s naší Hančinkou a neviděli, neslyšeli.
1: Jejich chyba. Mám doma 3 hladové krky. Když teď Nelinku pustím, budu muset lovit znova. A v Moldánku už to asi nepůjde, budu muset jinam. Což se mi nechce, protože mě bolí křídla a nohy a krk a peří a všechno. Ani ty, jak mi visíš na noze, mi tam nejsi dvakrát příjemný.
0: Promiň, musel jsem k tobě nahoru rychle, abys mě včas uviděl a uslyšel. A po noze to šlo ohromně, já šplhám jako datel. Co bys říkal například Loužáku?
1: Co je s Loužákem?
0: Rybník vedle, že bys třeba příště lovil radši tam.
1: Ty jsi ale vykuk, Ferdo. Tam snad vodníci a malé vodničí slečny, co si hrají s rybičkami, nejsou.
0: Nejsou, ten je volný. Z města tam pořád ještě vypouštějí špínu. Tak se strejček s tetičkou a s celým svým dvorem odstěhovali.
1: A co bych tam teda asi tak ulovil? Ten neřád z města?
0: Aha, tak vidíš, to mi nedošlo. Zapomeň na to.
1: Nech tyhle starosti na mě, ano. Dobrá. Nelinku vám pustím.
0: To budeš pašák, dlouhý zobáku.
1: Ale něco za něco. Ty se mnou poletíš k nám.
0: Kam? K vám do Afriky?
1: Nahoru, na topol, do hnízda. Ani jedno z mých čápat ještě nikdy nevidělo vodníka. Já jsem jim o tobě vypravoval, jaký jsi šikula. A že rád zpíváš. Teď mě napadá, ty jim tam na hnízdě zaspíváš.
0: A jak si představuješ cestu?
1: Jednoduše. Sedneš si mi na záda, chytíš mě kolem krku a poletíme.
0: Spadnu.
1: A co bys padal? A kdyby, tak tě stačím zase chytit.
0: To, já myslím, není dobrý nápad.
1: Ani pro tuhle svou neopatrnou Nelinku bys to neudělal.
0: Není moje, je Hančinčina.
1: A Hančinka je tvá sestra. Budeš pro ní hrdina.
0: Hrdina?
1: Možná o tobě napíšou do čítanky a děti ve škole se o tobě budou učit.
0: Že bych jako vodník Ferda z Moldánku...
1: Budeš slavný?
0: Tak jo, dobře, poletím s tebou.
1: Konečně slovo chlapa. Ale řekni sestřičce... A ty neopatrná Nelinko, ty si to taky pamatuji. Tohle bylo naposled, co beru ohledy. Kdo se neohlídá sám, tomu já příště milosti dělat nebudu. Už ať tě nevidím, Nelinko. správný, Ferdo. Poletíme?
0: Hned teď?
1: Co můžeš udělat dnes? Neodkládej na zítra.
0: Aspoň minutku mi dopřej.
1: Nechceš, doufám, zmizet.
2: Dal jsi mi slovo.
0: Jen mě něco napadlo a musím to zařídit. Čekej.
2: To jsem netušil, že jsi tak ješitný, Ferdo.
0: Ješitný? Co to znamená?
2: Že tě zlákala sláva. Víš, co se říká mezi námi lidmi? Všechna sláva, polní tráva.
0: A proč ne? Tráva je zelená jako moje sáčko a to se mi líbí.
2: No, jak myslíš? Ale povídej, jak se letěl?
0: No, dřív jsem musel dolů pod vodu za Hančinkou a za Nelinkou, protože jsem chtěl, aby Čápovi za jeho velkorysost poděkovali. To by si podle mě zasloužil, jenže když jsem o tom začal, bránili se, že je ani nenapadne, že je dlouhý zobák lupič a lupičům, že se neděkuje. Ať prý se jde vyspat, že dětem ve škole by vyspaný Čáp mohl sloužit jako učební pomůcka.
2: Já je trochu chápu, že jim potom leknutí nebylo do zpěvu, ale na druhé straně...
0: Naštěstí se do věci vložil taťka.
5: Konec řečí, konec výmluv. Ferda má jednou výjimečně pravdu. Udělám vám z leknínového listu hlásnou troubu, aby vás bylo dobře slyšet a vy dlouhému zobákovi zaspíváte.
4: Já mu zpívat nebudu.
5: Ticho, basama rentete. Nebo vás obě strčím do rákosové šatlavy, však už to tam znáš. Zrovna tam je žabák kvak-kvak, budete mu dělat společnost.
4: Proč tam je kvak-kvak?
0: Protože svým kvákáním rušil v noci mlynářovi kamilku. Je z toho chudinka tak nevyspalá a bledá a průsvitná, že vypadá jako křídílka vodních vážek.
4: Já kamilku neznám.
5: Někdy ti ji ukážu. Teď nezamlouvej svůj úkol.
4: Zpívat takovému kruťákovi to zrovna.
5: Mimochodem, starý rak Střihavka má světničku hned vedle šatlavy. Víš o tom? Povídám, víš o tom?
4: Jo.
5: A přesvědčilo tě to?
4: No, Nelinko.
5: Aspoň si budete pamatovat, že máte být opatrné. Tak honem spuste už. My s Ferdou budeme taky trochu přizvukovat.
6: Milý dlouhý zobáčku.
0: Zobáčku.

0: Šápovi se písnička líbila. Natřásal se, až se mu peří čepejřilo, a kdyby se uměl dlouhým červeným zobákem usmát, určitě by to byl úsměv od ucha k uchu. Pak na mě kývnul, já jsem se mu po noze vyšplhal tentokrát až na záda a už jsme letěli.
1: Nebojíš se, Ferdo?
0: Ani snad?
1: Ne, vůbec.
0: No, trošinku možná.
1: Teď to vezmeme nahoru a hned zase dolů. Ať vidíš, jaké to je ve vzduchu, když jsi pořád jen pod vodou.
0: Já nevím, dlouhý zobáčku, ale dnes mi asi zpívání pro tvoje děti moc nepůjde.
1: Tak dobře, necháme to na jindy. Chceš dolů, domů?
0: Za to bych ti byl moc vděčný.
2: To by se neudělalo dobře, viď?
0: Asi jsem předtím snědl něco, co mi nesedlo.
2: Nejspíš, asi.
0: Jinak se mi to líbilo. Viděl jsem náš rybník jako zrcadlo a cesty jako bílé stužky a louku jako zelený koberec. Úplně jsem chvíli litoval, že taky nejsem čáp. Ale potom jsme přistáli.
2: Pro jistotu, viď. Já rozumím.
0: Dlouhý zobák odletěl. A já bych asi měl jít taky.
2: Počkej. Rád bych se tě na něco zeptal. Jsem už starý člověk a věříš, Ferdo, že jsi první živý vodník, s kterým jsem se potkal?
0: My se totiž moc neukazujeme. Ještě tak v pohádkách, ale míchat se mezi lidi, to mi jen výjimečně.
2: Tak proč ses objevil zrovna u mě?
0: Víš proč?
2: Proč?
0: A nic ti nepovím. Zvykněte si už konečně, lidičkové, že nemusíte vědět všecko. Třeba se mi zachtělo trochu ti zamotat hlavu. A snad jsem byl opravdu jen rád, že jsi mě pamatoval. Ačkoliv to je taková spousta roků, co jsi o mě čítal.
2: Ale když mi to neprozradíš, budu si zítra myslet, že ses mě zdál.
0: Zeptej se dětí. Když se na mě budou pamatovat, tak jsem tady opravdu byl. Aby se všem zdál stejný sen, to se nemůže přihodit ani vám, rádoby převědoucím lidem. Byl jsem tady, už jsem pryč, jsem jen z kapky vody. Šeptej o mě nebo křič, nepřeju ti škody. Na hlavě pět vlásků, šaty z vodních pěn. Kdo vyhraje sásku, jsem či nejsem sen. Mrač se na to nebo směj, mizím v celé kráse. Chceš-li ale, zavolej a já přijdu zase.

0: Cože? Co? Už?
1: Už se vysílá.
0: No tohle, ještě nemám ten poslední tým, totiž Rým.
1: Dobásníš to potom.
0: Vážení a milí posluchači, srdečně vás vítám u vašeho oblíbeného prakticko-poetického pořadu s domácnostní kachnou Justínou. A jistě, Piggy je tu fraky. Taky.
1: Ahoj, děti. Minule jsi říkala, že máš ještě nějaký další nápad na krmítka.
0: Já mám nápadů, Piggy. Na krmítka také, ale od té doby, co jsem se rozhodla, že budu nejen domácnostní kachna, ale i kachna umělkyně. Musím říci, že se ze mě nápady jen prší. Že ze mě nápady jen srší.
1: Jo. To ti všichni věří. Jen myslím, že můžeme zůstat u těch krmítek, víš? A bude to nejlepší.
0: No, dobře. Jenže, Růžovko, my si musíme něco zopakovat.
1: Já vím, musíme zopakovat, co ptáčci můžou zobat a co ne, abychom jim neublížili, víš?
0: Správně. Ráda bych ale řekla, že myslím, že pro praktické návody není třeba používat verše.
1: Tak já to řeknu za tebe a bude to rychlejší, jo?
0: No, ale báseň ne. Báseň říkám ve svém pořadu jen já, dáma. Sama.
1: Neboj, já si všechno pamatuju i nezveršované. Ptáčkové můžou. Zrní a ovesné vločky a semínka a oříšky a kousky jablek a různé bobulky a hlavně nesmí nic slaného, protože po soli by mohly i umřít, viď?
0: No, ano. Ty jsi to ale všechno tak rychle vyhrknul, že já teď pořádně nevím, jestli jsi řekl všechno důležité.
1: Neboj se, řekl. Věř mi, Justýno, můžeme se do toho pustit.
0: No, dobře, takže minule jsme, jak si jistě moji věrní posluchači pamatují, vyráběli jednoduché krmítko z ruličky od toaletního papíru.
1: A co bude dnes?
0: Bude to podobně jednoduché. Nachystala jsem si tady několik velkých šišek borovicových. Takové najdete v každém pořádném lese. Dále tu máš... Co? No řekni to sám. Co tu máme?
1: Tak med, zobání pro ptáčky v sáčku.
0: No ptačí zob, ten mám z minula. Koupila jsem ho už hotový v obchodě. Už namíchaný. A ještě... No, co tu ještě? Co je tu ještě?
1: Provázek.
0: Výborně. A první úkol bude tenhle. Na každou šišku přivaž nahoru provázek kolem šišky.
1: Kolem šišky?
0: Kolem, ale ty nahoru. Mě úplně pleteš. Kolem špičky.
1: Udělám takhle nahoře. Radši dva uzly, aby to drželo, viď?
0: Až to budeš mít, tak každou šišku potři vrstvou medu. A nešetři, ať je vrstva podřádná. Pořádná. Místo medu se také dá použít arašídové máslo.
1: Už to mám asi na patrné.
0: A teď tu šišku hoď tady do sáčku s tím zrním. Počkej, pojď sem. Přidržím ti ho.
1: Hop, tam.
0: Tak, teď stačí tím sáčkem pořádně různě potřást. Zrnička se nabalí na lepkavý med. A až se bude zdát, že už se další zrnička nenalepují, protože už nemají kam, tak můžeme šišku ze sáčku zase vytáhnout.
1: Hotovo! No. A teď už stačí jen zavěsit šišku na větvičku a ptáčci si vyzovou, co jim bude chutnat. Paráda, já udělám ještě jedno šiškové krmítko pro Huga.
0: No ale ne, že zase utečeš.
1: A jedno pro zajíce Antonína.
0: Cože? No, tak udělej pro Huga, pro Antonína ho udělám já a pak za ním zajdeme. A uděláme si procházku a půjdeme krmítka rozvěsit a já přitom budu recitovat. Aha. Tak šup, šup, nezdržuj to, Piggy. A nech tam nějaké pěkné zrní na tu Antonínovu šišku. Aha. Víš, že Antonín je umělec a nemůže dostat jen tak ledajakou šišku. Navíc ode mě.
1: Tak já bych si myslela, že bys možná měla tomu Antonínovu tu šišku dát.

0: zvířátka nemohla tušit, že jejich hlásky někdo zaslechl. V tom se ježek rozkřičel a skákal jako střeštěný.
1: Támhle, podívejte, támhle letí.
2: Zas nějaký vrtulník nebo co?
1: Letí nějak tichounce.
3: Labutě, vždyť jsou to labutě.
0: Trojice bílých ptáků plachtila vzduchem jako pohádkové zjevení. Krtek, ježek i zajíc okouzleně sledovali, jak se k ním ti bílí ptáci blíží.
1: Hej,
3: pojďte sem k nám, tady jsme,
0: Labutě je uviděli, zakroužili nad městem a pak přistáli na střeše. Krtek začal vyprávět, jak zahynul jejich les, jak nadarmo bránili svůj pařez.
3: Teď jsou tu jen domy a neteče tady ani potůček. Lidi si všechno postavili jen pro sebe a pro svoje auta.
1: Nedá se tu dýchat.
0: Labutě naslouchali a další vysvětlování už nepotřebovali. Posaďte se, vybídli kamarády, a dobře se držte.

Kamarádi nasedli do hebkého labutího peří a letěli. Letěli vysoko a rychle se vzdalovali zakouřenému městu.

kde nejsou žádné komíny, betonové zdi, žádná auta, kde rostou lesy, svítí jasné slunce a každé ráno padá voňavá rosa. Těšili se na louku a na paseku, kde nebudou potřebovat papír a razítko, a pomalu zapomínali na šedivé špinavé ulice, naplněné rámusivými motory. Těšili se, že znovu uslyší zpěv ptáků, že se budou prohánět trávou společně s pestrými motýly a že si budou celý den hrát.

0: sluníčku. Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
2: Každý den mám hody, žeru všechny plody, sladké i kyselé. Nemám jiný program, spravil jsem se o gram, vážení přátelé. Když je něco jedle, tak do toho hnedle vyvrtám pár dírek. Jídlo, jídlo, jídlo, to je moje sídlo, to je můj kvartírek. Kvartírek. To je můj kvartírek.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Konec velkého šamana. Jednomu mladému muži se zachtělo poznat svět. Byl sám a tak ho nikdo od cesty neodrazoval. Vzal kopí, luk a šípy, zapřáhl psy a opustil rodnou osadu.
4: Budu putovat za sluncem a jednoho dne bych se měl vrátit zase z druhé strany domů.
3: Řekl si. Pobídl spřežení a vyrazil. Jel dlouho a po nějaké době uviděl před sebou srub. Schylovalo se k večeru a mladíka napadlo, že by tu mohl přespat. Vešel dovnitř. Uvítal ho bělovlasý starec a nabídl mu přístřeší.
5: Ale nemám, čím bych tě pohostil.
4: Mám dost svého.
3: Řekl hoch a připravil večeři i pro starce. Když se ráno loučili, daroval stařec hostu bubínek.
5: Vezmi si ho, může se ti hodit.
3: Hoch poděkoval a vydal se na další cestu. Jel dlouho a když už psi padali únavou, zahlédl nedaleko srub. Patřil starému muži, který byl rád, že zas jednou vidí živého člověka. Uchystal hostovi lůžko, ale omlouval se, že nemá pro něho nic k jídlu. Mladý muž přinesl maso ze svých zásob a oba spolu povečeřeli. Na rozloučenou dal ráno stařík hochovi bič.
5: Nic lepšího nemám, třeba se ti bude hodit.
3: Mládenec práskl bičem a odpočatí psi vyrazili. A zase jeli dlouho. A když už byl čas přenocovat, objevil se najednou na blízku osamělý srub. Žil v něm velmi starý muž. Srdečně uvítal návštěvníka a pozval ho dál.
5: Budu rád, když u mě přenocuješ. Jenom nevím, co ti dám k jídlu.
4: Zbytečné starosti,
3: řekl mladík a uchystal pro oba večeři z toho, co si vezl s sebou. Najedli se do sytosti a ulehli k spánku. Ráno se rozloučili jako dobří přátelé. Stařec vtiskl mládenci do ruky sobí kost.
5: V čase nouze ti přijde vhod.
3: I toho dne putoval mladý muž vytrvale za sluncem a když se mu začalo ztrácet za obzorem, dychtivě vyhlížel nějaký srub, kde by přespal. Tentokrát však marně. Nezbylo tedy, než aby si postavil ze sněhu iglů, které by ho chránilo před mrazem a nepohodou. Když byl hotov, nakrmil psy a usedl sám k jídlu. A tu mu přišla do ruky sobí kost, kterou mu ráno daroval stařec.
4: Co s holou kostí?
3: Pomyslel si.
4: Měl bych ji hodit psům. Kdyby byla obalená masem, to by bylo něco jiného, to bych si dal líbit.
3: Jen ho tato myšlenka napadla, kost se rázem proměnila v sobí kýtu. Mladík na ni zíral jako u vytržení. Okusil a jeho úžas ještě vzrostl. Tak výtečné maso neměl do té doby v ústech. Chutě se do kýty zakousl a

0: Žil v něm otec s dospívající dcerou.
1: Pro dobrého člověka se u nás vždycky místo najde,
0: řekl muž, když ho mladík poprosil o nocleh.
1: Ale s večeří to bude chudší, zásoby už nám pomalu docházejí.
2: Žádné strachy, já mám masa dostatek.
0: Usmál se hoch a počastoval je svou zázračnou kýtou. Otec i dcera si libovali, že tak dobré maso ještě v životě nejedli. Druhý den se mládenec neměl k odchodu. Mohl na hostitelově dceři oči nechat.
2: Nač se mám trmácet světa krajem, když bych se mohl oženit a usadit se tady?
0: Uvažoval. Nakonec se osmělil a požádal otce o dívčinu ruku.
1: Rád bych ti dal svou dceru za ženu,
0: řekl otec.
1: Ale je tu jeden háček. Náš náčelník je mocný šaman, který si osobuje právo na všecky ženy v osadě. Jakmile se to doví, budeš mu muset svou ženu dát.
0: Ale mladý muž trval na svém a s dívkou se oženil. A stalo se, jak otec předpověděl. Když se to náčelníkovi doneslo, přikázal, aby mu mladý muž svou ženu přivedl.
2: Půjdu k náčelníkovi sám,
0: prohlásil mladý muž.
1: Nechoď,
0: varoval ho tchán.
1: Až k němu přijdeš, vezme bubínek a utancuje tě k smrti.
2: Uvidíme,
0: řekl muž a vzal bubínek, který mu daroval první starec. Náčelník ho uvítal slovy.
3: Jsem velký šaman a všechny ženy v osadě mi patří. Přiveď mi svou ženu a budeme přátelé.
2: Neoženil jsem se proto, abych ti svou ženu dal,
0: řekl mladý muž.
3: Dobrá, jak chceš,
0: řekl náčelník. Vzal bubínek a začal bubnovat. V té chvíli se mladý muž musel dát chtě nechtě do tance, ale vzal přitom svůj bubínek a začal také bubnovat. A tu se i šaman musel dát proti své vůli do tance. A tak oba bubnovali a tančili, až najednou náčelníkovi vypadl bubínek z rukou a začal prosit.
3: Dost, už dost, vyhrál jsi.
0: Muž přestal bubnovat a odešel domů. Na druhý den přikázal náčelník znovu, aby mu přivedl svou ženu.
2: Půjdu sám,
0: řekl muž.
1: Nechoď,
0: domlouval mu tchán.
1: Až k němu přijdeš, vezme bič a ubičuje tě k smrti.
0: Ale mladý muž si nedal říci. Vzal bič, který dostal od druhého starce a šel.
3: Jsem velký šaman,
0: přivítal ho náčelník.
3: Přiveď mi svou ženu, jak to učinili ostatní, a budeme přátelé.
2: Moje žena je a bude moje.
3: Dobrá, jak chceš,
0: odpověděl náčelník. Sáhl po biči a začal muže šlehat. Taky mladý muž vytáhl bič a začal jim šamana mrskat. A tak se oba bičovali, až náčelník upadl a křičel.
3: Dost! Přestaň! Vyhrál jsi nade mnou.
0: Mladý muž schoval bič. Na odchodu řekl.
2: Zvu tě zítra k sobě na oběd.
0: Když druhý den náčelník přišel, řekl muž ženě, aby přinesla sobí kýtu. Muž ji náčelníkovi podal a vybídl ho k jídlu. Náčelník ochutnal a zamlaskal.
3: Něčeho tak dobrého jsem ještě neokusil.
0: Jedl a jedl, ale kýty neubývalo, neboť mladý muž si předtím pomyslel,

0: aby kost neustále obrůstala masem. Po nějaké době odložil náčelník kýtu a řekl:
1: Už mám dost.
0: Ale neustále po ní žádostivě koukal. A pak ji znovu uchopil a zakousl se do ní. Jedl a břicho se mu nadouvalo.
1: Čertovská kýta, nemohu se od ní odtrhnout.
0: Vzdychl a úporně polikal další sousta, až už byl celý nadmutý. A najednou... prásk. A milému náčelníkovi puklo břicho. Tak skončila šamanova vláda nad osadou. Ženy se vrátily k svým mužům a všichni byli spokojeni. A kdo myslíte, že se asi stal novým náčelníkem?
2: Hurvajs?
3: Co je?
2: Do kam pak uháníš?
3: Do kina.
2: A na co?
3: No to ještě nevím, ale s tebou mě baví svět. To určitě nebude.
2: Ale jen se neodříkej, chlapče, já se ti o zábavu postarám.
3: Ale...
2: žádné ale. Budeš doma a napíšeš 100krát, že už budeš hodný.
3: Proč?
2: Protože jsi rozbil okno.
3: Já ne.
2: A kdo asi?
3: Mánička.
2: Hurvajs, prosím tě, nelži. Já v tvém věku nikdy nelhal.
3: A když jsi s tím lhaním začal, tatulínku?
2: Hele, kdo to udělal? Kdo to udělal? Já se ptám naposledy.
3: No, to je dobře, že s těma otázkama končíš.
2: Skončím, až mě povíš, kdo to rozbil.
3: Teď jsem ti řekl, že mánička...
2: Hurvajs!
3: Protože se uhnula. A jí neřekne nikdo nic, že jo? A já abych psal trest.
2: No takhle je to spravedlivé.
3: Jak pro koho? Ty považuješ za spravedlivé, že ten trest psát budu. Já, že nebudu.
2: Pamatuj si, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí.
3: No jo, ale někdo přece musí určit, co je spravedlivé.
2: No co to jo, to jistě.
3: A kdo?
2: Ten, kdo je starší a zkušenější.
3: Jo, takhle, takže v našem případě ty.
2: No jistě, jsem přece tvůj otec.
3: A otcové mají vždycky pravdu?
2: No ano, sám sebou.
3: Protože jsou starší, zkušenější?
2: No ano.
3: A chytřejší než jejich synové?
2: Bodeď.
3: Aha. A tatulínku?
2: Co zas?
3: Kdo podle tebe vynalezl žárovku?
2: Přece Edison.
3: Tak proč ne jeho otec?
2: Hele, víš co? Víš co, Hurvínku?
3: No, nevím, tatulínku.
2: Když jsi tak chytrý, tak tu větu o zlobení nemusíš psát 100krát.
3: Hurá!
2: Ale 200krát.
3: A proč?
2: Abys už konečně pochopil, co je to ta spravedlnost.
3: No, tak to už jsem pochopil.
2: Ano?
3: Spravedlnost je právo silnějšího.
2: No vidíš, no tak konec debát a šupej psát.
3: Už jdu. A až ten trest dopíšu, tak půjdu a to okno doopravdy rozbiju, víš?
2: A já tě ohnu přes koleno a naplácám ti, kluku nevděčná.
3: Co si zlobíš? Sám si přece říkal, že zavděčit se všem je umění, které nikdo...

0: jak Racochejl udělal Rusalce radost. Jednou mrholilo a vítr profukoval, až se skřítkovi Racochejlovi nadouval jeho hraboší kabát. Racochejl právě prošmejdil všechny lesní kouty a teď se celý prokřehlý vracel domů. Už se těšil, jak si v chaloupce pěkně zatopí. A jak tak pelášil lesem, donesl mu vítr k uchu nějaké naříkání. Zůstal stát a jenom otáčel ušima, odkudže to bědování přichází.
1: Vypadá to, že se to táhne z bažin, usoudil. Na to se musím jít podívat.
0: Prolezl s vlhlou ostřicí, na které se leskly korálky dešťových kapek a lákavými hlásky volali, pojď si s námi hrát. No pojď.
1: Teď nemůžu. Teď mám důležitější věci na práci. Musím se totiž kouknout, kdo to tady bulí.
0: Přitiskl si rukama uši k hlavě, aby si je nepopálil a protáhl se kopřivami. Uprostřed jezírka v bažinách na leknínovém listu seděla Rusalka. Vzlikala a utírala si slzy do svých dlouhých zelených vlasů. Racochejl vylezl na pařez, aby byl větší a byl víc vidět a zeptal se tichým hláskem.
1: Proč pak pláčeš?
0: Rusalka se vylekala, zahalila se úžejí do svého pavučinového závoje a sklopila řasy.
1: Kdo pak jsi?
0: Zeptala se ustrašeně. Racochejl si uhrábl rozježené vlasy a řekl už o kapánek hlasitěji.
1: Já jsem prosím skřítek Racochejl a přebývám tady nedaleko v chaloupce ze starého klobouku.
0: A potom, aby se snad trošku pochlubil, dodal.
1: A rejsek mi tam vykousal dvířka.
0: Rusalka se usmála závojem slz.
1: Já jsem bílá z mokřin a právě teď mi upadlo zrcátko do jezírka. Už se nemůžu koukat, jestli jsem pěkná nebo ne.
0: Vzlikla a znovu se rozplakala. Racochejla to vzalo u srdce, když viděl ty slzy.
1: Ale teď pěkná seš pořád i bez zrcátka. A vůbec, řekni žabákovi a on ti zrcátko podá. A to je právě ono,
0: vzdychla Rusálka a slzy se jí rozkutálely po tváři.
1: Žabák po něm chňapl a teď se kouká do zrcátka sám. Aj.
0: Poklesly Racochejlovi ramínka.
1: Tak žabák se prohlíží v zrcátku. No to je ale pěkná polízanice.
0: Chvilku přemýšlel, až se mu čelo krabatilo.
1: No, já teď nevím.
0: Přiznal.
1: Já totiž musím domů, víš, ale budu na tebe myslet. Třeba mě něco napadne.
0: Rusálka jenom vzdychla a slzičky zacinkaly o hladinu jezírka. V chaloupce Racochejl přihodil polínko do kamen, vlezl do postele a přemýšlel, jak by Rusalce pomohl. A přemýšlel a přemýšlel, až z toho usnul. No to byl ale sen. Zdálo se mu o žabákovi. Prohlížel se v zrcátku, šklebil se a vyplazoval na skřítka jazyk.
1: Bá. A zrcátko vám už nikdy nevrátím, kiš,
0: vykvákl. A v tom okamžiku se Racochejl probudil. Ulízl si rozčepířenou kštici a vykoukl z chaloupky. A ejhle, ono už bylo skoro poledne.
1: Musím se podívat k jezírku.
0: Rozhodl se a už si to metelil do mokřiny. Jenomže rusalka zmizela. Zato žabák seděl na břehu a prohlížel se v zrcátku, jestli dobře vypadá. Racochyl se k němu přirousal s vlhlou trávou a začal po dobrém.
1: Žabáku, to zrcátko patří rusalce. Měl bys jí ho vrátit. Je z toho celá smutná.
0: Ale kam pak s vlídným slovem na ješitného žabáka?
1: Nic nevrátím,
0: zakvákl rozlobeně.
1: A vůbec, musím se koukat, jak při zpěvu vypadám. Hrozně, řekl Racochyl. Na to nepotřebuješ zrcátko. To se mě vždycky klidně zeptej a já ti to řeknu.
0: Nabízel se ochotně. Ale Skřítkova ochota rozlobila žabáka ještě víc.
1: No tohle? No já přece tohle nemusím poslouchat. Já jsem umělec, to bych si tady vyprosil.
0: Uraženě se nafunil, až se mu za ušima udělali dvě veliké bubliny a skočil do vody.
1: Kvákale nafoukaná,
0: zahučel Racochyl.
1: No jo, ale co teď? Za chvíli se objeví rusalka a já pro ní to zrcátko pořád ještě nemám. Če?
0: Loudal se pomalu lesem a veselo mu zrovna nebylo. Najednou se rozhrnulo kapradí. Vyjukla rozčepířená hlava a dvě veliké oči zamrkaly.
1: Je, a co ty seš záč?
0: Zeptal se Racochyl.
1: No, vylez a ukaž se.
0: To rozčepířené se vyhrabalo z kapradí a povídá.
1: Já jsem, prosím, ovávané lesní strašidlo Famfule. Jestli chceš, tak já tě postraším.
0: Usmívalo se přátelsky.
1: Ne, děkuju. Dneska se mi postrašení ani moc nestýská,
0: řekl sklesle Racochyl. Ale najednou ho něco napadlo a povídá.
1: Poslouchej, ty, Famfule, řekni mi, co všechno umíš postrašit. Všechno,
0: řeklo strašidlo.
1: Ať je to ve vzduchu, nebo pod zemí, nahoře, nebo dole, to bys koukal, jak já straším.
0: Zajukalo po očku do všech stran, jestli někdo neposlouchá, a potichu se svěřilo.
1: Vždyť já někdy tak straším, až se toho sám bojím. A žabáka bys uměl postrašit?
0: Zeptal se Racochyl.
1: Aha, no já.
0: Zasmálo se strašidlo. A rád.
1: Vždyť tady bez toho pořád kváká, že se to nedá poslouchat.
0: A tak šli hned k jezírku. Na břehu seděl žabák, zhlížel se v zrcátku a spokojeně pokvakoval.
1: Teď!
0: Vykřikl Racochyl. Strašidlo Famfule se vyřítilo z rákosí. Celé se naježilo a mávalo plandavými rukávy svého černého hábitu. Vřískalo. Hodre, hodre, hodre. Žabák se lekl, až mu zrcátko vypadlo z naducané tlapky. Bubliny za ušima mu od strachu splaskly a skutálel se do jezírka. A zrcátko zůstalo ležet na břehu.
1: Tak ti moc krát děkuju za to krásné strašení,
0: řekl Racochyl. Sebral zrcátko, dýchl na něj a přeleštil ho o svůj hraboší hacafrak.
1: A až budu zase někoho chtít postrašit, tak já ti zase řeknu. Jenom přijď,
0: řeklo strašidlo a radostí se zatetelilo.
1: To já rád.
0: A zalezlo do kapradí. Vyšel měsíc. Racochyl se procházel po pařezu, co tam u břehu vyčuhoval z žabince a čekal. Sotva se první stříbrné paprsky proběhly po hladině jezírka, objevila se Rusalka. Pohupovala se na leknínu a měla svěšenou hlavu jako smuteční vrba. Racochyl počkal, až se vánek vrákosí trochu stiší a potom řekl jen tak, jako by se nic nedělo.
1: Jo, abych nezapomněl, tady je to zrcátko.
0: Rusalka sebou překvapeně trhla. Tak ty jsi to přece jenom dokázal, zašeptala v údivu a v zápětí radostně zatleskala a šťastně se zasmála.
1: To jsi mi udělal velikánskou radost. Ale...
0: mávl rukou Racochyl, chtěl se tvářit, jako by o nic nešlo, ale místo toho svěsil blaženě ouška a bylo mu, jako kdyby ho někdo pohladil.
1: A bylo to moc těžké?
0: Zeptala se Rusalka.
1: No, nebylo,
0: řekl Racochyl.
1: Jenom jsem to zrcátko sebral v trávě.
0: A zdálo se mu, že právě teď malonko zalhal. Rozloučil se a šel domů. A po cestě si povídá,
1: vždyť já jsem vlastně ani tak moc nelhal. Já jsem to zrcátko v té trávě na břehu opravdu jenom sebral.
2: Mám jméno po našem nejsilnějším stromu, duben, ale všichni o mě říkají, že jsem jako rozmarná slečinka. Smích a pláč v jednom batůšku. No je pravda, že někdy za jediný den vystřídám déšť, vítr i sluníčko a v noci zase postraším louky přízemními mrazíky. A právě proto, že jsem tak rozmarný, povím vám pohádku o rozmarné blešce. Tedy ona se vlastně jmenuje Proč mají veverky blechy. Ale já si ji zase jen tak z vlastního rozmaru přejmenoval. Tak poslouchejte.

0: Nikdo neví, kdy to všechno začalo. Ale každý říká, že je to tuze dávno, kdy se na světě mezi všelijakou hmyzí drobotinou objevila první blecha. Muselo to být opravdu velice dávno, protože jak se ta naše blecha rozhlížela kolem dokola, první, koho uviděla, byl mamut. Příliš se nerozmýšlela a hop a skok a už mu seděla za krkem. Panečku, to bylo bydlení toho místa a ta vyhlídka a ještě se v teple a pohodlí povozí po kraji. Netrvalo dlouho a za mamutím krkem se hemžila bleší drobotina. Za ní přišla druhá, třetí, další a další. A protože jim už mamutí krk nestačil, usadili se blechy na hřbetě, na bocích a ani silnýma nohama nepohrdli. Zanedlouho se mamut podobal přeplněnému autobusu. Tehdy pramáti blecha svolala náčelnice bleších kmenů na veliký sněm. Je nás moc a máme málo místa, zahájila řeč. Už dávno říkám, že potřebujeme další mamuty, jenže věštba mi prozradila, že brzo vyhynou. Všechny blechy úžasem skoprněly. A náčelnice do toho zlověstného ticha dodala, no, musíme si najít jiné bydlení. Ta zpráva byla horší než ten nejdivočejší mamutí dupot. Kde, u koho, jak, křičeli blechy. Pramáti blecha moudře počkala, až celý ten chumel ochraptí. Na světě je tvorů, že je nespočítáte. Stačí dobře si vybrat. Najděte si tvory, kteří chodí po zemi, mají srst a příliš se nekoupou, protože s těmi byste se akorát utopili. A nevšímejte si ani žádného stvoření s peřím, které létá. Kdybyste spadli, nezbude z vás ani prášek. A hlavně, koho si vyberete, toho se držte. Kdo vybírá, přebere. A kdo se mockrát stěhuje, celý život lituje. Ještě žádný učenec nedokázal změřit, kolik času uplynulo od toho velkého blešího stěhování do chvíle, kdy se v jednom jezevčím kožiše narodila malá rozmarná bleška. Sotva vykoukla z drsné jezevčí srsti, prohlásila, fuj, tady se mi nelíbí. Jaké pak nelíbí, zlobila se na ní maminka. Takové rozmary si vyprošuju, jsi v teple, v suchu, nikdo tě nepronásleduje, můžeš být jenom ráda. Ale bleška ráda nebyla. A když si jednou maminka odskočila k sousedům na kus řeči, hop a skok, byla pod voňavou mezí. To bylo něco jiného než jezevčí nora. Sluníčko hřálo, kolem se všechno hemžilo, lezlo, šplhalo, poletovalo, že bleška nevěděla, kam se dřív dívat, až z toho dostala hlad. Vyskočila na nejvyšší větvičku a uviděla, jak pár bleších skoků od meze stojí řada vysokých smrků a mezi nimi poletuje veverka jako nádherný zrzavý pták. Blecha si mohla oči vykoukat, jak se jí to líbilo. Hned to chtěla zkusit taky. Ale ouvej, blechy dovedou jenom skákat. Kde pak nějaké vznášení a létání? Veverko, nauč mě to, prosila bleška. To bys musela mít ocas dvakrát tak dlouhý, jako si ty sama, vysvětlovala jí veverka. Takový bych ani neunesla. Povzdechla si bleška a vůbec jí nenapadlo, že blechy ani žádný ocas nemají. Natahovala moldánky a veverce jí bylo líto. Je to smutné, když někdo nemůže létat, pomyslela si. Víš co? Chyť se mě, poletíme spolu. To je krása, radovala se blecha a nemohla se té radosti nabažit. Ale za chvíli byla veverka unavená a chtěla si odpočinout. Ne, abys mě štípala, řekla a chytrá bleška hned začala smlouvat. Dobře, když tě neštípnu, budeš se mnou létat? Budu. Zívla veverka a usnula. Bleška se jí tedy usadila mezi ušima a najednou, co nevidí, po kmeni šplhá kuna. Ještě kousek, kousíček a může být po veverce. Bleška honem štípla veverku ze všech sil a zakřičela, veverko, pryč, jde na tebe kuna. Veverka vyskočila a už plachtila na protější smrk. Kuna jen zlostně zaprskala.
1: Moc krát ti děkuju, Bleško, řekla Veverka, když se vzpamatovala z toho leknutí. Jestli chceš, můžeš u mě zůstat a každý den si spolu zalétáme.
2: Tak jo, zůstanu moc ráda, přikývla Blecha.
0: A od té doby má každá Veverka v kožíšku bleší rodinku, někdy i dvě. A že je občas štípnou, to aby Veverky nezapomněly, že kdysi dávno jedna malá rozmarná Bleška zachránila jejich praprababičce život.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Jak šel vodník na vojnu? Jednou, takhle krátce popoledni, když slunce stálo přímo nad rybníkem a lehký vánek čechral rákosy, přišel k rybníku pošťák. Vodník Piškvorec právě odpočíval v křesle z rašeliny po dobrém obědě, když tu najednou slyší, jak mu někdo nahoře bouchá na stavidlo. No co se děje, povídá, když se vynořil z vody. Máte tady nějaké psaní, řekl pošťák a vytáhl z pošťácké kabely dopis. Potom zasalutoval a šel si po svých. Vodník kouká na obálku, je na ní tuze moc známek a ještě víc razítek a úplně nahoře v levém rohu je královská korunka. Kdo pak mi to asi píše, podívil se. To budou asi ti úhoři, co tu na jaře táhli přes můj rybník do moře. Ale úhoři to nebyli. V dopise stálo, dostavte se do 3 dnů na královský zámek. Budete zařazen do 1. královského pluku husarů. Koně si vezměte sebou. Podpis král. To je mi ale pěkný pořádek, rozčiloval se vodník Piškvorec. Takový krátký dopis a ještě v něm udělají chybu. Tady mělo být napsáno, sumce si vezměte sebou a ne koně. Ale možná, že je to tak lepší. Třeba by tam pro něho neměli ani uniformu. A tak si vodník zapakoval ranec, rozloučil se s rybami a celou tou vodní havětí a šel na vojnu. Sotva přišel na zámek, dostal net flintu a protože neměl koně, poslali ho k pěšákům. Zrovna se učili mašírovat, když se přijel sám pan král podívat, jak to těm novým vojákům jde. Chvilku koukal a potom povídá pobočníkovi, tam tomu zelenému vojákovi dejte pochvalu. Slyšíte, jak to pěkně plácá, když mašíruje? Jak to vodník slyšel, mašíroval ještě víc, až se to rozléhalo po celém cvičišti. Když byli vojáci zasvěceni do vojenského řemesla, schromáždil král všechno vojsko a táhli na nepřítele. Mašírovali 2 dny a 2 noci, až přišli k řece. Na druhé straně už bylo vidět nepřátelské vojsko. Vodník samou radostí, že už zase vidí vodu, však taky cestou pořádně vyschnul, že na něm všechno plandalo, skočil do řeky a vesele se v ní proháněl. Když to král uviděl, povídá pobočníkovi, ten zelený voják se mi líbí, ještě mu nikdo ani nedal rozkaz a on už hledá, kudy bychom se dostali na druhý břeh. Je to statečný chlapík, no dejte mu metal. Vojsko se přebrodilo na druhý břeh a nastala bitva. Šavle řinčeli, polnice troubili, vojáci stříleli z pušek a generálové rozkazovali, bouchali kanóny a nad tím vším se vznášela veliká oblaka prachu a kouře. A tak to šlo až do večera. Potom bitva utichla a obě vojska odpočívala. 1000 pulců u šatech, tohle se mi nechce nějak líbit, brblal si vodník pod fousy, když viděl, jak jeho kamarádi vojáci mají tělo samý šrám a ruce v obvazech. S tím se musí něco udělat. V noci, když všichni ulehli ke spánku a celý tábor zahalila tma, vytratil se vodník potichu k řece. Za chvíli byl zpátky s plnou náručí vodních rostlin. Opatrně našlapoval mezi spícími vojáky a každému z nich tajně vložil do torny malý kvítek lakušníku, který natrhaný o půlnoci má kouzelnou moc. Tomu, kdo jej nosí u sebe, se každá střela vyhne a každá rána šavlí se hned zahojí. Potom si spokojeně zamnul ruce a šel spát.
A ráno to začalo na novo. Šavle řinčeli, polnice troubili, vojáci stříleli z pušek a generálové rozkazovali a do toho bouchali kanóny. Jenže co to? V královském vojsku není nikdo raněn. Střely se jim vyhýbají, rány šavlí se hned hojí. Nepřátelé utíkají a kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby nenastal večer. Jenže vodníkovi se to pořád nelíbí. Hrom do stavidla, povídá si. No takhle to přece nemůžu nechat. Moji kamarádi jsou sice všichni v pořádku, ale jak k tomu přijdou tamti na druhé straně? S tím se musí taky něco udělat. A když nastala půlnoc, proplížil se do nepřátelského tábora a každému z těch vojáků strčil do torny kouzelný kvítek lakušníku taky. A ráno přišel rozhodující den bitvy. A zase řinčeli štavle a troubili polnice, vojáci stříleli z pušek a generálové rozkazovali, bouchali kanóny. A nad tím vším se vznášela veliká oblaka prachu a kouře. Jenomže teď už to všechno bylo zbytečné. Ať stříleli, jak stříleli, ať sekali šavlemi, jak chtěli, teď už si z toho nikdo nic nedělal. Když už to trvalo dost dlouho a byli pořád tam, kde začali, generálové se domluvili, že to vlastně nemá cenu a pustili všechny vojáky domů. No a jak to bylo dál? No, jak by to bylo? Vodník Piškvorec se zase vrátil do svého rybníka. Flintu pověsil na vrbu a metal za statečnost dal malým pulcům na hraní. A všichni byli rádi, že to takhle dopadlo.

0: svět. Nebo kde je? Jedeme na zpátek,
1: kapánek předčasně.
0: Jedeme na zpátek,
2: bylo i hůř.
0: Jedeme na zpátek,
2: i doma je krásně.
0: Jedeme na zpátek,
3: ať jsme tam už, ty už tam budeme.
0: Přestaňte kňoura,
2: teď už tam budeme. Cítím v kostech,
3: ty už

0: No tak zlom vás.
1: Jedeme společně
0: a hlásím ráz.
1: Nikdo nás nehoní za rohem cíl. Jedeme kam loni a na pár chvil.
2: Kdy už tam budeme, přestaňte kňourat. Jednou tam budeme, cítím v kostech.
3: Kdy už tam budeme, mě srdce čůrat.
4: Podstane máme, po starostech.
5: Bacha, kočka!
6: Moře počká.
7: Uhni chlapé, Honza chrápe.
8: Cesta slepá,
9: brečí Pepa.
10: Smrdí ryby.
11: Wi-Fi chybí.

0: Ančka zachrání psa Fída. Byla skoro půlnoc a panenky spaly ve svých postýlkách, všechny kromě Ančky. Ležela knoflíkové oči upřené nepohnutě na strop. Každou chvíli si prohrabávala svou hadrovou rukou břízové vlasy. Přemýšlela. Když už byla dlouho a dlouho přemýšlela, vstyčila se konečně na svých měkkých loktech a pronesla. Už jsem to celé promyslela. Tu každá panenka zatřásla druhou, vstyčila se a řekla. Poslouchejte, Ančka si to celé promyslela. Řekni, o čem si přemýšlela, drahá Ančko, pravil plechový vojáček. Doufejme, že to byly příjemné myšlenky. Nebyly to tu ze příjemné myšlenky, odpověděla Ančka. Utírala si slzu z knoflíkových očí. Že jste neviděli Fída celý den, či ano?
1: Ne, jen časně z rána, řekla malá Francouzka.
0: Dělá mi to starost, pravila Ančka. A kdybych neměla hlavu právě vycpanou novou bílou vatou, jsem jista, že by mě z toho už bolela. Když mě naše paní odnášela dnes odpoledne do obytného pokoje, tolik plakala a já slyšela, jak její maminka říkala, uvidíš, že ho najdeme, on se vrátí jistě brzy domů. A já poznala, že mluví o psu Fídovi. Jistě je ztracen. Plechový vojáček vyskočil z postele a běžel klepaje svýma plechovýma nožkama ke košíku, kde spával pes Fído. Fído tady není, řekl. Když jsem asi kolem poledne seděl u okna, pravil Indián, viděl jsem Fída, jak si hrál s takovým žlutým hubeným psem na louce a potom, jak někam utekli dírou v plotě.
1: To byl Priscilin pes Petkins, věděla Francouzka.
0: Já vím, že je naše malá paní moc smutná, povídal Holanďan, protože jsem při večeři v jídelně slyšel, jaký tatínek říká, jen aby jedla svou večeři, že on sám půjde ven, aby Fída našel, ale úplně jsem na to zapomněl.
1: To děláme všechny, kromě Ančky, vykřikla malá grejcarová panenka s křípavým hláskem. Ona musí za nás za všechny přemýšlet.
0: Myslím, že je to dobrý nápad pokusit se Fída najít. Tím bychom ukázali, jak máme svou velitelku rádi, usoudila Ančka.
1: Je to dobrý nápad, Ančko, vykřikly panenky. Řekni nám, co máme dělat.
0: Nejdříve se musíme dostat na louku a pokusit se jít po stopě psů, vysvětlovala Ančka. Já umím dobře stopovat, pravil Indián. Indiáni dovedou přece moc dobře stopovat.
1: Tak tedy nestrácejme zbytečně čas mluvením, rozhodla Ančka a vyskočila z postele. Panenky ji následovali. Okno dětského pokoje bylo otevřeno, panenky si tedy navzájem pomohly na římsu a skočily potom dolů do měkké trávy.
0: Padly, to se ví, v nejpodivnějších polohách, ale samozřejmě je pád nebolel. U díry v plotě našel malý Indián stopu dvou psů, prolezl dírou a panenky ho následovali a přišli až k Petrkincově boudě. Pes Petrkins, když viděl zvláštní malé postavičky v bílých nočních košilkách, blížit se po cestičce k němu, byl velice překvapen. Pes Petrkins byl příliš veliký na spaní v dětském pokoji a tak měl postavenou hezkou útulnou boudu pod vinným keřem.
2: Pojďte dál, řekl Petrkins, když poznal panenky.
0: Tak všechny panenky vešly do boudy, usadili se tam, zatímco Ančka vysvětlovala, proč přišli.
2: Také mi to dělalo starost, pravil Petrkins. Ale nemohl jsem nijak vaší paní říci, kde Fído je, protože ona nerozumí psí řeči. Poslouchejte, Petrkins pokračoval, Fido a já jsme se měli báječně v parku, když tu najednou běžel proti nám nějaký ohromný člověk s takovou zvláštní věcí na konci holeba. Štěkali jsme tam na něho a Fido myslel, že si chce s námi hrát. Tak se k němu hodně přiblížil. A víte, co ten zlý člověk udělal? Chytil Fida tou věcí na konci té hole a odnášel ho k vozu, kam ho strčil ke spoustě jiných psů. To byl raz, co jí psi, vykřikla Ančka. Ano, odpověděl pes Petrkins, utíraje si prackou slzy kanoucí mu z očí. Byl to raz. Šel jsem z dálky za vozem, viděl jsem, jak dal potom psi do velké drátěné ohrady, aby nemohli ven. Víš tedy, kudy se tam jde, Petrkinci? Zeptala se Ančka. Ano, snadno to najdu, odpověděl Petrkins. Tak nás povedeš, vykřikla Ančka. Musíme se pokusit Fida osvobodit. Tak Petrkins je vedl alejemi a nějakými ulicemi a panenky se všechny za ním batolili. Jednou cizí pes začal na ně dorážet, ale Petrkins mu řekl, aby se nepletl do cizích záležitostí. Tu je ten pes nechal a vrátil se domů. Až konečně přišli na místo. Někteří psi v ohradě štěkali na měsíc a ostatní pak plakali a naříkali. Pes Fido chudák tam byl všecek zablácený a svou pěknou červenou stuhu vlekl po zemi. Ale jak se zaradoval, když viděl panenky a Petrkince. Ostatní psi přišli až k samým drátům a kroutili hlavami podivením při pohledu na zvláštní postavičky panenek. Pokusíme se vás dostat ven, řekla Ančka. Všichni psi radostně zaštěkali. Na to Ančka s ostatními panenkami a Petrkincem šrátkům. Ale Ančka nemohla dosáhnout na zámek. Petrkinc si tedy podržel na čumáku, stoupl si na zadní nohy a teď už Ančka pohodlně dosáhla na zámek. Když byl zámek otevřen, psi samou nedočkavostí, aby už byli venku, strkali se a skákali na vrátka tak silně, až se do kořán otevřela a porazila Petrkince s Ančkou rovnou do bláta. Takového hafání a štěkání v sousedstvu ještě neslyšeli, jako tenkrát, když se všichni psi vyhrnuli z ohrady, lezli a skákali jeden přes druhého, jen aby už rychle byli všichni pryč. Fido byl poražen velkým psem a jakmile se zdvihl, šel Ančce pomoci na nohy. On, Petrkins a panenky zahýbali právě za roh, když se pohodný v noční košili šel podívat, co je to za rámus. Zastavil se pln podivení, když viděl řadu postaviček v bílých nočních košilkách, batolících se alejí, ale nemohl si vysvětlit, co jsou zač. Můžete si představit, jak panenky poděkovali Petrkincovi za jeho doprovod. A sami s Fidem utíkali domů, protože se už objevovalo malé světlo na východě, které věštilo brzký východ slunce. Když se vrátili domů, viděli na dvoře starou židli, kterou s velkou námahou přivlékli k oknu a pomocí ní se dostali zpátky do pokoje. Fido byl velmi vděčný Ančce a ostatním panenkám a než se uložil do svého košíku, olízl každé tvářičku. Panenky vlezly hned do postýlek a honem se přikryly, protože už byly velmi ospalé. A právě když usínali, Ančka se posadila na své postýlce a řekla, kdybych neměla nohy a ruce vycpané hezkou bílou vatou, jsem jistá, že by mě bolely. Ale protože jsou vycpané hezkou bílou vatou, nebolí mě. A ani bych neměla větší radost, kdybych měla celé tělo vycpané sluníčkem, protože vím, jak spokojená a šťastná bude naše malá paní, až sem ráno přijde a najde Fida, jak bezpečně spí ve svém košíku.
0: A že už ostatní panenky spaly, Anička se také položila a přitáhla si pokrývku až pod bradu. Usmívala se tak široce, že se jí až dva stehy vzadu na hadrové hlavě rozpárali.

0: skoku. Babička se bude koupat v našem potoku.
1: Veřejnost a odborníci. Profesor inženýr René Kadeřábek zažil svých 10 minut slávy a obrátilo mu to život na ruby. Dostal se do televizního Dobrého rána i do večerního posezení u krbu. Všude hovořil o svých zkušenostech s lichožrouty. Výsledky dlouholeté teoretické práce vhodně dokládal líčením osobních zážitků s mladými lichožrouty R a H, odmítl sdělit celá jména, a také skicami pořízenými na různých místech, doma, na nábřeží, na vrakovišti a tak dále. Televize dostávala spoustu dopisů od diváků, naprostá většina z nich profesorovi děkovala za to, že jim otevřel oči. Řada žen mu blahořečila za záchranu manželství. Vážený pane profesore, psala jedna divačka za mnohé, manžel tvrdí, že jsem bordelářka, že nemůže najít druhou ponožku do páru. Už to vypadalo na rozvod, jakože já za to můžu. Mně by nikdy nevěřil, že to dělá nějaký lichožrout, ale vám jo, vy jste kapacita. Teď je u nás zase pohoda a ten můj jim vždycky nějakou nalíčí, jenže oni ji nechcou. Tak se zase zlobí, ale už ne na mě, a za to jsem vám osobně vděčná. S úctou, Marie Pošmourná. Ale čím větší byl ohlas veřejnosti, tím větší byl odpor různých odborníků, kteří volali po nějakém hmatatelném důkazu. Specialisté na mimozemské jevy, a mezi nimi především ti, co věřili na existenci vesmírných létajících talířů, se profesoru Kadeřábkovi vysmívali, že věří na duchy a v každé rozmazané šmouze vidí lichožrouta. Ale pánové, bránil se profesor, vy zase v každé šmouze na nebi vidíte ufona, jenže lichožrouti žijí tady, na zemi, a ne někde na Marsu. Chceme je vidět, skandovali odborníci v televizním studiu. A tak se profesor Kadeřábek nadechl a pronesl to, o čem dlouho snil. Když mne Akademie věd pozve, abych na její ctihodné půdě představil své dílo Život lichožroutů, přivedu s sebou i Ramsese a Hihlíka. A oni se pro tento jedinečný a v celé historii lichožroutů nevídaný okamžik dají pánům akademikům spatřit.
2: Ha, ha, ha, ha, to chceme vidět, smáli se odborníci. Však je uvidíte a smích vás přejde.
1: Zařval profesor jako ve třídě a ve studiu bylo rázem ticho.
3: Figi má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Bravo, bravo, bravo!
5: Moc děkujeme, mistře Cvrčku.
4: No to já už slyšel lec jakou hudbu, aby ne, dokonce i flašinet, ale vám se hned tak něco nevyrovná, mistránku.
6: Teď se ví, my Cvrčci jsme muzikanti.
4: No všem, vy Cvrčci a já.
7: Je, vy umíte taky na housličky.
4: No, rozumím všecko, všemu rozumím.
7: Čím všecko znáte.
4: A tudíž dovedu i na všecko hrát.
5: Jenom jestli se náhodou zase nevytahuješ.
4: No tak já se někdy vytahuju, haha.
7: Zahrajte nám taky na housličky.
4: Proč na housličky, já jdu zahrát na jinačí nástroje.
7: Tak ukažte.
4: No to je pro mě úplná maličkost. Semhle tamhle se na něco brnkne, foukne, ťukne, klepne, pískne, tedy tak podobně. A už to hraje. Příkladně pryskyřník. Stačí, abych umělecky zafoukal do jeho dutého stonku a...
8: Uh.
7: jako bučení.
4: No tak je libo něco jemnějšího, sličná slečinko, který rádo se stane, stačí rozhoupat zvonky luční. To nám to zvučí, to nám to zní. Hledečte prosím bedlivě naslouchat i na docela obyčejné stéblo trávy. To

0: To je co? Ale to není ještě všechno. Dokážu zahrát i na kopratiny. Zim, zim. Ale to bylo pozor. Když se to dá všechno dohromady, zazní kapela, jaké se žádná jiná nevyrovná. A všecko dokážu já sám.
1: Mi puší, praskají žitky, skáčou čepešima hlavami, puká jen rozkočí.
0: No prosím, to je tím, že moje hudba má ten správný říz.
1: Takové vlzání a kňourání, třískání, vřískání, břinčení, škvrčení a kňučení. Chlubíš se, že všude byl.
0: No taky, že byl.
2: Že všechno zná, všechno viděl.
0: Taky, že viděl.
1: O pravdickou krásnou muziku si nejspíš jak živ neslyšel.
0: Taky, že slyšel na vlastní oči.
2: Ty očima se přece koukáš.
0: Ale pardon, na vlastní uši jsem ji viděl.
2: Je, ušima se přece nekoukáš.
0: Ale zrovna voda pletete, sedmý tečnice kouká, nekouká, na tom nesejde, ale muziky jsem se něco naposlouchal. Aha, jaké?
2: Jo, někde na pouti, co? Tam je taky plno takového žinčení a ječení, výskání, pískání, houkání a rámusu. Zrovna jako když hrajete vy.
0: Moje hudba, moje umělecká muzika, že jo, rámus, no dovolte.
2: Ale mně se náhodou na pouti moc líbí.
0: Líbí? Tak to jo.
2: Ano, já se ráda houpu a vozím na kolotoči, prosím.
3: Tak víte co? Udělám vám houpačku a kolotoč.
2: Je to, že byste dokázal.
3: Proč ne?
2: A skluzavku?
3: I skluzavku?
2: A lochnesku? No,
3: třeba taky.
2: A turecký med, jeden já tu ze ráda a žužu, cucavou vatu, tobogán, limonádu, autička, pražené.

0: No co by to bylo za pořádek?
1: Jsou to škvrňata, prťata, mrňata a prckové. Když to já jsem slunečko sedmitečné. Ze všech nejpěknější, nejkrásnější a nejsličnější, abyste věděl. O, řeknu to mamince, že jste na mě ošklivý. A hněvám se, zlobím. Jsem uražená a odcházím.
0: Jen ať si jde, Beruška rozmazlená, sobecká.
2: Tak, tak, Ferdo. Ani nevíš, jak mě těší, že uděláš něco pro potěšení těm 699 malým ploštičátkům. A víš co? Já ti pomohu. Tak šikovný jako ty, že co nejsem, ale snad dokážu sem tam něco přidržet, ťuknout, přinést a tak podobně. A až bude všecko hotovo, popadnu housličky a budu na tom lunaparku vyhrávat nejveselější kousky.
3: Tati, my máme problém.
1: No, ano, prosím, my totiž nevíme.
4: Cože, vy že něco nevíte? No. Hurvínek pořád říká, že ví všechno.
3: Všechno vím, jenom nevím. Jak se pozná pejsek?
1: No?
4: Ty nevíš, jak se pozná pejsek?
3: Nevím, tati.
4: Tak si vem třeba žerika.
1: To nejde, pane Spejble, když tady teď žerik není.
4: Ale tak jsem to nemyslel, Máničko. Já vám chtěl jenom naznačit, abyste si ho představili. Aha. No, je to jasné.
1: Ano.
4: Jasné to je. No. A teď mi, Hurvínku, řekni, čím se žerik vyznačuje nejvíc.
3: Nejvíc?
4: No, ano.
3: Žerik se vyznačuje nejvíc tím...
4: No?
3: Že by pořád žral. Tati, ten žere jak sedmihlavá saň.
4: No, dobře, to máš pravdu, ale tak jsem to nemyslel.
1: A jak jste, to, jak jste to myslel?
4: No tak, jak jsem to říkal. No. Čím se žirik vyznačuje nejvíc?
3: Štěkáním.
1: No ano, ano.
4: Prosím tě, štěkáním, proto je to pes, aby štěkal. Aha, žáno.
3: To je pravda.
4: Kdyby byl kanár, tak by...
3: Zpíval.
4: Zpíval, no, zpíval, jenže no. Kanár má dvě nohy a žirik čtyři.
3: Kráva má taky čtyři nohy a neštěká.
1: A Hurvínek má dvě nohy a ze zpěvu trojku, že?
4: No, no tak, no dobře, to jsem nepliť. Tak trochu přemýšlejte, pejsek si pozná podle toho...
1: No?
4: No?
1: No?
3: Já už vím, tati.
1: Jo.
4: No tak to řekni.
3: Že je chlupatý.
4: No třeba, no, no.
1: Jo, no.
3: Má čtyři nohy, jeden ocásek a plnou hubu zubů. Ve městě se vodí na vodítku, což nesnáší a proto jak může, tak uteče. Proto se mu říká pes domácí.
1: No a když má vzteklinu, tak je velice přítulný. A to je lépe si ho nevšímat.
4: Tak proč se ptáte, jak se pozná pejsek, když to vlastně víte?
1: Jenomže my to víme jen tak, že je to pejsek. Ale my chceme vědět, jaký je to pejsek v tom povídání o pejskovi a kočičce.
4: Určitě moc chytrý, Máničko, když o něm vyšla celá knížka, ne? To dá rozum.
3: To já vím taky, že by pan Čapek nepsal o nějakém psím trdlu, ale jaký byl, rozumíš, jaký?
1: Jaký, no?
4: Asi taky moc hodný, když si uměl tak hezky hrát s kočičkou.
1: No.
4: To náš Žiry, když vidí Cihlářovic Mindu, tak řádí jak fotbalový fanoušek.
1: No jo, ale...
3: Jenomže my chceme, tati, vědět, jaká to byla rasa.
1: No rasa, no.
4: Jo, rasa.
1: No, jak
3: právě.
4: No, tak to jste měli říct hned. Vy zkrátka chcete vědět, jak se pozná jeden pejsek od druhého.
1: Ale,
4: takhle, ne?
1: Ne, no hlavně.
4: Ne, tak ne.
1: Hlavně chceme vědět, jaký byl ten pejsek v povídání o pejskovi a kočičce, když si na to hrajeme. No.
3: Rozumíš, tati? Abych věděl, jak mám štěkat.
1: No, jak se poznají pejskové podle rasy, pane Spejble, jak?
4: To je různé, Maničko, to je různé.
1: No, já
4: jsou třeba pejskové, no. Co se pořád třesou jako psí...
3: Šulc.
4: Šulc, ano. Potom takový, co vypadají zepředu jako trabant pana Huňky, když mu se lhali brzdy.
1: Jo.
4: Potom takový ti huňatí, ovčáčtí,
1: no, bych řekl. No, ty já znám, těm se říká džuveč.
3: Džuveč je přece jídlo a ne pes, vy tati.
4: No počkej, moc se Mánce nesměj. Ty jsi taky tuhle říkal o jednom pejskovi, že je svetr a on to byl setr. A ten pejsek se, Máničko, abys věděla, ano, no. Pro pořádek, ten se jmenuje Čuvač.
1: Aha. Já si myslím, pane Spejble, že ten pejsek v tom povídání byl asi tak velký jako žeriček.
3: To vyšlo?
1: Že?
3: Toho umím štěkat líp než on sám?
1: Jo.
3: Počkej, hned to zkusím.

0: To je pravda, Máničko. Hurvinek jednou tak krásně štěkal, že se Žeriček šel podívat do zrcadla, jestli to neštěká on, představ si. No, tak dlouho mu to nešlo do hlavy, až si u mě vybral 3 prášky na spaní.
1: No, a nenalejváte mě trošičku, pane Spejble. No,
0: trošičku, ano. On si, Žeriček, vzal ten prášek, jenom jeden.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Jsem kocour Modrooko. Narodil jsem se, když všechno bylo zelené a plné květů. Když bylo všechno už jenom zelené a květů bylo málo, dala mě maminka sem, co teď žiju. Se mnou tu žije dvounožec. Je veliký a chodí jen po zadních. Po čtyřech běhá, jenom když mi pomáhá najít nějakou hračku nebo když chce, abych si s ním hrál. To se pak válí po zemi, jako já, je veliká legrace. Má tlapky docela holé, nemá žádné drápky a ani z legrace nedovede kousnout. Když ho potom trochu seknu drápkem, teče mu hned červená a já dostanu pohlavek. To se urazím a jdu do svého pelíšku. Tam sedím, ocásek otočený kolem předních tlapek a mračím se. To na mne potom volá, očko, pojď sem, očko, ale já nejdu, protože jsem se urazil a taky nejsem žádné očko, ale modro očko. Očko, to je jako kočko. A já nejsem žádná obyčejná kočka, já jsem kocourek modro očko. Mám modré oči a černý čumáček a černé uši a šedé čelo a šedou náprsenku a černé tlapky a černý ocásek na konci zlomený do háčku. Dvounožec je vůbec velmi nešikovný. Nedovede chodit tiše ani skákat po výškách. A psát umí jenom jednou tlapkou. Já umím psát oběma předními tlapkami. A budu psát každý den. Budu si psát deník.

0: Za dávných časů bývaly pohádky o všem, nač se jen člověk podíval. A jestli o něčem pohádka nebyla, hned někdo přišel a vymyslel ji. Tenkrát stačilo potichonku zavolat. Pojď, pohádko, mezi nás. Koupíme ti zlatý pás. Pospěš, pospěš, už je čas. Bylo, nebylo. Za dávných časů, nebo to bylo včera, prostě byl, žil jeden kluk a jmenoval se Matějíček. Ale všichni, děti i dospělí, mu neřekli jinak než Povídálek. On totiž ten Matějíček nezavřel pusu od rána do večera. Když někdo řekl, že byl ve městě, ozval se Matějíček, že on také byl ve městě. Když někdo povídal, že pojede do města, ozval se Matějíček, že on také pojede do města. Když mu onehdá Toník vyprávěl, že viděl v lese veverku, Matějíček hned vyprávěl, že on ji viděl také. A když jeho kamarádka Pepička, nebo to byla Andulka, ale to je jedno, když mu teda vyprávěla, že jí její teta přiveze pejska, Matějíček hned věděl, že mu jeho teta přiveze také pejska. Zkrátka a dobře, Matějíček všechno znal, všechno viděl, všude byl a kde nebyl, tam prý jistě už zítra pojede. Tedy ne, že by přímo lhal, ale vymýšlel si, až se hory zelenaly. Ach ty jeden povídálku, vzdychala nad ním maminka.
1: Ale, ať si jenom povídá, bránila ho babička. Je ještě malý, až vyroste, však ho to povídání přejde.
0: Ale Matějíček rostl a povídat nepřestával. Jednou vám takhle ležel pod jabloní, podřimoval, když tu slyší. Matějíčku, víš, že v háji?
2: Včera jsem tam byl.
0: Sladké maliny tam zrají.
2: Če, ty už jsem okusil.
0: Matějíčku, šetři paty, skoč si na vůz k nám.
2: Nač, mám kočár zlatý a jezdím jako pán.
0: No tohle, slyšeli jste to? No tak nám ten zlatý kočár ukaž, ty Matějíčku.
2: To nemůžu. Zlatý kočár je jen pro mě a pro nikoho jiného.
0: A kde je ten zlatý kočár? Kde pak ho povídálku schováváš?
2: Ale, za stadolou vekřoví.
0: Tak tohle neměl Matějíček říkat. Najednou vám měl pocit, že se všichni na něj dívají, děti i dospělí. Přiznat, že si všechno vymyslel, to se mu ovšem nechtělo. Tak co měl dělat? Vstal a pomalu se loudal ke stodole. A tam ne. Za stodolou stál opravdu zlatý kočár. Do kočáru byly zapřaženi dva koníčkové, jeden bílý, druhý černý, hrabali lesklými kopyty a potřásali hřívou. No, Matějíček se také zarazil, ale hned dělal, jako by se nic nestalo a povídá, jako by nic.
2: Vidíte, vidíte všichni? Tady stojí můj kočár, takhle se otvírají dvířka a takhle se nastupuje.
0: a Matějček nastoupil do zlatého kočáru, pyšně se rozhlédl, když v tom hrábli černý i bílý kůň kopyty do trávy trochu silněji a už, ano, už jedou, už jsou na polní cestě. Kočár jel lehounce jako po samém peří. Snad ani nejel, snad přímo letěl. Ale Matějček to nemohl poznat. A jen si liboval a liboval.
2: Je, no to je ale jízda, no to je ale let.
0: No a když už si myslel, že by ta projížďka mohla stačit, zvolal. Prrrr. Jenomže tihle koníčkové jeho prrrr jakoby vůbec nerozuměli. Pádili dál a dál cestou, necestou, vesnicemi, městy, lesem, polem, jen se krajina kolem míhala.
2: Je, stůjte, tak stůjte, koníčkové.
0: Volal Matějček, ale nic mu to nebylo platné. Snesla se noc a koníčkové stále pádili dál. To víte, že Matějček dostal strach, že s kočárem v té tmě někde někam spadne nebo do něčeho narazí. Ale nespadl a nenarazil. Kočár ujížděl jako po samém peří. A tak nakonec Matějček usnul. Za svítání ho probudili hlasy. Už je ráno, příteli.
1: Tak jsme zdrávy dojeli.
3: Před vozem i za vozem leží pohádková zem.
0: Matějček se podíval z okna a vidí střechy a věže cizího města. Nad městem na kopci stojí zámek a před zámkem se prochází pan král. A koníčkové si nepřestávají povídat.
4: Pan král čeká, příteli.
1: Vidíš, jak je veselý.
4: Teď nám kapesníkem mává.
1: Už jsme tady.
3: Sláva, sláva.
0: A tak kočár zastavil před zámkem a Matějček mohl konečně vystoupit. Vystoupil tedy a povídá.
2: Dobré jitro, pane králi.
4: Vítám tě, Matějčku povídálku v naší pohádkové zemi.
0: Povídá ten král lidským hlasem. No jak jinak?
4: To je dobře, že jsi k nám přijel. Moc jsem o tobě slyšel. Ty, Matějčku, prý všechno víš, všude jsi byl a takového Matějčka v našem království potřebujeme.
0: Potřebujeme.
1: Potřebujeme. Potřebujeme.
0: No a pak Matějčka vybídnul, aby se v zámecké síni spolu nasnídali.
4: Matějček jedl královskou bábovku s královskými hrozinkami a pil mléko z křišťálového královského poháru.
0: No a když dojedli, král povídá.
4: Tak, a teď ti povím, proč tu jsi. Já jsem král a nosím na hlavě korunu.
2: Já vím, králové přece nosí na hlavě korunu.
0: Matějček na to.
4: A jednoho dne přiletěla vrána.
2: Je, já vrány znám. U nás je na poli vrán.
4: A ta vrána vzala moji korunu do zobáku a odnesla ji pryč. Koruna je...
2: Já vím.
0: Povídá Matějček podle svého zvyku.
4: Víš, však právě proto jsi tady.
0: Král jakoby se zasmál pod vousy a pokračoval.
4: Když ty, Matějčku, všechno víš, pověs mi tedy, kam vrána korunu zanesla.
2: Já vím, já
0: chtěl říct Matějček, ale hned se zarazil, zakoktal a hned se začal vymlouvat, že to králi poví po obědě nebo snad raději až večer.
4: No, tak tedy třeba večer. Večer mi o koruně povíš. Kdybys nepověděl, zle by se ti vedlo. To snad víš.
2: Já vím. Já vím.
0: Smutně přikývl Matějček povídálek a šel pomalu do zámecké zahrady, kam mu pan král ukázal. Snažil se prohledávat trávu pod stromy i pod keři, jestli zrovna tam někam náhodou vrána korunu neschovala. Ale marně se rozhlížel. Marně volal na vránu, aby mu pověděla, kam odnesla královskou korunu. Vrána uměla jen to svoje krá, krá, krá. Matějček chodil po zámecké zahradě, až se unavil. Lehl si pod jabluňku, skoro přesně pod takovou, jaká byla u nich doma na zahradě, a usnul. Jak dlouho spal, nevěděl. Když se ale probudil, nechal oči zavřené. Bál se je otevřít. Co kdyby před ním stál pan král a chtěl po něm tu zatracenou, ztracenou korunu? A tu uslyšel ve větvích jablůňky nad sebou krákání. Ale nebylo to obyčejné krákání.
2: Krá, krá, krá. Ubohý Matějček, krá. Povídálek, krá, krá. Královskou korunu nenajde. A král ho dá zavřít do černé věže. Krá, krá.
0: Matějček ani nedutal. A vráně odpovídá druhá vrána.
4: Krá, Matějček povídálek krásně spí. A přitom by krá, tak málo stačilo, aby královskou korunu našel.

0: ona je.
1: A vrány uletěly. No a co teď? Na zámecké zahradě ležel už stín, blížil se večer a s večerem přichází král. Ano, už ho vidí.
0: Tak, jestli pak už víš, kde je má královská koruna?
1: Matějček už měl na jazyku, já vím, ale v ten okamžik si vzpomněl, co krákala vrána na stromě.
0: Nevím, pane králi.
1: Řekl a byla to pravda.
0: Nevíš?
2: Nevím, prosím.
0: No, když nevíš, dám tě zavřít do černé věže, povídálku.
2: Nic o vaší koruně nevím, pane králi.
1: A jen řekl po třetí nevím, ozvalo se zakrákání.
0: Krá, krá, krá.
1: Ve vzduchu jakoby něco zazvonilo a k Matějčkovým nohám spadla královská koruna. Matějček ji rychle zvedl a podal panu králi.
0: Král si korunu prohlíží. Ale, tak se mi zdá, že je to ta moje zatracená, ztracená koruna. A kde pak byla, víš?
2: Nevím, pane králi.
1: Řekl Matějček a tohle taky byla pravda. Totiž Matějček povídálek si umínil, že od teďka bude mluvit jenom pravdu, nic než pravdu.
3: No jo, ale jak se dostane zase domů?
1: Matějčkovi se už začalo opravdově po domově stýskat. A pustí ho pan král domů?
0: To víš, že pustí. Lehni si zase tady pod tu jablůňku. To totiž není ledajaká jabloň. Ta je pohád. Kdo pod ní usne doma, octne se v pohádce. A kdo pod ní usne v pohádce, octne se zase doma.
1: Matějček povídálek pana krále poslechl. Položil se pod pohádkovou jabloň. Chvilku poslouchal, jak ptáci na jablunce prospěvují. Probudil se rovnou doma. A představte si, kde? Pod jejich starou jabloní na zahrádce. No, a to je konec pohádky. Já jsem toho povídálka taky znala. A víte, že už mu nikdo neříká povídálek, ale jenom Matějček. A víte proč? Ne? Tak se zeptejte svojí babičky.

0: To bylo v čase babího léta, kdy chladná rána prodlužují třpit rosy kolem studánky pod stromem jedlovým v lese Svákově a v pozdním odpolední se vlacké vesnice halí v zamlženou motř. V ten čas pásávala Tereska husy. Byla obecní pasačkou. Tatínek i maminka jí zemřeli a nebylo nikoho, kdo by o ní pečoval. Připadla na starost obci. Každý den jedla a spala v jiné chalupě a za to ve stavení poklidila a udělala každou práci, které bylo zapotřebí. U dobrých lidí se měla dobře. Jedla s nimi ze společného talíře. Ale teď se ví, že i prašivka se v každé vsi našel. Byl to sedlák Hrubec. I když byl bohatý, Tereska od něho dostávala kůrku, chleba a kousek řepy, ale jenom když měl chrapoun dost řepy pro prasata. Právě v ten den, v čase podzimu, pásla Tereska Hrubcovi husy až u Nedvědic. Velké hejno, které ani spočítat nedokázala, musela hnát na pastvu daleko na cizí, protože svoje pastviny si sedlák šetřil. Bylo jí líto, že nemůže pást spolu s ostatními pasáčky, kde bylo tolik legrace. Tady na cizí mi kde kdo vyháněl. Šel tudy pytlák a ras karas z Nedvědic a udělal na husy takové kšá, že měla co dělat, aby se nerozutekli do lesa. Když se sehnala znovu do houfu, hrála jim na píšťalku z rákosu. Ta byla její jedinou hračkou a kamarádkou v samotě. Uměla tolik písniček, že ani nejlepší blatský dudák jich tolik neznal. Hrát na píšťalku bylo pro Teresku nesmírným potěšením a husy každou její písničku chválili kejháním. Den na pastvě utekl a v podvečer hnala hejno zpátky do Hrubcova statku ráda, že má den služby u lakoty za sebou. Ale ouha. Hrubec husy přepočítal a jedna scházela. Bylo zle, hromoval a lál, vyhnal Teresku zpátky na pastvu a vrátit se sama nesměla. Zamlžená motř se proměňovala v šedou mlhu, šero začínalo houstnout. Tereska doběhla až k lesu Svákovu. Tady v těch místech jí hejno rozehnal pytlák a ras karas z Nedvědic. Možná, že se jedna zatoulala do lesa. Strašidýlko doudlo, zavěšené na větvi jedle nad studánkou, uslyšelo Tereskino volání. V ten den žádného zlovolníka strašit nemuselo a tak, aby nevyšlo ze cviku, rozhodlo si, že postraší husu a vyžene jí z lesa. Rozlétlo se a hledalo. Ptáku se ptalo, zvěře se ptalo. Ale nikdo neměl zdání, kam se husa poděla. V lese nebyla. Tereska běžela od stromu ke stromu, od křoví ke křoví, volala, ale marně. Jen zajíce vyplašila a polekala lesní zvěř. Unavená usedla u studánky pod stromem jedlovým, plakala a třásla se zimou jako osika. Slzičky kapaly do studánky, až se doudlo začalo bát, že v ní bude slaná voda. Zamrkalo jedním okem, zamrkalo druhým okem. Co to? Vlhko má v očích a takový divný pocit, jaký ještě nikdy nemělo, jaký opravdická strašidla nemývají. Nevědělo, že je to soucit, že je mu Teresky líto. Rádo by jí potěšilo, ale jak? Ukázat se jí? Doudlo se jen tak před Tereskou mihlo a čekalo, že strachy vykřikne. Nevykřikla. Doudlo se na sebe podívalo do studánky, jestli náhodou neskrásnělo, ale žádná změna nenastala. Pro jistotu se zeptalo, ty se mě nebojíš? Tereska zaštkala, co bych se tě bála. Pantáty Hrubce se bojím. V tom přiletěly poštolky a hlásili, že husa je zavřená v posadě v kozím chlívku pytláka Karase.
1: Neboj se, Teresko, husu vysvobodím,
0: slíbilo Doudlo, i když nevědělo jak. Honem letělo na hradiště.
1: Králi noci, poraď,
0: žadonilo na Vírovi. Bubo, bubo, Vír velký zakroutil oranžovýma očima a letěl se podívat na Karasův chlívek. Doudlo si zatím lámalo hlavu, aby také něco chytrého vymyslelo. Když se Bubo, bubo vrátil se zprávou, že vrátka chlívka jsou na petlici a že Karas už si brousí nože, bylo jasné, že čas kvapí. Kolík z petlice? Vír vytáhne, ale husa je v posadě a s tou si rady neví. Za to Doudlo vědělo. Myši, vykřiklo. Bubo, bubo dobrý nápad pochválil, ale myši muselo Doudlo zvolat samo. Víra se myši bojí. Svolalo i přes polní a za chvilku už dlouhatánské myší procesí utíkalo do Nedvědic. V Karasově chalupě se k ním přidali další a než stačila koza v chlívku třikrát zamečet, tyčky posady byly přehryzány a husa uháněla k lesu. Na kraji lesa čekalo Doudlo s Tereskou. Její radost byla veliká. Všem pěkně poděkovala a Doudlu tomu dokonce darovala píšťalku z rákosu. Už se chystala odejít, když si pomyslela, že za takovou dobrotu je to malá odměna. Ruce i pasáckou mošnu měla však prázdné, ale přece jenom něco přidala. Pohladila Doudlo po tváři. Jejda, to byla odměna. Strašidlo zjíhlo a zase mělo vlhko v očích, a teplo se mu rozlévalo od tváře k srdíčku a nazpátek. A to už Tereska hnala husu do Hrubcova stavení za doprovodu nočních ptáků, aby se jí po cestě nic nestalo. Doudlo se vzneslo, dýchlo do rákosové píšťalky a ta se sama od sebe rozezvučela tou nejhezčí písničkou, jakou měla v sobě schovanou. Právě pro tuto chvíli.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
3: Čendova maminka dobře vaří. Vždycky, když si u něj děti hrají, pozve Čendova maminka Eva na něco dobrého. Třeba na palačinky, nebo na puding s meruňkami, nebo na ovocný salát z oříšky. Mařenčina maminka vaří taky dobré věci, jako třeba nudle se špenátem nebo květák s vajíčky, ale takové lahůdky, jako teta Eva, nedělá. A tak Mařenka chodí ráda k Čendovi domů na svačinu a hrát si s Čendou a s medvědem. Strejda Jirka, teta Eva, Čenda, Tereza, která už chodí do 6. třídy a hraje na klavír, Mařenka a medvěd sedí u stolu a jedí polévku. Je moc dobrá a plavou v ní písmenka. Jak se dělají písmenka do polívky? Zeptá se Čenda. Strejda Jirka mu odpoví. Na to je takový zvláštní psací stroj. Musí se udělat těsto a vyválet, až je tenké jako papír. Pak se vloží do toho psacího stroje a píše se. Napíše se třeba, dneska bych měl chuť na polívku, ve které budou plavat kousky mrkve, hrášek a zelená petrželka. Pak se u toho stroje dole otevřou taková dvířka a vypadnou písmenka. Ta se hodí do vody a je z toho přesně taková polívka, jak bylo na tom stroji napsáno. Terezo, zvedni hlavu, couráš si vlasy v talíři. Tereza zvedne hlavu A teta Eva vstane a zaplete Tereze vlasy vzadu do copu, aby se jí nemáchaly v jídle.
4: Nám ve školce dělají polívku s rýží. Vypadá to jako zuby. My jí říkáme zubová. Já ji nemám rád, řekne Čenda. Správně, to taky je zubová polívka. To jsou po světě takové sběrny, kam lidi a děti nosí zuby, které jim vypadnou, stejně jako my vozíme do sběru železný šrot, když něco vyměníme na autě. Musí to ale být zuby zdravé. A víc se platí za zuby mléčné. Ty se pak dlouho vaří ve vodě, až změknou, a to je ta zubová polívka, kterou ty, Čendo, nemáš rád. Já se ti ani nedivím, řekne strejda Jirka a odstrčí talíř. Ale když si budete schovávat zuby, které vám odteď vypadnou, tak já vám z nich uvařím polívku, kterou slupnete jedna, dvě. Mně vypadl jeden zub a ztratil se mi, řekla Mařenka. A mně vypadly dva, ale ten jeden byl zkažený. Mám je v krabičce, řekl Čenda. Ze zkažených zubů ovšem polívku nevařím, to doufám chápeš, řekne strejda Jirka. Musíte vést takové řeči u oběda, zeptá se teta Eva. Tereza vyprskne, zakucká se a musí odejít do koupelny. Je slyšet, jak teče voda. Když tak slyším, jak teče voda, tak si uvědomuji, že vy určitě nevíte, jak se dělá polívka s kapáním, pokračuje strejda Jirka. No, to vzniklo za starých dávných časů, kdy se často člověku stalo, že byl zavřen do hladomorny. V hladomorně, jak známo, nedostávají vězňové nic k jídlu, aby byli co nejdříve umořeni hladem. Jenomže jeden velmi důvtipný rytíř zjistil, že v té jeho hladomorně kape ze stropu a nastavil k tomu místu svou přilbici. Voda, která ze stropu kapala, protékala předtím královskou zahradou a nasákla do sebe výživné látky ze všeho ovoce a zeleniny, co se tam pěstovalo, a dokonce i z ptačích vajíček, protože v té zahradě žilo mnoho ptáků a někteří měli hnízda při zemi. Tahle výživná voda zachránila rytíři život do té doby, než jeho přátelé dobili hradu, kde byl rytíř uvězněn, a vysvobodili ho. Jistě nemusím zdůrazňovat, že byl živ a zdráv a krásnější než předtím. Na památku toho divu se v celém světě vaří polévka s kapáním, která je obzvlášť výživná. A co budeme mít jako druhé jídlo? Zeptá se Čenda. Mařenka kulí oči a poliká slzy, protože při vyprávění o uvězněném rytíři si vzpomněla na maminku, uvězněnou v nemocnici, a její dopláče. Bramborové šišky, řekne Eva Čendova maminka. No to je výborné, ty já mám hrozně rád, raduje se strejda Jirka. Teď nás může těšit, že jsme se v létě dobře starali o zásoby a nazbírali jsme si dost těch bramborových šišek, zrovna když byly zralé. Haha, teď stačí jenom sáhnout do mrazáku a máme oběd.
5: Táto, nech už toho, nebo se udusím,
3: řekne s plnou pusou Tereza a honem zase musí do koupelny.
4: No co, Mařenko? Ty přece nejsi tak hloupá jako naše Tereza a určitě víš, že bramborové šišky jsou plodem stromu bramborovníku a že se musí sbírat při slunce západu přesně ten den, kdy z bramborovníku spadnou. Potom totiž přijdou sisly, ježci a myši a všechny šišky sežerou a odtahají do svých děr.
3: Strejdo, to není pravda, usměje se Mařenka.
4: Je to pravda, přísahám.
3: Bramborové šišky se ovšem dají také napodobit,
6: To se vezmou brambory a uvaří se a nastrouhají a do toho se přidá mouka a vajíčko a z toho těsto a z toho těsta se pak vyválejí šišky. Ty napodobené však nikdy nejsou tak dobré a zdravé, jako ty pravé, sebrané pod stromem bramborovníkem. Tak se do nich pojďte pustit, ať vidíte a ochutnáte, že si vůbec nevymýšlím. Pustili se do bramborových šišek s mákem a byly opravdu mnohem lepší, než když je mají k obědu v jídelně ve škole a ve školce. V jídelně určitě dělají ty napodobené. Kdo by taky sbíral šišky pod bramborovníkem o prázdninách? Slyšel jsi to, medvěde? Pošeptá Mařenka medvědovi do ucha. Medvěd sedí u stolu, ale nejí, protože on je divoké zvíře, které nikdy nejí v přítomnosti lidí, dokonce ani v přítomnosti dětí ne. Bylo to moc dobré, řekne strejda Jirka tetě Evě a pohladí. Abychom dali na jeho uznání, umyjeme s Terezou nádobí. Mařenka a Čenda si půjdou na chvíli lehnout a maminka jim přečte pohádku. Až budeme s Terezou hotovi s nádobím, přijdeme si vás zkontrolovat, jestli všichni tři pěkně spíte. Všichni čtyři, řekne Čenda a zvedne ze židle medvěda. Teta Eva přečetla dětem jednu pohádku a při druhé už spala.
7: O 12 měsících. V jedné vsi na pokraji Krkonošských hor žila vdova po drvoštěpu Jakubovi s dvěma dcerami. Jedno děvče si přivedla sebou, druhé se narodilo, když se s ní Jakub oženil. Možná by ani nevadilo, že v chaloupce nikdy nebylo dost peněz, kdyby tu bylo aspoň trochu štěstí, které sebou nese vzájemná úcta, láska a obyčejné lidské porozumění. Drvoštěp trávíval celé dny v lese a ani netušil, co se doma děje. Své vlastní dceři vdova všeho bohatě popřála, i když to bylo děvče mrzuté, nevlídné a neustále zakaboněné. Za to z Drvoštěpovy dcery, která byla milá a vlídná, si udělala služku. Nakonec musela Anička, tak se jmenovala, posluhovat i své nevlastní sestře Doře. Byla ale tak skromná, že si ani otci nikdy nepostěžovala. Byl už pozdní večer. Jak by se Anička nadála, že bude muset putovat do zasněžených hor? Zima přišla toho roku záhy a tu zlou matku napadlo, co zlého by Aničce v takovém chladu připravila. Anička právě podojila krávu a její sestra Dora chtivě popíjela hladkou, teplou smetanu. A najednou dostala podivný nápad. Kdyby prý tak v té smetaně měla zralé a sladké jahody. Zvlášť, když za dveřmi fučí, až se dveře třesou. No a jak by nefučilo, když je podle kalendáře i podle počasí venku právě leden, jeden z nejmrazivějších měsíců v roce. Jahod se ti zachtilo, Dorinko, ale to přece... Zakoktala se její matka. Ale najednou dostala tuze nepěkný nápad. Je tady konec konců Anča. Nic zvláštního na práci nemá. Tati ty jahody jistě velmi ráda přinese. A tak se stalo. No co koukáš jako sůva z nudlí, osopila se na Aničku. To bys snad ani vlastní sestře posloužit nechtěla. Seber se, vezmi si vlňák, košík a alouna jahody. Ale ať jsou čerstvé a šťavnaté. V lese na mítince už čekalo 12 mužíků. 12 měsíčků. Nejstarší promluvil. Vím o tobě, že máš ráda lesy a všechno, co do našeho království náleží. Za tvoji dobrotu máš i náš dík. Přidej ji také svoji nadílku, bratře. Kývl na 11. v řadě. A na jeho pokyn se začalo ze stromů sypat listí, které se, sotva se ho Andulka dotkla, měnilo ve zlaté dukáty. Ten dárek ti za nás všechny dává, bratr Listopad. Ale teď už běž, řekl stařec. Máš víc, než si asi očekávala. V tu chvíli všech 12 mužů zmizelo. A zůstaly jen jahody. Anička je sezbírala. Na chvíli myslela, že se jí snad všechno jenom zdálo. Ohniště však jiskřilo a od něho vedly stopy na všechny strany. Ve sněhu jich bylo dobře vidět. Byla to tedy pravda. A těch 12, to muselo být 12 měsíců. Brodila se hustým sněhem zpátky. Dukáty, které napadaly ze stromů, svázala do šátku, jahody také, a radovala se, jak tatínka potěší. Jako zázrakem se před ní najednou objevila jejich chaloupka a na zápraží zlostně dupající macecha. Tak co, neseš? Tázala se jedovatě. Nesu, hlásila Andulka. Co mi to budeš povídat? Stekala se bába. Teď v lednu a jahody, kde bys je vzala? Měla jsem štěstí, pokrčila Anička rameny. Bylo tam pár hodných lidí a ti mi pomohli. A ještě mi dali něco od cesty. Protože nedovedla lhát, přiznala, že jí navíc dali nějaké peníze. To muselo být, povídala, 12 měsíců, o kterých se povídá, že se vždy v lednu u ohně v lese scházejí, aby se poradili, jaký bude příští rok. Peníze? Zvolala macecha a oči jí zasvítily. Hned vběhla do chalupy a povídá Doře. Doro, seber se a utíkej do lesa. Najdeš tam 12 dětků, kteří rozdávají peníze. No tak upaluj, dokud tam ještě jsou. To se ví, Doře se do mrazivého dne příliš nechtělo, ale matka jí pobízela, aby si pospíšila. Dokud tam prý ty dětkové u ohně sedí. Se vzteklým bručením se vydala na cestu. Chvíli šla po Andulčiných stopách. V hlubokém navátém sněhu se však stopy brzy ztratily. Tak pokračovala, jak se říká, rovnou za nosem, až zahlédla oheň. Přišla blíž, zadupala a začala ječet. Kam se to přede mnou schováváte? V lese a tak daleko? Vítám tě, děvenko, řekl ten starý, ale zapomněla si pozdravit. Co bys ještě nechtěl, dětku? Vedla Dora svou. Říkala matka, že mi dáte nějaké peníze. To je pravda, řekl ten, který vypadal jako nejstarší. Něco ti dát můžeme. Záleží na tom, jak se k nám zachováš. Za to, jaká jsi a jak se chováš ke své sestřičce, jeden z nás ti může něco dát. Otočil se k jednomu ze sedících mužů. Co říkáš, bratře Únore? Rozumím ti, bratříčku, ozval se ten, kterému říkali Únor. Dám jí to, čeho mám nejvíc. Zafičel studený vítr. Tak studený, až se Dora otřásla a z třpitivých větví i šedivých oblaků se začal sypat sníh. Najednou ho bylo všude plno. Voda v potoce, u kterého ještě před chvílí rostly jahody, se proměnila v led. Chmíří se měnilo v husté kadeřavé vločky. Dora se chvěla zimou, nic už ale nemohlo té vzpupné holce pomoci. Závěje kolem ní narůstaly, až jí sníh zakryl úplně, a Andulka se zlou hospodyní se drzé a vzteklé Dory, která nevěděla, co je to zdvořilost, nikdy nedočkali.

0: Ano, šéfe. Vasil s Pepou Padrátem a Škrtičem Čangem stáli před velkým šéfem jako poškoláci v ředitelně. Pepa Padrát se drbal ve vlasech, na zem se snášelo jakési chmíří.
1: Mole?
0: Šéf si štítivě odfrkl.
1: Sežrou vás moly. A proč je jich tak málo?
0: Obrátil se na Vasila.
1: Víc jsem jich nesehnal, omlouval se Vasil. Přišly zlý časy, teda jenom na nás, vy jste šéfe, v pohodě.
2: Já? A v pohodě?
0: Tulamor senior se chytil za srdce.
1: Vždyť já se topím v neštěstí. Přišel jsem o svého jediného syna.
0: Na to se za půdním trámem ukázal Ramses.
3: A co já, otče?
0: Zvolal ukřivděně.
1: Ty půjdeš s nima. Pomůžeš jim zachránit svého jediného bratra,
0: řekl.
1: Taky jsi jediný, kdo se u profesora vyzná.
3: A co tam, šéfe? Ten váš junior dělá.
0: To se poprvé ozval Škrtič Čango.
1: Co se asi tak dá dělat v kleci?
0: Zavrčel Padre.
1: Třeba protáhnout se mřížema.
0: Navrhl Pepa Padrát.
1: Nebo
0: zauvažoval. Jestli na té kleci za zámek, tak vzít papa klíč.
1: Nebo papa padrátek. Takhle do dvou prstů. Dost. Už nechci slyšet žádný otázky a žádný odpovědi, kromě ano, šéfe. Je vám to jasný?
2: Ano, šéfe.
1: Tak si zapište za uši. Co za chvíli uděláte? Ramses, můj druhý jediný syn, vás zavede o dvě patra níž k bytu toho bláznivého profesora. Pepa Padrát tím drátkem, co mu čouhá ze svetru, odemkne dveře.
0: Vasil zvedl ruku, jakože se chce na něco zeptat.
1: Jestli nebude doma, co? Bude doma. Pořád něco zkoumá a zbytu se nehne. Ale je neškodnej. Stačí, když ho tady Čango tou svou šňůrkou trošku
3: přiškrtí, špetl Ramses.
1: Správně, chlapče. A ty pak dovedeš Vasila k té skleněné kleci, v který je uvězněný chudáček můj tolík.
2: A jo?
0: Vasil skrabatil čelo perným přemýšlením.
1: Vasile, ty tu klec rozbiješ a pak všichni zmizíte.
0: Vasil třepal rukou, jakože se chce ještě na něco zeptat.
1: No, kam asi?
3: Zavrčel Padre.
1: Sem ke mně na půdu. Tady náš profesor nikdy nebyl. Je vám už konečně všechno jasný?
0: Ne, že by bylo, ale přikývli.
3: Ano, šéfe.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Přerov.
1: Koukám, koukám. A proč jste ho nepřivedl dřív? Nebyl čas. Moc práce. Umíš číst a psát, synu?
2: Co pak je tohle?
3: Domeček.
4: Kluk není hloupej. Mně to taky přijde jako barák.
2: Vyračte být také negramotný, pane...
4: Lotrando menome.
0: Taky, vaštosto, taky. A nebýval jsem. Ale teď konc,
4: zvlášť po ránu, jsem úplně negramotný. Hřbet nemůžu narovnat. Jsou tu holt léta, pane starosto.
2: Říkejte mi, otče Převore, pane Lotrando.
4: Jo, jo, aby bylo mezi námi jasno, pan táto Převore. Já bych nechtěl mít z kluka flanďáka. Tedy jako faráře, jestli mi rozumíte.
2: Rozumím. Chcete chlapci poskytnout vzdělání světské. To je možné, ale poněkud drahé. Mohu si to dovolit jen dobře situovaní. Luidory. To bychom ho mohli naučit francouzsky. Merci. I německy. Dankeschön.
4: A tady je taková směska.
2: Takových peněz. Kde jste to jen sebral, dobrý muži?
4: Kde se dalo, pan táto Převore? Kde se dalo?
5: O chlapce nemějte obavy. Až opustí náš konvík, nepoznáte ho.
6: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
7: Šašci jedou na výlet. Slunce svítí jako 100milionová žárovka a šašouři jedou na kole na výlet. Kolo mají dlouhé, předlouhé. Asi 15 nebo 30 jich šlape do pedálů a na spoustě nosičů si hoví šašouří batolata, děti a buclaté šašourky. Polovina jich má nosy červené, polovina nosy oranžové. Jedou, jedou, přijedou ke křižovatce, na které svítí zrovna zelené světlo. Hlavní šašour vesele zazvoní na zvonek a s výskotem vjedou do křižovatky. Jenomže kolo je dlouhé, předlouhé, ještě neprojela ani polovina kola a je oranžová a hned za ní červená. Polovina kola šlápla do pedálů, druhá polovina zabrzdila a kolo se roztrhlo vejpůl. O, to byla havárie. Všude se kutálejí šašouři, malí, kulatí, dlouháni i hubeňouři. Zleva jen tak zastavil nákladák s melouny, ale melouny nezabrzdily, kutálejí se mezi šašoury, nejprve zelené, pak

Chvilce byla prázdná, odšašourovaná i odmelounovaná. Jen roztrhnuté šašouří kolo se tam povaluje a trochu se z něj kouří. Policista nad ním stojí, beradu si podrbává, ale potom vytáhne z brašny vrtačku, kladivo, pilku na železo a ve chvilce z polámaného kola udělal zábradlíčko kolem chodníku. Pak se rozhlédl, zda je na jeho křižovatce všechno v pořádku, a protože bylo, odešel domů na oběd. Dal si polévku s nudlemi, nudle s mákem a mák s tvarohem, potom se spokojeně protáhl, v koupelně si vyčistil zuby, aby je neměl ve službě zamakované, a šel zase na svoji křižovatku. Tam se velice podivil, neb zábradlíčko bylo pryč. Šašouři si totiž zase kolo narychlo slepili a jeli dál na výlet. Když svítí slunce jako 100milionová žárovka, je nejlepší jet na výlet. To musí uznat i policista. Oh, svět je překrásná a zajímavá věc.

0: Královský výnos. Pohádka z Tibetu. Kdysi se jedno kůzle se svou matkou kozou vydalo na pouť do Lhásy. A cestou potkali vlka. Sežeru vás, zavrčel vlk.
1: Vždyť je teprve jaro, odpověděla mu koza. To není moc chytré, abys nás sežral zrovna teď. Až půjdeme z pouti zpátky, bude už podzim a my se do té doby pěkně zakulatíme. Budeš mít lepší, když nás sežereš potom.
0: Vlk se zamyslel a musel dát koze za pravdu. A tak ji i s kůzletem nechal jít. Když se koza s kůzletem po několika měsících vraceli z pouti, tížil je smutek a rozplakali se pokaždé, když si vzpomněli, že na ně čeká vlk. Jak tak šli, u jednoho skaliska potkali králíka. Zeptal se jich, proč pláčou. A tak mu koza vypověděla, jak potkali vlka. Nic se nebojte, povídá králík. Ukážu vám, co na vlky platí. Pozorně králíka vyslechli a pak se všichni tři vydali na cestu. Králík nasedl kozí mámě na hřbet a za nimi následovalo kůzle s kusem papíru, hůlkou a železným řetězem. Když kozu s kůzletem uviděl vlk, zaradoval se a řekl: Tuze, rád vás tady zase vidím. A ty, králíku, ty si běž po svých. To bych mohl, ale kdybych odešel, kdo by ti přečetl královský výnos? Vlk na to povídá: Královský výnos mi ještě nikdy nikdo nepřinesl. Co pak se v něm píše? Králík vzal od kůzlete papír a dělal, že z něj čte. Píše se tady tohle. 100 divokých jaků, kteří patří do královského zvěřince, je už na místě. 100 tygrů je taktéž na místě. Ovšem, z 100 vlků v královském zvěřinci jeden chybí. Králík přestal číst a zeptal se: Nejsi ty ten vlk, co tam chybí? Pak kůzleti stroze přikázal: Podej mi ten železný řetěz. Když to vlk uslyšel, lekl se a jako vítr pádil do lesa. A tak se díky králíkově lsi

0: štěstí, mohla koza s kůzletem bezpečně vrátit domů.
1: Dotek sa.

0: Pozvání do Akademie věd na sebe nedalo dlouho čekat. Do města se slétli vědci a badatelé z celého světa. Profesor Kadeřábek vyhlásil několik opatření. Při jeho přednášce nesmí být v sále žádná televize, žádné fotoaparáty, žádné mobily a hlavně žádní psi. Po obou stranách přednáškového pultu musí stát dva vzrostlé fíkusy v květináčích. Přátelé, pochopte, na tento okamžik jsem se těšil celý život, přemlouval ve své pracovně Ramsese a Hejlíka. Víte, co to je? Stanout před Akademií věd? Nevěděli. Copak vy byste nechtěli stanout třeba na měsíci? Nechtěli. Rázem z vás budou nejslavnější lichožrouti na světě. Celebrity. To vám nic neříká. Celebrity jim nic neříkali. Ramíku, Hihlíku, já vás musím představit vědeckému světu jako dva živé exempláře. Zoufal si profesor Kadeřábek.
1: My nejsme žádní exempláři.
0: My jsme docela obyčejní lichožrouti. Ale když si pan profesor začal rvát vlasy a škubat vousy, slíbili, že přijdou. A smím sebou vzít Egona? Zeptal se Hihlík. On je vědec. V jakém oboru? Spozornil profesor.
1: Je to muzikant, řekl Ramses.
0: V oboru svateb a pohřbů, oznámil hrdě Hihlík. Na to profesor namítl, že do Akademie věd mají přístup jen učené hlavy. Hejlík odpověděl, že sice neví, jak panu Vavřincovi šlo učení, ale za to ví zcela jistě, že má v hlavě pouze vrchní sestru Helenku Reskovou. V tom případě lituji. Uzavřel celou záležitost profesor Kadeřábek. Dotek slávy ho zcela proměnil. Začal se chovat jako šéf.
2: Tak, hoši, máte na 2 hodiny rozchod.
0: Hejlík s Ramsesem sehnali ke dveřím.
2: Nikam. Dostali jste osobní volno, ale jen proto, abyste se dali do pucu. Já se taky připravím a za 2 hodiny čeká před domem taxík. Hurá na Akademii.
0: Profesor Bujaře vyskočil. Dopadl do sedu na měkký koberec. Roztáhl ruce, vzepřel se na obou dlaních, hlavu stáhl mezi kolena a udělal kotrmelec. Oba lichožrouti krátce a zmateně zatleskali, ale profesoru Kadeřábkovi, když se zvedal z koberce, už hučel v hlavě potlesk akademiků, mocný jako Niagara.

0: V jednom lese, ani ne blízko, ani ne daleko, žil malý dráček, jmenoval se Melichárek. Do lesa přišel z jedné pohádky. Měl jen jednu hlavu a ještě malou a trochu šišatou. Když se narovnal, nebyl větší než smrkový pařízek, a to prosím stál ještě na špičkách. Dokonce nejedl ani princezny, a tak ho jednou napadlo, že není vlastně pořádný drak a že se do pohádky ani nehodí, utekl. A nastěhoval se do starého dubu u mechové paseky. Jednou mu vletěl do světnice motýl Jozífek, ale zachytil tykadlem ohedvábnou záclonku a nemohl dál. Mával pestrobarevnými křídly, až se dělal vítr.
1: Melichárku, Melichárku, pomoz mi!
2: Teď nemám čas, teď mám starost. Rusalky mě pozvali na veliký bál. Vypral jsem si v potoce sváteční košilku, ale voda byla špinavá a košilka je celá umouněná.
1: Je, to je nadělení.
2: A takový bál to není jen tak.
1: Víš co, já ti něco poradím. Rozprostři košilku do trávy. Sluníčko ti ji vybělí, že bude jako nová. A zatím si zajdeme na jahody. Cítíš? Voní přes tři paseky až sem.
2: Opravdu voní. Ta vůně zrovna čaruje.

0: Bílým kopcem šlehačky, však už voní na míse. Hej, stolečku, prostři se.
1: Slyšel jsi? Slyšel. Podívejme, cvrček Kalafunka a chytá slzičky do kostkovaného kapesníku. Až mi z toho naříkání trne dračí srdce. Co pak se ti stalo, Kalafunko?
2: Praskla mi strunka na lupínkových housličkách a večer mám hrát na rusalčím bále.
1: Tak honem, musíme sehnat novou strunku.
2: Když táhle byla tažená z jarního vlání.
1: Ajeje, kde teď vzít jarní vlání?
2: Tak vidíš, večer nezahraju k tanci rusalkám.
1: Víš co, já mám nápad. No. Poběžím k pavoučkovi provazničkovi, ten ti strunku vysouká.
2: Jenom jestli, aby mi neporadil místo struny provázek.
1: Kde pak provázek? Ten souká jemné nitky rusalkám a vílám na závoje.
2: A kde ten pavouček bydlí?
3: Tady, v zelené ostružině.
2: Jen aby byl doma.
1: Provazníčku! Hej!
4: To je nějakého křiku.
1: Kde jsi? My tě nevidíme.
4: No, co pak jsem tak malý?
2: Sedí tamhle na větvičce. Koukej, milichárku.
1: Ani nás nepřivítá a už bručí.
4: Nemám čas a vy jistě něco chcete.
1: Já nic, ale můj kamarád cvrček. Praskla mu strunka na lupínkových housličkách.
2: Ano, usoukáš mi jinou pavoučku.
4: No, hned jsem si myslel, že jste mě přišli zdržovat. Všem rusálkám a vílám šiju šaty na bál. A kdyby jenom to, každá chce ještě pavučinkové punčošky a soukaný závoj. Jedna z raní rosy, druhá ze třpitu měsíce, jiná ze sluneční záře a jedna dokonce z půlnočního vánku.
3: Ale provazníčku, usoukat jednu malou strunku přece nemůže trvat tak dlouho.
4: A co vy víte, kde pak? Nemám čas a hotovo.
2: Pro páníčka pavoučku, moc tě prosím, přece bys nebyl takový.
4: Jaký takový? Říkám jenom, že nemám čas. Ještě musím přebrat korálky z jeřabin, pozbírat perly rosy a utkat metr jemné krajky na mašle a na volánky. Přijďte si až zítra ráno.
2: Ale já bych tu strunku na housličky potřeboval už dnes večer.
4: Každý chce všechno hned. Rusalky si taky vzpomněli na poslední chvíli. A všechny by chtěli ty nejkrásnější šaty.
2: Ale co budou rusálkám platné šatičky, když jim bez housliček nezahrajou k tanci?
3: Ale cvrček má pravdu. Bál a bez muziky?
1: Tak uvineš mu tu strunku.
4: Uvinu? Neuvinu? To se neví. Ale zkusím to. Soukám, soukám tenkou nit. Cvrček z ní chce strunku mít. Jaký by to byl jen bál, kdyby cvrček nezahrál a muzika bez housliček a rusalky bez písniček. Ach, to by byl smutný bál. Ale nebude, struna je hotová.
1: Pěkná.
3: Hned ji vyzkouším.
2: Melichárku, kam se poděl?
1: Ale teď tady byl.
3: Že on šel na jahody.
2: Melichárku!
4: Melichárku, vrať se!
3: Kde jen může být?
4: Jestli šlápnul na cestu, co se jí říká bloudilka, tak zabloudil.
2: Co budeme dělat? Vždyť už se stmívá. Kde ho teď najdeme?
3: Já mám nápad, Kalafunko. Zahraješ na housličky. Jestli se Melichárek ztratil, podle tvé písničky se zase najde.
4: Hraj, Kalafunko, hraj.

0: Kamarádi, kamarádi, málem jsem zabloudil.
1: A že je bál, na to si zapomněl? Přijdeme pozdě.
0: Obleču si bílou košilku a můžeme jít. Podívejte, jak mi sluníčko vybělilo.
2: Jú, tobě to ale sluší, melichárku. Ty se budeš rusalkám líbit.
3: No.
2: A teď honem na bál.
4: Kalafunko, spusť na své housličky.
0: Je, podívejte na veverku Terku, jak se nakrucuje a ocáskem mává jako vějířem.
2: A Sistel rudla, jak se natřásá.
4: Ale nejlíp ze všech tančí rusalky.
0: Jozífek má pravdu. Pojďme dokola, já si půjdu pro vílu. Ty šatičky zrovna svítí. Je v nich jako pampeliška, celá žlutá.
2: A já pozvu na taneček rusalku, co má šaty z vodní pěny.
4: A já zase vílu s pomněnkovým závojem.
1: Pozor, jde sem stonožka.
0: Ajaj.
1: Jak ta dovede dupnout na nohu kamarádi a má jich přesně 100.
2: Pro pána, 100krát dup na nohu, honem pryč.
1: Schovejte se.
2: Pozdě.
5: Kdo pak ještě nemá tanečnici?
0: Já už jsem zadaný.
2: Já taky.
5: Tak vyzvu k tanci tady motýla Jozíf.
4: Ale já netančím stonožko.
5: Vždyť jsi na bále. A jestli tančit neumíš, ráda tě to naučím. Podívej, to musíš takhle. Krok, přísun, a krok, přísun, a krok, přísun,
4: jo.
5: A.
4: Šlápla jste mi na nohu.
5: Promiňte.
4: Au, jo, vajs, moje nohy.
5: Kapánek se mi pletou, vy máte nohy dvě, já o kapánek nic.
4: Jak to kapánek? Celou stovku, jen si neubírejte. Jo, vajs,
5: promiňte, promiňte, to byla 20. noha, promiňte.
4: Mama, jich 100.
5: To nic, snad proto nebudete smutný. Ježek mi taky šlápl na nohu a roztrhl mi krajkový volánek, podívejte.
4: Já, a smutný? Ne, já jsem veselý. Náramně veselý.
5: To ráda slyším. Tak a znovu. Pěkně. Krok, přísun. A krok, přísun. A krok, přísun. A krok, přísun. Jo, no.
4: Dávejte přece pozor.
5: Ty nejsi žádný tanečník.
4: Já se přímo vznáším, stonožko, no. Jako motýl, no. Jsem motýl.
5: Ale dí nešika, si samým vznášením si mi roztrhl sukni.
4: Přišlápla jste si ji sama 50. nohou.
5: Teď mám pobále.
0: Sláva, stonožka utekla. Jozívku, kamaráde, jak se ti tancovalo?
4: Ale ani se neptej. Zdupala půl paseky, nohy mi pošlapala a nakonec si roztrhla sukni. A ještě řekla, že je to všechno moje vina. Zkazila mi celý bál.
0: Tak si jdi zatancovat s pomněnkovou vílou. Tančí jako vánek.
6: Všichni tančili a tančili, jak už to na plese bývá. Krám si na ně přišel podívat měsíc. Nešetřil chválu, jak se bál vydařil. Ale pak si dal k uchu kornoutek z dlaně a zaposlouchal se. Uslyšel, jak všichni jsou veselí, jen melichárkovi srdíčko tiká smutnou písničkou.
0: Najednou se mi zastesklo po mé pohádce.
4: Tobě se mezi námi nelíbí?
0: Líbí, ale doma je doma.
2: No všichni tě tu máme rádi.
4: A bude se nám po tobě stýskat.
2: No.
1: Zůstaň u nás, melichárku.
2: No.
0: Jsem dráček z pohádky a zase se tam vrátím. Ale určitě se na vás někdy přijdu podívat.
6: A tak se všichni s melichárkem rozloučili. Potom vzal měsíc dráčka za ruku a vedl ho zpátky do pohádky. Svítil mu stříbrně na cestu, aby se jim dobře šlo, a les voněl, až to zpívalo, a měsíc zpívá s ním. Tiše, tiše, les už spí, ať ho nikdo nevzbudí. Dříme smrk i malá liška, spí i zlatá pampeliška. Teď už mohou chodit ven jenom hvězdy. Mom.
3: krásen.

0: k vašim, aby přišli vaši k našim. Jak nepřijdou vaši k našim, tak nepojdou naši k vašim.
1: Co se to tu učíš, Máničko?
0: Ale pozvání na nedělní posvícení. Máme prý spolu obejít všechny známé a pozvat je na naši chalupu na posvícení.
1: A to přitom musíš takhle bulet? Teď to bude náramná legranda. No. Taková se šlo.
0: Jo, legranda. Víš ty vůbec, co je to posvícení?
1: Jak bych nevěděl, posvícení, to je přece... No, sejdou se lidé a zpívají. To je zlaté posvícení, to je zlatá neděle. Máme maso a zas maso, k tomu kousek pečeně.
0: No, tady to vidíš, máme maso a zas maso. A jaké maso jedí lidé?
1: To je otázka.
0: No?
1: Veškeré maso, aniž to obsahuje značné procento bílkovin. Kdybychom byli bíložravci, jedli bychom jetlíček, eventuálně sušené traviny.
0: Co to mluvíš o bílkovinách, když se na nás žene pohroma?
1: Jaká pohroma?
0: Slepičí polévka, husa s knedlíkem a zelím, smažené vepřové řízky s bramborovým salátem, jetrnice, jelítka, plejc, tlačenka.
1: Chápu tvoji starostlivost o udržení tělesné linie, ale někdo se třeba rád nadlábne, to je lákavé. Znáš to přece, Máni, o posvícení všechno to voní, tak jako v apatice. Tu voní jitrnice, tamhle zas kuláče z pece. Ten, kdo by nešel na posvícení, ten je blázen přece.
0: A to, že si pan Spejblíž týden takhle prospěvuje,

0: budeme dělat koláče.
1: No Máni, Máni.
0: Tak tohle to ti nic neříká.
1: Podívej se, Máničko, taťule je prostě důkladný člověk. Na všechno se chystá delší čas, to pochop.
0: Ale...
1: Počkej, jak je to s tím řezníkem?
0: No...
1: Ty myslíš?
0: No, že našemu Pašíkovi hrozí to nejhorší. A obě husí, Zorka i Dorka, se mohou chystat na pekáč.
1: Jo tak, takhle.
0: No právě.
1: To by postihlo také naší slípku Pepinku.
0: No.
1: Tak to teda ne.
0: No a co chceš dělat, Orvínku?
1: Ať si pečou buchty a koláče, našeho domácího zvířectva se ani nedotknou. Hele, Máni.
0: No.
1: Máš nějaké finanční úspory?
0: No, něco mi ještě zůstalo v kasičce z těch peněz, co jsem dostala za vysvěcení.
1: Já tam taky něco mám, tak pojď.
0: No, a co ta pozvání na posvícení?
1: Tak jdeme cestou.
0: Ale říkal jsi přece...
1: Jen klid, vím, co dělám. Jdeme!
2: Ach, ty buchty.
3: Ani mi to nebudete věřit, pane Spejble, ale musela jsem těsto zadělávat v neckách, jako za starých časů.
2: I co bych nevěřil. Paní Kateřino, vždyť tu také bude lidstva.
3: No to ano.
2: No počítejte se mnou.
3: No.
2: Chystají se ze Zulkovi, samozřejmě
3: ano.
2: Paní správcová,
3: no, jistě.
2: Pan Čuchta schodí, ten také nesmí chybět, ano, ona teprve ne. A to máme jenom lidi z baráku, a to ještě přijede celý ansámbl, tedy bych řekl soubor našeho divadla, to víte, herci.
3: No, hladový, že? Jen aby to nedopadlo jako v té písničce.

0: jsem.
1: No vidíte, vidíte. Co se všecko může stát, paní Kateřino, ale myslím, že o naše hosty bude řádně postaráno.
0: No, jen jestli jste v Praze něco nezapomněli.
1: Ale kde, co vás nemá? Vzal jsem to všechno podle seznamu. 10 druhů koření, špejly na jitrnice, ubrousky, na ústa, žano, ale všechno to musí klapnout.
0: A neměl byste, pane Spejble, to prase trochu omejt, než přijde ten řezník?
1: Víte, že jo. No. Aby nebylo špinavé jako prase, ano, no, to máte pravdu. A to já zrovna opláchnu i ty husy. Co jsou v tom krmníku? Chuděry, nedostali se na rybník. Tak to já už běžím,
0: Ještě, že se ty děti dovedou tak pěkně zabavit někde v lese. Ono to není nic pro oko, když se dá řezník do práce. No. Pravda, dnes už ta mládež nemá takový cit k té domácí havěti. Ale stejně člověk přivykne.

0: není zítra zlatý.
1: Paní Kateřino.
0: Ano.
1: Paní Kateřino, zloději.
0: Cože?
1: No, krádež za bílého dne. Chlívek nikde. Totiž chlívek prázdný, prase nikde. Husi pryč, i ta Pepinka.
0: To říkáte, to je nadělení.
1: To je nadělení, to je. Zloděj, zlodějský. Nechali tam tenhle ranec. Už to nemohli všechno ani pobrat.
0: Ukažte ten ranec.
1: Je to hrozná tíha. Já ho tady vysypu na stůl.
0: Ukažte. Konzervy.
1: Šmanko, ty to museli před náma vykrást nějakou samoobsluhu.
0: Ale podívejte se, pane Spejble, slepičí polévka s domácími nudlemi a tady husí prsa.
1: A tady prosím bravčová.
0: Ano, bravčová.
1: To je jako vepřová ve vlastní šťávě. To je konzerv jako pro chmelovou brigádu.
0: A mně se zdá, že ten ranec poznávám.
1: Neříkejte, to by bylo znamenité. Veřejná bezpečnost by mohla rychle zasáhnout. To bychom je tak říkajíc přivedli na stopu.
0: A víte, že je docela chápu.
1: Koho, paní Kateřino? Snad ne ty zloděje.
0: Ale ne. Zavolejte Hurvinka a Máničku, pane Spejble.
1: Myslíte, že o tom něco vědí?
0: Zcela určitě.
1: Tak to nesmíme ztratit ani vteřinu. Ani vteřinu. Hurvinku, Máničko, domů.
0: Vždyť jsme jim tu havěť koupili na chalupu, abychom je zblížili s přírodou a životem na venkově. A teď bychom je o to vlastně připravili.
1: Promiňte, paní Kateřino, já vám ale vůbec nerozumím.
0: To nic, už jdou. A tak vám to Hurvínek jistě vysvětlí.
2: Zdá se, že jste náš úskok prohlédli.
3: Pašík, Dorka, Zorka i Pipinka jsou v lese v té opuštěné hájence.
1: Šmanko, ty kdo je tam zatáhl?
2: No, když dovolíš, Taťuldo, tak my.
1: Ale proč? Vždyť tu může každou chvíli být pan řezník.
0: No právě, proto jsou v té opuštěné hájovně. Bylo jim líto těch zvířátek. Vždyť tu vlastně byli pro radost a pro zábavu, a ne na vykrmení.
2: Ovšem, hlady ta zvěř u nás netrpěla.
1: A co teď budeme dělat?
0: Tak příkladně vy, pane Spejble, vy dojdete k řezníkovi a řeknete mu, aby nechodil. A vy zase přivedete tu zvěř domů a zavřete je do chlívku.
3: Ale nic se jim nestane.
1: Ale co hosté, co bude s naším posvícením?
0: To je zase můj úkol. Koláče a buchty jsou napečené a teď z těch konzerv připravím to ostatní. No, pravé české posvícení to nebude.
1: Jo, bude to poněkud konzervované posvícení, že ano?
0: Ale...

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Ouha, jak je dlouhá, dlouhá chvíle. Jednou odpoledne se zkazilo počasí. Zrovna v tom okamžiku, kdy se Čmelda s Brumdou chtěli jen tak trošku proletět na sluníčku, kdy si Stonožka obula nové vycházkové boty, kdy paní Pučmeloudová pověsila venku prádlo. Přihnali se mraky, začalo pršet a protivně foukat. Všude bylo mokro, promlhu nebylo pořádně vidět a nikdo najednou nevěděl, do čeho by se měl pustit a co by chtěl dělat. Na louku se přiloudala dlouhá chvíle. Její začátek každý viděl, ale konec? Kde mohla mít konec? Je, ty jsi ale dlouhá, okukovali jí čmeláci, jako 10 žížal v zástupu. Dlouhá chvíle se hned ještě o kousek prodloužila a začala se vytahovat. 10 žížal, na mě je i 20 žížal krátkých. I 30, chtěl vědět Čmelda. Dlouhá chvíle se zarazila. Do 30 počítat neuměla a tak radši zívla. Prodloužila se o další kousek a učeně prohlásila. I 20. Kilo 20 žížal si nikdo neuměl ani představit. Kdo by taky vážil žížaly, že? V každém případě však tahle dlouhá chvíle, ta musí být úžasně dlouhá. Co si myslíš o dlouhé chvíli, kvapníku, volali čmeláci. Hej, slyšíš nás vůbec? Zastav, počkej,

0: svačím, nestihnu to, nestačím, promiňte vážení, mám veliké zpoždění.
1: Běžel kolem kvapník. Kvapník běžel jako vždycky a že by se zastavil, ani náhodou. Vždyť on dlouhou chvíli vůbec neznal. My vás zkamarádíme, seznámíte se, přemlouvali ho čmeláci. Tak dlouhou chvíli si ještě v životě neviděl. Ale kvapník na dlouhou chvíli neměl ani čas, ani pomyšlení. Jak rychle přiběhl, tak zase odběhl. Já bych se ráda zkamarádila, řekla dlouhá chvíle. Ale ne s nějakým potrhlým broukem. Pro samých spěch ani neví, kde mu hlava stojí. To vy, čmeláci, a vy se mi líbíte víc. Nikam nespěcháte, jen tak koukáte. Posaďte se ke mně blíž, šveholila a protahovala se, aby byla co nejdelší. My nekoukáme jen tak, my koukáme, kdy přestane pršet. Takže teď kvůli koukání nemáme čas na kamarádění a až přestane pršet, budeme koukat dohánět, co jsme koukáním zameškali, vymlouvali se čmeláci. A já koukám, že vám vůbec nerozumím, zívala dlouhá chvíle. Koukám, že se skamarádím radši s někým jiným. Třeba se mnou. Já mám času dost, řekl pavouk, který právě dokončil velikánskou pavučinu. Byla nádherná a pevná. V mé pavučině by se ti dobře odpočívalo, jako na hedvábné houpačce. Každý, kdo to jednou zkusil, už nikdy nic lepšího nezažil. A nevadilo by ti, že jsem tak úžasně dlouhá? Protahovala a vytahovala se dlouhá chvíle. Jako 1,20 kg žížal? Nevadilo, jen pojď dál, já tě srdečně zvu, řekl pavouk zdvořile. Ale než se dlouhá chvíle stačila uvelebit v pavučině, předběhlý pučmelout. Přihnal se jako velká voda, udělal v pavučině díru a hrnul se rovnou k dlouhé chvíli.
2: Ty jsi mě tu chyběl, pučmeloude, zlobil se pavouk. Abych kvůli tobě spravoval pavučinu.
3: A co jiného bys chtěl dělat?
0: Smál se pučmeloud.
3: Aspoň nebudeš mít dlouhou chvíli. S tou se teď můžu seznámit já.
0: A také to hned udělal.
3: Všude se motám, každému jen překážím. Nemám do čeho píchnout. Dovolte, abych se vám představil. Jsem pučmeloud, jediný na světě.
0: Dlouhé chvíli se pučmelout líbil a ona se zamlouvala jemu.
3: Jsi krásně dlouhá, chceš být moje kamarádka?
2: Budeme se spolu loudat, budeme spolu bloumat,
0: šeptala dlouhá chvíle pučmeloudovi do ucha. Zkrátka, ti dva si rozuměli. Ti dva si notovali. Ale pak najednou přestalo pršet, mlha se rozplynula a bylo zase krásně. Stonožka si vyšla na procházku, Čmelda s Brumdou vyletěli na sluníčko, paní Pučmeloudové konečně uschlo prádlo a také jí napadlo, kde je asi Pučmeloud. Rozhlížela se tak dlouho, dokud ho neuviděla, a když ho uviděla, nemohla věřit svým očím. Její Pučmeloud se brouzdal v loužích a loudal se a bloumal. Co to děláš? Polekala se Pučmeloudka. Nemáš ta horečka?
3: Horečku nemám. Mám dlouhou chvíli. Vidíš, jak je dlouhá? Jako kilo 20 žížal.
0: Chlubil se Pučmeloud. Už zase breptaš nesmysly, rozlobila se paní Pučmeloudová. Kdo by vážil žížaly? Pojď hned domů, já už ti tu dlouhou chvíli vyženu z hlavy. A Pučmeloud svoji Pučmeloudku pokaždé nakonec vždycky poslechl. A když doma potom na zahrádce sázel fazole, opravdu si na dlouhou chvíli ani nevzpomněl. A pak už bylo pořád jenom hezky a na dlouhou chvíli neměl nikdo čas. Jen pavouk. Díru v pavučině, tu po Pučmeloudovi, pěkně spravil a teď mával na dlouhou chvíli.
4: Haló, nechceš se pohoupat v hedvábné houpačce? Moje pavučina je zase krásná a pevná.
0: Kdo by odolal pavoukovi? Ani dlouhá chvíle od něho nedokázala odejít. A zůstala u něho navždycky.

0: Zvládneš to? Zeptala se moja starostlivě. Tatu váhavě přikývl. Budu se snažit. Jeho nadšení z toho, že polezou na prostřední šplhací strom, pomalu vyprchávalo. Tak, tak toto, zavelela moja. Šplhala napřed a ukazovala mu, kde se držet a kde si dávat zvlášť pozor. Ale zdálo se, že tatu ani radit nepotřebuje. Teď je to moc dobře, pochválila ho moja. Nebyli však ani v polovině, když na jednu z nejvyšších větví přiletěl kos.
1: Co se tady děje? Zavolal posměšně. To jsou nějaké gorilí jesle?
0: Tatu si pomyslel, jaké pak jesle? A začal se snažit ještě víc. Pekelně se soustředil, aby přesně švihnul pravou nohou, ale přitom pozapomněl, že musí dávat pozor i na to, jak se chytit levou rukou, a hmátnul do prázdna.
1: Smál se kos.
0: To se stane, řekla bráškovi moja. Jen klidně polez dál.
1: A kos na to. Jeden mrňous učí druhého.
0: Od toho okamžiku tatu zvažoval každičký svůj pohyb. Takže stoupal mnohem pomalej. A co horšího, jak nad každým svým pohybem přemýšlel, začal se bát. Když byli v polovině výstupu, zafoukal vítr a strom se rozkýval. Tatu ztratil poslední zbytek sebejistoty, pevně objal silnou větev a držel se jí jako klíště.
1: Kechtal se kos. Škoda, že mám zrovna dneska tak málo času. Bojácný tatůnek, to je podívaná.
0: Bráška se jmenuje Tatu. Ocekla moja kosovi a začala tatu a pouzbuzovat. Neboj, to nic není. Chyť se tamhle toho pahýlu a polez. Ale tatu se na ní jen vyděšeně díval a bál se i mrknout.
1: Kos dostal úplný záchvat smíchu. Jedno mrně se třese strachy a to druhému radí. Mojo, ty víš, o čem mluvíš, co? Ty jsi jako schnilá hruška už jednou spadla, co? Když jsi učila lítat.
0: Rozchechtaný kos se načepířil, roztáhnul křídla a namířil si to k bazénu lachtanů, kde mělo začít krmení.
1: To si nechtěl nechat ujít. Co kdyby některý z nich nechytil hozenou rybu? To by byla legrace.
0: Obě gorilí mláďata zůstala jako opařená. Po chvíli tatu zakňoural.
1: Ty jsi odtud spadla?
0: To je dávno, odpověděla moja. A nespadla jsem, jen málem. Táta mi pomohl. A taky to nebylo tady. Mluvila čím dál důrazněji. Že jí ten kos pohnul žlučí. Posmívá se a ještě si vymýšlí. Ukřičenec, jeden ukřičená. Pak mnohem mírněji dodala. Poléz, už je pryč. Jenže tatu o dalším lezení nechtěl ani slyšet.
1: Zavolej tátu, ať mě sundá.
0: Moja zavrtěla hlavou. Kdyby tě táta sundával, ten kosák by se to určitě dozvěděl. Dovedi si představit, jak by se ti vysmíval a jak by všude vykládal, že jsi ten nejbujácnější gorilí kluk. Tatu zaváhal, ale jeho strach rychle přehlušovala představa, jak se mu kosák posmívá a vykládá o něm, že je nešika a navíc babělec. Takovou radost mu přeci neudělá.
1: Slezeme spolu, jo?
0: Navrhl moje.
1: Pomůžeš mi?
0: Společně pak opatrně se stupovali dolů. Trvalo jim to tak dlouho, že málem přišli pozdě k obědu. Ale zvládli to.
1: Mám to fajn, sestřičku,
0: říkal si tatu, když po obědě odpočíval v pelíšku. S mojou určitě co nevidět zvládnu vyšplhat i na ten nejvyšší strom a tomu hloupému kosákovi ještě vytřeme zrak.
1: Dokázal jsem to!
0: Tatu se celý rozzářený hnal k Richardovi.
1: Dokázal jsem to! Vylezl jsem až úplně na špičku.
0: Já jsem mu pomáhala, přidala se moja. A nebýt toho kosáka, který nám to poprvé úplně pokazil, zvládli bychom to už před obědem.
1: Jeden přes druhého táto vylíčili, jak se jim dopoledne posmíval kos, ale jak se nedali odradit a hned po odpoledním odpočinku vyběhli ke šplhacímu stromu. Po kosákovi naštěstí nebylo ani vidu, ani slechu. A tak se po krátkém přemlouvání tatu znovu pokusil vylézt nahoru a tentokrát se mu to povedlo. A když jsem byl na nejvyšší větvi a takhle se mnou cloumal vítr, předváděl tatu Richardovi, co se s ním tam nahoře dělo, ten kosák zrovna přiletěl. Volal jsem na ně, ale tvářil se, že mě nevidí. Že mu není hamba, zamračil se Richard. Jenže na posměváčky jsou háčky. Pak se na synka usmál. To jsem nevěděl, tatu, že už jsi tak velký a šikovný. Vždyť ty mě co nevidět přepereš. Tohle snad radši ani neměl říkat. Je, tatí, začal ho tatu v turánu přemlouvat. Pojďme, půjdeme zápasit, prosím, prosím. A dřív, než mu Richard stačil odpovědět, skočil na něj a začal s ním zápasit. Počkej, odstrčil ho prstem Richard. Tady se prát nemůžeme, půjdeme do výběhu. Všichni tři, Richard, tatu i Moja, se rozeběhli ven tak rychle, že za nimi Kidživu stěží stačila zavolat. A vraťte se brzy, co nevidět bude tma. Venku se Richard zeptal. Kdo si přeje zápasit se mnou jako první? Já! Překřikovali se tatu s Mojou. Tatu má velký den, tak začne. Rozhodl Richard a hned s ním začal zápolit. Fuňel brzo tatu, protože sedícímu Richardovi se přes nataženou paži nemohl dostat na tělo. A v tom se ozvalo. Co je to tady za ufuněnou opici? To se na ně přiletěl podívat kos. A jak se po něm Richard ohlédl, tatu mu všema čtyřma skočil na hrudník. Richard, který nic takového nečekal, trochu zakolísal. A to bylo něco pro kosáka. Tohle, že je ten nejsilnější gorilák, spustil. Richard si ho nevšímal a dál zápasil. Nakonec padl na znak a vykřikl. Vzdávám se, tatu vyhrál. Sláva, sláva, vyhrál jsem. Radovala se tatu. Teď já, prosila Moja. Kosák se o překot chechtal. Toho slavného goriláka už přeperej veverka. Moja se stázavým pohledem obrátila na Richarda. Proč si to táta nechá líbit? Richard však jako by nic řekl. Tak pojď. Netrvalo dlouho a udýchaný Richard se vzdal i Moje. Nechte mě chvíli odpočinout. Oddechoval zhluboka. Kosák k ním přišel blíž a to se rozumí, že se chychtal ještě víc.
2: On snad vypustí duši.
1: Jako by to přivolal. Richard začal sípavě oddechovat. Znělo to málem jako pískání nějaké veliké myši. Co se to s tátou děje? Lekli se Moja i tatu. Stáli nad ním se zděšenými výrazy a nevěděli, jak mu pomoci. Jenže Richard se po očku podíval po kosákovi, potom na ně spiklenecky mrknul a nenápadně ukázal dozadu ke křovinám a začal pískat ještě silněji. Než si to Moja a tatu stačili přebrat, nad křovinami se objevila silueta velkého ptáka, který natáčel hlavu ze strany na stranu. Byla to sova z hnízda, ve kterém Moja a tatu našli před časem poklad a rozhlížela se po myšce. Jakmile zjistila, odkud se to pískání ozývá, neslyšně se k ním rozletěla. V tom okamžiku Richard zavolal. Hej, kose, podívej, kdo sem letí, támhle. Kose přestal smát. Co mu ten gorilák chce a jak to, že zčista jasna není ani trochu udýchaný. Pak zvedl hlavu a podíval se na oblohu nad křovinami. Pomoc! Vyděsil se. Sova! Pomoc! Vystartoval, ale jak byl zmatený, narazil v letu do větví. Jau, se mě sežrat, pomoc! Celý pocuchaný a k smrti vyděšený se prodíral nejhustšími křovisky. Jeho černá pírka létala na všechny strany. Richard se hlasitě rozesmál. Vždyť jsem vám říkal, že na posměváčky jsou háčky. To už se smáli i Moja a tatu. Že jejich táta na kosáka vyzrál. A nejlepší na tom je, dodal Richard, že ta sova by si kosáka vůbec nevšímala. mnohem radši loví hraboše.
0: Od té doby se kos gorilám neposmíval. Stačilo, aby ukázali na oblohu. Kosák se vždycky přikrčil, vyděšeně se podíval vzhůru a s hlasitým nadáváním odletěl.

0: Sluníčko už vyšlo a moja stále ještě spala schoulená v mámině náruči. Kidžuvu byla z hůru, ale nechtěla moju budit. Ať si ještě chvilku pospí, dneska musí mít hodně síly, říkala si potichu, zatímco se na ní starostlivě dívala a nižně jí hladila. Přišel k ním i táta Richard a Kamba se Šindou. Všichni si potichu sedli a sledovali, jak moja klidně spí a vůbec netuší, jak velký den jí dnes čeká. Najednou moja otevřela jedno oko, pak i druhé a hned je vyvalila na ostatní. Co se stalo? Proč tu všichni sedíte? Co se děje? Ptala se zmateně. Táta Richard se ujal vysvětlování. Pamatuješ si, jak jsem ti vyprávěl o kouzelné díře a o velkém gorilákovi? Ano, odpověděla nejistě moja. Richard se zhluboka nadechl a pak řekl. A tvůj velký den je právě dnes. A než stihla moja cokoliv říct, už ji ze všech stran zasypávali radami na cestu a hned byla vypravená a měla jít. Ale kudy? Zeptala se. A mamka Kidživu, skrývajíc pláč, řekla. Jen jdi, mojo, až budeš připravená, kouzelná díra se ti sama objeví. Neboj se, jen jdi. Tak se moja rozloučila a vydala se hledat kouzelnou díru. Hlavou jí šly vzpomínky na víru Sábu a na tátovo vyprávění a jiné prapodivné myšlenky. Až z toho dostávala strach. Co, když tu díru nikdy nenajdu? A nebo jsem třeba moc zlobila a velký gorilák řekne kouzelné díře, aby mě spolkla a ona mě spolkne. Sábě to přeci taky udělala. Jak tak přemýšlela, šla čím dál tím pomaleji a kouzelnou díru už najít ani nechtěla. Bála se jí. No jo, ale když k ní musí jít každý, to ona by si mě určitě sama našla, kdybych ji přestala hledat a velký gorilák by mě pak mohl potrestat ještě víc než Sábu. Moja byla v koncích. Věděla, že musí hledat dál, ale na druhou stranu se moc bála. V tom si vzpomněla na babičino vyprávění o bílé gorile. Jung byl přeci taky sám a dokázal se postavit obrovskému Levhartovi. Budu jako Jung, pomyslela si moja a kurážně vyrazila dál, už se ani trochu nebála a aby se jí strach nevrátil, brblala si jako zaklínadlo u všech bílých goril, u všech bílých goril, u všech bílých goril. A když to vyslovila po 100 000 páté, zahřmělo a před mojou se objevila kouzelná díra. Moja napětím celá stuhla, ale dobře si pamatovala, jak jí mamka Kidživu říkala, že se má nahnout úplně blizoučko k díře a říct, co si přeje. Jen chvilinku zaváhala. To se jí zase vracel strach, ale hned si rychle připomněla statečného Junga. Naklonila se ke kouzelné díře a odvážně spustila. Velký goriláku, ty, který umíš splnit všechna přání, přineste tě Šindě miminko a tátovi hodně melounu a mám mě košíky na hraní a i Kambě te taky něco dej. Děkuju, děkuju, děkuju ti. Moja si úlevně sedla vedle kouzelné díry a začala si pro sebe vypočítávat. Pro tátu jsem si přála, pro mámu jsem si přála, je... Já jsem zapomněla na tetu Šindu. Ne, vlastně nezapomněla. Pro Kambu jsem si přála? Je, já jsem zapomněla na sebe. A jak si to moja uvědomila, hned se znovu natahovala ke kouzelné díře, aby si mohla přát taky něco pro sebe. Jenže co? Zarazila se. Co si mám přát? Ale v tom k ní promluvil sám velký gorilák. Nemusí se lámat hlavu s tím, co by si směla přát, mojo. Vím dobře, po čem toužíš. A protože jsi byla hodná a přála jsi něco nejen pro sebe, ale i pro ostatní, pošlu ti brzy to, co ti nejvíc schází, kamaráde. Moja překvapením ani nedutala. Vždyť k ní promluvil sám velký gorilák. Chvíli nehnutě seděla a naslouchala, ale když už se nikde nic neozývalo, začala jí pomalu docházet slova velkého goriláka. Kamaráda, kamaráda je! Já budu mít opravdového kamaráda! Zaradovala se moja a samým štěstím z té náhlé zprávy metala jeden kotrmelec za druhým až domů.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Na louce u lesa stála malá chaloupka. Bydlel v ní stařeček se stařenkou. Měsíce a roky kolem nich běžely jako mraky oblohou. Všechny dny byly stejné, neradostné. Stařečkům bylo smutno. Jejich děti vyrostly a zakutálely se daleko do světa jako korálky v trávě. Domů do rodné chaloupky se nikdo z nich nevracel a stařeček se stařenkou ani nevěděli, jak vypadají jejich vnuci a vnučky. Neměli koho pohoupat na kolenou, neměli komu pofoukat bolístku a nemohli si s nikým popovídat. Měli jen černého pejska, bílou kočičku, ve spíži malou šedou myšku a na dvoře běhalo pár strakatých slepic s kohoutem. Ale široko daleko už nebylo ani živáčka. Široko daleko nebyl nikdo, kdo by je v jejich samotě potěšil. Stařenka doma vařila, prala a zašívala. Sypala slepicím a kohoutovi zrní, pejskovi nechávala zbytky od oběda a kočičce dávala sladké mléko. I na myšku vždycky s něčím dobrým pamatovala. Stařeček zatím pracoval na poli nebo chodil do lesa na dříví. Jednoho dne se opět vydal nazbírat trochu suchého klestí. Otýpku už měl připravenou, ale domů se mu ještě nechtělo. Posadil se na pařez a zamyslel se. Co pak teď asi dělají moji vnoučkové, říkal si. Kdybychom u nás doma měli aspoň jednoho, když bych se vracel z lesa, stál by u vrátek a mával by na mě na přivítanou. Stařeček přemýšlel a jen tak mimoděk vzal do ruky kousek dřeva, které leželo vedle pařezu. Vytáhl nůž a začal řezat. Řízy, do špalíčku z bílé břízy. V myšlenkách byl pořád u svého vnoučka. Jaké pak má asi vlasy, jaký nos? A ruka sama dál, řízy, do špalíčku z bílé břízy. Se dřevem si hrál. A jak tak řeže, najednou koukne a v ruce drží malého dřevěného kloučka. Postaví ho na dlaň, diví se. Klouček je jak živý. Vítám tě, dřevěňáčku, pěkně tě vítám, řekl stařeček a usmál se. Tolik jsem se na tebe těšil a málem se překvapením svalil z pařezu. Klouček se

0: naklonil a povídá: Dobrý den, dědečku. Já jsem se na tebe těšil, ale nemohli bychom už jít domů. Mám hlad jak vlk. A šli. Stařeček byl jako ve snách. Stále se štípal do tváře. Je to pravda, nebo není? Vnoučka máme v okamžení. Dal si chlapečka opatrně do kapsy a ze samého štěstí zapomněl vzít otep klestí. Když přišli domů, nevěděla stařenka radostí, co dřív. Hned začala snášet všechny dobroty, které měla v chaloupce. Kloučkovi chutnalo, ale rozdělil se i s pejskem a kočičkou, se slepicemi i s kohoutem. Ani na šedou myšku nezapomněl. Po jídle si všichni společně hráli na dvoře, jako staří kamarádi. Stařeček se stařenkou seděli na lavičce a byli šťastní. Smutek a samota od nich odletěli jako podzimní čápy. Odletěli do dály, za kopce a za skály. Ale den pomalu končil. Sluníčko se už potápilo do lesu a přes plot nakukovala na dvůr tma. Je čas ke spaní, řekla stařenka a Klouček bez odmluvy poslechl. Položili ho do kostkované čepice a přikryli vlněným šátkem. Oči se mu zavírali, ale spánek nepřicházel. Jen ho tak potichoučku obcházel a hladil po vlasech. Jen ho potichoučku obletoval jako pestrý motýl. A Klouček ne a ne usnout. Babičko, vyprávěj mě pohádku, zaprosil najednou. Stařenka se nedala pobízet. Vzala si dřevěňáčka na klín a začala vyprávět o tom, jak na louce u lesa stála malá chalupka, ve které bydlel stařeček se stařenkou. A jestli máte ještě chvíli čas, můžem začít od začátku zás. Můžeme si hezky řádek pořádku zopakovat celou tuhle pohádku. Bez konce je, není za ní tečka. Můžu vám ji říkat pořád do kolečka. A jestli snad čas nemáte a do postýlky spěcháte, tak dobrou noc.
1: Česká národní pohádka Tři zlatá péra. Byl jednou jeden kupec. A ten byl nesmírně bohatý. Ale milejší nad všechno bohatství byla mu jeho dobrá žena a dceruška Svatava, jež byla netoliko hodná dívka, nýbrž také tak krásná jako jarní květ. Vždyť i lidé, kteří ji vídávali, říkali, že na koho ona se svýma modrýma očima podívá, že musí se potěšit, byť sebe více byl zarmoucen. To zdálo se býti pravdou i Čestmíru, synu chudého pastýře, jež nedaleko kupcova domu pásával stáda. Ubožák byl však tak chudičký, že neměl než tu režnou halenu, co měl na sobě, a tu roztrhanou chaloupku, jež byla celým majetkem jeho dobrého tatíčka. Den co den chodívala chůva s malou Svatavou do zahrady. Blíže níž Čestmír pásal a zpíval. Děvčátko, jakmile zaslechlo jeho krásný hlas, vždy bylo jako okouzleno. A tu vždy vytrhlo se své služce a pospíchalo na stráň, kde usedlo vedle malého pastýře, jenž vyřezával mu různé hračky anebo pletl překrásné věnečky z polního a lučního kvítí. Když bylo Čestmírovi asi 12 let a Svatavě asi 8, stalo se, že jednoho dne neobjevil se Čestmír na květnaté stráni. Tu Svatava zvědava, co asi se s ním stalo, pospíšila k pastýřově chaloupce, kde uviděla na práhu seděti svého druha, jež hořce plakal. Probůh, co se ti stalo, Čestmíre? Otázala se Svatava, již také vstoupily slzy do očí. Ach, ach, jak bych neplakal, má drahá Svatavo, když tatíček mi právě umřel. Jsem nyní úplný sirotek. Matička umřela mi už dávno. Co si nyní počnu? Věru nevím. Posteskl si dobrý hoch. Svatava, když to uslyšela, těšila Čestmíra, jak dovedla, a naposled mu slíbila, že se za něj přimluví u svého dobrého otce. Ten skutečně se také sirotka ujal. Koupil mu slušný šat a starého pastýře dal slušně po křesťansku pochovat. Vida, že hoch jest hodný a nadaný, umínil si, že založí jeho štěstí. A proto jej dal k svému příteli a také bohatému kupci do učení, který i na moři měl své lodi. Když Svatava musela se s Čestmírem rozloučit, velice se jí zastesklo. A tak se vedlo i dobrému hochu v dálné cizině. Naštěstí však pán, u něhož se učil, byl velice hodný. A když viděl, jak jeho učeň v učení prospívá, všeho si hledí a jak je ve všem všude poctivý, velice si ho zamiloval jako svého syna. A když Čestmír dospěl v statného muže, napadlo kupci, že by otec Svatavin mohl Čestmírovi dáti svou dceru za ženu. I vypravil se proto se svým vyučencem do jeho rodiště a vešel s ním do domu svého bohatého přítele. Jak radostné bylo shledání Svatavy s milým druhem z mládí. To není možno ani vylíčiti. Ale brzo bylo jinak. Když otec Svatavin slyšel, proč oba, Čestmír a jeho pán, k němu přicházejí. Darmo jste tak dalekou cestu až ke mně vážili, řekl drsně a jeho čelo se zamračilo. Já jsem si totiž umínil, že jen tomu dám svou dceru za ženu, jenž mi přinese 3 zlatá péra z velikého zlatohlavého ptáka, žijícího v dálném kraji. Přítel kupcův se sice zarazil, když slyšel ta slova, ale za to Čestmír pravil ohnivě, a dostojíš tomuto slovu, byť si je dal i chudému sirotku? Ano, dostojím, řekl Svatavin otec. A Čestmír opravdu se chystal do světa, aby 3 zlatá péra přinesl. Jeho pán ovšem ho zrazoval, a když to nepomohlo, tázal se ho. A víš, kde takový pták je? To nevím, ale budu chodit tak dlouho, až ho najdu, odhodlaně odpověděl Čestmír. Milý hochu, těžkou úlohu vzal si na sebe, ale když jsi tak statečný, jdi jen a pokus se o své štěstí. Snad ti bude Bůh milostiv. Druhý den obdržel Čestmír u pána schované peníze, k nímž mu tento několik hrstek přidal. Sedl na koně a ubíral se do světa. Dlouho již jezdil, když se jednoho dne zastavil u města, které bylo celé černým suknem potaženo. I ptá se v hospodě, co to znamená. Načež mu hospodský odpověděl. Měli jsme zde ve městě studni, ve které byla uzdravující voda. Ať to byla jakákoliv nemoc, kdo se té vody napil, byl uzdraven. Nyní ale dlouhý čas voda v studni se skalila a kdo se jí napije, musí umřít. Lékařů žádných nemáme, protože jsme jich nepotřebovali. A lid umírá a my si nevíme rady. A což to nemůže nikdo vyšetřit, co v studni vězí? Žádný se nechce na to odvážit, protože smrtný zápach zní vane. Jediný pták obrovský mohl by míti vědomost, co v tom vězí. I toť byste nám mohl, milý pane, to dobrodiní prokázat a také o nehodě naší studny se poptat. Jestli se k němu dostanu, mile rád to udělám. Než Čestmír z hospody odejel, vehnalo se množství lidu, kterým to hospodský napověděl, a všichni ho žádali, aby se u ptáka Zlatohlavce poptal. A zase přijel do jednoho města a tam byl královský palác, celý černým suknem potažený. Zajede do hospody a ptá se, co to má znamenat. Tomu povídají, že byl v královské zahradě strom, který zlatá jablka nesl. Po všechny časy, dokud byl strom zelený, byla také královská rodina šťastná a zdravá. Nyní prý, ale najednou strom uschnul, zlatá jablka opadala a od té chvíle jediná dcera králova bledne a chřadne a nikdo jí pomoci nemůže. A neví se, jakým prostředkem by se strom opět zazelenal a princezna uzdravila? Neví, jenom obrovský pták Zlatohlavec má toho vědomost. Toho já také hledám, ale nemohu se doptat, kde bych ho našel. Prý se zdržuje na vysoké skále nad Černým mořem, kam ještě noha lidská nevstoupila. Ale kdybyste byl, pane milý, tak šťastný a k němu se dostal, poptejte se, jak by se našemu králi pomoci mohlo. To vám rád udělám, jestli se k němu dostanu. Od toho města jel Čestmír přes hory a doly, že někdy za celý den ani človíčka neviděl. Konečně dostal se z lesů a pustin a viděl před sebou širé černé moře a na moři jedinou loďku, která se na vlnách kolébala. Snad je tu převozník, pomyslel si Čestmír a čekal, až se loď ku břehu přiblíží. Ta se pomalu přihoupala a konečně ku břehu přirazila. Seděl v ní čert. A co ty, červíčku zemský, v této pustině pohledáváš? Zeptal se Čestmíra. Já jdu za ptákem Zlatohlavcem, který prý na druhé straně za mořem bydlí. Ty jsi převozník?
2: Jsem, ale koho nechci, toho nepřevezu.
1: No, když ti dobře zaplatím, snad mě to neodepřeš, ptal se Čestmír, pln strachu, co mu asi čert odpoví.
2: Za peníze nepřevážím nikoho. Jestli však se zeptáš ptáka Zlatohlavce, jak dlouho zde ještě zůstat musím, převezu tě.
1: No, proč bych se nezeptal? No a co pak ty jsi zde z pokuty? Vždyť jsi čert, pomoz si tedy sám?
2: Kdybych věděl jak, nebyl bych na tebe čekal. Již 200 let se po tom moři plavím za trest, že jsem se jedenkrát svému pánu protivil a nevím, jak bych se vykoupil.
1: Čestmír nechal svého koně se pásti, sedl na loď a čert ho vezl na druhou stranu. Zdaleka viděl už Čestmír skálu, na níž pták bydlel. Buď to tam najdu svoje blaho, anebo smrt, pravil sám k sobě, když z loďky vystupoval.
2: Ať se nezapomeneš zeptat, sice tě podruhé nepřevezu, přikazoval čert. Nebezpečnou cestou bral se Čestmír nahoru až na vrch skály, kde byla jeskyně, kterou po dlouhém hledání a namáhání skutečně našel. U vchodu stála stará babička. Jak si až sem zabloudil, zemský červíčku, ptala se babička, když k ní Čestmír došel. Má zlatá babičko, zabloudil jsem v těch ukrutných lesích a pustinách. Noc je na krku a nevím kudy kam. Popřejte mi noclehu, sice mne dravá zvěř roztrhá. Milý hochu, bojíš-li se roztrhání, raději se vrať. Zde přebývá obrovský pták zlatohlavec, můj pán, a jestli tě ucítí, nespatříš světla více. Prosím vás, milá, dobrá babičko, nechte mne jen tady a někde v koutku mne ukryjte. Já nemohu již ani krok dále. I slitovala se babička nad Čestmírem, vzala ho do jeskyně, udělala oheň a uvařila něco k požití. Čestmír, který by byl tuze rád babičku na svou stranu přivedl, počal ledacos o světě vypravovat, což se babičce líbilo. Konečně vyjel s barvou ven. Když babička porozuměla, co ho zde žádá, velice opovážlivostí té se podivila a chvíli se rozmýšlejíc řekla: já byla také jednou na tom světě, ale již tomu tak dlouho, že to nepamatuju. Než proto nejsem přece tak divoká jako můj pán a mám outrpnost s ubohým člověkem. Co bude mého možného, to protě udělám. Ale čas se blíží, kdy pán přicházívá. Pojď tedy raději se mnou, ať se nespozdíš. Na toho babička odvedla do jedné díry, přikryla mechem a navrch naházela roští a chvoje. Ani se nehýbej, až tě zavolám, přikázala posléze a odešla, aby pánu svému dobrou večeři přichystala. Najednou to na protější straně od moře nad lesem vychází jako velká záplava. Vždy blíže a blíže, až se to v šumném letu k jeskyni přižene. A je to pták zlatohlavec. Když zatřepe křídlama, slyšet to na míle cesty a šlápne-li, praskají mu pod nohou kořeny stromů. Peří jeho ale jedno slunce a hlava nad všechny mudrce. Čichám, čichám člověčinu, koho tady máš? Křičí na bábu vejda do jeskyně. Hvězdo mořská, koho bych tu mohla míti? Odpoví bába a jde po své práci. Pták se upokojí, sedne a jí, co mu bába předkládá. Po chvilce ale začne zas. Čichám, čichám člověčinu, pověz babo, koho tu máš? Jen si pomysli, pane, kdo by se k nám dostati mohl? Pán to zvážil a jedl zase dál. Ale když vstal a obcházel okolo krbu, začal ještě hřmotněji. Čichám, čichám člověčinu, pověz babo, koho tu máš, sice bude zle. Panáčku, panáčku, Jak si jen můžeš pomyslit, že bych tu někoho přechovala? Vždyť tvé oko každého na dvě míle třeba v nejtmavější noci vyslídí. Měl jsi asi dnes chutnou pečínku a ta ti posud pod nosem čpí. Chvíli ještě pták čmuchal, hledal, ale potom šel přece jen na hnízdo. Baba ulehla vedle něho, ale nespala. Jakmile začal pták chrápat, přišoupla se blíže a mžikem mu jedno péro z křídla vytrhla. Co ti to napadá, babo zlořečená, že mne ze sna budíš? Rozkřikl se pták a vyvalil na ženu oči, jak ohnivé koule. Ach, odpusť, pane milý, já měla děsný sen a chytila se tvého křídla. Zdálo se mi, že jsem přišla do jednoho města, kde byl velký pláč a nářek. I ptám se, proč naříkají? A tu slyším, že měli uzdravující vodu ve studni a ta, že je nyní otrávená a kdo se té vody napije, že umřít musí. Pověz mi pak, pane, jestli byla opravdu taková studně ve světě. No ovšem, že byla, ale najednou počali býti lidé v tom městě rozpustilí prostopášníci a zapomínali bohům oběti přinášet. Bohové se na ně rozhněvali a za trest dali do studně jedovatého pavouka, který vodu otravuje a smrtný zápach kolem studně rozesílá. Kdyby se lid polepšil, bohům u studně obětoval, mohli by vodu vybrat, pavouka zabít a pramen uzdravující by se opět vypříštil. Teď ale spi a dej mi pokoj. Na to se pták obrátil a za minutu chrápal jako prvé. Baba na to čekala a v malé chvilce mu druhé péro vyškubla. Což se ti v hlavě popudilo, ty pokušitelko, křičel pták a zlostí mu oči jiskřily.
3: Nezlob se, pane milý,
2: nevím, co se to dnes se mnou děje. Zase jsem byla v takovém městě a tam byl královský zámek celý černým suknem potažený. I ptám se, co to znamená. A tu mi vypravují, že měli strom, zlatá jablka nesoucí a ten, že nyní uschl. Od té doby ale že královská princezna stůně a chřadne. Prosím tě, pověz mi také, jak by se těm lidem pomohlo. Ta královská dcera měla ráda jednoho panuše, ale jak se to král dověděl, hned jej dal vsadit do vězení. Princezna byla tím velice zarmoucena a proto na radu čarodějnice dala pochovat pod strom mrtvolu malého dítěte, poněvadž se domnívala, že tímto kouzlem otce obměkčí. Od té chvíle však strom chřadne a neponese zlatého ovoce, dokud král panuše s dcerou nezasnoubí a dítě na hřbitov nepochová. Potom budou zase všichni šťastní, ale jestli mne, babo, ještě vzbudíš, bude s tebou zle.
1: Baba se zaříkala, že nevzbudí, ale sotva pták usnul, vytrhla mu třetí péro.
2: I ty zlověstná babo, což tě čert pokouší, zahřměl pták a popadl babu za krk.
3: Zlatý panáčku, já za to nemohu, opravdu mi se zdálo o čertu a já se v úzkosti tvého křídla zachytila. Oh, no bylo mi, jako bych chodila na břehu moře, co pod skálou hučí. Tu připluje černá loď a v ní sedí čert a smutně naříká. A ptám se ho, co mu je, a on povídá, že ho pán tam zaklel a že neví, kterak si pomoci. Kdyby nebyl chtěl v pekle poroučeti, nebyl by se octnul na moři, ale mohl by si pomoci, kdyby se mu trefilo, že by člověka převážel. Tu by musel blíže břehu na zem vyskočit a člověka nechat v lodiřka. Ty zůstaneš na moři, já zůstanu na zemi. Jestli mne ale, babo, nenecháš spát, já vstanu a hodím tě ze skály dolů. Bába již věděla, co vědět chtěla, a nechala pána spát až do rána. Ráno, když vstal, bylo dobré snídaní již přichystáno a Zlatohlavec se najedl a šel do lesa na lov. Jakmile ho stará necítila, pospíšila k díře, odrovnala roští a chvoj, aby mohl host vylézti. Honem honem mu všecko vypravovala, kterak jí to pták v noci pověděl, a dala mu snídani 3 zlatá péra a vyprovázela ho z jeskyně, přikázajíc, by se jen vpravo držel, tudy, že cesta k moři vede. 1000krát poděkoval Čestmír dobré stařeně a radostně se bral hustým lesem po vrchu dolů. Pod skalou čekal veslař. A sotva k němu Čestmír došel, již na něho křičel, ví-li, co mu pomůže. Ovšem, že vím, ale nepovím, dokud mne na druhou stranu nepřevezeš. Já tě nepřevezu, až mi to povíš. No, to bychom se tu hádali do soudného dne. Jestli mne nepřevezeš, najdu si cestu jinudy a ty nebudeš nic vědět. Čert mu dal v duchu za pravdu. Bez dalšího rozkládání na druhou stranu ho převezl. U břehu skočil Čestmír hebitě na břeh a tu teprve řekl čertovi, co ho může vysvobodit.
2: Jej, jen počkej, počkej, ty farino, kdybych to byl dříve věděl, zajisté bys tam nestál.
3: Blázen bych býval, každý sám sobě nejbližší. Za převezení ti děkuji a až se ti vyskytne příležitost, víš teď, jak vysvobození dojíti. Za hvizda na koně, který hned přiběhl, sedl Čestmír na něho a maje srdce plné sladkých nadějí ujížděl jako vítr. Když přišel do toho města, kde byl zámek černým suknem potažen, dal se hned u krále ohlásit. Jak se král dověděl, že se cizinec od ptáka Zlatohlavce navrátil, poslal pro něho zlatý vůz se 4 koni. Když Čestmír Jisa s králem o samotě všechno povídal, jak to byl pták řekl, ulekl se král velice. Ale bez rozmýšlení podal Čestmírovi ruku a na svatbu dceřinu jej pozval. Čestmír by byl rád věděl, zdali se to všecko uskuteční, a proto slíbil, že zůstane. Král se hned odebral k dceři a všechno jí povídal. Princezna tu chvíli již se více nezdráhala, ke všemu se přiznala a 1000kráte otci za jeho lásku děkovala. Panož byl i hned z vězení vyveden a král sám kosti dítěte pod svatým stromem vyhrabal a pohřbil. Když žehnal nejvyšší kněz mladé manželi, začal se uschlý strom zelenat a kvésti. A než byly obřady skončeny, visel plný zlatých jablek. To bylo radosti plné město a král nevěděl ani, kterak se Čestmíru odsloužiti. Dal mu koně,
1: na kterého klenotů a zlata hojnost naložil, a k tomu služebníka, což on vše bez děky přijmouti musel. Třetí den se rozloučil s králem a mladí manželé ho vyprovázeli. Šťastně přijal se svým novým služebníkem do druhého města. Sotva jej hostinský spatřil, hned se tázal, jestli na svou přípověď nezapomněl. A když slyšel, že jim dobrou zprávu nese, běžel bez meškání do královského paláce. Sám král si pro Čestmíra přišel a vedl ho do zámku, kde musel všecko vypravovati. Když dopověděl, svolal král nejvyšší kněze a kázal chystat oběti. S největší slávou a pobožností odebral se veškeren lid k divotvorné studni a tam bohům obětoval. Po oběti pak, bez uškození zdraví, pavouka zabili a studnu vyčistili. Pramen, jak stříbro čistý, se vypříštil a když vody nabrali a jednomu nemocnému jí dali se napít, byl v okamžení zdráv. Nejdřív děkovali bohům a potom Čestmíru, kterého by byli všemi dary zahrnuli. Byl ale už svrchovaný čas, aby se zpět navrátil, neboť stromy už začaly žloutnout. Chýlilo se opět k večeru. Bledá, co lilie, seděla svatava na pavlánu, myslíc na svého mládence, a jedna slza za druhou se jí po klínu kutálela. Tu slyší kvapný dusot koňský, pozdvihne zakalené oko a jako když se slunce z temných mračen probere, rozjasní se tvář její a milostný úsměv pohrává kolem sladkých rtů. Miláček se navrátil, již bylo konec žalosti. Kupcová i kupec viděli Čestmíra také přijíždět a oba mu vyšli vstříc. Nebyl však Čestmír sám, byl s ním jeho dobrý starý pán, bohatý kupec, který jej za vlastního syna přijal a celé jmění mu daroval. Tři zlatá péra odevzdal Čestmír kupci a obdržel za ně krásnou svatavu. Druhý den byla svatba. A nevěstu krášlili klenoty, jež Čestmír od králů darem přinesl. Stal se z něho správný, bohatý obchodník a byl daleko široko pro svou rozšafnost a dobrotu rozhlášen. Když přijížděl z cest domů, vodíval své děti na vršek, kde před léty ovce pásával a vypravoval jim o chudém sirotkovi, jak přišel ke štěstí skrze tři zlatá péra.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
5: Povídám pohádku pro kluky Třeštidla a pro holčičky Mazlíčky. Zas bude zdaleka, ale dnes ani přesně nevím odkud. Já jenom vím, že někde daleko ve světě je jedno malé moře s vodou modrou jako květy poměnek a šeptavými vlnami. To malé moře dlouho nemělo jméno, velice dlouho, až do té doby, než na ně zabloudila loď, co vezla dětem na druhý konec světa náklad kulatých pestrých míčů. Právě když loď plula bezejmenným mořem, vyšli na palubu čtyři veselí námořníci, začali si hrát se čtyřmi pestrými míči a přitom si broukali námořnickou písničku. Míče jsou kulaté, míče jsou pestré, to, co je kulaté, vždycky je dobré, to, co je dobré, vždycky je veselé, jo, ho, ho, jo, ho, ho. A země je kulatá, země je dobrá, země je veselá, země je pestrá, jo, ho, ho, jo, ho, ho. A co je na kulaté zemi nejlepší? Přece to, že každý vždycky kulatě dopluje právě tam, odkud vyplul. Jenže v tom čtyři míče zčista jasna spadly do vody. Žbluňk. Ale náníky to nerozlobilo. Usoudili. Tohle malé moře nám dává nějaké znamení. Určitě nám chce říct, že touží po hezkém jménu. Tak víš, co moře? Křtíme tě na moře pestrých míčů a míče ti tady necháme. Ahoj! Však se zase všichni potkáme, až poplujeme zpátky, protože na zemi je to tak dobře a vesele zařízené, že každý vždycky kulatě dopluje tam, odkud vyplul. Potom loď zmizela za obzorem. Čtyři pestré míče zůstaly v moři a líbilo se jim tam. Od rána do večera se honili po hladině a jeden přes druhého vyspěvovali. My jsme kulaté, my jsme tak pestré, to, co je kulaté, vždycky je dobré, to, co je dobré, vždycky je veselé, jupí, jupí, jo. Země je kulatá, země je dobrá, země je veselá, země je pestrá, jupí, jupí, jo. A co je na kulaté zemi nejlepší? Přece to, že každý vždycky kulatě dopluje právě tam, odkud vyplul. O pár dnů později se v moři pestrých míčů narodily čtyři sardinky. Míče se na ně smály a hned je začaly vychovávat podle svého. Dali jim všechna poučení o veselosti, pestrosti a kulatosti, která znali. Za chvíli se i sardinky proháněly v moři a prospěvovali si písničku. Je nám veselo, je nám dobře, je nám kulatě, máme své moře a máme i poučení, jak to na světě chodí, jupí, jupí, jo. Potom ta nejstarší řekla. Jsem zvědavá, jestli my čtyři někdy zažijeme to nejveselější a nejlepší, totiž, že kulatě doplujeme tam, odkud jsme vypluli. Sotva dořekla, objevila se v moři pestrých míčů rybářská loď. Rybáři hodili do modré vody sítě a sardinky vylovili. Hihihi, sláva, sláva, teď poplujeme do kulatého světa s rybáři. Smáli se hyhněli a dobrá nálada je nepřešla, ani když je rybáři přinesli na trh. Sardinky mrkaly kolem a říkali. Jak je tu pestro a veselo. Všechno na světě je opravdu tak, jak nás to učili míče. Tedy docela všechno ne. Všimla si náhle ta nejstarší a štouchla do ostatních. Koukněte na kedlubny. Čtyři veselé sardinky tedy koukly na hromadu kedluben, které ležely vedle. Byly kulaté, ale vůbec ne pestré a ani trochu veselé. Jedny měly bledě zelenou barvu, jako by jim bylo špatně. Druhé zas byly temně fialové, jako by je užírala zlost nebo závist. Nejspíš to tak bylo, protože se všechny šklebily až hrůza. Ty tedy měly kukuč. Kedlubny, vydá, kedlubny, proč se tak divně tváří, přemítala nejmladší sardinka. Vážně, co to s nimi je, řekla druhá. A třetí prohlásila, Mně to taky vrtá hlavou, ale zase ne tak, abych se proto trápila. Jestli se kedlubny chtějí šklebit, je to jejich škoda. My pořád budeme veselé. Čtyři sardinky zůstaly veselé, i když je na trhu kdo si koupil a pak zavřel do plechové škatulky. Jsme tady, jako doma v pokojíčku. Tiše se hýněli v krabičce. Však on nám zase někdo otevře. A měli pravdu. Víčko se brzy odklopilo, jakýsi pán si koupil krabičku sardinek a odemkl ji klíčem. Zevnitř se na něj zubily čtyři veselé sardinky. Pán nejdřív němně zíral a pak vykřikl: pro pána Jána, co to je? Přece čtyři veselé sardinky, ozvalo se zevnitř. Pán pustil plechovku, jako by se o ní spálil, a pelášil pryč. A plechovka se kutálela, kutálela, až se dokutálela k řece a z břehu hupsla do vody. Žbluňk! A říční vlny ji nesly dál k moři. Z moře do moře je to jen skok. A tak se čtyři veselé sardinky zanedlouho ocitly v moři pestrých míčů a hlásily: všechno, co jste nás učili, je čistá pravda. Svět je pestrý, veselý a kulatý, jen s kedlubnami je to jinak. K pestrosti kulatého světa patří, že i pravidla mají své výjimky, poučili je míče. Tak to je veselé, usoudili sardinky a už se zase všichni svižně honí po hladině. Ahoj! Zdraví je čtyři námořníci, co tudy kulatě plujou zpátky. Máte pravdu, tak je to na tom našem kulatém světě zařízené. Zrovna tak.
6: Jak racochejl zaplácl hřiba. Svítalo. Slunce se vyhouplo nad les jako veliká, rozžhavená slunečnice. Někde nedaleko ve smrčině křikla sojka. V chaloupce ze starého klobouku se probudil skřítek racochejl. Zahýbal svýma velkýma růžovýma ouškama, zívnul a chtěl si uhladit své tři vlásky. Ale co to? Místo jemného chmíří má najednou na hlavě huňatou, rozježenou kštici.
7: Ke, že by mi přes noc narostly vlasy?
6: A hned utíkal k lesní kalužince, rozhrnul popadané listí a jehličí a zhlížel se ve vodním zrcadle.
7: No jo,
6: užasl.
7: Už je to tak. Včera jsem měl jenom tři tenké vlásky a dneska vypadám jako rozuřený kartáč.
6: Prohlížel se, co mu ještě přes noc dorostlo. No moc toho nebylo, akorát se mu ještě trošilinku zvětšil nos a narostly mu strakaté ponožky. Jinak nic.
7: Ale stejně, to musím hned ukázat skřítkovi Polníčkovi,
6: vydechl racochejl.
7: Ten bude koukat.
6: A hned upaloval na pole do jeteliny. Uprostřed pole stála na tenkém stonku prázdná makovice jako rozhledna. Zvolna se komíhala ve větru a chrastila jako uschlý list. Tam bydlel skřítek Polníček. Racochejl doběhl k makovici a se zdola volá:
7: podívej, co mám na hlavě, narostly mi vlasy.
6: Polníček spustil se zora z chůdky z přesličky a zavolal:
7: tak pojď se mi ukázat.
6: Racochejl se vyškrabal až nahoru do makovice a rozjásaně zvolal:
7: dokoukni se, co mám na hlavě.
8: No jo, povídá Polníček,
7: teď už jsi vlastně dospělý skřítek. Já ti to chtěl jenom ukázat, řekl zadýchaně Racochyl, ale teď už zase musím domů.
6: A seběhl dolů po přesličkovém žebříku.
7: Racochyle, kdybys něco potřeboval, tak klidně přijď.
6: Volal za ním Polníček ze své makovicové rozhledny a mával slaměným kloboučkem. Racochyl vyběhl z jeteliny a pelášil do lesa. Přiběhl k mechovému kamenu a kouká.
7: To se mi snad jenom zdá.
6: Chalupa nikde. Místo ní tam stojí obrovský hřib máslá. Z mechu roste tlustá noha, že by ani 10 skřítků neobejmulo. Nahoře širokananánský klobouk jako paraple a na něm úplně až nahoře se klínká racochejlí chaloupka.
7: No, co to, no, tedy toto, co to je?
6: Zakoktal se Racochyl.
7: Copak tohle to se smí? To se dělá. Ty hřibe jeden, máslovatej, sádlovatej. To nemůžeš dát pozor, kde rosteš. Vždy ty máš moji chaloupku nahoře na tvém klobouku.
6: Kde rostu, tam rostu, odsekl hřib. Tvářil se povýšeně přímo na bubřele a bylo vidět, že se nehodlá se skřítkem bavit.
7: No tohle, tak co já teď, co teď? No tohle, jak já teď, co teď?
6: Racochyl jenom poknikoval a byl z toho celý úplně vedle.
7: Copak ti nestačí jeden klobouk, to musíš mít hned dva.
6: Čím víc, tím líp. Zavrčel hřib. Racochyl se naježil.
7: Ty, houbo jedna, houbovatá, lakoma, hned mi ale vrať moji chaloupku, nebo se rozlobím.
6: No to bych si vyprosil, abych byl nazýván houbou, řekl povýšeně hřib. A ty tady kolem mě moc neposkakuj, nebo tě zaplácnu kloboukem, mrňou si. Racochyl viděl, že s hřibem nebude žádné lehké pořízení.
7: Tch, to se ještě uvidí, kdo koho zaplácne.
6: Zahuhlal.
7: Tak ještě naposledy a po dobrém. Dáš mi moji chaloupku nebo ne?
6: Ale nafoukaný hřib už ani neodpověděl. Racochyl tam ještě chvilku otálel, potom kousnul hřiba do nohy, ale s tím to ani nehnulo. A tak se nakonec rozhodl, že zajde za skřítkem Polníčkem, aby mu poradil. Přihrnul se na pole a zatřásl makovicí.
7: Co se děje?
6: Vykoukl skřítek.
7: Pojď dolů, potřebuju tvoji pomoc.
6: Zavolal Racochyl. Polníček sjel po makovicovém stvolu jako po hasičské tyči.
7: Tak povídej, co tě trápí?
6: Racochyl svěsil ouška, vzdychnul a pak to celé své trápení Polníčkovi vypověděl. Polníček si to vyposlechl a pak se zachechtal.
7: Myslím, že bych věděl, jak dostaneš svoji chaloupku zase zpátky na zem. A jak?
6: Vykulil Racochyl oči.
7: Nech se překvapit, řekl tajemně Polníček. Pojď, jdeme na něj, na hřiba.
6: Proběhli jetelinou a vklouzli do lesa. Už byli skoro u mechového kamene, když tu najednou Polníček syknul.
7: Počkej, musím ti říct, co máš dělat, ale tak, aby to nikdo neslyšel.
6: Přitáhnul si Racochyla za ucho a něco mu tam dlouho šeptal jako do kornoutu. Racochyl pozorně poslouchal, napřed se tvářil vážně, ale pak vyprsknul a začal se chichotat do dlaní. Polníček se schoval do trávy a Racochejl vyšel na palouček k mechovému kamenu. Hřib tam stál, tvářil se povýšeně a naparoval se. Racochejl se prošel tam a zpátky a jen tak, jako by nic prohodil.
7: Pěkný hřib, pěkný. Jenom škoda, že už tady dlouho stát nebude.
6: Hřib nic, jenom zamrkal.
7: Jo, jo, škoda přeškoda.
6: Vzdychal Racochejl, tvářil se soucitně, ale po očku pokukoval, jak to působí. To už hřib nevydržel.
8: Jak to, že tady nebudu dlouho stát? Vyjel nakvašeně na skřítka.
7: Ale,
6: vzdychl Racochejl,
7: před chvílí jsem totiž potkal Ježka a ten říkal, že dostal chuť na hřiby. A teď jde sem.
8: Jenom, jestli je to pravda,
6: zapochyboval nejistě hřib. Ale v tom se ozval z lesa ukrutný jekot.
7: Já jsem Ježek a jdu na hřiby,
6: vřískal polníček ještším hlasem.
7: A všechny je s ním, hlavně ty velké.
8: Už je tady.
6: Vyděsil se hřib, sklapl klobouk jako paraple a zajel do země. A v tu ránu byla Racochejlova chaloupka zase dole v mechu. Přiběhl skřítek polníček a zašeptal.
7: Teď musíme honem otáhnout kousek stranou, někam, kde nic neroste, aby se to třeba ještě neopakovalo.
8: Halo, je mě vidět?
6: Ozval se ustrašeně hřib ze země.
7: Já, trošinku já.
6: Křikl Racochejl.
7: Malonko ti kouká špička klobouku.
8: Tak mě nahoře něčím zaplácni, žadonil hřib, ať nejsem ani trochu vidět.
7: A to já zase rád pro tebe udělám,
6: zašklebil se Racochejl. Nabral z kalužinky hrst bláta a plesk. Připlácl ho hřibovi na hlavu.
7: Jo, pěkně si ho zaplácl,
6: řekl uznale polníček.
7: Však jsem si dal taky záležet, povídá Racochejl. Ale já mu to říkal. A co jsi mu říkal?
6: Ptal se polníček. A Racochejl se rozesmál.
7: No, že se ještě uvidí, kdo koho zaplácne.

0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Pane Spejble, jak myslíte, že bych mohla namalovat sluníčko? Myslíte, že bych ho mohla namalovat v klobouku? Že bych ho mohla namalovat v klobouku?
2: Samozřejmě.
1: Ano?
2: Můžeš si na to vzít, Máničko, klobouk, rádiovku nebo čepec, to je jedno.
1: Já si nevezmu ani klobouk, ani čepec. To sluníčko chci namalovat tak, že bude mít klobouk. Může se to, pane Spejble?
2: To se ví, že ano. Sluníčko můžeš namalovat třeba v pumpkách.
3: Ovšem ve skutečnosti slunce klobouk nenosí, že ne, tatí? A pumpky teprv ne.
2: Pochopitelně, že ne. Co pak by mohlo slunce nosit klobouk?
1: Ona by se mu potila hlava, vidíte?
2: Ale hlava by se mu nepotila, jenomže je moc veliké.
3: Kdo?
2: Slunce.
1: Jak to veliké?
2: No víš, jak je velké takové slunce, Máničko?
1: Vím.
2: No tak, no to si neumíš ani představit.
3: To by se nám ani nevešlo do kredence, víš, tatí?
2: Do kredence, do kredence. To je tak obrovité, že by se nevešlo ani na zem.
1: No, hledá, že bychom tu kredenc odšoupli tamhle do rohu, vidíte?
2: Ani kdybychom ji odšoupli k Brdíčkovům. Vždyť povídám, že by se nevešlo ani na zem. Na země kouli, takový je to kus.
3: Ono není celé?
2: Kdo?
1: To slunce.
2: Slunce je celé, proč by nebylo celé?
3: Jsi říkal, že je to kus?
2: Protože je tak obrovské.
1: No, to by ani nestačilo tu kredenc odšoupnout, víte, pane Spejble, to by se muselo...
2: Ale kredenc pořád o kredenc ne...

0: Mně nejde o krajní nebo o kostky ani o čtverečky. Mně jde o to, abyste si zapamatovali to číslo těch 300 tisíc.
1: Ano, tatí.
0: No, konečně.
1: A na které z těch 300 tisíc zemí by byla naše kredence, pane Spejble?
0: Pořád na téhle témáničko. Kredenc je vedlejší. Důležité je, abyste měli představu o sluneční soustavě, že ano?
1: A kdyby sluníčko bylo přece jen malinké?
0: No tak co?
1: No, kdyby se vám vyšlo třeba pod stůl?
0: No tak by se vyšlo pod stůl, že ano? Nebo co jako?
2: Jak by pak byla velká země koule?
1: No?
0: Ta? Ta by byla mrňavá.
1: Asi jako ostříhaná kočka, pane Spejbleviče.
0: Ještě o hodně menší.
1: Jako budík.
0: Kde pak budík? Ta by byla jako hrášek.
1: Jejde.
2: Takže by to nešlo, i tatí.
0: Co by nešlo? Kdyby se slunce mělo vejít pod stůl, tak by země musela být velká jenom jako hrášek. To by muselo jít.
1: Jenomže pak by se na ní nevešla ta naše kredenc. No že ne, pane Spejble.
0: Podívejte se, vy jste dneska oba v tak špatné kondici, že bude nejlíp, když se seberete a půjdete na vzduch.
2: Ale nám se nechce, tatí.
1: No, já jsem chtěla ještě namalovat to sluníčko v klobouku.
0: Tak ho, Mančko, namaluj zítra. Můžeš si ho namalovat v klobouku, v županu nebo v pantoflík, jak chceš.
2: Ale hlavně, aby se vešlo tatuldovi do kredence.
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
4: A právě když zašel za růžový keř, pytlík se zarazil. Taková divná věc se tam děla. Hejno komárů lítalo do kolečka nad obličejem jednoho pána, který tam ležel v trávě.
5: Hele, letecký den. A ani se tu nic neplatí, řekl si pytlík a pokročil blíž ke komárům. Na co si to hrajete, pískálkové? Na stíhačky nebo na bombardáky? Ptal se komárů bodře. I kde pak my si nehrajeme? Na žádná letadla, chtěli mu odpovědět komáři. My jen čekáme, až ten pán tvrdě usne, pak ho píchneme a cucneme si jeho krve. Ale místo toho jen bzučeli bzí, bzí, protože nic jiného neuměli a lítali stále do kolečka. I to, aby vám kozel rozuměl, pořád jenom bzí, bzí a nic kloudného nepovědí. Hej, proč tu děláte takový rámus? Křičel na komáry. Bzí, bzí, bzí, bzí, bzí. Rozbzučeli se komáři rozčileně. Nekřič tolik, zbudíš ho. Chtěli volat na pytlíka, ale zase to bylo jenom bzí, bzí, bzí. Ach tak, už to vím, vždyť oni ho chtějí asi vzbudit. No proč by jinak tolik bzučeli? Třeba se ho chtějí optat na cestu, nebo kolik je hodin. To jste mohli říci hned vy, popletové. Já vám ho vzbudím jedna, dvě. No to já jsem kabrňák. To jste jakživ neviděli, jak vyletí, až já ho probudím. A ušel hledat slámku. Bzí, bzí, bzí, bzí. Rozbzučeli se komáři a slétli se kolem něho. No, no, hned to bude. Nebuďte tak nedočkaví, říkal jim pytlík. A ušlezl po uchu na člověkovu tvář. Takže tam nespadl do pootevřených úst a zamířil rovnou k nosu. Zabzučel mu ještě jeden komár před nosem. Že tě praštím, ohnal se pytlík po něm. Teď se koukejte, jak já umím budit, řekl a zašťoural člověka v nose. Člověk se pohnul. Vidíte, zajásal pytlík a zašťoural po druhé.
4: Najednou se ozvala ohromná rána, jako zděla.
5: Hepči!
4: Člověk kýchl zrovna na pytlíka, toho to chytilo jako vichřice, vystřelilo do vzduchu a prásk. Rovnou do veliké pavučiny, natažené ve větvích růžového keře.
5: Puste mě, pane, já jsem vás nechtěl budit, to komáři, křičel pytlík a lomcoval pavučinou.
4: Domníval se totiž, že ho člověk drží. Ale člověk se už nehýbal, spal dál, komáři utekli a jen pavouk šplhal po pavučině k pytlíku.

Zlatá studánka. Marta byla ještě dítě, když osiřela. Měla jen starého dědečka a ten se živil tím, že dělal košíky, jež prodával po vsích. Když povyrostla, snažila se mu ulehčit. Sbírala na jaře jahody, v létě houby. Na podzim a v létě snášela roští, kterým v zimě topili. Jejich chata byla na podzim tak obložena otepmi, že jen malá okénka vyhlížela. Byli jakž takž živi, dokud les náležel staré dobré paní. Ale stará paní zemřela a panství koupil lakotný a zlý hrabě, který vstup do lesa zakázal. Nastaly zlé časy. Dědeček musel daleko chodit na proutí a Marta vždycky umírala strachy, jestli ji nechytí hajný, když se v noci vracela s roštím. Bída na ně dolehla, když se dědeček roznemohl. Nebylo proutí. Marta se nemohla na dlouhou dobu vzdálit a proto musela pro ně do panského lesa. Aby jí hajný nedopadl, nařezala ho nade vsí, ale šla proti proudu potoku výše do hor, kam předtím nikdy nepřicházela. Bylo všude dost krásného proutí, ale dech se v ní zatajil, když přišla ke studánce, z níž vyvěral potok. Krásné zlaté pruty rostly tam ze země. Nařezala jich, co jen nejvíc mohla unést, a spěchala domů. Vypravovala dědečkovi, jaké měla štěstí. Zdálo se, že je mu lépe. Slezl z postele a třeba ještě sláb, začal plést. Nedělal hrubý koš, ale zrovna nábožně splétal pěkné, ozdobné košíky. Marta šla s nimi za týden do města na knížecí zámek a dostala tolik peněz, že bylo po bídě. Hned druhého dne se vydala znovu za proutím. Třeba, že dědeček říkal, aby nechodila, že zatím není potřebí. Dobře celou cestu podle potoka prohlížela vrby a poznala, že to krásné zlaté proutí roste jen u studánky. Opatrně uřezávala nejkrásnější pruty. Lákaly jí zejména pruty nakloněné nad vodou. Na nebezpečí nepomyslila. Domnívala se, že je studánka jako studánka a vody, že v ní není víc než po kolena. Naklonila se, aby uřízla krásný dlouhý prut, půda se pod ní probořila. Spadla do vody a voda se za ní zavřela. Dědeček vnučku marně vyhlížel. Nepřišla na večer, čekal jí v noci, ale Marta se neobjevila. Bylo ráno a když vyšel na zápraží, našel tam hromadu krásného zlatého proutí. Myslil, že někam odběhla, i zanesl pruty do světnice. Bylo jich mnoho, takže s nich mohl dlouho pracovat. Když se ani před polednem nevracela, vyšel ven a ptal se lidí. Nikdo ji neviděl. Ptal se i hajných, ale ani ti ji neviděli. Vydal se do hor podle potoka, jak mu Marta vyprávěla, ale ani studánku, ani Martu nenašel. Proutí ho sice uchránilo od bídy, neboť košíky z něho upletené draho prodával a proutí neubývalo, ale bylo mu smutno a na Martu nemohl zapomenout.

0: Marta v prvním leknutí cítila jen, že ji něčí ruka táhne dolů. Když opět otevřela oči, viděla, že je ve veliké světnici. Měla kamennou podezdívku a na té kol dokola byly poklopené hrnečky. Tady ti vedu pomocnici, řekl zelený mužík k ženě, která stála před pecí. Marta poznala, že se stala služkou u vodníka. Dala se do hořkého pláče. Nepláč. Bylo by ti milejší, abych tě utopil? Odsloužíš si 7 let a budeš-li řádně sloužit, můžeš se vrátit na zem nebo se stát vodní ženkou.
1: 7 let. Co si zatím dědeček počne?
0: Nebude mu zlé. Zanesu mu proutí, které jsi nařezala, a tomu přinese štěstí. Jen nepomysli utéct si, zle by se dařilo tobě i jemu. Ještě téže noci donesl opravdu proutí na zápraží k chalupě. Jak víme, dědeček je našel. V celku měla Marta s vodníkem málo co dělat. Býval většinou mimo domov, často ani doma nespával. Když se někdy vrátil, přibyl obyčejně jeden dnem vzhůru obrácený hrneček na výstupek zdi ve světnici. Za to jeho žena byla doma skoro pořád. Měla malou dcerku, již se stále zaměstnávala. Skoro celý úklid zůstal proto Martě. Hned prvního dne jí vodníková přikázala, aby se neodvážila obracet hrnečky. Také nesměla vyhazovat smetí. Musela je ukládat na hromádku. Život pod vodou byl jednotvárný. Den jak den stejný, ani slunce sem nepronikalo. Jen malý kahanec osvětloval jizbu. Její paní byla žena drsná, ale ne zlá. Když dítě usnulo, ráda si s Martou popovídala. Jednou se jí děvče ptalo, co je v těch překlopených hrnečcích.
1: Duše lidí, které můj muž utopil.
0: A proč je nepustíte k nebi? U nás, když někdo umře, otevřeme okno, aby duše mohla uletět. Ty půjdou k nebi teprve, až také náš osud bude vyplněn a my se budeme moci vrátit tam, odkud jsme vyšli. Vy jste nebývali vždycky ve vodě?
1: Pokud já pamatuju, vždycky.
0: Ale moje babička vypravovávala, že před dávnými časy žili naši předkové vesele na povrchu země, ve vzduchu a i na zemi. Ale nastaly zlé časy. Přišly mocnější bytosti, vzali nám zem a zatlačili nás na dno vod. Tady žijeme bezpečně. Sem jejich moc nesahá. Ale přijde den, kdy naše děti opanují zase, co naši otcové ztratili. Vodníková umlkla a Marta se neodvážila víc ptát. Dítě se počalo budit a vodníková spustila skuhravou píseň, aby je ukonejšila. Když někdy, a to bylo zřídka, kdy odcházela někam na návštěvu, brávala na sebe žabí kůži. Marta dělala, jako když si toho nevšímá, ale zatím bedlivě pozorovala, kam ji uklízí, nebo odkud ji bere. Dávala ji všelikams, ale nejčastěji na dno veliké truhly plné pentliček a prádla. Jsou zlé časy, říkávala vodníková, ještě za mého mládí bývalo jinak. Nebylo potoku, rybníku, studně, natož řeky, bez vodníka. Teď široko daleko nenajdeš druhého. Jsou rozprchlí po horách, po samotách a od jednoho k druhému příliš daleko. A čím to, že se tak rozprchli? Přibývá lidí a nejvíc těch zlých. Naše děti hynou, staří umírají, mladých není. A tak pomalu vymíráme. Vodníková zesmutněla. Měla jsem 3 děti. To jsme žili ještě v kraji a přišla jsem o ně. Nejstarší se zapletlo do mlýnských kol a zhynulo. Pochovali jsme je v tůni mezi lekníny. Druhý jezdil pro zábavu na štice a rozbil si hlavu o lávku, kterou tam lidé zřídili. Leží pod vrbou u té lávky. Třetí, byla to dcerka. Chytili do sítí rybáři. Divili se, jaká je to ryba. Báli se jí. A zanesli ji do kostela. Pokropili ji svěcenou vodou. A zemřela. Nevíme ani, kde leží. Můj muž zuřil. Tady pod těmi hrnky jsou duše mlynáře, těch, kdo zřídili lávku, a všech těch rybářů. Ale co je všechno platno? Děti nám to nevrátilo. Pak jsme se odstěhovali sem do hory. Na stará kolena mám jedno dítě, slabé a neduživé. Dožije-li, bude samo za nás dva. Zemřeli dřív, bude zase méně o jednu rodinu. Jednou přišel vodník na kvap domů. Ženo, chystej povřísla, musím na žně. Vodníková otevřela velkou truhlu a vybírala barevné pentličky jednu za druhou a šňůry krásných perel. Když vodník odešel, zeptala se Marta, jaké budou žně.
1: Bude velká voda a můj muž musí ve vsi utopit 12 lidí.
0: Děvče dobře vědělo, jak zle řádívá horská voda při povodni v dědině. Zachvěla se úzkostí o dědečka. I jejich chalupa byla od potoka nedaleko. Měla bych se dnes podívat dolů do řeky na návštěvu k švagrové. Dej dobrý pozor na dítě, řekla vodníková. Oblékla svoji žabí kůži a hup, zmizela ve vodě. Marta neměla stání. Byla odhodlána utéci za každou cenu, aby zachránila lidi v dědině. Odklopila jeden hrneček a dušička v podobě bubliny vyplynula. Marta slyšela tichý dík. Pak už neváhala a odklopila všechny. Viděla, že není návratu, i kdyby jí to mělo stát život. Nebylo tu žabí kůže, a proto bez rozmýšlení otevřela dveře a dupnutím vyplynula k hladině. Měla čas. Za ní zahučelo, jak se do vodníkova příbytku hrnula voda. Těžko se dostala na sucho. Byla omámena slunečním světlem. Horská voda zaplavila již celé údolí. Jen chalupy trčely z ní a na střechách lidé zoufale lomili rukama. Co jí nohy stačily, ubíhala k dědině. Už zdaleka slyšela křik nějakého tonoucího dítěte. Ze vší síly vykřikla: hory, vody, moře, hoří! Jej, moje dítě schoří, zvolal vodník. Pustil svoji oběť a co nejrychleji plaval k hoře. Velká voda překvapila lidi v dědině. 12 jich nenašlo času, aby utekli. 12 jich mělo být vodníkovou obětí. Již červenou pentličkou škrtil první, když všechny zachránila Marta. Dostali se šťastně na sucho. Marta stála na břehu a rozhlížela se, kudy by se mohla dostat chalupě. V tom vidí, jak se cosi zmítá ve vodě. Bez rozmýšlení skočila a vynesla na břeh vodníkovu dceru. Vodník přišel patrně pozdě. Voda ji zatím vzala a on ji cestou minul. Stála dlouho na břehu a čekala, uslyší-li hlas vodníka nebo jeho ženy. Neslyšela nic. Vzala dítě sebou a šla k dědečkovi do chalupy. Jak radostné bylo to shledání po létech. Když voda opadla, šla s dítětem do hory k zlaté studánce. Ale té nebylo. Místo ní byl hluboký, suchý výmol. Vodník se vystěhoval. Jednou v noci se jí zdálo, že slyší výkřik vodníkovy ženy. Vyběhla s dítětem, aby je vrátila matce, ale nikoho neviděla. Volala, ale nebylo odpovědi. Proto si dítě nechala. Po jejich zelených očích ji nazvala Zelenočka.

0: Kaštane, Kaštane, slyšíš?
1: Co je?
0: To jsem já, Telátko. Vstávej, Kaštane, už to bude jaro.
1: Jaké Telátko?
0: Strakaté, Telátko.
1: Strakaté, Telátko. Ty jsi ale vyrostlo.
0: Jak bych nevyrostlo? Vždyť jsme se naposled viděli vlastně loni.
1: Loni? No to snad... Snad už nepřijde jaro.
0: Ovšem, že ano.
1: Pro pána Jána, a proč mě nevzbudíš?
0: Vždyť tě budím a ty se ne a ne probrat. A přitom spíš celou zimu.
1: Žad se nediv, Telátko, ty myslíš, že to je jen tak dělat celé léto stín?
0: To asi není jen tak.
1: Víš, co to je stát celé léto takhle s rozpaženými větvemi? Zkus to jenom od rána do večera. To se pak nebudeš divit, že jsem z toho celý zdřevěnělý.
0: To já bych ani nedokázalo.
1: Jsem tak zdřevěnělý, že jsem rád, že přijde podzim, protože svléknu listí a usnu jako dudek.
0: To každý ví, co je to za práci dělat stín. Však si tě každý chválí.
1: Cože?
0: Že tě každý chválí.
1: To ty jen tak říkáš.
0: Ne, ne. Každý si pochvaluje, jaké je pod tebou krásné posezení. Ženci a houbaři a stařenky snůší a děti, když jdou na výlet. Já samo bych nevědělo, co si bez tebe počít.
1: Ty taky?
0: Proč myslíš, že se o tebe drbu, když jdu z pastvy? Protože máš nádherně drsný kmen, pěknou drsnou kůru.
1: Ale nepovídej, kdybych tu nestál já, tak by se mohlo zrovna tak pěkně podrbat třeba o telegrafní sloup.
0: Ten se ti nemůže ani rovnat. Sloup je hladký, sloup klouže.
1: Ale ty mi to stejně povídáš jen proto, abys mi udělalo radost, vy.
0: Ne, ne, ne, ne, ne. Přišlo jsem ti říct, že už přijde jaro. Aby ses pěkně probudil, aby ses obléknul hezky do zelena. Naschledanou, Kaštane.
1: No tak, Vida, ono už přichází jaro.
2: To je ale otrava, co, Kaštane?
1: Co to povídáš, smrčku, jaká pak otrava?
2: Zima, to je něco jiného.
1: Vždyť v zimě všechny stromy spí.
2: Kaštany spí. Ale my, smrčky, nespíme, my máme velikou slávu.
1: Jakou můžete mít vy, smrčky, v zimě slávu?
2: Ty jsi ještě neslyšel o Vánocích, Kaštane?
1: Něco jsem, ano, ale moc toho nebylo.
2: Vánoce, to jsou svátky na naší počest. Na Vánoce si lidé nosí nás, smrčky, domů a ozdobí nás řetězy stříbrnými a zlatými.
1: Ne.
2: A navěsí nám na větvičky cukroví a jablka a ořechy. A co dárků nám položí k nohám.
1: Ale nepovídej.
2: No jo, třeba medvídky a panenky a bačkory a koloběžky a ponožky a knížky. To je vždycky dárků. Div nás nezavalí.
1: To snad ani nemůže být pravda.
2: Jak pak by to nemohla být pravda? Je to pravda. A to nejlepší jsem ti ještě neřekl.
1: Tak mi to pověz.
2: Jo. A tobě to pak bude líto.
1: Pověz mi to. Mně by jinak bylo líto, že jsi mi to neřekl.
2: Prostě potom, Kaštane, zažehnou lidé na našich větvích vánoční svíčky.
1: Ne.
2: Ovšem, že jo. Červené, bílé, modré, žluté.
1: A opravdu je zažehnou, nebo si ze mě jen utahuješ?
2: Zažehnou. Na každé halusce jednu. A přitom nám hrají koledy.
1: To musí být nádhera.
2: Takže je. A jak dlouho to trvá? Až do tří králů.
1: A potom?
2: Potom? Potom nic, potom nás rozsekají na otýpky.
1: To musí být něco překrásného.
2: Ale o tom ty nemáš ani ponětí, protože Vánoce jsou pro smrčky a ne pro kaštany. Nediv se ale, když říkám, jaká je to otrava, že přichází jaro.
1: Co já se nadělám, chládku?
3: A nikdo to neocení. Ani svíčky na mě nikdo nerozsvítí.
0: Kaštane?
3: Na smrčcích je rozsvítí. A na mě ne. Třeba jsem horší než smrček.
0: Kaštane?
3: Kdo ví, jestli nejsem dokonce lepší.
0: Kaštane, mám pro tebe novinu. Jaro přišlo.
3: A mně je to jedno.
0: Jak to, že je ti to jedno?
3: Já bych chtěl, aby přišly Vánoce, a ne jaro.
0: Vánoce?
3: Vánoce. Ale aby přišly Vánoce pro kaštany, nejenom pro smrčky.
0: Co to povídáš, kaštane?
3: Já bych taky chtěl mít na každé větvi svíčku. A taky bych chtěl, aby mi zpívali koledy. A aby mě na tři krále rozsekali na otýpky. Ale ze všeho nejvíc bych chtěl ty svíčky.
0: Tak vidíš, Jaro, čím se kaštan trápí. Nezlob se na něho, že chce ty svíčky a že chce Vánoce. Nemůžeš mu nějak pomoci? On je jinak veliký dobrák a je velice užitečný.
4: Mohu mu pomoci, když budu chtít.
0: Pomoz mu, Jaro, on si to zaslouží. Je to moc těžké udělat kaštanu radost?
4: Pro mne to těžké není. Stačí, abych třikrát dýchlo?
0: Tak dýchni. Prosím tě, Jaro, dýchni. Třikrát.
4: Dýchnutí první patří tobě, jinovatko. Roztaj a změň se v kapky rosy. Dýchnutí druhé patří tobě, křehká jívo. Rozkveť a ukryj hnízdo kosí. A tobě, kaštane, patří dýchnutí třetí. Ať země úžasne, ať země diví se ti.
0: Kaštane, jsi to ty?
3: Podívej se, telátko, podívej se na mne.
0: Co květ, to růžová svíčka.
3: Že mi to sluší, viď?
0: Tak pěkně nikdo nekvete jako ty, kaštane.
3: Děkuji ti, Jaro. Tolik jsem si přál, abych taky svítil jako smrčky o Vánocích.
2: Stejně žádné Vánoce nejsou a pro kaštany ani nebudou. Vánoce jsou jenom pro nás, pro smrčky.
3: Ať si nejsou. Mně šlo hlavně o ty svíčky. Ani mě nemusí rozsekat na tři krále na otýpky. Jeden přece nemůže mít všechno. A já taky nemusím mít všechno. Nač si vzpomenu.
5: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
6: Jak si hráli se zimou. Jednou se Čmelda s Brundou dívali na Berušku, jak zalévá kopretinu, a nešlo jim na rozum, proč ta kytka ne a ne kvést. Vody má už dost, ale chybí jí sluníčko, povídala Beruška. Čmeláci i s Beruškou vyletěli až na střechu domečku, ale ani odtud sluníčko neviděli. Všude byly jen samé mraky. Už ať jste dole, volala maminka. Přivezli nám dříví na zimu.

0: přežijat.
1: Všichni pomáhali kovaříkovi skládat z fury polínka, když najednou to odněkud studeně fouklo. Zrovna jako kdyby co nevidět měla přijít zima, řekla maminka a šla s Beruškou připravovat všechno na poslední letošní posvícení.
2: To abych přivezl i pár muzikantů. Jaké pak loučení s létem bez pořádné kapely, práskl bičem kovařík a už jeli s koníčkem pro muziku.
3: S kým si teď budeme hrát, přemýšleli Čmelda s Brumdou.
1: A v tom zase tak studeně fouklo a z hromady dříví vylezla malilinkatá zima.
4: Se mnou?
1: Zvolala na čmeláky rampouchovým hláskem.
4: Podejte mi ruce.
5: Brr, ty studíš, řekl Čmelda a dýchal si do dlaní.
6: A taky štípeš. Hele, neštípej, povídal Brumda. Radši se budeme honit, aby jsme se zahráli.
1: A tak si hráli nahoněnou, i naklouzanou a naschovávanou. Ale pak přijel kovařík a přivezl muzikanty.
2: Hurá, sláva, křičeli Čmelda s Brumdou a také křičeli, vítáme vás.
1: A teď už si se zimou hrát nechtěli. Schovali ji pod starý hrnec a šli raději do tepla, protože venku je už zábl nos.
7: Na stole byla bábovka, muzikanti pěkně hráli a pravé posvícení začalo. Nejdřív tancovala maminka s kovaříkem. Pak se přidali Cvrček s Beruškou a nakonec i Čmelda s Brumdou a k tomu všemu jim krásně svítila světluška.
8: Pojď si taky zatancovat, volali na ní čmeláci, my za tebe zatím budeme svítit.
1: Ale světluška, že ne, že jim svou lucerničku nepůjčí. Jenže čmeláci zrovna chtěli svítit, chtěli si to zkusit a začali se o lucernu se světluškou přetahovat. A tahali se a strkali, až ta světluščina lampička spadla a rovnou do té posvícenské bábovky. A bábovka se hned rozzářila jako nádherný lampion.
9: Svítit přece mají světlušky a ne bábovky, plakala světluška.
10: Svítící bábovku jsme ještě nejedli, to si dáme, těšili se čmeláci.
11: A jíst nebudete. Za trest nedostanete ani kousek, řekla maminka a vystrčela je za dveře.
1: A potom světlušku pohladila. Už nepláč, až bábovku sníme, dostaneš svou lucerničku zpátky.
12: Netrvalo dlouho a bylo zas všechno v pořádku. I na světlušku se dostal pořádný kus bábovky.
9: Děkuju, řekla. Ale já teď ještě půjdu trošku posvítit ven, protože se už stmívá.
1: Za dveřmi seděli Čmelda s Brumdou a na světlušku se mračili.
9: Ale já vám nesu ochutnat bábovku, povídala světluška. Jsme přece kamarádi.
1: A čmeláci hned zapomněli, že se na ní chtěli zlobit.
9: Co pak máte v tom hrnci?
1: Vyptávala se ta zvědavá světluška a zaťukala na něj, jestli je plný. Byl. Byl plný zimy. A ta zima byla větší a větší, až se najednou do hrnce nevešla, hrnec jí byl malý a když se v něm jen trošinku protáhla, rozletěl se na 100 střípků. Zima byla venku.
9: Jú, teď dostaneme, lekla se světluška.
6: Ba ne, maminka nás pochválí, vždyť jsme zimu pod tím hrncem o pěknou chvíli zdrželi, povídali Čmelda s Brumdou.
1: A jen to řekli, začali se z nebe snášet první sněhové vločky.

Jak vodník opravoval mlýnské kolo. Ještě ani pořádně nevyšlo slunce na oblohu a mlýn už vesele klapal, že to bylo slyšet široko daleko do kraje. Mlýnář stál na zápraží a spokojeně se díval, jak se voda valí mlýnským náhonem. Najednou se ozvala rána a někdo z mlýnice volá: pane mlynáři, pane oče, pojďte sem, mlýnské kolo se zastavilo. A skutečně, kolo stojí jako přibité. Nahoře z něj voda jen tak ucmrndává, ale dole v náhonu se to jenom vaří. Mlynář a jeho pomocníci šmejdí a hledají, ale závadu najít nemohou. To je ale nadělení, vzdychá mlynář. Tady je každá rada drahá. Tady nám může pomoci jedině vodník z rybníka za lesem. No a tak pro něho šli. Vodník Piškvorec zrovna učil malé sumce, jak se krade rybářům návnada z háčku, a tak, toť se ví, moc tou její žádostí nadšený nebyl, ale nakonec si dal říct a šel. Přišli k náhonu, voda se válí a hůčí, ale mlýnské kolo se ani nehne. Vodník prošel mlýnici, díval se na ložiska, na hřídele a na všechna ta táhla, kouknul pod mlýnské kameny, ale potom zakroutil hlavou. Tady to není. A to musí být někde v náhonu. A hop, a už byl ve vodě. Ponořil se až na dno, rozhlíží se a... Tady to máme. Dole na mlýnském kole sedí nějaký úplně cizí vodník a vší silou drží kolo, aby se nemohlo točit. A co ty tady, povídá vodník Piškvorec tomu cizímu. Ale ať už si pryč, nebo tě přetrhnu jako úhoře. Jenom ne tak z hurta, pane kolego. Zašklebil se na to ten cizí vodník. Tohle je ode dneška moje voda a já si tady můžu dělat, co chci. A na důkaz, že to myslí vážně, sevřel mlýnské kolo ještě pevněji. Vodník se vynořil z vody a povídá mlynáři, sedí tam dole nějaký chlapík a nechce se hnout. Co s ním? Mlynář začal bědovat a tak se šli do mlynice poradit. Někdo radil vytočit stavidlo, náhon zastavit a až by se ten chlapík odstnul na suchu, pak ho vyhnat. Ale vodník Piškvorec nad tím jenom kroutil hlavou. Kde pak? Až byste mlynské kolo zase pustili, on by se vrátil. Ne, ne, ne. Musíme na něho vymyslet něco jiného. Ale ať přemýšleli, jak přemýšleli, nic nevymysleli. A jak tak mudrovali a pořád z toho nic nebylo, povídá najednou vodník, já se tam doskočím na toho chlapíka ještě jednou podívat. Třeba už dostal rozum, vyběhl z mlýnice a hup do náhonu. Ale dole bylo všechno při starém. Ten vetřelec seděl stále na mlýnském kole a ještě si k tomu pískal na rákosovou pištělku. A ať si říká, kdo chce, co chce, pískal náramně pěkně.

A to se na to podívejme, povídá vodník Piškvorec. Ty jsi dokonce muzikant. To se ví, že jsem odpověděl pyšně ten cizí vodník. A jaký? Já jsem býval, holinku, kapelníkem v královské vodnické kapele. Jak to vodník Piškvorec uslyšel, vyskočil z náhonu a zašeptal mlynáři do ucha, tak už to mám, teď už vím, jak na něj. A než by se ho mohl mlynář na něco zeptat, byl pryč. Jen se jim zdálo, že se nahoře u stavidla myhla jeho zelená kamizola a potom jakoby něco žbluňklo. Mlynář i jeho pomocníci chvíli čekali a pak si šli sednout zpátky do mlýnice. Kdo ví, jestli se ještě vrátí, povzdychl si mlynář a dodal, neznám horšího pohledu na mlýn, než když se mu netočí mlýnské kolo. Složil smutně hlavu do dlaní a jeho pomocníkům taky moc do zpěvu nebylo. A tak by tam snad seděli smutně až do dnes, kdyby najednou neuslyšeli zvenku nějaký podivný hluk. Táhlo se to jakoby z veliké dálky, ale velice rychle se to přibližovalo. Znělo to jako nějaké břinkání, troubení, pískání a bubnování a kdo ví, co ještě.

Všichni vyběhli z mlýnice a co to vidí? Z hořejšího rybníka od stavidla sjíždí v mlýnském náhonu celá vodnická kapela. Vepředu jede vodník Piškorec s bubnem, za ním píská Úhor z pikolu, Štika vrzá na klarinet, vzadu třískají Raci činely a úplně nakonec jede Sumec s basou. Tak jsme tady, uculil se vodník. Jenom jsem si musel skočit pro kamarády, to víte, sám bych to asi těžko stačil. Mlynář spráskl ruce, ale než se zase stačil zeptat, k čemu to všechno vlastně bude dobré, vodník mávl paličkou a křikl: a teď, kamarádi, vodnický pochod! A kapela spustila. Byl to rámus, až se celý mlýn třásl. Ale ještě se ani nedostali k repetici, když to v mlýnském kole zaskřípalo a tam, kde se voda vařila nejvíc, vykoukl ten cizí vodník. Tak to teda zase ne, křičel, až mu ta jeho žebácká papule docela zčervenala. Takhle se vodnický pochod nehraje, ten se hraje přeci takhle. A vytáhl z šosu píšťalku a začal pískat. A pískal opravdu moc pěkně.

Víte, to je tak, povídá vodník Piškvorec a postraně mrknul na mlynáře. My jsme se doslechli, že jste býval kapelníkem v Královské vodnické kapele. A tak jsme se vás přišli zeptat, jestli byste nechtěl hrát s námi. Bydlet byste mohl tadyhle v hořejším rybníce, bez tak je prázdný. A je lepší, když tam bude bydlet náš vodník, než aby se tam usadil ještě nějaký dareba. A občas byste mohl dohlédnout na mlýnské kolo, aby se správně točilo, řekl mlynář. Ten cizí vodník chvilku koukal, už vůbec nebyl nabrůčený a dokonce se zdálo, že se trochu stydí. Tak je tedy dobře, povídá po chvíli takovým nějakým zjihlým hlasem. Já bych to vzal. A potom zaklepal píšťalkou na mlýnské kolo a už zase přísným hlasem dodal. Tak nezapomeňte, večer je zkouška u mě. A ponořil se. A v tu ránu to v mlýnském kole zaskřípalo a začalo se znovu otáčet. A jak to bylo dál? No jak by to bylo? Od těch dob měl mlynář výborného pomocníka a vodnická kapela ještě lepšího kapelníka.

0: Vavřince čekají divné sny. Než pan Vavřinec sebere odvahu, vytáhne klíč ze zámku, zmáčkne kliku a vejde dovnitř, povím vám radši, co se v jeho bytě dělo. K Hejlíkovi přišli na návštěvu jeho dva bratranci Ramík a Tulík, neboli dvojčata Ramses a Tulamor junior. Tulík byl o hodinu starší, ale kdyby nenosil na krku kostkovaný šáteček, stěží byste je rozeznali. Nemyslete si, že jim Hejlík cizí byt otevřel, na to byl příliš dobře vychovaný. Lichožrouti nemají vlastní obydlí, vždycky jsou u někoho doma, ale nesmějí se tam chovat jako doma. To byla jedna z mnoha zásad, které mu dědeček vštěpoval. Ramses a Tulamor junior vrazili dovnitř sami a bez zaklepání. Lichožrouti se totiž dostanou, kam chtějí. Stačí jim k tomu nepatrná skulinka nebo štěrbina pod dveřmi. A není v tom žádné kouzlo. Přivolat si na pomoc kouzlo můžete jedině v pohádkách. V normálním životě to bohužel nejde. Člověk nebo lichožrout si ve svízelné situaci musí poradit sám. A lichožrouti svedou něco, co jim lidi můžou jen závidět. Dovedou se smrsknout a pak zase natáhnout a vrátit se do normální lichožroutí podoby. Potíž je v tom, že takové prudké smrsknutí a natažení pořádně bolí. A tak se k němu lichožrouti uchylují, jen když je to nevyhnutelně potřeba. Ramses a Tulamor junior se ovšem do bytu pana Vavřince dostali pohodlně balkónovými dveřmi, které v létě nechával pootevřené. A když byli uvnitř, hned začali řádit jako malí, i když už byli velcí. Ramses vběhl do koupelny a objevil tam ruční sprchu. Budeme si hrát na hasiče. Jásal. Kluci, neblázněte, za chvíli přijde pan Vavřinec. Hylík se pokoušel své rozjívené kamarády zarazit, ale ti si ho vůbec nevšímali.
1: Prima nápad, tak já udělám oheň.
0: Tulamor junior šmejdil po kuchyni a hledal zápalky. To ne! Hýlík mrštně skočil na poličku u sporáku a krabičku zápalek schoval v dlani. Tulamora juniora mezi tím upoutala trumpeta. Hned se jí chopil a začal do ní foukat. Přestaň, vzbudíš mi dědečka, zoufal si Hýlík. Ale to už Tulamor junior vyloudil z trumpety zvuk podobný poplachu.
1: Hoří, hoří.
0: Na to Ramses pustil sprchu a pan Vavřinec vytáhl klíč ze zámku, zmáčkl kliku a vešel do předsíně. Uvnitř bytu se ozval spěšný šramot až plouchnutí. Pan Vavřinec popadl smeták a vrazil do kuchyně. Na první pohled se zdálo, že se tu v jeho nepřítomnosti vůbec nic nedělo. Všechno bylo na svém místě, jen na podlaze ho něco upoutalo. Vypadalo to jako mokré šlápoty. A v koupelni na dlaždičkách stála kaluš vody. Že by nacákal, když se ráno sprchoval? Ne, to určitě ne. Ostatně vždycky pečlivě podlahu vytřel. Ale co ty šlápoty? Popravdě nevypadaly vůbec jako myší. Pan Vavřinec prohledal celý byt. Podíval se i do skříní. Smetákem prošťoural prostor pod postelí. I balkón prozkoumal, ale žádného vetřelce neobjevil. A protože nebyl z těch lidí, kteří si rádi moří hlavu záhadami, luští křížovky a v novinách se ze všeho nejdřív vrhnou na sudoku, otevřel konzervu olejovek od pana Liku, ukrojil si dva krajíce chleba a v klidu povečeřel. Teprve pak začal po bytě roznášet pastičky. Do každé dal kousek té rozkousané ponožky, kterou za postelí objevila kočka paní Smutné.
2: Město za okny potemnilo a na noční oblohu se chystal vykulit měsíc. Čas jít spát. Byl úplněk a pan Vavřinec usínal s vědomím, že ho čekají divné sny. Vždycky je za úplňku mýval.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: ti pospěš si ještě nějaké ty ozdoby a cukroví a dárky, ať je vidět, že jsou Vánoce.
1: Ozdoby nejsou.
0: Nejsou?
1: No, všechny jsou rozbitý.
0: A cukroví?
1: Cukroví není.
0: Není?
1: Všechno snědený.
0: Páni, ha, to tedy budou Vánoce, tě prsk. A dárky?
1: No, na to, dárky, na to by si směl radši sednout, Hulvínku.
0: A je, tak už sedím. Co je?
1: No tak, tak bych ti měl popřát veselý Vánoce, že ano?
0: Sím, ano.
1: Jenže letos asi tak moc veselí nebudou. Co říkáš?
0: Nic jsem neříkal.
1: Já za to nemůžu.
0: A kdo za to může?
1: No prostě mi nevyšlo něco, s čím jsem najisto počítal. Bude to asi až po svácích, tedy nějaký...
0: Nějaký ty peníze.
1: Jo, nějaký ty peníze, aby bylo jasno. A tak to letos o Vánocích bude asi...
0: Bude asi kapánek slabší.
1: No, tak asi kapánek.
0: Kapánek.
1: No, tedy co se dárků...
0: Porotýče?
1: No, tak...
0: To asi rozhodně.
1: No, to rozhodně.
0: No, já ti, Taťuldo, vůbec nic nevyčítám.
1: No jo, ale koukáš jako zmoklá slepice.
0: Ale kde pak? Kam tě vede slepá vášeň? No jo, já vím, no.
1: Já vím taky, no, stromeček prázdnej.
0: Stůl holej.
1: Bez dárků. To jsi asi nečekal, viď?
0: Nečekal, tati. Já to totiž věděl určitě.
1: Neříkej.
0: No, a tak jsem si tady, jak si dovolil, kdybys dovolil... Abych si dovolil s veškerou úctou tady tento malý dáreček.
1: Co je to? Co to má být? Co je to za balíček?
0: No to víš, na Dědu Mráze nebývá vždy spolehnutí a štědrým příbuzenstvem zrovna neoplýváme. Tak jsem si dovolil k potěše rodiče svého.
1: Je to jako... Jak si jim?
0: Ano, tobě. Vybrat směsku oblíbených melodií pro tu rozhrkanou mašinu, kterou s nesmírnou nadsázkou nazýváš gramofonem.
1: Ale Hulvínku, co pak to děláš? Takovýhle překvapení.
0: Ty nemáš radost?
1: Ale jo, mám, no. Co bych neměl?
0: No, netváříš se zrovna nadšeně. A já jsem si myslel, že...
1: Ale ne, počkej, já náhodou radosti plesám. A já sám, alespoň v duchu, víš, abys věděl. Ovšem, když si teď pomyslím, jak já bych to jenom hernej z čerta by to vzal.
0: Co je? To si ty desky ani nepřehraješ?
1: Ale ano, ovšem, když, jak si, víš, rozumíš.
0: Kde je vlastně gramofon? Ještě včera tu stál...
1: Ale gramofon, co pak? Gramofon, toho si nevšímej, to jak si...
0: V tom balíku je všecko, co máš rád, tati.
1: Jo, ano.
0: No, slavní mistři pěvci.
1: Je, ty já mám rád.
0: No, symfonie.
1: Ty taky.
0: Ba dokonce jedna celá opera.
1: Neříkej.
0: No, ale bez předehry.
1: Proč?
0: Tam mě se s tou praskla.
1: Jo, takhle.
0: Já nezapírám, ty desky nejsou docela nové, ale přece jsem si myslela, že Taťuldo...
1: Poslíš Hurvajs. A kde jsi na to všecko vlastně vzal, když doma nemáme ani korunu?
0: No jsou jistě cesty, jak si v nenadálé nouzi opatřit ti prostředky.
1: Cože? Ty jsi něco...
0: Ne, v tom není nic nečestného.
1: No proto. Konečně, já jsem ti taky připravil malé překvapení.
0: Taky?
1: Ty desky, to má čas, moře času, jestli vůbec někdy... Budu mít...
0: Vážně, a jak si to, Taťulo...
1: Počkej, nech se překvapit. Když jsi měl minulou zimu na lyžích takovou havárku, vzpomínáš?
0: Jo, vzpomínám.
1: Tak jsem ti něco pořídil, abys nemusel sedět doma. To budeš překvapenej.
0: Tě prsk, mám takové tušení. Takové velice neblahé tušení. Co pak to Taťulda přinese?
1: Tak, abys věděl, tady máš lyže. Taky nejsou úplně nový, že ano, ale ještě je užiješ

0: teda náramný, že jo? To se ti tedy dokonale povedlo, to je dokonce velkolepý.
1: Velkolepý? A proč?
0: Protože já jsem zase v bazaru střelil ty přebývající hole k lžím, abych měl na desky pro tebe.
1: Šmangote, takže...
0: Takže jsme předtím měli hole bez lží a gramofon bez desek a teď... Teď pro změnu máme desky bez gramofonu a lyže bez holí.
1: No to se teda vydovádíme.
0: Ale to nevadí, tatí. To přece vůbec nevadí. Hlavně, že si rozumíme, no ne?
1: No samo sebou.
0: A taky na tyhle ty Vánoce do smrti smrťoucí nezapomeneme.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: už nikdy nebudu chytat veverky. Nebudu. Protože to tak špatně dopadlo. Slunil jsem se na zahradě, trochu jsem i podřimoval. Najednou mě cosi ťuklo do hlavy. Za chvilku mi zas něco cvrnklo do ucha a pak spadla zrovna vedle mne větvička a tak pořád. Dívám se a vidím, jak nade mnou na stromě sedí veverka, uhryzne větvičku, hodí ji po mně, pak schová tváře v předních tlapkách a hyňá se.
1: Měj mě ráda,
0: řekl jsem si a podřimoval jsem dál. Ale veverce to nedalo, slezla ze stromu a začala kolem mne hopsat a pořád blíž. Vždycky na chvíli si sedla, čumáček do předních tlapek,

0: že mě nechytíš, tak mě pořád dopalovala a já nic. Když mě ale přeskočila, vyskočil jsem za ní a veverka na strom. S tebou je konec, to umím taky, křičím za ní. Veverka uhání až do vrcholku stromu. Já za ní, ona na tenkou větev, já za ní. Ona ještě na tenčí větev a já jsem dostal strach. A ona po tenké větvi hup na druhý strom, tam se posadila tlamičku do pacek a hí, hí, hí, nechytíš, nechytíš, nechytíš. To už jsem viděl taky. Ale jak teď dolů? Hrozně jsem se bál, abych nespadl. Začal jsem bečet a bylo mi jedno, že se veverka směje. Kňoural jsem, křičel jsem víc a víc, až přišel můj člověk. Vylezl na strom, aby mi pomohl dolů. Když už byl skoro u mne, když už mě skoro držel, udělala větev prásk a letěli jsme oba. Já po kočičím spadl na všechny čtyři, on po člověčím všema čtyřma vzhůru. Ležel a vůbec se nehýbal. Já mu sedl na prsa, vouskem jsem ho hladil po tváři a velice jemně jsem mu předl do ouška. Ale on nic. Viděl jsem, že je zlé. Za chvíli přiběhla taková menší nestvůra, co má oči, které vpředu svítí bíle a vzadu červeně. Z ní vyběhli dva lidé, celý bílí, neodehnali mého člověka, popadli a tatida, tatida, tatida. A byli všichni pryč. Když už byla docela tma, přinesli toho mého a položili ho do jeho pelíšku. Měl hlavu celou bílou a jednu tlapku celou bílou. Ta tlapka byla těžká a vůbec nemohla hladit. Sedl jsem si u jeho pelíšku a přišla na mne taková lítost, že jsem musel zpívat smutnou písničku o tom, že mému člověku není dobře. Já jsem to všechno zavinil. Bylo mi velice těžko. Po dlouhé chvíli si mě můj člověk zavolal do svého pelíšku. Já položil hlavu na jeho tlapku, co byla celá bílá a těžká a žalostně jsem naříkal. On mě druhou tlapkou hladil. Potom usnul a já vstal a napsal jsem slavný slib. Už nikdy nebudu honit veverky.
1: Tak mě, Krtku. Napadá, že ty už teď za tou myškou tak často nechodíš.
2: Chodím, jenomže ona si radši hraje s holkama. S jinýma myšma, víš? A to mě nebaví.
1: Naštěstí máš spoustu jiných kamarádů. Třeba mě?
2: Nebo třeba Sněhuláka. Ten byl taky bezvadnej. Jak mi loni v zimě obžilo, pamatuješ?
1: Pamatuju. A moc dobře.
2: Tak povídej.

0: Zvířátkům je zima většinou protivná a tak ji radši zaspí. Jen tu a tam vykouknou ze sněhu zaječí ouška nebo myší ocásek a zase honem zpátky do pelíšku. I krtek se chystal k zimnímu spánku. V podzemní světničce měl už připravené zásoby, aby nikam nemusel, tak? Ale nejdřív se chtěl aspoň jednou podívat, jak ta zima vlastně vypadá.
1: Je, to je nádhera.
0: A krtka hned napadlo, jak by se v tom bílém běloučkém sněhu dali válet sudy, jezdit z kopce po břiše a s někým se koulovat. Jenomže s kým, když všichni kolem spí. Aby nebyl tak sám, postavil si aspoň sněhuláka. Docela se mu povedl. Místo očí uhlíky, místo nosu mrkev, na místo klobouku plechovou misku. Jenomže sněhulák pořád jen stál jako... jako sněhulák.
1: Nevadí, zatím se aspoň koukej.
0: Krtek sjel po břiše nejbližší zachumelený kopeček a bylo to tak legrační, že se sněhulák rozesmál. A kdo se směje, ten je živý. A kdo je živý, ten si umí hrát. Nebo se to, co nevidět, naučí.

První jízda se Sněhulákovi moc nevydařila. Rozbil se na kousky a v závěji ztratil klobouk. Ale Krtek si věděl rady. Dal Sněhuláka zase dohromady, ze sněhu vyhrabal plechovou misku, nasadil mu ji na hlavu a mohli si hrát dál. A hráli si pořád líp a líp. Další kopce a kopečky sjížděly už bez nehody, rampouchy ze stromů cucaly na místo lízátek a Sněhulák na ně dokonce uměl zapískat jako na píšťalku.

0: A což teprve, když začala koulovačka. Ti dva u toho dělali takový rámus, že probudili celou stráňku pod lesem. A nejspíš by s tím hned tak nepřestali, kdyby se nestal zázrak. Našli pod sněhem napůl zasypané maličké sáňky. Zrovna tak pro dva. To se ví, že jezdit po břiše a jezdit na sáňkách, no to je veliký rozdíl. Asi tak jako jezdit s trakařem nebo se vozit v autě.
1: Jupí!
0: Bylo to vážně moc krásné. Probuzená zvířátka i ptáčkové ukrmítka se nestačily divit. Spát zůstala jedině moudrá sova, protože byla z té své doktorské moudrosti už tak uondaná, že spala úplně pořád. Všechno zkrátka klapalo jako na drátkách. Až jednou z ničeho nic na lesní stráňku přišla obleva.

z mraku se vyklubalo sluníčko a pro zvířátka to byla veliká sláva. Ale co Sněhulák? Má chudák na mále. Ta je zrovna před očima, tiše pobrekává. Za chvilinku z něho zbude jenom loužička.

0: krtek si honem láme hlavu, co udělat, aby se sněhulák nerozpustil docela. A ťuk už má nápad.
1: Halo. Halo. To je záchranná služba. My tady potřebujeme zachránit. Já. Teda můj kamarád. Jde mu o život.
2: Uveďte adresu, prosím.
0: Ozvalo se ze sluchátka. Krtek uvedl adresu. Stráňka pod lesem u krtčí hromádky číslo 5.
2: Rozumím, jedeme,
0: řeklo sluchátko a klaplo.

0: několika minutách dorazil ke krtčí hromádce pes záchranář na sněhovém skútru. Obhlédl situaci a dobrácky zavrčel. Jenom klid, tohle je běžný případ. Dneska od rána už bůh ví kolikátý. Když si pospíšíme, všecko dobře dopadne. Vzal sáňky s krtkem a tajícím sněhulákem do vleku a ujížděli, jako když hrom bije. Teprve u horské lanovky krtkovi svitlo, kam vlastně jedou.
1: Hurá, kamaráde, máme vyhráno.
0: Sněhulák o tom dost pochyboval.
2: Vždyť už ze mě zbyla jen hlava na plechové mističce.
0: Ale krtek ho ujistil, že hlava je ze všeho nejdůležitější. To ostatní se dá nahoře nějak do pořádku.
1: Víš, kolik je tam sněhu? Aspoň na milion sněhuláků.
0: V lanovce u pokladny šlo všecko jako na drátku.

Tohle jsou moji pacienti, zavolal pes záchranář. Dopravte je, prosím, přednostně. Jde o akutní případ. A tak nasedli Krtek se Sněhulákem a Sáňkami hned do první volné kabinky a už se vznášeli. Nahoru, nahoru, pořád nahoru.

kabině lanovky začalo pěkně přituhovat a sněhu pod nimi valem přibývalo, což si liboval hlavně Sněhulák. Krtkovi mráz lezl proti mně za drápky, ale za toho náramně bavilo koukat na svět zhora. Dole v údolích už se zelenala tráva, pásly se na ní ovečky, zatímco se na horách v závějích pořád vesele proháněli lyžaři a sánkaři.

0: Vystoupili na konečné, nikam dál už lanovka nejela a Krtek se hned pustil do práce. Uplácal ze sněhu dvě veliké koule a dvě menší kuličky, správně je poskládal a sněhulák byl zase celý. Pak mu ještě v půjčovně lyží vypůjčil malé lyžičky, sám nasedl na sáňky a zavolal přes rameno:
1: tak se tu měj, sněhuláku, a v zimě nasledanou.
0: A Krtek pospíchal zpátky do údolí za jarním sluníčkem.

Najednou byla mezi nimi dálka dálek. Ale kdykoliv si ti dva na sebe vzpomněli, což bylo každou chvíli, vždycky si zamávali. Na jaře, v létě i na podzim. Že se na takovou dálku nemohli vidět? To nevadí. Opravdoví kamarádi se vidět nemusí. Hlavně, když o sobě vědí.

0: Až příště zase usne lesní stráňka v závějích, až bude všude sněhu po kolena, krtek zahaleká k horám.
1: Hola, hej, hej, už můžeš jet.
0: Sněhulák to zaručeně uslyší, horská ozvěna mu to ještě několikrát zopakuje a Sněhulák se odpíchne na lyžích a jede, ujíždí za krtkem, jako když hrom bije. To bude panečku shledání. Letos poprvé se krtek na zimu doopravdy těší.

0: postavit a krásně mi to vyšlo. Zrovna jsem domaloval.
1: Ale povídat můžeš dál.
0: To teda nemůžu.
1: Proč ne?
0: Protože jsem strašně unavený. Už sotva koukám.
1: Na povídání přece koukat nemusíš.
0: To je sice pravda, jenomže sem by se už stejně nic víc nevešlo. Až zase příště.

0: To bylo tenkrát, když pejsek a kočička ještě spolu hospodařili. Měli u lesa svůj malý domeček a tam spolu bydleli a chtěli všechno dělat tak, jak to dělají velcí lidé. Ale oni to vždycky tak neuměli, protože mají malé a nešikovné tlapičky a na těch tlapičkách nemají prsty, jako má člověk, jenom takové malé polštářky a na nich drápky. A tak nemohli dělat všechno tak, jako to dělají lidé. A do školy nechodili, protože škola není pro zvířátka. Ba ne, to ne, ta je jen pro děti. A tak to u nich v tom jejich bytě vypadalo všelijak. Poslouchej, pejsku, povídá kočička, máme tu nějak špinavou podlahu. Taky se mně zdá, že už je nějak moc špinavá, povídá pejsek, jenom se koukni, jak mám od té špinavé podlahy umazané tlapky. Tu ze špinavé je máš, povídala kočička. Fuj, to je hanba, musíme tu podlahu umýt. To přece lidé nemají takovou špinavou podlahu, ti ji někdy myjí. Dobrá, řekl na to pejsek, ale jak to uděláme? To je přece lehké, řekla kočička. Ty jdi pro vodu a já obstarám to ostatní. Pejsek šel s hrncem pro vodu a kočička položila kus mýdla na stůl. Pak si šla pro něco do komory. Zatím přišel pejsek s vodou a vidí něco ležet na stole. Rozbalí to a bylo to nějaké růžové. Aha, to bude něco dobrého, povídá si pejsek. A jak měl na to chuť, tak si celý ten kus strčil do huby a začal to kousat. Ale chutnalo to nějak nedobře. Zatím přišla kočička a slyší, že pejsek nějak divně prská. Podívá se na něj a vidí, že pejsek má plnou hubu pěny a z očí mu tekly slzy. I pro pána, křičela kočička, co se to pejsku s tebou děje? Vždyť ty jsi nějaký nemocný, vždyť ti kape z huby pěna, co to s tebou je? Ale, povídá pejsek, našel jsem tu něco na stole a myslel jsem, že je to nějaký sýr nebo nějaké cukroví, tak jsem to sněd, ale ono to strašně štípe a dělá se mě z toho v hubě pěna. Ty jsi ale hloupý, zlobila se kočička. Vždyť to bylo mýdlo a mýdlo je přece k mytí a ne k jídlu. Aha, řekl pejsek, proto to tak štípalo. Au, toto štípe. Napij se hodně vody, poradila mu kočička, potom to přestane štípat. Pejsek se napil, až všechnu vodu vypil. Kočička šla koupit nové mýdlo. Tohle už nesním, řekl pejsek, když kočička přinesla to nové mýdlo. Ale jak pak to uděláme, když tu nemáme žádný kartáč? Na to jsem už myslela, povídá kočička. Však ty máš na sobě takové hrubé a ježaté chlupy, jako jsou na kartáči, a tak můžeme tu podlahu vydrhnout tebou. Dobrá, řekl pejsek. A kočička vzala mýdlo a hrnec s vodou, klekla na zem, vzala pejska jako kartáč a vydrhla pejskem celou podlahu. Podlaha byla celá mokrá a moc čistá také nebyla. Měli bychom ji ještě něčím suchým vytřít, povídá kočička. Tak víš co, řekl pejsek, já už jsem docela mokrý, ale ty jsi suchá a máš takové pěkné měkké chloupky na sobě, to je jako ten nejlepší ručník. Teď zas vezmu já tebe a vysuším tebou podlahu. Vzal kočičku a vytřel celou podlahu kočičkou. Podlaha byla teď umytá a suchá, ale za to pejsek a kočička byli mokří a strašně špinaví. No, to vypadáme. Musíme se vyprat, řekli si oba. Vyperme se, jako se pere prádlo, řekl pejsek. Dobrá, řekla kočička. Nanosili si do necek vody, pejsek si tam vlezl a kočička ho vyprala. Drhla ho na valše tak silně, že jí pejsek prosil, ať tolik netlačí, že by se mu mohli do sebe zamotat nohy. Když byl pejsek umytý, vlezla zas do necek kočička a pejsek ji vypral a tlačil tak silně, že ho prosila, aby jí na té valše tolik nedřel, že jí vydře do kožicha díru. Potom jeden druhého vyždímali. A teď se usušíme, řekla kočička. Uchystali si šňůry na prádlo. Nejdřív pověsíš na šňůru ty mne a až budu viset, tak slezu a pověsím zas tebe, řekla kočička pejskovi. Pejsek vzal kočičku a pověsil ji na šňůru, jako se věší prádlo. Ani na to nepotřebovali kolíčky, protože se na té šňůře mohly udržet drápky. Když kočička už visela, slezla zase se šňůry dolů a pověsila pejska. Tak tam viseli oba dva a sluníčko na ně pěkně svítilo. Svítí na nás sluníčko, povídá pejsek, to brzo uschnem. A jen to řekl, začalo pršet. Prší, křičeli pejsek a kočička, zmokne nám prádlo, musíme je sundat. Honem skočili oba z té šňůry dolů a běželi domů schovat se pod střechu. Prší ještě, povídala kočička. Už přestalo, řekl pejsek. Tak si zas pověsíme prádlo, povídala kočička. Tak šli a pověsili se zase na tu šňůru. Pak zase pršelo, tak utekli, a pak zas bylo sluníčko, tak se zas pověsili. A tak to šlo až do večera. A to už byli oba docela suší. Prádlo máme suché, řekli si, tak je dáme do koše. Tak si vlezli do koše, usnuli a oba se v tom koši krásně vyspali až do rána.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

pana. Začni už, povídej, už jsem jak pěna. Kdo je ta princezna? Kdo je ten král? V neznámém kraji je hrad

0: Slunce žhnulo nad hlavou, že žita až praskala. Meze jen prášili vůní mateři doušky a tráva vadla, vadla a vadla žízní po rose. Jen u studánky bylo příjemně a tam polospal Francínek. Kdykoliv však pootevřel oko, vždycky se něco dělo. Nejdřív viděl, jak se horký vzduch vlní a tetelí na obzoru nad pšenicí. Když se probral po druhé, tetelil se už nad ječmenem. A za další chvíli ještě blíž nad ovsy a nakonec se tetelil docela blízoučko, přímo nad těmi žity, co horkem praskala. A tu Francínek sáhl po biči a rovnou do toho tetelení prásk, prásk. Auva, začalo to tetelení naříkat. Auva, toto pálí, proč mě švíháš, když ti nic nedělám? Francínek se vylekal, v ten ráz se posadil a otevřel obě oči. Pro pána Jána, vždyť to nebylo žádné tetelení, vždyť to byla panenka jako obrázek. Herr Švec, kde ses tu vzala? Omlouval se Francínek. Vždyť jsem viděl jen takové tetelení, tak jsem do toho švihnul bičem. To nebylo tetelení, to jsem byla já. A i kdybych byla tetelení, tak proč si do toho švihal? Protože každé tetelení je podezřelé, vysvětloval Francínek. Nikdy se nic netetelí pro nic za nic. To náhodou moc dobře vím. Tak se nediv, že jsem do toho švihnul. A nevyváděj, jako kdybych ti ušvihnul nohu. Ukáž, zavážu ti to. Sáhl do kapsy pro šátek, po očku se podíval, jestli je dost čistý. A byl. Panenka mu nastrčila nožku a on jí fačoval. Byla jako obrázek nebo nebyla? Ani vlastně nevěděl. Rozhodně v tu chvíli nikdo hezčí na blízku nebyl. Měla vlasy jako len, ale taky měla trošku víc šikmé oči, než mývají panenky jako obrázek. Zelenkavé oči v barvě přesličky. V pase byla útlá jako váška, a celá byla jako z pavučinky. Ale nožky měla nad kotníky trochu tlustší než panenky, které Francínek vídal na bálech. Ale kde to stálo, že docela hezká panenka nesmí mít šikmější oči a nožky tlustší nad kotníky? Neškrtí tě to? Staral se Francínek, když utahoval na obvazu uzel. Neškrtí, ale pálí. To mi přišlo draho, že jsem se chtěla na tebe podívat. Nic špatného jsem ti neudělala a ty jsi mě takhle ublížil. Už za tebou nikdy nepřijdu. Jaké pak ublížil? Já nechtěl. Jaké pak nikdy nepřijdu? Jen přijď, po druhé ti to neudělám. Ale nesmíš se tak podezřele tetelit. Nic podezřelého jsem nedělala. Chtěla jsem vidět, kdo je to tak líný. Nevěděla jsem, že na to tak doplatím. Co pak já jsem líný, horšil se Francínek. Já přece nejsem líný, já jen odpočíval. Jak si, Herr Švec, můžeš myslet, že jsem líný? Kdo ty vlastně vůbec jsi? Ty mě neznáš. Neznám. Ale znáš. Jak bych tě mohl znát, když tě neznám? Jsem přece polní žínka Evelínka. Francínek na ní zůstal koukat s otevřenými ústy. Že jsou vodní žínky a lesní žínky, to věděl. Ty už spatřil kdekdo, ale polní žínku nikdo. Ani o ní neslyšel. A teď jí měl před očima. Útlou jako váška, křehkou jako z pavučinky, s vlasy jako len, kterými povíval vánek. A taky s trošku víc šikmýma očima, které teď plavaly v slzách. A s trošku tlustšíma nožkama nad kotníky. Ta jedna byla teď ovázána šátkem, na který mu paní matka vyšila písmeno F.
1: To mi přišlo pěkně draho. Obrátila se k němu Evelínka zády. Nikdy už za tebou nepřijdu. Pomalu kulhala podél žita a vzduch se kolem ní vlnil, až se v něm celá rozplývala. Tohle bylo to tetelení, říkal si Francínek. A v tu chvíli si uvědomil, že mu Evelínka mizí před očima. A nejenom, že mizí, ale že už zmizela docela, že už je docela rozplynutá. Ten šátek mi ale musíš vrátit, křikl za ní. Až se ti to zahodí, tak mi ho vrať. Já tě švihnout nechtěl. V polích však bylo už ticho. Jen v dálce nad ječmenem se vzduch vlněl a zachvíval. A jen odtamtud to jakoby tiše, tichounce pofňukávalo.

0: jak si Rákosníček neporadil s duhou. Začal den, který se ještě nerozhodl, jaký vlastně bude. Deštivý nebo suchý, šedivý či barevný. Skřítek v tom chtěl mít ale jasno a proto netrpělivě čekal na zprávy o počasí. Dobré ráno, vážení přátelé, ozvala se jako na zavolanou Rosnička Anička. Přihlédneme-li k dlouhodobému normálu, můžeme potvrdit, že několik příštích dnů bude pouze jednobarevných. Teprve až do deště zasvítí sluníčko, ukáže se duha a počasí se nad Brčálníkem vybarví. Když Rákosníček slyšel takovou předpověď, myslel si, že bude nejlepší celý den prolenošit. Usadil se pod starou vrbou, chvíli jen tak lelkoval a pak na něho přišla ospalost. Najednou ale vyskočil, jako když ho píchne, protože za ním zahřměl vojenský hlas. Tak to teda prr, já potřebuji duhu hned. Já jsem totiž admirál Babočka, jinak též motýl Vanessa Atalanta. Vítězná sláva na mých křídlech už nějak bledne a vše volá po nové duhové barvě, takže s tím koukejte něco dělat.
1: Ano, samozřejmě, souhlasil horlivě skřítek. Duhovou barvu by to chtělo. No ano, takový admirál přece nebude čekat, až se počasí uráčí.
0: Správně, Rákosníček, správně, pochválil ho admirál Babočka. Je vidět, že nejste jen tak obyčejný civilista.
1: Račte se na mě spolehnout, pane admirále,
0: poklonkoval skřítek dál před tou vojenskou šarží.
1: Poradím, posloužím, duhu vám opatřím.
0: Jen se nepřetrhni, krotila ho Anička. Duha se nikomu na rozkaz ukazovat nebude. Ta se objeví jen tehdy, až sluníčko zasvítí rovnou do deště. Ale to už jsem přece říkala.
1: To zrovna ty žábo,
0: odsekl Rákosníček.
1: Jen se dívej a něco uvidíš.
0: Tak. Rosnička, jen se dívej. Souhlasil admirál Babočka a vypadal, jako když všechno ví. Přitom nevěděl zhola nic a jen zvědavě čekal, co bude následovat. Skřítek vytáhl z kapsy hrst vzácných pestrých křemínků a rozhodil je kolem sebe. Jakmile po nich přiběhly sluneční paprsky, hned byly celé strakaté a na oblohu se vrátily od těch kamínků obarvené. Z křemene ametistu do fialova, ze záhnědy do hněda, z citrínu do žluta a z růženínu do růžova. Na nebi se z toho ukázala duha, ale jenom taková malinká.
2: No, ne, Rákosníček, takhle ne, dupnul si Babočka. Tohle u mě není žádná admirálská duha. Buď to v Turánu napravíš, nebo bude zle.
1: Ano, prosím, v Turánu zajisté,
0: drmolil skřítek.
1: Když v Turánu, no tak v Turánu, brumlal si pro sebe. Konečně, proč ne, že? Jestliže prostřelím nějaký mrak, začne z něho pršet. A protože zrovna teď svítí sluníčko, no ano, bude z toho dohromady duha.
0: Tohle ostatně říkala i meteoroložka Anička, jenže ta věděla, že to nejde jinak, než trpělivě čekat, až si takové věci zařídí počasí samo.
2: Rákosníček ale samozřejmě myslel, že všechno zvládne sám a nebude na nic čekat. Střílel do mraku rákosovou foukačkou, bezovou foukačkou, prakem i lukem, ale žádnou díru do nich neudělal.
1: No, promiňte, prosím, ale ono se to vždycky všechno hned nepovede, že?
0: Omlouval se skřítek.
1: Ale já to, prosím, okamžitě napravím.
2: Nemluvit a poslouchat, okřikl ho admirál Babočka. Teď tady začnu velet já a hned bude všechno jenom lítat, protože se na mraky půjde s kanónem a to by bylo, aby z nich nezapršelo. Rákosníček, nabíjet na můj rozkaz teď.
1: No, ono to i kanonýrství jaksi není zrovna můj obor.
2: Vykrucoval se Skřítek, ale Babočka ho nenechal domluvit. Neodmlouvat a poslouchat. Pozor, pal.
1: Prosím, já bych raději nestřílel, pane admirále.
2: Vymlouval mu to Rákosníček.
1: Ono z toho asi stejně pršet nebude.
2: Mlčet, Rákosníček, mlčet! Rozkřikl se Babočka. Řekl jsem, že bude kanonáda a pršení, takže bude kanonáda a pršení. To je moje nařízení. Pal! A tak se tedy střílel. Jenomže kanon do nebe ani nedostřelil. Koule vyletěla jen tak nad koruny stromů a pak spadla do rybníka. Šplouchlo to, vystříkla sprška vody a protože do ní zrovna v tu chvíli zasvítilo sluníčko, na obloze se opravdu ukázala duha, ale zůstala tam jenom chviličku, protože žádný podfuk dlouho nevydrží.
1: Jo, já to věděl, že to nedopadne dobře.
2: Povzdechl si Skřítek, ale najednou údivem vykulil oči. Nad brčálníkem se totiž objevila skutečná duha a zářila tam jako barevný most. Nepředpokládané vlnění z dola nahoru, oznámila v tu chvíli Rosnička Anička, způsobilo nenadálý déšť z hora dolů. A protože do něho zasvítilo slunce...
1: Já vím, přerušil jí Skřítek. Udělalo duhu. Ne, sice pro admirálskou parádu, ale nám všem pro radost. S tím souhlasí a pod to se i podepisuje. S úctou, váš Rákosníček.
2: Pak se ale ohlédl po Babočkovi, ale ten zmizel, jako když ho vítr sfoukne. Odletěl totiž schánět barvy pro svou uniformu někam jinam, protože tady vyšel na prázdno.

0: Malý podraz. Přišel večer s velkým V. V rakoviště za západním nádražím nikdo nehlídal. Zrezivělé trosky aut pomalu zarůstaly trávou. Kdysi tu býval drátěný plot, ale ten už dávno vítr strhal. Profesor René Kadeřábek se tady výjímal jako bytost z nějaké jiné planety. Na místo se dostavil první, vyzbrojen triédrem a notesem. Rozumně totiž usoudil, že nemá právo zasahovat do vnitřních lichožroutích záležitostí, ale za to má jedinečnou povinnost podat o nich lidstvu zprávu. A tak si vybral úkryt v úzké kabině havarovaného autobusu, odkud mohl všechno vidět a být přitom nespatřen. Na půdě jeho vily probíhala už od rána porada ve třech, i když ten třetí nemluvil, jen funěl. Byl to Vasil. Ta věrná hromotlucká duše měla jen jediný návrh.
1: Hlavně žádný vyjednávání, šífy. Já do toho jejich Kilimandžára prostě vlítnu a všechno tam rozmlátím.
0: Od té chvíle už promluvit nesměl. Padre chtěl jít na schůzku s Kudlou Dederonem úplně sám, ale to Ramses rozhodně nepřipustil a jeho otec byl nakonec rád. Vasila přes jeho hlasité protesty poslali pryč a v doprovodu svého syna se vydal k západnímu nádraží. V Kilimandžáru byl Tullamore junior pořád pod zámkem a Hihlík se čtyřmi hodně divoce vyhlížejícími lichožrouty čekal na povel, kdy mají vyrazit. Jedna parta už na vrakovišti zjišťovala, jestli je čistý vzduch. Kdyby tam měl padre svoje lidi, všechno se zruší. Jinak tu vládl klid. Že se děje něco výjimečného, se dalo poznat jen podle hemžení v podzemních prostorách Kilimandžára. Dederon tentokrát svolal celý svůj gang. Hodinu před desátou se vydal uvítací výbor k vrakovišti. Dederon jmenoval Hihlíka velitelem akce. Místo setkání se nemuselo upřesňovat. Mezi vraky vedla jediná ulička na malý kamenitý plácek. Za ním a kolem něho byly zase další hradby železného šrotu. Hihlík už z dálky viděl, jak tam stojí jeho strýc. Vždycky z něho šel strach, ale teď jeho tloušťka působila tak nějak bezbraně. Opíral se o Ramsese a nejdřív a nejvíc ze všeho ho upoutala Hihlíkova naušnice, ale neřekl nic. Zarytě a zle mlčel. Pro Hihlíka to bylo horší, než kdyby řval a zuřil. První promluvil Ramses. Kde je můj bratr? Co je s ním? Vykřikl. Hihlíka ani neoslovil. Díval se na něho jako na nejpodlejšího zrádce. Hihlík by se nejraději k němu rozběhl, ale teď nesmí nic zkazit. Musí tu hru hrát až do konce. Tullamore junior je v pořádku? Nic se mu nestalo? Má se dobře a už se těší domů. Mějte strpení, za chvíli ho uvidíte. Už je na cestě sem. Šéf Kudla Dederon ho přivede. Odříkával to jako naučený text. Jen očima se snažil dát Ramíkovi najevo, co tu nemohl říct, protože po každém boku měl dva hlídače. A také mu nemohlo ujít, že z okolních vraků vykukovaly další hlavy s ušima propíchnutýma spínacím špendlíkem.
2: Chci ho vidět. A chci mluvit s Dederonem.
0: Zařval Tullamore senior.
2: S tebou se, Hihlíku, bavit nebudu.
3: On přijde. Jen tu musíme všichni počkat. Takové jsou instrukce.
0: Odříkával Hihlík jako mluvící loutka. Už uplynula hodina. Kudla Dederon se svým zajatcem pořád nepřicházel. Bylo to nekonečné a vyčerpávající čekání. Dokonce i profesorka Deřábek ztrácel trpělivost. Všechny aktéry měl už dávno ve skicáku a teď se rozmýšlel, jestli nemá do věci zasáhnout osobně. Ale jak? Když se jim ukážu, lichožrouti se rozprchnou. Nebo po svém chameleonském způsobu rychle splynou tady s tím rezavým šrotem a ještě si oblíží. A tak zůstal sedět v promáčklé šoférské kabině autobusu, kde si nemohl ani nohy natáhnout. Minula další hodina čekání. Zvon na věži kostela odtloukl půlnoc, právě když se přiřítilo nejmíň 20 Dederonových kojotů a jeden z nich oznámil, že se celá akce ruší. Proč? Jejli to vykřikl nechápavě a padre s Ramsesem zuřivě. Žádná odpověď. Dederonova smečka Hihlíka obklopila a zmizela s ním ve tmě. V dálce zahrmělo a zvedl se prudký vítr. Točil se nad městem a hnal před sebou listí, papíry, igelitové tašky a ponožky.

0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Pohádka o Frantíkovi, který dělal všechno naopak. V jedné zemi žil chlapec, který se jmenoval Frantík. Tento chlapec byl zvláštní tím, že všechno dělal naopak. Když měl vstávat do školy, zalezl pod peřinu a spal. Když měl jít spát, skákal jako opice. Když měl jíst, vrtal se v nose a běhal po kuchyni. Když se měl vysmrkat do kapesníku, seděl jako pecka a chtěl jíst. Když měl odpovídat na nějakou otázku, tvrdohlavě mlčel. Když ale měl mlčet, mluvil 9:05. Když měl psát domácí úkol, chtěl jezdit na kole. Když ho posílali jezdit na kole, chtěl si kreslit. Když maminka napekla buchty, on chtěl makový závin. Když byl makový závin, plakal po buchtách. Maminka s tatínkem Frantíkovi často domlouvali a na kolenou ho prosili, aby se polepšil, ale nic nepomáhalo. Frantík dál dělal všechno naopak a občas se zdálo, že to dělá záměrně, aby potrápil svoje laskavé a ustarané rodiče. Jednoho dne zavolal tatínek Frantíka do kuchyně a řekl mu:
2: dnes večer bude ode mě chodit muž, který se jmenuje Krum. Je to takový tlustý černý chlap, který chytá děti, strká je do pytle a odnáší někam pryč. Musíš být sticha a v žádném případě nechoď ke dveřím ani je neotvírej, protože Krum tě chytí a strčí do pytle.
1: Samozřejmě, že Frantík udělal všechno naopak. Jen co se setmělo, už se postavil ke dveřím, poslouchal u nich a křičel:
0: už jde, už slyším Kruma!
1: Občas dveře dokonce pootevřel, podíval se do temné chodby, potom je rychle zabouchl a křičel:
0: už je tu, už je tady!
1: Dělal to celý večer a jeho laskaví, ustaraní rodiče z toho byli velmi nešťastní. Seděli v kuchyni a trpělivě čekali, až Frantík přestane vykřikovat, sedne si ke stolu a navečeří se s nimi. Potom to Frantíka omrzelo. Naposledy se podíval do tmavé chodby a právě když chtěl dveře zabouchnout, vstyčila se v nich temná postava. Frantík strnul. Chtěl zakřičet, že přišel Krum, ale už bylo pozdě. Velká chlupatá ruka ho chytla za košili a vtáhla do chodby. Slyšel podivné funění a mrmlání, někdo ho zdvihl a strčil do pytle a potom ho rychle odnášel někam pryč. Laskaví rodiče ještě dlouho čekali, že Frantík přijde. Ale když se jim začala z hladu točit hlava, otec nabral do talířů a pustili se do jídla. Frantík však už nikdy nepřišel. Nikdo ho víc neviděl a ani o něm neslyšel. No, milé děti, když chcete dělat všechno obráceně, dávejte si pozor, abyste neskončili jako Frantík. Ha!
3: O řepě. Zasadil dědek řepu. Vyrostla, byla veliká, převeliká. I chtěl dědek řepu ze země vytáhnout. Táhne, potahuje, ale vytáhnout nemůže. Pozval si dědek babku na pomoc. Babka táhne dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou.

Kočička psíčka, psíček vnučku, vnučka babku, babka dědka, dědek řepu, táhnou, potahují. A konečně řepu vytáhli.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Co pak na sebe tak koukáte, děti? Vy už si nehrajete na pejska a kočičku?
2: To se tati radši zeptej paní Žufíkové.
1: Proč bych se na to měl ptát paní Žufíkové?
3: No, ona totiž, pane Spejble, ona...
2: Počkej, Máni, já to povím sám. No.
1: Tak si nehádejte. A povězte mi, co bylo s paní Žufíkovou.
2: No. S paní Žufíkovou bylo, že ta hodná holčička Mánička přetrhla paní Žufíkové šňůru na prádlo, právě když tam... měla prádlo.
3: No zase já, no.
1: Opravdu, Máničku?
3: Když on to Hurvínek neřekl celé.
1: No tak jak to bylo?
3: No, jenom pověz taťuldovi, na co jsme si hráli.
1: A já jsem si hned myslel, že to bude nějak jinak.
3: To...
1: Mánička by přece nic takového schválně neudělala.
2: Ne, ne. Mánička ne, ale šňůra udělala drc, prádlo na ní hrc a paní Žufíková udělala vrrr.
1: Prosím vás, na co pak jste si to hráli?
3: Ale no přece na toho pejska a kočičku.
1: Aha, no. A ty jsi byla kočička a Hurvínek pejsek.
3: Ale ne, Hurvínek byl kočička a snědl mi jogurt.
1: No to kočičky dělají.
3: No.
1: A proč jsi nebyla kočička ty?
2: No přece tati nemohla, když ona měla jogurt a já ne.
3: To byl můj jogurt, no.
1: Vidíš, to je pravda. A co pak si dal Mánice pejskovi ty, no? Co pak, no?
3: Říkej.
1: Pověz, no?
2: Já jsem dal Mánice pejskovi kost, no. Ale ona na ní neměla chuť.
3: Budeď by ne, to by neoblízla ani žerik.
1: No to jste si opravdu hráli moc hezky. No. Ale ať přemýšlím, jak přemýšlím v tom povídání o pejskovi a kočice, nebylo nic o trhání šňůry na prádlo.
3: To ne?
2: Nebylo, ale když ono tak strašlivě prčelo.
3: No, a pak svítilo sluníčko.
2: No, a my jsme se chtěli usušit jako pejsek s kočičkou.
3: No, a proto mě kočička Hurvínek vysadil na tu prádelní šňůru. No, a to nevydržela, udělala drc, no.
2: Prádlo udělalo hrc.
1: No. A paní Žufíková udělala vrr.
3: No,
1: a já se jí nedivím. No. To já být na jejím místě bych udělal vrr a ještě haf, haf, abyste věděli.
2: Haf, haf tati nedělala, ale napovídala toho, to by zkoukala. Ale stejně nějak zapomnětlivá.
1: Proč myslíš?
2: Protože nemohla Mánice přijít na jméno.
3: No, říkala mi prosím všelijak jinak. Jenom ne Máničko.
2: Ale na některá slova si vzpomněla moc dobře, já to slyšel.
3: To
1: no dobře, dobře, ale co bylo dál?
3: No, potom nás chtěla seznámit se svým manželem.
1: Jak seznámit? No. Proč?
2: No. To my nevíme.
3: Nevíme.
2: Ona pořád říkala, počkejte, já přivedu manžela.
3: No a já chtěla počkat, ale Hurvínek říkal, že ne, že už pana Žufíka zná.
1: Tak ty znáš pana Žufíka?
2: Znám tati, ten tě umí běhat, to by zkoukal.
1: Vy jste spolu závodili?
2: No, vlastně závodili, ale nechytil mě.
3: Nechytil, já to viděla, pane Spejble.
2: Nechytil.
3: To byl nervák.
1: Nervák?
3: No, a pořád na Hurvínka křičel, počkej, já ti ukážu. Ale úplně zbytečně, protože Hurvínek nepotřeboval nic ukazovat, on trefil domů úplně klidně sám.
1: A to se dozvídám pěkné věci. Co pak ti to chtěl pan Žufík ukázat, no?
2: Já tati nevím, jestli mu šlo o to okno, nebo co?
1: O jaké okno zase?
3: No, o to okno, co no, měli Žufíkovi.
2: Měli Žufík.
1: Měli?
3: No.
1: A už nemají?
3: No.
2: Já za to tati vážně nemůžu. On mi za Huňku přihrál na hlavičku a už to bylo.
3: Už to bylo, no. Ale teď mají to okno zalepené takovým květovaným papírem a... Vypadá to moc hezky, pane Spejble.
1: Spíš to vypadá na domácí sekec. No to no, jsou mi novinky.
2: No, tati, já jsem...
1: Napřed šňůra drc.
3: No, jo, no.
1: Potom prádlo hrc a teď okno bum. Hleďte se, vy pejsku a kočičko. Vy se teď půjdete pěkně k Žufíkovům omluvit.
3: No.
1: Hurvínek ze svého zaplatí to okno a vyhlašuje se domácí vězení.
3: Je.
2: Když to ale není zdravé sedět doma.

0: Já na vás otevřu okno, abyste měli svěží vzduch.
1: Ale co budeme doma dělat?
0: Můžete si zase hrát na píska a kočičku. Já vás naučím.
2: Babi, je lepší pohádka o koníčkovi nebo o pejskovi?
3: No nevím, Jakoubku. Pohádka o koníčkovi by mohla být lepší než ta o pejskovi, ale na druhé straně by se ti možná líbila víc ta o pejskovi. Tady je dobrá rada, drahá.
4: Ale uděláme to jinak. Jestli uvidíš hvězdu v okně do zahrady, vybereš si pohádku o koníkovi. Jestli se však budou dívat hvězdy do okna na ulici, bude ti děda vyprávět pohádku o pejskovi, co říkáš?
5: Dobře to babička vymyslila, myslí si Jakoubek, moc dobře. A rychle se běží podívat k oknu, které vede do zahrady. Oči si může vykoukat, ale hvězdička nikde. Ještě, že je tu i druhé okno. To byl nápad udělat ve světnici dvě okna, každé na jednu stranu. Dnes bude pohádka o pejskovi. Jakoubek odhrne záclonu, kouká, kouká a ještě kouká, ale nemůže najít ani jedinou hvězdu. Je mu skoro do pláče.
3: Nic si z toho, Jakoubku, nedělej. Jak by mohly svítit hvězdy, když je nebe plné sněhu? Hvězdy jsou v něm schované jako v peřinách, schoulené k sobě, aby jim bylo tepleji. Až se sníh vypadá, bude hvězd v každém okně tolik, že je nikdo nespočítá. Honem utíkej do postele a počkej na dědu. Jen co si vypije lipový čaj, hned bude u tebe. A ty už začni, dědo. Nebo ti za chvilku Jakoubek usne. Podívej se, jak zívá. Když chumelí, je vždycky tichoučko a ticho ze sněhu ukolébá k spánku dřív než pohádka. Celou ves ukolébá, celý svět se vším všudy.
5: Ale vždyť já už začínám. Už vím, o čem budu dnes Jakoubkovi vyprávět. Co pak si měl dneska k večeři? O vesnou kaši. No ano, nebo ne? Měl, nebo neměl? Jakube?
1: Měl.
5: Aha, a snědl jsi všechno?
1: Snědl.
5: Nelže, babičko?
3: Náš Jakoubek nikdy nelže, dědečku. Aha. Ani nenechal mytce talířek vylízat, jak mu chutnala. Ani jsem jeho talíř nemusela mít.
5: No pak máme vyhráno. Mám pro tebe povídání o koníčkovi. A proč právě o něm? No, uhádneš, Jakoubku? No, protože koně rádi oves, proto jsou tak velcí a silní. Když budeš jíst ovesnou kaši, nikdo tě nepřepere a na vojně tě nezabijou. Tak to ti byl jednou jeden klučina, asi tak velký jako ty, možná o kapánek menší, já ani nevím. A hrozně rád mlsal. Děvčátka bývají mlsnější než kočky, ale tenhle kluk by je všechny strčil do kapsy.
2: Ty holky nebo ty kočky?
5: Ej, ty jeden, že ty mě musíš pořád chytat za slovo.
2: Já už vím, dědo, to se jen tak říká. Už ti nebudu skákat do řeči, budu pěkně poslouchat.
5: No to bych také prosil. Jinak si nechám vyprávět pohádku já od tebe. Tak ten kluk, jak povídám, byl mlsný a býval by jedl jen samé dobroty. Hamba mluvit, kde pak bramboračku nebo hubovník, kde pak chléb s tvarohem nebo brambory na loupačku a kyselo.
2: A koláče? Dědo koláče měl rád.
5: Koláče, to je holenku jiná. Ty jsou sladké. Ty on jedl tuze rád. Ale teď už poslouchej, jak to bylo dál, protože pohádka o koníčkovi je dlouhá a ještě jsme se k ní ani nedostali. Jednou čekali hosty zdaleka. Vzácní hosté to byli. A maminka toho mlsounka pro ně upekla piškotovou bábovku s mandlemi. Pěkně ji pocukrovala, posypala vanilkou, že voněla široko daleko a postavila ji schladnout do okna od spíže. A víš, co ten kluk udělal? Milý kluk vylezl na okno, protože nebylo vysoko, a tu bábovku, co tak široko daleko voněla, ohryzal kolem dokola, jako myš. No to se ví, že na to maminka přišla, protože každá maminka vždycky na všechno přijde a rozhněvala se. Aby ne, co teď hostům nabídne?